0: Zdeněk Durděl a Jakub Deml.
1: To znamená, když jenom přijdete a budete koukat, tak odejdete s velmi málem.
0: Sigmund Freud se v obyčejném domku narodil a prožil rané dětství. Jak ale víme z jeho textů, byly to roky naprosto zásadní. Z Příbora Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem na mistrovství světa. Ve skupině letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Další zápas odehrají Češi v pondělí proti Švédsku. A fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slávie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezóny a uznala, že zažívá sezónu snů.
3: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila a myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
2: O výhru v českém poháru zabojují fotbalistky Slavie a Sparty 29. května.
4: Nehody na Liberecku a Prachaticku. Dálnice teď volné, na Moravě a ve Slezsku místy zhoršuje dohlednost déšť, naopak na západě Čech čekejte i teploty pod nulou. Na Liberecku na silnici z Višňové do Minkovic havarovalo osobní auto u odbočky, na Poustku na železničním přejezdu narazilo do závory. Nedejte pozor, na místo míří policie, znamená to pohyb lidí po silnici. Na Prachaticku na výjezdu z Vimperku do Zdíkova srazilo osobní auto Srnku. Nehoda je u sloupů a místo s opatrností průjezdné. A v Hranicích na Přerovsku je nově neprůjezdná Bělotínská ulice. Silnice 47 je to průjezd městem. Uzavírka potrvá do dnešní půlnoci, oběd se dá kolem po Zborovské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Diplomacie bez diplomatů, aneb proč žijeme v éře prostředníků?
7: Proč nejbohatší provincie Kanady usiluje o nezávislost?
6: Francie po neúspěchu v bývalých koloniích obrací pozornost k anglofonní Africe.
7: Indický premiér vyzývá občany k utahování opasků.
6: Lego, hip-hop, deepfake. AI propaganda z Iránu zaplavuje západní sociální sítě.
7: Taková jsou témata následujícího pořadu.
6: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
7: Od mikrofonu vás vítají
6: Lenka Buriánková
7: a Ladislav Dvořák.
5: Svět ve 20 minutách.
6: Nedávná analýza Tintenku Evropské rady pro zahraniční vztahy varuje, že když se americký prezident Donald Trump spoléhá na přátele a rodinné příslušníky při řešení zahraničně politických krizí, představuje to pro Evropu systémové riziko. Zvláštní vyslanci se stali novými tvůrci míru právě proto, že nejsou zatíženi diplomatickou expertízou, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
7: Využívání zvláštních vyslanců u americké administrativy kopíruje stále stejný vzorec. Nejprve tlačit na slabší stranu, odložit nejtěžší otázky a nakonec uzavírat dohody skrze osobní kontakty a neformální vazby. Evropa by se podle Krasteva měla této diplomacie bez diplomatů obávat. Zároveň se jí ale musí pokusit také pochopit.
6: Geopolitický myslitel Robert Kaplan napsal, že porozumění světovým událostem začíná u map a končí u Shakespearea. V případě Trumpovy Ameriky je ale situace mnohem méně vznešená. Začíná prezidentovými příspěvky na sociálních sítích a končí obchodními zájmy jeho přátel a rodiny.
7: Diplomacie se proměňuje s tím, jak se mění povaha americké moci. Po druhé světové válce Spojené státy, co by světový hegemon, garantovaly otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém a kolektivní bezpečnost.

0: možnost. Dnes už toho ale Washington není schopen. Místo toho se stylizuje do role hlavního globálního narušitele.
1: Ve světě bez sdílených principů a fungujících institucí jsou zvláštní vyslanci nezbytností. Ti samí lidé, kteří vyjednávají o ukončení válek na Ukrajině, v Gaze nebo v Iránu, mohou kdykoliv zavolat prezidentovi. Golfové hřiště se v takovém světě může stát stejně důležitým místem jako diplomatický jednací stůl.
0: Podle Krasteva jsou pak všechny války jen speciálními operacemi. A všechny neúspěšné speciální operace, jako ta v Iránu, se stávají globálními problémy, které mají řešit ostatní.
1: V Trumpově zahraniční politice je přitom rychlost důležitější než směr. Zběsilá nepředvídatelnost vyvádí z rovnováhy všechny. Spojenci nemohou nic plánovat, protivníci vyhodnocovat svou reakci a instituce se nestihnou přizpůsobovat. Než se svět stačí vzpamatovat z jednoho šoku, přichází další.
0: Trumpův chaotický přístup popisuje americký politický teoretik Stephen Holmes jako hierarchii bez řádu. V takovém systému je odplata vůči nepřátelům i neloajálním spojencům prakticky nevyhnutelná. Podle Krasteva přitom nejde o novou verzi politiky sfér vlivu pro 21. století. Současná americká administrativa se totiž neřídí strategickými zájmy, ale hlavně pýchou a hněvem.
1: Být profesionálním diplomatem v Trumpově éře je jako být kočím v době automobilů. Už vás nikdo nepotřebuje a právě vaše expertíza potvrzuje vaši zbytečnost. Naproti tomu zvláštní vyslanci nejsou zatíženi zvyklostmi ani svázáni byrokratickými postupy.
0: Skutečnost, že Trumpovi prostředníci Steve Witkoff a Jared Kushner jsou zapleteni do střetů soukromých obchodních zájmů, je vlastně jejich výhodou. Bez nich by totiž neexistovala motivace řešit vojenské konflikty, píše ironicky bulharský politolog. To, že neustále mluví o biznisu, má svět přesvědčit, že jim jde skutečně o mír.
1: Život v Trumpově světě připomíná jízdu na ruském kole ve vídeňském prátru, kde závrať přináší zisky. Je to svět formovaný spíše prostředníky než středními mocnostmi. A právě státy jako Turecko nebo Pákistán dnes sní o tom, že se sami stanou nepostradatelnými prostředníky při řešení velkých konfliktů.
0: Washington spěchá a tak není čas natáčet skutečné filmy, ale pouze upoutávky. Některé budou dostatečně působivé, jako v případě Venezuely. Jiné se ale obrátí proti svým tvůrcům, jako v případě Iránu. Klíčový je ale podle Krasteva čas.
1: Konflikty mají být krátké. Pokud je Spojené státy nedokážou ukončit sami, přenechají to ostatním. Právě v tom spočívá skutečný význam Trumpovy moci. Nejde o schopnost vnucovat ostatním svou vůli, ale donutit je, aby řešili vaše problémy. Úkolem zvláštních vyslanců je pak přimět svět, aby tuto logiku pochopil, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
0: Po celé dekády platil za nejvíce rebelující provincii v Kanadě frankofonní Quebec. Dnes ale separatistické tendence zesilují v jiné části země. Kanaďané si stále častěji kladou otázku, jestli se už letos v říjnu nebude hlasovat o nezávislosti Alberty. Hnutí za odtržení nejbohatší kanadské provincie pohání frustrace z federální vlády i vliv trumpismu v sousedních Spojených státech. Píše španělský deník El País.
1: HDP na obyvatele loni v Albertě dosahovalo 72 tisíc kanadských dolarů, tedy asi milionu korun. Zdroj tohoto bohatství leží doslova pod zemí. Spíše konzervativně orientovaná provincie má totiž obrovské zásoby ropy.
0: Hnutí za nezávislost Alberty v pondělí předalo úřadům v Edmontonu archy s podpisy na podporu referenda o nezávislosti. Skupina tvrdí, že se sbírala více než 300 tisíc podpisů, tedy téměř dvojnásobek počtu potřebného k vypsání referenda. Podle lídra hnutí Mitcha Silvestra jde o jasný vzkaz, že by otázka nezávislosti měla být součástí říjnového hlasování.
1: Premiérka Alberty Danielle Smithová dala najevo, že separatistické hnutí nepodporuje. Pokud se ale podaří shromáždit a ověřit dostatek podpisů, referendum prý umožní. Podle deníku El País bývá Smithová zároveň obviňována z toho, že hrozbu odtržení využívá jako formu nátlaku na federální vládu, aby vůči Albertě dělala další ústupky.
0: Separatistické nálady v této části Kanady nejsou ničím novým. Už od 80. let se ozývají hlasy volající po tom, aby se provincie vydala vlastní cestou. Argumenty separatistů se v průběhu času příliš nezměnily. Tvrdí, že elity z Ontária a Quebecu mají při rozhodování nepřiměřený vliv a že federální vláda neustále zasahuje do záležitostí jednotlivých provincií. Klíčovou roli ale hraje ekonomika. Zastánci odtržení argumentují tím, že Alberta přispívá do federální pokladny příliš vysokými částkami.
1: Podle průzkumu stanice CBC News z konce dubna by proti nezávislosti Alberty hlasovalo 67% respondentů. Přibližně čtvrtina by byla pro a 6% lidí zůstává nerozhodnutých.
0: Na síle začalo separatistické hnutí nabývat během poslední dekády, a to kvůli souběhu několika faktorů. Souvisejí především s nástupem bývalého premiéra Justina Trudeaua k moci v roce 2015.
1: Tehdy začala dlouhá série sporů mezi federální vládou a Albertou. Týkaly se zejména přísnějších ekologických opatření, ale důležitou roli v nich sehrála také pandemie COVID-19. Na začátku roku 2022 zablokoval centrum hlavního města Ottawy konvoj kamionistů, z nichž řada přijela právě z Alberty.
0: Významným faktorem je podle španělského deníku také vývoj u jižního souseda. Vznik a vzestup hnutí MAGA, které už dvakrát dovedlo k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, posloužilo zastáncům nezávislosti jako ideový vzor. Trumpovo druhé funkční období, během kterého navíc zesílila jeho rétorika vůči kanadské vládě, pak celé debatě dodalo nový impuls.
1: Nemluví se už jen o inspiraci, ale také o možném vměšování. Britský deník Financial Times v lednu uvedl, že představitelé hnutí za nezávislost Alberty se loni nejméně třikrát setkali s členy americké administrativy.
0: Volební úřad Alberty už oznámil, že bude prověřovat každý podpis. Kanadský premiér Mark Carney navíc v úterý zdůraznil, že v zemi platí právní stát a Clarity Act, tedy zákon, podle kterého musí být každé případné referendum o nezávislosti v souladu s federálními pravidly.
1: Jedná se o zákon přijatý po referendu o nezávislosti Quebecu před více než 30 lety. Podle tohoto zákona musí kanadský parlament rozhodnout o tom, jestli je otázka v referendu dostatečně jasná a jestli výsledek hlasování poskytuje dostatečně silný mandát k odtržení provincie.
0: Kanadská vláda už vůči Albertě podnikla několik vstřícných kroků. Premiér Carney podepsal s premiérkou Smithovou memorandum o porozumění. To mimo jiné zahrnuje určité výjimky z ekologických regulací nebo možnost výstavby nového ropovodu k pacifickému pobřeží. Carney už dříve řekl, že chce z Kanady vytvořit energetickou supervelmoc. Alberta má přitom v tomto plánu hrát klíčovou roli.
1: A zatímco Kanada řeší možné referendum v Albertě, na horizontu se možná znovu objeví i podobné volání z Quebecu. Tamní separatistická strana Quebecu má před příštími volbami výraznou podporu a její vedení už naznačilo, že v případě vítězství vyvolá další hlasování o odtržení této provincie od Kanady. Uzavírá španělský list El País.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden navštívil několik zemí východní Afriky. V keňském hlavním městě Nairobi, kde téměř nikdo nemluví francouzsky, zároveň zahájil africko-francouzský summit. Rozhodnutí uspořádat setkání, které se po desetiletí konalo buď ve Francii nebo v bývalých francouzských koloniích, právě v anglofonní Keni, odráží proměnu francouzské diplomacie na africkém kontinentu. Paříž se totiž snaží zvrátit ztrátu vlivu ve frankofonní Africe diplomatickou ofenzivou v té anglofonní. Téma přibližují americký deník The New York Times a katarská stanice Al Jazeera.
1: Na zahájení summitu, kterého se účastní zhruba 30 afrických prezidentů a premiérů, Macron mluvil o možnostech nové spolupráce mezi Evropou a Afrikou. Mezi hosty byli i významní podnikatelé, včetně Nigerijce Alika Dankoteho, považovaného za nejbohatšího muže Afriky.
0: Mnoho řešení dnes vzniká ve Spojených státech nebo v Číně, řekl francouzský prezident při zahájení summitu po boku svého protějšku z Keni, prezidenta Williama Ruta. Myslím, že nás spojuje společný cíl vybudovat strategickou autonomii pro Evropu i Afriku, dodal Macron.
1: Šéf Elizejského paláce oznámil investice do zemí východní Afriky v přepočtu za téměř 30 miliard dolarů. Africké podnikatele zároveň vyzval, aby investovali také ve Francii. Ve snaze změnit obraz Paříže na kontinentu poznamenaném koloniální minulostí, Macron prohlásil, že Francie není dravcem tohoto století.
0: Web katarské stanice Al Jazeera upozorňuje, že Francie byla po desetiletí dominantní zahraniční mocností v části západní a střední Afriky. Ještě dlouho po získání nezávislosti afrických států si tam udržovala nadměrný politický a ekonomický vliv. Paříž byla často obviňována z toho, že kvůli vlastním strategickým zájmům podporuje nepopulární vůdce.
1: Macron proto také zdůrazňuje, že na rozdíl od svých předchůdců je prvním francouzským prezidentem, který se narodil až po skončení koloniální éry. Zavázal se mimo jiné k navrácení afrických artefaktů ukradených během koloniální nadvlády.
0: Macron během summitu zdůraznil, že Francie chce vůči africkým státům vystupovat jinak než v minulosti. Paříž podle něj musí respektovat nezávislost jednotlivých zemí a opustit dřívější paternalistický přístup. Doba, kdy Evropa Africe nabízela pomoc, je za námi. Chci se soustředit na společné investice, cituje francouzského prezidenta Al Jazeera.
1: Diskuze o novém začátku ve vztazích s anglofonními africkými státy ale probíhá na pozadí rychlého vyklízení francouzských pozic z frankofonní části Afriky. Po neúspěších ve vztazích s bývalými koloniemi Macron hledá nové africké spojence jinde.
0: Macron se snaží zachránit si tvář poté, co ztratil tradiční přátele v západní Africe, říká keňský politolog Amukova Anangwe, podle kterého francouzský prezident rychle hledá záložní řešení v jiných afrických státech.
1: Od roku 2022 byla Francie nucena stahovat své jednotky ze zemí, jako je Mali, Niger nebo Čad. Některé z nich ukončily obranné dohody s Paříží, jiné požádaly o stažení vojsk. Devítiletá francouzská operace proti islamistickým milicím v Sahelu přitom skončila už v roce 2022 poté, co se pařížská vláda rozkmotřila s vojenskou chuntou v Mali.
0: Americký deník New York Times připomíná, že dalším z výčtů západoafrických států, které požadovaly stažení francouzských vojsk, se loni stalo pobřeží Slonoviny. Tato země přitom dlouho platila za spolehlivého spojence Paříže.
1: Současné geopolitické změny vytvářejí pro africké státy nové příležitosti. Rostoucí zájem světových mocností jim umožňuje diverzifikovat investice i posílit vlastní vyjednávací pozici. Vzhledem k rostoucímu zájmu o Afriku mají tamní vlády šanci vyjednat si výhodnější podmínky, dodává závěrem pro americký New York Times Macharia Munene z Univerzity v Nairobi.
0: Indický premiér Narendra Modi vyzval obyvatele země, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku před dopady krize vyvolané válkou na Blízkém východě. Web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle ale v reportáži z jihoasijské země upozorňuje, že mnozí Indové už žijí na hranici svých ekonomických možností.
1: Ramesh Verma provozuje malou jídelnu u silnice nedaleko Dillí. Na začátku války v Íránu každé ráno sledoval ceny plynu na vaření. Dnes už to nedělá, protože ho rostoucí čísla jen znervózňují. Jeho podnik zpomaluje, protože zákazníci začínají omezovat i drobné každodenní výdaje, jako je třeba čaj nebo malé občerstvení během cesty.
0: Cena komerční plynové láhve, kterou pro své podnikání používá, vzrostla během 3 měsíců téměř o polovinu. Provoz malé jídelny je tak pro Vermu stále náročnější. Vyšší náklady totiž ukrajují z už tak nízkých marží, na kterých jeho podnik přežívá.
1: Nemůžu řidičům kamionů a dělníkům účtovat víc za jídlo, říká Verma. Když ceny stoupnou příliš, lidé sem přestanou chodit, takže tu ztrátu zatím pokrývám ze svého, dodává.
0: Po dlouhá léta byly války na Blízkém východě pro většinu Indů spíše vzdáleným problémem, který sledovali v televizi, ale málo kdy skutečně ovlivňoval jejich životy. Současný konflikt, který vyvolal útok Spojených států a Izraele na Írán, ale vyhnal ceny energií na celosvětových trzích prudce nahoru.
1: Indie dováží více než 80% své ropy a je proto mimořádně citlivá na otřesy na světových trzích. Země zatím nezavedla žádná povinná omezení ani přídělový systém. Vláda navíc navzdory prudkému růstu cen ropy stále drží ceny benzínu a nafty pod kontrolou.
0: Státní distributoři pohonných hmot ale podle vládních údajů denně prodělávají desítky milionů dolarů. Ceny skapalněného plynu už přitom výrazně vzrostly jak pro domácnosti, tak pro malé podnikatele.
1: Velká část indických domácností je při vaření odkázána právě na propan-butanové lahve. Prudký růst cen plynu proto zasahuje restaurace, čajovny i malé podniky po celé zemi. Podle ekonomů se navíc vyšší náklady nevyhnutelně promítnou i do cen potravin a běžných výdajů domácností.
0: Ceny propan-butanu ovlivňují celý neformální spotřebitelský řetězec, od malých restaurací až po služby spojené s dopravou, řekla Deutsche Welle ekonomka Léka Chakrabortyová z Indického národního institutu veřejných financí a politiky. Rostoucí náklady podle ní nejtvrději dopadají na nízkopříjmové skupiny obyvatel, které většinu svých příjmů vydávají na základní životní potřeby.
1: Indický premiér Modi minulý víkend veřejně vyzval občany, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku země před dopady konfliktu s Íránem. Na shromáždění ve městě Secunderabad vyzval Indy k omezení spotřeby pohonných hmot, práci z domova, odložení zahraničních cest i nákupu zlata. Indie totiž každoročně dováží stovky tun zlata, což podle německé stanice přispívá k oslabování rupie.
0: Modi v projevu zdůraznil, že krize na Blízkém východě patří k nejzávažnějším za poslední dekádu. Dodal ale, že stejně jako Indie zvládla pandemii COVID-19, zvládne i současnou situaci.
1: Indický premiér přišel s výzvou ke střídmosti jen několik dní po skončení vyčerpávající série voleb. Kampaně provázely nákladné politické mítinky, rozsáhlá turné i cestování vrtulníky. Opozice proto Modiho stranu BJP obvinuje, že zveřejnění nepříjemných ekonomických zpráv záměrně odkládala až na dobu po volbách. Ve své jídelně u silnice nedaleko Dillí mezitím Ramesh Verma počítá denní tržby a přemýšlí, jak dlouho ještě dokáže udržet ceny na přijatelné úrovni. Nikdy necestoval do zahraničí, nekupuje zlato a pohonnými hmotami už dávno šetří, protože si plýtvání jednoduše nemůže dovolit.
0: Nepotřebuju, aby mě vláda učila střídmosti, říká Verma. Lidé jako my žijí opatrně celý život. Teď se jen bojíme, že bude ještě hůř. Cituje majitele malé restaurace server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
1: Od videí z Lego panáčky přes AI generovaný hip-hop až po falešné záběry z bojiště. Írán podle analytiků výrazně zdokonaluje využívání umělé inteligence v propagandě zaměřené na západní publikum. Téma přibližuje v rozhovoru s analytikem Maxem Lesrem z washingtonského think tanku Nadace na obranu demokracií server Rádia Svobodná Evropa Rádia Svoboda.
0: Videa ve stylu Lego, která si utahují z Donalda Trumpa kvůli jeho neúspěších ve válce v Íránu, zaznamenala na sociálních sítích miliony zhlédnutí. Podle Lesera patří k nejúspěšnějším propagandistickým počinům, jaké kdy od Íránu směrem k západnímu publiku viděl.
1: Vedle animací Lega jde také o často falešné záběry z bojiště. Kolik falešného obsahu během konfliktu lidé na sociálních sítích skutečně vidí, se podle Lesra těžko odhaduje. Každý uživatel totiž dostává jiný obsah podle algoritmů a vlastních preferencí. U videí údajně zachycujících útoky nebo záběry z bojiště by ale lidé měli být zdrženliví. Vedle autentických záběrů se totiž stále častěji objevují také zmanipulovaná nebo zcela uměle vytvořená videa.
0: Podobné praktiky přitom podle Lesera nezačaly až současnou válkou v Íránu. Už před několika lety zaznamenal případy, kdy jemenští povstalci Husijové šířili AI generované záběry lodí v plamenech během útoků v Rudém moři.
1: Podle Lesra neslouží podobné kampaně jen k šíření dezinformací nebo vytváření chaosu. Velká část obsahu je cílená na konkrétní skupiny západního publika, například lidi kritické vůči Trumpovi nebo americkým vojenským intervencím.
0: Analytik upozorňuje například na to, že v jednom z populárních Lego videí vystupuje Iránec debatující s liberálním odpůrcem Trumpa z Portlandu. Videa zároveň často odkazují na protesty hnutí Black Lives Matter nebo používají duhovou symboliku. A to přesto, že Irán je jednou z nejrepresivnějších zemí vůči LGBT komunitě.
1: Iránská propaganda zároveň často pracuje s motivem skorumpovaných elit nebo konspirační symbolikou kolem Jeffreyho Epsteina. Podle Lesra jde hlavně o emotivní storytelling, který má maximalizovat dosah na sociálních sítích.
0: Podle Lesra navíc Irán v online propagandě nepůsobí izolovaně. Přestože neexistují jasné důkazy o přímé koordinaci mezi Iránem, Ruskem a Čínou, jednotlivé autoritářské režimy se podle něj navzájem inspirují, přebírají své narrativy a kopírují používané taktiky.
1: Za inovátora v tomto oboru platí Rusko. To bylo podle analytika průkopníkem falešných účtů, hackerských úniků dat a skrytých vlivových operací. Irán i Čína pak tyto modely postupně převzali a upravili pro vlastní potřeby.
0: Iránské vlivové kampaně zároveň pečlivě přizpůsobují sdělení různým západním publikům. V Evropě například šířili sdělení podporující skotskou nezávislost. Vytvořili také falešná francouzská média a lokalizované kampaně v Evropě.
1: Tato sdělení pak iránská propaganda balí do emocionálně poutavých videí ve stylu lega, často s chytlavou hudbou, díky které se lidé mohou s obsahem snáze emocionálně stotožňovat. Uzavírá analytik Max Lesser z nadace na obranu demokracií v rozhovoru pro web Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přejí
1: Lenka Buriánková
0: a Ladislav Dvořák.
2: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Londýnem prošly 10 000 účastníků dvou protestních pochodů. Obě akce se podle policie obešly bez větších incidentů. Část demonstrantů si připomínala 78 let od hromadného vyhnání Palestinců z jejich domovů na území dnešního Izraele. Druhý pochod zorganizoval protiislámský aktivista Tommy Robinson, kterého stanice BBC označuje za představitele krajní pravice. Na letišti v chorvatském Splitu vyjelo letadlo při startu mimo runway. Piloti se rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Šlo o stroj Airbus chorvatských aerolinek Croatia Airlines, který mířil do německého Frankfurtu nad Mohanem. Na palubě bylo 130 lidí, nikomu se nic nestalo. Běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči se postavili na start dobročinného běhu pro paměť národa. Symbolicky tak připomněli bojovníky za svobodu, politické vězně, válečné veterány nebo členy vlastní rodiny. Výtěžek ze startovného použije pořádající organizace Postbellum například na natáčení dalších příběhů do sbírky Paměť národa. Kvůli tradiční pouti v Počtejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posílil Královéhradecký kraj v tomto regionu autobusovou dopravu. Mimořádné linky jezdí mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Počtejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí. Házenkářky pražské Slávie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu. A čeští hokejisté prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na mistrovství světa. Poprvé tak na letošním šampionátu ztratili body.
4: Noční omezení na D5 z Berouna do Prahy a nehoda v Chomutově. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí údržba. Od Berouna 17. kilometru po sjezd na pražský okruh 0. kilometr. V místě, kde jsou, blokují levý pruh, mění směrové sloupky. V Chomutově u centra, pozorněji v Palackého ulici, srazil se tam autobus s osobním autem a následky nehody omezují průjezd na úrovni autobusové zastávky. A na Liberecku silnici z Višňové do Minkovic už zřejmě policie šetří nehodu. U odbočky na Poustku na železničním přejezdu narazilo osobní auto do závory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jak fungují sankce Spojených států vůči Kubě? O blokacích ruského internetu rozhodují tajné služby. Šéf Českého rezortu spravedlnosti chystá paragraf Babiš. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
1: Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava a další vlna emigrace. I to je realita dnešní Kuby. Zdá se však, že absolutního dna v této zemi stále ještě nebylo dosaženo. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
5: Spojené státy v posledních měsících výrazně rozšířily sankce proti Kubě. Nový exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa míří nejen na představitele režimu, ale nově i na neamerické firmy, banky nebo lodní společnosti, které s ostrovem obchodují. Jenže se zdá, že ani tvrdší sankce nezabírají a v zákulisí Bílého domu už zaznívá, že prezident Trump ztrácí s kubánským režimem trpělivost. Aktuální zpřísnění sankcí znamená pro Kubu další omezení přístupu k energiím, financování i dovozu základního zboží. Už roky platí, že pokud si zahraniční firma vybere k obchodování Kubu, tak si musí dávat velký pozor na jejího severního souseda. Buď může rovnou zapomenout na obchodování s Američany, nebo je v podnikání velmi opatrná, protože by jí ve státech mohl hrozit soud. A teď Washington své sankce dál rozšířil a posílil jejich vymáhání. Jenže Kuba navzdory přitvrzení stále drží. Byť tamní obyvatelé přežívají v podmínkách, které připomínají permanentní krizový stav. Energetická krize se stala symbolem dnešní kubánské reality. Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava nebo další vlna emigrace. To všechno Kuba dobře zná a nelze vinit jen Spojené státy. Ostrov dlouhodobě doplácí na neefektivní centrálně řízený systém, zastaralou infrastrukturu i sérii katastrofálních ekonomických rozhodnutí. Kubánci těžkým obdobím neprocházejí poprvé. Za téměř 70 let vlády castrovského režimu zažili hlubokých krizí několik. Nejdramatičtější nastala po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba ztratila svého štědrého sponzora a její HDP se za 3 roky propadl o 30%. Později za vlády Raula Castra se prohloubily sociální rozdíly. Když pak přišlo krátké oteplení vztahu za Baracka Obamy, zdálo se, že země dostane šanci na ekonomické nadechnutí. Jenže režim se zásadně neotevřel, po návratu Trumpa americká politika znovu přitvrdila, pandemie ochromila turistický ruch a po lednové intervenci USA v Caracasu přestala Venezuela ostrov dotovat levnou ropou. Do toho před 5 lety provedla Havana měnovou reformu, která prudce oslabila peso a rozjela inflaci. Zatímco se odkládaly investice do energetiky nebo infrastruktury, dál se stavěly hotely pro turisty, kteří nakonec nepřijeli. Washington podle zákulisních informací chystá i blokování zbývajících remitencí, tedy peněz, které posílají Kubánci ze zahraničí svým rodinám na ostrově, včetně transakcí přes kryptoměny nebo agentury ve třetích zemích. Pod americké restrikce mají více spadat i firmy napojené na režim, i když jen minimálně. A sankce mají pocítit i společnosti působící v turistickém sektoru. V pozadí je i domácí politika. Tvrdý postup vůči Havaně dobře funguje u kubánsko-amerických voličů na Floridě a Trump by rád vykázal další zahraničně politické vítězství. Americké ministerstvo obrany podle nezávislých exilových kubánských médií aktualizuje možné scénáře intervence, kdyby si je Trump vyžádal. Ten sice v lednu hlásil, že kubánský režim padne sám do konce roku, údajně ale věřil, že ta chvíle nastane mnohem dříve a nyní už začíná být netrpělivý. Havana teď dokonce hrdě odmítla humanitární pomoc ve výši 100 milionů dolarů, kterou ostrovu nabídl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Mimochodem syn kubánských emigrantů, kterého by Donald Trump rád viděl v čele ostrova, jak opakovaně zmínil. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel naopak stále tvrdí, že slovo vzdát se Kuba nemá ve slovníku. Režim tak znovu sází na odolnost a schopnost přežít další kolo tlaku. A právě v tom je největší tragédie celé kubánské reality. Washington i Havana rozehrávají vlastní mocenskou partii. Jedni kvůli geopolitice a volbám, druzí kvůli udržení režimu. Mezi nimi ale zůstávají miliony obyčejných Kubánců, kteří neřeší ideologii ani velkou politiku. Zajímá je hlavně to, jestli zítra poteče proud, seženou benzín a budou mít co dát dětem k obědu.
6: Tolik Leona Šmelcová. Napětí v ruské společnosti roste a tím i nervozita ruského vedení. Stále častěji se také objevují spekulace o možném puči proti prezidentovi Vladimíru Putinovi a zmiňovány jsou analogie se situací v předvečer bolševické revoluce v roce 1917. I to je jeden z důsledků rozhodnutí, jehož závažnost si vedení původně vůbec neuvědomovalo. Stále častějšího vypínání internetu. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Pátá kolona v Kremlu připravuje státní převrat. Liberálové ve vládě se snaží zdiskreditovat Vladimíra Putina. Situace začíná připomínat dobu před revolucí v roce 1917. Tyto alarmistické věty v posledních týdnech zaznívají od proválečných blogerů, ale i od jinak hyperloajálního šéfa ruských komunistů Gennadije Zhuganova. Věc, která by ještě před pár měsíci byla nemyslitelná. Důvodů je několik. Prováleční publicisté jsou rozčarováni ze situace na frontě. Někteří obvinují Kreml, že dostatečně nebojuje. Podle nich je nutné vyhlásit mobilizaci a ekonomiku podřídit potřebám války. Skeptičtější z nich tvrdí, že už je na to pozdě. A ani 500 000 nových vojáků by chod války nezměnil, protože Ukrajina má dnes převahu v dronech a byla by schopná podobný útok odrazit. Hlavním důvodem nespokojenosti jsou ale současné blokace internetu. Úřady zablokovaly Messenger, Telegram a nyní se snaží zablokovat i služby VPN, pomocí kterých velká část Rusů blokace obchází. Na počátku této poslední kampaně ještě prováleční publicisté doufali, že se jim podaří Kremlu vysvětlit, že je to chyba, která ve výsledku poškozuje ruskou armádu. Nyní ale pochopili, že to Kreml myslí smrtelně vážně. Oficiálním důvodem jsou právě ukrajinské dronové útoky. Úřady tvrdí, že mnohé z nich používají pro navigaci právě mobilní internet ruských operátorů. Což bezesporu je také pravda. Připomeňme mimořádně úspěšnou operaci Pavučina, kdy drony, vypuštěné z kamionů, zaútočily na 4 ruská vojenská letiště daleko od linie fronty. Jenže to bylo v červnu loňského roku a nyní Ukrajinci používají jiné způsoby navigace. A jak upozorňují sami prováleční blogeři, třeba v belgorodské oblasti na hranicích s Ukrajinou, internet nefunguje už dlouhé měsíce a na nálety ukrajinských dronů to nemá sebe menší efekt. Jak ale říká novinář Andrej Zacharov, který napsal knihu Ruský kyberpunk o snahách úřadů blokovat internet, pro ruské tajné služby to není argument. Pokud vypnutí internetu zabrání bytí jednomu dronu zasáhnout cíl, tak se to v jejich logice vyplatí. Lidi to podle nich musí pochopit a ostatně nikdo se jich ptát nebude, říká Zacharov. A problémem totiž podle něj je, že o blokacích rozhodují tajné služby. V jejich čele stojí lidé vyššího věku, kteří jsou k internetu od počátku podezřívaví a sami ho nepoužívají. Ostatně jako sám Vladimir Putin. A zcela upřímně nechápou, proč jsou lidé nespokojeni kvůli tomu, že si nemohou objednat taxík, dovážku potravin nebo si pustit večer oblíbený seriál.
6: Dodává Ondřej Soukup.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Fungování justice v Česku se znovu dostává do centra zájmu současné vlády. Potvrzují to snahy ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce zásadním směrem změnit trestní řád, a to způsobem, který by pomohl i jeho šéfovi, premiéru Andreji Babišovi. Podrobnosti připojuje spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
8: Zdrcující většině z nás se asi nemůže stát, že bychom byli obviněni za 50-milionový dotační podvod. Ale zdrcující většinu z nás, kteří nejsme špičkoví politici, třeba premiéři a zároveň miliardáři, by asi soud odsoudil, pokud by měl důkaz, že jsme záměrně vytvořili malou firmu, abychom tak pro velkou firmu získali tak velký balík peněz. Trestní sazba je tu 5 až 10 let natvrdo, docela pálka. Asi tušíte, že mluvím o vlekoucí se kauze dotace pro firmu Čapí hnízdo a o našem premiérovi Babišovi. On sám soudu momentálně díky imunitě uniká. Ale druhá obviněná Jana Naďová byla nedávno městským soudem v Praze nepravomocně odsouzena. Trest je velmi nízký, 3letá podmínka a peněžitý trest 500 000 korun. Soudce Jan Šot se podřídil názoru odvolacího soudu, to jest vrchního soudu v Praze, jehož senát řídila uznávaná soudkyně Eva Brázdilová. Jan Šot ale také řekl, že se nemůže odchýlit od rozhodnutí vrchního soudu, dál je však přesvědčen, že Naďová neměla být odsouzena. To je dobré vysvětlit. Máme dvouinstanční justiční soustavu. Proč? Jde o právo na spravedlivý proces. Expertka ANO Helena Válková opakovaně zdůrazňovala, že soudci dělají chyby. Proto však musí existovat cesta, jak ty chyby napravit. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně potvrdil toto. Fakt, že soud nižší instance je vázán rozhodnutím soudu vyšší instance, není popřením nezávislosti soudu. Je to záruka, že řízení směřuje k zákonnému a předvídatelnému výsledku. Ostatně proto se obhájci a žalobci odvolávají, že Jana Naďová sice dostala velmi nízký nepravomocný trest, ale pro Andreje Babiše je to problém, protože je vysoce pravděpodobné, že dopadne stejně, nebo možná i hůř, vždyť Jana Naďová skoro jistě celou akci nevymyslela. Soudce městského soudu Šot řekl, že by sám Naďovou neodsoudil, důkazy, které nečekaně doplnil odvolací vrchní soud, ho nejspíš nepřesvědčili. Babiš si ale zřejmě myslí, že by Šot neodsoudil ani jeho a začal konat. Přesněji začal konat jeho ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten chce naprosto zásadně změnit trestní řád. Pokouší se do něj vložit odstavec, který jednoduše říká, že odvolací soud nemůže nalézací soud zavázat k tomu, jak má v novém rozhodnutí hodnotit důkazy a jaká má učinit skutková zjištění. Jinými slovy, by pak soudce Jan Šot nemusel Janu Naďovou odsoudit. Zároveň se Tejc pokouší prosadit, aby odvolacímu soudu výrazně omezil pravomoc vzít prvoinstančnímu soudci případ, pokud v něm pochybí. Kdyby to Tejc prosadil, a ve sněmovně na to má Babiš dostatečně velkou sílu, pokud ho podpoří motoristé Sobě a SPD, pak by se dost možná premiér odsouzení vyhnul. Vznikl by jakýsi paragraf Babiš. Paragraf speciálně ušitý k tomu, aby z kauzy Čapí hnízdo premiér vyklouzl. Avšak zároveň by ta změna naprosto zásadně změnila charakter českého dvoustupňového justičního systému. Proto jsem v úvodu řekl, že premiér a miliardář má úplně jiné možnosti než zdrcující většina z nás běžných smrtelníků.
6: To byl Martin Fendrich. Dlouho platilo, že nejvýznamnější postavy amerického Silicon Valley podporovali americké demokraty. To se však zásadně změnilo a dnes patří k nejhorlivějším stoupencům a také sponzorům republikánů. Jaké důsledky to má, nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí publicista Jefim Fishtein.
9: Deník New York Times zveřejnil na konci dubna pozoruhodný článek s názvem Jak se Sergej Brin posunul doprava. Jedná se o poměrně rozsáhlý text popisující vývoj politických názorů spoluzakladatele americké technologické společnosti Google, známé především jako provozovatel největšího internetového vyhledávače. Sergej Brin, který se narodil v Moskvě v židovské rodině, je nejen počítačovým vědcem a podnikatelem, ale také jedním z nejbohatších lidí na planetě. Článek stojí za přečtení, neboť nám nabízí víc než jen portrét jedné výjimečné osobnosti. Je to spíš popis určitého společenského jevu. Jímž je názorový vývoj celé sociální a generační výseče. Ještě v roce 2016 Sergej Brin, jako většina z bohatlíků v jeho okolí, nazýval tehdejší volební vítězství Donalda Trumpa hluboce urážejícím a chodil na demonstrace proti jeho imigrační politice. Dnes je tentýž Brin významným donorem republikánské strany, členem Rady vlády pro technologické novinky a pozuje vedle prezidenta v červené kšiltovce s nápisem MAGA. Jinými slovy, udělal ve svých názorech obrat o celých 180 stupňů. V rozhovorech s novináři vysvětluje takový vývoj tím, že sám pochází ze Sovětského svazu, odkud jako dítě odešel s rodiči v roce 1979 a měl možnost poznat, jak destruktivní a utlačovatelskou společnost tam socialismus dokázal vytvořit. Nechci, aby stejně skončila i Kalifornie, říká Brin. New York Times je hlasnou troubou demokratické strany a nemůže jinak, než pro takový vývoj hledat nízké a kořistní důvody. Názorový posun úspěšného podnikatele deník vysvětluje špatným vlivem nové Brinovy přítelkyně Geraldine Gilbert Soto, přezdívané Gigi. Ta totiž je horlivou stoupenkyni hnutí MAGA a vyzývá je nosit dámskou kabelku s touto zkratkou vyšitou štrasem. Jenže pokus vidět za změnou Brinových postojů jen romantické okolnosti a vliv nové ženy by byl velkým zjednodušením. Pak by se jednalo o ojedinělý případ a nedalo by se mluvit o jevu. Skutečnost je taková, že Sergej Brin je jen jedním z dlouhé řady technologických velkopodnikatelů ze Silicon Valley, kteří v poslední době prodělali obdobný radikální obrat. Patří k ním nejbohatší muž světa Elon Musk, majitel společnosti Tesla a SpaceX, Peter Thiel, zakladatel firem PayPal a Palantir a vývojář výzvědných technologií pro vládu a armádu, Mark Andreessen, softwarový inženýr a multimiliardář, který spolu s Benem Horovicem založil největší venture kapitálový fond v Americe a člen představenstva Facebooku, zakladatel Meta platformy Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a mnozí další a další technologičtí magnáti. Ti všichni byli kdysi buďto politicky neutrální, nebo aktivně podporovali demokratickou stranu. A nyní se masově posouvají doprava. Důvody jsou nejrůznější. Vysoké daně nebo hluboké rozčarování v demokratech kvůli jejich snaze všechno regulovat. Nebo, jak uvádějí mnozí, nesouhlas s antisemitskými tendencemi levice obecně a zejména jejími protiizraelskými postoji v otázce konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost jako celek prodělává nyní rychle a radikální politické změny. Jedna viditelná spočívá v tom, jak se mění nálady křemíkového údolí, technologického tahouna americké ekonomiky. Takové zobecnění přímo vyplývá z článku o Sergeji Brinovi, leč deník New York Times si ho dovolit nemůže.
6: Konstatuje Jefim Fištejn. A teď se ohlédneme za zajímavými příspěvky uplynulého týdne. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z této šlamastiky ven. Logická odpověď je obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě Emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saudské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
6: Říká Jan Fingerland. Již delší dobu je patrné, že klíčové politické bitvy v zemi mezi vládou a opozicí se již neodehrávají v parlamentu, ale nakonec je rozhodne ústavní soud. Po prvních měsících Babišovy vlády, kdy panoval v tomto ohledu relativní klid, nyní ústavní soudci začnou dostávat jeden podnět za druhým, vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek.
11: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média. média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat Ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí, na nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením Ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezident Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
6: A slova Lukáše Jelínka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Neziskové organizace upozorňují na to, že více než polovina klientů v azylových domech armády spásy jsou děti. Češi prohráli v prodloužení se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
12: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izadína Hadáda na nosítkách. Bylo překryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů Armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociálních služeb Kateřina Dosoudilová.
13: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšili jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
10: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Turisti mohou opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz postupně přechází většina turistických služeb v Krkonoších. Upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec

0: třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
1: V něm Češi vyzou v pondělí Švédsko. A o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako Pražská Duhla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
2: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je u sjezdu na Větrný Jeníkov průjezdný jen jeden pruh. Podle kamer praví kilometry 105 až 104,5. Omezení by mělo skončit dnes ráno a místem projedete plynule. V Praze na spojce mezi ulicemi Novovysočanská a Sokolovská havarovalo osobní auto. Nehoda je v ulici pod Plynojemem poblíž odbočky k metrostavu a kolem projet s opatrností jde. A v Hranicích na Přerovsku je nově neprůjezdná Bělotínská ulice. Silnice 47 na průjezdu městem. Uzavírka potrvá do dnešní půlnoci. Na Ostravu i Přerov se omezení objíždí po Zborovské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor s ukrajinskou psychoterapeutkou Alisou Filčakovou. Popovídáme si s rusko-českou herečkou Janou Ševčenko a na závěr zavítáme na koncert Kypr křižovatka hudebních kultur. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
3: Mezi námi.
4: Alisa Filčaková je ukrajinská psycholožka a gestalt terapeutka. Na začátku války přijela do Česka a začala pracovat v neziskových organizacích s ukrajinskými uprchlíky. Pracovala také s dětmi a dospívajícími ve školách. Dostupnost psychologické pomoci pro uprchlíky, kteří v sobě nesou zátěž války, i když jsou fyzicky v bezpečí, je důležitá. Avšak na psychologické služby v tomto roce nedostaly neziskové organizace, které pomáhají uprchlíkům, již žádné peníze. Alisa i v této situaci pokračuje ve své práci s Ukrajinci, kteří psychoterapeutickou pomoc potřebují. Její zkušenost tak otevírá nejen otázku individuální psychické odolnosti, ale i toho, jak česká společnost reaguje na dlouhodobé důsledky války v životech konkrétních lidí. Na začátku rozhovoru s Alisí mě zajímalo, jak v době před válkou byla dostupná psychoterapeutická pomoc na Ukrajině.
5: Na Ukrajině byla a je psychologická, psychoterapeutická a psychiatrická pomoc mnohem dostupnější než v Česku. V nemocnicích a školách je možné získat bezplatnou pomoc téměř okamžitě. A pokud se lidi obrátí na specialisty za úplatu, může si to dovolit mnohem více lidí než v Česku. В Чеську є психіатру мало про самотні чехи, а про мігранти не йсов вольне міста практично жадна. Треба, коли ж мої клієнті потребують психіатрицьку помоць, діагностику неболеки, давам контакти на українські психіатри, які поскитує консультацію онлайн.
4: Vy jste v Praze pracovala v organizacích, jako je Amiga a Centrum pro integraci cizinců. Využívali podle vaší zkušenosti Ukrajinci v Česku bezplatnou psychologickou pomoc v velkém počtu, nebo bylo potřeba je k terapii spíše motivovat?
5: Myslím si, na psychoterapii je připraven málo kdo. Z mé zkušenosti mnoho lidí však potřebuje a chtějí absolvovat několik konsultace. Standardně je to

0: місяць спілкування, аби се алеспонь закладні зорієнтували в своїх проблемах, а зіскали допоручення. Служитіші припади, наприклад, це себе пошкодуванням, себе вражедними мишленками, небо порухами прийми потрави, вижадую в'єчі по це спілкування. Найчастіше ліде обрацілі на мені, як о психоложку, тегди, коли ж уж без помоці було тим єрш не можна звладати ситуацію. Нігди школа, оспот, небо лекар, штирва на том, аби чоловік шел к психологові. Про то же ці українці фінансні не могли доволіть навштівувати плацені спеціалісти. В такових ситуаціях помагали незискові організації. Богужел, уж такових проєктів тим єрш нені, вже стоже поптавка стала екзистує.
1: Алісо, що днес ваші країни жиїці в Чеську реші найчастіше?
0: Ми зі дітьми, а доспіваючими се часто вискотує шиканове школи. Діти се кволі тому, бо їх ходять до школи, нігди учителе, арже дітел школи ніяк не реагує. Родичі їм пише дописи, ході до школи, млуві з учителі, але проблем ніяк не ржеші. З дітьми вони не комунікує, інформація родичам так і не передаває. Просто ігнорує ситуацію. А пак я мусим родичам висвітлувати, що би мені делать в чеському стілуваційному системі. Нігди до кінця дохазі к шиканні мезі доспілими в праці от чеху. Знам припади, коли чеші ігнорує українця. Єдна організація на сватек роздава дарки всім замісненцям, але українце винихала з тим, що на ній запомнили. А то ховання є урчіта форма агресія, а самозвержаємні, то мих краяну цитливе дотика.
1: Розумім, Алісо, то мусі бути годне тяжке, бути, якоби в ніяке зоні невидітельності про české колеги а надрізене.
0: Ано, мусім ржіць, що є то тяжка ситуація, а кволі тому, що у перхліці се снажі бути погодовні, промісні, потлачує в собі много різних емоцій. Найчастіше йде о злост, подражденост, а не спокійност. З того се пак розвіє аутоагресе в формі себепошкодуванні, себевражедних мишленок, а депресе. У тих, хто в'є цих, є лідем часто стидно млувіт, також ліде прихази з їхніми проблеми, а я се на тито темата птам при консультаціях.
1: Алісо, Українці в Чеську жиї фізично в безпечі, але мají близьке, kteří zůstali na Ukrajině. Setkáváte se v terapii s pocity viny z toho, že tady v Česku jsou v bezpečí, zatímco jiní členové rodiny ne?
0: Такова ситуація се часто вискитували на самем зачатку валки. Потом всі на то ліде троху звикли. Теть найчастіше з поцитом війни жиє младі муж. Їх родичі є послали до заграничі, аби се учили, а будували сі свій живот. Але часто з них ціті війну, же дома ліде умірає. Сов і таці, ктежі се зде, зділаває в оборих совісіцих з воїнською службою, а планує се з тими то знаностями вратити на Україну.
1: Алісо, ви сте працювала дотеď і з українськими дітьми а доспіваючими. Як се проявує травматизація українських дітей, з ктерими працюєте в Празе?
0: Травма се у українських дітей проявує тогди, коли ж їм родичі не могли дати достаток своєї позорності. Кволі тому се діти не ціті, емоційно безпечні, не має сили уходити до школи, учитися, ані навазувати нове приятельство. Таке се у них часто об'явує себе пошкодування, о котрим се боїм лувіць родичі. А так моць стовжі по домові, а предхозім животі, же родичі є нігди мусі послати на Україну при жібузнім, небо се ціла родина уполні в раці дома. Нам, доспілим, це ніколи зда, що покутись ми заїстілі в зділані, їдло, аби длені стачіто. В ескутечності діти в якимколі віку потребує предовщим ласку, довіру, а печі. А про то же родичі годні працює, самі немає енергії на діти. З дітьми є потреба годні млувіт, наслухати їх проблемам, а квалітні сполу травить час. Аби то вшак родичі могли ділати, самі мусі бути в емочнім здрої. К тому й со потреба організація, ктере поскитує психологічну помоць, консультація, скупінова сеткані, тренінги, а психологічну ніяку едукацію.
1: Uzavírá ukrajinská psychoterapeutka Alisa Filčaková. Od snu stát se herečkou vede k práci na jevišti a před kamerou dlouhá cesta. Když má člověk hrát navíc v jazyce, který není jeho mateřský, je ta cesta ještě složitější. Jana Ševčenko nastoupila na hereckou školu v Praze s ruským přízvukem a řekla si, že se ho zbaví natolik, aby mohla hrát i české role. Podařilo se jí to. Dnes hraje v českých filmech i divadle a zkušenost, kterou si sama prošla, předává dál studentům ve svém autorském kurzu Čistě česky. První otázka Olgy Vasinkevič byla, jaké byly začátky její herecké cesty.
2: Stalo se to tak, že jsem vždycky od dětství chtěla být herečka. Vlastně od 12 už jsem hrála v divadle ve svém rodném městě Magnitogorsku. Pak jsem jela do Česka studovat, vystudovala jsem animaci ve Zlíně a během svého studia jsem hrála hodně ve studentských filmech. Natolik mě to bavilo, že jsem se rozhodla vykašlat se na to, že mám přízvuk a jet zkoušet a dostala jsem se na vyšší odbornou školu hereckou a takhle začala moje cesta bojování s přízvukem a dobývání českého trhu jako herečka.
3: Člověk hnedka uslyší, že mluvíte perfektně. A mohla byste mi povyprávit, jak se to stalo?
2: Děkuji moc. Krok za krokem, rok za rokem. Opravdu to hodně trvalo, několik let určitě. Samozřejmě na herecké škole jsem hodně pracovala a vlastně taková věda ortoepie nebo logopedie, další prostě obory, které herce učí mluvit. Jsem stejně jako ostatní mé kolegové z ročníku pracovala nad svojí výslovností, nad nějakými vady a krok za krokem prostě jsem k tomu přišla a samozřejmě pomohlo to, že jsme měli praxi v rádiu, pak jsem se dostala na TV Barrandov jako moderátorka. Tam jsem taky měla velký pokrok v češtině, protože jsem tam pracovala a byla to vždycky improvizace, takže musela jsem mluvit z patra a měla jsem kolem sebe různé lektory, ale sbírala jsem úplně takové malinké kousíčky informací během opravdu let. Asi jsem vytvořila svůj vlastní systém, kde je prostě vidět a slyšet, jaký je rozdíl mezi hláskami v češtině a v ruštině a pomohlo to nejen mně a pak i stovkám dalších lidí vlastně.
3: Vy děláte strašně dobrou věc pro všichni, kdo mluví s přízvukem a chce se ho zbavit. Mohla byste povyprávit o tomto kurzu?
2: Ano, já mám vlastní kurz výslovnosti, který se v ruštině jmenuje Čisto pa česky. V češtině to asi by bylo Čistě česky, kde zaměřuji se na to, abych pomohla cizincům, co mluví třeba ukrajinsky, rusky, bělorusky, pochopit českou výslovnost, zbavit se přízvuku, vyčistit nějaké chyby a tam den za dnem, krok za krokem opravdu pracujeme jenom na fonetice a výslovnosti a učím, jak vyslovovat hlásky, samohlásky, souhlásky, intonace, délky, přízvuky, všechno možné, z čeho se skládá vlastně ten náš přízvuk, který není jako aura kolem nás, ale opravdu je tam asi tak cca 30 témat, které se učíme, trénujeme a tak se toho přízvuku zbavujeme. Každý den máme hodiny zaměřené na různé části české výslovnosti. Například vysvětluji, že v ruštině je zvuk, řekneme šž, v češtině to je šž, nebo v ruštině je to dzitě, v češtině to djotě, nebo máme l a v češtině to je l. Jsou to různé zvuky a já učím prostě každý den, jak se zbavit toho přízvuku, jak se naučit správnému českému zvuku. Už máme 5 let ten kurz.
3: A můžete říct, že vám to opravdu, že jste se zbavila toho přízvuku, pomohlo vám v kariéře herečky?
2: Určitě, 100%. Na začátku jsem hrála ruské a ukrajinské role, pak jak třeba castingoví režiséři nebo agenti už mě poslouchali, už chápali, že nemám takový ten typický cizí přízvuk, tak už i mi i dále nabízeli české role, takže ta třeba role v ulici nebo v zoo a moje poslední, tak jsem hrála už češky, což je super, takže opravdu mě to rozšířilo v mém portfoliu, že můžu hrát nejenom cizinky, ale i češky. Normální role, taky v divadle samozřejmě jsem hrála v češtině. Řekla bych, že celkem ten jazyk nejenom mi něco dal v kariéře, ale třeba i v osobním životě. Kamarádi, nějaké jako partneři, prostě lidi, co jakoby se mnou denně mluví. A samozřejmě jsou moc rádi za to, že mluvím dobře. Je to příjemnější i pro mé okolí, i třeba pro, nevím, doktorky a další lidi, co jsou kolem mě. Já bych řekla, že to je i péče nejenom o sebe, bych já se cítila dobře, ale i o své okolí, aby všem bylo jakoby hezky se mnou mluvit.
3: Jak vidíte svoje perspektivy v českém filmu a jak vůbec vidíte rozvoj svoje kariéry tady?
2: No samozřejmě, že bych doufala, že v Česku ještě je a bude hodně rolí třeba z období komunistického Česka, kde můžu zahrát i nějaké přímo například ruské Ukrajinky, nebo teď z té války, co je teď, například něco nového vznikne, že můžu taky hrát. Možná opět něco klasického českého, a nebo taky tady je výhoda v Praze, že se točí hodně mezinárodních projektů, přímo z Ameriky nebo z dalších států Evropy, a tady v Česku se dá hrát i v angličtině, i v ruštině, i vlastně tím pádem se zapojovat do mezinárodních projektů, což je taky úplně báječná věc pro herce.
3: Vy jste tady dobře asimilována dneska už občanka. Potkáváte třeba dnes kvůli politické situaci, potkáváte se s nějakými nepříjemnými situacemi kvůli svému původu?
2: Řekla bych, že úplně nepříjemné ne, ale lidi jsou celkem zvědaví a třeba se rádi ptají na můj názor, na mé zkušenosti, na třeba naše rozdíly, například jaký je rozdíl v mentalitě u Čecha a u Rusa a tak dále. A řekla bych, že se Češi ode mě něčemu učí a možná takhle bourají své stereotypy a mají možnost se podívat na nějaké věci z jiného úhlu a rozšířit své představy třeba o různých národech. Takže úplně negativní zkušenosti nemám, možná opět díky tomu, že nemám až tak dramatický jako přízvuk. Možná mám štěstí na své okolí. Mám jako hodně i pozitivních zkušeností, třeba i ve Zlíně, i v Praze, že lidi, učitelé šli hodně vstříc a možná i jsem měla nějaké výjimky jako cizinka oproti Čechům, dokonce jakoby v té pozitivní pro mě stránce.
3: Spolupracujete s Národním divadlem, už jste zmínila divadlo Stavovské a mohla byste povyprávět o této spolupráci?
2: Ano, já jsem poprvé hrála ve Stavovském divadle jako herečka. To bylo součástí Prague Shakespeare Company, divadla v angličtině, vlastně mezinárodní prostě spolek. A pak jsem byla jako tlumočnice za prvé pro Ivana Vyrypájeva, režiséra, který teď žije v Polsku, a pak pro Dmitrija Krymova, který žije v Americe. Oba dva inscenovali hry v Národním divadle a tak jsem měla možnost tlumočit a zároveň spolupracovat s kolektivem herců a různých tvůrců, režisérů. A opravdu to byla vynikající zkušenost a jsem moc ráda, že jsem byla součástí představení Tří mušketýři a já, který ještě běží ve Stavovském divadle.
4: Říká herečka Jana Ševčenko.
5: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
4: Kypr, křižovatka hudebních kultur. Takový název měl koncert, který v Praze poprvé představil středověké hudební poklady Kypru. V kostele svatého Václava na Zderaze ho uspořádal spolek Filokalia, a to u příležitosti kyperského předsednictví v Radě Evropské unie. Koncert měl výjimečnou dramaturgii a uvedl byzantské skladby z archivu kyperských klášterů a také české premiéry vícehlasých západních motivů z významného kyperského rukopisu, známého jako Turínský kodex. Natáčela na něm Jana Šustová.
6: Koncert Kypr, křižovatka hudebních kultur, představil hudbu dvou církevních tradic, východní a západní, tedy hudbu pravoslavnou a katolickou, jak říká jeho organizátor Marios Christou.
7: Ta západní církev, která je známa jako katolická, má svoji tradici hudební, pochopitelně ty kořeny byly stejné. Ale potom ve středověku už to začalo v tom, dejme tomu, 12. století zhruba, samozřejmě přibližně, každá tradice slezská hudebního měla svoji cestu. Téma koncertu byl Kypr, křižovatka hudebních kultur. Takže na Kypru ve středověku jsme měli tyhle ty dvě tradice. Byla hlavně ta franská nadvláda, která přinesla tu hudební tradici západní, a v té době to byl gregoriánský chorál, který je jednohlasá hudba, ale taky ta středověká polyfonie, a v té době to bylo Ars Nova a Ars Subtilior hlavně, aspoň to, co obsahuje ten slavný kodex turínský. Ale na druhou stranu máme tu pravoslavnou hudbu a v té době a i do dneška na Kypru, ale ne na celém světě, ale na Kypru v Řecku, je takzvaná byzantská hudba, byzantský chorál, který je jednohlasá hudba. A právě na tom koncertě jsme měli příležitost slyšet ty dvě tradice v dialogu. Takhle vedle sebe.
6: Tyto dvě odlišné hudební tradice se ve středověku setkávaly v kyperských chrámech, někdy od sebe vzdálených jen několik desítek metrů.
7: Některé ty chrámy jsou si jako velmi blízko do dneška a taky máme i

0: že někdy dokonce to byl stejný klášter, stejný chrám, ale nesloužili si spolu. Složili nejdříve, teď to pořádně správně asi neřeknu, ale že ty pravoslavní a potom ty katolici. Já jsem zrovna četl jeden prámen, který tohle to psalo. Takže někdy i v tom stejném chrámu.
1: Na koncertu zazněly i skladby z významného kyperského rukopisu, známého jako Turínský kodex.
0: Ten název je podle místa, kde je dneska dochovaný, ale ten Turínský kodex, ten rukopis, vznikl právě na Kypru. A je to velmi důležitý rukopis, je známý taky právě jako ten kyperský kodex. A jenom, že tyhle ty rukopisy, tyhle ty kodexy potom mají ten název podle toho, kde jsou dneska, kde se nachází dnes. Ten kodex obsahuje více než 300 skladeb. Je tam i duchovní hudba, i světská hudba, moteta, a jak jsem říkal, tam je ta tradice franská. Je tam gregoriánský chorál Ars Nova Subtilior. Takže je to velmi, velmi důležitý prámen sledská muzikologie dneska.
1: Hudbu východního křesťanství na koncertě interpretoval vokální soubor Filokalia Ensemble, který založil Marios Christou v roce 2005.
0: My se zaměřujeme na pravoslavnou hudbu, hudbu východního křesťanství. Na začátku jsme zpívali víc tu slovanskou romantickou tradici, například Rachmaninová a tak dále, taky soudovou hudbu, ale teď se zaměřujeme spíše na byzantskou hudbu. To přijde to mnohem zajímavější, i v Čechách to nikdo nedělá. A jednak se snažíme i o autentickou interpretaci byzantské hudby, například právě s námi teď zpívá i Jorgos Dimitriou, který je vynikající psaltist, to je zpěvák byzantské hudby, a další, jako Silva Morasten, taky zpívá takhle tím tradičním způsobem východního zpěvu. A zároveň zpíváme i současné úpravy byzantských albo z byzantských skladeb.
1: Byzantský zpěv má své charakteristické rysy.
0: Jednak je to jednohlasá hudba. Samozřejmě západní gregoriánský chorál taky je jednohlasá hudba. Jsou tam společné rysy. A co není společného, je právě intonace. Je jiná intonace. Nemám rád slovo čtvrtóny, protože je to velmi symetrický. Jo? Je to čtvrt. A to není úplně tak, je to trochu jinak, ale to jsou mikrointervaly. To je jeden aspekt. Další aspekt té hudby je i ta technika zpěvu, která má jako výsledek jinou barvu zvuku. Tak je velmi důležité. A potom jsou ty ornamenty, to jsou specifické ornamenty. Notace je pořád neumatická, to znamená, že nepoužíváme tu současnou západní notaci, ale takzvané neumy. A taky ta hudba je modální, ale už se dostáváme do asi trochu těžších otázek hudební teorie.
1: Pro české zpěváky, kteří nevyrůstali obklopeni východní hudbou, je interpretace byzantské hudby velmi obtížná.
0: Proto právě tu autentickou interpretaci dělá Jorgos Dimitriou, nebo někdy já. A jediná zpěvačka, která se s tím zabývá vážně, je ta Silva Morasten. Ale jinak ten sbor Filokalie, oni zpívají ty úpravy, protože právě je to velmi těžké, nebo člověk potřebuje několik let intenzivní studium, aby mohl zpívat takhle tímto tradičním způsobem.
1: Zmíněný kyperský řek Jorgos Dimitriou vysvětluje, v čem spočívá jeho práce psaltise, neboli žalmisty, což je zpěvák byzantské hudby.
2: Je to velké privilegium a jsem opravdu šťastný, že mám tuto příležitost zpívat téměř celý týden. Teď jsem zpěvákem a sbormistrem v řeckém pravoslavném chrámu ve Vídni. Zajímavé na byzantské církevní hudbě je, že bohoslužba je většinou velmi dlouhá, například 3 hodiny. Dá se říct, že je to něco jako druhá práce. Týdně se tomu věnuji minimálně 10 hodin, ale jsem velmi rád, že mám tuto možnost.
1: Jorgos Dimitriou už v Česku koncertoval několikrát.
2: Myslím, že je to 5. nebo 6. koncert, který mám v Česku. Pokaždé jsem od úplného začátku nadšený, protože vnímám velkou pozornost a zájem českého publika o byzantskou hudbu. Musím poděkovat Mariosovi Christou za ten nápad a za to, že mě pozval. Máme teď 5. nebo 6. koncert díky zájmu Čechů, díky velké práci, kterou dělá Marios, a jsem moc šťastný, že tady mohu vidět takový zájem.
1: Účastníky koncertu pozdravila i kyperská velvyslankyně Aliki Paschaly.
3: Myslím, že dramaturgie koncertu odráží postavení Kypru jako mostu mezi kulturami, a to jak v rámci Evropské unie, tak i ve světě obecně. Dialog mezi západní a byzantskou hudbou symbolizuje toto společné soužití a interakci. Koncert to krásně ukázal, jasně zprostředkoval toto poselství, dojal publikum a zdůraznil kulturní identitu Kypru i jeho mezikulturní roli.
4: Uzavírá kyperská velvyslankyně Aliki Paschaly. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Olga Vasinkevič, Jana Šustová a Tatiana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
5: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 3:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ruský prezident Vladimir Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí. Někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Češi prohráli se Slovinskem v prodloužení 2-3 ve skupině hokejového mistrovství světa. Další zápas odehrají svěřenci trenéra Rulíka v pondělí proti Švédsku. A tenistka Elina Svitolinová z Ukrajiny ovládla potřetí v kariéře turnaj v Římě. Ve finále porazila Američanku Goffovou 6-4, 6-7 a 6-2.
7: Omezení na D1 u sjezdu na hranice a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na exitu 308 stojí porouchané vozidlo na sjezdu na hranice. Na D5 se z Plzně do Prahy v noci mění směrové sloupky a po pojíždí od Berouna 17. kilometru po sjezd na Pražský okruh 0. kilometr v místě, kde jsou, vždy blokují levý pruh. V Praze na spojce mezi ulicemi Novovysočanská a Sokolovská havarovalo osobní auto. Nehoda je v ulici pod Plynojemem poblíž odbočky k metrostavu, kolem se projet dá. A v Chomutově u centra stále pozorně v Palackého ulici. Před více než hodinou se tam srazil autobus s osobním autem a podle policie následky nehody stále omezují průjezd u autobusové zastávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ve světové premiéře uvádějí městská divadla pražská adaptace tří knih současného francouzského autora Eduarda Luise. Inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška, který do hlavních rolí matky a syna obsadil Tomáše Daleckého a Evu Salcmanovou. Představení řeší otázku, do jaké míry lze psát velmi otevřeně knihy o vlastní rodině. V kulturním magazínu dostane také prostor projekt Českého rozhlasu Perník. Víc o něm řekne kreativní producentka Kateřina Ratouská a samozřejmě připomeneme i jiné výrazné události těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
5: Kultura Plus.
8: Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro malé děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
9: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru. A všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
10: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
9: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
10: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má dvě malé děti.
9: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhu Šmatuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: V ostravském Trojhalí Karolína finišují přípravy na jednu z největších hudebních událostí v historii regionu. Ve dnech 17. a 18. května tam zazní Mahlerova 8. symfonie, přezdívaná Symfonie tisíců, a to v podání téměř 600 účinkujících. Mahlerova 8. symfonie patří k nejrozsáhlejším a organizačně nejnáročnějším dílům. Projekt spojí nejenom téměř 600 lidí, ale i 3 orchestry, 13 sborů a 8 solistů z několika měst i zemí. V Brně je do 24. května 17. ročník Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno. Ten zase nabízí přes 90 představení a doprovodných akcí. Hraje se nejenom v kamenných divadlech, ale taky ve festivalovém Šapito nebo nových prostorách centra Koulaps. A stejně tak v úterý 12. května začal filmový festival v Cannes, kde máme své zpravodaje a nabízíme vám informace z místa také ve vysílání Českého rozhlasu. A také jsme vám nabídli v tomto týdnu reportáže z koncertu Festivalu klasické hudby Pražské jaro. Letošní 81. ročník odstartovala Smetanová má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
11: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
12: Kultura.
13: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
9: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
14: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od Pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
11: Proč jste přišla?
14: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, Pražské jaro.
9: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Je mu čerstvě 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý hudebník František Konečný zažil ve středu výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Orchestr ji zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta a reportáž natáčela Tereza Cedidlová.
15: Nad ním pak poletují
16: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Takže ten prostor činí hodně.
17: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních 2 letech i skládá.
16: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
17: Takže to byla objednávka.
16: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
17: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
12: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už budu zase v televizi. Jako ti lidi třeba tleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
17: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
12: motivuje. Přesně tak, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
17: Co tě baví víc tím pádem?
12: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
17: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
18: Já jsem jako celkem nervózní, jako. Každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě. Ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
17: Mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
18: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzlo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
17: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka.
8: Hostem Kultury Plus je v této chvíli moje kolegyně Kateřina Ratouská. Ahoj, dobrý den.
19: Dobrý den.
8: Já jenom přiznám, že s Kateřinou se známe 30 let, tak si budeme tykat. Kateřina pracuje jako kreativní producentka Českého rozhlasu a ta by nám měla představit nové projekty Českého rozhlasu a aktuálně se také zastavit u projektu s názvem Perníkář, který si můžete poslechnout na aplikaci Můj rozhlas.cz.
19: Je to tak. Kniha, tedy upřesně s ním Romana Pechy a Petra Motýla, se jmenuje Perníková chaloupka a z této knihy vznikla divadelní adaptace, dělal ji Vojtěch Štěpánek, ta se tedy jmenuje Perníkář a hraje se v ostravském studiu G. Moc doporučuji zajít do divadla. Je tam tedy jediná role, kterou stvárnil herec Petr Panzenberger a ten za ní získal cenu Thálie v oboru činohra, takže je to opravdu mimořádný herecký výkon. A já když jsem v loňském roce viděla to představení, tak i hned už asi během prvních 10 minut jsem si říkala, tohle bych chtěla dělat v rozhlase. A skutečně to tak dopadlo. Čili já jsem si vzala tu knihu Perníkovou chaloupku i adaptaci divadelní s názvem Perníkář a vytvořila jsem z toho, můžeme říct, 4-dílnou sérii pro Můj rozhlas. To jsme tedy natočili s Petrem Panzenbergerem, ale ta naše verze je opravdu jiná než ta divadelní, protože my tam máme poměrně bohatý hudební doprovod a také docela dost zvukového designu, takže je to takové jako hodně barvité zvukově. A na webu Můj rozhlas jsou ty nahrávky trvalé. To znamená, kdykoliv, když napíšete do vyhledávače Perníkář Můj rozhlas, tak můžete poslouchat.
9: V následujícím příběhu je tematizováno užívání drog a alkoholu a zaznívají v něm vulgarizmy. Nepropaguje užívání návykových látek. Pokud je pro vás téma citlivé, zvažte prosím poslech pořadu.

0: Český rozhlas uvádí sérii Perníkář, díl druhý. Sedím jednou na pacalůvce s kámošem Arpádem, co byl vyučený havíř, a vidím z okna, jak se po silnici blíží bílý polský Fiat. To jsou naši, zmiznu, poté mi řekneš.
1: Co si ti tu nechali,
0: povídá Arpád. Z vojenské zprávy. Povolávat. Hned se dívám, kam to mám. Do Košic? Táta říkal, že mě dostane do Košic k pipakům. To jako gradistům.
2: Protagonistou příběhu je Roman, který se narodil v Havířově a potom tedy tam i jinde, třeba v Českém Těšíně, vařil ty drogy, také byl opakovaně ve výkonu trestu,

0: po určitou dobu sestával z takové té tročlenky feťák, vařič, vězeň. Nicméně z drog se dostal a nevím přesně, jaká je jeho situace teď, ale myslím si, že vlastně se mu asi docela daří, nebo rozhodně to má šťastný konec v tom smyslu, že on opravdu s těmi drogami přestal. Nicméně, jak už jsem řekla, vulgarizmy tam jsou a je to celé také v dialektu, což třeba taky nemusí být každému příjemné, ale ten dialekt je autentický, vlastně i Petr Pantzenberger to pro něj bylo úplně přirozené, čili myslím, že ani žádný jiný herec by tuhle roli stvárnit nemohl.
1: Za pár týdnů už jsem nevěděl, co dál. Takže jsem zašel do telefonní budky. Tu Roman, pane Sivek.
2: Zdar, Roman.
1: Mám taky problém.
2: Mluv, poslouchám.
1: Tita je na pakárnu.
2: Až tak je to vážné?
1: Je.
2: Dojedu se na ňu podívat.
1: Sivek dorazil ještě ten den. Viděl, že je to vážné. A taky zařídil, aby Ditu přijali na psychiatrii v Opavě. Nebo spíš hlavně zařídil, aby ji tam nemučili. Takže díky Sivkovi se Ditě v Blázinci v Opavě dost věnovali. Pak si ji vyžádali rodiče a vzali ji k sobě domů. No a přes jejího bráchu, pastora, mohla jít hned do takového střediska, které tehdy otevírala apoštolská církev a které se jmenuje Teen Challenge. Byla to vůbec první komunita pro léčení narkomanů, která v České republice začala fungovat. A Dita to u nich absolvovala úspěšně. Celkem tam byla jenom půl roku a to stačilo, aby byla z drog venku. Navždycky.
3: S Kateřinou Ratouskou jsme vám právě teď představili projekt Perníkář, který si můžete aktuálně stále poslechnout na aplikaci Můj rozhlas CZ. Já už jsem říkala, Katko, že ty jsi především kreativní producentka Českého rozhlasu. Chodíš do divadla, čteš knížky, chodíš na film a představují si tě v tom hledišti zanořenou do toho křesla a říkáš si, tak tohle chci dostat do rozhlasu. Ostatně to si i potvrdila. Co tě naposledy takto zaujalo, že jsi řekla mimo Perníkáře, že tohle chceš dělat a dostat sem do vysílání Českého rozhlasu?
0: Musím tohle tvé tvrzení trošku upravit, protože není to tak, že bych v divadle často narazila na látku, kterou bych chtěla dělat v rozhlase. Spíš třeba oslovuji různé autory, a teď například úplně aktuálně natáčíme detektivku od Josefa Mareše pro Dvojku. Ta se bude vysílat někdy na přelomu září a října. Ale kdybych měla říct k těm aktuálním projektům, a tam je opravdu spojitost s divadlem, tak bych upozornila na projekt Dramatapas, který budeme vysílat 30. května od 20 hodin na Vltavě a následně všechny hry, je to 8 krátkých her, budou dostupné jak na webu Můj rozhlas, na vltavském webu, tak i ve třetích stranách, to znamená v podcastových aplikacích. A jenom velice rychle shrnu, o co se jedná. Divadlo Letí letos slaví 20 let a oni mají takový projekt večeří, to znamená, že se tam jí a u toho jsou scénická čtení takových krátkých her, řekněme 10-15 minut, možná maximálně 20. A my jsme teda s kolegyní Zuzanou Sikačovou udělali výběr z těchto her, 8 jich je od 8 různých autorů a autorek a ty jsme natočili pro Český rozhlas i teda u příležitosti toho výročí Divadla Letí.
3: Kateřina Ratouská byla hostem Kultury Plus. Děkuji za to, a co daří.
0: Děkuji taky, naslyšenou.
3: Režisérkou projektu je Natálie Deáková. Uslyšíte hry Tomáše Rályše, Davida Košťáka nebo Anny Sávedry. A v Kultuře Plus nabízíme další témata.
4: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jaké to je narodit se v Izraeli do palestinské rodiny? Znamená to žít mezi světy a často i mezi očekáváními, které si protiřečí. Právě tuto zkušenost otevírá berlínský herec Josef Svejt ve svém autofikčním stand-upu Between the River and the Sea, který vznikl ve spolupráci s režisérkou Izabelou Sedlak a které uvádí berlínské Maxi prosím Gorky Theater. Už tuto neděli 17. května bude představení k vidění na 29. ročníku festivalu Divadelní flóra v Olomouci. S Izabelou Sedlak a Josefem Svejdem si povídala kolegyně Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
5: Co pro vás osobně znamená být mezi světy? Je to spíš břemeno nebo privilegium?
6: Kdysi to pro mě bylo spíše břemeno. Snažil jsem se pochopit, k čemu vlastně jsem, proti čemu stojím. Ale dnes to vnímám jako privilegium. Myslím, že lidé, kteří jsou takzvaně mezi, mají šanci zažít víc světů. Když se narodíte třeba jako běloch a křesťan v Londýně, tak je poměrně jasné, odkud pocházíte a kam směřujete. Zažíváte v podstatě jednu realitu. Ale když jste narozen tak nějak mezi světy, máte možnost zažít více identit a být na více místech zároveň. Myslím, že tímto směrem svět směřuje. Vlastně už takový je. Takže když tohle máte v krvi, je to dar.
5: Kdy ve vašem životě přišlo to přijetí, tedy že jste přijal, jaký jste, odkud pocházíte a že jste mezi světy? Pomohla vám v tom i inscenace Between the River and the Sea?
7: The performance helped me a lot to understand many things that I passed in.
6: Inscenace mi hodně pomohla pochopit spoustu věcí, kterými jsem v životě prošel. Bylo to částečně jako terapie. Ale myslím, že i samotné žití toho života jako Palestinec v Izraeli je vlastně určitý režim přežití. Takový způsob, jak měnit identity, vybírat si, kterou identitu zrovna použiju, která mi pomůže nebo vytvoří zajímavou situaci. Je to i otázka volby. Je to jako být tajný agent s více pasy a podle potřeby použít vždy jiný. A to je vlastně fascinující. Můžu být vlastně vším.
5: Izabelo, jak jste z těchto podnětů jako režisérka a spolupracovnice Josefa vytvořila inscenaci?
8: Začali jsme sbírat příběhy z jeho života a hodně jsme spolu mluvili. Jak říkal Josef, někdy to bylo skoro až terapeutické. Známe se už 10 let, takže občas to nebyla práce, ale spíš rozhovor mezi přáteli. Když to bylo potřeba, odložili jsme práci a prostě jsme si povídali. Většinou jsme nahrávali a pak jsme to přepisovali. A pak přišla výzva najít strukturu, divadelní tvar. Nakonec jsem navrhla systém, který jsme s Josefem přijali. Pohybujeme se z jedné strany na druhou a zpět. Celá inscenace je tedy postavená jako ping-pong, což vlastně odpovídá jeho životnímu příběhu. Židovská školka, arabská školka, židovští i arabští přátelé. A člověk si pořád klade otázku, kam ten člověk vlastně patří, protože se to neustále přepíná. Chtěli jsme ukázat, že existuje i pozice mezi těmito dvěma extrémy a že právě tam nakonec on i jeho rodina a děti nějakým způsobem stojí.
3: Nejenom diváci, ale hlavně obří zelená maketa Pijavice zaplní prostory Pražského divadla Komedie. Pro tuto scénu městských divadel pražských vznikly adaptace 3 knih francouzského spisovatele Eduarda Louise. O světové premiéře představení s názvem Jak se stát jiným vám víc řekneme v Kultuře Plus. Navštívili jsme jednu z posledních zkoušek před světovou premiérou 16. května. A naším hostem byl i nejenom David Paška.
9: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa Pijavice.
10: Která prská, saje a vysává všechno naokolo. A to je jeden z těch prvních atestů, protože kuchyň, rodina, domácnost. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz nějakého zrcadlení toho třídního stavu, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděna rodina svým autorem jako někdo, co někoho vysává, jako tahle efemérická bytost, která obklopuje celé jeviště. A to je právě tahle ta obrovská pijavice, kolem které se to celé krouží, která se někdy vůbec nemotivuje, že ji ignorují ti herci, takže funguje jenom pro diváky jako znamení memento, že něco se právě odehrává, co je explicitně na to nadstavené, aby vysálo z toho druhého energii, příběh a zároveň je to i takový postoj označovací, který na každou z těch bytostí v tom prostoru v podstatě je nálepený a označený. Takže pracuje se s tím aktivně a zároveň je to taková veliká hypertrofovaná metafora.
9: David Paška volně spojil tři Luisovy romány Jak se stát jiným, Boje a proměny jedné ženy a Monik na útěku. Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
11: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl dostat, aby se mohl stát jiným, aby se mohl dostat z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát někomu jinému a vyšplhat se potom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
9: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
10: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu a všech těchto stereotypních obrazů, které známe. A prostřednictvím toho, že napsal takovouhle knihu, která se jmenuje Skoncovat s Eddiem B., což je skvělá knižka, je to takový coming of age román, ergo mladý člověk se dostává z dětství, které je negativně konotováno, do budoucnosti a dospělosti, která je pozitivní a afirmativní. A zároveň tam opisuje vztah k rodině, která je hodně negativně vnímána.
9: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Aktuálně patří k výrazným osobnostem současného středoevropského divadla a dlouhodobě působí v mezinárodních koprodukcích. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
12: Vychází teda především z textu a příliš nepreferuje to, co je v českém divadle často k vidění, jako psychologismus, rozvláčné slovanské pauzy, tak toho není přítelem.
11: Po pocházení
12: jsem tam, takže je to, ta jeho režie je velice precizní, zaměřená na detaily, nic nám neodpustí a to zkoušení bylo pro mě inspirativní a přínosný.
3: Asi chápu, že vás to může nějak jako obohatit právě ten jeho styl. Nicméně bude to sdělné pro české publikum?
12: Já myslím, že snad jo, protože ten příběh tam je docela převyprávěn přehledně a nakonec je to snad i dojemný, říkají, no, že tam je happy end, dopadne to dobře, tak to mají v Čechách rádi.
3: Dopadne to dobře, že potom jdete s mámou do Mekáče, do Vodičkovy ulice?
11: Ano, dopadne to dobře, že jdeme podívat do Mekáče, což bylo taky zajímavý natáčet na jeden záběr. Scénu do toho my vlastně na jevišti komentujeme.
12: No, to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
13: Příběhu mohla tvořit kapitolu nové Odyseje zadosti učinění. Většinu života ve stínu, v maličkých vesnicích severní Francie a potom ve stísněném pařížském služebním bytě. Zadržovaná doma muži, skrytá, zneviditelněná, umlčovaná všemi možnými podobami moci.
12: No a ještě bych ale chtěla říct, že jsme možná opomněli jedno důležitý téma té inscenace a to je vytržení se z poměrů. Tak to je docela zajímavá věc, protože obě ty postavy, jak ta moje matka, tak ten můj syn, pocházejí původně ze strašně chudých poměrů a oba se nějakým způsobem z těch poměrů touží vyrvat. Jemu se to povede a pak pomůže té matce, aby se jí to povedlo taky.
9: Autorovým knihám se podařilo změnit nejenom jeho vlastní život, ale i osud jeho matky, které otevřely možnost odejít z prostředí dlouhodobého útlaku. Zároveň ale zveřejnili intimní rodinný život před očima celého světa. Inscenace se proto soustředí i na otázku, jakou hranici má osobní emancipace a zda je vůbec možné osvobodit sebe sama, aniž by člověk zároveň neublížil svým nejbližším.
12: No, já myslím, že ta postava, kterou hraju já, tak to je téma naopak žen v pokročilém věku, které nejsou spokojeny s tím, jak žijí a v jakém prostředí žijí, a že jim to dává nějaký, řekněme, impuls k tomu, že by to mohlo být taky i jinak a že by to mohli dokázat to prostě změnit. Tak to si myslím, že je velký téma pro nás starší ženy.
3: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Ke spolupráci s českými divadelníky ho přizval umělecký šéf městských divadel pražských Marian Amsler, který též pochází ze Slovenska. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková. Naslyšenou za týden.
4: Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden Plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden Plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Ruská disidentka Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Česká hokejová reprezentace prohrála se Slovinskem v prodloužení na mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Rozhodlo tomu okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
15: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
16: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
15: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
17: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
15: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
14: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe oproti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
18: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
14: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Radiožurnálu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
19: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce, a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
14: Čeští hokejisti poprvé na letošním mistrovství světa ve Friburgu prohráli Slovinsku, podlehli 2-3 v prodloužení. Další utkání ve skupině odehrají v pondělí proti Švédsku. A fotbalisté Slovácka v předposledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v Šancelize prohráli s Mladou Boleslaví 0-3. Díky ostatním výsledkům přesto mají jistotu, že v tabulce zůstanou po sezóně na 14. příčce, která zaručuje výhodnější nasazení do baráže s druholigovým soupeřem a odvetu v domácím prostředí. O této výhodě mluví záložník Patrik Blahút.
20: Myslím si, že určitě nás tu doma poženú skvělí fanúšikovia, ak

0: podlehla 1-3 Olomouci.
1: Omezení na D1, na Přerovsku a také na Vysočině. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na sjezdu na hranice stojí porouchané vozidlo. Exit 308 objíždí se bez zdržení. Na všech dálnicích je teď plynulý provoz, nehody hlášeny nejsou. Na západě Čech by mohly komplikovat provoz teploty kolem nuly i pod nulou a na Moravě a ve Slezsku pak místy i vydatný déšť. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině. Připomínáme omezení. U sjezdu na Větrný Jeníkov mezi kilometry 105 až 104,5 je průjezdný jen jeden pruh. Omezení má skončit dnes ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Na českém venkově je znali všichni. Muže v šedozelených stejnokrojích. Hlídali klidné noci první republiky. Jejich svědomí bylo zkoušeno během nacistické okupace a nakonec museli čelit změnám, které přišly s únorem 1948. Cestou, která mapuje osudy prvorepublikových četníků až po Sbor národní bezpečnosti, vás bude provázet Lucie Korcová.
2: Téma plus.

0: proto jí chráním, proto jí bráním, proto se pro ní připravím.
1: Je ta panenka hezká, česká, princezna republika, zpíval ve 20. letech Karel Hašler. 28. října 1918 se z popela dohořívající rakousko-uherské říše zrodilo nejen Československo, ale i nové československé četnictvo.
2: I když v té době se to tak ještě nejmenuje, protože zákon přichází až o 2 roky později. Ale oni převzali kompletně rakousko-uherskou organizaci četnictva jako takovou. A na jejím základě, samozřejmě ten sbor se z části vyčistil, 10% přibližně četníků dokonce dezertovalo. To byli ti, kteří nesouhlasili se vznikem Československé republiky, ale část se jich potom vrátila, protože zjistili, že lepší to není.
1: S Radkem Galašem, ředitelem Muzea policie České republiky, jsem se sešla, jak se říká, přímo u zdroje. V tomhle případě v muzeu.
2: A v podstatě vzniká sbor, který i ten důstojnický sbor má pořád vlastně na té lince starorakouských nebo rakousko-uherských důstojníků a pokračuje se vesele dál. Nemění se příliš mnoho věcí, mění se stejnokroj, označení a podobně, mění se asi ideály, no nicméně u 90% těch četníků, stejně jako je tomu dnes a bylo tomu v minulosti, tím ideálem je chytat zločince a chránit lidi před nespravedlností.
3: Bylo třeba nějaké heslo nebo nějaké motto, které by ti prvorepublikoví četníci měli?
2: No, samozřejmě, že to heslo bylo a bylo už od roku 1850 a světe div se, je to heslo pomáhat a chránit. A rakouská policie, pokud vím, má dodnes a pravděpodobně to vzniklo ještě v dobách lombardského četnictva, které bylo vzorem tomu rakouskému. Takže heslo pomáhat a chránit tady u nás není žádná novinka, ale je to skutečně tradice od roku 1850.
3: Jak moc zasahovali četníci do toho každodenního života té první republiky?
2: No, četníci i policisté, protože to je potřeba si uvědomit, že to byl ještě druhý bezpečnostní sbor, který byl podstatně slabší, tak zasahovali do každodenního způsobu života každého občana. A ono nenadarmo už za Rakouska se říkalo, s policií se člověk narodí a s policií umře. Když se narodil, policie se zapsala, když umřel, tak se ho škrtla. Ale veškeré činnosti typu přihlašovací lístky, pobyty, trestná činnost, samozřejmě ochrana veřejného

0: pořádku. Všechno šlo za těmi bezpečnostními sbory a byla to každodenní součást běžného života i normálního člověka. Takže vlastně normální člověk se setkával s četníkem, bydlela jste třeba na vesnici, vlastně prakticky každý den a ti lidé se velmi dobře znali, respektovali se navzájem, říká se tomu místní osobní znalost a vlastně tam fungovala jakási symbióza. Teď se bavím prosím o slušných lidech, nebavím se o lidech, kteří se živili trestnou činností. Ta symbioza fungovala a v podstatě šla dokonce tak daleko, že ta běžná veřejnost byla velmi často nápomocná četníkům i policistům právě při stíhání zločinců.
1: Jaký byl tedy ten rozdíl mezi četnictvem a policií?
0: Já to řeknu zjednodušeně, protože na to se dá psát klidně disertační práce. Četníci sloužili na venkově a policisté sloužili, říká se, ve statutárních městech, ale ani to není pravda. Oni sloužili ve vybraných městech, kde ta služba byla vlastně zřízena. A v roce 1918 vlastně tady v Československu, v Novém Československu, bylo něco kolem asi 5000 policistů, ale z toho jenom 1000 byl uniformovaný a ti byli tady v Praze. V Hradci Králové, v Moravské Ostravě a v dalších velkých městech Plzni, tak tam byla ta policie státní neuniformovaná. Ona ovšem má podstatně starší tradici než celé četnictvo, protože státní policie byla vlastně dílem Josefa II., to je nejosvícenější Habsburg, a on zřídil policejní ředitelství v Praze v roce 1785. A od té doby v podstatě to policejní ředitelství a ta státní policie v Praze je dodnes. To je druhý nejstarší policejní sbor po Vídni, logicky. A samozřejmě, abych nekřivdil Brnu, tak Brno vzniká také v roce 1785, ale zase až jako druhé o několik měsíců později. Takže policie je starší, ale měla trošku jiné zaměření, než mělo četnictvo.
1: Já bych využila toho, že jsme tedy u vás v muzeu a jestli bychom si třeba mohli ukázat nějaký nejstarší exponát, který tady máte a který se týká četnictva.
0: Tak nejstarší exponáty v podstatě vidíme tady na té pravé straně, ať už je to služební šavle, pouta, ale kasární předpis, který je z roku 1850. Jo, to jsou skutečně staré exponáty, různé pamětní listy. Ono těch exponátů trojrozměrných z té nejstarší doby zase tolik není a pokud je máme, tak jsou samozřejmě buď vystaveny v té horní části, anebo pak jsou uloženy, protože to už jsou opravdu unikáty.

0: který se za první republiky chtěl stát četníkem, musel být občanem Československé republiky a být vysoký minimálně 165 cm. Výjimku měli legionáři, kterým se stát chtěl odměnit za jejich službu během první světové války. Těm stačila výška 160 cm. Uchazeč navíc musel být svobodný nebo bezdětný vdovec.
1: Ale neexistovalo, aby vzali četníka, který byl ženatý, nebo uchazeče, který byl ženatý. To prostě nešlo. Ten důvod byl jednoduchý. Tenkrát to byl vojensky organizovaný sbor a oni s nimi mohli hýbat tak, jak potřebovali. Navíc se předpokládalo, že pokud nemá rodinu, tak té službě bude daleko oddanější, loajálnější, než když má rodinu. Tam vám potom přichází další aspekty ochrany rodiny a podobné věci a nevěnujete třeba, takový byl předpoklad té službě, tolik. A samozřejmě musel ovládat jazyk slovem i písmem a navíc, to bylo další povinností, když už byl přijat, musel ovládat jazyk v místě obvyklý, to znamená sloužil na německo-českých hranicích, musel mluvit německy, sloužil na maďarsko-slovenských hranicích, musel mluvit maďarsky. No a samozřejmě bezúhonnost, která byla velmi složitá, protože tam bohatě stačilo, abyste měla v příbuzenstvu někoho stíhaného a prostě vás nepřijali. A také to bylo o tom, že trénovali vaši trpělivost. Oni vás přijali, v určité době potom se dokonce začaly dělat takové formy psychotestů. Oni vás přijali, ale nebylo to o tom, že příští týden nastupujete. Můj dědeček čekal rok a půl, než mu přišel povolávací rozkaz k četnictvu. A ono to bylo takový průbířský kámen, možná jestli to myslí fakt vážně. Ona ta služba nebyla jednoduchá a byla velmi nebezpečná. Takže ta výběrovost k četnictvu byla opravdu enormní.
2: Mě tam ještě napadlo k tomu manželství, takže to znamenalo, že jakmile by se ale četník oženil, že během té služby se s někým seznámil, tak končil četnictvu?
1: Ne, takhle to nebylo, ale nemohl se oženit, kdy chtěl a s kým chtěl. To teda fakt nefunguje.

rozhodovalo. Takže četník se směl oženit buď ve 30 letech, anebo po 4 letech služby. Ale pozor, on musel žádat svého nadřízeného o povolení k sňatku. A to nebylo nároková záležitost. Takže on musel požádat, když splňoval podmínky, tak požádal, musel tam vypsat jméno snoubenky a příjmení a všech jejich příbuzných. A ti se všichni prověřovali, jestli jsou spolehliví, a pokud by se tam našel zase někdo nespolehlivý, tak prostě nedostal povolení k sňatku. Já jsem viděl záznamy, kdy nedostal povolení k sňatku proto, že matka nevěsty byla vesnická drbna, anebo že její otec byl alkoholik. Jo, tak prostě nedoporučili. Tam se samozřejmě ten četník mohl odvolat k vyšší instanci, což byl nadřízený velitel, ale ani to neznamenalo, že dostane povolení. A dokonce ve chvíli, a ty záznamy také existují, kdy, nedej bože, přivedl snoubenku do jiného stavu, tak pro ty četníky to nebyl argument, že si jako povolí sňatek. No ani náhodou. Takže ta služba byla v tomhle opravdu omezující a je zajímavé, oni to nebylo jediné omezení, oni neměli třeba volební právo. A je zajímavé, že ani soudy a nejvyšší soud tohle nepovažoval za porušování lidských práv, protože to byl fakt, se kterým oni vstupovali do toho sboru.

0: Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Nezapomenutelná melodie písně, kterou hrál Karel Hašler z kraje 30. let ve filmu Svatopluka Inemana Písničkář. Už o pár let později si ji pro povzbuzení pod tíhou mnichovského diktátu tlumeně prospěvoval celý československý národ. Písnička ztratí, pak už nic nebude mít. S okupací zbytku Československa nacistickými vojsky v březnu 1939 a vznikem protektorátu Čechy a Morava čekalo československé četníky těžké rozhodování. Zůstat ve službě pod správou nacistických orgánů nebo odejít. Pro odchod se podle Radka Galaše nakonec rozhodlo jen málo z nich. Drtivá většina zůstala dál. Ale nikdo netušil, co je čeká.
1: Já, když jsem byl malý, tak jsem se svého dědečka samozřejmě řádně zglajšaltován ptal, a proč jste sloužili tomu Hitlerovi? On byl za války četník. On nastupoval v roce 35 a v roce 64 ho vyhodili. A on tak na mě kouká schovývavě a říká, jak sloužili Hitlerovi? Říkám, no teď jako četníci jste mu sloužili. On říká, my jsme měli na vybranou, ale představ si situaci, že by všichni četníci řekli, a my mu sloužit nebudem, a odešli. Kdo myslí, že by tu sloužil? Já jsem to nevěděl, že on říká, Němci. Takže ty četníci v drtivý míře zůstali v té službě jenom proto, že to byli český četníci a že chtěli dál sloužit. Samozřejmě ty ideály mohly být různé, jenom chytání zločinců, ale ti jiní si řekli, no ale pomůžeme těm lidem. Což se teda v drtivé míře také stalo. U policie to zafungovalo úplně stejně. Problém by vstal v okamžiku, kdy vlastně už v roce 1939 Heinrich Himmler, který byl vlastně nejvyšším velitelem policie, protože ta spadala pod SS, tak se rozhodl, že zruší české bezpečnostní sbory. A tady se vrátím ke generálu Ješkovi, který v té době už byl ministrem vnitra na žádost generála Eliáše a byl povolán k Himmlerovi, aby mu to Himmler vysvětlil. A Ješkovi se podařil nadlidský úkon, kdy toho Himmlera skutečně přesvědčil o tom, že pro něj bude výhodnější, když tu zůstanou ty české policejní sbory. Četnictvo a policie. A tak se taky stalo. Drtivá většina těch policistů a četníků se zapojila do odbojové činnosti, ať už aktivní nebo pasivní. Samozřejmě, že se mezi nimi našli odpadlíci, renegáti, kolaboranti, tak jako v každé jiné profesní skupině. Ale drtivá většina, když už nedělala nic pro odboj, tak mu alespoň neškodila. Ale obrovská část těch příslušníků tomu odboji pomáhala, jak se dalo. Vypadá to dneska jako drobounké krůčky, drobounké malinké věci, službičky, ale pro ty lidi v té době to byla obrovská služba, která mohla zachraňovat životy.
2: Sám vzpomínám, když jsem chodili jako starostovi četníci Strojového Štěpánova. A mohu říct si sám, co jsem je poznal, že to byli solidní lidé. Samozřejmě, že vyžadovali zákon, dodržování zákona, ale byli to velice slušní lidé, s každým dokázali slušně pohovořit. I je trápila situace, válečná doba. A vzpomínám, když ťukli na okno a otec vyšel na zápraží a oni ho nabádali k tomu, tehdy byl zákaz z osvícen na okna, muselo být zatemnění. A tak mu vytýkali, příště, ať už aspoň nějaký koberec nebo nějaký závěs, něco dejte na to okno, aby samozřejmě musel se plnit zákon. A když viděli a slyšeli, jak hovoří ten Londýn, tak se ptali otce, co hlásí nesměřice. My jsme, to bylo s ironií, nesměřice je blízká vesnička, ale oni chtěli také vědět, co hlásí Londýn, jak pokračuje fronta. Tak je otec vždycky informoval, když na ten jejich dotaz, jak pokračuje fronta. A oni se nechodili k nám pro informace nějaké na sousedy nebo co bývalo potom, ale přišli vždycky s úmyslem projít, aby se někde neděly nějaké nepřístojnosti.
0: To byla vzpomínka Bohuslava Vlasáka, kterou zaznamenala Paměť národa. Zapojení četníků a policistů do odbojové činnosti nebylo snadné, protože byli pod neustálým drobnohledem okupační moci. Hledali si ale nejrůznější způsoby, jak pomoct, popisuje ředitel muzea policie Radek Galaš.
1: Dneska my všichni vnímáme odboj. To vystoupení v 45., to schovávání zbraní a přechovávání lidí a účast na partizánských skupinách a takový to akční a aktivní. Ale daleko větší míra odboje, a to se netýká určitě jenom policistů a četníků, tak je ta skrytá, ta prostě nenápadná, ta opravdu to podzemní hnutí, kdy ten odboj mohl být i pasivní. Popíšu to na malým příkladu. Gestapo, které tohle velmi dobře vnímalo, tu oblibu těch bezpečnostních sborů a důvěru veřejnosti, tak se snažilo diskreditovat. Takže na to mělo x možných kroků. A jedním z těch kroků bylo, že v podstatě nutili české četníky i policisty předvádět lidi na gestapo. Za jakým účelem je asi víceméně jasné. Takže oni to dělali tak, že poslali telegramem nebo cokoliv tu předvolání a ten četník nebo policista byl povinen toho člověka na to gestapo předvést. A pokud vím od pamětníků a vím to i od svého předka, tak ono to fungovalo většinou tak, že přišel telegram, v 7 hodin má být Franta Flinta předveden na gestapo do tábora. No, takže oni se sebrali večer, přišli ke jmenovanému, zazvonili, zaklepali, zítra ráno v 7 tě mám předvést na gestapo. Sebrali se a odešli. A už bylo na tom předváděném, jak naloží s tou informací. Samozřejmě ráno přišli a buď doma byl, nebo doma nebyl. S tím oni už nic udělat nemohli. Tady totiž je podstata věci v tom, že oni nevěděli, jestli to předvolání je provokace, není to provokace. Gestapo a německá okupační správa je soustavně nějakým způsobem zkoušeli.
0: Podobnou zkušenost měl i Karel Holomek. Jeho otec byl Rom a po vyhlášení protektorátu musel uprchnout na Slovensko, kde se celou dobu ukrýval. Většina jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Jako cikánští míšenci, tam měli skončit i Karel Holomek se svojí sestrou Marcelou. Díky statečnosti jejich maminky a českého četníka je ale nacističtí úředníci nikdy neobjevili.
3: Pokud jde o ty Milotice, kde teda moje máti žila s mojí sestrou a kde teda, to musím říct a vždycky to prostě říkám jako obrovské plus. Tam to prostě bylo všeobecně známo, že jsme teda ti cikánští myšenci, kteří by měli skončit v koncentráku a dokonce to šlo tak daleko, jak později jsme zjistili na Zlínské, kde byla ta SSácká ústředna, tak prostě moje jméno a jméno mojí sestry bylo uváděno mezi 10 nejžádanějšími cikány a cikánskými myšenci, kteří mají skončit v koncentráku, tedy jít do odsunu. No ale to se nikdy nestalo, jednak díky statečnosti mojí mátě a díky jednomu četníkovi, který vždycky prostě chodil za mátě a říkal, paní Holonková, zmizte, zítra tady budou prostě SSáci dělat ščáru a já mám z toho prostě takové jako pocity, jak jsme v těch inkriminovaných létech toho roku 42 a 43, kdy ty odsudy byly, jak s námi máti cestovala vlakem, na kole, na saních, po různých prostě příbuzných nebo úplně, já nevím, neznámých, pro mě neznámých lidí. A, ale co bylo prostě nejfantastičtější, v té vesnici to nikdo těm Němcům, ani řekněme četníkům českým, oficiálně neřekl. Prostě to prostě se bralo jako, že tam patříme. My jsme prostě zmizeli s tou máti a tak nás vlastně zachránila.
0: jedním z těch, kteří pomáhali odbojovým skupinám a lidem postiženým nacistickou persekucí, byl František Famfulík z četnické stanice v Proseči. Jeho činnost ale gestapu neunikla. O jeho zatčení vyprávěla pro Paměť národa jeho neteř Eliška Polanecká.

0: Toho odvezlo nejdřív do Hradce Králové, potom do malé pevnosti Terezín, potom do klidovému soudu do Berlína a tam ho odsoudili k trestu smrti za velezradu. Odvezli ho zpátky na Pankrác a umístili do cely smrti. V té cele byl ještě s dalšími třemi četníky. Byli to jednak strážmistři, tak jeden nadstrážmistr, štábní strážmistr a všichni byli odsouzeni k smrti. Poprava byla určena na 8. července roku 1943 na Kobyliské střelnici. Na výslovné přání Himmlera a K.H. Franka to měla být výstražná poprava veřejná, tak, aby zastrašila četníky a odradila je od dalšího odboje. Takže povolali 120 řadových četníků ze všech různých míst a 20 důstojníků, kteří měli rovněž tu popravu sledovat a předat své zážitky svým podřízeným. Na tu popravu vedoucí úředník, který to vlastně vedl, měl připravený takový výstražný projev, kde poukazoval na to, jak dopadnou zrádci, kteří vystoupí proti Německé říši a vůdci Hitlerovi.
1: Oni tenkrát projevili obrovskou statečnost i při té vlastní popravě, protože velmi dobře Němci vnímali ten odboj a tu nechuť těch českých četníků a policistů, tak veškerému protektorátnímu četnictvu nařídili, že velitelé stanic

0: musí přijet do těch Kobylis, no tak ty chudáci nevěděli, proč tam jedou, jestli se vůbec vrátí, takže doma se rozloučili, psali závěti a podobné věci. Dorazili sem, tady prostě vyvlekli ty čtyři četníky, přivázali je ke kůlům, zavázali jim oči a protože Němci byli teatrální a oni měli dobře zmáknutý PR, teda upřímně, tak jim strhali nárameníky, že jo, teď jim tam četli ty rozsudky. No jo, jenomže jednomu z četníků se podařilo se odpoutat, strhnout si tu pásku, ten druhý křičel, já nejsem žádnej Jirásek z Tábora, já jsem Jirásek z Tábora a kolegové, buďte na nás hrdě, víme, proč to děláme. A prostě je zastřelili. Poprava jak vyšitá, ze vším všudy veřejná, jenomže ono to vyvolalo v těch četnicích takovou vlnu nevole, že to došlo i těm Němcům a vlastně Karl Hermann Frank nařídil, už nikdy se nesmí dělat takovýhle veřejný popravy. Ale takovýhle hrdinů, kteří se podíleli na tom odbojili mraky, drtivá většina naštěstí z nich přežila. I tak vlastně ta policie a četnictvo od roku 1938 do roku 1945 má přes 700 mrtvých, popravených a povražděných. To je v jedné profesní skupině obrovský číslo a drtivá většina z nich skončila buď v bojích, jenom tady v Praze v květnu 45 padlo 60 policistů, 10 četníků, anebo skončilo v koncentračních táborech a na popravištích.
1: Radek Galaš nezastírá, že se ale i mezi četníky našla celá řada těch, kteří spolupracovali s gestapem a nacistickými orgány.
0: Ale říct, že tak jako já jsem se to domníval někdy v 70. letech, že všichni četníci, protože sloužili za války, byli kolaboranti, je prostě holý nesmysl. Máte vlastně případ na požárech Ometák, Komínek, Mikš. Četník, který byl zastřelen výsadkářem Mikšem, s kterým se nakonec pravděpodobně i znal, byl pohřben s obrovskou pompou a přitom to byla úplně omylem vedená střelba jeden na druhého. A v podstatě to potom skončí na tom, že Mikš po válce je označen za hrdinu, což zcela právem, a Ometák zcela neprávem je označován za kolaboranta, který zastřelil Mikše. Ale ono to tak nebylo, takže to pak musíte dělat i takové věci. A to zas musím říct, že dělá málo který historik, tak je rekonstrukce na místě činu, pokud máte dostatek podkladového materiálu. A přitom jsme zjistili, že nejenom, že střela, která zastřelila Ometáka, byla vedena z leže, to znamená ležící Mikšem, ale že první nestřílel vůbec Ometák, naopak ten byl odzbrojen a vydal dobrovolně karabinu Mikšovi, ale střílel Komínek, který pravděpodobně prostě tlouk špačky na hlídce a pak se podíval a vidí situaci v noci, kdy někdo odzbrojil jeho kamaráda a on neví, kdo to je, tak se prostě začalo střílet. Američani tomuhle říkali přátelská střelba, kdy odstřelovali omylem svoje vlastní pozice. Takže to je oběť a jedna i druhá potom byla režimy, zejména nacistickým režimem, zneužita k propagaci, podívejte se, ty výsadkáři tady střílejí vaše české lidi. Ale ta realita byla někde úplně jinde. A těch příběhů takovýchhle vlastně sporných můžete najít celou řadu.
2: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V květnu 1945 skončila šestiletá okupace českých zemí a ulicemi měst se znovu začaly rozléhat vlastenecké písně. Jednou z nich byla i skladba Naše zlatá republika. Její autor Karel Haschler se ale osvobození nedožil. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen v prosinci 1941. Zemí se ale postupně začala plížit jiná hudba. O víc budovatelská, o to více i tísnivější.

0: Už v roce 1945 název četnictvo nahradil nový termín – Sbor národní bezpečnosti.
1: V podstatě termín četník i ten uniformovaný policista tak mizí v roce 1945 už se vznikem Košického vládního programu. Ten jasně říká, že oba dva ty sbory budou zrušeny a nahrazeny takzvaným Sborem národní bezpečnosti. A vlastně za den vzniku Sboru národní bezpečnosti je považován 17. duben. Takže oni oba dva ty sbory ještě z části dosluhovali, ale přišel okamžik, kdy se prostě sloučili. A bylo otázkou toho, zda ten dotyčný chce dál sloužit ve sboru nebo nechce. To už by bylo zase na další hodinové povídání, protože tak úplně jednoduchý to taky nebylo. A byla by asi mylná domněnka, že od roku 45 do roku 48 tady fungovala nějaká demokracie. Nefungovala už vůbec ani náhodou. Už jenom když si vezmete, že ministr vnitra byl Nosek, který byl kovaným komunistou a měl silový sbor ministerstvo vnitra. Armáda nemlich to samý. Takže tady všechno spělo ve všech přípravách právě k tomu ten sbor oslabit, takzvaně očistit. U něj to bylo jednodušší než u armády. Tam jste měla západňáky, východňáky, ani jedni nebyli pohodlní novýmu režimu. Ale ten sbor byl jednodušší, to bylo daleko méně lidí. Takže ten sbor v podstatě začal být válcován novými kádry, kde zásadní bylo takzvaná buď partizánská činnost, anebo stranická příslušnost. To je další hřebíček do rakve toho sboru a ti četníci to velmi těžce nesli. Už v roce 45 v létě bylo povoleno, aby četníci nebo příslušníci sboru směli být organizováni ve stranách. To do té doby neexistovalo. Takže už to bylo první. Nesmělo se agitovat, ale ta realita byla jinde, že se agitovalo ve velkém. No a v podstatě takhle to vlastně postupně, to je taková ta typická česká salámová metoda, tak se to všechno okrajovalo, až ten sbor vlastně úplně zaniknul logicky a změnil se i stejnokroj v roce 1946. Nastupuje nová uniforma, která jediný atribut, který je společný s tou původní, tak je ten červený doplněk na náramenicích a na okolcích.
2: Sbor národní bezpečnosti je to v podstatě je takový symbol toho, že se ten stát, ten nově budovaný stát, že se rozchází s celou řadou věcí, že prostě ty četníci pro ty komunisty měli negativní pověst.
0: Popisuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
2: Před únorem 1948 tam nepochybně zůstali ti bývalí četníci a nejenom prvorepublikoví, ale i ti, kteří sloužili nebo nastoupili dokonce v době protektorátu. Jo, pokud byli tedy prověřeni, pokud neměli nějaký problém retribuční třeba, tak samozřejmě pokračovali. Takže v momentě únoru ta sestava toho Sboru národní bezpečnosti prostě komunistům moc nevyhovovala. Jo, zejména se právě týkalo té uniformované části, kde třeba jestli u těch nově budovaných pohraničních pluků SNB, tak tam bylo třeba členství KSČ 70-80%, tak tady bylo 20-30% u jako těch vnitrozemských nebo u těch běžných prostě složek SNB. Z toho ovšem drtivá většina nastoupila do komunistické strany až po únoru. Třeba těch předválečných tam bylo asi 100 pouze, jo, naprostý minimum. To znamená, že to, že vstoupili třeba do strany, tak vlastně pro tu jejich budoucnost celkem nic neznamenalo.
3: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí. Dovolte mi, abych dnes, kdy jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice, a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky.
0: 28. února 1948 promluvil Klement Gottwald na přehlídce Sboru národní bezpečnosti.
3: Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech. Pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí. Drazí přátelé, Vzpomněl jsem volání, které jste slyšeli na nedávných manifestacích, ať žije SNB. Myslím, že stojí za to se nad tímto faktem pozastavit. Což si lze například vůbec představit, že by byl třeba před 15 lety zazněl na Václavském náměstí výkřik, ať žije policie.

0: Pravděpodobně by se na takového člověka dívali ostatní lidé jako na blázna, nebo by ještě dostal pendrekem pro zesměšňování policie. Dnes však je situace jiná. Dnes, když se zpátečníci i následovníci agrárně kapitalistické politiky z první republiky pokusili o útok na náš lidově demokratický řád, a když se lid pozvedl proti těmto úkladům, stál Sbor národní bezpečnosti po boku lidu, který vyšel z továren, dílen a kanceláří. Sbor národní bezpečnosti, který se již dříve osvědčil v boji proti šmelinářům a špionům a který si za to vysloužil nenávist reakce, stál i v těchto historických dnech po boku lidu, aby spolu s ním chránil republiku a vymoženosti naší národní a demokratické revoluce.
1: Po komunistickém puči vznikly občanské komise, které posuzovaly, kdo může dál u sboru sloužit a kdo ne. Stačilo, aby se komise shodla na tom, že daný příslušník nemá důvěru pracujícího lidu a z hodiny na hodinu byl propuštěn. Bez uvedení jediného důvodu, tak přišel o peníze, byt, výsluhu. Radek Galaš upozorňuje na to, že vyhazovem od SNB to ale zdaleka neskončilo.
2: Dokonce existovaly směrnice, jak s nima nakládat. Nesměli být nikde na úřadech, museli jít makat do dělnických profesí, vysídlili je zpravidla do pohraničí i s rodinama, takže oni ty rodiny i zdevastovali.
1: O tom, jaké dopady to další dlouhá léta bude mít na celou rodinu, se na vlastní kůži přesvědčil také Karel Peterka. V roce 1964 mu bylo 16 let a jeho velkým koníčkem bylo letectví. Aby mohl začít výcvik, absolvoval lékařské prohlídky, teoretický kurz a úspěšně složil zkoušky. A pak se jednoho dne dozvěděl, že na letiště už nesmí.
3: Tam ten soudruh řekl, podívej se, soudruhu, jméno už si nepamatuju, ale říká soudruhu, tatínek má Kaňku. A ta Kaňka byl ten vyhazov od SNB, jo. Jenže to mi neřekl ten soudruh, to pak později vyšlo najevo. A takže když má Kaňku tatínek, tak se to vztahuje do třetího kolena, takže Kaňku mají i děti a vnoučata. Tak mě bylo nějakých 16. Děti jsem žádný neměl, ale už měli Kaňku.
1: Tou Kaňkou bylo to, že jeho otec, někdejší protektorátní četník, odmítl v roce 1948 vstoupit do komunistické strany.
2: Těchto vyjakčněných, a to číslo podle mě není konečný, je něco kolem 3 500. To je prostě šílený číslo. A to se nebavíme o těch, kteří odešli buď sami, emigrovali, tam to jde do stovek. Už od roku 46-47 máme hlášení o zbězích, tenkrát to bylo jako zběh, kteří opravdu emigrovali a po roce 48 to číslo narůstá a už to nebyl jenom řadoví, ale byli to mnohdy i velmi významní důstojníci, jako třeba štábní kapitán Walter, který vedl útok na rozhlas v květnu 45, pak byl v Karlových Varech a nakonec musel utíct. A tam to zafungovalo po protektorátsku, bych tak řekl, protože jednoho krásného dne k němu domů, kdy on byl vysoce postaveným příslušníkem v Karlových Varech, přišli dva příslušníci státní bezpečnosti a říkají: dobrý den, pane kapitáne, my se známe z povstání, zítra ráno vás máme předvíst na státní bezpečnost. Sebrali se a odešli. No a on samozřejmě nelenil, naložil manželku, dítě a prostě služební auto a projeli přes hranici, kde přerazil jedny závory, druhý závory, a protože měl strach, že na něj budou střílet, i když už je na americké okupační zóně, tak zhruba až po 25 kilometrech německého vnitrozemí zastavil a vydal se tam vlastně americkým orgánům, takže jemu se podařilo utíct. To je jeden z mála policistů, kteří po roce 90, nejenom, že byli rehabilitovaní, ale byl taky mimořádně povýšený do hodnosti plukovníka. To je, jak říkám, to je jeden z mála. Ten ostatní zbytek těch tisíců, včetně těch 30 popravených, postupně vlastně upadá do úplného zapomnění a teprve poslední dobu se daří rehabilitovat třeba policisty, kteří se účastnili protikomunistického odboje. A jak říkám, je to téměř 30 popravených, 30 rodin.
1: Mistrem útěku byl František Divoký. Jeho příběh zní skoro jako hollywoodský velkofilm. Četníkem byl už za Rakouska-Uherska. Jakmile vypukla první světová

0: Pá válka, utekl, aby se přidal k takzvané srbské legii a mohl bojovat proti Německu i monarchii.
1: Když se vrátil sem, tak všechno běželo dál, on měl kariéru četníka, byl takovou docela zajímavou osobností a dělal čest svému jménu, byl dost divoký. A vystoupal v tom kariérním žebříčku docela vysoko a v roce 1939 řekl, že tady nebude prostě. A utek do Jugoslávie, kde měli příbuzný, protože on si z té války z první přivedl krásnou Černohorku. Takže utek se svým synem do Jugoslávie a dál, oni utekli původně do Krakova. A to je fenomén, o kterém se vůbec nemluví. V Krakově byl československý kontingent uprchlých vojáků a civilistů, který potom vlastně, když vznikla druhá světová válka, tak pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody přechází do Sovětského svazu. A tady náš divoký říká, já bolševiky znám, já tam nejdu. Já tam nejdu. Takže jemu svěřili kontingent nějakých 140 nebo 150 lidí. A on je z Krakova převedl až do Tel Avivu. Tam je nalodil na loď a dostali se až do Francie. Tam vstoupili do armády a bojovali vlastně v roce 1940, když Německo napadlo Francii. Přes Dunkirk se dostal do Británie, tam vstoupil do první samostatné obrněné jednotky a s tou jako jeden z prvních Čechoslováků potom v dubnu 45 překročil naše hranice. Takže to byl veliký odbář. Mezitím jeho syn s ním nešel, ten zůstal v té Jugoslávii. A gestapo, protože oba dva byli hledaní při obsazení části Jugoslávie, tak ho okamžitě zatklo a vlastně ho popravili. No, divoký se vrátil, jeho manželka zatím chudák absolvovala většinu koncentračních táborů v Evropě a po roce 48 tak vlastně řekl, já tady nebudu. Tu manželku tady zase nechal. No, byl divoký. A přes Hazlovský kanál, který pomáhal vytvořit, tak vlastně utek do Německa. Tam se stal jedním z řídících orgánů CIC. Potom vlastně odchází jinam, takže on utek i znova. A nakonec to dopadlo tak, že někdy v roce, tuším, že 1961, tady se znali u státní bezpečnosti, že pravděpodobně divoký ještě v Londýně funguje pro CIC, nebo v té době už to možná byla CIA, prostě pro zpravodajskou službu britskou, takže na něj nasadili agenta. Agent dorazil k divokýmu domů, nevím pod jakou legendou, no legendu vím, protože on údajně mu přivez nějaký balíček od manželky a říká, no manželka je na vás hrozně naštvaná, protože vy vůbec nic neposíláte, nepíšete jí a ten divoký říká, ale já jí posílám pravidelně balíčky. Takže oni je tady vykrádali, což bylo normální, anebo je nedoručovali, ale v každém případě ten agent potom zahlásil. No a divoký už skoro nemluví ani pořádně česky, už je úplně pase, přijal nás v nějakým holobitě na kraji Londýna, věci měl pověšený takhle na skobách. No a asi dva měsíce na to přichází z Londýna zpráva, že agent divoký zemřel. No a potom najdete další zprávu vojenského zpravodajství o 10 let starší a on umřel v 70. letech. Takže on opravdu s nima vydupal i tenkrát. Ale on, jak šel s tou samostatnou obrněnou brigádou až do Čech, tak on nešel jako řadový voják. On byl velitel polního četnictva. To znamená, že byl velmi úzce napojený na zpravodajské služby. No a díky tomu vlastně i s majorem Proserem, který byl pro změnu major státní bezpečnosti po roce 45, tak vytvořil ten převaděčský kanál ven, přes ten Hazlov, kde vlastně převáděli SMBáci. Ti převáděli ve velkým ven, no nakonec v roce 49 tu skupinu celou rozprášili.
0: Podle historika Prokopa Tomka bylo jen do konce roku 1948 za protistátní činnost zatčeno zhruba 500 příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
2: Já bych chtěl právě rehabilitovat v podstatě ty příslušníky SNB, ty uniformované, kteří jsou někdy v současnosti označováni za tu oporu toho režimu, ale značná část jich prostě nesympatizovala s tím novým režimem, vstoupila třeba i do té strany, ale jenom spíš, že to byla taková, řekněme, pracovní knížka, ta členská legitimace, ale spousta z nich se zapojila do převádění přes hranice. Mezi těmi 40 popravenými kurí, kteří přecházeli hranice, tak jich asi 6 nebo 8 příslušníků SNB, kteří samozřejmě tím strašně riskovali a právě proto byli popraveni, protože se pustili do toho aktivního odboje. Takže ta komunistická moc nebo ministerstvo vnitra prostě počítalo s tím, že se to bude proměňovat. Byl to ale trošku problém, protože Jak začaly ty čistky, které měly poměrně ambiciózní cíle, za rok odejde třeba 1500 příslušníků SNB, tak jakmile začaly ve větší míře být propouštěni, tak to vyvolalo neklid v těch řadách. A to samozřejmě nebylo zase žádoucí, protože pro ten chod služby bylo potřeba, aby oni loajálně plnili tady ty příkazy nové doby. A teďka oni jako nevěděli, proč mají být loajální, když je čeká prostě vyhazov. No. Takže muselo se to trošku zpomalit, potom to tempo nicméně probíhalo to až do počátku těch 50. let rozhodně.
0: Když se řekne příslušník SNB a pomoc s přecházením hranic, většině z nás asi vytane na mysli příběh legendárního krále Šumavy Josefa Hasila. Podobně dramatický, i když rozhodně méně známý, je ale třeba osud nadporučíka SNB Jana Hoška, který byl velitelem v Tachově.
2: A ten prostě přešel hranici a stal se kurýrem a byl potom, myslím, v roce 1952 popraven jako nejstarší vlastně z kurýrů, bylo mu 48 let. A ten nejprve působil na tom Tachovsku, přecházel hranice a pak se přesunul a přes Rakousko vlastně navštěvoval oblast, se které pocházel, Stráž nad Nežárkou, kde vlastně měl takové opěrné body, získával informace. Prostě to nakonec dopadlo s ním velice špatně.
0: Jan Hošek byl za velezradu a vyzvědačství odsouzen k trestu smrti. Jeho poslední slova zněla: nebylo mi dovoleno se bránit. Podobných příběhů, jako je ten Jana Hoška, bychom na počátku 50. let našli celou řadu.
2: Vzpomínám se třeba na případ Leopolda Doležala, který byl taky původně právě četník, působil v Brně a ten velice aktivně pomáhal Tomáši Brejchovi, což byl kurýr působící pro britskou zpravodajskou službu nebo československou sekci britské zpravodajské služby. A ten pomáhal mu vlastně vybudovat rozsáhlou síť na tom přelomu 40. 50. let na Brněnsku a Leopold Doležal byl taky popraven tedy. Jo. A pak jsou tam příběhy lidí, jako byli tři policisté, Kmínek, Macej, Strmiska, kteří byli také popraveni a za to, že se dostali do provokace, že v podstatě byli jako osloveni a vytvořili jakousi skupinu, která nedělala vůbec nic, jako sbírala snad peníze pro zatčené a distribuovala časopis, který vyráběla státní bezpečnost a za to byli popraveni, protože ta státní moc a ministerstvo vnitra a státní bezpečnost potřebovali takové ty exemplární případy, aby zastrašili prostě ten zbytek, jo, aby se nikdo nepustil do té ilegální činnosti. Myslím, že se to vlastně neutajovalo, že vesměs naopak se zdůrazňovalo, že to jsou ty černé ovce. A taky se tam pak zdůrazňovalo právě to, že jsou bývalí četníci, že tam zůstala u nich prostě ta lojalita k tomu bývalému řádu a proto, že vlastně zradili, jo. Ne příliš žádoucí bylo, když byli popravováni třeba ti mladí, jo. Ovšem takový taky případy byly. Ale tam se taky zdůrazňovalo, že vlastně zradili, protože měli třeba špatnou povahu a morální profil, jo, že zkrátka se zhlédli v něčem jiném. Takže tam se zdůrazňovalo, že to není typický, že jsou to jako černé ovce, které ale vycházejí z nějakých starých prostě přežitků. Samozřejmě ne všechny případy byly medializované, jako já nevím, proces Mildou Horákovou, to byl určitě extrém, ale co se dělalo, tak byly články v tisku a co myslím, že bylo hodně důležité, že na ty procesy se zvala takzvaná organizovaná veřejnost a že se tam přímo zvali ty příslušníci SNB, jejich kolegové právě pro to odstrašení. Jo, takže to si myslím, že bylo hodně typický nástroj jako té propagandy a nějaké prevence proti těmhle věcem.
0: Změnily se také podmínky pro přijetí ke Sboru národní bezpečnosti. Zatímco u prvorepublikových četníků byla vyžadována naprostá morální a trestní bezúhonnost, v novém sboru stačilo být spolehlivým soudruhem. I do dalších desetiletí bylo navíc velice žádané, aby zhruba 70% příslušníků SNB pocházelo z dělnického a zemědělského prostředí.
2: To ministerstvo vnitra SNB jako předpokládalo, že tyhle ty lidi, kteří zpravidla neměli nějaké vzdělání a bezpečnostní vůbec, takže si je vlastně vychová. Jo, takže nebyl žádoucí, myslím, přivádět příliš mnoho třeba právníků, prostě z akademického prostředí lidi, kteří byli považováni za takový pochybný materiál a že bylo žádoucí postavit to především na tady těch pevných kádrech, které jsou formovatelné. Tyhle kádry taky samozřejmě byly vděčné za to společenské nějaké povýšení. Jo, takže pak bude loajální a když si je prostě ten nový aparát vychoval, tak se předpokládalo, že teda budou dobře sloužit. Prostě tam nebylo moc místo a zejména asi u té uniformované policie.

0: pro nějaké originální jedince. To jako se rozhodně nevyžadovalo. Čitelnost. Čitelnost, poslušnost.
1: Prvorepublikové vzory, protektorátní hrdinové i kolaboranti a po roce 1948 perzekuovaní, umlčovaní, tiše poslušní nebo nadšeně agitující. Tak by se asi ve zkratce dalo shrnout, jaký dojem v nás dodnes četníci a později příslušníci SNB zanechávají. Zajímalo mě ale, jak to vnímají ze své perspektivy historik Prokop Tomek a ředitel Muzea policie Radek Galaš.
2: Četníci byli neuvěřitelně rehabilitovaní díky Michalu Dlouhýmu, který je naším zaměstnancem a který stvořil četnické humoresky. Potom navazovala další četníci z Luhačovic, který byl trošku syrovější a šel do starší historie, ale od té doby ti lidé četníky vnímají trošku jinak, ať už očima humoresek nebo četníků z Luhačovic, to je jedno. Ale četnictvo z tohohle pohledu vypadá, že je v celku obstojně na dobrý cestě, aby bylo rehabilitováno a uznáváno úplně. Hlavně o četnících toho ví kde kdo všechno, že jo? To je úplně jednoduché. Ale o protektorátu toho příliš se neví a nemluví, no tak ono točte zábavný seriál o protektorátu, to taky moc nefunguje. Tak jako tak, tam máme ještě pořád bílá místa a mezery, ale věnuje se tomu celá řada skutečně ať už historiků, badatelů, prostě nadšenců, což je dobře. Ale ta laická veřejnost to nepovažuje za úplně důležitý. Ale ví, kdo je to četník. U té policie je to trošku složitější, protože veřejnost, ta laická, si neustále plete rozdíl mezi policistou a četníkem. Oni jako policistu vidí právě Radu Vaňáska a hříšní lidé města Pražského. Já vím, že byla postavena, ten seriál je fantastický, na reálných detektivech a někteří z nich zase byli v odboji a podobně. No nicméně ten každodenní život těch policistů nebyl příliš rozdílný od těch četníků. Bylo jich podstatně míň. Byli téměř ve všech městech a nesli stejné břímě. Akorát, že se o nich tolik nemluví.
0: Ten fenomén té policie, když se podíváme na různé režimy, tak vždycky jsou to vlastně, řekněme, služebníci toho režimu. Je to dáno z podstaty toho jejich poslání, že mají udržovat pořádek, který byl nějakým způsobem legálně, nelegálně, legitimně, nelegitimně ustanoven v té které zemi. Jo. A ono v podstatě pro ně překročit ten zákon a překročit tu lojalitu, změnit tu vlajku je vlastně pro ně strašně složitý. Protože to vlastně popírá tu podstatu tý jejich role a toho jejich stavu. A to, že to někdo třeba dokázal, že jeho svědomí mu nedalo a on věděl, že prostě nemůže sloužit tomu zlu, tomu nespravedlivému režimu, tak to je prostě potřeba ocenit. Jo, že to vyžadovalo mnohem víc odvahy než u běžného občana a to nejenom kvůli tomu, že ty následky byly prostě fatální a skutečně tvrdé a on to ten člověk věděl, ale vůbec překročit tady tu hranici muselo vyžadovat určitou jako sílu.
1: V pořadu zazněly vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala paměť národa a ukázky z archivu Českého rozhlasu. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracoval Adam Cejnar a od mikrofonu se loučí Lucie Korcová.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
5: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
4: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
5: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
4: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní. Překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
3: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Petr Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistů. Pilotní provoz pro rychlost 150 km za hodinu na dálnici D3 ministerstvo prodlouží do konce roku. Čeští hokejisti na mistrovství světa prohráli se Slovinskem a v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické persekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky. Třeba v zimě se tak 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
7: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
6: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
8: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
6: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi. Ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
9: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
10: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
9: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
6: Češi na hokejové mistrovství světa prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Góly dali pardubičtí útočníci Martin Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc. Sedlák říká, co k dalším gólům chybělo.
11: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů, tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
6: V pondělí čeká český tým utkání proti Švédsku a ve fotbalové šancelize se rozhodne o posledním týmu skupiny o záchranu až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála v Teplicích 0-2. Právě vzájemný souboj Dukly a

0: za silničářskou šipkou, jen kůželi kolem auta částečně zasahují do pravého pruhu, většina aut proto kolem jede levým. Ve Frýdku místku na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na křižovatce ulice Revoluční a Míru mezi Zámeckým parkem a mostem přes Ostravici a je buď se zraněním nebo s únikem provozních kapalin na místo. Vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V Čechách bude většinou slunečno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
3: Prostě biznis.
1: Jana Klímová.
3: Petr Šimůnek.
1: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
3: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
1: Jaké jsou největší ropné firmy světa? Komu patří a vydělávají na současných ropných šocích?
3: Jak je na tom petrolejářská firma Total, s níž se nedávno spojil český miliardář Daniel Křetínský?
1: Akcie zbrojovky CSG Michala Strnada prožily zatím největší pád na burze. Byl příběh o novém Rheinmetallu střední Evropy jen pohádka, nebo se investoři pletou?
3: Ceny ropy jsou kvůli válce USA Izraele proti Iránu už druhý měsíc o polovinu vyšší, zhruba než před zahájením konfliktu na konci února.
4: Ceny ropy dál výrazně rostou. Severomořský Brent si připisuje 7,5% a prodává se téměř za $120 za barel.
5: Trhy tím reagují na pokračující nejistotu v oblasti Perského zálivu.
4: Je to nejvíc od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině.
3: Někdy vyletí i výš, někdy trochu spadnou.
6: Ceny ropy aktuálně prudce klesají.
3: To záleží, co zrovna řekne americký prezident Donald Trump, tedy jestli válku vyhrál, nebo jestli se spíš zrovna chystá. Stána další kolo útoku.
6: Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Iránem.
3: Trhy jsou tak jako na houpačce, která ale stále visí tedy hodně vysoko, kolem $100 za barel. V posledních dnech to bylo i víc, někdy zase méně. Na nás to dopadá o třetinu vyššími cenami pohonných hmot u pump. Prodejci benzínu a nafty mají také vládou omezené marže a stát platí miliardu měsíčně za snížení spotřební daně z nafty. My tedy proděláváme, ale kdo vydělává? Tak samozřejmě to jsou největší ropné firmy světa a jejich majitelé. Uvedu příklad, britská firma Shell s jejími akciemi se obchoduje na burzách, tak za první kvartál reportuje skoro o čtvrtinu vyšší zisk. Pro zajímavost to bylo 143 miliard korun v přepočtu za tři měsíce. S tím, že Shell uvádí, že jí k tomu pomohl právě růst cen ropy a plynu. Petře, co ostatní ropné giganty, kdo za nimi stojí a jak na tom jsou, komu patří?
1: Jsou na tom dobře, ale je potřeba říct, že největší ropné firmy světa spatří spíš státům než jednotlivcům, akcionářům a miliardářům. My si to rozdělíme podle částí světa, ale u těch států jsou to většinou ty s jinými než demokratickými režimy. To znamená, že ty ropné šoky jsou nejenom vidět v našich peněženkách, ale měly by se promítnout trochu i do naší mysli, protože jestli je někde argument pro Green Deal, tak je to teď v Hormuzském průlivu.
3: Třeba Saúdská Arábie je typický příklad asi.
1: Přesně tak, největší firma, ropná firma světa se jmenuje Aramco, ta právě patří Saudské Arábii. Další velká firma CNPC je čínská a taky Sinopec je čínský. Abu Dhabi má firmu ADNOC, Qatar, Qatar Energy a podobně. Tyhle státy prostě ovládají trh s ropou na světě. Pak tady máme ty giganty, ty si jednoho zmiňovala, to je Shell, jsou další firmy jako Chevron, Exxon nebo Total Energy, o téhle firmě, která je spojena s Danielem Křetínským, ještě bude dneska řeč. A tyhle firmy patří akcionářům, obchodují se na burzách, ale z velké části patří velkým fondům typu Vanguard, BlackRock nebo State Street.
3: Jasně, miliardáři každopádně se v některých firmách objevují. Já bych si tipla, že třeba u amerických firm, tak tam předpokládám, že stát třeba nebude hlavní akcionář. Víme všichni,

0: že běžní Američané doplácí na cenách benzínu a nafty, kterou mají asi o polovinu dražší než před tím konfliktem. Takže ty asi prodělávají, ale kdo teda v Americe, Petře, vydělává?
1: Teď řeknu pár jmen, které vám možná nic neřeknou, protože nejsou v Česku tak známá, ale jsou to všechno miliardáři, kteří mají majetky v hodnotách desítek miliard dolarů. Rodinu Kochů asi všichni známe, Charles Koch, Elany Marshall. To není přímo ropný biznis, ale mají rafinérie, mají energetický průmysl. To je jedna z těch rodin, která vydělává hodně. Firma, která se jmenuje Lyndall Stephenson Grath, která má ropná pole v Texasu, dneska už patří v podspolečnost Endeavor Energy Resources, vydělává právě na tom, jak ropa jde nahoru. A tam na ně je zajímavé, že tuhle firmu dlouhá léta jako CEO vedla žena v tom ropném biznisu. Představ si Texas, Ewingovi a prostě...
0: No právě, tam bylo spousta, já si pamatuju, že spousta.
1: No a žena jim vládne v tom klobouku. Ve Spojených státech je spoustu dalších men, která na těch ropných šocích vydělávají. Richard Kinder, Kinder Morgan, to jsou poplatky za distribuci. Harold Hamm, zakladatel Continental Resources, to je symbol takové té americké břidlicové revoluce, kde se ropa i zemní plyn těží povrchově téměř.
0: Díky tomu se vlastně USA staly velkými exportéry LNG, které proudí k nám do České republiky.
1: Přesně, každý dražší barel ropy znamená dražší zemní plyn a to jsou peníze tady pro ty novodobé Ewingy z Texasu.
0: No, jak to vypadá v těch zemích Blízkého východu, jako je třeba, už jsme zmiňovali ropnou velmoc Saúdskou Arábii a jeho Aramco, jak jsou na tom?
1: To se vrátíme k tomu, že to nejsou úplně demokratické režimy, jsou to velkými královskými rodinami ovládané státy a tím pádem i firmy. To platí i o Aramku. Aramco se sice obchoduje na burze, ty si teoreticky můžeš akcie Aramka přímo v Saudské Arábii koupit přes saudsko-arabského broukra, ale na trhu je jenom strašně malé procento, 97% vlastní státní fond, který Aramco kontroluje. Kdyby si bývala do těch akcí investovala, tak bys vydělala od začátku roku 14% a ještě 5% dividendu, takže té firmě se daří díky vyšším cenám ropy, ale má to i tu druhou stranu mince. Rafinérie byla taky, Aramka byla cílem jednoho z těch iránských útoků, to znamená, že trpí i tím, co se kolem toho Hormuzského průlivu děje.
0: Že se zvyšuje riziko kolem těch firm.
1: Přesně tak. Takže nenajdeme tam nějakého jednoho miliardáře, samozřejmě princ Al-Walid bin Talal je ten nejviditelnější arabský miliardář, který má hodnotu majetku 20 miliard a víc dolarů, ale spíše je to prostě všechno kontrolované státem. Podobné je to v dalších státech kolem Perského zálivu.
0: Tak posuneme se dál. Další ropnou velmocí je, nebo bylo, ale já myslím, že pořád je Rusko. Kvůli válce, kterou rozpoutalo na Ukrajině na dovoz ropy z Ruska, ale uvalila Evropa embargo, až na pár výjimek, které to dostalo Slovensko a Maďarsko, které potrubím mohou pořád dovážet. Sankce proti Rusku u ropy mají i Spojené státy. Každopádně odběratele ropy, ale Rusko pořád má a díky současné situaci také bohatné. I v Rusku je hodně států samozřejmě v tomhle odvětví, ale nejenom, Petře.
1: Přesně tak, tam ta situace je trochu komplikovanější, protože Rusko vydělává, samozřejmě díky tomu, že ropa stojí teď 100 dolarů místo 60, takže v březnu ruské příjmy z exportu ropy a ropných produktů se skoro zdvojnásobily z 10 miliard dolarů v únoru na 19 miliard dolarů v březnu, ale vlastně nevydělají na tom všechno, protože mají daleko dražší dopravu, kvůli těm sankcím mají daleko dražší pojištění, to všechno se promítá do toho, jak na tom vydělávají nebo nevydělávají. Samozřejmě stát tam hraje zase zásadní roli, ale jsou tam i soukromí. Má jména, asi číslo jedna je Vagit Alekperov z Lukoilu, to je bývalý šéf Lukoilu a podle Forbesu má majetek skoro 30 miliard dolarů. Leonid Mikkelson z firmy Novatek, Gennady Timčenko ze stejné firmy, kteří obchodují se zemním plynem a ti se mají taky dobře.
0: Já ještě navážu, je tam jedna obrovská firma a to je firma Rosněft, která má 40% podíl na ruské těžbě ropy a 30% pokud jde o zpracování v rafinériích. Státní má víc než 50% podíl, ale zbytek se, myslím, že také obchoduje na burze. Jenom jak se téhleté firmě daří, nedávno teda zveřejnila zisky za rok 2025. Pro představu, při mírně nižších tržbách meziročních, tak vydělala o 70% míň, což teda v přepočtu je 73
1: sankcí.
0: Miliard. A právě firma si tam stěžuje, protože ty výsledky zveřejňovala teďka v dubnu, takže už samozřejmě reflektovala i tu situaci na trhu, kde Rosněft varoval, že i přes tu cenově příznivou situaci, když to tak řeknu, v ropě teď, takže stejně ona z toho zas až tak těžit nebude právě kvůli těm obrovským rizikům, které má jednak kvůli sankcím, že jí vlastně obrovsky roste pojištění a má samozřejmě také problémy s vůbec profinancováním obchodů. A ještě mě tam zaujala jedna věc vlastně, kde Rosněft uvedla, že přepravní sazby z Baltského moře do Indie, což je její klíčové teritorium teďka po těch sankcích, takže vzrostly desetinásobně z $2 na $20 za barel. Takže je to znát.
1: Za to, že jsi z Ruska, no.
0: Přesně tak, jako. My už ruskou ropu nabereme, tak se vrátíme do Evropy. A kdo je kdo v Evropě, Petře, v Evropě?
1: Já neudělám úplný výčet toho, jak to vypadá na evropském trhu, to bychom tady byli strašně dlouho, ale vybral jsem pár jmen, která budou možná překvapivá a zajímavá. Já sám jsem nevěděl, že jedno z největších jmen v ropném průmyslu v Evropě je z Francie, je to rodina Perodot. Tahle firma se specializuje na to, že kupuje po celém světě skoro vytěžená ropná pole od těch velkých firm, které jsme jmenovali, a vytahá je úplně na dřeň. Z toho jsou bohatí, zase trošku to připomíná ten Dallas, ale ta rodina je strašně samozřejmě zajímavá v tom, že tím, že je z Francie, tak taky hodně ve Francii investuje, má spoustu nemovitostí v Paříži, zámky, vína v Chateau Margaux, investuje do umění, do londýnských nemovitostí a tak podobně. Mají spoustu nemovitostí v Courchevelu, ale taky jedna věc, která je trochu podobná osudu našeho předního miliardáře Petra Kellnera, i Hubert Perodot, jeden z pokračovatelů toho slavného rodu, zemřel v roce 2006 při ski alpinismu právě v Courchevelu. Jiné zajímavé evropské jméno je John Fredriksen, který má norský původ, ale sídlí na Kypru, jako spoustu dalších podobných firm. Je to tankerový magnát, má flotilu tankerů, offshore a lodní dopravu, která samozřejmě teď na tom geopolitickém mumraji a cirkusu vydělává podobně jako těžaři. No a pak je tady jedno jméno, které je nám notoricky známé, a to je Daniel Křetínský.
0: Tady se propracoval do Totalu. Je to
1: právě,
0: tak.
1: Jako mě pořád překvapuje, že tahle transakce v Česku vzbudila tak málo pozornosti. Myslím, že to je největší globální transakce Daniela Křetínského v historii. On dostal za 5 miliard euro podíl 4,1% v Totalu, stal se tak jedním z největších akcionářů Total Energies. A Total patří vedle BP a Shellu, které jsme jmenovali, k největším firmám globálně právě v tom ropném biznesu.
0: Já ještě připomenu jenom, že vlastně ten podíl v tom celém Totalu dostal
1: výměnou
0: vlastně, nebo bylo to součástí transakce, kdy on založil společný podnik s Totalem, Total Energies, kam vložil nějaký svůj majetek, respektive
1: a
0: jeho
1: EPH. A zase zajímavé pro Česko, kde pořád mluvíme o Green Dealu, on tam vložil především firmy, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích. Protože to Total potřeboval.
0: Jasně, a Daniel Křetínský,
1: ano, Daniel Křetínský to měl a díky tomu se propracoval k tomuhle tomu podílu. A proč je to zajímavé teď, je to, že Total Energies vydělává na tom ropném šoku, hlavně na tradingu. Tyhle firmy nevydělávají jenom na samotném růstu ceny, ale na tom, že ta cena furt kolísá a jenom za první kvartál se odhaduje, že Total Energies vydělal přes miliardu dolarů jenom na těchto těch obchodech. Já jsem se nedávno bavil s finančním ředitelem EP Holding nebo celé té skupiny Pavlem Horským. On říkal, že to je hezké, protože akcie Totalu rostou o 37%, mám pocit, k dnešnímu dni, ale že na to úplně nesázejí, protože vidí, že ropa se příští rok už obchoduje zase za 60 a 70. Takže sice, že to je hezký zisk, ale je vlastně teoretický. Ale je zajímavé, že tohle jméno...
0: Vítr je vítr.
1: Přesně tak, ale tohle jméno, když si zadáš do Financial Times, tak Daniel Křetínský se objevuje mezi vítězi té ropné minikrize v Hormském zálivu.
0: Já bych dodala ještě přece jenom nějaké evropské firmy, které už jsme tady zmiňovali, že mají spoustu akcionářů, obchodují se na burze. Už jsem mluvila o Shellu, ale podobné úspěchy hlásí také třeba firma BP a její zisk za první kvartál letošního roku byl skoro dvojnásobný. Sama firma to komentovala s tím, že příspěvek z obchodování s ropou za první čtvrtletí byl výjimečný ve srovnání s průměrným výsledkem ve stejném období roku 2025. A pak mě ještě zaujala zmínka o plynu, kdy firma řekla, že výsledek z prodeje a obchodování s plynem byl průměrný ve srovnání se slabým výsledkem za stejné období předchozího roku. Tak aspoň něco.
1: Ale je to podobná pohádka jako u toho Total Energies.
0: Je to tak.
1: Ale Jano, mě vlastně zajímá, ty jsi říkala na začátku, že my to všechno platíme v cenách ropy. A kdo vlastně z pohledu Česka je mezi těmi firmami zajímavý? Kdo k nám teď vlastně ropu vozí?
0: Neřeknu ti konkrétní jméno firem, protože kontrakty na dovoz ropy pro české rafinérie má v rukou vlastník těch českých rafinérií, což je polský PKN Orlen. Ten domlouvá také nákupy ropy. Můžeme samozřejmě odhadovat ty firmy, když se podíváme na data Ministerstva průmyslu a obchodu, odkud ta ropa, která se dostává do Česka, pochází, jde k nám tedy přes státní ropovody MERO. Takže loni bylo 42% ropy z Azerbajdžánu, 21% z Norska, 18% bylo kazašské ropy a 11% ze Saúdské Arábie. Tak já bych začala tou norskou, když jsme předtím mluvili o Evropě, tak tam asi víš, kdo je největší norská firma, věď?
1: Equinor znám.
0: Je to Equinor, je to státní kolos. Mimochodem to, že Norsko vydělává nejenom na ropě, ale samozřejmě i na plynu, kdy mimochodem plyn právě z Norska pokrývá velkou část výpadku bývalého ruského plynu v Evropě. Tak víš, že se to nelíbí našemu premiérovi Andreji Babišovi? Že,
1: to mě úplně nepřekvapuje, protože jak víme, jemu sice Agrofert nepatří, ale Agrofert vyrábí především hnojiva a hádej, co je pro výrobu hnojiv nejdůležitější?
0: To, asi to bude zemní plyn, bych si tipla.
1: Je to tak?
0: Je to tak?
1: Tak ho Norsko asi trochu rozčiluje.
0: No takže koncem dubna Andrej Babiš řekl, je to k nalezení u nás na serveru iRozhlas, že Norsko vydělalo stovky miliard eur, neboli biliony korun, neskutečné peníze od začátku války na Ukrajině a nezohlednili vůbec tu situaci v Evropě. Už nevědí, jakože Norsko, co s penězi a samozřejmě my všichni ostatní to platíme. Kdyby, řekl Andrej Babiš.
1: Kdyby býval ne. Měl Andrej Babiš podíl v nějaké ropné firmě, určitě by nám to prodával levněji.
0: No přesně tak.
1: No ale pojďme se o trochu zastat, protože on se vypravil na přelomu dubna a května kupovat ropu a zemní plyn do postsovětských republik, do Asie. Jak to tam dopadlo?
0: Začnu tedy Azerbajdžánem, o kterém jsem mluvila, který je opravdu klíčový pro dodávky.
1: To jsem vůbec netušil, že nejvíc ropy v Česku je z Azerbajdžánu.
0: Je z Azerbajdžánu, veď. Ale je to tak, Česká republika je pro Azerbajdžán po Itálii druhým největším odběratelem její ropy. Je to ropa Azeri Light. A my ji máme také ve státních rezervách. Mimochodem dívala jsem se na burzu, tak Azeri Light je ještě o trochu dražší než ropa Brent třeba.
1: Dokonce.
0: A zároveň tedy ropa je pro Azerbajdžán naprosto klíčová věc. Ropný sektor se podílí asi 41% na tvorbě HDP. A předloni vytvářel tenhle sektor 51% příjmu státního rozpočtu. No a v Azerbajdžánu je největší ropná firma, víš, jak se jmenuje?
1: Sokar.
0: Je to Sokar a je plně státní překvapivě a má pod sebou tedy všechno. Je to průzkum, těžba, zpracování, trading. Když se řekne Sokar, na jméno firmy si vzpomněl a vzpomněl si ještě na něco jiného?
1: Já jsem se na to jméno vzpomněl přesně, protože jsem si vzpomněl na něco jiného a to něco jiného, to se teďka ponoříme hluboko do karibských vod, protože to je Viktor Kožený. Já jsem za ním byl několikrát na Bahamách a Sokar byl začátek jeho konce.
0: Je to tak?
1: On chtěl Sokar privatizovat kuponovou privatizací podobně jako v Česku, nasliboval americkým investorům hory doly, že právě...
0: Tak on Azerbajdžání připravoval, nějak se inspiroval tady, ale to nevěděl, že existuje takzvaný Pirát z Prahy.
1: No věděl, jako on se na tom jako velice aktivně podílel, ale oni ho vlastně podvedli, chudáka Viktora Koženého, a naslibovali mu taky hory doly, on to nasliboval dál, koupil kvůli tomu dům v Aspenu, A pak ale musel říct, že naletěl v Azerbajdžánu, protože se to prostě nechali, protože by to privatizovali s nějakým Čechem z Karibiku. A to ho uvěznilo na Bahamách, tady je zajímavá ropná spojka na Bahamy.
0: Je to tak, tak doufáme, že na Piráta z Prahy už se tam snad zapomnělo.
1: Já myslím, že se nezapomnělo, že se mu smějou do dneška.
0: Protože teď tam tady vládní delegace v čele s Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem předjednala dlouhodobý kontrakt na plyn.
2: O smlouvě na dodávky zhruba 2 miliard metrů krychlových plynů ročně včera jednala česká delegace v čele s premiérem Babišem v Azerbajdžánu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka sice není kontrakt podepsaný, ale je přislíbený.
0: Jde o 2 miliardy kubíků plynu ročně, což je opravdu velké množství, když si vezme, že naše celková spotřeba, no necelých přes 7 miliard kubíků je teďka celá spotřeba česká. Akorát je tam teda jeden malý problém a to je, že Azerbajdžánci mají vyčerpanou kapacitu jak těžby, tedy tak těch cest, kterými by se ten plyn dal dostat do Evropy, ale plné rozšíření by snad mohlo naběhnout někdy po roce 2028, že Azerbajdžán logicky má samozřejmě zájem zvyšovat prodeje.
1: Takže vedle ropy budeme mít i azerbajdžánský plyn z takhle velkého. Možná. Obrovské překvapení pro mě, že Azerbajdžán je pro nás takhle důležitý partner, ale my se podíváme ještě dál po Asii do Kazachstánu, protože i tam měl premiér Babiš s tou vládní výpravou zajišťovat dodávky plynu a ropy.
0: Jednali s tamním prezidentem Tokájevem. Andrej Babiš řekl, že máme zájem o dodávky přímo surové ropy, ale podle Karla Havlíčka jde tedy spíš o produkty.
3: Nám jde v tuto chvíli spíše o ty ropné produkty. Ropy máme relativně dostatek, ale v současné neklidné době nikdy nevíme, čemu může dojít.
0: Což si myslím, že je asi spíš pravděpodobnější ty produkty, protože upřímně surovou ropu to by musel dojednat s Orlenem. Tady je i pravděpodobné to, že by to šlo dojednat přes stát, protože velký obchodník s pohonnými hmotami je, jak víme, státní Čepro. Ale to jsou moje spekulace, nic moc k tomu totiž ani Andrej Babiš, ani Karel Havlíček zatím nezdělil, takže uvidíme, co z toho bude. Každopádně, jak je to v Kazachstánu, tam těžbu, zpracování, obchod obstarává tamní státní ropná firma Kazmunajgaz, má 4 rafinérie v Kazachstánu a 2 v Rumunsku a vlastníci jsou z 97% stát a 3% jsou volně obchodované na kazašské burze.
1: Tak to je podobný model jako v tom zálivu.
0: Přesně tak, taky mě to zaujalo. A něčím jsou si podobné tady ty země. Ten stát tam reprezentuje ze 2/3 fond Samruk Kazina se jmenuje a ten ovládá tedy nejenom ropu v Kazachstánu, ale taky další infrastrukturální, řekněme, věci, jako je pošta, železnice, aerolinky, anebo taky těžba uranu.
1: A to je pro nás zajímavé?
0: Je to pro nás zajímavé a mimochodem Kazachstán má opravdu obrovské zásoby uranu. Je to pro nás zajímavé z toho důvodu, že v loňském roce s ním podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávky uranu ČES, což mě vlastně dost překvapilo, protože my sami uran nespracováváme, ale ČES ho tam nakupuje a dodává ho americkému Westinghouse, který z něj vyrábí palivo pro Temelín konkrétně a v tom mixu toho paliva do toho Temelína tak kazašský uran tvoří asi třetinu. A právě i o tom uranu se zmínil premiér Babiš, že o tom jednal, ale opět neřekl k tomu víc, ale fakt je, že stavíme další velké bloky a tak dále, takže budeme asi potřebovat víc uranu. Jinak taky, když se řekne Kazmunajgaz, vybaví se ti něco?
1: Ne, vůbec nic, ale já teda po dnešním dnu budu díky tobě daleko chytřejší a spojení Kazachstán, Azerbajdžán je pro mě fantastické, ale Kazmunajgaz mi neřeká vůbec nic.
0: Ale já jenom krátce mě, jo, protože si toho bohužel už hodně pamatuju, ale Kazmunajgaz byl před 20 lety jeden z vážných zájemců o koupi Unipetrolu, to jsou rafinérie a chemie v České republice a dokonce nabídl v prvním kole za Unipetrol o 5 miliard víc než pozdější vítěz, současný majitel polský PKN Orlen. A tehdejší vláda Vladimíra Špidly, která stála za tou privatizací, tak asi si vzpomene, že v té vládě seděl Stanislav Gross jako ministr vnitra, myslím, kamarád Andreje Babiše. Tehdy to byla veřejná věc. A ta vláda prostě ty Kazachy z tendru nějak vyřadila navzdory doporučení poradní komise. Vyhrál to tedy polský PKN Orlen, který měl shodou okolností smlouvu o pozdějším prodeji některých firem ze skupiny Unipetrol Agrofertu Andreje Babiše.
1: Což se nestalo.
0: Což se nestalo nakonec a byly z toho dlouhé arbitráže několik let. Tak ale je to historie a doufejme, že také Kazaši už třeba zapomněli.
1: A druhé téma, CSG přišla na burze v minulých týdnech až o polovinu hodnoty svých akcií. My se CSG věnujeme dlouhodobě a teď znovu.
0: Je to tak, připomenu náš pořad, kde jsme pozorňovali na nutnost pořádně číst prospekt firmy před tím prvotním uvedením akcí na burzu. Jaké jsou poslední zprávy tady, Petře?
1: No já jsem vlastně rád, že došlo na naše slova malinko, nebo rád nejsem, ale prostě tak to je. Akcie zažívají velice těžké časy, oni minulý týden v pondělí spadly až na 15 euro, nejvýš byly přitom na 35 euro, CSG je pod velkým tlakem, ceny sestřelila analýza společnosti Hunter Brook, která zpochybnila její obchodní model a především schopnost samostatné výroby munice.
0: Ty se věnuješ ekonomické žurnalistice, biznisu dlouho. Slyšel jsi někdy o Hunter... 100 let. Slyšel jsi někdy mezi tom století o Hunter Brooku?
1: A kdo, ne, kdo vůbec. To je? A díval jsem se na to. To je jako super zajímavý příběh. Podobně zajímavý jako CSG samo. Ta analýza Hunter Brooku, a k Hunter Brooku se dostaneme za chvilku znova, tvrdí, že většina tržeb a zisku je z přeprodeje, ne ze samotné výroby. A tam je samozřejmě rozdíl
0: munice,
1: v udržitelnosti.
0: Munice.
1: A tam je rozdíl v udržitelnosti toho obchodního modelu a v marži. CSG reagovala vysvětlením, že to tak není, že dokážou vyrábět tolik, kolik tvrdili, ale pro mě teda to vysvětlení nebylo úplně jednoznačné a je tam trochu moc mlhy na můj vkus.
0: Na můj taky, musím říct, že bych očekávala nějakou jako razantnější reakci. Tahle mi vlastně přišla taková jako umírněná i ze strany CSG. Já jsem ještě narazila na zajímavou analýzu, kterou posílal analytik Timur Barotov z BHS a ten napsal, že pokud jsou repase munice pro CSG skutečně tak zásadní, tak když pomine to období akutní poptávky po munici, které teď samozřejmě prožíváme, tak pokud dojdou snadno dostupné zásoby té zastaralé munice, takže se může hospodaření CSG skutečně ostře zhoršit.
1: No, CSG tvrdí, že si svoji munici vyrobí, že na to má celý obchodní model, to uvidíme, ale já se vrátím k tomu Hunter Brooku, protože to je super zajímavá věc. Kromě toho, že vydávala tuhle analýzu, tak zároveň shortcelovala akcie CSG, to znamená, že tou analýzou si sama vlastně nahrávala do kapsy, protože sázela na to, že ceny akcí CSG poklesnou. Pro mě to je nepochopitelný konflikt zájmu, je to ale legální. Oni mají newsroom, který vyrábí ty analýzy a vedle toho mají brokerskou společnost, která shortceluje. To znamená, ty vytvoříš situaci, řekneš, tahle firma je mizerná, akcie spadnou a pak ty akcie koupíš, rychle prodáš, aby si vydělala a koupíš je zpátky za nižší cenu. To je zajímavý model a je potřeba se na to dívat takhle, jako, že není to jen tak, že CSG někde něco zatajilo v prospektu anebo nemá všechno úplně v pořádku. Tohle taky se mi nezdá úplně v pořádku.
0: Tak jo, tak jsme na konci. Chtěl jsem se tě zeptat ještě, co říkáš dění na Slavii.
4: Běhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí. Neodpískali konec zápasu.
5: No tak tohle může být velký průšvih.
4: No pozor.
0: Protože ty jsi velký fanoušek, jestli jsi tam náhodou třeba nebyl.
1: Krista pána, moje červeno-bílé srdce pláče, protože takovouhle ostudu jsem neviděl nikdy v životě a nikdo to neviděl.
5: Se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
1: Zajímavá věc, jen 3 dny předtím Ivana Tykač, manželka majitele Slávie.
0: Pavla Tykače. Ale dala si mi, se k tomu nějak nevyjádřila, ale zatím se mi
1: ne, ale zveřejnila, že Slavia bude stavět nový stadion pro 45 tisíc lidí, tak tam doufám, že už se tohle nestane. Tohle byla prostě příšerná ostuda, mohli jsme slavit titul a teď prostě máme z ostudy červeno-bílý kabát. Je mi stydno, ale Slavii samozřejmě držím palce dál a budu jí fandit dál.
0: Možná se fanoušci rozhodli pomoct Ivaně Tykač zlikvidovat ten starý stadion.
1: Já myslím, že tyhle fanoušci nemají v hlavě mozek, aby tohle dokázali nějak domyslet. Ne, myslím si, že to je jenom čistá stupidita, to, co se stalo.
0: Tak dneska je to všechno.
1: Dnes je to všechno, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: A příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
6: Cesta za dobrým výdělkem v jihovýchodní Asii se jim změnila v noční můru, které se budou těžko zbavovat. Kvůli vysokým cenám, exotické nemoci ani nebezpečným zvířatům to ale nebylo. Osudným se jim stala takzvaná scam centra, díky kterým přijdou miliony lidí po celém světě každý rok o miliardy dolarů. A mizí v nich i lidé. Hrozí nebezpečí také Čechům? Fenomén asijských scam center je námětem dalšího dílu pořadu Zaostřeno. U jehož poslechu vás vítá David Jakš.
7: Zaostřeno.
6: Anglické slovíčko scam znamená podvod nebo boudu, ve smyslu někoho podvést, obalamutit nebo uvést v omyl. Na velmi nebezpečnou kriminální činnost, která se bleskurychle šíří světem, hlavně jihovýchodní Asií, sedí tenhle překlad dokonale. Platební karty a QR kódy nám sice neskutečně zjednodušily práci s penězi, ale současně pozvali do našich mobilů a počítačů podvodníky, kteří ve virtuálním prostoru umějí velké věci. Vyluxovat účet nebo použít cizí peníze pro vlastní potřebu dokáží v řádu několika vteřin. Naštěstí mnohem víc než české účty je zajímají bankovní konta ve velkých lidnatých zemích Asie, Severní Ameriky a Západní Evropy. Aby efektivně oslovili potenciální oběti, telefonicky nebo e-mailem, potřebují stovky tisíc rodilých mluvčích, kteří se podvodně vydávají za správce systémů, bankéře nebo policisty.
8: Nalákali mě na pracovní inzerát, že prý budu pracovat na nákladní lodi, která teď kotví v Thajsku. Zaplatili mi letenku do města Chiang Mai na severu Thajska a odtamtud, že mě převezou na jih do přístavu. Jeli jsme v noci, ale ne do přístavu, nýbrž na hranici s Barmou, což jsem nevěděl. Tam se na mě vrhlo několik ozbrojených mužů. Zbili mě a malou lodí převezli přes hraniční řeku do Barmy. Za pár hodin už jsem byl ve scam centru.
6: Li Qi čínský námořník Xiao Hao, kterého vidina stabilní práce a výdělku vyhnala z rodné provincie Shantung až na sever Thajska. Abyste jako člověk, který je mozkem finančních podvodů, mohli efektivně ovládat celosvětovou síť kybernetických podvodníků, musíte své oběti zaujmout. Musí vám uvěřit na první dobrou. První telefonát, kterým na ně udeříte, je musí zaujmout, vystrašit, přesvědčit.
9: Hi, this is Amazon Support. My name is Rosie. How can I help you?
6: Ani sebenajmější kořist vám ale neuvěří, pokud perfektně nemluvíte jejím jazykem. Nejrozšířenějším světovým jazykem z pohledu rodilého mluvčího je mandarínská čínština, ale jako pracovní jazyk dnes 1,5 miliardy lidí používá angličtinu. Pro svět kyberzločinu obrovská výzva. A do call center se proto snaží dostat buď rodilé mluvčí s angličtinou, nebo ty, v jejich zemích je úroveň běžné angličtiny na velmi vysoké úrovni.
10: India has become a global leader in the international tech support scamming industry, taking more than $1 billion a year from the United States alone.
6: Známými lokalitami se stovkami scam center jsou indická města Hyderabad, Gurugram nebo Kalkata s vyhlášeným distriktem číslo 5. Odkud najmutí operátoři telefonují do celého světa. Primárně se zaměřují na oběti ve Spojených státech, Británii, Austrálii, také v Irsku a Kanadě. O svou zkušenost s takovou prací se před časem podělila s televizní stanicí Channel News Asia slečna Victoria, mladá vzdělaná Indka. Vidina rychlých peněz ji zlákala a nastoupila do jednoho z telefonních center v Kalkatě. Dobrovolně a s jasným povědomím, že bude podvádět a okrádat lidi na druhém konci světa.
11: Tahle call centra nejsou žádné špinavé brlohy. Zvenku naopak působí dojmem luxusu a serióznosti. Často patří mezi nejmodernější budovy ve městě. Pracuje se tam hlavně v noci, protože cílí na lidi v Severní Americe a kvůli časovému posunu mezi USA a Indií vychází nejvíc telefonování na dobu, když už je tady v Indii hluboká noc. Všechno začalo tak, že jsem se přihlásila na inzerát, který hledal anglicky mluvící ženy na pracovní pozici technická podpora IT. Až po pár dnech mi šéf na rovinu řekl, že nás naučí, jak bezpečně okrádat bohaté lidi na druhém konci světa a že na tom nic není. Hned první den řekl, že nikoho nenutí a komu se to nebude líbit, může kdykoliv bez problémů odejít. Mně se to zalíbilo a byla jsem v přesvědčení, zvětšování obětí velmi úspěšná, jedna z nejlepších.
12: Right, I didn't steal her wallet.
6: Není těžké uhádnout, že hlavní motivací pro podobné telefonní operátory jsou rychle vydělané peníze.
11: Do nástupu v call centru jsem vydělávala maximálně 150 dolarů měsíčně a najednou byly měsíce, kdy jsem měla v kapse 1000 nebo dokonce 1200 dolarů. Ale stejně jsem po několika měsících odešla. Začala jsem si uvědomovat, že jsem podvodnice a nechtěla jsem v tom pokračovat.
7: Yes, we are going to...
6: Victoria také vysvětlila, že strach z odhalení nikdy neměla.
11: Ano, zažila jsem policejní razii, ale byla velmi symbolická a nikdo nebyl zatčen nebo dokonce obviněn. Ve velkých scam centrech v Kalkatě policie dělá razie prakticky každý týden. Byly měsíce, kdy u nás policie byla 5x až 7x, ale jen na oko. Chce úplatek od provozovatelů a také ho dostane. Pokud call centra platí policii, bude to pokračovat.
7: And it is the most expensive one as well.
6: Skutečnost, že dělá něco, k čemu ji rodina rozhodně nevychovala a ona svou skutečnou práci před ní musí tajit, postupně slečnu Viktorii začala trápit.
11: Vše se zlomilo ve chvíli, kdy jsem po telefonu okradla jistou paní Elizabeth. Už nevím, z jaké byla země, možná z Anglie nebo Austrálie. Zcela dobrovolně mi přeposlala velkou částku na účet, který jsem jí nadiktovala. Prostě to udělala a na nic se mě neptala. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem obyčejná job katra. Tak se u nás říká prach s prostým kapsářkám, které vás okradou o peníze. Nejčastěji na nádraží nebo ve vlaku. Každý jimi opovrhuje. Nebyla jsem žádná IT podpora, nýbrž job katra.
6: Singapurským novinářům ze stanice Channel News Asia Victoria prozradila, že dnes pracuje v klasické, poctivé firmě a skutečně se zabývá technickou podporou. Do šedé zóny indických scam center se prý už vrátit nechce. Doteď jsme mluvili o scam centre, kde organizátoři i řadoví telefonisté pracují dobrovolně. O tom, že páchají trestnou činnost, vědí, ale v podstatě toho mohou kdykoliv nechat a odejít za poctivějším výdělkem. Scam centra ale mají i mnohem horší, doslova krvavou podobu. Potenciálních obětí jsou v lidnatých zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie stovky milionů. Volat jim je třeba pouze v určitou část dne, nejlépe odpoledne a v podvečer, takže na pevně dané hodiny je nutné sehnat celé zástupy telefonních operátorů. Navíc je nutné počítat s časovým posunem. Pokud nechtějí dobrovolně, existují i jiné metody.
12: Oběti jsou vylákány ze svých zemí, hlavně ze států jihovýchodní Asie, dále z Nepálu, Pákistánu, Bangladéše, Srí Lanky a hlavně z Číny. Čím chudší země, tím větší zranitelnost potenciálních obětí. Falešné cestovní agentury jim nabízejí dobře placenou práci, extrémně levné zájezdy, zážitkovou turistiku nebo předstírají výhru v loterii, kterou je třeba si převzít osobně. Pak následuje únos, odebrání pasu a oběť musí začít pracovat v přísně hlídaných areálech jako telefonní operátor. Často i 16-18 hodin denně, včetně víkendu.
6: Vysvětluje Andrej Savčenko z asijské pobočky organizace Forced Labor Program. Pracovní areály těchto novodobých otroků jsou perfektně střežené, opevněné objekty. Někdy v centru velkých měst, jindy naopak ukryté v džungli nebo v horách. Utéct odtamtud je vyloučeno a naopak ten, kdo se podřídí předepsaným normám, může v obrovských areálech po pracovní době využívat restaurace, bary, herny, bazén, někdy dokonce masážní salon i nevěstinec. Tlak a normy se ale postupně zvyšují. Z unesených lidí se stávají spolupachatelé závažných kybernetických a bankovních podvodů. Většina pracovníků chce po pár týdnech nebo měsících zpátky domů. To ale majitelé scam center a jejich ozbrojená ochranka nedovolí.
13: Nejčastějším trestem je bití rákoskou, holí nebo elektrický paralyzér. V horším případě i znásilnění. Osobně jsem zažil i výhrušky, že tyhle mafie jsou napojeny na obchodníky s lidskými orgány. A pokud děláte problémy, pohrozí, že vás těmhle gangům prodají. A oni si potom vezmou vaše ledviny, oči nebo další orgány a prodají je na obrovském čínském trhu.
14: Human organ, kidney, eye.
6: Popisuje děsivou zkušenost na hongkongské zpravodajské platformě The South China Morning Post Bangladéšan jménem Faisal, jeden z mužů, kterého ze scam center osvobodila na barmsko-tajském pomezí armáda. Právě oblast někdejší Indočíny je místem, kde vojáci a policisté zasahují proti scam centrům nejčastěji. Není to ale jednoduché. Tyhle objekty mají v podstatě svou vlastní, dobře vyzbrojenou armádu a placené informátory přímo ve státních ozbrojených složkách. Právě korupce je to, co provozovatelům Scam Center nahrává a ty největší ryby často uplavou ještě před samotnou akcí. The suspect,
15: aka Jack Yang. Občan čínské národnosti známý pod jménem Jack Yang je hledaný v několika zemích současně. Používal falešný pas Dominikánské republiky, podvedl minimálně 600 lidí a připravil je dohromady o 20 milionů dolarů. Nejúčinnější formou podvodu bylo online sázení a jako výchozí místo pro tyhle nelegální aktivity sloužilo Scam Centrum na filipínském ostrově Mindanao. Which are based in a scam center in the town
6: of Cagayan de Oro in Mindanao of the Philippines. Informoval například o jedné bezpečnostní akci letos na jaře jeden z anglických podcastů v Thajsku.
16: Posloucháte Zaostřeno.
6: Jedním ze států, který velmi aktivně bojuje s mezinárodním zločinem v podobě podvodných scam center, je Čína.

0: a to bez ohledu na politickou situaci nebo dodržování lidských práv v zemi. Agenti čínské policie i tajných služeb se už řadu let pohybují v Kambodži, Myanmaru nebo v Laosu a detailně tam mapují činnost nelegálních kasín a scam center. Jejich informace potom slouží jako podklady při mimořádných policejních a vojenských razích. Na jejich intenzitu a časté opakování tlačí zejména čínské ambasády v těchto zemích, protože počet podvedených klientů čínských bank prudce roste. Čínské banky pravidelně vyzývají centrální vládu, aby využila svého vlivu v zemích jihovýchodní Asie, a ta se jim snaží vyhovět, protože právě čínské banky jsou hnacím motorem ekonomické expanze Pekingu ve světě.
1: Major scam center raids across Southeast Asia. In Cambodia, police arrest dozens of South Korean and Chinese nationals, seizing computers and phones.
0: Policejní zátahy ve scam centrech připomínají vojenské manévry a ozbrojená ochránka se prakticky pokaždé aktivně brání. Pokud jsou mezi zadrženými čínští občané, Peking striktně trvá na jejich vydání a repatriaci do Číny. Tam je čekají rychlé soudní procesy a padají tresty doživotí a pro nejvyšší špičky a organizátory i tresty smrti.
2: Čína bojuje proti tomuto typu mezinárodního zločinu plnou silou a čísla zadržených jsou ohromující. Například v prosinci loňského roku provedla thajská, barmská a čínská policie speciální akci na několika místech v Myanmaru a v Thajsku a zadržela bezmála 1200 lidí. Naprostá většina z nich měla čínské pasy, takže Číňané pro ně museli poslat několik letadel. Jedním z největších úspěchů je zadržení muže jménem Chen Zhe, asi momentálně největšího světového kybernetického podvodníka. Dlouho po něm šly Spojené státy, Británie i Čína, ale teprve čínské bezpečnostní složky, respektive čínský stát, dokázal přinutit Kambodžu, aby ho na svém území zatkla. Kambodža ho letos v lednu vydala do Číny a myslím, že ho tam čeká ten nejvyšší trest.
0: Spekuluje kambodžský novinář Sun Prom.
2: V Kambodži a Myanmaru jsou scam centra často pod jednou střechou z kasíny a primárně cílí na čínské klienty, protože v pevninské Číně je jakýkoliv hazard oficiálně zakázaný. Kambodžská a barmská kasína jsou svět sám pro sebe. Obrovské areály s nočními kluby, diskotékami, hodinovými hotely. Ochranka je připravena chránit majitele s použitím zbraní a cizinci do většiny těchto podniků nemají šanci se dostat. Je to velmi nebezpečný a krutý svět.
0: Varuje pan Prom. To, co se děje za vysokými zdmi a žiletkovým plotem scam center, už rezonuje i ve vztazích mezi jednotlivými zeměmi. Čína, Jižní Korea nebo Vietnam obvinili barmskou vládu, že novodobé otroctví nepotírá dost důrazně. Vyhrožují, že tam, kde je vězněno nejvíc jejich občanů, vyšlou vlastní armádu a své krajany osvobodí. Mezinárodní právo to sice zakazuje, ale vlády v Kambodži, Thajsku nebo Barmě se zalekly a začaly jednat. Jednu z největších razí předvedla před časem barmská junta v obřímském centru jménem KK.
3: KK Park. These scam compounds, hidden along Myanmar's border, are infamous for running romance and investment frauds.
0: Hermeticky uzavřený areál KK leží na území Barmy, jen 7 kilometrů od hranic s Thajskem a západní tiskové agentury tvrdí, že ho provozují čínské mafie ve spolupráci s drogovými kartely. V říjnu loňského roku podnikla barmská vojenská junta se spřízněnou karenskou národní armádou útok na celý areál. Použila přitom houfnice a další těžké zbraně, ale počet zatčených ani osvobozených lidí neupřesnila. Thajské ministerstvo obrany později oznámilo, že v areálu pracovalo několik tisíc lidí, přičemž ze 40 různě velkých budov prokazatelně uteklo za hranice Barmy přes 1000 lidí. Někteří z nich přeplavali pohraniční řeku Moj do sousedního Thajska a tam je pozatýkala thajská královská armáda. Mezi prchajícími byli Thajci, Vietnamci, Indonézané, Číňané, Barmánci a řada dalších národností.
3: The scam industry across Southeast Asia has grown into a multi-billion dollar empire, swindling victims of up to $37 billion last year.
0: Do čínsko-tajských vztahů předčasem zasáhl příběh mladého čínského herce Wanga Singh. Podle tajské královské policie ho z Číny do Tajska vylákala pod záminkou produkce na novém filmu falešná tajsko-čínská produkční skupina, a nakonec ho při speciální akci osvobodila ze skem centra v Myanmaru thajská policie spolu s armádou.
4: Jsem velmi vděčný thajské straně za záchranu, vládě, vojákům i své rodině. Děkuji všem a můžu s plnou odpovědností říct, že Thajsko je naprosto bezpečná země. Rád se sem vrátím.
0: Ačkoliv čínský herec po úspěšné akci takto děkoval thajským zachráncům a ujišťoval, jak je Thajsko pro Číňany bezpečné, čínské ministerstvo zahraničí pohrozilo směrem do Bangkoku, že pokud se únosy čínských občanů z území Thajska budou opakovat, zakáže jim cesty do téhle vyhlášené turistické destinace. Pokud uvážíme, že Číňané každoročně utratí v Thajsku na svých dovolených skoro 10 miliard dolarů, měla by jejich absence pro Thajce tvrdý dopad.
5: Čínské velvyslanectví v Thajsku bude situaci nadále pozorně sledovat a pravidelně vyhodnocovat. Případ pana Wanga dopadl dobře, ale raději bychom podobné situace neřešili.
0: Varoval Thajsko mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Tia-kun.
6: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S pokusem o nabourání účtu nebo prolomení hesla v internetovém bankovnictví se už setkali statisíce, možná miliony Čechů. Ale to, co se děje v asijských scam centrech, je daleko silnější káva. Do téhle fáze to ale v Evropě zatím nedošlo. Nemusí se tedy Češi ve světě obávat? Otázka pro Petra Koupského, publicistu, pedagoga a novináře deníku N.
7: Do téhle fáze to nedošlo, dokud se nenecháte přemluvit, že tam máte na místo odjet a něco tam udělat osobně. I takové případy se stávají, pokud vím, tak v Česku ne, ale v Evropě a ve Spojených státech je to doloženo, že se lidi tímhletím způsobem vydali někam do nějaké nebezpečné země.
0: Může nás uklidnit, že hlavní ohniska kybernetických podvodů, ta sofistikovaná skem centra, jsou přeci jen daleko, daleko na východě v Asii?
7: To, že jsme ve střední Evropě, to neznamená, že jsme tak docela v bezpečí, protože základ těch podvodů, o kterých tady mluvíme, se dneska odehrává v online prostoru a ten je celosvětový, nezná hranice a dneska taky nezná jazykovou bariéru, což je značná novinka. Čili obětí takového podvodu, přinejmenším v tom smyslu, že z vás vytahají peníze nebo identitu nebo něco takového, se může stát naprosto kdokoliv. Dneska pochopitelně jsou části světa, kde jde vysloveně o fyzické bezpečí a to je jiná pohádka. Tak daleko tady ještě nejsme.
0: Pojďme zpátky do Česka. Dá se říct, že podvody v kybernetickém prostoru se i tady u nás zdokonalují, že se vyvíjejí?
7: Ano, to se rozhodně říct dá. Ten problém se zprofesionalizoval, řekněme. To, co dřív byly aktivity takové zkusné, řekl bych tomu, pocházející velice často z rovníkové Afriky, ze zemí jako Nigérie, Kenya, tak dneska je na vysloveně profesionální úrovni. Ve dvou rovinách, řekl bych, jednak to jsou nástroje politické propagandy, které s tím hodně souvisejí. V tomhle je asi světovým přeborníkem Rusko. Země, která na tom za A má zájem, za B je technicky vyspělá. A potom podvody, ve kterých jde o ty peníze, o osobní doklady, identitu, zatahování lidí na nejrůznějších zločinných schémat jako pasivní spoluviníky. O tom víte určitě vy víc než já, protože centrem je vaše oblast zájmu, to znamená jihovýchodní Asie. Ten posun spočívá v technologické úrovni, nejenom v tom, jak jsou ti podvodníci organizováni, ale v technologické úrovni. Protože když vám přijde mail napsaný velice neobratnou češtinou, blbě přeloženou, tak většinu lidí asi trkne, že na tom není něco v pořádku. To bylo kdysi. Dneska to takhle už není. Dneska za prvé ty textové zprávy, které přicházejí, jsou psány velice kvalitně, přesvědčivě. Občas se stane, že na ně naletí třeba i odborník na bezpečnost. A za druhé už to není jenom text, už to jsou i telefonické hovory, hlasová komunikace všeho druhu, poslední dobou videokomunikace. To jsou všechno věci, které přišly s technickým rozvojem a s umělou inteligencí.
0: Bezpečnostní služby zmiňují v souvislosti s kybernetickou kriminalitou stále častěji Rusko. Co odtamtud aktuálně hrozí?
7: Tak oni byli vždycky zaprvé technicky vyspělí, mají vynikající univerzity pořád, mají vynikající technické vzdělání, čili mají lidský potenciál, to za prvé. Za druhé, už Sovětský svaz velice silně rozvíjel takové ty psychologické operace a snažili se tím vyrovnávat to, že jsou chudší v tom geopolitickém soupeření, tak prostě hledali způsoby, jak svého nepřítele zasáhnout levným způsobem. A když tohle zkombinujete, tyhle ty dvě dovednosti, tak v tom kybernetickém prostoru to je pro ně ideální místo působení. Je to asymetrická informační válka, řekněme. Dovedou tam působit velmi levně, velmi jednoduše. Osadit nějaké centrum někde v Petěrburgu nebo za Uralem chytrými lidmi je levnější než jedna řízená střela.
0: Je pro ně 10 nebo 11 milionové Česko zajímavé?
7: Je, určitě je zajímavé, je to členská země NATO, je to členská země Evropské unie, rozvracet tady morálku a přivádět lidi k názorům, řekněme, přátelským k Rusku a opakuju levně, velice levně, to je pro ně naprosto žádoucí cíl.
0: A daří se jim to? Jsme my Češi tvární, náchylní k mystifikacím nebo dezinformacím?
7: Trochu méně než některé jiné národy, ale řekl bych, že není národ nebo není země v Evropě, řekněme, která by o sobě mohla říct, že je absolutně odolná. Možná Pobaltí a Polsko se svými historickými zkušenostmi, ale i na tyhle země oni se zaměřují velice silně a mají na ně zase svoje metody. Čili říct o nějaké zemi, že se jí to netýká, je pošetilé.
0: Před začátkem ruské okupace Ukrajiny byla jako největší nebezpečí v českém kyberprostoru vnímána Čína. Změnilo se to ohrožení směrem z Pekingu poté, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu v únoru roku 2022?
7: Ne, určitě ne. My teď máme tady to Rusko zvýrazněné aktuální situací na Ukrajině a aktuální pozicí Rusko versus Evropa a tak dále. Čili je to bezprostřední a je blízko. Čína je daleko, takže ji nevnímáme tak silně. Ale to neznamená, že by se o nás čínská propaganda nezajímala, to neznamená, že oni by nechtěli působit svým vlivem. Na rozdíl těch Rusů to dělají, řekl bych, nenápadněji, méně viditelně, méně intenzivně asi taky zatím, protože asi pro mě nejsme žádná vysoká priorita, ale rozhodně bych je nepodceňoval, oni jsou trpěliví zase, to je druhá věc. A pokud jde o tu technickou úroveň, tak jsou na tom podstatně lépe než Rusové, jsou na stejné úrovni se Spojenými státy, čili absolutní světová špička.
0: Vy se téhle tematice věnujete jako pedagog a novinář dlouhodobě, tak zkuste teď prosím tohle složité téma zjednodušit. Existuje nějaký univerzální návod, jak se úspěšně bránit?
7: Buďte maličko podezřívaví. Já vím, že to je taková rada, která nezní moc pěkně, ale v tom online světě to jinak nejde. Když se na vás obrátí někdo neznámý, anebo i známý na oko a chce po vás něco neobvyklého, důkladně se nad tím zamyslete. Prostě vnímejte to prostředí ne jako měkké pohodlné hřiště, tak jako jsme na to dost často zvyklí, ale jako na cizí město plné všelijakých nástrah, kde se člověk pohybuje trochu ostřežitě. Konkrétnější radu asi dát nelze, protože forma těch útoků je velice proměnlivá, ale buďte trochu na pozoru.
0: Radí Petr Koupský, publicista, pedagog a novinář deníku N. Utrpením v asijských skemcentrech si už podle Interpolu prošli občané z více než stovky zemí světa a momentálně v nich živoří 200 až 300 tisíc lidí od Indie po Filipíny a od Indonésie po Myanmar. Podle českých zastupitelských úřadů českým občanům v Asii aktuálně nebezpečí únosů a osud, který popisujeme, nehrozí. Česká republika není na seznamu zájmových zemí, na které cílí kriminální skupiny, operující v tomto segmentu z Asie. Podle policie míří kybernetické podvody na české občany nejčastěji z Číny, Ruska, postsovětských zemí nebo ze států jižní a západní Evropy. Naopak ubylo pokusů o podvody směrem z Afriky. Podle České bankovní asociace za první tři měsíce letošního roku způsobili podvodníci v Česku škodu za bezmála 800 milionů korun, což je dvakrát víc než za stejné období loňského roku. Po celém světě potom útočníci v kyberprostoru ukradli lidem z účtů bezmála 50 miliard dolarů. Takové bylo dnešní zaostřeno na téma skemcentra a kybernetické podvody v Asii. Při jeho kompletaci jsme využili informace mediálních agentur AP, Reuters, AFP a zpravodajských platform Channel News Asia a South China Morning Post. Dobrý poslech dalších pořadů České.
8: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomáš.

0: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
0: 35-letý muž ukradl vzácnou relikvii v úterý, zalil ji pak do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
3: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: 3000 posluchačů navštívili včera Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Během dne otevřených dveří si prohlédli vysílací studia, viděli natáčení rozhlasové hry a mohli být i přímo u živého vysílání.
4: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
5: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
6: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
5: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
7: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
5: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
9: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale proto máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
8: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla. Ta prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D46 se uprostějová a nebezpečí u Chrudimi. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je hlášená zvěř na vozovce. 21. kilometr u prvního sjezdu na Prostějov, naproti je čerpací stanice OMV. Na dálnici D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané pozor. Na kilometru 235,5 je v levém pruhu hlína, také poškodná kozená svodidla. Na místě už je policejní hlídka. Na D11 z Prahy do Hradce Králové

0: 3. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude většinou slunečno, na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Obří pralesní mravenci, včely bez žihadel, hlasitý cvrkot cikád a prales, který ještě před 100 lety vůbec neexistoval. Unikátní experiment navštívíme v Malajzii. Jízda na slonu je oblíbená turistická atrakce, ale už se od ní leckde ustupuje. Jedno takové místo vám ukážeme v Kambodži. V Polsku vzniká lékařská legie, do které se školí zdravotníci z řad civilistů. Podíváme se, jak jim to jde. V Budapešti si můžete vzít do ruky šídlo, kladívku a kus barevné kůže a vyrobit si třeba kabelku.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Ještě před 100 lety pokrývaly oblast Kepong severně od Kuala Lumpuru travnaté pláně s mělkými jezery po těžbě cínu. Krajina byla pustá, ale si vykácené. Dnes se tam rozkládá divoký prales, plný tropických ptáků, motýlů, hadů a hlavně obrovských stromů. Je k nerozeznání od přirozeného pralesa, přitom byl uměle vysazený jako experiment. Na místě sídlí Malajzijský ústav pro výzkum lesa, který navštívila Zdeňka Trachtová.
4: Tohle jsou bezžihadlové včely. Vidíte, že jejich úl vypadá úplně jinak.
5: Můj lesní průvodce Lim Chung Lu ukazuje na přírodní trychtýřek, který vede do dutiny obrovského kmene fíkovníku. Tudy se prý včely dostávají dovnitř.
4: A tady obří pralesní mravenci. Tohle je největší druh mravenců v Malajzii. Naštěstí nejsou agresivní.
5: Postupujeme hlouběji a hlouběji do pralesa a velmi intenzivně tu bzučí cikády.
4: Tohle je náš malajzijský národní strom, merbau. Je to velmi těžké, tvrdé dřevo. Je odolné vůči útoku termitů i vůči plísním, takže se často používá pro venkovní podlahy nebo bazénové terasy.
5: A teď přicházíme prý na nejuchvatnější místo celého pralesa.
4: Tady odsud je nejkrásnější výhled ve filmu.
5: Really? Nejsem úplně přesvědčená. Je to stejný prales jako před chvílí.
4: Tak se podívejte nahoru.
5: Oh, wow. Koruny stromů desítky metrů nad námi vytvářejí nádherný obrazec. Vypadají jako přírodní skládačka, jako takové zelené pucle, které do sebe přesně zapadají, ale nikdy se úplně nedotknou a zůstávají mezi nimi úzké mezery.
4: Říká se tomu plachost korun stromů. Tenhle jev se vyskytuje častěji v člověkem vysázených lesích, kde jsou stromy stejně staré a stejně vysoké. Když fouká vítr, tak větve se navzájem očesávají, takže jejich konečky se olamují. A díky tomu mezi nimi vznikají tyto mezíry.
5: O kus dál potkáváme Limova kolegu Nasrima, který zkoumá nějaký drát připevněný ke stromovému kmeni.
6: To je hromosvod. Chrání strom během bouřky.
5: Bouře jsou tady v Malajzii skoro na denním pořádku. I dnes už máme za sebou jednu pořádnou průtrž mračen.
4: Kvůli omezenému rozpočtu vybíráme jen nejvyšší stromy a ty, které jsou blízko našich budov. Během posledních 8 dnů hromosvod na tomhle v tom stromě uzemnil 5 blesků. Rekord za posledních 8 dní je ale u jiného stromu. Ten zasáhl blesk 23krát.
5: Tady ve Frimu prý pracuje víc než 200 vědců a vědkyň.
4: Zkoumáme les od kořenů stromů až do nebe. Všechny aspekty lesa, rostliny, živočichy, klimatickou změnu, půdu, všechno, co se lesa týká.
5: Americký botanik Frederick William Foxworthy tady u Kuala Lumpur začal vysazovat lesy jako experiment v roce 1926, tedy přesně před 100 lety.
4: Frim dává lidstvu naději, že i nejvíc zdevastovanou krajinu můžeme znovu proměnit v les.
5: I nejvíc zničenou půdu si tak příroda

0: příroda dokáže vzít zpátky. Od loňského roku je tento umělý prales zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Z Kuala Lumpur, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat, to vypadá jako skvělý zážitek, ale pro slony samotné je to leckdy stres a bolest. A tak přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. V zemi žije asi 600 divokých slonů a 70 slonů zůstává v zajetí. Lepší podmínky zvířatům ale bohužel často nenabízejí ani turistické rezervace. Reportérka Jana Karasová ale vyhledala jedno chráněné území na severovýchodě Kambodži, které získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu.
2: Zůstaňte vždy 5-6 metrů daleko a nechte slony být slony. Nedotýkáme se jich, nekrmíme je z ruky. Ví, jak přežít v lese. A při focení nepoužívejte blesk.
3: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
3: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
3: A kousek od Perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Každý slon tady má i své strážce, takové průvodce. Ti mají mimo jiné zabránit tomu, aby se sloni dostávali k farmám a tam lidem pojídali úrodu.
2: Když úrodu poničí slon z rezervace, tak musíme farmářům vyplatit kompenzaci. Když to udělá divoký slon, tak žádnou kompenzaci nedostanou.
3: Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
4: In Bunong language, if you said elephant, we say rawe.
3: Rawe?
4: Yes.
3: Slon v bunongštině je rawe.
4: Rawe.
3: Rawe.
4: Rawe.
3: Nedokážu to správně vyslovit. Rawe?
4: Yes.
3: Okay.
2: Věříme v animismus, v to, že v lese žijí různí duchové. Duch stromů, duch lesa, duch vodopádu. K lesu máme velmi silný vztah.
3: V Kambodži je asi 30 tisíc bunongů a další žijí za hranicí ve Vietnamu a tam se před 40 lety narodil i náš průvodce.
2: V době režimu rudých Khmerů tam naši lidé uprchli. Až do roku 1993 jsme na jednom místě žili třeba jen 3 roky. A když několik lidí zemřelo, tak si řekli, že už jim lesní duchové na tom místě dál žít nedovolují. Dřív tu byli lidi chudí. Cesta do hlavního města trvala 1 až 3 měsíce. Teď je to na 7 hodin. Silnici jsem postavili až v roce 2007 japonské a čínské společnosti.
3: Bez slonní rezervace a taky peněz od turistů by ale další rozvoj třeba různých plantáží ty původní obyvatele připravil i o les. Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje Perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si ji na záda.
2: Strážci pracují od brzkého rána do zhruba 5 večer. V noci používáme 25 metrů dlouhý řetěz, který je připevněný na nohu slona. A každý den má na nocování jiné místo, takže tam má dost bambusu a trávy k jídlu.
3: Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, tak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
3: Každý den slon sní asi 10% své váhy a přestože ti asijští sloni s

0: jsou trochu menší než afričtí, tak stále mají okolo 2 tun. Takže denní dávka jídla je okolo 200 kilogramů.
1: Perla se do rezervace dostala poté, co v její původní vesnici po odlesňování nezůstal žádný les. Takže pro její majitele bylo náročné ji dál živit, protože bez lesa neměla dost jídla.
0: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a mimo ní v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné.
2: Kambodža a sloni, to jsou 2 klíčová slova, kterých se ještě budeme chvíli držet. A to s Janou Karasovou, autorkou předchozí reportáže. Vítej.
0: Pěkný den.
2: Jano, prosím tě, jak vrtí ocasem pes? To vím, ale jak vrtí ocasem slon?
0: No trochu podobně. Slon má ten ocas delší, takže to vypadá jako takové jako kivadýlko, kterým si tak jako vrtí houpa a občas třeba ho vystřelí až na svůj hřbet. A já, když jsem se dívala teď na videa, která jsem natočila na té cestě, tak jsem si všimla, že kromě toho, že si dokáže vrtět ocasem, tak si třeba i jednou nohou dokáže poškrábat tu druhou. To mi přišlo teda hodně roztomilý.
2: Ráda bych se o tebe dozvěděla, odkud přichází tlak na to, aby se slonům, konkrétně tedy v Kambodži, dostalo lepších podmínek.
0: Tak jsou to především ochránci zvířat, ale často třeba zasahují i místní úřady. V Kambodži neplatí ten zákaz úplně celoplošně, jak třeba začalo od letošního roku platit v Indonésii a ochránci zvířat, ale třeba i někteří turisté upozorňují na to, že pro slony to ježdění je fyzicky náročné, bolestivé, dochází přitom k deformacím páteře a taky sloni, kteří se mají setkávat s těmi lidmi, tak často prochází velmi krutým výcvikem už od malička, kdy jsou oddělováni od matek, jsou třeba i svazováni, nemají dostatek pohybu, ale přitom, když ten slon žije v přirozeném prostředí, tak skoro celý den se nějak jako potuluje po tom lese, hodně žere a pak spí třeba jenom 5 hodin, protože kdyby spal delší dobu, tak už mu nebude mít dostatek energie. On už se potřebuje zbudit, aby zase mohl žrát a opravdu měl tu svoji denní dávku zhruba těch 200 kilogramů potravy.
2: Mě právě zajímalo, co je špatného na tom, nebo proč by mělo slonovi vadit, když se s ním někdo vykoupe. Takže tam zřejmě nejde jenom o ten pobyt ve vodě, ale o to, co tomu předchází.
0: Přesně tak, ale i ten pobyt ve vodě může být pro ty slony, pokud jsou tam další lidé, stresující. Sloni se jinak velmi rádi koupou a jsou dobří plavci a dokážou si to i užívat, ale dělají to, kdy oni chtějí, ne když jim to tedy přikazují, protože tam přichází turisti, ale dívat se na slona, který se koupe v některých těch etických rezervacích je možné, zase ze vzdálenosti a to je taky hezký zážitek.
2: V reportáži padla zmínka o kmeni Bunong. Jak tihle lidi vnímají, že jim tam přicházejí turisti nebo vlastně civilizace jako taková?
0: Ti lidé z toho kmene nebo z té etnické skupiny Bunong mají zhruba od 10 000 až 37 000 členů, dá se říct, a samozřejmě mají různé názory, ale třeba ten náš průvodce, tak ten popisoval, že když vyrůstal před těmi 40 lety, tak to bylo ještě takové nomádské společenství, když třeba chtěl jít na trh, tak musel jít třeba několik dnů a že třeba on by nechtěl, aby jeho děti tady takhle prožívali to dětství, že je rád za to, že mají větší možnosti. Ale taky zmiňoval to, že předtím, než pracoval v té rezervaci, tak pracoval na kávové farmě a měl tam jako velmi nízkou mzdu za velmi náročnou práci. A viděl, že v některých vesnicích i třeba kvůli rozšiřováním různých plantáží dochází k tomu odlesňování a ztrátě toho přirozeného prostředí, jak pro lidi, ale taky pro ty slony. A to je zase druhá stránka, kterou on vnímal kriticky. Ale samozřejmě říkal, že i někteří třeba lidé z té jeho komunity ty civilizační výdobytky nevnímají úplně pozitivně, bojí se třeba, že se ztratí taková ta jejich jako přirozená znalost toho, jak vyrábět třeba chýše, ale taky třeba tradiční medicína, anebo i ta víra, kterou oni mají tu animistickou.
2: Ještě bych se vrátila ke slonům. Když se takový slon, který váží pár tun, dostane do úrody, tak by určitě nikdo nechtěl být na místě postiženého farmáře. Jak se zemědělci před slony brání?
0: Ti lidé tam stále, pokud tam nejsou ty velké plantáže, tak to zemědělství funguje na takovém tom systému, že přijdou, vypálí část lesa a tam mají to své políčko. A často u něho stojí i nějaká chýše nebo domek, ve kterém bydlí a většinou si ho postaví na nožkách za prvé, ale proti těm slonům často obkládají ty nožky, na kterých ten domeček stojí, něčím, co je ostré, třeba i hřebíky. Je to takový vlastně trochu elektrický ohradník pro ně, ale ne vždycky to funguje. My jsme viděli jeden domeček, který slon zbořil, byl to teda ten divoký slon, takže to ne vždycky dopadne dobře pro ty farmáře.
2: Za slony do Kambodže jsme se podívali s Janou Karasovou. Moc ti děkuju a přeju ti hezký den.
0: Děkuji a naslyšenou.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Do polské lékařské legie se už přihlásilo kolem tisícovky lidí. Tahle dobrovolnická iniciativa má připravit pracovníky civilního zdravotnictví na to, aby mohli sloužit jako podpora polských ozbrojených sil. Naše zpravodajka Kateřina Havlíková se na to zajela podívat.
4: Je noc. Venku je teplota těsně nad nulou. V nerovném, částečně zalesněném terénu nedaleko Varšavy zrovna skupina zdravotníků nacvičuje evakuaci raněných. Nejdřív je musí pomocí vlastních sil vynést z lesa a naložit do evakuačního vozu. Scénář je takový. Vojáci přežili útok dronem. Lehce zraněná, ale otřesená žena navádí zdravotníky v balistické ochraně k nepohyblivému, těžce raněnému. Zdravotníci si mohou svítit jen červeným světlem a musí si pospíšit. Hrozí jim totiž další dronový útok. Další část cvičení se odehrává v prostorách, které simulují stabilizační pracoviště. Pod dohledem zkušených bojových mediků vyšetřují raněné a předvádí postup jejich stabilizace. V případě těžce zraněného se musí postarat o velkou ztrátu krve, zaškrcenou dolní končetinu s několik hodin starou otevřenou ranou, mrtvou tkání a infekcí.
5: Tady cvičíme prvky bojové medicíny i bezpečného pohybu v terénu. Naše cvičení jsou postavená na tom, co jsme zažili při práci na Ukrajině.
4: Popisuje záchranář a instruktor nadace mezitím Viktor Rybický.
5: Pro začátek nacvičujeme samotný moment evakuace ze zóny nula, ze zákopové linie. Následně cvičíme přepravu do zóny, která je trochu bezpečnější a kde už můžeme poskytnout pokročilejší pomoc. Ta válka se pořád mění. Například to, co je dnes bohužel normou, tedy velmi dlouhé čekání na evakuaci, bylo dřív nepředstavitelné. To, že se ta válka pořád mění, nás nutí, abychom i my měnili svoje postupy.
4: Ještě dříve účastníci školení nacvičovali zákroky v laboratorních podmínkách. Byl to třeba nácvik zastavení masivního krvácení, zabezpečení dýchacích cest a podávání léků.
5: Potom, když už jsme měli všechny kurzy zakončené, jsme přešli na to nejdůležitější. Tedy spojili jsme to do jednoho celku, do jednoho řetězce evakuace.
4: Polská nadace mezitím, tedy v Międzyczasie, na Ukrajině spolupracuje s bojovými jednotkami. Její zdravotníci evakuují raněné vojáky z bojové zóny do stabilizačních center, často umístěných v podzemních prostorách nedaleko fronty. Zpátky do Polska přiváží zkušenosti, které předávají dál vojákům, policistům i záchranářům. I po jejich zkušenostech sahají polské instituce, které nyní budují lékařskou legii.
6: Celá zdravotní péče se musí připravit na krizi, čili de facto celý stát.
4: Říká Karol Ližiňský z oddělení medicíny katastrof a první pomoci Jagiellonské univerzity v Krakově.
6: Ideálním cílem je kooperace civilního a armádního sektoru. Pokud nastane válka nebo obecně krize, to nebojuje jenom armáda, ale bojuje celý stát. Ukrajina nám ukazuje, že válka urychluje procesy a že se změnila doktrína zabezpečení zdravotní pomoci. Například, že řešení vypracovaná Severoatlantickou aliancí v podmínkách plnohodnotné války nefungují.
4: Například se prodloužila doba čekání na evakuaci raněných. Ne na několik hodin, ale i dní. Změnil se charakter zranění. Kvůli dronům se změnila i bezpečnostní situace stabilizačních center a polních nemocnic.
6: My samozřejmě nemůžeme univerzálně převzít všechny zkušenosti z války na Ukrajině, ale co musíme převzít, je schopnost rychle se adaptovat a zdravotní péče se nerada rychle přizpůsobuje.
4: Do lékařské legie, která je otevřená nejen lékařům, ale také dalším zdravotnickým profesím, se od ledna zaregistrovalo přes 1000 lidí. Prvních 800 zdravotníků právě podstupuje první důstojnická školení. Podle Ližinského vybudování legie potrvá ještě dlouho. Uplatnění ale nenajde jenom ve válce, ale také v případě přírodních katastrof, jako byly například povodně v roce 2024. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Maďarsko mělo ještě v polovině 20. století jednu z nejlepších kožedělných tradic v Evropě. Maďarské rukavice se vyvážely do celého světa. Jenže po nástupu komunismu staré řemeslo téměř zmizelo. V centru Budapešti se ho teď snaží oživit malá dílna, kde si návštěvníci vlastníma rukama vyrábějí kožené doplňky. Navštívila ji naše zpravodajka Bára Vránová.
7: Nejlepší suvenýr je prý vlastnoručně vyrobený. Anna Roza Mitterová to bere doslova a otevřela proto v centru Budapešti ateliér Mitter Sisters, kde se zákazníci vyrábějí vlastní kožené kabelky. Před 2 lety přidala i DIY Bar Budapest, tedy takovou dílnu Vyrob si sám, plnou barevné kůže, kladívek a šídel.
8: Cítila jsem, že svět je přeplněný věcmi, oblečením, kabelkami. A říkala jsem si, že pokud budu nabízet jedinečné výrobky, lidé si jich budou víc vážit a budou je používat déle. A taky si při výrobě uvědomí, kolik času a úsilí to stojí.
7: Na workshop se není potřeba objednávat, stačí prostě přijít a vybrat si, co člověk chce vyrobit. Od klíčenek přes obaly na notebooky až po kabelky. Proto jsem se rozhodla i já a na stůl tedy dostávám připravené kusy kůže, vybírám barvu a taky začínám děrovat otvory na cvočky.
8: Nejsou potřeba žádné speciální znalosti nebo schopnosti. Každému tu se vším pomůžeme.
9: Kůže je sice tenká poměrně, ale jde to trošku stuha. Zároveň musím dávat pozor, jednak aby se mi nepohnula ta papírová šablona a abych se nepropíchla prst, protože to šídlo je poměrně dost ostré.
8: Máme tu i zkušené instruktory. Většina z nich má za sebou studium designu a umí poradit s jakýmkoliv problémem.
7: Kabelka je přece jen trochu pokročilejší úroveň, protože zahrnuje i řezání, rozklepávání, skládání jednotlivých částí do sebe a tak mi s ní pomáhá Luca.
10: Nevěděla jsem, co chci po škole dělat. Módní průmysl je strašně neudržitelný a já jsem v něm prostě pracovat nechtěla. A pak jsem se dostala sem a najednou to dávalo smysl.
7: I využívání zvířecí kůže ale zatěžuje životní prostředí. Její zpracování spotřebovává velké množství vody a zatěžuje taky okolí kože lužen. Podle Anny Rozy Mitterové je to ovšem stále menší zlo než umělé materiály a u pravé kůže se tak snaží řešit alespoň původ.
8: Kůži nakupujeme v Itálii. Veškerý materiál je z masného průmyslu. Zvířata tedy nezemřela proto, abychom tady mohli vyrábět. Udržitelnější by samozřejmě bylo, kdyby pocházela z Maďarska, ale u nás už kůži bohužel nespracováváme.
7: Za úpadkem maďarského kožedělnictví stojí příběh, který potkal mnoho jiných řemesel a zná ho většina východní Evropy. Po druhé světové válce totiž přišlo znárodnění. Rodinné dílny zanikly. A když pak přišla levná průmyslová výroba, tak jí státní závody neustály. A z kdysi slavné tradice téměř nezbylo vůbec nic. To se ale tým Anny Rozy snaží změnit.
8: Naši předci kdysi přijeli v sedlech koní. Existoval dokonce způsob zpracování kůže, kterému se říkalo uherské nebo maďarské činění. Máme to prostě zakořeněné v sobě.
9: A závěrečnou fází je kůži trošku pomačkat nebo popřehýbat, aby vznikly hezké linie na krajích té kabelky, na bocích té kabelky, na dně, aby dostala tvar.
8: Chodí za námi lidé z celého světa a ptají se, jestli by mohli otevřít něco podobného u sebe. I na tom už pracujeme.
7: A podle Anny Rozy Mitterové by se tak pozapomenuté maďarské řemeslo mohlo už brzy znovu dostat zase do popředí. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
2: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
3: Konflikty, politika i kultura. Analýzy dění v místech, na která se zapomíná.
11: Za více než 10 let syrské války se v zemi vytvořila nějaká, řekněme, válečná ekonomika.
3: Upozornění na problémy, o kterých se nemluví, a spory s nečekaným řešením.
5: Obě armády stály v plné pohotovosti proti sobě na dlouhém úseku společné hranice. V té chvíli ale zasáhl kriket.
3: Horizonty zahraničního zpravodajství můžete v pořadu Za obzorem překročit v neděli krátce po 1:30 odpoledne a také na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
12: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
13: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
14: Nie je to tak, že by sme prepúšťali na základe kritických názorov.
12: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 2:30 odpoledne.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
15: Jak fungují sankce Spojených států vůči Kubě? O blokacích ruského internetu rozhodují tajné služby. Šéf Českého rezortu spravedlnosti chystá paragraf Babiš. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
15: Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava a další vlna emigrace. I to je realita dnešní Kuby. Zdá se však, že absolutního dna v této zemi stále ještě nebylo dosaženo. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
16: Spojené státy v posledních měsících výrazně rozšířily sankce proti Kubě. Nový exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa míří nejen na představitele režimu, ale nově i na neamerické firmy, banky nebo lodní společnosti, které s ostrovem obchodují. Jenže se zdá, že ani tvrdší sankce nezabírají a v zákulisí Bílého domu už zaznívá, že prezident Trump ztrácí s kubánským režimem trpělivost. Aktuální zpřísnění sankcí znamená pro Kubu další omezení přístupu k energiím, financování i dovozu základního zboží. Už roky platí, že pokud si zahraniční firma vybere k obchodování Kubu, tak si musí dávat velký pozor na jejího severního souseda. Buď může rovnou zapomenout na obchodování s Američany, nebo je v podnikání velmi opatrná, protože by jí ve státech mohl hrozit soud. A teď Washington své sankce dál rozšířil a posílil jejich vymáhání. Jenže Kuba navzdory přitvrzení stále drží. Byť tamní obyvatelé přežívají v podmínkách, které připomínají permanentní krizový stav. Energetická krize se stala symbolem dnešní kubánské reality. Dlouhé výpadky proudu, nedostatek pohonných hmot, kolabující doprava nebo další vlna emigrace. To všechno Kuba dobře zná a nelze vinit jen Spojené státy. Ostrov dlouhodobě doplácí na neefektivní centrálně řízený systém, zastaralou infrastrukturu i sérii katastrofálních ekonomických rozhodnutí. Kubánci těžkým obdobím neprocházejí poprvé. Za téměř 70 let vlády castrovského režimu zažili hlubokých krizí několik. Nejdramatičtější nastala po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba ztratila svého štědrého sponzora a její HDP se za 3 roky propadl o 30%. Později za vlády Raula Castra se prohloubily sociální rozdíly. Když pak přišlo krátké oteplení vztahu za Baracka Obamy, zdálo se, že země dostane šanci na ekonomické nadechnutí. Jenže režim se zásadně neotevřel, po návratu Trumpa americká politika znovu přitvrdila, pandemie ochromila turistický ruch a po lednové intervenci USA v Caracasu přestala Venezuela ostrov dotovat levnou ropou. Do toho před 5 lety provedla Havana měnovou reformu, která prudce oslabila peso a rozjela inflaci. Zatímco se odkládaly investice do energetiky nebo infrastruktury, dál se stavěly hotely pro turisty, kteří nakonec nepřijeli. Washington podle zákulisních informací chystá i blokování zbývajících remitencí, tedy peněz, které posílají Kubánci ze zahraničí svým rodinám na ostrově, včetně transakcí přes kryptoměny nebo agentury ve třetích zemích. Pod americké restrikce mají více spadat i firmy napojené na režim, i když jen minimálně. A sankce mají pocítit i společnosti působící v turistickém sektoru. V pozadí je i domácí politika. Tvrdý postup vůči Havaně dobře funguje u kubánsko-amerických voličů na Floridě a Trump by rád vykázal další zahraničně politické vítězství. Americké ministerstvo obrany podle nezávislých exilových kubánských médií aktualizuje možné scénáře intervence, kdyby si je Trump vyžádal. Ten sice v lednu hlásil, že kubánský režim padne sám do konce roku, údajně ale věřil, že ta chvíle nastane mnohem dříve a nyní už začíná být netrpělivý. Havana teď dokonce hrdě odmítla humanitární pomoc ve výši 100 milionů dolarů, kterou ostrovu nabídl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Mimochodem syn kubánských emigrantů, kterého by Donald Trump rád viděl v čele ostrova, jak opakovaně zmínil. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel naopak stále tvrdí, že slovo vzdát se Kuba nemá ve slovníku. Režim tak znovu sází na odolnost a schopnost přežít další kolo tlaku. A právě v tom je největší tragédie celé kubánské reality. Washington i Havana rozehrávají vlastní mocenskou partii. Jedni kvůli geopolitice a volbám, druzí kvůli udržení režimu. Mezi nimi ale zůstávají miliony obyčejných Kubánců, kteří neřeší ideologii ani velkou politiku. Zajímá je hlavně to, jestli zítra poteče proud, seženou benzín a budou mít co dát dětem k obědu.
4: Tolik Leona Šmelcová. Napětí v ruské společnosti roste a tím i nervozita ruského vedení. Stále častěji se také objevují spekulace o možném puči proti prezidentovi Vladimiru Putinovi a zmiňovány jsou analogie se situací v předvečer bolševické revoluce v roce 1917. I to je jeden z důsledků rozhodnutí, jehož závažnost si vedení původně vůbec neuvědomovalo. Stále častějšího vypínání internetu. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
17: Pátá kolona v Kremlu připravuje státní převrat. Liberálové ve vládě se snaží zdiskreditovat Vladimira Putina. Situace začíná připomínat dobu před revolucí v roce 1917. Tyto alarmistické věty v posledních týdnech zaznívají od proválečných blogerů, ale i od jinak hyperloajálního šéfa ruských komunistů Gennadije Zhuganova. Věc, která by ještě před pár měsíci byla nemyslitelná. Důvodů je několik. Prováleční publicisté jsou rozčarováni ze situace na frontě. Někteří obvinují Kreml, že dostatečně nebojuje. Podle nich je nutné vyhlásit mobilizaci a ekonomiku podřídit potřebám války. Skeptičtější z nich tvrdí, že už je na to pozdě. A ani 500 000 nových vojáků by chod války nezměnil, protože Ukrajina má dnes převahu v dronech a byla by schopná podobný útok odrazit. Hlavním důvodem nespokojenosti jsou ale současné blokace internetu. Úřady zablokovaly Messenger, Telegram a nyní se snaží zablokovat i služby VPN, pomocí kterých velká část Rusů blokace obchází. Na počátku této poslední kampaně ještě prováleční publicisté doufali, že se jim podaří Kremlu vysvětlit, že je to chyba, která ve výsledku poškozuje ruskou armádu. Nyní ale pochopili, že to Kreml myslí smrtelně vážně. Oficiálním důvodem jsou právě ukrajinské dronové útoky. Úřady tvrdí, že mnohé z nich používají pro navigaci právě mobilní internet ruských operátorů. Což bezesporu je také pravda. připomeňme mimořádně úspěšnou operaci Pavučina, kdy drony, vypuštěné z kamionů, zaútočily na 4 ruská vojenská letiště daleko od linie fronty. Jenže to bylo v červnu loňského roku a nyní Ukrajinci používají jiné způsoby navigace. A jak upozorňují sami proválečný blogeři, třeba v Belgorodské oblasti na hranicích s Ukrajinou, internet nefunguje už dlouhé měsíce a na nálety ukrajinských dronů to nemá sebe menší efekt. Jak ale říká novinář Andrej Zacharov, který napsal knihu Ruský kyberpunk o snahách úřadů blokovat internet, pro ruské tajné služby to není argument. Pokud vypnutí internetu zabrání bytí jednomu dronu zasáhnout cíl, tak se to v jejich logice vyplatí. Lidi to podle nich musí pochopit a ostatně nikdo se jich ptát nebude, říká Zacharov. A problémem totiž podle něj je, že o blokacích rozhodují tajné služby. V jejich čele stojí lidé vyššího věku, kteří jsou k internetu od počátku podezřívaví a sami ho nepoužívají. Ostatně jako sám Vladimir Putin. A zcela upřímně nechápou, proč jsou lidé nespokojeni kvůli tomu, že se nemohou objednat taxík, dovážku potravin nebo si pustit večer oblíbený seriál.
15: Dodává Ondřej Soukup.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Fungování justice v Česku se znovu dostává do centra zájmu současné vlády. Potvrzují to snahy ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce zásadním směrem změnit trestní řád, a to způsobem, který by pomohl i jeho šéfovi, premiéru Andreji Babišovi. Podrobnosti připojuje spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
18: Zdrcující většině z nás se asi nemůže stát, že bychom byli obviněni za 50-milionový dotační podvod. Ale zdrcující většinu z nás, kteří nejsme špičkoví politici, třeba premiéři a zároveň miliardáři, by asi soud odsoudil, pokud by měl důkaz, že jsme záměrně vytvořili malou firmu, abychom tak pro velkou firmu získali tak velký balík peněz. Trestní sazba je tu 5 až 10 let natvrdo, docela pálka. Asi tušíte, že mluvím o vlekoucí se kauze dotace pro firmu Čapí hnízdo a o našem premiérovi Babišovi. On sám soudu momentálně díky imunitě uniká. Ale druhá obviněná Jana Naďová byla nedávno městským soudem v Praze nepravomocně odsouzena. Trest je velmi nízký, 3letá podmínka a peněžitý trest 500 000 korun. Soudce Jan Šot se podřídil názoru odvolacího soudu, to jest vrchního soudu v Praze, jehož senát řídila uznávaná soudkyně Eva Brázdilová. Jan Šot ale také řekl, že se nemůže odchýlit od rozhodnutí vrchního soudu, dál je však přesvědčen, že Naďová neměla být odsouzena. To je dobré vysvětlit. Máme dvouinstanční justiční soustavu. Proč? Jde o právo na spravedlivý proces. Expertka ANO Helena Válková opakovaně zdůrazňovala, že soudci dělají chyby. Proto však musí existovat cesta, jak ty chyby napravit. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně potvrdil toto. Fakt, že soud nižší instance je vázán rozhodnutím soudu vyšší instance, není popřením nezávislosti soudu. Je to záruka, že řízení směřuje k zákonnému a předvídatelnému výsledku. Ostatně proto se obhájci a žalobci odvolávají, že Jana Naďová sice dostala velmi nízký nepravomocný trest, ale pro Andreje Babiše je to problém, protože je vysoce pravděpodobné, že dopadne stejně, nebo možná i hůř, vždyť Jana Naďová skoro jistě celou akci nevymyslela. Soudce městského soudu Šot řekl, že by sám Naďovou neodsoudil, důkazy, které nečekaně doplnil odvolací vrchní soud, ho nejspíš nepřesvědčili. Babiš si ale zřejmě myslí, že by Šot neodsoudil ani jeho a začal konat. Přesněji začal konat jeho ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten chce naprosto zásadně změnit trestní řád. Pokouší se do něj vložit odstavec, který jednoduše říká, že odvolací soud nemůže nalézací soud zavázat k tomu, jak má v novém rozhodnutí hodnotit důkazy a jaká má učinit skutková zjištění. Jinými slovy, by pak soudce Jan Šot nemusel Janu Naďovou odsoudit. Zároveň se Tejc pokouší prosadit, aby odvolacímu soudu výrazně omezil pravomoc vzít prvoinstančnímu soudci případ, pokud v něm pochybí. Kdyby to Tejc prosadil, a ve sněmovně na to má Babiš dostatečně velkou sílu, pokud ho podpoří motoristé sobě a SPD, pak by se dost možná premiér odsouzení vyhnul. Vznikl by jakýsi paragraf Babiš, paragraf speciálně ušitý k tomu, aby z kauzy Čapí hnízdo premiér vyklouzl. Avšak zároveň by ta změna naprosto zásadně změnila charakter českého dvoustupňového justičního systému. Proto jsem v úvodu řekl, že premiér a miliardář má úplně jiné možnosti než zdrcující většina z nás běžných smrtelníků.
15: To byl Martin Fendrich. Dlouho platilo, že nejvýznamnější postavy amerického Silicon Valley podporovali americké demokraty. To se však zásadně změnilo a dnes patří k nejhorlivějším stoupencům a také sponzorům republikánů. Jaké důsledky to má, nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí publicista Jefim Fishtein.
19: Deník New York Times zveřejnil na konci dubna pozoruhodný článek s názvem Jak se Sergej Brin posunul doprava. Jedná se o poměrně rozsáhlý text popisující vývoj politických názorů spoluzakladatele americké technologické společnosti Google, známé především jako provozovatel největšího internetového vyhledávače. Sergej Brin, který se narodil v Moskvě v židovské rodině, je nejen počítačovým vědcem a podnikatelem, ale také jedním z nejbohatších lidí na planetě. Článek stojí za přečtení, neboť nám nabízí víc než jen portrét jedné výjimečné osobnosti. Je to spíš popis určitého společenského jevu. Jímž je názorový vývoj celé sociální a generační výseče. Ještě v roce 2016 Sergej Brin, jako většina z bohatlíků v jeho okolí, nazýval tehdejší volební vítězství Donalda Trumpa hluboce urážejícím a chodil na demonstrace proti jeho imigrační politice. Dnes je tentýž Brin významným donorem republikánské strany, členem Rady vlády pro technologické novinky a pozuje vedle prezidenta v červené kšiltovce s nápisem MAGA. Jinými slovy, udělal ve svých názorech obrat o celých 180 stupňů. V rozhovorech s novináři vysvětluje takový vývoj tím, že sám pochází ze Sovětského svazu, odkud jako dítě odešel s rodiči v roce 1979 a měl možnost poznat, jak destruktivní a utlačovatelskou společnost tam socialismus dokázal vytvořit. Nechci, aby stejně skončila i Kalifornie, říká Brin. New York Times je hlasnou troubou demokratické strany a nemůže jinak, než pro takový vývoj hledat nízké a kořistní důvody. Názorový posun úspěšného podnikatele deník vysvětluje špatným vlivem nové Brinovy přítelkyně Geraldine Gilbert Soto, přezdívané Gigi. Ta totiž je horlivou stoupenkyní hnutí MAGA a vyzývá v ně nosit dámskou kabelku s touto zkratkou vyšitou štrasem. Jenže pokus vidět za změnou Brinových postojů jen romantické okolnosti a vliv nové ženy by byl velkým zjednodušením. Pak by se jednalo o ojedinělý případ a nedalo by se mluvit o jevu. Skutečnost je taková, že Sergej Brin je jen jedním z dlouhé řady technologických velkopodnikatelů ze Silicon Valley, kteří v poslední době prodělali obdobný radikální obrat. Patří k ním nejbohatší muž světa Elon Musk, majitel společnosti Tesla a SpaceX, Peter Thiel, zakladatel firem PayPal a Palantir a vývojář výzvědných technologií pro vládu a armádu. Mark Andreessen, softwarový inženýr a multimiliardář, který spolu s Benem Horovicem založil největší venture kapitálový fond v Americe a člen představenstva Facebooku, zakladatel Meta platformy Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a mnozí další a další technologičtí magnáti. Ti všichni byli kdysi buďto politicky neutrální, nebo aktivně podporovali demokratickou stranu. A nyní se masově posouvají doprava. Důvody jsou nejrůznější. Vysoké daně nebo hluboké rozčarování v demokratech kvůli jejich snaze všechno regulovat. Nebo, jak uvádějí mnozí, nesouhlas s antisemitskými tendencemi levice obecně a zejména jejími protiizraelskými postoji v otázce konfliktu na Blízkém východě. Americká společnost jako celek prodělává nyní rychle a radikální politické změny. Jedna viditelná

0: spočívá v tom, jak se mění nálady křemíkového údolí, technologického tahouna americké ekonomiky. Takové zobecnění přímo vyplývá z článku o Sergeji Brinovi, leč deník New York Times si ho dovolit nemůže.
1: Konstatuje Jefim Fištejn. A teď se ohlédneme za zajímavými příspěvky uplynulého týdne. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z této šlamastiky ven. Logická odpověď je obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě Emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saudské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím vším se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
1: Říká Jan Fingerland. Již delší dobu je patrné, že klíčové politické bitvy v zemi mezi vládou a opozicí se již neodehrávají v parlamentu, ale nakonec je rozhodne ústavní soud. Po prvních měsících Babišovy vlády, kdy panoval v tomto ohledu relativní klid, nyní ústavní soudci začnou dostávat jeden podnět za druhým, vysvětluje politický analytik Lukáš Jelínek.
3: První měsíce Babišovy vlády se ústavního soudu nějak nedotkly. Brzy se ale muži a ženy v talárech budou mít co ohánět. V minulém volebním období tomu nebylo jinak. V tomto ale nápor stížností směřujících z Prahy do Brna může zesílit. V míře větší než malé zatím vězí pokrytectví politiků. Na jedné straně často varují před aktivismem justice a před tendencí dělat z ústavního soudu třetí parlamentní komoru. Na straně druhé ale jakmile jim někdo šlápne na kuří oko, nebo když legislativní proces ve sněmovně, v senátu a na hradě nedopadne podle jejich přání, už se pisují podání. První dva zákony, které mohou doputovat k ústavnímu soudu, jsou už na obzoru. Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi vadí snaha rozvolnit zákon týkající se rozpočtové odpovědnosti. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel má zase spadeno na obnovující se elektronickou evidenci tržeb, do níž mají být zahrnuty i platby kartou. Byl by div, kdyby nepřibyly i další položky. Opozice bude například nepochybně pečlivě zkoumat nový zákon zaměřený na veřejnoprávní média a jejich financování. Tam, kde hrozí kolize s Ústavou České republiky nebo Listinou základních práv a svobod, jsou podobné kroky pochopitelné. Jenže opozice, byť v ní pokaždé sedí někdo jiný, si také zvykla vnímat ústavní soud, co by jedno z mnoha bitevních polí,

0: Nichž válčí s koaliční přesilou. Strany chtějí svým voličům ukázat, že to nevzdávají až do posledního okamžiku. Kromě toho opozice cítí šanci prosadit skrze soudní korekci aspoň něco málo ze svých představ, když už s nimi neuspěla v parlamentu. Jen by si měla uvědomit, že zahlcením ústavního soudu banalitami může oddálit verdikty týkající se skutečně závažných kauz. A to ani nemluvě o tom, že se nakonec můžeme dočkat též oficiálního kompetenčního sporu prezidenta s vládou. Když šlo o nejmenování Filipa Turka ministrem, mohl se kabinet tímto způsobem bránit. K tomu se ale neměl ani premiér Andrej Babiš, ani předseda motoristů Petr Macinka. V této souvislosti z koalice zaznělo, že by soudci mohli jít prezidentovi Petru Pavlovi na ruku, což není v jejím zájmu. Teď je situace opačná. Vláda se chystá hlavě státu reprezentující zemi navenek bránit v účasti na letním summitu Severoatlantické aliance. Nedojde-li k dohodě, Pavel kompetenční žalobu nejspíš podá a ústavní právníci předpokládají, že by mohla mít šanci na úspěch. Také nám ale mohou z Brna vzkázat, že ústava je schválně napsána obecně a volně, aby ji šlo interpretovat na základě politických dohod a zvyklostí. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy mezi vládní většinou a prezidentem, ale i senátem budou pokračovat, mohou následovat i další pokusy přenést konfliktní témata k ústavnímu soudu. Pokud ale zrovna nepůjde o brutální ohýbání zákonů nebo o ignorování elementárních ústavních práv a svobod, měli by být politici zdrženliví. Jinak také mohou jejich voliči získat dojem, že si ulehčují práci a svoji lenost či neschopnost uzavírat kompromisy nahrazují přehazováním míče z politického na justiční hřiště.
1: A slova Lukáše Jelínka zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední Plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu.
3: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
4: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
5: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
6: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
2: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
5: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
7: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
5: Jsme Lucie Korcová
4: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
8: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
10: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Víc jich měly přijímat především lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Školy proto přijdou o část příspěvků od ministerstva, které dostaly právě na navyšování kapacit.
11: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku. Případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
12: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
11: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
13: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
11: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
10: Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
14: Americké úřady Saaba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Ostravské trojhalí Karolina dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
15: Kolikrát už jste brečel?
16: Dneska v koupelně, no.
17: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
16: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
17: Když na spolupráci kývnul ředitel trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
18: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert, v pořádku. Dělejte si koncert.
17: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
19: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa poprvé v historii se Slovinskem, a to 2-3 v prodloužení. Ve Friburgu sice otočili skóre, ale nedokázali vedení navýšit. Právě to podle trenéra Radima Rulíka rozhodlo.
20: Měli jsme šance na to, ale nedali jsme gól a to rozhodlo, že jsme neodskočili víc než 2-1 a tak pak je to ošitný. Musíme to přijmout, musíme to zkousnout a připravit se na další zápasy.
19: Další utkání čeká český tým v pondělí proti Švédsku. Fotbalová Ostrava má po výhře 2-0 nad Zlínem stále šanci na záchranu v šancelize. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. O přímém sestupujícím se rozhodne ve vzájemném duelu Dukly a Baníku za týden v Praze. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a Karviná v úvodním finále play-off o umístění prohrála s Olomoucí 1-3.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a překážka na silnici 15 na Českolipsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy u sjezdu na Panenský Týnec je hlášená nehoda. 37. kilometr, kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna stále pozorně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235,5 je po nehodě nákladního auta zavřený levý pruh. Auto z místa odjelo, v levém pruhu je hlína, jsou tam poškozená svodidla, na místě pracují silničáři. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy hlásí náš zpravodaj sraženou zvěř. V úseku Hostíkovice Zahrádky uprostřed pruhu je zevec.
23: Ty, co jedou prostě od Litoměřic na Českou Lípu, tak musí prostě vybočit, protože je veliký, nedá se přejet nic.
22: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: Práva online vydavatelů na poplatky za obsah, rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, VPN k obcházení ověřování věku a celoevropský zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
1: Online Plus.
0: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
2: Ahoj Davide.
0: Evropská komise zvažuje zavedení celoevropského věkového omezení pro přístup na sociální sítě. Podle své šéfky Ursuly von der Leyen by mohla příslušný legislativní návrh představit už letos v létě. Diskuzi o zavedení minimálního věku pro přístup na sociální sítě nemůžeme ignorovat, řekla na konferenci v Kodani. Věkový limit podle ní už chce zavést Dánsko i dalších 9 členských států Evropské unie. Evropa se podle ní může poučit z příkladu Austrálie, která na konci loňského roku zavedla zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Jenže australská data zatím ukazují, že mladší děti dokáží zákaz ve velkém obcházet. Podle průzkumu australských úřadů 7 z 10 dětí, které před zákazem měly na největších sítích účet, jej má i po tomto omezení. Petře, téma, které se nám v poslední dobou samozřejmě hodně vrací do našeho pořadu, hodně jsme o něm mluvili, možná se nebudeme tolik opakovat. Myslím si, že jsme i docela tady předpovídali, že nejspíš přijde nějaká snaha o celoevropský zákaz používání sociálních sítí do určitého věku. Myslím, že jsme oba říkali, že z toho nejsme vůbec nadšení. Změnil jsi zatím na to názor, nebo trváš také na tom, že to není úplně dobrá věc?
2: Nadále trvám na tom, že to není dobrá věc, nestalo se nic, co by mě přesvědčilo o opaku. Naopak ty australské zkušenosti, které postupně vycházejí najevo, ukazují, že ten zákaz nefunguje v tom smyslu, v jakém to tam zamýšleli. Děti určitě nejsou chráněny více, spíš méně, protože vlastně se pohybují mimo zákon, pokud ty sítě používají. Takže pravděpodobnost, že si budou stěžovat nebo si, že se svěří, když tam narazí na nějaký útok na sebe, na nějaké špatné chování, je mnohem menší než dřív.
0: Šéfka Evropské komise ten australský případ právě zmiňovala v tom svém projevu jako pozitivní model, na který se může právě Evropa podívat a může se podle něj zařídit, tak nevím úplně, jak to tady myslela, jestli ta data nezná, nebo co vlastně to přesně znamenalo. Každopádně Austrálie nebo australské úřady z toho prozatím nevelkého úspěchu viní převážně ty sami sociální sítě, které podle nich zákaz příliš dostatečně nevinucují. Mohla by podle tebe tedy větší přísnost, ať už těch regulačních úřadů na sociální sítě, nebo sociálních sítí na ty své uživatele něco změnit? K lepšímu tedy?
2: Ono se zdá, že prosadit ten věkový limit čistě technicky, i když odhlédneme od všech sociálních a morálních aspektů na chvíli, je prostě obtížné. Mluvili jsme o tom v tomto pořadu už několikrát. Děti nemají osobní doklady, kterými by se dal věk jednoznačně prokazovat. Pokud to nastavíme od toho věku, kdy ty osobní doklady mají, tak tam rázem a v Evropě zejména vzniká problém s ochranou osobních údajů a s tím, jestli ty doklady chceme předkládat provozovateli těch sociálních sítí. V zásadě by kontrolováni museli být všichni a tak dále a tak dále. Právě proto se používají jiné metody ověřování věku, jako například v té Austrálii fotografie, chování a podobně, a ty jsou nespolehlivé. Já nevím, jestli paní von der Leyen tohle neví, anebo jestli spoléhá na to, že to nevědí ti, k ním mluví, a ani jedno, ani druhé by nebylo dobře.
0: No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím je to takový příslib, že by ta legislativa tedy mohla být předložena letos v létě. Komise si zřídila podle paní předsedkyně také nějaký poradní orgán složený z odborníků, kteří mají dát nějaká doporučení právě v oblasti ochrany dětí v tom online prostředí, tak uvidíme, jaká ta doporučení budou. A než tedy se asi Evropská komise dostane k nějakému tedy schválenému nařízení nebo směrnici, tak to předpokládám ještě potrvá měsíce, spíš možná několik let. Další volby do Evropského parlamentu, pokud mě paměť neklame, budou někde v roce 2029, tak možná do toho

0: termínu se něco představí a pak se to ještě bude řešit v tom předvolebním boji. Takže myslím si, že se máme hodně na co v úvozovkách těšit v téhle oblasti. Uvidíme tedy.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jedním ze způsobů, jak mohou děti ověřování věku online obcházet, jsou virtuální privátní sítě, takzvané VPN. Například po zavedení povinného ověřování zletilosti u některých online služeb ve Velké Británii, jejich popularita mezi uživateli raketově vzrostla. Někteří zástupci organizací, které bojují za větší ochranu dětí v online prostředí, proto říkají, že VPN představují díru v zákonech, kterou je potřeba zacelit. Konstatuje to alespoň zpráva výzkumné služby Evropského parlamentu, o které v posledních týdnech psala řada médií s titulky typu, že Brusel řeší, jak omezit VPN. Materiál přitom doplňuje, že zastánci ochrany soukromí varují, že by omezení VPN mohlo narušit bezpečnost, citlivé komunikace a anonymitu na internetu. Petře, mě vlastně docela překvapilo, jak tahle ta relativně z mého pohledu nevinná zpráva, kterou vlastně tento think tank Evropského parlamentu připravil pro zákonodárce, tak jak takhle zarezonovala, tedy aspoň na sociálních sítích a mezi všemi zastánci prostě soukromí. Hodně se teď mluví o tom, že Brusel chce zakázat VPNky nebo je nějakým způsobem zregulovat a omezit a že je to opravdu krok špatným směrem. Máme nějaké další signály, kromě téhleté zprávy, která opravdu spíš shrnuje, co se v téhle oblasti píše a řeší. Máme nějaké další signály, že Brusel opravdu chce tedy nějakým způsobem zakázat nebo omezit VPNky?
2: Já o žádných dalších nevím. Je pravda, že technologie virtuálních privátních sítí se několikrát v minulosti objevila v souvislosti s ochranou dětí a s regulací přístupu k internetu, ale vlastně nikdy, pokud vím, to nebylo v poloze, že by se Evropská unie chystala zakázat nebo výrazně omezit jejich provozování, to by byl tak obrovský zásah do fungování internetu a do ochrany soukromí, že věřím tomu, že orgán demokratické Evropy tohle prostě udělat nemůže. Na druhou stranu poslední dobou jsme z těchto míst viděli tolik trochu podivných návrhů, že rozumím té nervozitě, která i kolem celkem neutrálně laděné a zřejmě nevinné výzkumné zprávy vznikla.
0: Možná bychom mohli teďka vysvětlit, co to ty VPNky jsou a k čemu se tedy používají, kromě toho, že se tedy prostřednictvím VPN mohou obcházet ta různá ověřování věku, například ve Velké Británii a podobně.
2: Je to technologie, která ustaví dočasné spojení mezi dvěma body na internetu, typicky mezi koncovým uživatelem, který sedí u svého počítače, a nějakým serverem, takovým způsobem, že identita toho uživatele, reprezentovaná jeho digitální číselnou adresou, takzvanou IP adresou, je skryta. Namísto ní se tam dočasně objeví nějaká jiná, což je právě zařízeno technicky. Velice často se to používá k tomu, aby se ten uživatel tvářil, že je v jiné zemi, v jiné geografické oblasti, ale především se to používá k tomu, aby to spojení bylo nenarušitelné a neodposlouchávatelné. Naprosto v rutině se to používá třeba při dálkovém připojování lidí, kteří pracují z domova do počítačů jejich firmy, pokud tam chtějí mít zaručenou bezpečnost a neodposlouchávatelnost, což chce prakticky každý. Já sám používám VPN denně pro připojení k serverům svého zaměstnavatele, když pracuju z domova.
0: Tak to nevypadá na úplně nějaký nástroj ďáblův, který by se zneužíval pouze k nějakým nelegálním účelům. Já také VPNku používám samozřejmě ne úplně denně, ale občas ano. A vlastně také mi to přijde dost jaksi přehnané, byť jen uvažovat o nějakém omezení vlastně takovýchhle služeb, protože těch skutečně legitimních případů použití je celá řada. Každopádně já vím, že možná nějaká regulace VPNek by mohla být tady ve hře v rámci Evropské unie, protože když jsem nedávno psal o chystaném návrhu evropských pravidel pro takzvanou data retention, tedy ukládání provozních a lokalizačních údajů, tak jsem narazil na materiál, pracovní materiál Rady Evropské unie, který loni zveřejnil server Netzpolitik, a tam vlastně stálo, že členské státy hodně uvažují o tom, že by právě VPNky se měly dostat na seznam služeb, které by v rámci data retention mohly také mít povinnost tedy ukládat ty provozní a lokalizační údaje, tedy IP adresy, odkud, kam se kdo připojil, kdy se připojil, všechna ta metadata ohledně připojení. Tohle je návrh, který podle mě by vlastně úplně jaksi zlikvidoval to, proč VPNky nějakým způsobem existují a k čemu se používají. Co myslíš ty?
2: Možná ne úplně. A takhle, abych to vysvětlil, já o tom slyším poprvé teď od tebe a nemám tu odpověď příliš dobře promyšlenou. Nicméně takhle z voleje bych řekl, že možná ne úplně, protože mimo jiné tam jde o utajení obsahu té komunikace a ta by se zřejmě tímhletím způsobem nijak neodkryla, neotevřela. Ale máš naprostou pravdu v tom, že by to byl velký zásah do toho, k čemu ty VPNky jsou. Je to velice radikální návrh. Zatím bych si s tím moc nalámal hlavu, protože podobně radikálních návrhů, o kterých se často vůbec nedozvíme, se pohybuje v politice, hlavně v té okolo digitálních technologií hodně, a drtivá většina z nich prostě skončí pod stolem a vůbec nic z toho není. Takže věřil bych tomu, že i tohle je jeden z těch přestřelených nápadů nebo zkoumání, kam až se dá zajít. Kdyby ale to mělo nabít nějakých pevnějších obrysů, tak by to určitě stálo za velkou pozornost a velké objasňování, proč to je špatný nápad. Zatím se mi do toho moc nechce, protože mám pocit, že bychom jenom dělali paniku tam, kde není potřeba.
0: Ano, je pravda, že to je zatím opravdu, nebo byl to zatím tedy pracovní materiál z jednání pracovní skupiny v rámci tedy Rady Evropské unie, a Evropská komise má představit ten finální svůj návrh někdy teď, nebo měla ho představit na jaře, už by měl být veřejný, zatím veřejný není, tak možná se ho brzy dočkáme a pak se do něj podíváme a uvidíme, co tedy bude stát v tom oficiálním návrhu pravidel pro data retention. A myslím si, že to bude i tak plné různých dalších zajímavých témat, o kterých i v našem pořadu pak budeme mluvit.
1: Online Plus Davida Slíška.
0: Na fotbalových stadionech by mělo být povoleno používání kamer s technologií na automatické rozpoznávání obličejů. V reakci na incident při nedávném fotbalovém derby Sparty a Slávie to v rozhovoru pro Český rozhlas řekl předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner. Existuje tady z mého pohledu přežité, ale stále existující rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které použití této technologie znemožňuje. Jsem zastáncem názoru, že právě tato událost dává zapravdu názorům, které říkají, že to je přežité a že dnes jsme se posunuli dál. Bezpečnost je jedna z výjimek, kdyby použití mělo být povoleno, řekl. Podle dostupných informací se ve světě rozpoznávání obličejů na fotbale používá hlavně v Brazílii, kde je od loňského roku povinné na všech stadionech s kapacitou nad 20 000 diváků. V Evropě s technologií experimentuje policie při vybraných exponovaných fotbalových zápasech ve Velké Británii. V Evropské unii nasazení technologie brání obvykle přísnější pravidla pro ochranu osobních údajů. Petře, co si myslíš ty tedy? Stálo by za to tuhle technologii do kamer na velkých fotbalových stadionech opravdu zavést a zapnout ji, když teď pomineme to tedy, že podle pravidel pro ochranu osobních údajů to v Evropské unii není úplně možné?
2: Inu, zákony platí všude, dokonce i na fotbalovém stadionu, i když to tak občas nevypadá. Čili, aby se něco podobného mohlo stát, musela by se buď udělat výjimka ze zákona, anebo, což mi připadá podstatně schůdnější, museli by sami návštěvníci fotbalových zápasů vyslovit souhlas s tím, že jim nevadí, že se tam ty obličeje rozpoznávají, protože se souhlasem člověka můžeš udělat ledacos, co bez jeho souhlasu nejde. Čili postavit to tak, chcete jít na fotbal, odsouhlaste tedy, že se tam bude tahle technologie používat. Když by to bylo v téhle poloze Asi by mi to nijak zásadně nevadilo. Možná, kdybych neviděl v televizi záběry z těch závěrečných minut zápasu mezi Spartou a Slavií, tak bych byl jiného názoru, ale protože jsem je viděl, tak soudím, že na hrubý pytel hrubá záplata a že asi by se s tím něco dělat mělo. Nicméně nesouhlasím s tím, aby se to udělalo formou porušení zákona a věřím, že to ani dost dobře nejde, že se musí napřed najít právní konstrukce, která to umožní. Hmm. Opět po 99. v tomto pořadu zdůrazňuji, že nejsem právník, ale mám za to, že ten institut souhlasu by tady pomohl.
0: Já se obávám, a taky nejsem právník, že GDPR neumožňuje to, abys prostě musel souhlasit, jinak se nedostaneš na fotbal nebo něco podobného, takže tam nevím úplně, jak by se to asi dalo udělat, ale rozumím tomu argumentu, kam směřuješ vlastně, že kdyby s tím lidé souhlasili, tak by to možná bylo přijatelnější nebo něco podobného. Já myslím, že tam je taky problém ještě s nařízením umělé inteligenci AI aktem, které vlastně vylučuje určitá používání právě těchto technologií, například to rozpoznávání obličejů v reálném čase. Je to mezi těmi zakázanými použitími umělé inteligence, pokud se nepletu. Takže tam by těch právních asi problémů bylo víc. Každopádně vlastně většinou proti těmhle technologiím opravdu protestují různé organizace, které se zabývají ochranou osobních údajů a ochranou soukromí a protestují například i proti tomu, aby se to nasazovalo jinde než na fotbale, například na pražském letišti. Že tady sdružení Jure velmi protestovalo proti tomu nasazení tohoto nějakého systému. Nakonec, pokud vím, tak policie ji musela vypnout. Jestli se nepletu, jestli si to dobře pamatuju, takže ta debata o tom, kde jsou nějaké hranice použití této technologie a kde ty jaksi pozitivní dopady převažují nad nějakými riziky, tak ta se vede už další dobu. Myslíš, že tady, když odhlédneme od toho fotbalu, tak například použití právě v kamerových systémech ve městě nebo v dalších kamerách, že tohle použití by stálo také za zvážení, protože většinou bezpečnostní složky tedy říkají, že by to omezilo například zločin, že by to umožnilo lepší chytání pachatelů a podobně.
2: V žádném případě ne v otevřeném veřejném prostoru, na ulici, v místech, kde není žádná restrikce vstupu. Myslím si, že k takovým místům patří i to letiště, přinejmenším třeba odletová hala. Jak je to potom při bezpečnostní kontrole a po ní, to těžko říct. Celé je to citlivá otázka. Asi mohou existovat prostory, kde je tak jako tak zavedeno omezení vstupu. A tam si dovedu představit, že se dá zdůvodnit to rozpoznávání obličejů. Ale pokud je to veřejný prostor, tak v žádném případě ne, s tím rozhodně nesouhlasím.
0: Mm-hmm. Tak tohle je zajímavá hranice vlastně. Pokud tady je ten přístup tam omezen, tak bys byl pro, a pokud ne, tak ne.
2: Já neříkám, že bych byl pro, já říkám, že si dovedu představit, že bych nebyl proti. To je trošičku něco jiného.
0: Ano, rozumím. Tak se omlouvám, že jsem ti to takhle podsunul, ale už ti rozumím. No, jak jsem citoval, tak třeba na tom fotbale se to používá v některých zemích, zejména v té Brazílii, kde se, jak jsem pochopil, potýkali s velkými problémy a s velkými násilnostmi na těch fotbalových stadionech a tedy používají to tam od loňského roku. Nenašel jsem zatím žádné velké zprávy o tom, jak se ta situace změnila nebo jak ta technologie vlastně opravdu pomohla nějaké prevenci těch nějakých přečinů nebo násilností. Hodně se o tom psalo také ve Velké Británii, tam nejenom co se týká tady fotbalových stadionů, ale například také třeba obchodů, které některé tam podobnou technologii mají a snaží se pomocí ní chytat třeba zloděje. A tam vím, že se hodně psalo právě o případech, kdy ta technologie zklamala a identifikovala řadu lidí, kteří nic neukradli. Je ta technologie dneska, co se týká přesnosti a toho, jak je schopná tedy odhalovat takové případy, opravdu na dostatečně dobré úrovni, aby ty chyby tolik nedělala?
2: Já si myslím, že není, ale to není ten hlavní argument, protože se neustále zdokonaluje. A pokud to postavíme na argumentu nespolehlivosti rozpoznávání, tak ten za několik let může padnout. může přestat být platný. Já myslím, že by obecně společnost v podobných případech měla být zdrženlivá a nenaskakovat na paniku, která nastane po jedné ošklivé události. To, co se stalo na Slavii, to byla nepěkná událost, která zřejmě trošku otřásla představou o tom, jak vypadá v Česku masová zábava, jak vypadá první fotbalová liga. Ale převrátit kvůli tomu půl světa prostě proto, že jsme se jednou něčeho polekali, to není dobrý nápad.
0: Ono konec konců, jak to tak sleduju v médiích, tak to vypadá, že policie bude schopná identifikovat ty různé výtržníky čistě z těch záznamů kamer, které tam prostě jsou, nebo z toho, co natočili lidé na své mobilní telefony, protože těch záznamů vypadá to, že je celá řada a že toho materiálu je hodně, tak snad to třeba zůstane u toho a nebude potřeba omezovat soukromí vlastně nějakými dalšími technologii, říkám za sebe, ale každopádně by se nejdřív museli překonat ty zákonné překážky, o kterých jsme mluvili, takže nevím, jestli je to vůbec v dohledné době reálné.
1: Online Plus Davida Slíška.
0: Italské úřady mohou společnosti Meta přikázat, aby vydavatelům online médií platila licenční poplatky za používání jejich obsahu. Ve svém verdiktu to řekl Soudní dvůr Evropské unie. K placení se firmu snažil přimět italský regulační úřad, který v roce 2023 stanovil pravidla pro určení, jak se mají licenční poplatky vypočítávat. Meta, která provozuje sociální síť Facebook, to v zápětí napadla u soudu. Podle firmy rozhodnutí porušilo její svobodu podnikání, která je zakotvena v evropských zákonech. Soudní dvůr Evropské unie souhlasil s tím, že o určité omezení svobody podnikání skutečně jde, ale v tomto případě je důvodné, protože zajišťuje ochranu duševního vlastnictví vydavatelů, řekl také soud. Petře, myslím si, že mimořádně zajímavý verdikt, který otvírá si možnosti v celé řadě členských států, které zatím o tom vyjednávání s sociálními sítěmi vyhledávače a dalšími velkými online platformami zatím nezačaly. A asi dost velké vítězství pro ty vydavatele, kteří takhle mají potvrzeno, že tedy mohou o ty finance žádat a že úřady mohou třeba právě určovat jejich výši. Myslíš, že třeba i v Česku, kde tedy je trošku specifická situace v tom, že Facebook a Google přestali zveřejňovat ty snippety, takzvané tedy takové ty ukázky z článků médií před platností toho zákona, že to nějakým způsobem tedy českým vydavatelům pomůže?
2: Abych pravdu řekl, nemám ponětí, právě protože tím, o čem jsi mluvil, je ta situace odlišná a řekl bych méně jednoznačná ve prospěch vydavatelů. Google a Facebook se mohou bránit tím, že toho včas nechali, abych tak řekl. Mm-hmm. Ale posté říkám, že nejsem právník a nevím, jestli tenhle argument by něco vážil, nebo ne. Rozhodně tím, že v jedné velké důležité zemi Evropské unie takovéhle rozhodnutí zřejmě teď už bude nevývratné a nebude možné ho obejít a ty firmy budou muset začít platit, tak se trochu mění situace.
0: No tak uvidíme, jak to tady dopadne na ta česká vyjednávání. Pokud vím, tak tady ten správce licenčních práv vydavatelů zatím s těmi velkými platformami nic nevyjednal. Vyjednal s některými menšími firmami, například na monitoring tisku, ale o tom jsme také v našem pořadu už v minulosti mluvili. Tak jsem zvědavý, jestli tohle to bude tady mít nějaký dopad na tu českou situaci, která opravdu je vlastně v rámci Evropy specifická. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
1: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Někomu nebe, někomu peklo.
1: V roce 1939 bylo mnichovskému rodáku Michálu Knajslovi 48 let. Někdejší syn Řezníka, vyučený umělecký truhlář, který ještě před nástupem Adolfa Hitlera vstoupil do jednotek SS, vystoupal po kariérním žebříčku až do hodnosti SS Hamstonfiedera, tedy kapitána. Zároveň se přestěhoval do nově zřízeného protektorátu Čechy a Morava, kde byl jmenován velitelem strážního praporu SS Böhmen Mähren. Adolf Tesař, syn Hostinského ze Stínavy, malé obce ležící na úpatí Dránské vrchoviny, byl o 6 roku starší než Knajsl. Zatímco Michalu Knajslovi imponovala uniforma a sněl o životě válečného hrdiny, Adolf Tesař, také pod vlivem stínavského kněze Antonina Jedlínka, vydal se na cestu duchovního. Vystudoval Olomoucké slovanské gymnázium, posléze Bohosloveckou fakultu v Brně. Působil pak na různých místech Moravy. V roce 1919 zakotvil v Ivančicích u Brna. Tady ho také o 20 roků později zastihla zpráva, která vyvolávala děs. Týkala se brněnských kounicových kolejí.
0: 17. listopadu 1939 byly koleje přepadeny německou ozbrojenou mocí a z ubytovaných 530 studentů bylo na 200 odvlečeno do koncentračního tábora v Oranienburgu u Berlína. Ostatní se museli do druhého dne do 12 hodin poledních z koleje vystěhovat. Koleje se staly od 4. ledna 1940 vězením, mučírnou a popravištěm příslušníků českého národa až do 26. dubna 1945. Byly oploceny do výše asi 4 metrů ostnatým drátem, osvětlovány celou noc reflektory a přísně hlídány.
1: Citovali jsme z ručenky brněnské Masarykovy univerzity z roku 1947. První vězni byli do Kounicových kolejí převezeni 4. ledna 1940. Výslechy se zpravidla odehrávaly buď ráno, nebo naopak v noci. Vyslýchaní tu okusili mnohé vymoženosti brněnského gestapa. Rákosky, obušky, biče či takzvanou Stalinovu houpačku. Vězeň byl spoután, pod pouta se protrčila tyč zavěšená mezi dva psací stoly. Nebožák byl pak rozhoupán a tlučen do chodidel. Nejtemnější období Kounicových kolejí mělo nastat v roce 1941, to když do Prahy přišel, co by zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Již 2. října 1941 měl v Černínském pláci projev k vybraným soukmenovcům. Díky stenografickému záznamu se tato řeč uchovala až do dnešních dnů. Heydrich mimo jiné řekl:
0: Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit. Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už konec konců co pohledávat. To jsou věci, které můj úkol zde rozdělují na dvě velké a jasné etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká, zaměřená na válku, druhou začíná dalekosáhlý konečný úkol. Potřebuji v tomto prostoru klid, aby dělník, český dělník, zde nasadil pro německé válečné úsilí plně svou pracovní sílu a abychom nezdržovali při zdejším obrovském válečném průmyslu přísun a další rozvoj zbrojního průmyslu. K tomu patří to, že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit svou pracovní povinnost. Ale i to, abychom dávali pozor, aby Čech nevyužil podle svého zvyku tohoto nouzového stavu říše, aby si nevydobil pro sebe soukromé a vlastní české výhody. Tento blízký úkol předpokládá, že Čechovi nejprve ukážeme, kdo je pánem v domě. Říše je prostě pánem v domě, což znamená, že ani jediný Němec nic Čechovi neodpouští, asi tím způsobem, jako je tomu v říši se židovstvem. Aby neexistoval jediný Němec, jenž by řekl, ale ten Čech je přece slušný.
1: Heydrich dobře věděl, co říká. Čechy, které rovněž charakterizoval jako národ panských kočích a sluhů, dobře znal a sílící proti nacistický odboj ho přinejmenším zneklidňoval. Takže do Prahy přijel především proto, aby tu s odbojem náležitě zatočil.
0: Bratři, každý, kdo z vás padl, 10krát oslaví své zmrtvých vstání v nás všech. Vy jste dali signál, krvavé znamení, největší oběť na oltář. Vaše krev v nás, v našich myslích, v našich srdcích nikdy neoschne. A vám ostatním, kteří jste v žalářích, v koncentračních táborech, vám, kdož jsou spoutaní na těle, ale silní v duších, vzkazujeme náš revoluční československý pozdrav. Zabíjejí nás, utloukají nás, mučí nás, ale nemohou nás vyhladit ze světa a nemohou nám zabránit, abychom po každé ráně nevstávali silnější a statečnější.
1: Tato slova uveřejnil ilegální časopis V boji krátce po událostech 17. listopadu 1939. Je docela možné, ba i pravděpodobné, že tento časopis znal také kněz Adolf Tesař. Více nám již o něm poví historik, spisovatel, pracovník archivu hlavního města Prahy, doktor Vojtěch Šustek.
2: Páter Adolf Tesař byl dlouhá léta farářem v Ivančicích, dokonce oddával moji babičku a dědu. No a to byl velmi zbožný vlastenecký kněz, jakých za německé okupace a potom i po únoru 48 za komunistického teroru byly stovky. Prostě byl to dobrý obětavý člověk a když se na něho učitel Emil Šindelka, rovněž z Ivančic, Sokol, obrátil s prosbou o zapojení se do sokolského odboje, tak se zapojil a on se podílel na odbojové činnosti jednak penězi a potravinami pro lidi hledané gestapem a jednak vystavování falešných křestních listů k získání nových dokladů, nové identity, jak pro účastníky odboje, tak pro židovské občany.
1: Ivančický učitel Emil Šindelka byl o rok starší než katolický kněz Adolf Tesař. Na počátku okupace mu bylo 55 roků. Vedením odbojové organizace Petiční výbor Věrní zůstaneme byl pověřen koordinací odbojové činnosti jihozápadní Moravy. Jeho dům na Volvách v Ivančicích se stal důležitým centrem odboje. Emilu Šindelkovi se během krátké doby podařilo vybudovat a udržovat spojení s ilegálními skupinami v mnoha dalších okresech. Příslušník brněnského gestapa Karl Wochen, brněnský Němec, zaprotokoloval.
0: Obviněný Šindelka vyvinul sám velice aktivní organizační činnost. Cestoval do jednotlivých okresů jemu určeného kraje. Lze děkovat jeho veliké energii a usilovné činnosti, které vynakládal ve své neohraničené vůli k odporu proti německé říši, za to, že se mu organizační strukturu tajné civilní organizace podařilo v úplnosti vytvořit.
1: Do odbojové činnosti Emil Šindelka rovněž zapojil ivančického faráře Adolfa Tesaře. Ten mu, jak později konstatoval vyšetřovatel a tlumočník gestapa Karl Wochen,
0: několikrát vystavil falešné křestní listy, s jejichž pomocí si pak členové tajné civilní organizace, kteří byli na útěku, mohli opatřit další doklady a mohli úspěšně provést svůj útěk.
1: Jak už to zaznělo, páter Adolf Tesař vystavoval i falešné křestní listy židům. V Ivančicích byl totiž zřízen po známých mnichovských událostech koncem 38. roku židovský internační tábor. Tvořili ho z velké části uprchlíci z Rakouska. Po 15. březnu 1939 převzalo řízení tábora brněnské gestapo. Pokud židovský uprchlík tajně získal například doklad o tom, že byl pokřtěn jako křesťan, měl, alespoň tedy ještě v prvních měsících protektorátu, šanci zmizet. V době, kdy kněz Adolf Tesař byl už zapojen do protinacistického odboje, v nedaleké Brně žil nám již známý Michael Kneisel, co by velitel strážního praporu SS Böhmen Mähren. Byl nejenom velitelem úřadovny a věznice gestapa v Brně, tedy i Kounicových kolejí, ale rovněž velitelem policejní věznice v Terezíně. Kneislova hvězdná chvíle přichází 28. října 1941, to když nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich vyhlašuje velkou vraženou akci. Opět hovoří historik a archivář doktor Vojtěch Šustek.
2: Vraždění v Kounicových kolejích se odehrávalo již za prvního staného práva, to znamená od 28. září 1941 do 20. ledna 1942, kdy tam byly povražděny zastřelením nebo oběšením stovky českých vlastenců. No a pak další velká fáze vraždění se odehrávala od 27. května do 3. července 1942 v rámci takzvané Heydrichiády, neboli druhého civilního výjimečného stavu.
1: Ještě těsně před vyhlášením prvního výjimečného stavu se začal naplňovat osud ivančického Adolfa Tesaře a jeho spolupracovníka z odboje Emila Šindelky. 15. října 1941 se gestapo přišlo pro Emila Šindelku. Podařilo se mu ale uniknout. Útočiště a pomoc našel u duchovního správce ivančické farnosti Adolfa Tesaře. Ten mu vystavil falešný křestní list na jméno Antonín Šufejsl. Díky falešným dokladům, které mu opatřil nejenom Adolf Tesař, ale i další příslušník odboje Josef Sekerka, povedlo se mu odcestovat do Říčan u Prahy. Provokací gestapa byl potom však jeho úkryt odhalen. 29. října 1941 je Emil Šindelka zatčen. Do pomyslné mlynice gestapa se dostala i jeho rodina, jak dodává doktor Vojtěch Šustek.
2: Pan Šindelka v době, kdy v odbojové činnosti pracoval, měl 3 dospělé syny. Jeho žena byla také učitelka. Jeden z těch synů utekl do Československé zahraniční armády. Pak byl přesunut s naší jednotkou z Velké Británie do Sovětského svazu a bojoval u Dukly, kdežto další 2 dospívající synové, jednomu bylo 20, druhému 18, ti byli už před dopadením jejich otce a popravou, tak byli deportováni do vyhlazovacího tábora Mauthausen. Manželka Emila Šindelky, tak ta byla deportována do Ravensbrücku. Po válce se naštěstí všichni 4 členové rodiny Šindelkovi vrátili.
1: Kromě Emila Šindelky a několika jeho dalších spolupracovníků z odboje skončil v rukou gestapa také ivančický kněz Adolf Tesař. Rovněž i jeho osudem se měly stát Kounicovy koleje. V roce 2019 doktor Vojtěch Šustek publikoval pozoruhodnou stať nazvanou příznačně Popravy v Brně Kounicových kolejích během Heydrichiády. Ve studii také zužitkoval v dobrém smyslu slova své mnohaleté archivní pátrání. V úvodu autor uvádí.
0: Jako jediné místo používané Němci v době druhého staného práva od 27. května do 3. července 1942 k vykonávání poprav československých vlastenců odsouzených na Moravě k trestu smrti staným soudem Brno bylo nádvoří policejní věznice brněnského gestapa v areálu Kounicových kolejí v Brně. Obdélníkové nádvoří tvořily 3 zdi bloku obytných budov kolejí. Pod sgrafitovým vyobrazením svatého Václava byl umístěný lapač kulek. Na levé straně nádvoří při pohledu na čelní zeď se sgrafitem svatého Václava stály 3 šibenice.
1: U vyobrazení svatého Václava byl nápis Nedej zahynouti nám ni budoucím. Byla to zžíravá ironie, už také proto, že mezi aktéry vražedné mašinerie byli i někdejší českoslovenští občané německé národnosti, včetně brněnských Němců.
2: Ty oficiální popravy, ty se vykonávaly na základě nějakých buď rozsudků staných soudů, anebo na základě takzvaného Sonderbehandlung, což byl eufemismus pro policejní vraždu, tak se vykonávaly v podstatě 2 způsoby, zastřelením a oběšením. Většina těch vražd, který teda Němci považovali za popravy podle práva, tak se vykonávala zastřelením, ale byly tam také šibenice, na kterých Němci věšeli a pak tam také byly to, čemu se ve vězeňské hantýrce říkalo písečky, tam byly prostě takové zapiskované plochy na tom nádvoří, kde zejména ke konci války úředníci gestapa vraždili dopadené vlastence a i příslušníky jiných národností, třeba Rusy a různé ty partizány, tak výstřelem do týla.
1: Ve své studii doktor Vojtěch Šustek publikoval mimo jiné svědectví někdejšího vězně Kounicových kolejí Adolfa Petra Bartoně. Ten popsal popravu, kterou tajně sledoval.
0: Již před mým příchodem byla ve vápně na skle vyškrabaná nechtem škvíra, kterou bylo vidět přímo na popraviště. Popravy začínaly v odpoledních hodinách, někdy končily až za silného soumraku a svítily reflektory. Popraviště bylo mezi bloky A i B před štítem nízké budovy tělocvičny. Před zdí byla z dřevěných klád udělána bariéra a prostor ke zdi vysypán pískem. Před bariérou pak byl postavený dřevěný rám, ke kterému byl odsouzený přivázán rozpažmo. Několik metrů před rámem stála popravčí četa SS v černých přilbách, asi 7 mužů a z boku velící poddůstojník. Později byl postaven druhý rám a popravčí četa zesílena a byli popravováni 2 lidé současně. Po popravčí salvě přistoupil poddůstojník a ranou z pistole prostřeloval lebku.
1: Odkud se příslušníci vraždících komand rekrutovali?
2: Ty popravy vykonával strážní SS Wachbataillon Böhmen-Mähren. To byl strážní prapor Waffen-SS, který byl po celou dobu války využíván k různým akcím gestapa. Kvůli sabotážím střežili věznice, střežili budovy gestapa, Sicherheitsdienstu, no a v době prvního i druhého staného práva z nich byly sestavovány popravčí oddíly. Je zajímavé, že mezi těmito příslušníky toho strážního praporu tak tam bylo hodně Němců, jednak třeba z Brna, ale pak také hodně těch takzvaných Volksdeutsche, neboli etnických Němců z území Jugoslávie, z území Rumunska. Tomuto praporu velel rodák z Mnichova Michael Kneisel. Ten mechanismus probíhal tak, že místní velitel SS obdržel, což byl Michael Kneisel, obdržel žádost od gestapa k provedení poprav. Ten pak určil velitele a sestavil popravčí oddíl, který čítal podle toho, co vypovídal Kneisel, 10 střelců na jednu oběť a Kneisel se vždycky každé popravy zúčastňoval a dohlížel na ní.
1: Opět jsme u jména Michala Kneisla. Jeho aktivitu ocení nadřízení tím, že Kneisla povýší do hodnosti SS Sturmbannführera. Po válce bude Kneisel dopaden a postaven před Československý mimořádný lidový soud. Doktor Vojtěch Šustek ve své studii popravy v Brně Kounicových kolejích během Heydrichiády cituje a komentuje některé Kneislovy výpovědi před vyšetřovateli.
0: Když jsem obdržel telefonický rozkaz, že moje jednotka musí tyto exekuce provést, nechal jsem nastoupit celý jeden oddíl SS, který odpochodoval do Kounicových kolejí. Před místem, kde měly být popravy provedeny na dvoře Kounicových kolejí, vpochodovala tato jednotka v otevřeném útvaru, pak následoval rozkaz pozor, vedoucí oddílu hlásil příchod oddílu předsedovi soudu.
1: Vojtěch Šustek pak Kneislovu výpověď komentuje.
0: Kneisel se při vylíčení těchto poprav snažil vzbudit zdání, že on a jeho podřízení vykonávali regulérní soudní rozsudek a nejsou proto sprostými vrahy. Zřejmě z těchto důvodů zdůrazňoval přítomnost předsedy tzv. Staného soudu u popravy a popisoval morbidně důstojný ceremoniál, který měl vzbuzovat dojem výkonu soudního rozhodnutí.
1: Je pravděpodobné, že Michal Kneisel dohlížel také na popravy ivančických odbojářů Emila Šindelky a faráře Adolfa Tesaře. Emil Šindelka se před popravčí četou ocitl 14. května 1942. V závěrečné zprávě gestapa stojí mimo jiné, že Šindelka fanaticky nenávidí Němce.
0: Během svého výslechu neprojevoval obviněný Šindelka jakoukoliv lítost. Nýbrž hrdě prohlásil, že považoval za národní povinnost bojovat za svobodu českého národa.
1: Zhruba o měsíc později, 16. června 1942, tedy už v nejkrutějším čase Heydrichiády, čeká na svůj závěrečný ortel římskokatolický duchovní Adolf Tesař. O jeho posledních dnech se zachovalo jedno cenné svědectví. Jak říká doktor Vojtěch Šustek, tuto vzpomínku zveřejnil v roce 2003 někdejší vězeň Kounicových kolejí Karel Hledík.
2: To byl v roce 42 15-letý chlapec, který byl společně s páterem Tesařem vězněn v takové provizorní věznici vazební gestapa v ulici pod Kaštany. Ten tam s ním prožil řadu dní, páter Tesař se ho ujal a on právě vzpomíná, jak byl páter Tesař jako člověk, který povzbuzoval ostatní, který byl stále pevný.
0: Krátce po mém příchodu si mě všimnul, pohladil mne po vlasech a zeptal se na můj věk. Pak s údivem říkal, oni berou i děti? Od té doby jsme byli stále spolu. Měl jsem strach ze smrti, vždyť jsem byl vlastně ještě dítě. Ale stejný pocit strachu měli i dospělí. Den před soudem, kdy jsme zase plní hrůzy počítali salvy, Vzal si slovo páter Tesař a v kázání, které trvalo asi hodinu, naléval do našich duší a srdcí víru v Boha, že po dnech hrůzovlády nastanou opět dny klidné a šťastné. Jeho kázání mělo ohromnou sílu a naslouchali mu s otevřeným srdcem všichni vězni bez rozdílu náboženské příslušnosti. A píseň, kterou nás naučil, Pán Bůh je síla má, všechna ochrana má, nebudeš se báti ani lekati duše má, tu zpívali všichni, i věznění komunisté.
2: I když byl vyvolán takzvaně k soudu, ale všichni věděli, že vlastně ho vezou na popravu, tak i v té chvíli projevil obrovský klid a loučil se s tím tehdy 15-letým Karlem Hladíkem slovy, že mé dny na tomto světě jsou sečteny, odcházím k mému pánu.
0: Vykročil ke dveřím a po chvilce jej auto spolu s jinými odváželo na právnickou fakultu, kde staný soud zasedal. Odpoledne, kdy jsme jako vždy počítali salvy, bylo mě snad nejhůře v celém mém následném životě. Po každé salvě jsem si ve své mladické naivitě říkal, třeba to ještě nebyl on, třeba ještě žije, třeba.
1: Toho dne bylo 17. června 1942, skončilo na popravišti v Kounicových kolejích 14 mužů. 13 z nich zahynulo popravčí salvou. Jeden, žid na útěku, Štěpán Braun, oprátkou. Mezi popravenými byl i kněz Ivančic Adolf Tesař. S velkou pravděpodobností rovněž i na jeho popravu dohlížel velitel strážního praporu SS Michal Kneisel. Ten při poválečném výslechu popsal také odvoz mrtvých obětí z popraviště. Rovněž i tuto pasáž zveřejnil Vojtěch Šustek ve studii popravy v Brně Kounicových kolejí během Heydrichiády.
0: Před vykonáním rozsudku bylo připraveno jedno umrlčí auto, které patřilo správě hřbitova v Brně a na kterém byly naloženy prázdné rakve. Hřbitovní personál se staral o to, aby mrtvoly odsouzenců přišly do rakví a byly dopraveny na hřbitov v Brně. Po vykonání rozsudků odpochodoval znovu celý oddíl zpět do kasáren.
2: Když jsem procházel trestní spisy mimořádného lidového soudu od řady úředníků brněnského gestapa, tak jsem nikde se nedozvěděl víc než jen to, že ta mrtvá těla jednak popravených, jednak umučených při výslechu, těch také byly desítky, že Němci rovnou utloukli, ta byla odvážena do krematoria ústředního hřbitova v Brně a tam ta těla byla pálena. Pak v 60. letech Sbor národní bezpečnosti prováděl takové šetření, ze kterého existuje záznam, ten jsem právě také použil v mé studii. Tam se ti příslušníci Sboru národní bezpečnosti vyptávali tehdejších zaměstnanců brněnského hřbitova, brněnského krematoria na to, co se s těmi ostatky dělo. Oni tam obšírně popisovali, jak vypadaly ty popravy, jak to vypadalo v krematoriu, ale bohužel nikoho z těch příslušníků SNB tehdy nenapadlo se zeptat, kam přesně ten popel těch povražděných byl sypán. Dokonce hrobník Jan Souček, tak ten říkal, že někdy nestíhali ta těla těch povražděných spalovat, takže Němci souhlasili s tím, aby ta těla shrabána v takových nějakých hromadných šachtách na brněnském hřbitově, ale bohužel nikdo z těch lidí, co vypovídal, ani se na to teda ti příslušníci neptali, kde přesně to místo, kam byl ukládán popel je, takže já se domnívám, že ani nikdo další o tom neví, kam přesně je dávali ten popel nebo i ta těla jako nespálená, která nestačili spálit.
1: Odhaduje se, že v Kounicových kolejích bylo popraveno na 800 lidí, mužů i žen. Některé odhady však hovoří o tom, že popravených mužů a žen bylo okolo 1300. Popravy, na kterých umírali naši lidé, bylo ale mnohem více. Pankrác, Berlín, Drážďany, Vratislav, Brandenburg a další. Tisíce dalších mrtvých. Mrtvých, kteří tvoří pomyslnou hráz proti některým tvrzením typu, že Češi v celku proti nacismu nebojovali a údajně jen čekali. Co na to historik doktor Vojtěch Šustek?
2: takové to propagandistické klišé o zbabělých nebojujících Češích a o tom, že se to tady hemžilo udavači, tak to vlastně už v době okupace tvrdila německá propaganda. To se třeba v novinách otiskovaly takové inzeráty, že pražská úřadovna gestapa děkuje veřejnosti za vzornou spolupráci, ale mezi sebou se ti úředníci gestapa si Hrajzdinstu rozčilovali nad tím, že Češi se málo udávají a že nějaké vypisování odměn udavačům, že to vůbec nemá smysl, že daleko víc na Čechy působí než nabídky peněz za udávání. Že působí právě hlášení o vykonaných popravách s celými rodinami, že takto by se mělo postupovat, že ty peníze, že to nemá smysl, ale protože si to vůdce Adolf Hitler přeje, takže se holt ty odměny vypisovat musí, protože to je přání vůdce. Potom, když byli dopadení úředníci gestapa, tak podobně jako kterýkoliv jiný zločinec, běžný kriminální vrah, se snažili vlastně přesvědčit ty československé vyšetřovatelé a pak i soudy, že vlastně Češi si za všechno můžou sami. A to je vlastně podobné, třeba když si čtete trestní spis nějakého obyčejného vraha, ten taky zpravidla tvrdí, že za to může ta oběť a ne on, který toho dotyčeného člověka zavraždil. Někdy od poloviny 90. let se v našich médiích rozjela taková propagandistická kampaň, která převzala tady už tu nacistickou propagandu a taky vlastně od různých lidí, kteří sami sebe považují za nějaké osobnosti a morální autority, jsme se dozvídali takové to stejné klišé nacistické, propagandistické, jak Češi byli zbabělí a jak se tady udávalo. Bohužel už se tomu dneska propůjčují někteří historici.
1: Kde skončily ostatky Adolfa Tesaře, duchovního z kostela na nebevzetí Panny Marie v Ivančicích, nevíme. Nevíme ani, jak a kde skončilo tělo jednoho z jeho vrahů. SS Obersturmführera Michaela Kneissla. Ten byl za své zločiny odsouzen k trestu smrti a 29. března 1947 popraven. Na Adolfa Tesaře čekalo v duchu jeho víry a přesvědčení nebe. Pro jeho popravčího zbyla jen jedna jediná cesta. Do pekla zatracení.

0: Déma plus.
1: S okupací Československa v březnu 1939 čekalo československé četníky těžké rozhodování. Zůstat ve službě pod správou nacistických orgánů nebo odejít.
2: On tak na mě kouká schovývavě a říká, jak sloužili Hitlerovi. Říkám, no teď jako četníci jste mu sloužili. On říká, my jsme měli na vybranou. Ale představ si situaci, že by všichni četníci řekli, a my mu sloužit nebudem a odešli. Kdo myslí, že by tu sloužil? Já jsem to nevěděl, že on říká, Němci.
0: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
3: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
4: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
0: Jak to bylo doopravdy?
5: V osudu Jaroslava Seiferta, jednoho z nejvýraznějších českých básníků, se zrcadlí příběh celého československého 20. století.
6: Říká literární vědec Vratislav Maňák a otázkou zůstává. Nezařadili komunisté po únoru 1948 Jaroslava Seiferta mezi své nepřátele?
0: Jak to bylo doopravdy? Zítra po 20. hodině na Plusu.
7: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
8: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Šíření eboli v Africe nepovažuje zdravotnická agentura OSN za pandemii. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Omezení čekejte na dálnici D1 na kilometru 236 ve směru do Brna. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Ministerstvo dopravy prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel z ředitelství dopravní policie. Policejního prezidia Michal Hodboť.
10: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
8: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40%. Epidemie eboli v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v konžské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě jedno. O propuknutí epidemie v oblasti informovalo v pátek Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Okolí Plešného jezera a Stožecké kaple na Šumavě je pod větším dohledem strážců Národního parku. Právě teď tam totiž hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je přitom v Šumavském Národním parku zakázané, jak říká ornitolog Aleš Vondrka.
11: Při vyplašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat a hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
12: Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
13: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
12: V něm Češi vyzvou v pondělí Švédsko a o posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrala 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc zvítězila v Karviné 1-3.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D1 u Ivanovic a překážka u Ostředku. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané čekejte dopravní omezení. Na kilometru 236 se po nehodě kamionu jede pouze odstavným pruhem. Silničáři tam odklízejí následky. Místo je označené, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. A na silnici 49 na výjezdu ze Zlína do Vizovic se srazila dvě auta. Na průjezdu Přítluky je omezený průjezd. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Lebka svaté Zdislavy a její krádež. Naše první téma, ale probereme i další věci. Soud poslal abatyši z Loděnice na 6 let do vězení za spronevěru. A v jeho korejském Soulu se oficiálním členem náboženské komunity stal humanoidní robot Gabi. Ze studia Českého rozhlasu

0: často vnímá spíš jako historický artefakt anebo kulturní symbol. Co tedy relikvie znamenají dnes? Na to už se Davida Václavíka ptám přímo v dnešní Vertikále. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Vy říkáte, že byste krádež relikvie ve středověku pochopil možná víc než dnes? Tak co se za těch 700 let asi nejvíc proměnilo ve vztahu společnosti k relikviím?
1: No, ono to asi závisí na té celkové proměně vztahu společnosti k náboženství, ale co se týče relikví, tak oni ztratili spoustu ze své v uvozovkách moci, jak moci ekonomické, symbolické, náboženské, protože v tom středověku to opravdu nebyly jenom pouhé artefakty, ale všechny tyhle ty roviny se v nich zbíhaly. Ten, kdo nějakým způsobem disponoval nebo mohl disponovat s relikviemi, tak všechny tyhle ty tři roviny moci držel ve svých rukou. Konec konců je známá celá řada, skoro bych řekl, historických až vtipů nebo historek o tom, jak Karel IV., který byl vášnivým sběratelem relikví, tak jak to souviselo s tou jeho představou vlastně vytvářet ku příkladu z Prahy nejenom centrum politické moci, ale právě i té moci symbolické. A k těm historkám ku příkladu platí to, že když navštívil nějaké město, no tak ty místní, když měli nějaký vzácný artefakt, tak se ho snažili schovat, protože očekávali, že Karel IV. O něj požádá nebo nějakým jiným způsobem se ho bude chtít hostit. A to dneska samozřejmě neplatí. Dneska my na ně koukáme jako skutečně spíše na muzeální záležitosti. Oni mají nějaký význam pro věřící, a ještě bych řekl jenom možná pro část věřících. Takže i z tohoto důvodu mě celá ta záležitost velmi překvapila. Dodnes se přiznám, že nějak jako úplně nerozumím tomu, co zatím konkrétně stálo.
0: Zní to trošku úsměvně s tím Karlem IV. Mimochodem, dnes tady už vnímáme relikvie spíš jako historický exponát.
1: Ano, jednoznačně, tak jak jste říkala na začátku, skoro bych řekl, že to i vnímáme do jisté míry možná jako nějakou dekoraci, prostě v kostele je to přítomno a ta moc, ta síla, která je s tím spojována, je prostě vnímána návštěvníky toho kostela jenom velmi okrajově. Jdem se, když to řeknu trošku zjednodušeně, jdem se na ně podívat, když je to nějaká vzácná relikvie, významná relikvie, tak se na ní jdeme podívat jako vlastně na jakousi zvláštnost. Domnívám se, že mimo jiné díky tomu, co se odehrálo, a pokud se vrátí ta lebka té Zdislavy zpátky do baziliky v Jablonem, no tak naroste návštěvnost, protože všichni to budou chtít vidět. Ale budou to chtít vidět nikoliv jako relikvie, ale jako vlastně jakousi turistickou zvláštnost.
0: Nechám teď víru středověkých lidí stranou. Zajímá mě spíš to, jak velkou hrála roli tehdy politika a prestiž nebo ekonomický zájem právě v případě relikví.
1: No, obrovský, protože ona to vlastně na jednu stranu byla taková univerzálně platná devíza, valuta, kterou soustředíte tak, jako dneska shromažďujete zahraniční valuty, shromažďujete zlato, shromažďujete třeba bitcoiny a podobně, tak ono to k tomu patřilo. Bylo to něco, co se dalo směňovat, něco, co samozřejmě zvyšovalo prestiž toho dotyčného místa, ale mělo to ještě jednu velkou výhodu a to je to, že prostě k těm nejvzácnějším relikvím se podnikaly poutě a ty poutníci, když k tomu místu přišli, museli, že z pravidla přicházeli zdaleka, museli někde přespat, museli se někde najíst, takže ono kolem toho byla spojená obrovská ekonomika, opravdu obrovská ekonomická mašinerie. A co se týče té politické moci, tak já už jsem to naznačil právě tím odkazem ke Karlu IV. Mít na jednom místě tam, kde máte své sídlo, v tomhle případě to byla Praha, shromáždit ty nejzácnější relikvie, no tak tím podtrháváte moc, kterou máte, tu symbolickou moc, a ne nadarmo prostě v to symbolické myšlení ve středověku je velmi důležité, takže Karel IV. Se snažil i ty ostatky a ty relikvie vlastně tak jako distribuovat po té Praze, jakkoliv samozřejmě centrum byla ona známá kaple na Dobyčím trhu, dneska Karlově náměstí, kde se pravidelně ty nejvzácnější relikvie vystavovaly a podnikly se k ním poutě.
0: Překvapilo vás, jak silnou veřejnou reakci celý případ vyvolal, a vypovídá to třeba něco o českém vztahu k náboženství a obecně kulturním symbolům?
1: Nevypovídá to vůbec nic o českém vztahu k náboženství. Já tady k tomu jsem velmi skeptický. Samozřejmě svoji klíčovou roli tady sehrála média. To je jako velmi silný mediální příběh a tím, jak to ta média jako rozebírala, celkem pochopitelně tomu věnovala nějakou pozornost, tak o to víc to, jak si dostávala do toho širšího povědomí. Myslím, že svoji roli tam opravdu sehrála ta až jistá bizarnost. Když si jenom vezmete to, že v tom relikviáři nebyla jenom ta samotná lebka, ale byly tam i nějaké si šperky, protože na té lebce je korunka, oni nebyli nějak jako dramaticky drahé, ale určitě by ten dotyčný je prodal lépe a měl by asi za ně jako případně více peněz, pokud to bylo z nějakých ekonomických důvodů, tak ty věci tam zůstaly, to už samo o sobě je taková jako zvláštnost, takže myslím si, že ten zájem opravdu není dán tím, že najednou by se v nás probudilo jakési katolictví, probudila by se v nás nějaká kulturní paměť, ale je to vlastně spíš opravdu

0: jako do jisté míry taková jako bizarnost toho celého, co přitahuje pozornost.
1: Tak když to shrneme a když odhlédneme od toho samotného kriminálního činu a jeho bizarnosti, co nám celá tahle kauza může o dnešní době napovědět? Co může napovědět třeba o našem vztahu k historii nebo vůbec k hodnotám, které společnost uznává nebo by měla uznávat?
0: No, já se budu pokračovat v tom svém skeptickém proudu nebo v té skeptické linii, kterou v tomhle rozhovoru mám. Já si myslím, že to nevypovídá vůbec o ničem. Ten zájem o to téma vyprchá poměrně rychle. Možná v téhle sezóně bude opravdu návštěvnost v Bazilice svatého Vavřince v Jablonném v Podeštědí větší než normálně, protože lidé se budou chtít na tu lebku podívat. Je otázka, do jaké míry tam bude vystavena, jak to tam vlastně bude vypadat, ale jsem přesvědčen o tom, že za pár týdnů už to bude jenom věc, která tak jako zvláštně vyšumí. Myslím si, že ono to opravdu vypadá jako něco strašně specifického, zvláštního, že to vyvolalo ten zájem. Jenom když se na to podíváte, tak v těch posledních, nevím, 24 hodinách, co se ta kauza řeší, tak to byly řádově stovky, možná tisíce příspěvků, které se objevovaly v různých jako médiích, ať už tištěných, elektronických reakcích. Vnímalo se to jako, je to tady nějaká jako zvláštnost, jako kdyby to byla kauza číslo jedna, ona určitě byla velmi výrazná, ale nemyslím si, že to je něco, co by nějak pohnulo národem, co by nějakým způsobem vyvolalo to, že se budeme vracet k našim kořenům a budeme přemýšlet o tom, co máme dělat a co je dobře a co je špatně a vrátíme se třeba zpátky k některým našim svědcům jako k jakýmsi vzorům. Tady k tomu jsem opravdu velmi, velmi skeptický a myslím, že skutečně za pár dnů už to bude jenom taková pěna.
1: Relikvie svaté Zdislavy a její krádež. Naše téma, které jsme podrobně probrali s religionistou Davidem Václavíkem. Děkuji za váš čas a za zajímavý pohled. Mějte se hezky.
0: Mějte se také hezky. Hezký víkend.
1: Duchovní službu poslancům a zaměstnancům sněmovny budou poskytovat kaplani další 4 roky. Nové memorandum navazující na předchozí 3leté podepsali sněmovní kancléř Martin Plíšek a představitelé České biskupské konference, Ekumenické rady církví a nově také Federace židovských obcí. A tak už se kolegy Adama Šindeláře ptám, na co se činnost kaplanů zaměřuje. Vítej ve studiu.
2: Hezký den. Zaměřuje se zejména na službu jednotlivcům, podílejí se ale také třeba na duchovní setkáních. Podle Plíška se dá říci, že jsou to vyšší desítky osob, ať už poslanci, zaměstnanci nebo asistenti, se kterými přicházejí kaplani do kontaktu. Činnost sněmovních kaplanů bude nadále bezplatná. Ekumenická rada církví znovu nominovala Daniela Kvasničku z církve Bratrské. Česká biskupská konference tentokrát vyslala někdejšího ceremoniáře pražských arcibiskupů Vojtěcha Mátla, který zastoupí Milana Hanuše. A Federace židovských obcí oznámí nominanta později.
1: Středočeský krajský soud uložil odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhurové 6 let vězení za spronevěru klášterního majetku. Tuhle kauzu taky průběžně ve vertikále sledujeme. Abatyše podle verdiktu převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun zpátky na svaz, který spolupracuje s Ruskem a který je klášteru už dříve daroval. Navíc si taky zařídila celoživotní bezplatné užívání bytu v loděnickém areálu. Adame, ale tenhle rozsudek není pravomocný.
2: Ano, žena vinu odmítá, tvrdí, že monastýr se snažila chránit před prodáním. Součástí trestu je i 5letý zákaz činnosti. Monastýr soudkyně Ivana Říhová odkázala s nárokem na náhradu škody na civilní řízení. Trest soudkyně ženě uložila při spodní hranici zákonné sazby pro spronevěru. Soud na jedné straně musel vzít v potaz celkovou výši vzniklé škody, na druhé straně jako významnou polehčující okolnost ohodnotil dosavadní bezúhonnost paní obžalované, konstatovala Říhová. V potaz vzala i to, že u Hanhurové je velká šance na nápravu. 46-letá abatyše u soudu vypověděla, že v roce 2022 se dozvěděla o záměru pražské pravoslavné eparchie pod vedením arcibiskupa Michala Dandára loděnický klášter svatého Václava a svaté Ludmily prodat. Žena nejprve v srpnu 2022 sepsala u notářky smlouvu o zřízení věcných břemen k doživotnímu bezplatnému užívání nemovitostí v majetku kláštera, a to ve prospěch sebe a otce Metoděje. Tímto jednáním snížila podle obžaloby hodnotu nemovitostí o 54 milionů korun. O několik týdnů později pak bez souhlasu rady eparchie uzavřela dohodu o vrácení daru s Českým svazem výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskem. Na toto zájmové sdružení právnických osob takto převedla 45 pozemků a 4 stavby.
1: Adame, a čím se abatyše hájila?
2: Tím, že jí jednatelka svazu ústně přislíbila navrácení nemovitostí, až se situace v pravoslavné církvi sklidní. Policie pozemky při vyšetřování kauzy zajistila, takže s nimi nyní nelze nakládat. Soud o případném zabrání nemovitostí rozhodne v budoucnu ve veřejném zasedání.
1: Aktuální události sleduje Adam Šindelář. Adame, díky za návštěvu ve studiu.
2: Hezkou neděli.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Scéna, která jako ze sci-fi filmu se minulý týden odehrála v hlavním chrámu buddhistického řádu Čogje v jihokorejském Soulu. Mezi dýmem z vykuřovadel a zvuky rituálních bubnů stanul humanoidní robot Gabi. A to, aby s rukou nejvyšších představitelů řádu přijal 5 laických předpisů. Nebyl tam jenom jako technologická atrakce. On se totiž stal oficiálním členem náboženské komunity. A tahle událost rozvířila celou vlnu otázek. A tak si o tom povídal s teologem Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty, taky Adam Šindelář.
2: Podle buddhismu mají všechny cítící bytosti buddhovu podstatu, může jí mít tedy i takovýto humanoidní robot vybavený umělou inteligencí?
4: Děkuji za otázku. Já před ním musím předeslat, že nejsem religionista, religionistika je spíš moje hobby, ale jsem teolog, křesťanský teolog, takže moje znalosti buddhismu jsou značně omezené. Tak doufám, že posluchači mě nebudou brát za slovo. Ale k vaší otázce, pokud vím, buddhismus je vlastně široký proud spíš někdy i docela různých náboženských tradic, takže záleží na tom, jak konkrétní buddhistická tradice chápe tu cítící bytost. A docela dost buddhistických škol spojuje budovu podstatu právě ze schopností nějak vědomně zakoušet utrpení a pomíjivost, jakož bych řekl i touhu tento koloběh překonat a vydat se na cestu k osvobození. V tomto kontextu bych řekl, že si je potom třeba ale uvědomit, že současný AI systémy nevykazují tenhle ten typ vědomí. Oni totiž pracují s daty a pravděpodobnostně případně se symboly, ale nikoli s prožíváním. Takže robot s umělou inteligencí spíš funguje jako zrcadlo nebo projekce, bych řekl, našich, tedy lidských představ o vědomí nebo spiritualitě, spíš než tedy jako bytost s vlastní budovou podstatou. Ale nevylučuju, že některé moderní interpretace buddhismu můžou v tomhle tom ohledu argumentovat otevřeně a chápat budovou podstatu jako něco, co není striktně vázáno na biologický život. Tam ale, bych řekl, už moje vědomosti nesahají.
2: Robot Gabi přijal 5 laických předpisů, tak co to znamená? Třeba z hlediska religionistiky může skutečně dodržovat nějaké morální zásady?
4: Nevím úplně, jak hlediska religionistiky, ale myslím, že je důležitý rozlišit tady mezi nějakým symbolickým a bytostným významem. Symbolicky může být přijetí předpisu rituálním aktem, který ukazuje, že technologie vstupují do prostoru náboženské imaginace a komunitního života taky. Ontologicky, tedy řekněme bytostně, je však problém, bych řekl, složitější. Jo. V buddhismu, pokud vím, je morální hodnota činů často úzce spojená se záměrem, s jakým je ten čin konán. A karma tedy nevzniká pouze mechanicky tím, že se něco vykoná, ale právě záměrem, s jakým se to činí. Takže současná AI nemá vlastní úmysly ani morální sebeuvědomění, ona prostě jenom vykonává instrukce.
2: Ten řád Čogje přijal Gabiho za člena rodiny. Je to podle vás snaha o inkluzi technologií do toho duchovního života nebo spíš nějaký pragmatický krok, jak přilákat mladší generaci k té tradici, která v moderní Koreji slábne?
4: Já si myslím, že pravděpodobně obojí, protože náboženství nějak historicky vždycky reagovala na technologické a kulturní změny svojí doby, všechna náboženství. A buddhistický komunity v Jižní Koreji i Japonsku, pokud vím, čelí v současnosti právě, bych řekl, masivní sekularizace, jestli to tak můžeme říct. Což vlastně znamená stárnutí stávajících věřících, nezájem mladých a s tím pochopitelně spojený oslabení nějaký institucionální autority ve společnosti. Takže ten robot potom může fungovat jako symbol otevřenosti té tradice náboženské vůči budoucnosti. A když se to pak hodně medializuje, jako v tomhle případě toho robota Gabiho, tak to podle mě může i tak fungovat. Nejde ale nutně jenom o marketing, když tady asi dost do značné míry jde, ale tyhle experimenty často ukazují skutečně to, že světová náboženství dneska, tady buddhismus v tomhle případě, testují hranice toho, co všechno je v náboženství možné a jak vlastně adaptovat ty tradiční věroučné systémy na kontext nějaké té nové technologické společnosti.
2: A může ten robot zprostředkovat skutečný sakrální zážitek, nebo je to jenom simulace rituálu?
4: Takhle, zkušenost posvátná je z hlediska teologie souhrou božího zjevení a jeho interpretace člověkem. Jo? Z hlediska religionistiky potom jde o zkušenost zjevení božstva obecně, která je taky vždycky spolutvářená lidskou interpretací tohohle zjevení a tedy i posvátná. A pokud člověk prožije při interakci s robotem něco duchovního, tedy když udělá zkušenost se zjevením, nelze tenhle ten zážitek jednoduše označit za nějaký jako nepravej. Náboženství běžně pracuje se symboly, artefakty, různými rituálními objekty nebo ikonami, které sami o sobě vědomí jako nemají. Rozdíl je ale v tom, že robot působí dojmem nějaké autonomie, je komunikativní, což může vlastně posilovat iluzi té skutečné reciprocity. Jo. Takže otázkou není jenom to, jestli robot umí simulovat rituál, ale jestli lidi začnou tu simulaci vnímat jako autentický vztah, jako jeho autentický náboženský chování. Tedy jinými slovy, jestli vlastně se robot stane prostředníkem zjevení. A tady musím říct, úplně vyloučit to nejde.
2: A hraje v tom roli také to, že tenhle robot má humanoidní podobu. Jestli jiné modely umělé inteligence, které nemají tu humanoidní podobu, třeba lidé vnímají jinak.
4: Já bych řekl, že velmi, že jo. A samozřejmě buddhismus má k tomu, nebo vlastně ty východoasijské kultury mají vlastně k těm humanoidním robotům nějak blízko, jo. Já myslím, že lidi přirozeně připisují lidské vlastnosti tomu, nebo bych řekl nějakým entitám, které vypadají nebo se chovají antropomorfně, jo. To znamená, ten humanoidní design usnadňuje, bych řekl, vznik nějakého attachmentu, nebo důvěry, empatie, nebo dokonce i projekce nějaké duchovní autority. V náboženském kontextu bych řekl, že tělo navíc je nositelem symboliky, od gest přes postoje, výraz tváře a tak dál. Takže robot s lidskou podobou, ten bych řekl, mnohem snadněji získává jakýsi duchovní status, než třeba hlasový asistent nebo obrazovka. Takže kultury formované tím buddhismem jsou navíc, bych řekl, právě už jsem zmínil, přirozeně otevřenější těm humanoidním robotům v oblasti náboženství, než třeba kultury formované, já nevím, islámem nebo křesťanstvím.
2: Ty modely umělé inteligence jsou trénovány na obrovských souborech dat, v tomhle případě pravděpodobně na buddhistických kánonech. Může AI robot poskytovat čistší výklad těch teologických textů, té darmy v tomhle případě, protože je zbaven lidských emocí, a nebo naopak mu právě chybí ta lidská zkušenost?
4: V případě buddhismu a teologie tam bych byl opatrnej, ale tohle je pro mě trošku těžká otázka. Já myslím, že umělá inteligence může skutečně působit dojmem jakýsi neutrality, jo? Neunaví se, není emotivní, pokud to rozhodně nechceme, nemá nějaké osobní ambice ani nějaký institucionální zájmy, pokud tedy ovšem není tak nadizajnovaná, neprogramovaná, nebo prostě pokud to není jejím úkolem. To může být do jisté míry některými věřícími vnímáno jako výhoda, ale zároveň je umělá inteligence vždycky produktem lidských dat, lidských rozhodnutí a lidských předsudků, tak jo, obsažených v těch trénovacích dat, v těch jejich souborech velkých. Navíc vlastně buddhistické učení není jenom intelektuální záležitost, stejně tak jako vlastně každý náboženství, nejde jenom tedy o tu teologii jako nějakou intelektuální reflexi náboženské víry. Nejde jenom o informace, ale spíš o nějaký existenciální prožití zkušenosti a v případě buddhismu zejména utrpení, smrti, soucitu se vším živým, jde o osobní vztah ke všemu živému. Jo? A právě absence nějaký existenciální zkušenosti může být limitem, který potom žádný jazykový model nepřekoná. Ten výklad darmy je podle mě ale vždycky jako taky záležitost osobního příkladu, sdílení nějakých osobních prožitků a zkušenosti. Prostě ten robot, řekněme, neručí za to, co říká, svou vlastní osobností, což dělají většinou tedy ti náboženští učitelé nebo mistři a tak dále.
1: Nejenom o tom, jestli robot může zprostředkovat duchovní zážitek, si povídal s teologem Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty Adam Šindelář. Francouzská média přišla s radostnou informací hlavně pro katolickou obec. O co přesně šlo, na to už se ptám naší spolupracovnice Marie Sýkorové. Dobrý den.
5: Dobrý den, zásadní informaci zveřejnila francouzská biskupská konference, a sice, že se očekává návštěva papeže Leva XIV. Ve Francii, a to už nejspíš na konci září. Pro katolickou obec, pro věřící, ale nejen pro ně, je to vlastně poměrně velká událost. Totiž papež by měl do Francie přijet na oficiální státní návštěvu, tedy i jako zástupce státu Vatikán. Cesta by byla na pozvání hlavního představeného francouzské biskupské konference Jeana Marka Avelina. Jeho pozvání bylo tak trochu vyslyšeno a zároveň tato pozvánka byla velmi žádoucí i ze strany prezidenta republiky Emmanuela Macrona. Ten se totiž v dubnu tohoto roku v Římě sešel s papežem Levem XIV. A také ho do Francie pozval.
1: Ono je to možná zatím předčasné, mluví se ale už i o programu návštěvy papeže ve Francii.
5: Ano, mluví. Francouzská biskupská konference zveřejnila a zmiňuje, že papež se chystá na své cestě do Francie, hlavně do Paříže a také do Lourdes. Obě tato města jsou přitom pro věřící považována za významná církevní a hlavně poutní místa. Jean-Marc Avelin, prezident francouzské biskupské konference, popsal, že po několikeré promluvě s papežem Levem XIV. Se mu dostalo ubezpečení, že je i pro něj, pro papeže, Paříž významným historickým a spirituálním místem a že má papež ke Francii velmi srdečný vztah. Lourdes jsou pak samozřejmě významným místem zejména pro poutnice a pro poutníky.
1: A v čem by tahle návštěva byla přelomová? O tom také francouzská média mluví.
5: Ano, například deník Le Monde vysvětluje, že tato návštěva v tomto roce, tedy v září 2026, by byla přelomová. A to právě kvůli té zmíněné návštěvě Paříže, totiž hlavní město Francie, nejvyšší představitel katolické církve i státu Vatikán za posledních 12 let nenavštívil. Předchozí papež František totiž, jak se ve Francii často trochu s jistou křivdou píše, odmítl zavítat do Paříže a nikdy do Francie nepřijel na oficiální státní návštěvu, ani na pozvání prezidenta. Vždy to bylo z nějakého důvodu, vždy to bylo třeba kvůli konferenci nebo návštěvě nějaké instituce. Francie to tak nesla s jistou nevolí, a to pak hlavně ve chvíli, kdy bylo znovu otevření katedrály Notre Dame v Paříži v prosinci 2024. Ani k této významné události papež František do Paříže nezavítal. Přitom papež František k tomu měl jasný důvod, který několikrát vysvětloval, několikrát ho musel zmiňovat. Totiž dával přednost návštěvám těch míst, která to více potřebovala nebo potřebují. Navštěvoval místa, jak sám říkal, na okraji, na předměstí, místa s nedostatkem.
1: Pohled do Francie nám zprostředkovala naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme a zdravím do Paříže.
5: Děkuji a pěkný den.
1: A z téhle půl hodiny vysílání Vertikály už je to všechno. Dobrý den a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
6: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na rozšíření kapacit. Problém s tím mají hlavně univerzity v regionech. Část z nich proto přijde o část dotací určených na tento účel. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity ale upozorňují, že počty studentů ovlivňuje i zájem maturantů o další studium nebo výsledky přijímacích zkoušek. Italská premiérka Giorgia Meloniová bude dnes na Kypru jednat s prezidentem Nikosem Christodoulidisem. Cílem návštěvy je posílení vztahů mezi oběma zeměmi. Jedním z výsledků rozhovoru by měl být podle kyperské vlády podpis dokumentu o přátelství. Oba lídři budou taky mluvit o prioritách současného kyperského předsednictví v Radě Evropské unie nebo o situaci na Blízkém východě. Premiéru tanečně hudebního představení Mizející muž uvede dnes Pražské centrum současného umění DOX. Autorský sólový projekt tanečníka Andreje Štepity a hudebníka Štěpána Janouška propojuje tanec, divadlo a hudbu. Inscenace vypráví o potřebě uniknout z prostředí neustálé stimulace a hledání přítomného okamžiku.
8: Sport.
7: O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení v první lize nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Ve skupině o záchranu ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a úvodní finále play-off o umístění Karviná prohrála s Olomoucí 1-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 u Ostředku a na D5 u Zdic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Sázavu stojí porouchané nákladní auto. Je na 35. kilometru v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, mírně se vybočuje. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr máme hlášené porouchané vozidlo, stojí na 27. kilometru v odstavném pruhu. Z dálnic nemáme hlášené další výraznější komplikace, jezdí se plynule, provoz je zatím slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes ještě nejvyšší denní teploty dosáhnou maximálně 18 stupňů a můžou se objevit přehánky. Na východě republiky, kde ostatně prší i teď, pak bude déšť trvalejší. Srážky už ale nebudou tak intenzivní, jak meteorologové čekali. Déšť ale na východě Moravy sníží teplotu a místy tam naměříte jen kolem 11 stupňů. V příštím týdnu už se ale oteplí, a to výrazně. Čekáme sice střídavě oblačno až zataženo s přehánkami, ale teploty už budou stoupat. Ty nejvyšší denní by se nad 20 stupňů mohly dostat už zítra a bude to tak celý týden. Ve středu čekáme denní maxima kolem 22, ve čtvrtek už ubude oblačnosti a teploty zamíří až ke 24 stupňům. No a příští víkend už bude skoro letní, jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák.
10: Postupně se teploty v závěru příštího týdne, to znamená v sobotu a v neděli, budou dostávat nad 25 stupňů a budou se pohybovat až do 27 stupňů Celsia.
9: A taky bude slunečno, přehánky se o příštím víkendu objeví jen ojediněle. A ještě jednu informaci přidám, slunce to dnes vyšlo nad obzor 11 minut po 5 ráno a zapadne ve 20 hodin a 42 minut. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Když se řekne naděje, bývá to pro nás něco, co nás v těžkých chvílích drží nad vodou. Někdy jde o tichý vnitřní pocit, že to nějak dopadne. Jindy je to víra, že okolnosti dávají smysl, i když ho ještě nevidíme. Co je naděje? Je to produkt naší mysli, abychom zvládli realitu všedních dní? Nebo něco, co nás přesahuje? A lze mít naději bez víry či bez Boha? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
3: Vertikála.
11: A mými hosty jsou dnes psycholožka Alena Slezáčková, zabývající se pozitivní psychologií a výzkumem naděje z Ústavu lékařské psychologie a etiky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a také husická farářka Sandra Silná. Oběma pěkný den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Pokud se podíváme na tu naději z psychologického hlediska, co říkají vědecká data o naději?
12: Naděje je skutečně emocionální stav, který je spojený s očekáváním nějakého příznivého výsledku nebo dobrého vývoje budoucnosti. A z pohledu psychologie můžeme vnímat naději z různých perspektiv. Někteří odborníci, kteří se věnují výzkumu naděje, taky vnímají primárně jako pozitivní emoci. Jenže na rozdíl od jiných pozitivních emocí, jako je třeba radost nebo vděčnost, nadšení, tak naděje je specifická v tom, že ji vnímáme výrazněji především v těch chvílích, kdy věci se komplikují, když nejdou dobře a když doufáme tedy v takovéto světlo na konci tunelu. Jiní zase výzkumníci upozorňují na to, že to, jak se cítíme, samozřejmě do velké míry souvisí s tím, jak uvažujeme o světě, o sobě, o druhých lidech, a jeden z nich, který první se začal věnovat výzkumu naděje, Rick Snyder, tak právě rozvinul celou teorii takzvaného kognitivního způsobu myšlení, nadějného způsobu myšlení. No a jiní zase vnímají naději jako silnou stránku charakteru, jako pro někoho typický povahový rys, pro někoho, který říká, že naděje vždy umírá poslední a ještě není tak zlé, aby ještě se věci nemohly i vyvinout lépe. Čili jsou někteří lidé, kteří skutečně mají toto v sobě velmi hluboce zakořeněno a třeba do určité míry i je tam vidět nějaký rys, který může mít i dědičný základ. Čili psychika je samozřejmě velmi mnohovrstevnatá a všechny tyto dimenze jsou propojeny. Náš způsob myšlení, způsob prožívání, způsob reagování, vztahování se ke světu. Tak je to, jako kdybychom se do interiéru nějaké budovy dívali z různých oken. A stejně tak psychologie nabízí různé perspektivy, kdy se zaměřujeme na jednotlivé tyto úrovně nebo složky naděje a my už víme, že ať je to kterákoliv, tak vždycky má nějaké benefitní, nějaké prospěšné účinky pro naše duševní i tělesné zdraví. No a čtvrtá důležitá perspektiva, tak je právě ta transcendentální dimenze naděje, něco, co nás přesahuje, něco, co nám dává smysl. Takže nedá se říct, že jedna z těch perspektiv je lepší nebo horší. Všechny z různých úhlů pohledu zachycují velmi proměnlivý a velmi hluboký prožitek naděje. No a není to zas tak neuchopitelné, jak by se mohlo zdát, protože samozřejmě naděje vzniká díky procesům v našem mozku. Z toho neurobiologického hlediska v momentě, kdy uvažujeme nebo představujeme si lepší budoucnost, světlejší vyhlídky, tak dochází k aktivaci mozkových center spojených se zážitkem takzvané dopaminové odměny. To znamená to, že potom, když nám svitne ta naděje, tak se cítíme lépe, že nějaké východisko existuje. No a naděje také se podílí v dalším systému regulace emocí. To znamená, když běžně ve stresu přejímá vládu amygdala, která souvisí právě s tou stresovou reakcí, tak naděje souvisí naopak s aktivací čelní části mozkové kůry, která nám naopak umožňuje vidět tu perspektivu a do určité míry jakoby přebít ten efekt té stresové reakce tím, že dokážeme si věci poskládat a vidět v širším kontextu a zahlédnout i východisko.
11: V křesťanství je naděje jednou ze tří teologických cností. Víra, naděje, láska, kde se uvádí, že největší je láska. Jak právě to chápat z tohoto pohledu křesťanského?
13: My jsme tady slyšeli teď velmi zajímavý rozbor. Moc ráda to slyším, protože to doplňuje to, jak já třeba žiju naději z pozice víry a to, co se snažím předat i věřícím. Vy jste použila moc hezký obrat, že se díváme vlastně skrze jednotlivá okna, jakoby, nebo vlastně na naději, jakoby z toho psychologického hlediska. Já bych to vlastně doplnila i o tu teologickou perspektivu, kdy my se vlastně díváme možná taky okny, ale díváme se teda vzhůru, protože to většině lidí evokuje vlastně duchovní rovina, když se bavíme o naději, tak podívat se prostě někam dál za horizont, podívat se vzhůru, jako kdybychom se dívali ale skrze dveře. Prostě Kristus říká, já jsem dveře, takže my se možná těmi dveřmi díváme a i přes ta okna, ale prostě ještě dál. A co je důležité, a to jste taky použila krásný termín, ten transcendentní vlastně přesah. A já bych k tomuhle chtěla doplnit, že pro člověka věřícího ta transcendence nekončí jaksi v nějakém abstraktnu, ale je vlastně naděje z pozice víry nebo z pohledu křesťanského je vlastně zakotvená ve vztahu. Je zakotvená ve vztahu mezi já a ty, mezi já a Bohem. A takže ta druhá strana, řekněme, tam, odkud já se v naději vztahuji někam, tak ta druhá strana, to, ke komu se vztahuji, tak má vlastně konkrétní podobu nebo prostě má tu, řekněme, charakteristiku Boha. To všechno, co si pod tím, kdo představuje to, co nazýváme Bohem, tak to je vlastně na té druhé straně a tam vlastně směřuje ta naše naděje, tam směřuje víra, naděje, láska vlastně k Bohu. Ale je to všechno založeno na tom konkrétním osobním vztahu mezi člověkem a Bohem.
11: Když jsme si teď nastínili ty vaše pohledy na naději, je tedy naděje něco, co si aktivně konstruujeme, máme vůli si vytvářet nějakou psychologickou strategii, nebo je to něco, co k nám přichází, je nám z hůry dáno jako dar, jak to vidíte, tenhle rozměr. Alena Slezáčková.
12: Z mého pohledu se opět tyto dva pohledy vůbec nevylučují. A v psychologii my dokonce hovoříme o naučeném optimismu, naučené naději, kdy upozorňujeme na to, že to, kam směřujeme svou pozornost, své myšlenky, do velké míry potom ovlivňuje to, jak o těch věcech přemýšlíme, jak se cítíme, jak jednáme, jak se chováme a podobně. A mně se velmi líbilo, co teď paní farářka také zmínila, tu vztahovost naděje. A my, když zkoumáme naději, a třeba já jsem už od roku 2011, čili 15 let součástí velkého mezinárodního projektu, kdy se každý rok ptáme lidí, v co doufáte, co co pro svou naději děláte, kdo je vám zdrojem naděje, tak my tu vztahovost tady vnímáme velmi často jako velmi silný zdroj naděje, ale právě tu mezilidskou vztahovost, čili když se ptáme na to, v co lidé nejvíc doufají, co si nejvíc přejí, to je zajímavé, že to se nemění, ty odpovědi. A každý rok na prvním místě lidé nejvíce doufají ve šťastné partnerství, spokojenou rodinu, čili být součástí nějakých velmi pevných, vřelých, důvěryhodných vztahů. Mimochodem, když se také ptáme na to, co lidé dělají pro svoje splnění naději, tak tady zase nám zaznívá ten prvek i té vůle, že to není jenom jako sednu si a čekám a doufám, že to dobře dopadne, ale nejčastější odpovědí je: tak se zaangažuju, čtu, informuji se, přijímám zodpovědnost, analyzuji okolnosti. A také jsme se ptali, co lidé třeba vnímají jako hlavní zdroj naděje. A mezi těmi nejpřednějšími zdroji naděje opět se objevují lidé kolem nás. Takže ta vztahovost je to téma, které s nadí velmi silně souvisí. A nám se opakovaně také ukazuje, že je to něco, co naději právě v těch těžkých časech může velmi výrazně podpořit. Když jsme se ptali na ty zdroje naděje, tak jedna z odpovědí, které mě třeba hluboce zasáhly, zněla, že lidé čerpají naději od lidí, kteří prošli něčím velmi, velmi náročným. Ukázalo se, že to zvládli, že to nebylo jednoduché, ale zvládli, překonali a dokážou jít dál. A v té chvíli my si řekneme, no tak když tohle někdo zvládl, tak já přece si poradím s tím, co mi teď život naservíroval.
11: Jinými slovy, když jste na začátku uvedla odpověď na tuto mou otázku, zda je to konstrukt mysli nebo dar, který k nám přichází, tak ve chvíli, kdy já vykonám nějakou aktivitu, otevřu se, tak něco přijde. Přesně, zjednodušeně tak řečeno. Proto jste řekla, že se to nevylučuje.
12: Ano, přesně tak. A my vidíme, že ten aktivní přístup je tady velmi důležitý, protože někteří lidé ke své budoucnosti přistupují právě tak jako tak uvidíme, co budoucnost přinese a tak. A naopak jiní lidé si říkají, tak jo, tak co udělám, co vymyslím, do čeho se zapojím. A opět myslím si, že není úplně ideální ani tak, ani jeden, ani druhý extrém, ale že tam může být ta optimální rovnováha v tom, že si člověk na jedné straně trpělivě a rozvážně vyčká, rozmyslí a třeba i získá tu transcendentální víru a naději, že je schopen a že to, kam směřuje, má smysl, ale ten krok potom je potřeba, aby udělal každý z nás.
11: Podobná nebo stejná otázka husická farářka Sandra Silná.
13: Já vlastně možná jenom doplním to, co tady zaznělo, zase o ten křesťanský pohled, protože na tu naději my se díváme, nebo věřící člověk se neopírá primárně tolik o to, co by se mohlo stát, ale vlastně právě o ten vztah, jakoby v koho je možné důvěřovat. To znamená, když, jak vy jste mluvila o tom, třeba si lidé přejí, aby měli šťastné vztahy nebo aby se nám dařilo v práci a tak, tak tady ta křesťanská perspektiva pak ještě v tom je, že i když se vlastně neděje to všechno tak, jak jsme doufali, jak jsme si přáli, jak jsme chtěli, tak přesto všechno to má nějaký smysl, který jsme schopni unést, protože právě nás nese ta naděje, která je zakotvená v tom duchovním životě a v té víře v Boha. A to jestli, jak jste se ptala, jestli tohle je dar, nebo jestli je to nějaký náš konstrukt. Ono vlastně, moje zkušenost, jak doprovázím lidi, je, že to přesně může být tak i tak, to už tady zaznělo. Někdo opravdu přijde s tím, já bych si přál věřit v Boha, jak to mám udělat. A skutečně tam už je to takový, bychom potom řekli, ano, člověk si to nějak teda udělá v sobě. A někdo přijde s tím, že věřím, uvěřila jsem a chci dál po té cestě jít. Takže vlastně může to být opravdu obojí.
11: Lze mít naději bez Boha či víry, protože jsme to vztahovali ke vztahům lidským i ke vztahu k Bohu. Jak se na to díváte, Sandra Silná?
13: Jo, určitě lze, ale záleží vlastně, co tím myslíme, protože člověk má jako v sobě, myslím si, takovou tu lidskou naději, že můžou být věci lepší, že utrpení nemusí být konečné, že prostě má smysl žít, tvořit, milovat. Ale ta křesťanská naděje přesto všechno tam dává ještě tu perspektivu a to je ta perspektiva toho vztahu. My už jsme tady o tom mluvili. Vlastně tomhle všem, co já cítím a co třeba považuji, že to je to moje lidské, že ano, řeknu o sobě, jsem osoba plná naděje nebo mám tu naději, necítím se beznadějně, ale přesto všechno ten vztah k Bohu tomu prostě dává to zakotvení, že tahle naděje a tahle moje životní perspektiva, to, jak se popasovávám s jednotlivými událostmi mého života, i když se nedějí tak, jak si přeju, tak ale přesto to má nějaký smysl a ten smysl tomu právě dává ten vztah k Bohu.
11: Psycholožka Alena Slezáčková.
12: Jestli může být naděje bez víry. Já myslím, že těžko bychom našli člověka, který by nevěřil vůbec v nic nebo v nikoho. Můžeme věřit ve svoje schopnosti, ve svoje vnitřní silné stránky. Můžeme věřit v druhé lidi, můžeme věřit v sílu a řád přírody, ve smysl své práce. Tak já to vnímám tak, že víra může mít mnoho podob, stejně jako naděje, a že každý z nás v něco věří, něco nám dává smysl, k něčemu směřujeme, něco je pro nás hodnotou. A důležité právě, jestli dokážeme vnímat, že kromě toho všeho, co je v životě těžké a náročné a bolavé, takže jsou i ty světlé stránky, které někdy přehlížíme, že dokážeme je ocenit, že dokážeme být za ně vděční, že dokážeme díky tomu i zdravě a reálně doufat v ten vývoj do budoucna. A tak mě napadá citát od Konfucia, který říká, že je lepší než proklínat tmu, tak je lepší zapálit svíčku. A já myslím, že ta víra v to, že každý z nás může být tím, kdo naději také šíří, posiluje a pozbuzuje v ostatních, že to může být vlastně také velmi silný zdroj naděje.
11: Žijeme ve světě turbulentním. Jak si udržet tu naději ve světě plném, dejme tomu, krizí, války, pandemie, globální nestabilita? Tak jak si udržet v té turbulentní době? A já tím nechci tvrdit, že jindy turbulentní doba nebyla. Tak otázka, jak si udržet ve světě plném krizí tu naději? Alena Slezáčková.
12: Děkuji. Tady si dovolím opřít svou odpověď právě o léta výzkumu, kdy se zaměřujeme na porozumění tomu, kteří lidé mají právě více naděje a kteří dokáží i v těch těžkých časech si ji udržet. A my tady vidíme například zajímavé souvislosti naděje a vzdělání. Ukazuje se, že lidé, kteří se rozvíjejí, snaží se více porozumět světu v jeho souvislostech, vidět věci v širším kontextu a perspektivě, tak i ti také dokáží si udržet naději i v těch těžkých časech, že nepropadají okamžitě hned těm katastrofickým scénářům. Co také vidíme velmi jasně opakovaně, že lidé, kteří nesměřují svá a naděje pouze jenom k sobě, ve smyslu tak, co já bych si přál, po čem toužím, co by se mi tak líbilo, ale dokáží právě svůj čas a energii i věnovat něčemu nebo někomu, co je přesahuje, zapojují se do nějakých dobročinných aktivit a podobně. Tak tito lidé vlastně v té jednoduché matematice, trošku na první pohled nelogické, ale přitom velmi hluboké, čím více dávám, tím více dostávám, tak to, co získávají, je právě velmi často pocit smysluplnosti, hodnotné naplněného života. A to je to, co my víme, že jeden z těch velmi silných pilířů naděje, právě pocit smysluplnosti, jak už tady vlastně před chvíli zaznělo. No a v jedné naší nedávné studii jsme se zaměřili právě na naději v kontextu zvládání covidové pandemie, která není tak dávno, že za námi, a právě konfliktu na Ukrajině. A ukázalo se, že většina lidí vnímá osobní ohrožení právě tím, co se děje ve světě. Většina lidí vnímala vyšší úroveň stresu, nepohody, úzkosti v těch posledních letech a zároveň se ukázalo, že ti lidé, kteří zároveň si dokázali udržet naději i přes ty těžké věci stále vnímali smysl, směr, perspektivu naději, tak projevovali méně symptomů úzkosti, deprese a také se více rozvíjeli v oblasti, které my říkáme posttraumatický rozvoj osobnosti. To je právě takové to, co mě nezabije, to mě posílí. A tady se ukázalo, že ta naděje hraje naprosto klíčovou roli. Právě být schopni akceptovat realitu, jaká je, nehádat se s realitou, ať je raději jiná. Naděje neznamená popření, naděje neznamená bagatelizování, naděje neznamená utíkání před problémem. Vyžaduje určitou míru odvahy, schopnost čelit tomu, co přichází a položit si otázku, co můžu udělat k tomu, aby se stala změna aspoň o trošku k tím lepším směrem, anebo také od koho nebo od čeho můžu získat posílení a povzbuzení k tomu, abych unesl nebo unesla to, s čím zrovna teď třeba osobně nemohu nic udělat.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus, naděje v psychologii a naděje ve víře. O tématu debatují psycholožka Alena Slezáčková a husitská farářka Sandra Silná.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jak je to, když už se obracím na husitskou farářku Sandru Silnou, jak je to s tou křesťanskou nadějí?
13: Já si tady pomůžu biblickým podobenstvím, příběhy, protože Bible je zdrojem, taky mimo jiné zdrojem, velké, takové hluboké psychologické sondy do vlastně dějin lidstva a do zkušenosti lidí v různých životních situacích. A pro tuhle otázku, na kterou se ptáte, je vlastně velmi krásné podobenství těch povelikonočních událostí, když Ježíš byl ukřižován a učedníci se shromáždili za zamčenými dveřmi a byli plní strachu a beznaděje a vlastně nevěděli, co bude dál s nimi. Když se na to díváme symbolicky, z hlediska, co nám ta situace říká vlastně o lidské zkušenosti, nějaké krizové situaci, tak to je vlastně přesně ta beznadějná, bezvýchodná chvíle, kdy nikdo vlastně neví, co bude. Vypadá to, že ztratili tu naději. A stane se tam věc a teď se na to prosím podívejme opět jako na symbol. Ježíš se jim zjeví, přijde za nimi, přijde mezi ně, dechne na ně, dá jim svého ducha. Potom v dalším podobenství je popsáno, jak s nimi prostě je, lámou chléb a vlastně jedí. A teď si můžeme se domnívat a dohadovat o tom, co se tam ve skutečnosti stalo, ale možná to, že se zrodí mezi lidmi ve společenství ta naděje ve chvíli, kdy vlastně se jim ukáže, že věci můžou být lepší, že utrpení nemusí být konečné, že vlastně dál má smysl žít, tvořit, milovat, tak tohle je přesně ta jakoby lidská schopnost překonávat ty chvíle beznadějné prostě skrze vztah i s druhým člověkem, protože to je, myslím, to, co tam na tom příběhu, na tom podobenství je taky důležité uvědomit si, že kdyby tam třeba byl jeden jediný sám člověk zamčený, tak že by to takovou třeba sílu nemělo, ale ono jich tam je prostě několik, oni si vlastně vzájemně pomáhají a dokážou tuhle situaci překonat. Něco se tam prostě stane. Možná, že se tady, když se bavíme o naději, dotýkáme taky té dimenze, kdy nedokážeme úplně přesně všechno říct. I když se mi moc líbí, jak tady paní kolegyně mluví a popisuje to skrze ty výzkumy, tak možná, že pro někoho pořád je tam ta otázka, jak to vlastně mám udělat. A ono skutečně z toho mého pohledu duchovního prostě někdy se prostě něco stane a my nedokážeme přesně říct, co se stalo. Ale velmi často to souvisí s tím, že prostě je tam zatím ten vztah, ať už k Bohu nebo k druhému člověku, nebo to, že nás někdo ve správnou chvíli podpoří slovem, obejme, prostě něco dobrého se nám stane, nějaká inspirace takováhle v konkrétním činu.
11: Může být falešná naděje někdy užitečná, nebo je to vždycky problém? Ptám se na to, jestli třeba je ta falešná naděje naděje bez pravdy, anebo je to v tu chvíli nějaký oprávněný soucit. Alena Slezáčková.
12: To je velmi důležitá otázka a já to nevnímám vůbec černobíle. My samozřejmě vnímáme takovou tu reálnou, skutečnou naději, která vychází z toho, co vnímáme, že je možné, že je dostupné, že je realizovatelné a tam můžeme nasměrovat svoje síly, zatímco ta falešná naděje často je vnímána tak, že je spíš založená na nějakém popírání, ignorování faktů, nějakých jenom růžových představ a není to zakotvené v tom, co je skutečně tedy možné. A reálné. Ale já bych byla velmi opatrná v tom někomu vzít falešnou naději, když nemáme co nabídnout zpátky. A samozřejmě lidé se mohou vyskytnout ve velmi těžkých životních situacích, třeba pacienti s chronickým onemocněním nebo v závěru života. Někdy nám zvenčí může připadat, že se chytají nějakých falešných nadějí. A my přitom vidíme, že ta falešná naděje, jakoby nereálná, může být krátkodobě užitečná, protože může působit jako takový nárazník, aby se člověk i hned nezhroutil nebo nešel do nějakého kolapsu. Takže do určité míry může působit krátkodobě i ta falešná naděje jako nějaký psychologický tlumič toho největšího nárazu životních okolností, ale v dlouhodobém měřítku není falešná naděje dobrá, protože nám právě brání přijmout tu realitu, tu skutečnost. My třeba jsme se ptali také pacientů, co je pro ně vlastně její jejich naděje u lidí, kteří procházejí nějakým velmi náročným životním obdobím. A vidíme tady, že ne vždycky je to naděje na uzdravení. Někdy je to právě spíše naděje v to dokončit si některé věci, dožít se nějakého jubilea nebo u starších lidí svatby jejich vnoučete a podobně. A tady se ukazuje, že i když si o tom můžeme myslet, že to není reálné, tak pokud tuto třeba z našeho pohledu falešnou naději úplně nedestruujeme, tak ona naopak může ještě posílit takové ty vnitřní zvládací procesy a skutečně může přispět tomu, že když člověk vidí ten smysl, takže ještě třeba zmobilizuje natolik, že třeba i se dožije něčeho, co by mohlo vypadat z jiného pohledu jako nereálné. Takže ano, určitě si nemyslím, že je dobré lakovat svět na růžovo a že je dobré slibovat nesplnitelné, ale přistupovala bych k tomu určitě s pokorou.
11: Když se podíváme zase na tu křesťanskou oblast, tam slyšíme v takové té křesťanské praxi někdy věty jako Bůh to zařídí, stačí věřit, stačí se více modlit, nebo tam zaznívá třeba znám Boží vůli, udělejte to takto. Kde je v tom kontextu, o kterém se bavíme, falešná naděje, kde je taková ta hranice mezi ukazováním naděje, plynoucí z víry, takové to pravdivé ukazování té naděje a duchovní manipulací a tou falešnou nadějí nebo falešným mesiánstvím?
13: Ta hranice je právě velmi tenká a myslím si, že jak v minulosti, tak i v současnosti ještě bohužel pořád je to takové lákadlo pro některé duchovní představitele takhle vlastně s lidmi manipulovat. To znamená vytvářet ten manipulativní nátlak, když se ti něco nedaří, tak je to proto, že se málo modlíš, velmi hřešíš podobně. Zkrátka ta mocenská převaha a přístup k člověku z pozice já vím, co Bůh chce, vím, co si Bůh myslí, protože prostě čtu písmo a nějak ho chápu a tak, jak ho chápu, tak je to pravda a takhle to tedy budu vykonávat. Tohle je pozice, která věřím, doufám, je mi velmi vzdálená, kterou hodně nemám ráda, ale slyším to taky od lidí, že zažili třeba podobný přístup. Takže je to skutečně jako velmi tenká hranice a člověk musí třeba když je v té službě duchovní, tak mít neustále na zřeteli to, aby se takovéhle praxe vůči lidem nedopouštěl. To znamená spíš tady, pokud se bavíme o naději, o tom, jak s lidmi pracovat, já to vnímám opravdu, že se pohybujeme na té rovině doprovázení, vytváření prostoru a spíš řekla bych takového toho přijetí i té situace tak, jak je. To znamená, že když někdo zrovna mi řekne, že opravdu je v nějaké beznaději nebo že se trápí, že prožívá bolest, tak vlastně přijmout to, ano, takhle to je teď. Ale ta křesťanská perspektiva říká, ono to tak nemusí být pořád. Ale já taky nevím, kdy se ta perspektiva prostě změní. A nevím ani, co si o tom myslí Bůh v uvozovkách takzvaně. Ale můžu s tím člověkem vlastně být a přijmout s ním tu jeho nebo její situaci, ve které se zrovna nachází. A dodat tam i tu perspektivu, že to, jak je to teď, neznamená, že to takhle bude pořád. To si myslím, že je ta důležitá křesťanská perspektiva, taková ta pravdivá. To, co s tím člověkem opravdu můžete sdílet, protože to se nám nakonec ukazuje i v písmu. To, co je teď, to je jenom to dívání se prostě skrze oponu nebo za oponou, ale jednou teprve uvidíme tváří v tvář. To znamená přeneseno do dnešního jazyka nebo i do jazyka psychologie. Prostě to, co teď prožíváš, rozumím ti, sdílím to s tebou, ale tohle nemusí být to konečné.
11: Naděje v psychologii a naděje ve víře, to bylo téma dnešní debaty Vertikály. Hosty byly psycholožka Alena Slezáčková a také husická farářka Sandra Silná. Oběma moc děkuji za debatu a přeji krásný den.
13: Díky, krásný den.
12: Děkuji za pozvání, hezký den všem.
11: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
7: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem v prodloužení. Omezení brzdí provoz v Praze v Liberecké ulici směrem do centra. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Plán ministerstva školství na zvyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna ze zapojených univerzit. Přišli proto o část peněz. Například Ústecká univerzita od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové počty studentů ovlivňuje taky zájem samotných maturantů o další studium i další hlediska.
14: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
7: Ministerstvo školství má zájem navýšit počty studentů hlavně na lékařských, zdravotnických a pedagogických oborech, kde je dlouhodobě nedostatek absolventů. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saba před 3 lety propustila administrativa prezidenta Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
15: Americké úřady Saba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudních síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Bulharská zpěvačka Dara vyhrála Eurovizi. Ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
16: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
17: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
16: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
18: Sport. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Martin Kauta, Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc, ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo ví Sedlák.
19: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit.
18: Dnes mají Češi den volna, další zápas je čeká zítra proti Švédsku. A fotbalisté Ostravy stále mají šanci vyhnout se přímému sestupu z nejvyšší soutěže. V předposledním kole skupiny o záchranu Baník porazil Zlín 2-0 a Dukla prohrála v Teplicích 0-2. O jistém sestupujícím se tak rozhodne za týden ve vzájemném duelu mezi Duklou a Baníkem. Pražanům k udržení barážové příčky stačí remíza. Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Olomouc vyhrála v Karviné 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Ostředku a kolona v Liberecké v Praze. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje. Na silnici 21 z Chebu do Plané se na obchvatu Drmoule srazila 2 auta. Na místě jsou hasiči, průjezd je omezený, výrazněji se nezdržíte. A v Praze v Liberecké směrem do centra od sjezdu na Prosek popojíždí kolona kvůli dopravnímu omezení. Uzavřený je pravý pruh kolem čerpací stanice MOL, zpoždění kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Krádež lebky svaté Zdislavy a následné zadržení pachatele, výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, ale taky změna rozpočtových pravidel, kterou prosadila vládní koalice a třeba i návštěva prezidenta Spojených států amerických Trumpa v Číně. To jsou jen některé z hlavních událostí, které přineslo uplynulých 7 dní. My si je teď připomeneme podrobněji, a to v pořadu Týden plus. Jeho autorkou je Václava Marešová.
3: Týden plus.
20: Deváťáci po celé republice, a nejen oni, už ví, jak dopadly jejich přijímací zkoušky na střední školy. Na střední školy se letos dostalo přes 93% deváťáků. Státní organizace Cermat v pátek zveřejnila výsledky prvního kola přijímacího řízení. Pro většinu z více než 156 tisíc uchazečů tak skončilo období nervozity a teď už ví, kam po prázdninách nastoupí. Obecně se na školu, na kterou chtěli nejvíc, dostali 3/4 z přijatých. Stres skončil i pro sedmačku Beatu. Ta se dostala na jedno pražské gymnázium.
21: Tak já jsem nadšená, protože jsem se na to dlouho učila a kdybych se nedostala, tak se vlastně učím zbytečně, což je hrozná otrava, protože se učím furt. Takže jsem ráda. No.
20: Na osmiletá gymnázium.

0: 0,5%. Nejnižší podíl tradičně v Praze, kde do těch čtyřletých oborů bylo přijato 80,2% uchazečů a ve Středočeském kraji pak uspělo 86,4% uchazečů.
1: Nicméně ti, kteří zjistili, že se na žádnou ze škol v prvním kole nedostali, nemusí zoufat. Mají šanci ve druhém kole. Funguje stejně jako to první, jenom už nemusí opakovat jednotlivé testy. Budou se totiž počítat výsledky z prvního kola. A volná místa budoucí studenti uvidí v systému DIPSY anebo na webových stránkách škol. Vysílání rozhlasu i titulky novin a zpravodajských serverů tento týden plnilo jméno svaté Zdislavy. Její 800 let starou lebku, která byla pro věřící vystavená v kostele v Jablonném v Podještědí, v úterý před bohoslužbou někdo ukradl. Policii pátrání po pachateli trvalo do čtvrtka, kdy ho taky zadržela. No a policisté zajistili i lebku. A co pachatel s lebkou plánoval udělat? Podle policie zloděj lebku zalil do betonu. Kriminalistům řekl, že mu vadilo její vystavování v kostele a chtěli pohřbít. Jak doplní redaktor Krištof Jiřík, hrozí mu za to až 8 let vězení.
2: Muž relikvii ukradl v úterý večer při přípravě bohoslužby, když byly vypnuté alarmy. Rozbil ochranné sklo a s lebkou utekl. Zachytila ho přitom sice kamera, ale záznam byl velmi nekvalitní, proto policie žádala lidi o pomoc. Dopadnout se jim ho podařilo ve čtvrtek v Mladé Boleslavi. 35-letý muž ještě předtím ale lebku zalil do betonu a následně ji chtěl hodit do řeky a tak pohřbít, popisuje ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit, podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
2: To se ale naštěstí nestalo. Muž po 7-hodinovém výslechu přiznal, kam lebku ukryl. Z čeho je obviněný, říká za kriminalisty Jan Ujka.
4: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
2: Jestli se podaří lebku z betonového zajetí vyprostit, zatím není jasné. Chybí podstatná část kostí v obličejové části a je po staletích velmi křehká. O jejich záchranu se budou pokoušet restaurátoři. Čekají nejdřív rentgen, aby bylo jasné, kde přesně je v betonu uložená, a pak jeho postupné odstraňování. A pokud se vše podaří, bude napříště mnohem lépe chráněná. V plánu je její zakrytí pancéřovým sklem. Vyrobit by ho měli regionální skláři a navržené by mělo být tak, aby památku vizuálně nenarušovalo, popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
5: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
2: Kdy se podaří relikvii na její místo vrátit, zatím není jasné. Představený baziliky v Jablonném Pavel Maria Majer je ale rád, že vše dobře dopadlo.
6: Máme velikou radost, nejenom já, ale i spolubratři, sestry dominikánky, co tady slouží, i farníci, že pachatel je zajištěn.
2: Místní lidi krádež lebky svaté Zdislavy z Lemberka velmi zasáhla. Co pro ně světice znamená, vysvětluje paní Jarmila.
7: To je taková jako naše patronka města, že jo, všech lidí. Já si myslím, že tady ho má každý rád. Každý jako ji obdivoval.
2: Svatá Zdislava z Lemberka byla šlechtična, zakladatelka klášterů a špitálů. Narodila se kolem roku 1220 a podle Dalimilovy kroniky proslula svým milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných.
1: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl pak s nadsázkou dodal, že svatá Zdislava si tímto udělala obrovské PR. Podle něj byl taky ohlas veřejnosti na celou událost velmi pozitivní a všem za to poděkoval. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu, a to až do roku 2036. Prodloužení této výjimky totiž schválila sněmovna, a to ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Vláda bude moci nad rámec povolených rozpočtových schodků navyšovat i výdaje státního rozpočtu, a to na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. Obě úpravy navrhla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Novelu sněmovna schválila takzvaným pevným hlasováním, které prosadila vládní koalice, a to přes hlasy opozice. Podle ní totiž hrozí další nekontrolované zadlužování země, jak varuje třeba předseda ODS Martin Kupka.
8: Tenhle rozpočtový hazard znamená,

0: Znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
1: Opozice prosazené úpravy pravidel označuje za protiústavní a chce se obrátit na ústavní soud. Ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová ale tyto výtky odmítá s tím, že bez zmíněných úprav by nebylo možné dodržet deficity naplánované minulou vládou.
2: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí.
1: Schválená novela teď míří do Senátu. Opravdu hrozí bezhlavé zadlužování země, které budou splácet ještě naše děti a vnoučata, jak říká opozice. A nebo je rozvolnění rozpočtových pravidel teď zkrátka potřeba, jak tvrdí vládní poslanci z hnutí ANO, motoristů a SPD? O komentář jsme požádali Aleše Bělohradského z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy.
3: Celkově to znění, které bylo schválené, tak z mého pohledu fakticky ruší to národní fiskální pravidlo, to znamená a ruší tím pádem smysl toho zákona, který byl o tom, že měl omezovat vládu, i když je to nepříjemné v tom, aby nekontrolovaně navyšovala výdaje. Ty úpravy, které tam byly skrze pozměňovací návrhy dodané, tak opravdu umožňují velmi výrazně zvyšovat výdaje. A to hned několika různými způsoby. Jedním z takových nejvíc do očí bijících je, myslím, ta úniková doložka na infrastrukturní stavby, což je nejen na dopravu, ale i na energetické stavby, které umožní ne navyšovat nutně peníze na nové investice, ale vlastně vyřazuje i investice, které dodnes byly v rámci těch rozpočtů zachycované v deficitu a místo těchto, což může být třeba 120 miliard prostředků, které v těch rozpočtech dodnes byly, tak nahradit jinými výdaji, které můžou jít úplně na cokoliv.
1: Vysvětlil Aleš Bělohradský, ekonom z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Stát si chce znovu půjčovat peníze přímo od lidí. Ministerstvo financí po několikaleté pauze obnovilo dluhopisy republiky. Úřad láká na zhodnocení úspor už od 1000 koruny a přidal taky jeden nový druh dluhopisu. Investovat je možné minimálně 1 000 korun, maximálně pak 3 miliony. Takzvané dluhopisy republiky zavedla už předešlá Babišova vláda a teď se tedy vracejí. A my jsme se proto ptali hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové na to, jak výhodné vlastně můžou tyhle dluhopisy být.
4: Tak ministerstvo financí se zjevně u těchto dluhopisů poučilo z vývoje, když to tak řeknu, protože když je vydávalo právě pod taktovkou Aleny Schillerové v tom minulém vládním období, tak tehdy se státu značně prodražily, protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a minulá vláda, respektive ministr financí Stanjura, potom další emisi zastavil právě protože splatil stát obrovské úroky. Teď je tedy Alena Schillerová ty protiinflační dluhopisy spouští znovu, ale skutečně jednak je v jiné situaci a hlavně s pojistkami pro případ, že by se inflace kvůli nějakým globálním šokům třeba zase nějak výrazně utrhla. Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě jí úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu. Takže kdo si ty peníze vybere dřív, prostě tak o část zisku přijde a stát ušetří.
1: Popsala hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Ministerstvo financí plánuje vydat teď dluhopisy v objemu asi 20 miliard korun.
5: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Americký prezident Donald Trump v tomto týdnu navštívil Čínu. Nejvyšší představitel Spojených států jel do Číny po bezmála 10 letech. Donald Trump jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem o obchodu, Blízkém východu i Tajvanu. Xi podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu. Čínský lídr pak označil Tajvan za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů. Čínský prezident pak varoval Trumpa, že velmoci se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. Zatímco Čína považuje ostrov za svou součást, USA podporují jeho nezávislost. Prezident Donald Trump pak při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku Tajvan vojensky bránili. Otevřená podle něj zůstává už i schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů.
6: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem.
1: Popsala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Čínský prezident pak podle čínských státních médií označil cestu Donalda Trumpa za přelomovou. Jak ji máme vnímat my? Na to jsme se ptali odborníka na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy.
7: Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu, a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je ekonomicky vyspělejší, než byla, to bezesporu, ač má svoje problémy, svoje neduhy, kdo je však nemá ve světové ekonomice, viz například realitní bublina, odtrženost několika vůbec set tisíc bytů od reality, tržní síla obyvatel, rozdělení větší, rozevření nůžek mezi bohatými chudými, to všechno se v Číně děje bezesporu, je to více než v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky, a to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tajvanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
1: Dodává odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza. A čínský prezident Xi Jinping na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy americké. Uvedl to čínský minister zahraničí. Prezident Vladimír Putin a další ruští vrcholní politici a armádní představitelé by mohli v budoucnu čelit stíhání u zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese. O jeho spuštění v moldavském Kišiněvě jednal výbor ministrů zahraničí států Rady Evropy. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, potvrdilo, že se k tribunálu připojí. Jak by měl v budoucnu vlastně fungovat? Tak to popsala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
8: Tak tento tribunál nebude soudit běžné válečné zločiny, jako je mučení, zabíjení civilistů nebo deportace dětí, protože toto už řeší například Mezinárodní trestní soud. Tento zvláštní tribunál bude ale soudit rozpoutání války jako takové. To znamená, že bude cílit na nejvyšší politické a vojenské velení Ruska, včetně Vladimíra Putina. K odpovědnosti by měl hnát zhruba 2 desítky lidí, kteří mají na svědomí to rozhodnutí použít ozbrojenou sílu proti jinému státu. státu v rozporu s chartou OSN. Rada Evropy připouští, že to bude složité, tedy jak je fyzicky vůbec dostat z Ruska do vazby. Nicméně Rada Evropy také uvádí, že mezinárodní právo se stále vyvíjí a osobní politická imunita nemůže představovat nějaký neomezený šek pro beztrestnost. Ruští poslanci tento týden schválili zákon na obranu Rusů stíhaných v zahraničí, což je očividná reakce na zřízení tohoto tribunálu. Tento zákon by Putinovi měl umožnit nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů, kteří byli zatčení nebo trestně stíháni právě v zahraničí na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska.
9: A další silné útoky podnikalo Rusko na Ukrajinu i tento týden. Vzdušný úder na Kyjev v noci na čtvrtek nepřežilo 24 lidí. Rusové při něm přitom zabili i 3 děti. A rozsáhlé dronové útoky podniklo Rusko ve středu taky na západní Ukrajinu. Právě na západě Ukrajiny žije početná maďarská a slovenská menšina. Maďarsko si v reakci na tyto útoky předvolalo ruského velvyslance. Za Slovensko útoky odsoudil nejdřív tamní minister zahraničí Juraj Blanár. Premiér Robert Fico reagoval na středeční útoky až v pátek. Drony přitom mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na ukrajinsko-slovenských hranicích. Sudetoněmecký sjezd v Brně by podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze nezúčastnila. Usnesení poslanců vládní koalice hnutí ANO, SPD a motoristů pak označil předák sudetských Němců Bernd Posselt za frašku.
10: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
11: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
10: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
12: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
10: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé.
9: Popsala reportérka Adéla Burešová. Podle Tomáše Jelínka z Česko-německého fondu budoucnosti se ale dál vztahy Čechů a Němců v pohraničí odráží hlavně ve vzájemné spolupráci, a to při udržování společné minulosti obou národů a hlavně osobních vzpomínek pamětníků.
13: My máme prostě to štěstí, že známe především ty sudetské Němce, ale já jsem přesvědčen, že jich je dnes drtivá většina, kteří vlastně v duchu té česko-německé deklarace neřeší žádné politické nebo právní otázky z minulosti, ale prostě společně s Čechy vlastně přispívají k rozvoji českého pohraničí. Oni společně opraví kostel, hřbitov, navazují partnerství mezi obcemi a městy. A co je důležité, já si myslím, že tím vlastně pomáhají těm českým místním obyvatelům navazovat, jak si posilovat ten vztah k tomu místu, kde žijí. Stárnoucí generace pamětníků, oni vlastně často nenachází mezi svými potomky v podstatě nikoho, kdo by se o to pěstování té paměti na tu jejich bývalou vlast staral, a oni nakonec jako darují i ty své předměty a archivy a pozůstalosti zpátky do Čech, a tam jsou zase instituce, tam jsou jednotlivci, kteří se vlastně dál starají. My vidíme, že to posiluje tu místní identitu a vlastně v tom důsledku to vede k rozvoji a vlastně prosperitě toho pohraničí.
9: Popsal Tomáš Jelínek z Česko-německého fondu budoucnosti. Fotbalisté Slavie díky výhře 5-1 nad Jabloncem obhájili titul v Šancelize. Po událostech v nedohraném derby se Spartou, kdy domácí fanoušci vtrhli na hřiště, ale slávisté slavili před prázdnými ochozy.
14: Když se ptáte na ty tribuny, tak prostě je vám z toho jako smutno.
15: Řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský k tomu, že slávisté slavili titul před prázdným Edenem. Radost v kabině si ale hráči vršovického klubu vzít nenechali. Slavia hrála první ze 4 ligových zápasů bez diváků, i přesto přišlo před největší stadion v Česku několik stovek fanoušků. A aktivity před stadionem si všimlo i vedení Slávie. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík na popud majitele Pavla Tykače navzdory předešlým vyjádřením přislíbil oslavy.
16: Nelze kluky a fanoušky o ten ústej připravit. Něco zkoušíme vymyslet.
9: Shrnul rozpačité získání titulu Slávii náš reportér Karel Schamberger. Slavia Praha taky dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník a napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. A to už je závěr výběru událostí, které tento týden přinesl. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
5: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
17: Odbory se dlouhodobě potýkají s úbytkem svých členů, a to nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Mají vůbec v dnešní době co nabídnout? Jak by měly reagovat na moderní fenomény, jako je platformová práce nebo osoby samostatně výdělečně činné? A proč jsou české odbory v porovnání se zahraničním slabé? Speciálním hostem nového dílu je odborová právnička Šárka Homfrey.
5: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
18: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
19: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem, zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
18: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za tomu bylo nabídnuto místo u policie.
19: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář Pinkerton National Detective Agency.
18: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
19: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
18: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
15: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
20: Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony a 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června. Berlínská policie zatkla 15 účastníků pro palestinské manifestace kvůli porušení zákona, informovala o tom agentura DPA. Průvodu se zúčastnili asi 2000 lidí, doprovázelo je 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Íránu. Podobné akce byly i ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Po domluvě s ornitology nechala radnice rozmístit v centru metropole 30 ptačích budek, například pro sýkorky, špačky nebo kavky. Jsou například na Kampě, ve Františkánské zahradě nebo na Slovanském a Střeleckém ostrově. Za budky Praha 1 zaplatila 100 000 korun. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu. Hodil 85 metrů a 24 centimetrů. Úřadující mistr Evropy překonal hranici 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77 metrů a 53 centimetrů zařadil na páté místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D1 u Ostředku a nehoda na trase Cheb Planá. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu, některá auta mírně vybočují. V Moravskoslezském kraji prší, nejezděte na denní svícení. Na silnici 21 z Chebu do Plané na obchvatu Drmoule odklízejí následky nehody, brzdí se z obou směrů, kolony se netvoří. A v Praze v Liberecké směrem do centra je dopravní omezení za sjezdem na Prosek. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona, zdržíte se kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším a teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Květen 1945 a konec druhé světové války v Evropě. Nadšené obyvatelstvo u nás vítá Rudou armádu a obnovení Československa. Sice ne úplně v předmichovských hranicích, ale to v nastálé euforii málo komu vadí. Spolu se sovětskými vojenskými jednotkami se však u nás objevují i oddíly jiné. Sice rovněž sovětské, ale operující v skrytu.
2: Historie Plus.

0: My se teď nacházíme ve Střešovicích v Dělostřelecké ulici u takové poměrně pěkné vily. Ta nějak souvisí s jednotkami Směrš. A tyto jednotky se u nás objevily kdy přesně a v jakém kontextu?
1: Stojíme před tou vilou číslopopisné 11, která byla centrem těch oddílů Směrš, které operovaly tady v Praze intenzivně od května 1945. A tady bych chtěl na prvním místě vysvětlit, co to vlastně byly ty oddíly Směrš, protože ten akronym zní tak trochu tajnosnubně.
0: Hovoří historik Petr Hlaváček.
1: Znamená vlastně směr špionám, smrt špionům, a údajně ten název vymyslel sám Stalin. Tyhle ty zvláštní jednotky vznikly v roce 1943, kdy se ta situace na té frontě německo-sovětské zásadně proměňuje a Rudá armáda přechází do totální ofenzívy. Byly vyčleněny z toho slavného NKVD a byly vlastně podřízeny přímo tomu ministerstvu obrany, čili lidovému komisariátu pro obranu, a měli zajišťovat kontrašpionáž, taky měli na starosti politickou kontrolu v týlu postupující Rudé armády, a potom tam byl ještě důležitý úkol, a to čištění těch obsazovaných, osvobozovaných území od těch takzvaných protisovětských živlů. Je třeba zmínit, že v čele těch oddílů Směrš stál Viktor Abakumov, který byl zároveň náměstkem toho lidového komisaře, čili ministra obrany, kterým byl v době války sám Josef Vysarionovič Stalin, tedy člověk, který toho hodně pro Stalina, tak říkajíc, udělal, a po jeho smrti v roce 1954 byl pak vojenským soudem odsouzen a taky popraven, zastřelen. Prakticky každá jednotka Rudé armády měla v svých řadách nějakého agenta nebo informátora těch speciálních oddílů, které měly na starosti důstojníci, kterých byly 10 000. Vlastně je paradoxní, že tím prvním objektem té kontroly byla samotná Rudá armáda a politické smýšlení rudoarmějců. Takže v podstatě nedělali jenom klasickou špionáž, kontrašpionáž, ale právě se zaměřovali i na tu kontrolu, no a pak právě, jak už jsem zmínil, na tu likvidaci politicky nepohodlných osob na těch takzvaně osvobozovaných územích v Pobaltí, v tom nově Sověty okupovaném Pobaltí, vlastně už podruhé, tak likvidovali, řekněme, ty demokratické politické kruhy nebo ty takzvané nacionalisty. Podobně se chovali třeba v Haliči vůči Ukrajincům. V Polsku speciálně se zaměřovali na armii krajovou, to znamená na zemskou armádu a protikomunistický odboj, a obecně stíhali skupiny ruského, ukrajinského, běloruského a jiného obyvatelstva, které sice nemělo třeba nikdy sovětské občanství, ale bylo potřeba ho prověřit, profiltrovat, no a deportovat do Sovětského svazu.

0: Ty jednotky ale nešly vždycky až za Rudou armádou. Kdy se vlastně poprvé objevily v Praze a v tom blízkém okolí pražském?
1: Tak obecně v Československu začaly operovat hned od konce roku 1944 po vstupu Rudé armády k nám, to jest na Podkarpatské Rusy a na Slovensku, a už tam jejich činnost byla, řekněme, velmi brutální, protože deportovali 10 tisíce Slováků a Rusínů nejen do Gulagu, ale na nucené práce do Sovětského svazu. U nás máme doloženou aktivitu směr v Ostravě a v Brně proti ruské emigraci, zejména také ukrajinské. V okolí Prahy vlastně byly už v březnu, dubnu 45 vysazeny ne směršovci, ale řekněme čekističtí operativci, kteří měli v rámci akce Voron, Havran, za úkol zlikvidovat generála Vlasova, který stál v čele komitétu pro osvobození národů Ruska a také té právě se formující ruské osvobozenecké armády. A vlastně první dotyk s Prahou je už z počátku května 45 a ten hlavní zájem je ruská a ukrajinská emigrace, což byli často už Čechoslováci, tedy s naším občanstvím, ale přesto pro Sovětský svaz takzvané protisovětské živly. My víme, že pak se vstupem Rudé armády do Prahy 9. května 45 začíná nejaktivnější část a i viditelná ve veřejném prostoru těch směršovců, kteří nejprve sídlili teda v hotelu Centrál v Vyberské ulici. No a potom si vybrali tuhletu vilu tady ve Střešovicích, která byla svědkem výslechů, bití, taky vražd, údajných sebevražd. Také to bylo místo jakási přestupní stanice pro ty zajištěné přes Ratibor ve Slezsku, kde byla jedna z centrálních věznic NKVD, do Moskvy nebo někam na Sibiř.
0: A my známe některá konkrétní jména spojená právě tady s tou dělostřeleckou ulicí?
1: Jedno z těch jmén, které bezprostředně souvisí tady s tou vilou, tak je jméno Vladimír Rafalský, což byl diplomat prozatímní ruské vlády tady v Praze, významný intelektuál nazývaný otcem ruského exilu, který právě už 11. května 45 byl zajištěn oddíly směrš, tady byl v téhleté vile internován a údajně měl spáchat sebevraždu, ale tomu se nedá věřit. Prostě stal se jednou z prvních obětí těchto speciálních oddílů našich osvoboditelů.
2: Po obědě následuje odpočinek. Je to jediná doba, kdy nikdo nepracuje. Je nedotknutelná dokonce i v pražských podmínkách. Také jsem si chtěl odpočinout. Ale neuběhlo ani 10 minut, když mne neobvyklý rámus donutil výjít ven. Na betonovém dvoře ležel člověk. Pane Bože, vždyť je to Rafalský. Kolikrát jsem ho viděl v Nikolajevském chrámu. Vždycky jsem obdivoval jeho ušlechtilý vzhled. Bílé vlasy, bílá bradka, moudrá a výrazná tvář. Umírá, pronesl major Nadvorný. O jednoho bílého banditu míň odtušil major Popov. Hleděl jsem na krví zalitou tvář, na mozek smíšený s prachem. Lubjanka. Proč jezdit do Moskvy, aby člověk viděl Lubjanku? Ta je i tady. Tam se lidé vrhají z okna, aby skončili svůj život sebevraždou. A totéž se děje i zde. Lubjanka v Praze, ve Střešovicích, v Dělostřelecké ulici číslo 11.
0: Předchozí, možno říci dokumentární ukázka, pochází z velmi zajímavé publikace.
1: Tady je taková jedna zajímavá věc, že my vlastně máme i určitou literární paměťovou stopu k tomu, co se tady v Praze dělo, protože jeden Rusín, tedy konkrétně Michail Mondič, se v roce 1944 stal tlumočníkem těch oddílů směrš a došel s nimi až do Prahy a on potom utekl z Československa krátce po válce do americké okupační zóny. A v roce 1948 pod pseudonymem Sněvirský vydal takové paměti, takový komentovaný deník. U nás vyšel česky až v roce 2014 mimochodem. A tam právě popisuje vlastně tu tragédii, kdy v té jásající Praze osvobozené, bratřící se tedy i s rudoarmějci, tak probíhá tady ten hon na ty nepohodlné Čechoslováky, na ty ruské, ukrajinské exulanty.
0: A jak se k tomu stavěly naše tehdejší oficiální orgány k těmto procesům, protože to samozřejmě nešlo utajit?
3: Tak všichni věděli o tom, že z Československa jsou unášeni českoslovenští občané, ať už byly české, slovenské, německé, ruské nebo ukrajinské národnosti. V podstatě v gesci to mělo ministerstvo zahraničních věcí. Jan Masaryk se tím měl zabývat, spíš tady moc nebyl, anebo se tomu tak nevěnoval dostatečně. Na starosti to měl jeho státní tajemník Vlado Klementis, tedy to byl nominant komunistické strany Československa, a ten teda formálně vyzýval třeba ambasádu sovětskou a nebo sovětské vojenské orgány, aby vrátili hlavně teda Slováky zajištěné na Slovensku, ale moc aktivní nebyl. To aktivnější byl ten generál Bohumil Boček, šéf toho hlavního, čili generálního štábu Československé branné moci. Však mu to taky spočítali právě, když pak zahynul v roce 52 ve Valdicích, ale pro vás dostal i Vlado Klementis.
1: Ono je totiž důležité nejenom proti komu bojuje, ale za co bojuje. Samozřejmě Rudá armáda bojovala proti nacionální socialistickému Německu, ale nepřinášela jenom svobodu od toho německého útlaku, ale spíš to vákuum po jednom impériu zaplnilo to druhé, neméně brutální impérium. A řada Čechů tady v Praze se divila. I směršovci vybírali nemocnice a vraždili vlasovce zraněné při pražském povstání, nebo je odtahovali na Olšany a tam je vlastně házeli do masových hrobů. A nebo když jejich sousedy, Čechoslováky, intelektuály ruského a ukrajinského původu brali z jejich domovů z různých důvodů a ti už se nevraceli.

0: Jak dlouho Směrš sídlila tady v té Dělostřelecké ulici, v té vile?
1: Tak v podstatě můžeme říct, že Rudá armáda zůstává u nás do toho listopadu 1945 a tak i ty speciální oddíly Směrš, které měly k dispozici i několik pluků toho takzvaného vnitřního vojska NKVD, tak operovali tady zhruba do podzimu roku 45. To ale neznamená, že by tady nebyli sofistikovaní nástupci z NKVD, tedy z toho lidového komisariátu vnitřní bezpečnosti, tak potom i KGB, protože ta aktivita tajných služeb Sovětského svazu byla v podstatě od toho období 44-45 na československém území velmi, velmi intenzivní a pracovala na různých úkolech, zajímali třeba uran v Českosaském Krušnohoří, no a samozřejmě bylo potřeba pracovat na sovětizaci naší společnosti, našich zdejších elit a likvidovat případné odpůrce.
2: No, nacházíme se tedy u sochy maršála Koněva v Dejvicích.
1: Je to takové exponované místo a je docela paradoxní. Jsme vlastně na rozhraní, řekněme, Dejvic a Bubenče. To je oblast, kde během první republiky vznikla celá řada činžovních domů a proto tady taky bydlelo hodně cizinců. Z nich se pak stali třeba i českoslovenští občani a mezi nimi byla celá řada těch ruských a ukrajinských, ale třeba taky běloruských a kavkazských exulantů, kteří utekli před bolševickým terorem a tady získali v Československu nový domov a stali se z nich hrdí Čechoslováci. A to vlastně paradoxnější a smutnější je ta situace, že když v roce 45. 9. května sem vlastně přichází vojska maršala Koněva, no, tak naše civilní a vojenské orgány tak trochu zavřou oči, i my, ty jásající davy těch osvobozených Čechů a Směrš, čili oddíly Směrč špionám, dělají svoji práci. Připomenul bych, že ještě před vstupem Rudé armády do Prahy, tak pan generalisimus Stalin, ten vošť, vůdce Sovětského svazu, vlastně nařídil velitelům jednotlivých frontů, včetně maršála Koněva, aby začali chystat v podstatě koncentrační tábory pro obyvatelstvo nebo ty skupiny obyvatel, které bude nutno nějak zajistit anebo deportovat do Sovětského svazu. No a tady to pak všechno začíná v rámci té střední skupiny vojsk Rudé armády, která byla utvořena po osvobození a kam patřilo nejenom Československo, ale také Rakousko a Maďarsko. Vedl vlastně ty oddíly Směrš jistý pan Měšik, což byl generál poručík, který se teda jako velmi zajímal právě o ty ruské a ukrajinské exulanty a taky třeba o ten uran. V tom Českosaském Krušnohoří měl zkrátka svoje také důležité politické zadání a ty jeho oddíly odtahovaly ty pohodlné osoby tady odsud z Prahy, zejména do Ratiboře, do té věznice NKVD, někdejším německém, potom už polském Slezsku.

0: A ty jednotky SMERŠ byly nějak logisticky propojeny s Rudou armádou nebo pracovaly úplně na vlastní pěst?
1: Oni byli teda vyděleni z NKVD, měli své speciální oddíly, řadu velmi dobře vyškolených důstojníků, jakožto agentů, ty měli své informátory, no a protože bylo potřeba někdy zajišťovat, řekněme, i logisticky ty akce, tak samozřejmě musel o tom vědět jak pan maršál, tak samozřejmě potom ti velitelé těch speciálních pluků NKVD, které byly k dispozici směršovcům, bylo potřeba mít nejenom ty internační tábory, ale taky nákladní vozy, no a taky, řekněme, ty vyšetřovny. My už jsme byli u té vily v Dělostřelecké ulici ve Střešovicích, ale takových vyšetřoven bylo třeba i v Praze několik, něco na Malé Straně, něco na Novém Městě na Karláku, taky na Vinohradech. Málo se připomíná, že třeba v Ružomberku na Slovensku byla přímo jedna z věznic NKVD, která byla teda velmi, velmi aktivní. V podstatě rokem 45 se k nám dostává, či to někomu líbí nebo nelíbí, i ta sofistikovaná infrastruktura sovětských tajných služeb. I českoslovenští občani s ní přicházejí do styku, i ti Češi a Slováci, nejenom Rusové a Ukrajinci, a často se diví, co osvoboditel tady koná. A divili se takhle i sousedi tady v Bubenči nebo v Dejvicích, když začali mizet jejich sousedi, kteří třeba ani žádnou protisovětskou činnost nevyvíjeli, anebo to jenom byli intelektuálové. Profesoři třeba Ruské svobodné univerzity, Ukrajinské svobodné univerzity, nebo naší univerzity Karlovy. No a jak víme, tak i intelektuálové jsou nebezpeční, vedou ke kritickému myšlení a podobně. A po těch teda směršovci šli velmi výrazně a několik osudů si klidně můžeme komentovat.
0: Mezi odvlečenými bylo i několik ve své době opravdu známých jmen.
1: Pokud bychom se měli bavit o těch obětech, každý zná si jméno československého generála Sergeje Vojcechovského, opravdu Čechoslováka a nejvyššího československého armádního důstojníka, který byl taky zajištěn, směrší, odvezen do Moskvy a potom do Gulagu, kde v roce 51 zemřel. Zemřel, to je taky tak trochu eufemismus. Prostě stal se obětí toho obludného sovětsko-ruského režimu. Jehož impérium se nám jaksi zvětšilo i o naše Československo. Ale pak je celá řada zvláštních osudů a strategií přežití, abych zmínil několik těch Čechoslováků. Na prvním místě asi Alfreda Béma. To byl výrazný ruský intelektuál, literární historik, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a působil taky na té Ruské svobodné univerzitě tady v Praze a taky byl teda členem Pražského lingvistického kroužku. Toho ještě v květnu 45 tady SMERŠ zajistila, vystýchala právě i v té vile v Dělostřelecké ulici a pravděpodobně ho zabila už tam teda. Další osudy byly i jinačí, třeba Konstantin Čchejdze, ruský spisovatel, jehož novely byly známé i československému čtenářstvu za první republiky, tak ten teda se po svém zatčení tady v Praze dostal do Gulagu, přežil a po 10 letech, to znamená v roce 55, se mohl vrátit ke své československé rodině. Připomínám, že žil v Československu od roku 1923 a byl loajálním Čechoslovákem. Tragický osud ovšem postihnul Avgustina Vološina, ten vlastně nikdy nepatřil mezi občany ruského impéria ani sovětského Ruska. Byl Rusín z podkarpatské Rusy, byl poslanec prvorepublikového národního shromáždění, tenhle ten řecko-katolický kněz a intelektuál. Byl taky předsedou té autonomní karpatorské vlády a po Mnichovu žil v Praze a mimo jiné byl posledním rektorem pražské Ukrajinské svobodné univerzity. No a toho oddíli SMERŠ jako potenciální nebezpečí, protože Podkarpatská Rus se stala Zakarpatskou Ukrajinou, součástí Sovětského svazu, tak toho zajistili, vezli do Moskvy a tam v podstatě zahubili, umlátili ještě v červenci 45, přičemž oficiálně teda dostal infarkt. Tyhle ty eufemizmy se v materiálech sovětské tajné služby, jak už se jmenovala NKVD nebo KGB, objevují docela běžně.
0: K tomu si poslechněme ještě jednu ukázku z deníkových zápisků SMERŠ, rok v táboře nepřítele.
2: Nazdar Koljo, Šibaljov se usmívá. Jeho oteklý růžový obličej prozrazoval uspokojení z právě vykonané práce. Poznáváš ho? podíval jsem se na tělnatého monsignora, který vystupoval z vozu. Vološin. Ano, to je on, váš bývalý prezident. Stařec Vološin se na mne podíval, sotva mne viděl. Jeho pohled bloudil někde daleko v neznámých krajích. Vždycky to byla jen figurka v rukou těch vychytralejších a silnějších. Ti mazanější a silnější čekistům unikají, ale Vološina tu jako pěšáka nechali. Kam koukáš, Pope? Na nebe? Už je pozdě. Měl se smodlit k Bohu dřív a nechat politiku politikou. Vološin bez zájmu poslouchal Šibajlova. Hybaj, tady s tímhle vojákem do sklepa, rychle. Vološin zrychlil krok, jako by dosud nevěřil, že je zatčen.
0: Existuje nějaký takový pozitivnější příklad, kdy se podařilo někoho ano. zachránit?
1: Ano, a rád bych ho zmínil, protože svědčí o tom, že někdy stačila i malá občanská statečnost, skrze níž mohl být zachráněn jednotlivec. A to je případ ukrajinského intelektuála, archeologa Ivana Borkovského. My ho známe v našem českém kontextu jako zakladatel moderní české archeologie a jako hlavního archeologa Pražského hradu. A tohle člověka, který stihnul ještě jako mladík bojovat proti bolševikům na Ukrajině, tak v roce 1945 také zajistila směrš a už byl zařazen do jednoho z těch vlaků, do transportů směřujících směr Sovětský svaz, takže mu hrozil pak nějaký soud někde v Kyjevě nebo v Moskvě a pak gulag. Jenomže doktor Jaroslav Böhm, který byl ředitelem státního archeologického ústavu a Borkovského přítelem, tak ten v podstatě si k těm směršovcům pro něj došel. Vysvětlil jim, že je to československý státní občan, že nespolupracoval s nacionálně socialistickým Německem a jeho okupační zprávou a v podstatě ho z toho vlaku vyreklamoval. Vytáhnul asi k údivu důstojníků s černými výložkami, ale prostě projevil tu statečnost, tu odvahu a zachránil mu život. A to je, myslím, ten pozitivní příklad, že někdy stačí aspoň trochu se nebát, byť samozřejmě ten dotyčný riskoval život a tady se prostě pak může projevit určitá svobodomyslnost, hodná následování.
0: Existují v našich třeba pamětech, byť publikovaných třeba později nebo dosud v rukopise, nebo něčem z exilu, samizdatu, nějaké alespoň stopy těchto událostí?
1: No určitě stačí sáhnout třeba po pamětech Václava Černého, tam ty zmínky jsou. Byť je vidět, že i ten člověk, který byl vlastně docela dobře informovaný, byl vlastně součástí České národní rady a toho povstání, tak vlastně informace neměl úplně dostatečné. On tam třeba zmiňuje právě ten osud toho jeho kolegy, profesora Alfreda Böhma. O němž předpokládal, že asi skončil v nějaké věznici v Rakousku, vlastně o tom jeho osudu toho příliš nevěděl. Taky třeba víme, že i Albert Pražák, jakožto šéf České národní rady a generál Kutlvašer, jakožto ten vojenský velitel pražského povstání, se snažili komunikovat třeba s představiteli Rudé armády, aby ochránili ty takzvané vlasovce, bylo jich asi 200-300, kteří tady zůstali po nemocnicích, protože nemohli jaksi se účastnit toho ústupu do americké okupační zóny, která začínala na Plzeňsku, a prosili v podstatě o nějakou benevolenci, k níž nedošlo. Ty kluci byli někteří stříleni ještě v těch nemocnicích, třeba na Karlově náměstí, anebo byli i přes ta zranění odtaženi na Olšany a tam postříleni a pohřbeni v masovém hrobu.
0: Existují nějaká alespoň rámcová čísla? Víme, kolik lidí bylo odvlečeno, kolik z nich zahynulo, kolik se jich vrátilo?
1: Tak pokud bychom mluvili o samotném hlavním městě, to jest o Praze, tak té evidenci těch obětí nebo těch unesených je více než 200 lidí. Stovky by jich byly, řekněme, z českých zemí. Děsivá čísla máme ze Slovenska, když nechám stranu Podkarpatskou Rus, protože tam bez ohledu na národnost a nebo nějakou politickou angažovanost bylo odhadem možná až 100 000 Slováků odvlečeno do Sovětského svazu na nucené práce, aby v podstatě pomáhli odklízet ruiny a budovat industriální infrastrukturu zničenou během té takzvané velké vlastenecké války. Takže v té české části republiky jsou to stovky lidí, v Praze dejme tomu 200, ale na Slovensku jsou to opravdu 10 000, možná 100 000 lidí, kterých se tahle ta perzekuce ze strany sovětských orgánů nějakým způsobem týkala.

0: cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Směrš z vůní šeříků. Hovořil historik Petr Hlaváček, zvukovým mistrem byl Adam Voneš, ukázky načetl a režii měl David Schneider. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
1: Před 80 lety začalo v Praze zúčtování s nacistickým vrahem K.H. Frankem. Někdejší státní ministr v protektorátu Čechy a Morava se měl zodpovídat ze zločinů proti českému národu. Lucie Korcová a Vojtěch Koval spolu s historikem Vojtěchem Kinclem zmapovali klíčové okamžiky největšího poválečného procesu na našem území. Vydali se také na místa, která jsou přímo spojená s tehdejším terorem. Do Lidic nebo do Terezína. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii Kat K.H. Frank dokreslují atmosféru doby unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači mohou přenést přímo do soudní síně a poslouchat mrazivé výpovědi a hrůzná svědectví. Všechny díly si můžete poslechnout v pondělí 18. května na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A také od pondělí do pátku v 13:30 odpoledne na Plusu.
2: Radiožurnál je 10 hodin. A vysíláme zprávy. V Terezíně začíná tryzna za oběti nacistické perzekuce. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli se Slovinskem v prodloužení. Nehoda zastavila provoz na dálnici D6 na 84. kilometru ve směru do Karlových Varů. A v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Oběti nacistické perzekuce si právě teď v Terezíně připomínají účastníci pěti na Národním hřbitově před Malou pevností. Tradiční tryzna se tam koná vždy třetí neděli v květnu. A na místě je naše reportérka Lucie Hejzlová.
4: Za malou chvíli zazní státní hymna v podání Iriny Troupové. Pěty se tradičně účastní prezident Petr Pavel, předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa a za pamětníky promluví 89-letá Michaela Vidláková, která se do terezínského getta dostala se svou rodinou a strávila tam jako dítě 2,5 roku. Po projevech bude následovat křesťanská a židovská modlitba. Letos po oficiální části připravené speciální matiné, kdy v předsálí kinosálu v Malé pevnosti vystoupí symfonie Tavivaza. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
2: Ministerstvo dopravy prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod, o 17 víc než rok předtím, popisuje Michal Hodboď z policejního prezídia.
5: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
2: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Mezinárodní den světlo pro AIDS dnes připomene oběti tohoto onemocnění. Červeně se rozsvítí budovy v několika městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Loni se jich podle Státního zdravotního ústavu nakazilo asi 300, o 20 víc než rok předtím. Jak říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát, důležité je prevence a včasné testování.
6: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
2: Zájemci se můžou nechat otestovat zdarma a anonymně třeba dnes na pražském výstavišti na běhu Fun and Run, který pořádá spolek Prague Pride.
7: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Pokračuje reprezentační útočník Jakub Flek.
8: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
7: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šancelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o jistém sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a v úvodním finále play-off o umístění Karviná prohrála 1-3 s Olomoucí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83,5 kilometru na konci dálnice havarovalo osobní auto, je na boku, na místě je vrtulník. Čekejte zastavený provoz, možná je případně trasa z exitu 83 přes Mokrou a Čichalov. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru srazila dvě auta. Kolony čekejte v obou směrech, ve směru do Prahy je to za odbočkou na Smečno, zdržíte se kolem 10 minut. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště pomalu v Buchlovských kopcích. V zatáčce číslo 5 havarovalo osobní auto, kolony se netvoří, může se nečekaně vybočovat. A v Praze v Liberecké směrem do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V Čechách bude většinou slunečno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. A teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Rabování švédských vojsk během 30leté války v 17. století postihlo řadu českých a moravských měst a obcí. Obraz vojáků loupících cennosti, umělecká díla a knihy následně připomínaly ve svých pracích historikové, jazykovědci, hudebníci nebo malíři. K čemu ale švédským vojákům byly ukořistěné knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o katolických tématech? Co se s těmito knihami dělo po převozu do Švédska? A proč není přesné mluvit o uloupených knihách? Za jakých podmínek švédská armáda zabavovala cennosti a artefakty zcela v souladu s tehdejším právem? O tom budeme mluvit v následujících minutách s Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd České republiky. Vítejte ve studiu.
11: Děkuji za pozvání, dobrý den.
10: A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
3: Leonardo Plus.
10: Základem pro dnešní rozhovor bude vaše kniha Švédská knižní kořist z českých zemí, která vám v loni vyšla v nakladatelství Skriptorium a kterou jste letos v březnu představila veřejnosti na švédské ambasádě v Praze. Nebránili se tomu tématu?
11: Naopak, jak na švédské ambasádě, tak vlastně i při mých výzkumech ve Švédsku se setkávám s otevřenou náručí, takže to byla krásná možnost, jak ukázat a propojit vlastně to české kulturní dědictví s tím švédským, protože ty knihy vlastně už delší život prožili ve Švédsku i v jiných zemích, takže my vlastně je dnes vyzdvihujeme z těch depozitářů a je to vlastně naše společné jakoby badatelské a kulturní téma, takže naprosto jako otevřená náruč.
10: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrell mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak

0: Knihy a knihovny na rozdíl třeba od ukradených cenností, možná i obrazů, jako mají takový symbolický ráz. Je to vlastně část nějaké kulturní paměti a z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny, ať už k dějinám nebo k dějinám českého jazyka a podobně. Takže ta očekávání byla taková jako velmi nerealistická, nadhodnocená a já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně. Takže myslím, že i v tom širším českém jako prostředí ten odvoz těch knihoven je tak trošku zúžen a minimalizován právě na ty známé zajímavé knihy, jako je Kodex Gigas, ale úplně o celek těch knihoven se vlastně dosud nikdo jako nezajímal.
1: A proto je tady dnešní Leonardo Plus, ve kterém bude prostor snad něco více vysvětlit, přiblížit ten váš výzkum. Jak jste se vlastně k tomu tématu dostala vy? Co je na něm pro vás to nejzajímavější?
0: Já jsem se k tomu tématu dostala už vlastně poměrně záhy. Jako student oboru historie a archivnictví, tak jsem začala už asi ve 20 letech pracovat v knihovně Akademie věd, která má také svůj vlastní, sice menší, ale zajímavý historický fond. A v tom fondu byly i takové 4 jako objemné svazky a pak se ukázalo, že v těch svazcích jsou fotografické kopie Rožmberského katalogu, který také byl odvezen do Švédska spolu s Rožmberskou knihovnou jako válečná kořist. A někdy v 60. letech, kdy bylo takové úzké okénko, kdy do Švédska také vyjeli 2 čeští vědci jenom na krátkou dobu a pátrali tam hlavně po humanistické literatuře a básních, tak nechali v tom okénku právě udělat tyto fotografie. Ty byly černobílé, hodně nekvalitní a špatně čitelné, ale mě už tenkrát fascinovalo, že někdo tady v 16. století byl vlastně schopen tak dobře skatalogizovat knihy. Ten katalog je naprosto jako výjimečný v celé střední, řekla bych i západní Evropě. Takže jsem se tak jako po chvílích tím katalogem jako probírala a když jsem pak po několika letech hledala téma na disertační práci, tak ta volba byla celkem jasná, byla to Rožmberská knihovna. A protože ta tedy patří k těm knižním celkům, které doputovaly do Švédska v roce 1648, tak začaly i moje cesty vlastně za dochovanými knihami. Ty moje první pokusy byly ještě hodně jako naivní a neměla jsem vlastně příliš mnoho zdrojů, ze kterých vycházet, kde hledat a jakým způsobem hledat ty knihy, ale přeci jen několik desítek knih se mi podařilo tenkrát najít. A při tom výzkumu jsem zase v Rožmberském archivu objevila nějaký soupis nějaké pro mě tehdy úplně neznámé knihovny a po několika letech, kdy jsem se k tomu pramenu vrátila, tak se ukázalo, že vlastně jde o knihovnu sice rakouskou, která ale skončila zase v 17. století v Ditrištinské knihovně a spolu s ní tedy zase znovu jako se stala válečnou kořistí a moje cesty do Švédska se opakovaly.
1: Takže všechny vaše cesty skončily vždycky ano. Ve Švédsku bez ohledu na to, jakému tématu jste se začala věnovat. Ostatně ta kniha, vaše švédská knižní kořist z českých zemí, která tady leží přede mnou, tak má takovou velice elegantní obálku a tam je mapa Evropy a jenom vlastně taková červená linie vedoucí od Mikulova jakožto nejjižnějšího bodu do Stockholmu vlastně ukazuje tu dlouhou cestu, kterou ty knihy urazily. Ještě než si tady budeme více povídat o tom vašem výzkumu, bychom asi měli připomenout tehdejší situaci v Evropě. Jsme tedy v letech 1618 až 1648.

Tohle je píseň švédské heavy metalové kapely Sabaton právě o bitvě o Karlův most v závěru té války v roce 1648. Celé to album je vlastně o tažení švédských vojsk Evropou.

0: Evropou. Můžeme si tady v hlavních obrysech připomenout tehdejší situaci v Evropě?
1: To 17. století je velmi jako složitým obdobím, jednak na jedné straně vznikají ty moderní evropské státy, ale vznikají vlastně v prostoru jakoby mocenských bojů, dynastického soupeření, kdy po relativně klidném 16. století dochází k celoevropskému konfliktu. Na jedné straně ta Evropa je v určitém jako rozvratu a rodí se Evropa jako úplně nová, ale zároveň je to i období, které nebylo úplně jenom jako negativní, protože zároveň některé knihovny například sice zanikají, ale nové vlastně vznikají. Kardinál Mazarin v době 30leté války vybudoval tu obrovskou knihovnu, která je v Paříži dodnes. Stejně tak i v českých zemích v té době vlastně teprve vzniká ta Dittrichštinská knihovna v té podobě sálové obrovské knihovny, kterou pak Švédové odvezli z Mikulovského zámku. Takže nelze mluvit o tom 17. století jenom jakoby negativně, a dává to do souvislosti jenom s tím válečným tažením. My máme spojenou tu 30letou válku především s tím rokem 1618 až 1648, ale Švédsko bylo v bojích vlastně už s těmi severskými státy mnoho let předtím a ještě asi 10 let potom. Takže pro ně to české období, kdy relativně dlouho v některých městech pobývala švédská vojska, tak pro ně je to jen jedna z epizod toho válečného běsnění. Švédsko v té době se snažilo získat na evropském mocenském poli vlastně své místo. Ono vlastně už předtím, než vstoupilo do 30leté války, tak bylo na obrovském vzestupu ekonomickém a politickém, takže samozřejmě pak do toho vstupovala i ta vojenská část, ale zároveň se ve Švédsku vlastně v 17. století budují školy, je obnovena univerzita v Uppsale, jsou zakládány další univerzity, takže to byl takový jako komplexní proces pro Švédsko, kde vlastně i to kořistění knih, které se odehrávalo nejenom v českých zemích, ale i v Německu, v Polsku a v pobaltských státech, tak byla vlastně součást takové jakoby kulturní politiky švédských panovníků.
0: Jinak řečeno, švédská vojska nešla jenom po těch cennostech a knihách z českých zemí. Bylo to prostě svým způsobem běžný způsob kořistění nebo válečné praktiky a možná to leckoho překvapí, ale už i během 30leté války platilo válečné právo, které upravovalo podmínky konfiskace a kořistění protivníkova majetku. Co vlastně říkalo?
1: To právo na válečnou kořist je vlastně součástí už římského práva, ale je pravda, že právě 17. století a 30letá válka bylo prvním historickým obdobím, kdy docházelo k relativně masivním a systematickým přesunům těch kulturních památek, nejenom knih, ale také hodně archivů, kunstkomor a obrazových sbírek. Ale je vlastně paradoxní, že právě knihy a knihovny, které myslím, že v té době pro ty ukořistěné strany s výjimkou tedy Švédska byly spíše na prvním místě, vždycky byly ty cennosti a vlastně peníze a pro ty vojáky vlastně dost často oni kořistili i z důvodu, aby se vůbec obživili, takže měli vždycky po dobytí města 2-3 dny na to volné rabování. A to ale bylo opravdu součástí toho válečného práva a na začátku 30leté války došlo i k takové určité kodifikaci a k rozpracování tady toho tématu, které bylo v těch právních pramenech starších jako velmi stručné. Humanista a právník, také diplomat Hugo Grotius vydal několik knih o právu válečném. Nejznámější je jeho kniha z roku 1625, 3 knihy o právu válečném, kde je právě celá kapitola věnovaná válečnému kořistění. On vytvořil celý takový velmi podrobný systém, který říkal, že právo na válečnou kořist vzniká v okamžiku, kdy jde o majetek, který nemá majitele. To znamenalo, že majetek ten majitel opustil, utekl vlastně třeba při dobytí města, nebo tam prostě nebyl přítomen v tu chvíli, anebo se pokusil ten majetek ukrýt. Tak v ten okamžik vznikalo právo tento majetek převzít jako válečnou kořist. On tam pracuje ještě s dalšími pojmy, rozpracovává, kdy je opravdu ta válečná kořist definitivně právoplatnou kořistí, třeba při odvozu těch knih z toho města za hranice. A stejně tak tam kodifikoval, že vlastně restituovat tyto majetky lze pouze v případě, že to tak zakotví mírová smlouva, která ukončuje ten konkrétní válečný konflikt. Nebo v případě, že město je doby rozbito a je sepsána předtím nějaká smlouva o dobytí toho města, kdy se to město vzdává, tak pokud té smlouvě je přímo napsáno, že majetek bude chráněn, tak tak mělo být a nemohlo se stát právoplatnou válečnou kořistí. A Švédové skutečně, a potvrdilo se to i při výzkumu těch knihoven z českých a moravských zemí, tak Švédové skutečně tento právní status celkem důsledně dodržovali, zvláště když šlo o kořist pro švédskou korunu, pro švédského panovníka.
0: Takže vlastně to slovo loupit nebo krást tím pádem není úplně přesné, ne, je to ne, tak? Ne. Máme spíše říkat kořistit nebo zabavovat, nebo co je tedy ten přesnější termín?
1: Já asi nejčastěji používám slovo konfiskace, protože v okamžiku, kdy šlo opravdu o ten legální způsob, tak si myslím, že konfiskace, i když to jako v českém prostředí je nerado slyšeno, tak podle mě ten termín konfiskace to vyjadřuje asi jako nejlépe, i když samozřejmě někdy ty násilné okolnosti a někdy je to tak jako na hraně, kdy jako považovat třeba ten klášter za opuštěný, neopuštěný, když tam ponechali třeba jednoho mnicha a podobně, tak je to jakoby na hraně, ale určitě jako konfiskace nebo kořistění prostě je asi v pořádku.
0: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvíme dnes o knihách odvezených švédskými vojsky z českých zemí během 30leté války.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali, protože v případě některých těch skonfiskovaných knihoven se tady bavíme o stovkách titulů. V té knize píšete, že někdy vlastně konfiskacím neušly ani měšťanské domácnosti, kde také bylo třeba 100 a více knih. To znamená, jak rozšířená byla kniha tehdy v rukou obyčejných lidí anebo právě aristokracie, klášterů a podobně.
1: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století. Už vlastně i před vynálezem knihtisku, tam byl velký třeba obchod s rukopisy a podobně. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí, tam spíše se pořád učili lidé nasloucháním, ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrišské tiskárny. Na Moravě zase ta situace byla trošku jiná, tam bylo víc jako toho třeba německého obyvatelstva v Olomouci, takže ta produkce zase byla třeba německá, ale ten knižní obchod byl opravdu u nás už tak velice rozvinutý, že máme doklady o tom, že knihy například vydané, nebo kniha Bible vydaná v Anglii, mluvím o 80. letech 16. století, tak už rok poté ta kniha byla vlastně na regále jedné rakouské knihovny. A takových dokladů je bezpočet. Vždycky záleželo, nakolik ten majitel věnoval téhle oblasti jako svůj zájem. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému, ale většinou spíše šlo o ten zájem. A čím vlastně víc bychom šli ještě na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v 17. století, v polovině 17. století, neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Místní knihtisk byl takový opravdu na jako hodně nízké úrovni. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály těch knihoven, ať už ve školách, v církevních institucích a později vlastně i na Královském dvoře.
0: To je jedna věc, vlastně mít plné regály, a druhá věc je rozumět tomu obsahu těch knih. Tak k čemu byly ve Švédsku tedy knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o domácích nějakých záležitostech nebo o katolických tématech? Švédsko tehdy nebylo katolické.
1: Tam musíme rozlišovat ve Švédsku několik fází vztahu k té válečné kořisti. Ještě předtím, než Švédové začali odvážet knihovny z českých zemí, tak ukořistili řadu knihoven v jednotlivých německých městech, pak také v Polsku a v Pobaltí, což Polsko bylo tenkrát jako součástí Polsko-Litevské unie, takže to byl jakoby jeden stát, se kterým Švédsko válčilo od začátku 17. století až do roku 1760. Takže oni odvezli už předtím řadu knihoven, ty byly ale téměř výlučně jako církevní, katolické knihovny. Gustav II. Adolf, otec královny Kristýny, se kterou máme spojenou tu českou kořist, tak jeho plán byl naprosto jako jasný a dodržel ho až do konce svého života. On tyto knihy směřoval bez výhrad do univerzitní knihovny v Uppsale. Tato univerzita sice měla středověký původ, ale vlastně v 16. století byla v velmi špatném stavu a on se snažil jako ji podporovat finančně a dalšími způsoby a založil také vlastně v roce 1621 a 22 univerzitní knihovnu a tam směřovaly všechny tyto knihy. Nikdo jako nepřemýšlel nad tím obsahem. Tam prostě směřovaly všechny ty sbírky a bylo už na univerzitě, co s těmi knihami udělá. Zároveň se objevovaly už takové hlasy i těch gymnázií, které vlastně Gustav II. Adolf ve Velkém zakládal, že také potřebují knihy, ale za jeho života vlastně na nic takového nedošlo. Opravdu všechny knihy končily v té Uppsale. V Uppsale samozřejmě měli velmi těžkou hlavu z toho, že 70-80% těch knih jednak je teologie, což jako je v pořádku, protože to bylo ve všech i šlechtických knihovnách, víc jak polovina knih byla náboženská literatura. Ale tady šlo vlastně dost často o knihy, tedy ty katolické, někdy často už i z toho potridentského katolického období, které byly hodně jako bojovné, hodně proti luteránství naměřené. Takže oni vlastně, trvalo to tam ale desítky let, než se vytvořili systém, kdy oni ty knihy rozdělili na ty méně užitečné a ty jako pro ně praktické a užitečné. Takže to rozdělili do dvou vlastně poschodí. V dalších desetiletích některé knihy zase, jak se změnil diskurs třeba i v teologii a ve vývoji té švédské společnosti, tak některé knihy zase přemístily do těch užitečných a naopak, ale i řada rukopisů v té době vlastně byla zničena, protože považovali za neužitečné a prostě také bojovali s místem, neměli prostory, což je problém knihoven vlastně do dneška, tak už tenkrát to tak bylo. Když ale tam přišly knihy z těch českých zemí, tak situace už byla jako úplně jiná, hlavně se změnil panovník, královna Kristýna, trochu v rozporu s tím, co si přál vlastně kancléř Axel Oxenstierna, který dál sledoval tu linii jejího otce, že ty knihy by měly tedy jít buď do Uppsaly nebo do těch nově založených gymnázií, tak královna Kristýna, která sama byla velmi jako vzdělaná, byla to taková velice zajímavá osobnost, která my si ji někdy trošku idealizujeme jako sběratelku knih a člověka, který se zajímal o filozofii a o umění, tak určitě ano, ale konkrétně s těmi knihami z českých zemí, ona si je tedy jako nechala vlastně na Královském dvoře a budovala z nich tu knihovnu dvorskou, šlechtickou, tak, aby se vyrovnala vlastně evropským panovníkům. Ale zároveň ty knihy velice utilitárně používala, například jako náhradu za nevyplacenou mzdu svým knihovníkům. Samozřejmě rozdávala také jako dary. Vyměnila třeba s Uppsalou více jak 100-150 tisků z oboru historie za staré rukopisy, které tam byly z těch předchozích válečných kořistí. Takže nemůžeme si představovat, že královna Kristýna si celé dny a týdny probírala knihami z české kořisti. Určitě tam byly knihy, které ji zajímaly, Pro mě třeba bylo zajímavé zjištění, že protože vznikaly nějaké jakoby v té době už katalogy, takže víme, jak ty knihy třeba stály, jak se knihovníci museli vypořádat s tím, že se tam dostaly různorodé celky. Tam hrála velkou roli právě Ditrištinská knihovna, jejíž systém se stal vlastně tím vzorem pro nové uspořádání Královské knihovny ve Stockholmu hned po tom příjezdu. Ale vlastně ty české knihy velice brzy ztratily tenhle svůj jakoby zásadní význam i pro tu královnu, protože ona nejen ty knihy ukořistila v té střední Evropě, ale zároveň a krátce poté nakupovala ještě větší knižní celky významných humanistů, hlavně ve Francii a na severu Evropy a ty už pro ně byly ještě jako zajímavější. Ale je zajímavé, že možná ty české knihy v těch prvních letech mohly mít i trochu vliv na skutečnost, že královna Kristýna v těch letech vlastně přecházela z té luteránské víry na katolictví. Tam vlastně hodně historiků jako hledá nějaké zdroje, jak se dostávala k těm informacím, že ji navštivovali tajně jezuité a René Descartes, jestli na ní měla vliv v tomto smyslu, ale nikdo se vůbec nezamyslel nad tím, že ona měla k dispozici v té dvorské knihovně stovky tisíce jako katolických knih. Takže tam si myslím, že nějakou roli právě i ta česká kořist mohla tak záškodnicky jako mít na další vývoj Švédska.
0: Připomíná Lenka Veselá z knihovny Akademie věd. V rozhovoru s ní budeme pokračovat i po zprávách, které se teď blíží. Budeme mluvit třeba o tom, jak švédská vojska knihy transportovala nebo v čem pátrání po odvezených knihách připomíná detektivní případ. Tak zůstaňte s námi.
2: Radiokniha.
3: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: Radiožurnál je půl jedenácté. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Prezident Petr Pavel je v Terezíně, kde začala pieta k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Terezínská trizna připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Prezident navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména. Při nočním útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 zraněných je v blízkosti moskevské rafinérie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin řekl, že technologické zařízení rafinérie střely nepoškodily. Poničili ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani uvnitř ruského území. Vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na rozšíření kapacit. Problém s tím mají hlavně univerzity v regionech. Přijdou proto o část dotací určených na tento účel. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci a nebo Plzni. Univerzity ale upozorňují, že počty studentů ovlivňuje i zájem maturantů o další studium a nebo výsledky přijímacích zkoušek. A řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice. Doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava má podle ředitelství silnic a dálnic trvat měsíc.
2: Sport.
4: Fotbalisté už jistě mistrovské Slávie se představí v předposledním kole nadstavby Šance ligy na hřišti Hradce Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další 2 duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru havarovalo osobní auto, provoz stál. Vrtulník už odletěl, nadále čekejte omezený průjezd, podle potřeby i zastavovaný provoz. Výraznější kolona se tam teď netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu na 35. kilometru. Stále stojí poruchané nákladní auto. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu, některá auta mírně vybočují. Na D55 z Napa jedel do Hulína u Otrokovic na 32. kilometru jel cyklista, policie ho před okamžikem zastavila, teď stojí všichni v odstavném pruhu. A na silnici 7 z Komutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru srazila dvě auta, tvoří se kolony v obou směrech mezi sjezdy na Knovíz a Smečno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V Čechách bude většinou skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty do 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Švédsko zažilo v 17. století nebývalý mocenský a vojenský vzestup a stalo se významným hráčem na mapě Evropy. Úspěchy v bojích na území dnešního Polska a Litvy, v Německé říši a následně v českých zemích korunovali švédští vojáci válečným kořistěním, ať už zlata a cenností nebo uměleckých děl a knih. Ty následně rychle doplňovaly prázdné regály ve švédských knihovnách. Kvůli razantnímu přijetí reformace v 16. století totiž ve Švédsku došlo k rušení klášterů, k útlumu katedrálních škol a Uppsalské univerzity, což zpomalilo tamní vzdělávací systém a literární produkci.
2: Leonardo Plus.
0: České země nebyly jediným územím, odkud během 30leté války odvezla švédská vojska na královský rozkaz celé knihovny, ale zdejší kořist patřila v tomto období k těm nejvýznamnějším. A právě okolnostmi konfiskování knih a jejich dalším životem v rukách švédských majitelů se zabývá náš dnešní host, kterým je Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
6: Během 30leté války v 17. století Švédové v Praze naskládali knihy do sudů a po Vltavě a Labi poslali na přezimování do pevnosti Démic v Německu. Po zimě sudy naložili na loď ve Vízmaru a poslali do Stockholmu královně Kristýně. Švédové měli naspěch, protože se blížilo uzavření Vestfálského míru. Po jeho podpisu by nebylo možné válečnou kořist odvést.
0: Tohle je ukázka z krátkého filmu, který přibližuje vaše pátrání po knihách. Je dostupný na stránkách knižni-kořist.cz, což je vlastně taková databáze i přeložení do laického jazyka toho vašeho výzkumu a pátrání po knihách. A připomínám také tu vaši knihu Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v loni vydalo nakladatelství Skriptorium. Když člověk čte, tak je to skutečně taková detektivka. Byla to detektivka i pro vás, kde jste si říkala, že začnete při tom svém pátrání.
1: Určitě a každá ta cesta i v současné době je pro mě vždycky jako výzvou, protože vždycky v tom souboru knih, které se tam snažím zpracovat jako co nejrychleji a nejintenzivněji, tak se objeví něco jako zajímavého a překvapivého. Takže úplně ty moje první cesty za tou Rožumberskou knihovnou byly takové jako opravdu naivní, řekla bych, jako kdy jsem jen věděla, v jakých městech se ty knihy asi jako ty větší soubory knih nacházejí, ale vlastně to byl rok 2000-2001, kdy kromě snad Královské knihovny ještě ani knihovny neměly prostě webové stránky, takže se nedalo ani nikomu napsat e-mail a zjistit si třeba, kdy mají otevřeno. Takže já jsem tak jako opravdu, když řeknu na blind, jezdila do těch měst a snažila jsem se zjistit, kde ty české knihy jsou. Takže třeba jsem takhle přijela do krásného města Strängnäs, kde se vlastně nachází největší soubor českých knih, je jich tam více jak 1600.
0: A kde to je přesně?
1: Strängnäs leží asi 60 kilometrů od Stockholmu, je to kolem toho krásného jezera Mälaren, vlakem krásná cesta a právě v 16. 17. století to bylo velmi jako významné město, je tam krásná katedrála už od středověku, bylo to biskupství a působil tam velmi významný biskup Johann Mathesius, který se přátelil s Komenským. Komenský tam byl ale tady ještě před kořistí. A já, když jsem do toho města prostě přijela, tak jsem šla do tam městské knihovny, taková malinkatá, jako jinak je to malé město. A pátrala jsem, tedy ptala jsem se knihovnic, jako že bych chtěla vidět jako staré české knihy a paní byla z toho taková jako zmatená, řekla, tady máme jen jako věci, prostě moderní knížky, tady jako staré věci nemáme, ale možná bude vidět Ranghilda. A zrovna tam na návštěvě byla jejich bývalá kolegyně už v důchodu, která tam jako přišla tehdy už vlastně 60-70 letá paní. A ona mi řekla, tak pojedeme domů pro klíč, já vám ukážu, asi to budou ty knihy, co hledáte. A my jsme pak přijeli ke katedrále, ona opravdu velkým klíčem otevřela jednu část té katedrály a tam opravdu těch téměř 400 let ty knihy stojí vlastně na stejné místě. Oni trošku putovali po té katedrále, ale jsou na stejné místě, jako je tam kdysi tedy umístil tady ten biskup, který je dostal darem právě od královny Kristýny. Takže to byly takové opravdu

0: jakoby naivní začátky. Šla jsem vlastně jenom po těch rožmberských knihách, nezajímaly mě ty ostatní knihovny, ale jak už jsem zmínila na začátku, tak vlastně jenom pár let poté jsem tam zase putovala za jednou částí té Dittrichštejnské knihovny, to byla knihovna Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, a tehdy už jsem byla jednak poučená, jednak už jsem tam měla ty kontakty, knihovníci mi dávali, protože už mě znali trošku, už jsem vydala i nějakou knihu o té rožmberské knihovně, takže mi začali poskytovat i třeba nějaké interní pomůcky, lístkové katalogy proveniencí, ve Westeros je mají krásně zpracované interně, takže jsem se dostávala jako hloubš a hloubš. A v té době jsem také narazila v Uppsale na lístkový katalog z pozůstalosti jednoho švédského historika, který žil na začátku 20. století, a ten se zabýval švédskou kořistí jako celek, nejenom z českých zemí, ale ze všech těch evropských zemí, a vydal ve švédštině takovou dvousvazkovou velkou publikaci, ale zanechal v pozůstalosti i několik takových boxů s lístky, a jeden ten box byl věnován jenom českým zemím. Bylo tam 500 prostě knih zaznamenaných po celém Švédsku a částečně i v Německu, které on i po vydání té své práce dál objevoval. Takže jsem už tenkrát tak nějak do budoucna, mi to nedalo jako správnému historikovi a badateli, tak jsem všechno si nafotila s tím, že člověk nikdy neví, co bude v budoucnu, vše se vždycky hodí. A z toho jsem vlastně těžila jako ještě dalších mnoho let, protože sice ty knihy, které tam viděl ten pán před 100 lety, bylo potřeba vždycky všechno jako ověřit, a ukázalo se, že třeba v Německu ty knihy, které on ještě viděl, tak dneska už dost často nejsou. Bych řekla už tak ze 70% nejsou, protože zanikly, schořely hlavně při bombardování za druhé světové války. Některé knihy zase se třeba dostaly zase do Ruska, jakoby právě po druhé světové válce a podobně. Takže to opravdu je detektivní pátrání a úplně někdy takové jako wow efekty člověk zažívá, když čím déle se tím zabývá a zná ty jednotlivé knihovny i jednotlivé lidi, kteří je vlastnili, tak mně se stalo třeba před pár lety ve Vatikánské knihovně. Objednala jsem si rukopis, který nebyl označen jako by kniha z válečné kořisti, ale patřil do té sbírky královny Kristýny. A vztahoval se ten obsah ke střední Evropě. Tlustá kniha plná jako erbů, šlechty z Rakouska hodně, z Čech, ale také z Německa. No a já jsem prohlížela si tedy ten korpus, k tomu byla ještě nějaká rukopisná kronika, a v té knize mezi stránkou asi 320 a 321 byl vložený lísteček, kde si ten majitel poznamenal, kolik zaplatil malíři za namalování těch erbů, kterých tam bylo několik set. A já vlastně podle toho rukopisu a pak ještě teda podle dalších ještě drobných znaků jsem dokázala určit, že je to kniha právě toho Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, kterým jsem se nedlouho předtím zabývala. Takže jsme jako
1: být radostná, to mezi stranou 320 a 321.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd dnes mluvíme o knihách, které z Prahy, Olomouce a Mikulova odvezla během 30leté války švédská vojska do Stockholmu. Co jsou vlastně začty, značky a stopy v těch výtiscích knih, které vám pomáhají posouvat se dál a ztotožňovat ty ukořistěné knihy?
0: No právě ty značky jsou to zásadní při celém výzkumu, protože jako archivních pramenů přímo ke konfiskacím, ale i k dějinám těch českých a moravských knihoven se dochovalo naprosto minimálně. Takže ty knihy, i pro mě to bylo obrovské překvapení, jak ty knihy jsou silným výpovědním pramenem. Člověk musí velmi jako dobře znát celou tu historii těch knihoven i vlastně jejich osudů ve Švédsku, protože opravdu na těch knihách se nacházejí různé staré signatury, když už je člověk zná, tak zjistí, že ta určitá signatura znamená, že ta knihovna v určitých letech byla třeba součástí královské knihovny ve Stockholmu. Další značka červená, prostě tuškou tak jako neohrabaně napsaná i někdy na vazbu, někdy na předsádku, znamená, že ta kniha prošla aukcí knih ve Strängnäs v roce 1765. Samozřejmě mnohem jednoznačnější jsou pak ty výpovědní typy proveniencí, jako jsou ex libris a supra libros. Samozřejmě
1: to znamená ty značky, které si tam dávali sami majitele, ano, na sami ty majitele, knihy, ano. Buď dovnitř, anebo na vazbu.
0: Někdy jsou to jako jenom rukopisné ex libris, jakoby, že si to podepsali, že ta kniha mi patřila. Pak je někdy, pokud nejde o známou osobnost, tak je potřeba jako dohledávat a dost často se to jako i podaří, že to byl třeba olomoucký měšťan, který tu knihu daroval třeba jezuitské koleji. Takže se dá jako dopátrávat někdy dost často hodně do hloubky, komu ta kniha patřila, jaké měla osudy a někdy je to opravdu jako hodně, hodně barvité. Ale pak tam máme vlastně vrstvu knih, které ty značky jako nemají. Buď je ztratili v průběhu dalších staletí, to je případ právě bohužel těch vatikánských rukopisů, které byly v baroku převázány do nových vazeb, takže ty provenience se jako z většiny úplně ztrácí a my musíme právě vycházet z nějakých vedlejších údajů, ale pak jsem vlastně došla k závěru, že i některé knihy už v těch českých knihovnách, a platí to třeba i pro tu Dittrichštinskou knihovnu, část knih prostě nebyla označena tím klasickým jakoby ex libris, jako všechny knihy třeba z Dittrichštinské knihovny. A tyhle knihy se trošku ztrácí jako z toho výzkumu, protože prostě můžeme mít i podezření, že je to kniha z českých zemí, ale někdy vůbec ne, protože jen malé procento těch knih bylo vydáno v českých zemích nebo jsou jazykově české, jak jste se ještě předtím ptala na ten jazyk, tak většina knih byla vlastně i u nás, i v zahraničí v těch knihovnách latinsky. Malá část německy a ještě menší část třeba česky nebo ještě v jiných třeba orientálních jazycích, ale jako ta latina byla univerzálním jazykem vlastně knih, takže to jazyk nebyl ten problém ve Švédsku úplně.
1: A kdybychom to měli říct nějak početně, tak po kolika zhruba knihách se pátrá? Kolik knih se tak odhaduje, že švédská vojska odvezla tedy z českých zemí a kolik jste jich zatím našla a ztotožnila vy?
0: Tak dohromady asi ten můj odhad je, že se jednalo o tak přibližně 25 tisíc knih. Paradoxně ty knihovny z Prahy, z Olomouce a z Mikulova se na tom podílí tak zhruba vždy třetinou. Je to spíš jako shoda náhod, ale vychází to tak. My vlastně máme detailní informace především o knihách z Mikulova, kde vznikl...
1: Teta Dittrichštinská knihovna,
0: ano. A ten katalog vznikl vlastně v okamžiku té konfiskace. Ta knihovna byla uspořádaná velmi sofistikovaně, ale chyběl katalog. A švédský komisař, který to měl na starosti, Johannes Busso, byl neuvěřitelně asi jako pilný a vzdělaný člověk. My o něm víme velmi málo. Pouze to, že byl třeba nobilitován potom za ty své zásluhy o moravskou kořist královnou Kristínou, ale on během několika týdnů dokázal, zřejmě měl teda pomocníky, o nich nevíme už vůbec nic, ale během několika týdnů celou tu 8000 knihovnu jako skatalogizoval a to velmi jako kvalitně. A navíc ten katalog byl i takovým předávacím protokolem, protože on tam i zapsal, které knihy se nacházejí v jakých sudech, které vlastně pak ty knihy balily do obrovských sudů, protože do jednoho sudu se vešlo třeba i 150 jako knih, záleželo vždycky na rozměru. Ty knihy v té době byly, některé byly obrovské, foliové, prostě asi jako polovina kodexu Gigas i víc, ale byly tam i malinkaté knihy osmerkového rozměru, takže to vždycky záleželo. Takže tam opravdu došlo k velmi přesnému jako vymezení toho, co tady Švédové odvezli. Ale v těch jiných městech už ta situace byla jiná. V Olomouci, kde tady ten Johannes Busso pokračoval, vlastně jako ty knihy byly z Mikulova nejdříve odvezeny do Olomouce, kde čekali ještě několik let na odvoz. A došlo ke konfiskaci tady těch knihoven v Olomouci, tak tam sice víme, že soupis minimálně jezuitské knihovny, která jako jediná byla ukořistěna v Olomouci jako celek, soupis vznikl, ale nedochoval se. A nedochovaly se ani žádné starší katalogy tamních knihoven, ačkoliv víme, že ty katalogy existovaly. Takže nevíme, jestli už zmizely už před příchodem Švédů nebo prostě během transportu nebo ve Švédsku. Já si osobně myslím, že vůbec nešly s těmi knihami, protože brzy poté, co ty knihy se ocitly ve Švédsku, v roce 1651 vznikl ve Švédsku soupis rukopisů a tam ty ostatní české katalogy jsou, ale ty olomoucké nejsou. nejsou, takže zmizely někde ve víru dějin mezi tím. No a v Praze byla situace ještě jako chaotičtější, tam šlo o čas, Švédové potřebovali odvést včas jak knihovny z Pražského hradu, tak Kunstkomoru a obrazárnu, takže tam soupis žádný nevznikl. Mohli bychom říct, že podstatnou část té knižní kořisti zachycuje Rožmberský katalog, ale tomu tak není, protože Rožmberská knihovna, než přišla v roce 1647 do Prahy už jako majetek císaře Ferdinanda III., tak už několik tisíc knih bylo z té knihovny vyřazeno a vráceno vlastně k tým klášterům na jihu Čech a byly tam i velké ztráty, jakoby takové ty výpůjčky, které se už nikdy nevrátily.
1: To známe i do dneška, no.
0: Ano, ano. Takže vlastně o té pražské kořisti toho víme jakoby relativně málo. A k jedním z těch asi pro mě nejzajímavějších objevů z toho výzkumu byl právě objev katalogu Pražské hradní knihovny z roku 1636, o kterém se vědělo, že existoval, že ho odvezl jeden švédský velitel tady do Německa. A už pak po něm nebylo vyduslechu a vlastně badatelé, hlavně kunsthistorici, kteří se zabývají Rudolfem II., tak si všichni mysleli, že jde o knihovnu jako Rudolfa II. A tak jako jsme všichni štkali, že až se objeví ten katalog, tak budeme vědět, jaké knihy měl Rudolf II. A vlastně mně se podařilo vlastně najít ne ten originál, ale vlastně pozdější edici. Ten příběh byl nakonec úplně jiný, ten originál zůstal v Praze a byl prodán až v 18. století. Ale byl vydán jako edičně v té době a ukázalo se, že jde o soukromou knihovnu císaře Ferdinanda III., což je pro nás úplně nová a zajímavá věc, že právě tento císař budoval právě na Pražském hradě sbírky, přestěhoval tam Rožmberskou knihovnu a měl tam i osobní knihovnu, která obsahovala řadu jeho takových osobních memorábilí a knih, ze kterých se učil jakoby jako mladý student.
1: Teď jste tady popsala, že švédská vojska kořistila ty knihy hlavně v Mikulově, v Olomouci a v Praze, ale od různých vlastníků. Snažili se je tedy po uzavření Vestfálského míru nebo v těch následujících letech ti jejich vlastníci získat zpátky ze Švédska? Jak jste o tom mluvila v souvislosti s tím válečným právem?
0: Tak všechny knihovny z českých zemí byly odvezeny před uzavřením Vestfálského míru, takže na ně se restituční nároky nevztahovaly. V těch mírových smlouvách bylo ukotveno, že tedy císař Ferdinand III. Může restituovat archiválie a hmotné předměty, které byly odvezeny vlastně po uzavření toho míru, což opravdu byla ta Kunstkomora, obrazárna a archiválie. Probíhala pak taková jakoby jednání, která trvala vlastně několik let a byla velmi jako složitá a asi vypjatá. Jednalo se tam ještě jako další, možná i důležitější věci z hlediska habsburského panovníka, ale tohle bylo také předmětem těch jednání. Ale vlastně sám císař a ti vyslanci vlastně ani nevěděli, co mají nárokovat, jako jaké archiválie byly odvezeny a podobně. Takže ta jednání nikam příliš nevedla a hlavně královna Kristýna odmítla v určité fázi už o těch to věcech dál jednat. A vyhrožovala dokonce, že tedy švédská vojska, která tady ještě pobývala, protože jim měl císař vyplatit jako docela velké reparace, v Olomouci byly třeba až do roku 1650, tak dokonce pohrozila, že ta švédská vojska tady mohou zůstat i navždy, pokud bude naléhat na vrácení těch věcí. Takže císař vlastně ta jednání vzdal a vlastně opravdu podpisem těch ještě dodatečných nějakých mírových jako ujednání vlastně s tím stavem souhlasil. Takže ten opravdu právní nárok tímto okamžikem úplně zanikl, i pokud jde o Kunstkomoru a obrazovou sbírku z Pražského hradu. Sice se pak objevovaly na začátku 18. století takové jako dotazy z české strany, jestli by tedy archiv, a jim šlo především o ty archiválie, jestli by je nebylo možné nějak vrátit nebo nějaké jakoby zajímavé rukopisy, ale tam švédští panovníci vždy odpověděli, že opravdu je to válečná kořist jejich předchůdců a že je mohou zapůjčit k opisu a podobně, to, že tomu se nebrání, ale jako vrátit nikoli. Přesto tedy v 19. století k určitému návratu, nebo nedá se říct návratu, ale jako dár, jako projev vlastně osobního dáru sympatií král Oskar II. Věnoval vlastně 21 českých rukopisů habsburskému panovníkovi.
1: Co to bylo za knihy? Byly nějak důležité pro historii českých zemí? Nebo?
0: Určitě, jako každý rukopis, který je vždycky unikát, tak tohoto období, ať už ze středověku nebo i z toho raného novověku, je vždycky jako důležitý, ať už pro dějiny nebo pro vývoj českého jazyka. A tam vlastně měl obrovskou zásluhu moravský historik Béda Dudík, který v polovině 19. století pobýval ve Švédsku více jak 4 měsíce a zmapoval právě jako ty rukopisy. Pak i později v knihovně královny Kristýny ve Vatikánu pokračoval v tomhle výzkumu a on opravdu byl schopen

0: popsat všechny ty jazykově české rukopisy, jich je asi 21. A asi 3 desetiletí poté, co tam pobýval, tak on navázal velmi úzké vztahy se švédským královským knihovníkem Gustavem Klemingem a spolu dojednávali dlouhé roky jako tady tu možnost. Paradoxně zas to byla spíše česká strana, která jakoby české nebo moravské gubernium, které zdržovalo tady ta jednání, protože samozřejmě jako protiváhu toho daru, který byl nevyčíslitelné hodnoty, chtělo Švédsko symbolicky také nějaké jakoby aspoň dobové tisky a podobně, a i na to to moravské gubernium příliš jako nechtělo slyšet, až se do toho vložil sám panovník na podnět toho Bédy Dudíka, takže se to v roce 1978 podařilo a ty knihy, ty rukopisy se vrátily zpět a jsou dneska v Moravském zemském archívu.
1: Ještě musíme asi připomenout, že část těch knih už se nikdy nevrátí, protože královská knihovna ve Stockholmu schořela, postihl jí velký požár, kde také skončilo tedy mnoho českých knih. Ale co byste tady vzkázala lidem, kteří dodnes píší na švédskou ambasádu po prohraném hokejovém zápase, kdy se vrátí ty knihy ze Švédska? Má smysl o ně usilovat, nebo vlastně ten právní nárok je jasný a říká, že teď už jsou součástí švédských knihoven?
0: Myslím, že v současné době i v době, kdy těch pokročilých metod a digitalizace a vlastně i takových projektů, jako je ten můj, kdy vlastně všechny ty knihy jsou dneska jakoby přístupné i široké veřejnosti právě prostřednictvím jako databází, fotodokumentace. Mně se vlastně podařilo, to jsem zapomněla v té minulé otázce zodpovědět, tak se mi podařilo do dnešních dnů zachytit více jak 4300 dochovaných knih, které se nacházejí v 60 institucích po celé Evropě, v 16 zemích, tak vlastně dneska ten materiál je už vlastně k dispozici pro to bádání nebo i zájem a prohlížení. Takže jako dnes bavit se o tom, jestli kde ty knihy jsou uloženy, vlastně není důležité. Dneska jsou ty knihovny zase virtuálně spojeny v tom databázovém prostředí, kde jedním dotazem si můžete prohlídnout všechny knihy Petra Voka z Rožumberka, na další dotaz knihy Rudolfa II. A podobně, a můžete s nimi i jako odborně vědecky pracovat, tak vlastně opravdu už vůbec jakoby nehraje roli, kde ty knihy jsou, a spíš naším úkolem je ty knihovny zkoumat a zařadit je, a to byl můj velký cíl, vrátit je vlastně zpátky do těch českých kulturních dějin, a to doufám, že jak současným, tak ještě budoucím výzkumem se právě bude dít.
2: Staré knihy zrcadlí minulost a kulturu, na které stojí naše společnost. Knihověda zpřítomňuje příběhy a poselství knih. A knihovědec je historik, badatel, trochu lingvista, restaurátor, psycholog, kartograf, heraldik, genealog, cestovatel, knižní detektiv.
1: Tak to byla ještě jedna ukázka z krátkého filmu o švédské knižní kořisti, v níž jsme slyšeli shrnutí a cíle vaší práce. Co vlastně plánujete v tomto tématu dál? Zaměříte se třeba i na ukořistěná umělecká díla z této doby?
0: To bych nechala spíš kolegům kunzhistorikům, protože to je úplně jako jiná disciplína. Oni mají situaci horší v tom, že právě ty předměty a obrazy nemají ty značky vlastnické, které jako nám vypovídají o tom, kde ty knihy putovaly a odkud pocházejí. Takže oni mají tu práci mnohem složitější, ale právě kolegové z Ústavu dějin umění Akademie věd před několika lety takový projekt měli. Byl to projekt zaměřený na obrazárnu Rudolfa II. A součástí toho jejich výzkumu mělo být i zmapovat ty dochované obrazy. Ty výstupy ještě nejsou na světě, ale očekáváme je každou chvílí, takže to je určitě spíš záležitost pro ně.
1: No a váš směr má dál?
0: Já určitě chci pokračovat dál to mapování, protože asi zhruba 1000 knih ještě čeká. Jsou v té databázi už jako zaznamenány bibliograficky, základně i komu patřili, ale ještě neprošly mýma jako rukama, takže mě ještě 1000 knih čeká. Ráda bych pronikla ještě, protože teď už nové knihy se objevují pouze vlastně přímým výzkumem na regálech těch knihoven, což se mi ve Švédsku daří hodně v Uppsale, kde je skvělý kolega Petr Hjekvist, který i sám hledá pro mě knihy, nebo spolu pak hledáme knihy, když tam jsem. Ale třeba ještě v Královské knihovně ve Stockholmu, byť tam tedy většina té knihovny schořela na konci 17. století, jak jste zmínila, tak si myslím, že ještě tam budou nějaké menší nálezy, ale už ne nějaké, jakoby nebudou to tisíce jako nových knih. Takže já se chci věnovat hlavně tomu výzkumu těch knihoven, tak aby opravdu jsme

0: je dobře zařadili jakoby do těch českých kulturních dějin. A my vlastně jsme minulý rok v knihovně vytvořili nové centrum výzkumné pro dějiny knižní kultury právě rudolfinské doby, takže i tady ten výzkum švédské kořesti do toho krásně zapadá a určitě by tam chyběl, kdyby jsme se tomu nevěnovali.
1: Ano, a v této souvislosti musíme také dodat, že jste 11. května za své bádání a aktivity na tomto poli dostala čestnou oborovou medaili Františka Palackého, kterou uděluje Akademie věd České republiky, a to za zásluhy v historických vědách. Tak ať se vám daří ve vašem dalším knihovědném detektivním bátrání.
0: Děkuji moc.
1: Naším hostem byla Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvili jsme především o vaší knize Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Skriptorium, ale připomínám i ty stránky knižni-kořist.cz. Děkuji, že jste přišla do Leonarda Plus.
0: Také děkuji.
1: A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
2: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. Celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Jožurnál 11 hodin. Zprávy má Kateřina Caucidisová.
4: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 prodlouží ministerstvo do konce roku. Německý Forchheim evakuoval skoro 30 000 lidí kvůli zneškodňování bomby z druhé světové války. Fotbalisté Sparty nastoupí v lize v Liberci, Slávii přivítá Hradec Králové. Omezení brzdí provoz v Praze v Liberecké ulici směrem do centra. A v Čechách bude většinou skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují dopravní značky. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
5: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
4: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 000 lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 km od nálezu tak byla v plánu dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Vodohospodáři v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku řeší nepovolené vypuštění ryb do místního zámeckého rybníku. Podle zástupců agentury ochrany přírody a krajiny můžou ryby ohrozit tamní obojživelníky. Pokračuje vodohospodář agentury Tomáš Mastík.
6: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první 2 roky byl bez obsádky.
4: Kdo ryby do rybníku vypustil, není jasné. Pokud se je nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Musí opravit její povrch a také vyměnit poškozené obrubníky. Práce potrvají 10 dní a řidiči by měli počítat s omezením, říká mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
7: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadlovy.
4: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobylisi, budou muset křižovatku obět přes Střelničnou ulici. Omezení se dotkne i některých autobusových linek.
2: Sport.
8: Fotbalisté pražské Sparty nastoupí ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy na trávníku Liberce. Tým Zlatné omezuje velké množství zraněných hráčů. Po vykonání karetních trestů se alespoň do sestavy můžou vrátit Kajrinen, Martinec, Rineš a Mansverk. O situaci v kádru mluvil po úterním zápase s Plzní obránce Jaroslav Zelený.
9: Za tu dobu, co tady jsem, tak už byly takové periody, kdy se nám ty zranění nakupily, ale teďka je to teda opravdu extrém, že nikdy to asi nedošlo do toho bodu, že bychom opravdu byli jak na vesnici, že jsme rádi, když složíme tým do zápasu vůbec, takže není to samozřejmě nic příjemného. No.
8: Utkání Liberce se Spartou začne v 17 hodin, stejně jako zápas mistrovské Slavie na hřišti Hradce Králové a duel Viktorie Plzeň s Jabloncem. Kompletní program odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D6 u Valče a na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů ke konci dálničního úseku za sjezdem na Valeč vyšetřují nehodu. Na 83. a půltém kilometru čekejte omezený průjezd, jede se pomaleji, výraznější kolona se netvoří. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného odklízejí následky nehody za odbočkou do Smečna a čerpací stanicí Šel po pojíždí krátká kolona. V Českých Budějovicích ve Strakonické směrem ke křižovatce Diamant se u Skonta srazilo nákladní a osobní auto. Je tam kolona na zhruba 10 minut. V Praze v Liberecké do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh, je tam kolona na zhruba 5 minut. A v Poděbradské do centra se před Harfou srazila dvě auta. Provoz je slabý, téměř se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V Čechách bude většinou skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty do 18 stupňů na východě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Na českém venkově je znali všichni. Muže v šedozelených stejnokrojích. Hlídali klidné noci první republiky. Jejich svědomí bylo zkoušeno během nacistické okupace a nakonec museli čelit změnám, které přišly s únorem 1948. Cestou, která mapuje osudy prvorepublikových četníků až po Sbor národní bezpečnosti, vás bude provázet Lucie Korcová.
10: Téma plus.

0: proto jich raním, proto jim raním, proto se pro nich připravím.
1: To je ta panenka hezká, česká, princezna republika. Zpíval ve 20. letech Karel Hašler. 28. října 1918 se z popela dohořívající rakousko-uherské říše zrodilo nejen Československo, ale i nové československé četnictvo.
2: I když v té době se to tak ještě nejmenuje, protože zákon přichází až o 2 roky později. Ale oni převzali kompletně rakousko-uherskou organizaci četnictva jako takovou. A na jejím základě, samozřejmě ten sbor se z části vyčistil, 10% přibližně četníků dokonce dezertovalo. To byli ti, kteří nesouhlasili se vznikem Československé republiky, ale část se jich potom vrátila, protože zjistili, že lepší to není.
1: S Radkem Galašem, ředitelem Muzea policie České republiky, jsem se sešla, jak se říká, přímo u zdroje. V tomhle případě v muzeu.
2: A v podstatě vzniká sbor, který i ten důstojnický sbor má pořád vlastně na té lince starorakouských nebo rakousko-uherských důstojníků a pokračuje se vesele dál. Nemění se příliš mnoho věcí, mění se stejnokroj, označení a podobně, mění se asi ideály, no nicméně u 90% těch četníků, stejně jako je tomu dnes a bylo tomu v minulosti, tím ideálem je chytat zločince a chránit lidi před nespravedlností.
3: Bylo třeba nějaké heslo nebo nějaké motto, které by ti prvorepublikoví četníci měli?
2: No, samozřejmě, že to heslo bylo a bylo už od roku 1850 a světe div se, je to heslo pomáhat a chránit. A rakouská policie, pokud vím, má dodnes a pravděpodobně to vzniklo ještě v dobách

0: Občana. A ono nenadarmo už za Rakouska se říkalo, s policií se člověk narodí a s policií umře. Když se narodil, policie se zapsala, když umřel, tak se ho škrtla. Ale veškeré činnosti typu přihlašovací lístky, pobyty, trestná činnost, samozřejmě ochrana veřejného pořádku, všechno šlo za těmi bezpečnostními sbory. A byla to každodenní součást běžného života i normálního člověka. Takže vlastně normální člověk se setkával s četníkem, bydlela jste třeba na vesnici, vlastně prakticky každý den a ti lidé se velmi dobře znali, respektovali se navzájem, říká se tomu místní osobní znalost a vlastně tam fungovala jakási symbioza. Teď se bavím prosím o slušných lidech, nebavím se o lidech, kteří se živili trestnou činností. Ta symbioza fungovala a v podstatě šla dokonce tak daleko, že ta běžná veřejnost byla velmi často nápomocná četníkům i policistům právě při stíhání zločinců.
1: Jaký byl tedy ten rozdíl mezi četnictvem a policií?
0: Já to řeknu zjednodušeně, protože na to se dá psát klidně disertační práce. Četníci sloužili na venkově a policisté sloužili, říká se, ve statutárních městech, ale ani to není pravda. Oni sloužili ve vybraných městech, kde ta služba byla vlastně zřízena. A v roce 1918 vlastně tady v Československu, v Novém Československu, bylo něco kolem asi 5000 policistů, ale z toho jenom 1000 byl uniformovaný a ti byli tady v Praze. V Hradci Králové, v Moravské Ostravě a v dalších velkých městech Plzni, tak tam byla ta policie státní neuniformovaná. Ona ovšem má podstatně starší tradici než celé četnictvo, protože státní policie byla vlastně dílem Josefa II., to je nejosvícenější Habsburg, a on zřídil policejní ředitelství v Praze v roce 1785. A od té doby v podstatě to policejní ředitelství a ta státní policie v Praze je dodnes. To je druhý nejstarší policejní sbor po Vídni, logicky. A samozřejmě, abych nekřivdil Brnu, tak Brno vzniká také v roce 1785, ale zase až jako druhé o několik měsíců později. Takže policie je starší, ale měla trošku jiné zaměření, než mělo četnictvo.
1: Já bych využila toho, že jsme tedy u vás v muzeu a jestli bychom si třeba mohli ukázat nějaký nejstarší exponát, který tady máte a který se týká četnictva.
0: Tak nejstarší exponáty v podstatě vidíme tady na té pravé straně, ať už je to služební šavle, pouta, ale kasární předpis, který je z roku 1850. Jo, to jsou skutečně staré exponáty, různé pamětní listy. Ono těch exponátů trojrozměrných z té nejstarší doby zase tolik není a pokud je máme, tak jsou samozřejmě buď vystaveny v té horní části, anebo pak jsou uloženy, protože to už jsou opravdu unikáty.

0: který se za první republiky chtěl stát četníkem, musel být občanem Československé republiky a být vysoký minimálně 165 cm. Výjimku měli legionáři, kterým se stát chtěl odměnit za jejich službu během první světové války. Těm stačila výška 160 cm. Uchazeč navíc musel být svobodný nebo bezdětný vdovec.
1: Ale neexistovalo, aby vzali četníka, který byl ženatý, nebo uchazeče, který byl ženatý. To prostě nešlo. Ten důvod byl jednoduchý. Tenkrát to byl vojensky organizovaný sbor a oni s nimi mohli hýbat tak, jak potřebovali. Navíc se předpokládalo, že pokud nemá rodinu, tak té službě bude daleko oddanější a loajálnější, než když má rodinu. Tam vám potom přichází další aspekty ochrany rodiny a podobné věci a nevěnujete třeba, takový byl předpoklad té službě, tolik. A samozřejmě musel ovládat jazyk slovem i písmem a navíc, to bylo další povinností, když už byl přijat, musel ovládat jazyk v místě obvyklý, to znamená sloužil na německo-českých hranicích, musel umět německy, sloužil na maďarsko-slovenských hranicích, musel mluvit maďarsky. No a samozřejmě bezúhonnost, která byla velmi složitá, protože tam bohatě stačilo, abyste měla v příbuzenstvu někoho stíhaného a prostě vás nepřijali. A také to bylo o tom, že trénovali vaši trpělivost. Oni vás přijali, v určité době potom se dokonce začaly dělat takové formy psychotestů. Oni vás přijali, ale nebylo to o tom, že příští týden nastupujete. Můj dědeček čekal rok a půl, než mu přišel povolávací rozkaz k četnictvu. A ono to byl takový průbířský kámen, možná jestli to myslí fakt vážně. Ona ta služba nebyla jednoduchá a byla velmi nebezpečná. Takže ta výběrová

0: K četnictvu byla opravdu enormní.
1: Mě tam ještě napadlo k tomu manželství, takže to znamenalo, že jakmile by se ale četník oženil, že během té služby se s někým seznámil, tak končil četnictvu?
0: Ne, takhle to nebylo, ale nemohl se oženit, kdy chtěl a s kým chtěl. To teda fakt nefungovalo. Takže četník se směl oženit buď ve 30 letech, anebo po 4 letech služby. Ale pozor, on musel žádat svého nadřízeného o povolení k sňatku. A to nebylo nároková záležitost. Takže on musel požádat, když splňoval podmínky, tak požádal, musel tam vypsat jméno snoubenky a příjmení a všech jejich příbuzných. A ti se všichni prověřovali, jestli jsou spolehliví, a pokud by se tam našel zase někdo nespolehlivý, tak prostě nedostal povolení k sňatku. Já jsem viděl záznamy, kdy nedostal povolení k sňatku proto, že matka nevěsty byla vesnická drbna. A nebo, že její otec byl alkoholik. Jo, tak prostě nedoporučili. Tam se samozřejmě ten četník mohl odvolat k vyšší instanci, což byl nadřízený velitel, ale ani to neznamenalo, že dostane povolení. A dokonce ve chvíli, a ty záznamy také existují, kdy, nedej bože, přivedl snoubenku do jiného stavu, tak pro ty četníky to nebyl argument, že si jako povolí sňatek. No ani náhodou. Takže ta služba byla v tomhle opravdu omezující a je zajímavé, oni to nebylo jediné omezení, oni neměli třeba volební právo. A je zajímavé, že ani soudy a nejvyšší soud tohle nepovažoval za porušování lidských práv, protože to byl fakt, se kterým oni vstupovali do toho sboru.

Ta naše písnička česká, ta je tak hezká. Nezapomenutelná melodie písně, kterou hrál Karel Hašler z kraje 30. let ve filmu Svatopluka Inemana Písničkář. Už o pár let později si ji pro povzbuzení pod tíhou mnichovského diktátu tlumeně prospěvoval celý československý národ.

0: okupací zbytku Československa nacistickými vojsky v březnu 1939 a vznikem protektorátu Čechy a Morava čekalo československé četníky těžké rozhodování. Zůstat ve službě pod správou nacistických orgánů nebo odejít. Pro odchod se podle Radka Galaše nakonec rozhodlo jen málo z nich. Drtivá většina zůstala dál. Ale nikdo netušil, co je čeká.
1: Já, když jsem byl malý, tak jsem se svého dědečka samozřejmě řádně zglajšaltován ptal, a proč jste sloužili tomu Hitlerovi? On byl za války četník. On nastupoval v roce 35 a v roce 64 ho vyhodili. A on tak na mě kouká schovývavě a říká, jak sloužili Hitlerovi? Říkám, no teď jako četníci jste mu sloužili. On říká, my jsme měli na vybranou, ale představ si situaci, že by všichni četníci řekli a my mu sloužit nebudem a odešli. Kdo myslí, že by tu sloužil? Já jsem to nevěděl, že on říká Němci. Takže ty četníci v drtivý míře zůstali v té službě jenom proto, že to byli český četníci a že chtěli dál sloužit. Samozřejmě ty ideály mohly být různé, jenom chytání zločinců, ale ti jiní si řekli, no ale pomůžeme těm lidem. Což se teda v drtivé míře také stalo. U policie to zafungovalo úplně stejně. Problém vyvstal v okamžiku, kdy vlastně už v roce 1939 Heinrich Himmler, který byl vlastně nejvyšším velitelem policie, protože ta spadala pod SS, tak se rozhodl, že zruší české bezpečnostní sbory. A tady se vrátím ke generálu Ješkovi, který v té době už byl ministrem vnitra na žádost generála Eliáše a byl povolán k Himmlerovi, aby mu to Himmler vysvětlil. A Ješkovi se podařil nadlidský úkon, kdy toho Himmlera skutečně přesvědčil o tom, že pro něj bude výhodnější, když tu zůstanou ty české policejní sbory. Četnictvo a policie. A tak se taky stalo. Drtivá většina těch policistů a četníků se zapojila do odbojové činnosti, ať už aktivní nebo pasivní. Samozřejmě, že se mezi nimi našli odpadlíci, renegáti, kolaboranti, tak jako v každé jiné profesní skupině. Ale drtivá většina, když už nedělala nic pro odboj, tak mu alespoň neškodila. Ale obrovská část těch příslušníků tomu odboji pomáhala, jak se dalo. Vypadá to dneska jako drobounké krůčky, drobounké malinké věci, službičky, ale pro ty lidi v té době to byla obrovská služba, která mohla zachraňovat životy.
2: Sám vzpomínám, když sem chodili jako k starostovi četníci z Trhového Štěpánova. A mohu říct si sám, co jsem je poznal, že to byli solidní lidé. Samozřejmě, že vyžadovali zákon, dodržování zákona. Ale byli to velice slušní lidé, s každým dokázali slušně pohovořit. I je trápila situace, válečná doba. A vzpomínám, když ťukli na okno a otec vyšel na zápraží a oni ho nabádali k tomu, tehdy byl zákaz z osvícen na okna, muselo být zatemnění. A tak mu vytýkali, příště, ať už aspoň nějaký koberec nebo nějaký závěs, něco dejte na to okno, aby samozřejmě musel se plnit zákon. A když viděli a slyšeli, jak hovoří ten Londýn, tak se ptali otce, co hlásí nesměřit se. My jsme, to bylo s ironií. Nesměřice je blízká vesnička, ale oni chtěli také vědět, co hlásí Londýn, jak pokračuje fronta. Tak je otec vždycky informoval, když na ten jejich dotaz, jak pokračuje fronta. A oni se nechodili k nám pro informace nějaké na sousedy nebo co bývalo potom, ale přišli vždycky s úmyslem projít, aby se někde neděly nějaké nepřístojnosti.
0: To byla vzpomínka Bohuslava Vlasáka, kterou zaznamenala Paměť národa. Zapojení četníků a policistů do odbojové činnosti nebylo snadné, protože byli pod neustálým drobnohledem okupační moci. Hledali si ale nejrůznější způsoby, jak pomoct, popisuje ředitel muzea policie Radek Galaš.
1: Dneska my všichni vnímáme odboj. To vystoupení v 45., to schovávání zbraní a přechovávání lidí a účast na partizánských skupinách a takový to akční a aktivní. Ale daleko větší míra odboje, a to se netýká určitě jenom policistů a četníků, tak je ta skrytá, ta prostě nenápadná, ta opravdu to podzemní hnutí, kdy ten odboj mohl být i pasivní. Popíšu to na malým příkladu. Gestapo, které tohle velmi dobře vnímalo, tu oblibu těch bezpečnostních sborů a důvěru veřejnosti, tak se snažilo diskreditovat. Takže na to mělo x možných kroků. A jedním z těch kroků bylo, že v podstatě nutili české četníky i policisty předvádět lidi na gestapo. Za jakým účelem je asi víceméně jasné. Takže oni to dělali tak, že poslali telegramem nebo cokoliv to předvolání a ten četník nebo policista byl povinen toho člověka na to gestapo předvést. A pokud vím od pamětníků a vím to i od svého předka, tak ono to fungovalo většinou tak, že přišel telegram, v 7 hodin má být Franta Flinta předveden na gestapo do tábora. No, takže oni se sebrali večer, přišli ke jmenovanému, zazvonili, zaklepali, zítra ráno v 7 tě mám předvést na gestapo. Sebrali se a odešli. A už bylo na tom předváděném, jak naloží s tou informací. Samozřejmě ráno přišli a buď doma byl, nebo doma nebyl. S tím oni už nic udělat nemohli. Tady totiž je podstata věci v tom, že oni nevěděli, jestli to předvolání je provokace, není to provokace. Gestapo a německá okupační správa je soustavně nějakým způsobem zkoušeli.
0: Podobnou zkušenost měl i Karel Holomek. Jeho otec byl Rom a po vyhlášení protektorátu musel uprchnout na Slovensko, kde se celou dobu ukrýval. Většina jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Jako cikánští míšenci, tam měli skončit i Karel Holomek se svojí sestrou Marcelou. Díky statečnosti jejich maminky a českého četníka je ale nacističtí úředníci nikdy neobjevili.
3: Pokud jde o ty Milotice, kde teda moje máti žila s mojí sestrou a kde teda, to musím říct a vždycky to prostě říkám jako obrovské plus. Tam to prostě bylo všeobecně známo, že jsme teda ti cikánští míšenci, kteří by měli skončit v koncentráku a dokonce to šlo tak daleko, jak později jsme zjistili na Zlínské, kde byla ta SSácká ústředna, tak prostě moje jméno a jméno mojí sestry bylo uváděno mezi 10 nejžádanějšími cikány a cikánskými míšenci, kteří mají skončit v koncentráku, tedy jít do odsunu. No ale to se nikdy nestalo, jednak díky statečnosti mojí mátě a díky jednomu četníkovi, který vždycky prostě chodil za mátě a říkal, paní Holonková, zmizte, zítra tady budou prostě SSáci dělat čáru a já mám z toho prostě takové jako pocity, jak jsme v těch inkriminovaných létech toho roku 42 a 43, kdy ty odsudy byly, jak s námi máti cestovala vlakem, na kole, na saních, po různých prostě příbuzných nebo úplně, já nevím, neznámých, pro mě neznámých lidí. A, ale co bylo prostě nejfantastičtější, v té vesnici to nikdo těm Němcům, ani řekněme četníkům českým, oficiálně neřekl. Prostě to prostě se bralo jako, že tam patříme. My jsme prostě zmizeli s tou máti a tak nás vlastně zachránila.
0: Jedním z těch, kteří pomáhali odbojovým skupinám a lidem postiženým nacistickou perzekucí, byl František Famfulík z četnické stanice v Proseči. Jeho činnost ale gestapu neunikla. O jeho zatčení vyprávěla pro Paměť národa jeho neteř Eliška Polanecká.

0: odvezlo nejdřív do Hradce Králové, potom do malé pevnosti Terezín, potom do klidovému soudu do Berlína a tam ho odsoudili k trestu smrti za velezradu. Odvezli ho zpátky na Pankrác a umístili do cely smrti. V té cele byl ještě s dalšími třemi četníky. Byli to jednak strážmistři, tak jeden nadstrážmistr, štábní strážmistr a všichni byli odsouzeni k smrti. Poprava byla určena na 8. července roku 1943 na Kobyliské střelnici. Na výslovné přání Himmlera a K.H. Franka to měla být výstražná poprava veřejná, tak, aby zastrašila četníky a odradila je od dalšího odboje. Takže povolali 120 řadových četníků ze všech různých míst a 20 důstojníků, kteří měli rovněž tu popravu sledovat a předat své zážitky svým podřízeným. Na tu popravu vedoucí úředník, který to vlastně vedl, měl připravený takový výstražný projev, kde poukazoval na to, jak dopadnou zrádci, kteří vystoupí proti německé říši a vůdci Hitlerovi.
1: Oni tenkrát projevili obrovskou statečnost i při té vlastní popravě, protože velmi dobře Němci vnímali ten odboj a tu nechuť těch českých četníků a policistů, tak veškerému protektorátnímu četnictvu nařídili, že velitelé stanic musí přijet do těch Kobylis, no tak ty chudáci nevěděli, proč tam jedou, jestli se vůbec vrátí, takže doma se rozloučili, psali závěti a podobné věci. Dorazili sem, tady prostě vyvlekli ty čtyři četníky, přivázali je ke kůlům, zavázali jim oči a protože Němci byli teatrální a oni měli dobře zmáknutý PR, teda upřímně, tak jim strhali nárameníky, že jo, teď jim tam četli ty rozsudky. No jo, jenomže jednomu z četníků se podařilo se odpoutat, strhnout si tu pásku, ten druhý křičel, já nejsem žádnej Jirásek z Tábora, já jsem Jirásek z Tábora a kolegové, buďte na nás hrdě, víme, proč to děláme. A prostě je zastřelili. Poprava jak vyšitá, ze vším všudy veřejná, jenomže ono to vyvolalo v těch četnicích takovou vlnu nevole, že to došlo i těm Němcům a vlastně Karl Hermann Frank nařídil, už nikdy se nesmí dělat takovýhle veřejný popravy. Ale takovýhle hrdinů, kteří se podíleli na tom odbojili mraky, drtivá většina naštěstí z nich přežila. I tak vlastně ta policie a četnictvo od roku 38 do roku 45 má přes 700 mrtvých, popravených a povražděných. To je v jedné profesní skupině obrovský číslo a drtivá většina z nich skončila buď v bojích, jenom tady v Praze v květnu 45 padlo 60 policistů, 10 četníků, anebo skončilo v koncentračních táborech a na popravištích.
2: Radek Galaš nezastírá, že se ale i mezi četníky našla celá řada těch, kteří spolupracovali s gestapem a nacistickými orgány.
1: Ale říct, že tak jako já jsem se to domníval někdy v 70. letech, že všichni četníci, protože sloužili za války, byli kolaboranti, je prostě holý nesmysl. Máte vlastně případ na požárech Ometák, Komínek, Mikš. Četník, který byl zastřelen výsadkářem Mikšem, s kterým se nakonec pravděpodobně i znal, byl pohřben s obrovskou pompou a přitom to byla úplně omylem vedená střelba jeden na druhého. A podstatě to potom skončí na tom, že Mikš po válce je označen za hrdinu, což zcela právem, a Ometák zcela neprávem je označován za kolaboranta, který zastřelil Mikše. Ale ono to tak nebylo, takže to pak musíte dělat i takové věci, a to zas musím říct, že dělá málo který historik, tak je rekonstrukce na místě činu, pokud máte dostatek podkladového materiálu. A přitom jsme zjistili, že nejenom, že střela, která zastřelila Ometáka, byla vedena z leže, to znamená ležící Mikšem, ale že první nestřílel vůbec Ometák, naopak ten byl odzbrojen a vydal dobrovolně karabinu Mikšovi, ale střílel komínek, který pravděpodobně prostě tlouk špačky na hlídce a pak se podíval a vidí situaci v noci, kdy někdo odzbrojil jeho kamaráda a on neví, kdo to je, tak se prostě začalo střílet. Američani tomuhle říkali přátelská střelba, kdy odstřelovali omylem svoje vlastní pozice. Takže to je oběť a jedna i druhá potom byla režimy, zejména nacistickým režimem, zneužita k propagaci, podívejte se, ty výsadkáři tady střílejí vaše české lidi. Ale ta realita byla někde úplně jinde. A těch příběhů takovýchhle vlastně sporných můžete najít celou řadu.
3: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: V květnu 1945 skončila šestiletá okupace českých zemí a ulicemi měst se znovu začaly rozléhat vlastenecké písně. Jednou z nich byla i skladba Naše zlatá republika. Její autor Karel Haschler se ale osvobození nedožil. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen v prosinci 1941. Zemí se ale postupně začala plížit jiná hudba. Oč víc budovatelská, o to více i tísnivější.

0: Už v roce 1945 název četnictvo nahradil nový termín – Sbor národní bezpečnosti.
1: V podstatě termín četník i ten uniformovaný policista tak mizí v roce 1945 už se vznikem Košického vládního programu. Ten jasně říká, že oba dva ty sbory budou zrušeny a nahrazeny takzvaným Sborem národní bezpečnosti. A vlastně za den vzniku Sboru národní bezpečnosti je považován 17. duben. Takže oni oba dva ty sbory ještě z části dosluhovali, ale přišel okamžik, kdy se prostě sloučili. A bylo otázkou toho, zda ten dotyčný chce dál sloužit ve sboru nebo nechce. To už by bylo zase na další hodinové povídání, protože tak úplně jednoduchý to taky nebylo. A byla by asi mylná domněnka, že od roku 45 do roku 48 tady fungovala nějaká demokracie. Nefungovala už vůbec ani náhodou. Už jenom, když si vezmete, že ministr vnitra byl Nosek, který byl kovaným komunistou a měl silový sbor ministerstvo vnitra. Armáda Nemlich to samý. Takže tady všechno spělo ve všech přípravách právě k tomu ten sbor oslabit, takzvaně očistit. U něj to bylo jednodušší než u armády. Tam jste měla západňáky, východňáky, ani jedni nebyli pohodlní novýmu režimu. Ale ten sbor byl jednodušší, to bylo daleko méně lidí. Takže ten sbor v podstatě začal být válcován novými kádry, kde zásadní bylo takzvaná buď partizánská činnost, anebo stranická příslušnost. To je další hřebíček do rakve toho sboru a ti četníci to velmi těžce nesli. Už v roce 45 v létě bylo povoleno, aby četníci nebo příslušníci sboru směli být organizováni ve stranách. To do té doby neexistovalo. Takže už to bylo první. Nesmělo se agitovat, ale ta realita byla jinde, že se agitovalo ve velkém. No a v podstatě takhle to vlastně postupně, to je taková ta typická česká salámová metoda, tak se to všechno okrajovalo, až ten sbor vlastně úplně zaniknul logicky a změnil se i stejnokroj v roce 1946, nastupuje nová uniforma, která jediný atribut, který je společný s tou původní, tak je ten červený doplněk na náramenicích a na okolcích.
2: Sbor národní bezpečnosti je to v podstatě je takový symbol toho, že se ten stát, ten nově budovaný stát, že se rozchází s celou řadou věcí, že prostě ty četníci pro ty komunisty měli negativní pověst.
0: Popisuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
2: Před únorem 1948 tam nepochybně zůstali ti bývalí četníci a nejenom prvorepublikoví, ale i ti, kteří sloužili nebo nastoupili dokonce v době protektorátu. Jo, pokud byli tedy prověřeni, pokud neměli nějaký problém retribuční třeba, tak samozřejmě pokračovali. Takže v momentě únoru ta sestava toho Sboru národní bezpečnosti prostě komunistům moc nevyhovovala. Jo, zejména se právě týkalo té uniformované části, kde třeba jestli u těch nově budovaných pohraničních pluků SNB, tak tam bylo třeba členství KSČ 70-80%, tak tady bylo 20-30% u jako těch vnitrozemských nebo u těch běžných prostě složek SNB. Z toho ovšem drtivá většina nastoupila do komunistické strany až po únoru. Třeba těch předválečných tam bylo asi 100 pouze, jo, naprostý minimum. To znamená, že to, že vstoupili třeba do strany, tak vlastně pro tu jejich budoucnost celkem nic neznamenalo.
3: Příslušníci Sboru národní bezpečnosti a dělnických milicí, dovolte mi, abych dnes, když jsme již úplně odrazili reakční úklady proti naší republice a kdy opět nastupujeme k další svorné práci na výstavbě našeho domova, dovolte mi, abych opakoval pozdrav, který zněl ještě před několika dny ve vzrušených pražských ulicích. Ať žije Sbor národní bezpečnosti, ať žijí dělnické milice, ať žije ozbrojený lid hájící svou republiku před zpátečníky a rozvratníky.
0: 28. února 1948 promluvil Klement Gottwald na přehlídce Sboru národní bezpečnosti.
3: Dovolte mi též, abych vyslovil vřelé díky vám, útvarům SNB a dělnických milicí, které hrály opravdu čestnou úlohu v kritických událostech, pomohli zmařit plány reakce a zajistili klidný a spořádaný průběh událostí. Drazí přátelé, Vzpomněl jsem volání, které jste slyšeli na nedávných manifestacích, ať žije SNB. Myslím, že stojí za to se nad tímto faktem pozastavit. Což si lze například vůbec představit, že by byl třeba před 15 lety zazněl na Václavském náměstí výkřik, ať žije policie. Pravděpodobně by se na takového člověka dívali ostatní lidé jako na blázna, nebo by ještě dostal pendrekem pro zesměšňování policie. Dnes však je situace jiná. Dnes, když se zpátečníci i následovníci agrárně kapitalistické politiky z první republiky pokusili o útok na náš lidově demokratický řád a když se lid pozvedl proti těmto úkladům, stál sbor národní bezpečnosti po boku lidu, který vyšel z továren, dílen a kanceláří. Sbor národní bezpečnosti, který se již dříve osvědčil v boji proti šmelinářům a špionům a který si za to vysloužil nenávist reakce, stál i v těchto historických dnech po boku lidu, aby spolu s ním chránil republiku a vymoženosti naší národní a demokratické revoluce.
0: Po komunistickém puči vznikly občanské komise, které posuzovaly, kdo může dál u sboru sloužit a kdo ne. Stačilo, aby se komise shodla na tom, že daný příslušník nemá důvěru pracujícího lidu a z hodiny na hodinu byl propuštěn. Bez uvedení jediného důvodu, tak přišel o peníze, byt, výsluhu. Radek Galaš upozorňuje na to, že vyhazovem od SNB to ale zdaleka neskončilo.
1: Dokonce existovaly směrnice, jak s nima nakládat. Nesměli být nikde na úřadech, museli jít makat do dělnických profesí, vysídlili je zpravidla do pohraničí i s rodinama, takže oni ty rodiny i zdevastovali.
0: O tom, jaké dopady to další dlouhá léta bude mít na celou rodinu, se na vlastní kůži přesvědčil také Karel Peterka. V roce 1964 mu bylo 16 let a jeho velkým koníčkem bylo letectví. Aby mohl začít výcvik, absolvoval lékařské prohlídky, teoretický kurz a úspěšně složil zkoušky. A pak se jednoho dne dozvěděl, že na letiště už nesmí.
4: Tam ten soudruh řekl, podívej se, soudruhu, jméno už si nepamatuju, ale říká soudruhu, tatínek má Kaňku. A ta Kaňka byl ten vyhazov od SNB, jo. Jenže to mi neřekl ten soudruh, to pak později vyšlo najevo. A takže když má Kaňku tatínek, tak se to vztahuje do třetího kolena, takže Kaňku mají i děti a vnoučata. Tak mě bylo nějakých 16. Děti jsem žádný neměl, ale už měli Kaňku.
0: Tou Kaňkou bylo to, že jeho otec, někdejší protektorátní četník, odmítl v roce 1948 vstoupit do komunistické strany.
1: Těchto vyjakčněných, a to číslo podle mě není konečný, je něco kolem 3 500. To je prostě šílený číslo. A to se nebavíme o těch, kteří odešli buď sami, emigrovali, tam to jde do stovek. Už od roku 46-47 máme hlášení o zbězích, tenkrát to bylo jako zběh, kteří opravdu emigrovali a po roce 48 to číslo narůstá a už to nebyli jenom řadoví, ale byli to mnohdy i velmi významní důstojníci, jako třeba štábní kapitán Walter, který vedl útok na rozhlas v květnu 45, pak byl v Karlových Varech a nakonec musel utíct. A tam to zafungovalo po protektorátsku, bych to tak řekl, protože jednoho krásného dne k němu domů, kdy on byl vysoce postaveným příslušníkem v Karlových Varech, přišli dva příslušníci státní bezpečnosti a říkají: dobrý den, pane kapitáne, my se známe z povstání, zítra ráno vás máme předvíst na státní bezpečnost. Sebrali se a odešli. No a on samozřejmě nelenil, naložil manželku, dítě a prostě služební auto a projeli přes hranici, kde přerazil jedny závory, druhý závory, a protože měl strach, že na něj budou střílet, i když už je na americké okupační zóně, tak zhruba až po 25 kilometrech německého vnitrozemí zastavil a vydal se tam vlastně americkým orgánům, takže jemu se podařilo utíct. To je jeden z mála policistů, kteří po roce 90 nejenom, že byli rehabilitovaní, ale byl taky mimořádně povýšený do hodnosti plukovníka. To je, jak říkám, to je jeden z mála. Ten ostatní zbytek těch tisíců, včetně těch 30 popravených, postupně vlastně upadá do úplného zapomnění a teprve poslední dobu se daří rehabilitovat.

0: balitovat třeba policisty, kteří se účastnili protikomunistického odboje. A jak říkám, je to téměř 30 popravených, 30 rodin.
1: Mistrem útěku byl František Divoký. Jeho příběh zní skoro jako hollywoodský velkofilm. Četníkem byl už za Rakouska-Uherska. Jakmile vypukla první světová válka, utekl, aby se přidal k takzvané srbské legii a mohl bojovat proti Německu i monarchii.
0: Když se vrátil sem, tak všechno běželo dál, on měl kariéru četníka, byl takovou docela zajímavou osobností a dělal čest svému jménu, byl dost divoký. A vystoupal v tom kariérním žebříčku docela vysoko a v roce 1939 řekl, že tady nebude prostě. A utek do Jugoslávie, kde měli příbuzný, protože on si z té války z první přivedl krásnou Černohorku. Takže utek se svým synem do Jugoslávie a dál oni utekli původně do Krakova. A to je fenomén, o kterém se vůbec nemluví. V Krakově byl československý kontingent uprchlých vojáků a civilistů, který potom vlastně, když vznikla druhá světová válka, tak pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody přechází do Sovětského svazu. A tady náš Divoký říká, já bolševiky znám, já tam nejdu. Já tam nejdu. Takže jemu svěřili kontingent nějakých 140 nebo 150 lidí a on je z Krakova převedl až do Tel Avivu. Tam je nalodil na loď a dostali se až do Francie. Tam vstoupili do armády a bojovali vlastně v roce 1940, když Německo napadlo Francii. Přes Dunkirk se dostal do Británie, tam vstoupil do první samostatné obrněné jednotky a s tou jako jeden z prvních Čechoslováků potom v dubnu 45 překročil naše hranice. Takže to byl veliký odbář. Mezitím jeho syn s ním nešel, ten zůstal v té Jugoslávii. A gestapo, protože oba dva byli hledaní při obsazení části Jugoslávie, tak ho okamžitě zatklo a vlastně ho popravili. No, Divoký se vrátil, jeho manželka zatím chudák absolvovala většinu koncentračních táborů v Evropě a po roce 48 tak vlastně řekl, no já tady nebudu, tu manželku tady zase nechal, no byl divoký. A přes Hazlovský kanál, který pomáhal vytvořit, tak vlastně utek do Německa. Tam se stal jedním z řídících orgánů CIC. Potom vlastně odchází jinam, takže on utek i znova. A nakonec to dopadlo tak, že někdy v roce, tuším, že 1961, tady se znali u státní bezpečnosti, že pravděpodobně Divoký ještě v Londýně funguje pro CIC, nebo v té době už to možná byla CIA, prostě pro zpravodajskou službu britskou, takže na něj nasadili agenta. Agent dorazil k Divokýmu domů, nevím pod jakou legendou, no legendu vím, protože on údajně mu přivez nějaký balíček od manželky a říká, no manželka je na vás hrozně naštvaná, protože vy vůbec nic neposíláte, nepíšete jí a ten Divoký říká, ale já jí posílám pravidelně balíčky. Takže oni je tady vykrádali, což bylo normální, anebo je nedoručovali, ale v každém případě ten agent potom zahlásil. No a Divoký už skoro nemluví ani pořádně česky, už je úplně pase, přijal nás v nějakým holobitě na kraji Londýna, věci měl pověšený takhle na skobách. No a asi dva měsíce na to přichází z Londýna zpráva, že agent Divoký zemřel. No a potom najdete další zprávu vojenského zpravodajství o 10 let starší a on umře v 70. letech. Takže on opravdu s ním vydupal i tenkrát. Ale on, jak šel s tou samostatnou obrněnou brigádou až do Čech, tak on nešel jako řadový voják. On byl velitel polního četnictva. To znamená, že byl velmi úzce napojený na zpravodajské služby. No a díky tomu vlastně i s majorem Proserem, který byl pro změnu major státní bezpečnosti po roce 45, tak vytvořil ten převaděčský kanál ven přes ten Hazlov, kde vlastně převáděli SMBáci. Ti převáděli ve velkým ven, no nakonec v roce 49 tu skupinu celou rozprášili.
1: Podle historika Prokopa Tomka bylo jen do konce roku 1948 za protistátní činnost zatčeno zhruba 500 příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
2: Já bych chtěl právě rehabilitovat v podstatě ty příslušníky SNB, ty uniformované, kteří jsou někdy v současnosti označováni za tu oporu toho režimu, ale značná část jich prostě nesympatizovala s tím novým režimem, vstoupila třeba i do té strany, ale jenom spíš, že to byla taková, řekněme, pracovní knížka, ta členská legitimace, ale spousta z nich se zapojila do převádění přes hranice. Mezi těmi 40 popravenými kurýry, kteří přecházeli hranice, tak jich je asi 6 nebo 8 příslušníků SNB, kteří samozřejmě tím strašně riskovali a právě proto byli popraveni, protože se pustili do toho aktivního odboje.

0: Takže ta komunistická moc nebo ministerstvo vnitra prostě počítalo s tím, že se to bude proměňovat. Byl to ale trošku problém, protože jak začaly ty čistky, které měly poměrně ambiciozní cíle, za rok odejde třeba 1500 příslušníků SNB, tak jakmile začaly ve větší míře být propouštěni, tak to vyvolalo neklid v těch řadách. A to samozřejmě nebylo zase žádoucí, protože pro ten chod služby bylo potřeba, aby oni loajálně plnili tedy ty příkazy nové doby. A teďka oni jako nevěděli, proč mají být loajální, když je čeká prostě vyhazov. No. Takže muselo se to trošku zpomalit, potom to tempo, nicméně probíhalo to až do počátku těch 50. let rozhodně.
1: Když se řekne příslušník SNB a pomoc s přecházením hranic, většině z nás asi vytane na mysli příběh legendárního krále Šumavy Josefa Hasila. Podobně dramatický, i když rozhodně méně známý, je ale třeba osud nadporučíka SNB Jana Hoška, který byl velitelem v Tachově.
0: A ten prostě přešel hranici a stal se kurýrem a byl potom, myslím, v roce 1952 popraven jako nejstarší vlastně z kurýrů, bylo mu 48 let. A ten nejprve působil na tom Tachovsku, přecházel hranice a pak se přesunul a přes Rakousko vlastně navštěvoval oblast, se které pocházel, Stráž nad Nežárkou, kde vlastně měl takové opěrné body, získával informace. Prostě to nakonec dopadlo s ním velice špatně.
1: Jan Hošek byl za velezradu a vyzvědačství odsouzen k trestu smrti. Jeho poslední slova zněla: nebylo mi dovoleno se bránit. Podobných příběhů, jako je ten Jana Hoška, bychom na počátku 50. let našli celou řadu.
0: Vzpomínám se třeba na případ Leopolda Doležala, který byl taky původně právě četník, působil v Brně a ten velice aktivně pomáhal Tomáši Brejchovi, což byl kurýr působící pro britskou zpravodajskou službu nebo československou sekci britské zpravodajské služby. A ten pomáhal mu vlastně vybudovat rozsáhlou síť na tom přelomu 40. 50. let na Brněnsku a Leopold Doležal byl taky popraven. Tedy, jo. A pak jsou tam příběhy lidí, jako byli tři policisté, Kmínek, Macej, Strmiska, kteří byli také popraveni a za to, že by se dostali do, vlastně do provokace, že v podstatě byli jako osloveni a vytvořili jakousi skupinu, která nedělala vůbec nic, jako sbírala snad peníze pro zatčené a distribuovala časopis, který vyráběla státní bezpečnost a za to byli popraveni, protože ta státní moc a ministerstvo vnitra a státní bezpečnost potřebovali takové ty exemplární případy, aby zastrašili prostě ten zbytek, jo, aby se nikdo nepustil do té ilegální činnosti. Myslím, že se to vlastně neutajovalo, že vesměs naopak se zdůrazňovalo, že to jsou ty černé ovce. A taky se tam pak zdůrazňovalo právě to, že jsou bývalí četníci, že tam zůstala u nich prostě ta lojalita k tomu bývalému řádu a proto, že vlastně zradili, jo. Ne příliš žádoucí bylo, když byli popravováni třeba ti mladí, jo. Ovšem takový taky případy byly. Ale tam se právě taky zdůrazňovalo, že vlastně zradili, protože měli třeba špatnou povahu a morální profil, jo, že zkrátka se zhlédli v něčem jiném. Takže tam se zdůrazňovalo, že to není typický, že jsou to jako černé ovce, které ale vycházejí z nějakých starých prostě přežitků. Samozřejmě ne všechny případy byly medializované, jako já nevím, proces Miladou Horákovou, to byl určitě extrém, ale co se dělalo, tak byly články v tisku a co myslím, že bylo hodně důležité, že na ty procesy se zvala takzvaná organizovaná veřejnost a že se tam přímo zvali ty příslušníci SNB, jejich kolegové, právě pro to odstrašení. Jo, takže to si myslím, že byl hodně typický nástroj jako té propagandy a nějaké prevence proti těmhle věcem.
1: Změnily se také podmínky pro přijetí ke Sboru národní bezpečnosti. Zatímco u prvorepublikových četníků byla vyžadována naprostá morální a trestní bezúhonnost, v novém sboru stačilo být spolehlivým soudruhem. I do dalších desetiletí bylo navíc velice žádané, aby zhruba 70% příslušníků SNB pocházelo z dělnického a zemědělského prostředí.
0: To ministerstvo vnitra SNB jako předpokládalo, že tyhle ty lidi, kteří zpravidla neměli nějaké vzdělání a bezpečnostní vůbec, takže si je vlastně vychová. No, takže nebyl žádoucí, myslím, přivádět příliš mnoho třeba právníků, prostě z akademického prostředí lidi, kteří byli považováni za takový pochybný materiál. a že bylo žádoucí postavit to především na tady těch pevných kádrech, které jsou formovatelné. Tyhle kádry taky samozřejmě byly vděčné za to společenské nějaké povýšení. Jo, takže pak byly loajální a když si je prostě ten nový aparát vychoval, tak se předpokládalo, že teda budou dobře sloužit. Prostě tam nebylo moc místo, a zejména asi u té uniformované policie, pro nějaké originální jedince. To jako se rozhodně nevyžadovalo. Čitelnost. Čitelnost, poslušnost.
1: Prvorepublikové vzory, protektorátní hrdinové i kolaboranti a po roce 1948 perzekuovaní, umlčovaní, tiše poslušní nebo nadšeně agitující. Tak by se asi ve zkratce dalo shrnout, jaký dojem v nás dodnes četníci a později příslušníci SNB zanechávají. Zajímalo mě ale, jak to vnímají ze své perspektivy historik Prokop Tomek a ředitel Muzea policie Radek Galaš.
2: Četníci byli neuvěřitelně rehabilitovaní díky Michalu Dlouhýmu, který je naším zaměstnancem a který stvořil četnické humoresky. Potom navazovala další četníci z Luhačovic, který byl trošku syrovější a šel do starší historie, ale od té doby ti lidé četníky vnímají trošku jinak, ať už očima humorsek nebo četníků z Luhačovic, to je jedno. Ale četnictvo z tohohle pohledu vypadá, že je v celku obstojně na dobrý cestě, aby bylo rehabilitováno a uznáváno úplně. Hlavně o četnících toho ví, kde kdo všechno, že jo. To je úplně jednoduché. Ale o protektorátu toho příliš se neví a nemluví, no tak ono točte zábavný seriál o protektorátu, to taky moc nefunguje. Tak jako tak, tam máme ještě pořád bílá místa a mezery, ale věnuje se tomu celá řada skutečně ať už historiků, badatelů, prostě nadšenců, což je dobře. Ale ta laická veřejnost to nepovažuje za úplně důležitý. Ale ví, kdo je to četník. U té policie je to trošku složitější, protože veřejnost, ta laická, si neustále plete rozdíl mezi policistou a četníkem. Oni jako policistu vidí právě Radu Vaňáska a hříšní lidé města Pražského. Já vím, že byla postavena, ten seriál je fantastický, na reálných detektivech a někteří z nich zase byli v odboji a podobně. No nicméně ten každodenní život těch policistů nebyl příliš rozdílný od těch četníků. Bylo jich podstatně míň, byli téměř ve všech městech a nesli stejné břímě, akorát, že se o nich tolik nemluví.
0: Ten fenomén té policie, když se podíváme na různé režimy, tak vždycky jsou to vlastně, řekněme, služebníci toho režimu. Je to dáno z podstaty toho jejich poslání, že mají udržovat pořádek, který byl nějakým způsobem legálně, nelegálně, legitimně, nelegitimně ustanoven v té které zemi. Jo. A ono v podstatě pro ně překročit ten zákon a překročit tu lojalitu, změnit tu vlajku je vlastně pro ně strašně složitý. Protože to vlastně popírá tu podstatu té jejich role a toho jejich stavu. A to, že to někdo třeba dokázal, že jeho svědomí mu nedalo a on věděl, že prostě nemůže sloužit tomu zlu, tomu nespravedlivému režimu, tak to je prostě potřeba ocenit. Jo, že to vyžadovalo mnohem víc odvahy než u běžného občana a to nejenom kvůli tomu, že ty následky byly prostě vlastně fatální a skutečně tvrdé a on to ten člověk věděl, ale vůbec překročit tady tu hranici muselo vyžadovat určitou jako sílu.
1: V pořadu zazněly vzpomínky pamětníků tak, jak je zaznamenala paměť národa a ukázky z archivu Českého rozhlasu. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracoval Adam Cejnar a od mikrofonu se loučí Lucie Korcová.
3: Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H. Frankem. Český rozhlas Plus přináší unikátní sérii Kat K.H. Frank s dosud neznámými nahrávkami přímo ze soudní síně. Sérii doprovodí také několik živých setkání. 16. května můžete na veletrhu Svět knihy debatovat s tvůrci o zákulisí natáčení, historických souvislostech a práci s archivními záznamy. 20. května doplní série o K.H. Frankovi program konference Křehká bezpečnost, kde se bude hovořit také o tom, co mohou procesy s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu.
4: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
5: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
6: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
4: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Oběti nacistické perzekuce za druhé světové války si v Terezíně připomněli účastníci piety. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa po prohře se Slovinskem volný den. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 na 83. kilometru ve směru do Karlových Varů. A v Čechách bude většinou skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm a teploty většinou do 18 stupňů. Je neděle 17. května, posloucháte právě s Kateřinou Sousedisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Terezíně si připomněli oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se účastní taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci a nebo skauti. Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
8: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
7: A přímo na Národním hřbitově v Terezíně je reportérka Lucie Hejzlová. Tak omlouváme se za technické problémy. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěli proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě a hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. Průzkumu agentury NMS pro server novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva dostali.
9: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
10: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
9: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
11: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
9: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
12: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených.
13: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976 na lidi nejspíš přešla z Kaloňu. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Pyrotechnici v německém Forchheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 000 lidí. Velitel hasičského sboru města upřesnil, z jak velké oblasti museli odejít.
14: Nechceme podstupovat absolutně žádná rizika pro obyvatelstvo ani pro záchranné složky. Odborníci vypočítali, že bude platit evakuační poloměr 1500 metrů.
15: Od 8 ráno se tedy nikdo nesmí nacházet blíž než kilometr a půl od bomby. Výjimkou je nemocniční klinika Helios. Okolo té město vystavilo ochranné zdi, které ji chrání před případnou tlakovou vlnou. Podle německého Červeného kříže byl největší výzvou transport lidí z pečovatelských domů. Pyrotechnikům by se mělo podařit bombu zlikvidovat během dneška. Zatím ale není jasné, jak dlouho to bude trvat. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
7: Karolinou v Ostravě se dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Dílo klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
16: Kolikrát už jste brečel?
17: Dneska v koupelně, no.
18: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
17: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
18: Když na spolupráci kývnul ředitel trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
19: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert.
20: V pořádku. Dělejte si koncert.
18: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
21: Čeští hokejisté po prohře 2-3 v prodloužení se Slovinskem mají na mistrovství světa den volna. Aktuality o národním týmu přidá přímo ze švýcarského Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
22: Čeští hokejisté sice mají den bez zápasu, ale volno nemají. Už za chvíli vyrazí z nedalekého Bernu, kde bydlí, a přesunou se do haly, kde je od půl třetí čeká trénink. Na něm budou určitě hokejisté pracovat na hře v útočném pásmu a zejména také na přesilových hrách a také na zlepšení psychické kondice po historicky první prohře se Slovinskem na světovém šampionátu. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
21: Fotbalisty mistrovské Slavie čeká v šancelize předposlední kolo nadstavbové skupiny o titul. Budou hrát v Hradci Králové, který bojuje o čtvrtou příčku zajišťující účast v předkole konferenční ligy. Zápas Slavia Hradec Králové začne v 17 hodin stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Všechna utkání odvysílá v pořadu s mikrofonem za fotbalem Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
23: Nehoda na D6 u Valče a překážka na 43 u Černé Hory.
0: Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83. a půl kilometru vyšetřují nehodu. Ke konci dálničního úseku se jede levým pruhem, ovšem pozor, nájezd na dálnici do směru na Vary je stále uzavřený. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je na průjezdu Petrohradem kyvadlový provoz kvůli stavbě mostu. Tvoří se kolony, zdržení 15 minut, ve směru do Varů je fronta o něco kratší. Na silnici 43 ze Svitav do Brna za Černou horou stálo auto kvůli defektu, podle policie už nepřekáží, kolona směrem do Brna se tam začíná rozjíždět. Na silnici 163 za Vyšším Brodem směrem do Dolního Dvořiště opatrně za čerpací stanicí Orlen havaroval motorkář. Zasahují tam záchranáři, je tam krátká kolona, náhle se brzdí. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most na Lanovém mostě hlásíte kolonu. Za most je kolona na zhruba 10 minut. A v Liberecké ulici ve směru do centra popojíždí kolona kvůli omezení u čerpací stanice MOL. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se do 10 minut.

0: Většinou od 13 do 18 stupňů na východě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 11. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
1: Jak by mohl k ochraně dětí přispět nový úřad plánovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí? Vznesou Spojené státy oficiální trestní obvinění vůči kubánskému prezidentovi. Ohledneme se také za letošním ročníkem Pražského festivalu Svět knihy. Podle čerstvé statistiky loni policie před násilnými výpady ochránila více než 17 dětí přes 1600 žen a 260 mužů. Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči jinému. Nátlak nemusí být jen fyzický, může být i psychický, sexuální nebo ekonomický. Vykázání násilníka nebo násilnice má chránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Takových vykázání bylo loni 1640 od zavedení opatření v roce 2007, je to zatím nejvíc. V té souvislosti oznámilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že chystá významnou reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Ministr Aleš Juchelka z ANO začátkem února ve sněmovně řekl, že by nový úřad mohl začít fungovat do 4 let. Zdravím Petru Vinčovou, ředitelku Centra Locika. Dobrý den.
2: Hezké poledne vám i posluchačům.
1: Náměstkyně ministra práce Edita Stejskalová označila vznik nového úřadu za největší reformu v systému sociálně právní ochrany dětí. Vyřeší to hlavní problémy v té oblasti? Podporujete ten plán?
2: No to je otázka do pranice. Na jednu stranu velmi oceňuji, že MPSV se konečně zaměřilo na reformu sociálně právní ochrany dětí. Dlouhodobě potom v centru Locika voláme a tragické případy dětí zabitých svými rodiči z poslední doby jasně ukazují, že taková reforma je více než nutná. Na druhou stranu v tuto chvíli známe jen hrubé obrysy plánovaného úřadu a na první pohled se nezdá úplně logické, že by samotný vznik nové instituce a institucí na krajské úrovni, kam přejdou pracovníci z krajského metodického vedení OSPOD, vyřešil hlavní problémy. Trochu se obávám, že to spíše může přivést další komplikace, jako nutnost nakupovat nové budovy, auta, vybavení a riziko ztráty části odborníků.
1: No, postup sociálních pracovníků po republice by se tím měl sjednotit. Je to to hlavní, co je potřeba?
2: Je to velmi důležité. Otázkou ale je, jestli k tomu musí vznikat nový superúřad. Opravdu velkou bolestí českého systému sociálně právní ochrany dětí je, že je absolutně nepředvídatelný. Ty postupy jsou nejednotné a to například i v Praze velmi záleží. My tomu říkáme takzvané dveřní právo, že velmi záleží na tom, na jaké dveře zaklepete, která konkrétní pracovnice OSPOD, který konkrétní pracovník policie bude například váš případ řešit. V zahraničí je běžné, že pracovníci mají závazné takzvané guidelines, postupy, velmi detailní postupy, podle kterých musí postupovat. Což velmi pomáhá samozřejmě jim, ale i potenciálním obětem, protože všichni vědí, co se bude dít, ten systém je předvídatelný a tím pádem daleko více bezpečný, jak pro pracovníky, tak pro jejich klienty.
1: No, ministerstvo spravedlnosti v té souvislosti pracuje na legislativní podpoře mezioborových týmů, které by při rozhodování o poměrech dítěte víc propojili soudy, psychologi, OSPOD, poskytovatele odborné pomoci, policie nebo státní zastupitelství, ale jak jste řekla, k tomu asi není potřeba nový úřad.
2: Já se domnívám, že nikoliv, ale velmi vítám toto legislativní podporu. V centru Locika existuje dětské advokační centrum, které na principu vlastně úzké mezioborové spolupráce funguje. Proto velmi dobře víme, že bychom potřebovali lepší legislativní ukotvení. A například dnes není výjimkou, že když se řeší případ například dítěte ohroženého domácím násilím, tak opatrovnický soud rozhodne o tom, že je nařízený povinný kontakt s rodičem, který na druhé straně je obviněný například z domácího násilí a je vyšetřován v trestním řízení. Není vůbec propojené opatrovnické a trestní řízení. Například v zahraničí nedávno ve Slovinsku nebo v Litvě byl přijat komplexní zákon na ochranu dětských obětí násilí, který právě umožňuje úzkou mezioborovou spolupráci a v tom my vidíme řešení celé té situace.
1: Mimo jiné by měl vzniknout nový informační systém s evidencí k ochraně dětí. Jak to pomůže?
2: Ten by byl velmi důležitý. To, co velmi přispívá ke zmatku v sociálně právní ochraně dětí v současné době, je to, že například rodiny se velmi často stěhují. My někdy říkáme,

0: říkáme, že takzvaně utíkají před sociálkou a systém není dostatečně rychlý. Nevěřil byste tomu, ale stále není digitalizovaný. To znamená, že ty spisy se předávají ve fyzické papírové podobě a trvá to velmi dlouho. Často se ta rodina stihne přestěhovat už do další oblasti, než tam doputuje ten daný spis. A informace tak nikdy nejsou pohromadě. A nejenom informace o spodu, ale například i z toho trestního řízení nebo například zdravotní informace dítěte. Vlastně dobře propojovat informace je důležité k tomu, aby jsme uměli děti včas ochránit, a v České republice to zatím dobře možné není.
1: Ze sekce ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ale musela odejít část expertek a expertů na modernizaci péče. Může to ovlivnit chystanou reformu?
0: Bohužel, já se dokonce domnívám, že tam nezbyl nikdo z původního týmu a tento tým pracoval mimo jiné na reformě péče o ohrožené děti v minulém období. Do přípravy té reformy bylo zaangažováno více jak 200 odborníků přímo z terénu, z praxe, a já se obávám, že všechna tato práce vlastně přijde tím vniveč, a zároveň by se jako velmi logické jevilo to, kdyby se naopak posílilo metodické vedení OSPOD, tak aby ty jednotlivé guidelines, o kterých jsem mluvila předtím, ty postupy, to vyjasnění těch rolí jednotlivých aktérů právě řídilo Ministerstvo práce sociálních věcí, ale bude se to velmi špatně dělat v okamžiku, kdy jsou takhle silně personálně oslabení a kdy tam navíc dochází k diskontinuitě informací a práce.
1: Dlouhodobá data intervenčních center potvrzují, že rostoucí počet vykázání z domácnosti kvůli násilí není ojedinělým výkyvem, ale dlouhodobým trendem. Jak si to vysvětlujete?
0: Ano, my vlastně na vzrůstající násilí ve společnosti upozorňujeme již od covidu. Na druhou stranu je potřeba říci, že za těmi většími čísly může stát i lepší proškolení například pracovníků policie a dalších aktérů v terénu, kteří si více těchto případů všímají. Co mě na statistice intervenčních center ale velmi zaujalo, že vlastně ukazuje, že stále děti jsou neviditelné oběti násilí v rodinách. Tuším, že jen ve 37% případů, kde děti byly evidované jako ohrožené, byly skutečně nahlášeny i OSPODu, který dále se snažil těmto dětem pomoci. Velká část těchto dětí, které byly u vykázání, tím se odborné pomoci nedostala.
1: Na ministerstvu před měsícem vznikla komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Aktuálně se zabývá kontrolou postupu odborů sociálně právní ochrany dětí v Praze a v Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Je situace tak vážná, že ji řeší zvláštní komise?
0: Je to trošku jinak. My jsme vlastně o vznik této komise velmi dlouho usilovali. Ve všech moderních pojetích sociálně právní ochrany dětí taková komise existuje a jejím cílem není řešit trestně právní odpovědnost, řešit, kdo selhal, ale vlastně hledat možnosti, jak upravit systém, aby fungoval lépe v zájmu ohrožených dětí a předejít podobným tragickým případům do budoucna. A já jsem velmi ráda, že takovou komisi v Čechách máme a že začíná fungovat.
1: Ředitelka centra Loci Petra Vinčová, děkuji vám. Naschledanou.
0: Také děkuji. Naschledanou.
1: Venezuela vyhostila do Spojených států kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Saaba, někdejšího blízkého spolupracovníka venezuelského ex-prezidenta Nicolase Madura, kterého Američané unesli v lednu do USA, kde stanul před soudem za údajný podíl na narkoterorismu. V únoru pak v rámci společné operace zadrželi venezuelské a americké úřady Alexe Saaba. Podle agentury Reuters to dokládá novou úroveň spolupráce mezi americkými a venezuelskými bezpečnostními složkami po nástupu prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, Madurovy bývalé viceprezidentky. Teď se na to zaměříme s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč byl Alex Saab počátkem roku zadržen a teď vyhoštěn?
2: Jednoznačně proto, že funguje, zdá se to, co by si přáli představitelé Spojených států, a to, že venezuelská vláda se chová vstřícně, chce kooperovat, zároveň chce si zachovat pozice. To se zdá, že jí administrativa Donalda Trumpa zatím garantuje, tedy že nejedná se ve Venezuele o výměnu politické garnitury, spíše o příklon těch stávajících politiků k jinému směru a k otevřenosti se Spojeným směrem ke Spojeným státům americkým. Příkladem toho může být i právě tento případ, protože dříve byla tato osoba, o které hovoříme, chráněncem režimu, dokonce byl vyměněn v rámci výměny vězňů ještě za Joea Bidena a nyní tedy je vydán do Spojených států amerických, tedy zdá se, že kooperace mezi Venezuelou a Spojenými státy funguje a pro Spojené státy je to samozřejmě výhodné, protože tento člověk je klíčový svědek v mnoha kauzách i směrem k prezidentu nebo bývalém prezidentu Madurovi.
1: Takže by mohl ve svých státech skutečně vážně uškodit prezidentu Madurovi v jeho soudním procesu, jak poznamenávají zpravodajské agentury.
2: Přesně tak a hlavně je to osoba, která již informace Spojeným státům dříve předávala. Alex Saab již určité informace v historii sděloval Spojeným státům, on nemá tu trestní minulost úplně čistou, takže oni se spolehají na to, že v podstatě nedojde k fiasku v procesu s Nicolasem Madurem a že budou mít ty argumenty, že budou mít ty důležité informace pro to, aby ho mohli odsoudit.
1: List New York Times v pátek napsal, že americká administrativa možná plánuje venezuelský scénář vůči Kubě i vzhledem k signálům, že Spojené státy vznesou oficiální obvinění vůči kubánskému ex-prezidentovi Raulu Castrovi a to zřejmě v souvislosti s incidentem z roku 96, kdy Kubánci sestřelili dva letouny kubánské exilové organizace na pomoc těm, kdo se snaží po moři doplout z ostrova do USA. Jak si vysvětlit, že by měl být Castro obviněn právě teď a za akt, který se odehrál před 30 lety?
2: Je to jednoznačně tlak, kterým v podstatě administrativa Spojených států amerických zvyšuje tlak na kubánské představitele. Oni se chtějí vyhnout jakékoliv, řekněme, ozbrojené akci nebo nějakému aktu násilí a prostě snaží se co nejvíce zvýšit ten tlak politický a různé pohrůžky. A i svým způsobem ten tlak ekonomický, že o to, co vidíme na Kubě v posledních dnech, hodinách i týdnech, absence těch základních potřeb, neustále vypínání elektrické energie, nedostatek paliv, to všechno je tlak Spojených států amerických za účelem tím, aby se stalo něco podobného, co ve Venezuele, aby tedy vláda Kuby, neříkám, aby odešla, to si myslím, že není plán Donalda Trumpa, to je možné doložit právě příkladem z Venezuely, ale aby se chovala podobně, to znamená vstřícně ekonomicky, politicky a aby tedy v tom takzvaném zadním dvorku, jak se nazývá ta oblast Střední a Latinské Ameriky obecně, aby Spojené státy neměly již dále tuto nepřátelskou zemi a o tom vyjednávají po různých kanálech. Je třeba říci, že Marco Rubio je osobně interesován, protože má historii rodiny právě na Kubě.
1: Ano, no, ve čtvrtek se v Havaně setkal ředitel americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe se svým kubánským protějškem. Ratcliffe podle amerického tisku žádal, aby Kubánci ukončili provoz ruských a čínských odposlouchávacích zařízení na ostrově a podnikli kroky k otevření své ekonomiky. Jsou to pro ten kubánský režim nějak přijatelné podmínky?
2: Jsou velmi obtížné, ale zdá se, že jsou opravdu taky v obtížné situaci. Ani Rusko, ani Čína, ani případně další spojenci nejsou v takových pozicích, že by jim nějak dokázali významně pomoci a mají opravdu teď nedávné příklady, kdy Spojené státy dokázaly jít až do toho extrému, které třeba dříve nepřipouštěli, ať už za vlády Joe Bidena nebo Obamy, a to, že dojde i k nějakému zásahu v té zemi. A navíc tady je potřeba přidat další argument. Nedaří se v Iránu, Donald Trump tam zdá se neuspěl tak, jak by si představoval a on potřebuje důležité politické body před blížícími se volbami, takže jsou tam signály pro kubánské představitele, že Spojené státy budou chtít jít pravděpodobně hodně daleko a budou chtít uspět, takže mají celkem oprávněné obavy a uvidíme, jak se dále situace bude vyvíjet, ale ta hrozba je reálná.
1: No, Kubě už vzhledem k ropnému embargu došly zásoby strategických paliv, což samozřejmě těžce doléhá na tamní ekonomiku a obyvatele, ostatně už jste o tom mluvil, je reálná představa, že by Američané tu blokádu uvolnili a nebo budou dál stupňovat vlastně nejvážnější krize na Kubě za několik desetiletí?
2: Já si myslím, že ještě určitě budou stupňovat, určité páky mají a hlavně ono se to stupňuje samo, prostě není přísun těch levných paliv. A ono to nebylo o tom jenom, že Kuba je spotřebovávala ta paliva nebo tu ropu, ale ona je taky přeprodávala, získávala tím devizi a pomáhala své ekonomice i jiným způsobem. Tedy skutečně toto je rostoucí problém, který stačí Spojeným státům udržovat. Nečekám, že by na Kubě vznikla nějaká revoluce, že by lidé vyšli do ulic a převzali vládu. Na to je skutečně ten režim pevně zakotven, zakořeněn a tajné služby armáda mají situaci pod kontrolou, takže spíše ten tlak na ty čelní představitele, že se jim nepovede dobře, že oni přijdou o své ekonomické výhody. Takže tlak z mého pohledu ještě může růst a nemusí být nutně vojenský.
1: Poznamenává odborník na oblast Latinské Ameriky Martin Rey. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: 31. ročník Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy v Praze se chýlí k závěru a už teď je jasné, že přitáhl rekordní počet návštěvníků přes 60 tisíc. Program zaplnili autoři bestsellerů, americký historik Timothy Snyder, držitel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna a samozřejmě čeští autoři. No a celý festival sledovala Kateřina Svátková z naší kulturní redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Po čtyřdenním literárním maratonu, který se ale blíží ke konci, dá už teď se říci, která témata přitahovala nejvíc?
3: Dá i nedá, protože ono vždycky záleží na několika faktorech, jakou má třeba autor reputaci, jakou reklamu, na té hodně záleží, v jaký čas vystupuje, jestli prší, kdo celou akci třeba moderuje. Obecně jsem se ale ptala třeba i nakladatelů a pořadatelů. Hodně letos pomohl rezervační systém, lidi si mohli místa v těch sálech, kde se konaly debaty, rezervovat online, ta organizace byla přehledná. No a nakonec se podařil vlastně i ten poněkud punkovější průběh. Letos naposledy je Svět knihy ve Stanovém městečku na výstavišti, od příštího roku bude už zase zpátky v Průmyslovém paláci. A k tomu programu, kromě už těch zmiňovaných hvězd, Timothyho Snydera, Abdul Razaka Gurnaha, držitele Nobelovy ceny, nebo Boalema Sansala, bylo úplně nabito třeba na debatě s koreanistkou Ninou Špitálníkovou, ale lidi chodili s programem v ruce a opravdu se často nechali úplně vtáhnout, vcucnout do těch stanů, kde už třeba nějaké debaty probíhaly. Skvělou účast třeba měla německá odnož Světa knihy Das Buch. Ta přivítala hvězdy z celého spektra německy mluvícího světa, třeba spisovatele Clemence Mayera, nebo rakouskou rodící se hvězdu Johannese Bauer. A tam bylo vidět, že lidi chodí s přečtenými knihami v ruce a nechají se ale zároveň inspirovat tím, že třeba si poslechnou tu debatu a pak si šli vystát frontu na autogramiádu a na knihu.
1: Co tedy návštěvníky zaujalo, kromě těch čistě literárních témat?
3: Ono teď asi cokoliv těžko můžeme oddělit od celkového společenského nebo politického dění. Tady byla politická kauza. Hlavním tématem ale letos byla Evropa, její hodnoty a byla tady jedna scéna nazvaná Evropské náměstí. A tam bylo včera odpoledne opravdu úplně k nehnutí. A důvodem byla debata mladých hvězd, které diskutovaly, byly z různých profesí a diskutovaly o aktivní občanské společnosti, o médiích, o vzdělávání nebo třeba humanitární činnosti. A byli tam právě panelisti z různých odvětví. A já jsem se ptala třeba lidí, proč se přišli takhle specifické téma poslechnout. A je to tak, že někdy opravdu táhnou i ta jména a tady se všichni shodli na to, že si jdou poslechnout Zdislavu Pokornou, nebo všichni ti, kterých jsem se ptala. A to Evropské náměstí bylo vlastně zajímavé tím, že se tam třeba dělali i workshopy menších jazyků, že vlastně lidi poznávali to evropské území tak, jak vlastně není úplně konvenčně vzniklé, zvyklé to publikum a bylo to velmi spontánní, velmi hezké akce se tam konaly.
1: No, už před začátkem veletrhu organizátoři zdůrazňovali propojení letošního programu s říjnovým čestným hostováním České republiky na mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu. V jaké kondici tedy česká literatura je ten necelý půl rok před začátkem?
3: Uvidíme, v jaké bude finanční kondici, protože se pořád mluví o tom, jakou tedy podporu česká literatura dostane, jakou podporu dostane Frankfurt. To je neustále tady takové chodbové téma, nebo mezi těmi stany neustále se o tom diskutuje. No a u týmu, který to české hostování má na starosti, teď nastává fakt asi ta nejvíc adrenalinová část celého projektu. Z pohledu nakladatelů je třeba tahle účast jednoznačně pozitivní událostí. Podepsalo se to vlastně i na letošní nabídce programu. Byli tady opravdu skvělí hosté, všichni si vlastně pochvalovali, že ta návštěvnost i ty prodeje jsou docela slušné. No a abych tady nemluvila jenom o cizích autorech, tak ty posluchače nebo své diváky si tady přitáhla třeba Bianka Belová, Dora Kaprálová, Kateřina Tučková. Svět knihy měl letos i politicky a společensky angažovaný program. Rezonovala tady témata jako politická zodpovědnost nebo právě ty evropské hodnoty a vliv literatury a literární kultury třeba i v biznisu, protože ten Frankfurt, vlastně naše účast bude velkým biznisovým tématem. A musím říct, že i tady byla vidět opravdu práce literárních agentů, to je taková specifická, trochu neviditelná profese. Byl tady další ročník takového jejich diskuzního profesního fóra a zastoupeno letos tady bylo přes 40 zemí, což je vůbec nejvíc za tu dobu, co se Svět knihy koná. Svět knihy ještě úplně nekončí, teď tady se ještě objeví určitě spousta lidí, kteří přijdou za jednou specifickou činností, totiž nákup zlevněných knih. Všichni nakladatelé zlevňují v posledních hodinách a na závěr tady bude úplná novinka, bude tady i kulturní program a koncerty, tak aby se mohla veřejnost se Světem knihy rozloučit i v těch podvečerních hodinách.
1: My se teď loučíme s Kateřinou Svátkovou a přejeme hezký zbytek dne. Naschledanou.
3: Díky, naslyšenou.
4: Hezké odpoledne, je půl jedné.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Tradiční pietní shromáždění Trizna se koná vždy třetí neděli v květnu. Letos jde o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě. Během nočního útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 utrpělo zranění v blízkosti moskevské rafinerie, informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že technologické zařízení rafinérie střely nepoškodily, poničily ale 3 obytné domy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj, uvedla to policie na síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytila v pátek a po 7-hodinovém výslechu zjistila, kde lebku ukryl. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěl ji soukromně pohřbít. Podle jeho právníka svého rozhodnutí lituje. Berlínská policie zatkla včera 15 účastníků propalestinské manifestace kvůli porušení zákona. Informovala o tom agentura DPA. Průvodu se účastnili přibližně 2000 lidí a doprovázelo je zhruba 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Íránu. Zároveň se připomínali výročí tzv. Nakby, kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948. Manifestace se konaly také ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně. Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona u zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Při téměř 200 kontrol na konci loňského roku inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým. Inspekce některým prodejcům zakázala další prodej nebo uzavřela provozovny. Venezuelská vláda vyhostila kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Sába do Spojených států. Jde o spojence bývalého prezidenta Nicolase Madura. Sába před 6 lety ve Spojených státech obvinili z úplatkářství a uvěznili. V roce 2023 ho ale administrativa Joea Bidena propustila v rámci výměny vězňů. Jeho současné vydání podle agentury Reuters naznačuje, že by mohl poskytnout informace proti Madurovi. A dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze či Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má také vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Nedělní odpoledne zůstane v Čechách většinou slunečné, jen výjimečně s přeháňkami a s teplotami mezi 13 a 18 stupni. Na Moravě bude zataženo, na východě s deštěm a s teplotami kolem 11 stupňů. A po zprávách už názory a argumenty.
5: Vládní koalice si rozdělila úkoly i stát. Babišův kabinet popírá vlastní sliby. Francie přichází o Afriku. Blíží se velký krajanský festival v Brně. To jsou jen některá témata, která uslyšíte v následujících minutách pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
5: Brzy to bude půl roku, co je v Česku u moci koaliční vláda premiéra Andreje Babiše, která krok za krokem uvádí do praxe svůj program. Hlavně ale zatím nejeví známky nějakého napětí, které by ohrožovalo její soudržnost. Co z toho plyne pro další budoucnost země a zejména také pro opozici, nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
7: Poslední době se v médiích objevují pochybnosti o soudržnosti vládní koalice, případně úvahy o oslabování premiéra Babiše, který prý nechává prostor Tomio Okamurovi. Toto hodnocení má své kořeny ve znechucení schování politiků vládní koalice a vychází z předpokladu, že koalice jde skutečně o to, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život na planetě, jak sliboval Andrej Babiš. Je ale otázkou, zda přání není otce myšlenky. Podobné předpoklady se zatím nenaplnily. Nesplnilo se třeba očekávání, že se SPD jako typická antisystémová strana svojí účastí ve vládě znemožní. SPD má stabilní preference a Okamura úspěšně přehlušuje neplnění svých předvolebních slibů, jako bylo zavedení referenda, vystoupení z NATO, konec Green Dealu, vyvoláváním nacionalistických emocí, v čemž mu ANO přizvukuje, takže taktika funguje. Motoristé zase sázejí na arrogantní a zcela nekompetentní výkřiky, čímž napodobují Donalda Trumpa, ale na jejich příznivce to rovněž zabírá. Rovněž se nepotvrdilo, že klub poslanců SPD bude pytel blech, který Okamura neudrží pohromadě. Kromě jednoho příkladu Markéty Šichtařové, která rezignovala na mandát spíš kvůli svým podnikatelským aktivitám, všechny údajně neřízené střely v klubu SPD poslouchají svého vůdce. SPD se taky ví jako naprosto jednotná strana. Za třetí se nesplnila prognóza, že Andrej Babiš, poté co získá imunitu, s menšími stranami zatočí a ty se ocitnou na vedlejší koleji. Ukazuje se, že Andrej Babiš je spokojen se současným rozdělením rolí. Pod deštníkem Okamurova krajního nacionalismu a motoristických excesů se v klidu chystá koupit si přízeň svých voličů, samozřejmě na dluh. Může tak sledovat své zájmy, kterými jsou jeho vlastní popularita a preference, a samozřejmě prosperita Agrofertu a Symbiolu. Negativní důsledky se ovšem projeví. Nastanou problémy s NATO kvůli výdajům na obranu, s Evropskou unií, třeba kvůli likvidaci služebního zákona, se státnění médií veřejné služby nebo kvůli střetu zájmu premiéra, i problémy s obsluhou státního dluhu. Premiér Babiš je ale připraven dělat to, co dělal celý život, čili vymyslet vždycky nějaký fígl, aby problém obešel. Nakonec finanční dopady jeho vládnutí přijdou až později. Nabízí se paralela s politikou Donalda Trumpa, který také usiluje jen o svůj obraz spasitele, případně se stará o biznisové zájmy své rodiny, zatímco postavení Spojených států rychle oslabuje. Vládní strany si tak rozdělily úkoly a rozparcelovaly stát. Každá sleduje něco jiného, ale dohromady to funguje, takže jsou všichni spokojeni. Naděje na nesoulad či dokonce rozpad vládní koalice jsou tak liché. Neexistuje jiná varianta. Hlavním problémem je nepříliš schopná opozice, která sice opakuje logické argumenty, ale to už je dneska málo. Opozice potřebuje někoho, z jehož úst by kritika vlády aspoň část nespokojené veřejnosti vyburcovala. A takového politika opozice nemá. Opozice také nemá žádný plán. Není si jista, zda je lepší útočit na Babiše nebo mu naopak nabídnout ústupovou variantu, aby potopil SPD a motoristy. Bohužel v marketingovém věku vítězí ti politici, co mají nejvíce lajků. A ti většinou žádný jiný plán nemají. Už předchozí volební období ukázalo, že demokratické strany nevěděly, co si s mocí, která jim tak trochu spadla do klína, počít. Dnes se potvrzuje, že nejvíc plánů mají populističtí političtí obchodníci, jako je Andrej Babiš, nebo jeho zmenšené kopie typu Martina Kuby. Na skutečného vůdce opozice se budeme muset ještě počkat.
5: Soudí Jan Vávra. Britský spisovatel George Orwell je autorem slavného románu, který se jmenuje 1984. V něm popsal politický režim, kde lež je vydávána za pravdu a válka za mír. Orwell varoval před manipulací a překrucováním významu slov. Jak toto dílo souvisí se současnou vládou premiéra Andreje Babiše, o tom v příspěvku komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
8: Mezi základní kvalifikační předpoklady populistického politika patří schopnost tvářit se, že něco dělá, nechat si za to tleskat a přitom dělat pravý opak. Tato schopnost se u současné vlády vyvinula takřka k dokonalosti. Můžeme to ukázat třeba na příkladu vládních zmocněnců. Ti nejenže se množí jako králíci v diplomové práci Taťány Malé, ale dělají z ústa pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce. Nejprve k tomu množení, které je samo o sobě nádherným popřením toho, co vláda slibovala. V programovém prohlášení Babišova kabinetu je jedním z nejfrekventovanějších výrazů slovo byrokracie. Vyskytuje se v různých obměnách a tvarech 15krát, ale samozřejmě vždy ve smyslu slibu zásadového a neústupného boje s úředním šimlem. Jediným výsledkem tohoto boje ovšem zatím evidentně je rozmnožení vládní byrokracie. Přibyli nám hned 4 vládní zmocněnci. Vedle často probíraného zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku máme nově i zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. A zcela stranou pozornosti byly vytvořeny funkce zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze a také zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva. Je to opravdu legrační, protože v pasáži programového prohlášení, která nese honosný název debyrokratizace, čteme, cituji, zavedeme a důsledně naplníme princip jednou a dost. Co stát jednou má, nevyžaduje znovu. Konec citátu. Občané se zatím splnění tohoto slibu nedočkali. Za to máme hezky zdvojené vládní funkce. Zjevně už nestačí, že máme ministry životního prostředí, obrany, místního rozvoje a zdravotnictví s celým rozvětveným aparátem. Pořídili jsme si k tomu pro jistotu ještě paralelní zmocněnce, kteří mají na starosti to samé, co mají řešit ministerstva. Jednou a dost pro stát v pojetí současné vlády evidentně neplatí. S tímto přístupem pak může proklamovanou debyrokratizaci očekávat jen patologický optimista. Možná ještě ilustrativnější pro vládní princip dělám pravý opak toho, co tvrdím, že dělám, je skutečná náplň funkcí nových zmocněnců. Dosud bylo zvykem, že zmocněnec zajišťoval to, co je v názvu jeho funkce. Ku příkladu zmocněnec pro digitalizaci se staral o vylepšení digitalizace. Zmocněnec pro lidská práva usiloval o zachování a rozšíření lidských práv. Tomu je evidentně konec. Nynější zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku Filip Turek má ve skutečnosti na starosti rozkopávání Green Dealu a likvidaci klimatické politiky. Zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský má pak reálně vymyslet, jak závazky ošulit. A to tak, aby nám NATO uznalo i ty výdaje, které s obranou moc nesouvisí a Babišová vláda tak byla z obliga. Připojit k tomu můžeme i novou poradkyni pro svobodu slova, Natálii Vachatovou, která se ovšem reálně snaží o přiškrcení hlasu neziskových organizací. George Orwell v jehož slavném románu se Ministerstvo pro vedení války jmenovalo Ministerstvo míru a Úřad pro potírání politických oponentů byl zván Ministerstvem lásky, by měl radost, jak učenlivé žáky v dnešním Česku má. vlastně tedy asi by radost neměl, protože právě před takovým překrucováním skutečného smyslu a zneužíváním významu slov mimo jiné varoval. Samozřejmě můžeme věřit, že to všechno je jenom náhoda a že v jiných oblastech bude vláda dělat to, co slibovala a naplňovat deklarovaný smysl funkcí, institucí a norem. Ovšem, když sledujeme například, že kabinet, slibující zastavit zadlužování, jako jeden z prvních kroků udělal ze zákona o rozpočtové odpovědnosti, reálně zákon o rozpočtové nezodpovědnosti, tak se zcela osobně obávám, že tato víra opravdu hory nepřenese.
5: Říká Petr Honzejk. V Brně se bude příští týden na svatodušní svátky konat sraz sudetských Němců, který proběhne vůbec poprvé na území České republiky. Celé akci je už několik týdnů věnována mimořádná pozornost. A pokud se setkání vydaří, může posunout smíření mezi Čechy a Němci zase o notný kus dál, pokračuje evropský editor deníku Luboš Palata.
9: Zkusil jsem si před chvílí objednat na příští víkend hotel v Brně. Až na pár posledních pokojů, všechno vyprodáno, ceny na dvoj až trojnásobku. Něco takového se zatím v Brně dělo, jen když se tam jela velká cena Brna. Jenže ta se jede až za víc než 30 dnů. Událostí, která doslova vyprodala Brno, je letošní sudetoněmecký den. První ve více než 75-leté historii těchto výročních setkání našich německy hovořících a z Čech, Moravy a Slezska vyhnaných a odsunutých krajanů. A ukazuje obrovský zájem, který o toto setkání je. Na pořádání sudetoněmeckého dnu dala miliony euro bavorská vláda, kterou v Brně zastoupí nejen její ministerský předseda, ale také ministr vnitra spolkové vlády, třetí muž kabinetu německého kancléře Friedricha Merce. Do Brna přivezou naši krajané z Německa také své hudební skupiny, spoustu kulinářských specialit, tisíce knih a publikací, ukázky své řemeslné zručnosti a mnoho dalších věcí spojených se společnou kulturou a odkazem českých zemí. Prostě krásná krajanská akce, která určitě stojí za navštívení. A každý, kdo bude příští víkend v Brně, by měl vážit cestu, protože něco takového se vidí opravdu jen jednou za rok. Až dosud se kvůli tomu muselo jezdit do Německa, někdy do od českých hranic, hodně vzdálených měst. Nebylo by to současné Česko, aby ani tak mimořádnou a historickou příležitost trochu nepokazilo. Parlamentní rezoluce přijatá navíc nikoli většinou, ale výraznou menšinou českých poslanců je zcela mimo mísu. A odsouzení krajanského setkání v Brně pak zcela mimo realitu, historicky, politicky i lidsky. Obdivuhodný je naopak klid a nadhled organizátorů setkání, jak vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení či bavorské vlády, tak jejich českých partnerů z Meeting Brno i většiny místních brněnských a jihomoravských politiků. Tento klid a rozvaha budou potřeba i v příštích dnech. Stejně jako bude třeba pozornost české policie, aby zabránila narušení veřejného pořádku v Brně na konci příštího týdne. Protože ačkoliv se nedají čekat žádné davy odpůrců, ve svých projevech na sociálních sítích a internetu vystupují tito lidé velmi nenávistně a radikálně. Nikdo jim nezakazuje jejich nesouhlas akcí našich krajanů z Německa, ale jsou meze, které by neměly být překročeny. A policie a antikonfliktní týmy, které by měly odpovědné orgány na místo poslat, jsou jako preventivní ochrana veřejného pořádku nyní už nezbytné. V případě, že se toto podaří, prožije Brno víkend, který nejen naplní kasy brněnských hotelů a restaurací, ale také posune smíření mezi Čechy a Němci o notný kus dál. A Brno vstoupí do historie, což, přiznejme si, se zase tak často neděje.
5: Tolik Luboš Palata.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V mnoha státech světa dochází v posledních letech k tomu, že se v jejich politickém životě vytrácí kultivovaná diskuse v podobě výměny argumentů. Česko není výjimkou, jak ukazuje dlouhodobý spor mezi prezidentem a ministrem zahraničních věcí, domnívá se publicista Karel Hvížďala.
10: Veřejný prostor je sféra, kde svobodní a navzájem rovní jednotlivci diskutují o veřejných záležitostech prostřednictvím racionálního diskurzu. To jsou slova nedávno zemřelého německého sociologa Jürgena Habermase. Takto ideálně definovaný veřejný prostor počítá s tím, že se argumenty mají posuzovat podle racionální síly, nikoliv podle autority nebo ekonomického postavení. Habermas staví ideu veřejnosti jako základní kámen demokracie, na níž se podílí většina sobě si rovných lidí, která je díky tomu otevřená všem, transparentní a soudná. Jinými slovy, tento sociolog a jeho následovníci hledají souhlas, shodu, společný postoj či jednomyslnost prostřednictvím komunikativního jednání. Kladou důraz na přesný jazyk jako základní prostředek každého smysluplného soužití, kterým lze místo potlačení konfliktu každý zápas mezi legitimními oponenty přetvořit v konstruktivní kompromis v rámci sdíleného demokratického rámce. V jejich modelu jsou politické identity a zájmy chápány jako neustále se vyvíjející a formované prostřednictvím konfliktu a střetu s odlišným. Tento přístup v demokratickém prostředí umožňuje každý konflikt chápat jako produktivní sílu, která vytváří spoluúčast a zabraňuje stagnaci. Jen díky tomu se může zrodit institucionalizovaná forma neshody, v níž mají různé hlasy právo být vyslyšeny a kde rozdílnost není hrozbou, ale nutnou podmínkou vitality a rozvoje. Schopnost chápat spory podle zmíněných pravidel, dodržovat zákony a režim řeči, určuje politickou kulturu, která zaručuje, že zákulisní boje se nedotknou respektu k institucím, že účastníci vědí a věří, že stát má větší hodnotu než stranické či osobní zájmy. Kdykoliv se tyto normy hroutí, jako to známe z učebnic po roce 1938, 1948, nebo jak jsme to zažili po roce 1968, otevírají se stavidla a veřejný prostor ovládnou klevety s prostěrným stivost a zvolná libovůle, tedy kulturní války, které mají za cíl rozdělit společnost. Bohužel způsoby komunikace ministra zahraničí a premiéra s prezidentem v posledních dnech tuto situaci připomínají. Naše mladá a křehká politická kultura se od sociologova ideálu zase vzdaluje. Spory mezi vládou a prezidentem nepředstavují novou dynamiku, ale naopak normalizují hrubé deviantní chování a nadvládu jednoznačných soudů, kterým začíná každá destrukce demokracie. Vulgarity jsou je nálepky, které znemožňují dialog jako předpoklad kompromisu. Institucionální nihilismus, který u nás přežíval z předlistopadových režimů, se vrací v ještě znetvořenější, odpudivější a špinavější podobě. Racionální diskurs, jak ho definoval Habermas, je veřejně pohřbíván a s ním i politická kultura, na které stojí každá demokratická společnost. Dochází k rozpadu společně sdílené reality. Šikany se doplní korupcí a občané jsou postaveni před podlou volbu mezi riskantním vzdorem a pohodlným zbabělstvím. Hajej, hajej, stará Praho, hajulinkej moje blaho, pš, pš, dadej, noc se blíží, přiletěli netopíři. To byl vzkaz Karla Havlíčka z Brixenu.
5: Dodává Karel Hvížďala. Francouzský prezident Emmanuel Macron absolvoval v Nairobi dvoudenní summit, který Francie pod různými názvy pořádá už více než 50 let s cílem rozvíjet vztahy s africkými státy. Letos se ale poprvé nekonal ve Francii ani v některé z jejich bývalých kolonií, ale v Keni, která kdysi patřila pod britskou správu. Symbolika je jasná. Francie ztrácí svůj tradiční vliv v Africe a hledá nové partnery jinde. Podrobnosti má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze Tereza Němečková.
11: Francie v posledních letech ztrácí dominantní postavení v některých zemích západní a střední Afriky. Vojenské převraty v Mali, Nigeru a Burkině Faso v posledních 5 letech vedly k odchodu francouzských vojenských jednotek a k prudkému zhoršení vztahu s Paříží. Zpochybňovány jsou i samotné základy systému Francafrique, tedy sítě politických, ekonomických a měnových vazeb, které Francie v regionu budovala od koloniálních dob. Ještě před několika lety byly například debaty o opuštění zóny franku, společné měny navázané původně na francouzský frank a dnes na euro, prakticky nemyslitelné. Dnes se však stávají realitou. Pro Francii samotnou mají tyto změny i citelné ekonomické dopady. Nejvýraznějším příkladem je Niger, kde vojenská junta vloni znárodnila francouzskou společnost Orano, která po desetiletí kontrolovala těžbu uranu v zemi. Právě uran z Nigeru byl důležitý pro francouzský jaderný průmysl a energetiku. Ztráta strategických surovin i vlivu se promítla i do domácí politiky. Francie během krátké doby vystřídala několik premiérů a prezident Macron čelí rostoucí kritice, že jeho africká politika selhává. Situaci si často navíc komplikuje vlastní rétorikou. Když letos v lednu prohlásil, že státy Sahelu zapomněly Francii poděkovat za svou suverenitu a boj proti džihadistům, vyvolal v Africe další vlnu pobouření. Mnozí v jeho slovech slyšeli paternalismus a připomínku koloniální nadřazenosti. A právě v tomto kontextu se Macron rozhodl uspořádat další summit v zemi, ležící mimo tradiční sféru francouzského vlivu, a to v Keni. Na dvoudenním setkání s více než 30 africkými lídry Macron tvrdil, že predátory 21. století nejsou Evropané, ale Spojené státy a Čína, které podle něj nerespektují mezinárodní právo a pořádek. Čínu kritizoval za využívání afrických přírodních zdrojů jako nástroje geopolitického nátlaku a zdůrazňoval, že Evropa naopak nabízí partnerství rovných. Jeho vystoupení však chvílemi vyvolávalo rozpaky. Mimo jiné i proto, že si během jedné z debat vzal mikrofon a důrazně napomenul účastníky, aby byli sticha, když mluví ostatní. Kritice za to čelí nejen v Africe, ale i doma ve Francii. Jen těžko si lze představit, že by si podobné chování dovolil africký prezident na summitu evropských lídrů. Symbolický byl i výběr hostitelské země. Kenya se v posledních letech profiluje jako jedna z nejdynamičtějších afrických ekonomik. Vedle rozvoje služeb a infrastruktury sází také na technologické inovace. Například díky systému mobilních plateb M-Pesa se země stala téměř bezhotovostní ekonomikou. Na modernizaci Keni se však výrazně podílely i čínské investice. A země dnes ukazuje i proměnu čínské role v Africe. Peking už není jen věřitelem a stavitelem železnic, ale stále více se prezentuje jako dlouhodobý partner zemí globálního jihu. A to i prostřednictvím restrukturalizace dluhů či investic do moderního průmyslu a zelené energetiky. Macron tak kritizoval Čínu právě v zemi, která je symbolem jejího rostoucího vlivu na kontinentu. Summit v Nairobi ukázal, že vztahy mezi Evropou a Afrikou vstoupily do nové éry. V Africe se k moci dostává nová generace a ta je stále méně ochotná přijímat staré mocenské vzorce. Bývalé koloniální mocnosti se této změně přizpůsobují jen velmi obtížně. Zároveň se znovu ukázala velká slabina Evropy, a to je roztříštěnost její politiky vůči Africe, kde se prolínají zájmy jak evropských institucí, tak jednotlivých členských států. Pro africké partnery je bohužel taková politika dlouhodobě nečitelná.
5: A slova Terezy Němečkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední Plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
12: Odbory se dlouhodobě potýkají s úbytkem svých členů, a to nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Mají vůbec v dnešní době co nabídnout? Jak by měli reagovat na moderní fenomény, jako je platformová práce nebo osoby samostatně výdělečně činné? A proč jsou české odbory v porovnání se zahraničním slabé? Speciálním hostem nového dílu je odborová právnička Šárka Homfrey.
6: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Pro a proti. Kdo by líp hájil zájmy Česka na summitu Severoatlantické aliance? Prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš? A měli by se na tom dohodnout politici nebo je na místě, aby rozhodl ústavní soud? Zeptám se poradce ministra zahraničních věcí, ředitele Institutu Václava Klause Jiřího Weigla a poradce prezidenta bývalého velvyslance ve Spojených státech Michaela Žantovského.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
4: Je 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Viktor Orbán chce své premiérské odstupné darovat dětskému domovu na Ukrajině. Nový premiér Maďar má podmínky. Předseda ústavního soudu Baxa na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Hezké nedělní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
14: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
4: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu, kritizovala je řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se bude podle svých slov jen těmi podstatnými. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán daruje své odstupné na dobročinné účely. Reagoval tak na svého nástupce Pétera Maďara, který minulý týden odcházejícím ministrům pohrozil, že odstupné nedostanou, protože podle něj zemi přivedli do katastrofálního stavu. Členové bývalé vlády mají na odstupné nárok ze zákona, někteří hrozí i žalobami.
15: Orbán má nárok na odstupné v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun. Peníze hodlá věnovat dětskému domovu v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Nový maďarský premiér Maďar gesto ocenil.
16: Požádal jsem, aby dodali číslo účtu domova. Chceme peníze poslat přímo tam a ne přes Orbánovo konto.
15: Zároveň svého předchůdce vyzval, aby členy bývalé vlády odradil od podání žaloby. V opačném případě je prý Maďarův kabinet připravený se bránit. Právníci Sloveni serverem Telex.hu ale upozornili, že podle platných zákonů by spor pravděpodobně prohrál. Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Terezíně si připomněli oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil také prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
17: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Ve španělské Andaluzii se dnes konají regionální volby. Pravděpodobně je vyhraje opět konzervativní lidová strana Juanma Morena a způsobí tak další porážku socialistické straně Pedra Sancheze. Lidová strana působí v nejlidnatějším regionu Španělska už 7 let. Zároveň ale průzkumy naznačují, že může ztratit většinu, pokud uspěje krajně pravicová strana Vox. Hlasování je vnímané jako test před celostátními parlamentními volbami, které budou příští rok. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiče čekají od pondělí další komplikace na dálnici D1 u Ostravy. Silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc, upřesnila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
18: Rekonstrukce na hranici Ostravy a Bohumína navazuje na loňské práce, kdy jsme provedli výměnu mostních závěrů ve směru do Polska a letos proběhnou podobné činnosti v protisměru. Cena zakázky dosahuje zhruba 11,3 milionů korun.
4: Dnes je Mezinárodní den proti homofobii, připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která v roce 1990 vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Cílem je také upozornit na diskriminaci LGBT plus komunity. Součástí oslav je i charitativní běh Fun and Run v pražské Stromovce, který letos po 15. pořádá Prague Pride, říká jeho mluvčí Bohdana Rambousková.
19: Jeho výtěžek jde právě na provoz různých činností Prague Pride, které jsou zaměřeny na skutečné zlepšování života queer lidí v České republice a zároveň část výtěžku jde také České společnosti AIDS Pomoc na jejich provoz Domu světla.
4: Součástí programu je i bezplatné a anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C, které nabídne právě Česká společnost AIDS Pomoc. Na východě a severovýchodě bude po zbytek dneška a zpočátku i zítra oblačno až zataženo s deštěm, jinak se čeká většinou polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí dnes maximálně na 18, zítra až na 21 stupňů. Na Moravě bude chladněji, dnes kolem 11 a zítra místy jen kolem 14 stupňů. Tolik zprávy a teď už otevíráme Archiv Plus.
20: Po sametové revoluci se to v Československu a následně v České republice zahraničními návštěvami jen hemžilo. Jaká byla atmosféra na pražské Kampě po příjezdu britské královny Alžběty II. A jejího chotě? Proč bylo na bývalého diktátora Augusta Pinocheta podáno trestní oznámení?
21: Které pražské náměstí bylo přejmenováno za přítomnosti Margaret Thatcherové? A jakou roli sehrál Dismanův rozhlasový dětský soubor na koncertu Michaela Jacksona na Letné? Více ve třetím a závěrečném díle pořadu Archiv Plus o zahraničních návštěvách Československa a České republiky. Zdraví vás autoři František Šedivý
20: a Radim Štícha.
22: Archiv Plus.
20: George Bush se stal v listopadu 1990 úplně prvním americkým prezidentem, který v úřadu navštívil naši republiku. Ve svém projevu mimo jiné řekl: dlouhé rozdělení Evropy nyní končí. Dnes je Československo opět svobodné.
21: Bush vystoupil na Václavském náměstí v den prvního výročí sametové revoluce a setkal se jak s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak s Alexandrem Dubčekem, klíčovou postavou pražského jara v roce 1968.
23: A v tuto chvíli vidíme manželky obou prezidentů, a teď už i Václava Havla a George Bushe, jak přicházejí za neprůstřelnou skleněnou stěnu.
24: We want to help you proclaim your new liberty throughout all this proud and beautiful land, and so today we give to you our last replica of the Liberty Bell.
25: Chceme vám pomoci vyhlásit vaši novou svobodu po celé této zemi, hrdé a krásné zemi. A proto dnes odevzdáváme tuto poslední repliku zvonu svobody.
24: You know, one of our patriotic songs proclaims... One of our patriotic songs proclaims, sweet land of liberty, from every mountain side, let freedom ring.
25: Jedné naší vlastenecké písni se zpívá, ty sladká země svobody, nech svoboda zní z každého horského úbočí.
24: And so when bells ring in Wenceslas Square or in Bratislava or in anywhere in this glorious country, think of this bell and know that all bells are tolling for your precious liberty, now and forever.
25: A tak, kdykoliv se rozezní zvony na Václavském náměstí nebo v Bratislavě či kdekoliv jinde v této nádherné zemi, vzpomeňte si, že tento zvon, na tento zvon a vězte, že to všechny zvony zvoní na znamení vaší drahocenné svobody v této chvíli až na věky.
24: And so now I am proud to ring this bell three times.
25: Jsem hrdý na to, že v této chvíli mohu tento zvon nechat třikrát rozeznít.
24: Once for your courage.
25: Jednou za vaši odvahu.
24: Once for your freedom.
25: Jednou za vaši svobodu.
24: And once for your children.
25: Jednou za

0: Rozovala mimo jiné, že Československo patří zpět do Evropy. Železná lady se setkala s Václavem Havlem a také promluvila ve Federálním shromáždění. O závěru jejího nabitého dvoudenního programu už více archivní nahrávka.
1: Z Federálního shromáždění odešla předsedkyně britské vlády k pomníku svatého Václava, kde položila květy. Na závěr svého pobytu v Praze se zúčastnila aktu přejmenování náměstí Antonína Zápotockého v Praze 3 na náměstí Winstona Churchilla. O odpoledním programu britské premiérky v hlavním městě Slovenské republiky v Bratislavě informuje Martina Balážová.
2: Pani Margaret Thatcherová vystúpila z lietadla kráľovskej letky RAF na bratislavskom letisku presne 25 minút po 12. hodine. Po oficiálnom privítaní najvyššími predstaviteľmi slovenského politického života prijala britská premiérka v rámci starého slovenského zvyku z rúk mladej krojovanej dvojice kúsok chleba so soľou. Potom nasledoval slávnostný obed a po ňom sa už britská predsednička venovala oficiálnym pracovným rozhovorom. Ako prvý ju na Bratislavskom hrade prijal predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško. Vo svojom krátkom uvítacom vystúpení vyzdvihol strategickú geografickú polohu nášho štátu, ktorý, ako povedal, je priesečníkom kultúr z východu i zo západu. Vychádzajúc z týchto súvislostí navrhol, aby sa práve naša krajina stala miestom budúcich stretnutí svetovej inteligencie. Ďalej ocenil snahu Veľkej Británie založiť v hlavnom meste Slovenska britskú radu, ako aj otváranie nových anglických škôl. Po rozhovoroch s Františkom Mikloškom sa pani Thatcherová stretla so slovenským premiérom Vladimírom Mečiarom. Aj výsledok týchto rozhovorov hodnotila v úvodných slovách na tlačovej konferencii, keď povedala:
3: These peoples have won their great battle for freedom brilliantly, courageously and decisively.
2: Vaši ľudia vybojovali svoj veľký boj o slobodu. Urobili to udatne, odvážne a rozhodne. Teraz chcú získať ekonomickú podporu pre svoju demokraciu. Vedia, že ich cieľom je trhová ekonomika, ale nevedia celkom presne, ako ju dosiahnuť. Podľa môjho názoru treba urobiť tri dôležité kroky, aby sa veci pohli dopredu. Vstúpiť do Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Usilovať sa o členstvo v Európskej rade a pokiaľ ide o dojednávanie štatútu pridruženého člena európskych spoločenstiev, musíte dosiahnuť istú ekonomickú úroveň, aby ste sa stali jeho riadnym členom.
4: Václav Havel po svém zvolení pozval do Československa také 14. tibetského dalajlámu, který přijel už v únoru 1990. Spřátelili se a dalajláma byl v Praze ještě několikrát. Během svých pražských zastávek dalajláma zdůrazňoval potřebu soucitu, vzdělání a respektu k lidským právům.

0: arcibiskupským palácem, až je z balkónu pozdraví nejen František kardinál Tomášek, ale především vzácná návštěva. Osobní, tedy nikoli státní host pana prezidenta Havla, jehož původní jméno, tedy toho hosta samozřejmě, zní Tenzin Gyamtso. Mám pochopitelně na mysli jeho svatost 14. tibetského Dalajlámu, nositele Nobelovy ceny míru za rok 1988.
1: Is it peace? No, I consider peace doesn't mean simply the absence of war. Peace.
0: Co je podle mě mír, kterému mimochodem vaše země teď vyučuje svět, uvedl Dalajláma v sobotu na tiskovce plné zahraničních novinářů a snad i místních snobů. Ti všichni pronikli sítí bezpečnostních opatření, které tudíž nešlo označit za nezdolatelné. Ale k věci. Mír, říká Dalajláma, není jen tehdy, když se zrovna neválčí. Skutečný mír znamená víc. Musí ho vytvářet lidé bez zášti a zloby, lidé opravdu míru milovní. Proto je tak těžké ho na tomto světě dosáhnout. Když do Prahy přiletěl papež Jan Pavel II., poklekl a políbil českou zem. Svatý otec u nás byl v roce 1990 podruhé. V roce 1973 se ještě jako krakovský arcibiskup Karol Vojtila zúčastnil pohřbu kardinála Štěpána Trochty v Litoměřicích. Návštěva v osvobozeném Československu byla nejenom pro věřící velmi významná a také ostře sledovaná. Společné bohoslužby na Letném se zúčastnilo přes 500 000 lidí.
2: Vaše svatosti, vítám vás v Československu.
3: Vážený pane prezidente,

0: vážení zástupci československé vlády, ctihodný bratře kardinále Františku Tomašku a vy všichni drazí spolubratři v biskupském úřadě. Přijměte můj úctivý a srdečný pozdrav.
1: Ještě sice nevidíme, ale už lidé povstali ze svých sedadel a z horní části třídy obránců míru, prakticky ve směru od svatovítské katedrály, od stanice Hradčanská, přijede ten známý papamobil, ten 3,5-tonový Mercedes, kde bude stát hlava římskokatolické církve, bude projíždět Letenskou plání podle předem vypracovaného plánu, tak, aby ho co nejvíc lidí vidělo. Několikrát projede mezi koridory, které jsou zřízeny a které jsou stále udržovány tady na Letné.
2: Modleme se, dokonej v nás Bože velikonoční dílo vykoupení a dej, ať plně žijeme z toho, co jsme od tebe přijali skrze Krista našeho Pána.

0: Velké davy příznivců přilákal i historicky první koncert kapely The Rolling Stones, a to v Praze 18. srpna 1990. Akce na Strahově se stala symbolem pádu komunismu, přilákala přes 100 000 diváků a osobně ji zaštítil prezident Václav Havel. K nevšednímu zážitku přispělo i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, které přivezlo 11 kamionů. Dále tři velkoplošné obrazovky a mamutí zvukový park s efekty, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika nestlumil ani vydatný déšť.
1: Atmosféru očekávajícího Strahova nám teď zprostředkuje přímý účastník Jan Pokorný.
2: Tak to vypadá, že Strahovský stadion má zase na chvíli svůj smysl. Zatím se tady hraje muzika z magnetofonového záznamu, ale už více než 3 hodiny se zaplňuje stadion fandy rockové muziky. Za pár minut to začne. Předkoncertní organizace je přísná, slušná, prostě perfektní. Chybí mi odhad sportovních reportérů, ale myslím, že teď takových 70-80 tisíc diváků tu je. Ostatně je vyprodáno. Všech 100 tisíc vstupenek zmizelo z předprodeje a před chvilkou se operativně začalo prodávat ještě dalších 10 000 lístků. Rolling Stones přijeli odpoledne z Pražského hradu, kde z balkónu společně s prezidentem republiky pozdravili prý velice četné shromáždění. Odvezli si i pěknou pozornost z Krystalexu, jak jsem se dozvěděl. No a už je téměř jisté, že Václav Havel jim návštěvu tady na Strahovském stadionu oplatí.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V létě 1993 zavítal do České republiky ruský prezident Boris Jelcin. Jeho blesková návštěva se odehrála krátce po rozpadu Sovětského svazu a zároveň po vzniku samostatné České republiky. Hlavním tématem byly česko-ruské vztahy po odchodu sovětských vojsk. Jelcin se omluvil za okupaci z roku 1968 a podpořil vlastní zahraničně politickou orientaci České republiky, včetně zbližování se Západem. Více k jeho krátké návštěvě v rozhlasové nahrávce.
5: Samozřejmě neunikla pozornosti okolnost, že po 2 dnech ve Varšavě si vrcholný ruský představitel nenašel čas na delší jednání v Čechách. Přičítám to výhradně na vrub dramatické situaci v Rusku, kde se předpokládá, že v nejbližších týdnech vyvrcholí politický zápas o moc. Lze si však také vzpomenout na diplomatický prapůvod Jelcinovy návštěvy u nás. Letos 8. května na recepci a oslavě výročí konce války při rozhovoru na ruském velvyslanectví informoval velvyslanec Alexandr Lebeděv prezidenta Havla, premiéra Klause a ministra Želence, že Boris Jelcin navštíví v srpnu Varšavu a náš prezident promptně navrhl, aby se ruský prezident třeba jen krátce zastavil u nás. Pánové Klaus a Želeněc to tehdy souhlasně označili i hned za dobrý nápad.
6: Vyvrcholením bleskové zastávky Borise Jelcina na cestě z oficiální státní návštěvy Polska byl podpis nové česko-ruské mezistátní smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci. Na následné tiskové konferenci pak prezident Václav Havel označil pracovní návštěvu Borise Jelcina za výraz sympatií k naší republice. Díky ní mohla být podepsána zmíněná smlouva, která je první svého druhu mezi novými, suverénními a rovnoprávnými státy.
0: Velkou kontroverzi vyvolala soukromá obchodní cesta bývalého chilského diktátora Augusta Pinocheta v roce 1994. Česká vláda jeho návštěvu neblokovala a prezentovala ji jako neformální obchodní jednání. U části české veřejnosti a médií vyvolal Pinochetův příjezd nevoli, a to v souvislosti s porušováním lidských práv za jeho diktatury. Podrobnosti přinesly rozhlasové noviny.
7: Chilský generál Augusto Pinochet přijel dnes ráno s doprovodem do vojenského opravárenského závodu ve Štenberku na Olomoucku. Závod se zabývá hlavně demontáží vojenské techniky, zejména nákladních automobilů, kterou armáda uvolňuje v souladu s mezinárodními smlouvami. Podle některých zdrojů by měl bývalý chilský diktátor, nynější vrchní velitel pozemních sil Augusto Pinochet, navštívit ještě zbrojovku v Uherském Brodě. Z informací pracovníků Omnipolu vyplývá, že společnost dosud neuzavřela žádné dohody s chilskou vojenskou delegací.
8: Na chilského generála Augusta Pinocheta, který je na návštěvě v České republice, dnes podal trestní oznámení pražskému státnímu zastupitelství šéfredaktor časopisu A Kontra, člen organizace Amnesty International Jakub Polák. Jak uvedl, existuje důvodné podezření, že se na Pinocheta vztahují ustanovení úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, která je součástí našeho právního řádu. Další trestní oznámení na generála Augusta Pinocheta podalo 6 osob, mezi nimi signatáři Charty 77, John Bock, Herman Chromý a Stanislav Pence. Naopak křesťansko-demokratická mládež bývalého diktátora vítá a považuje ho za jednoho z mála světových státníků, který se dokázal postavit komunismu v čele a porazit je. Kampaň proti generálovi v některých sdělovacích prostředcích označuje za neslušnou.
4: Trestní oznámení podaná proti Augustu Pinochetovi během jeho návštěvy v roce 1994 skončila bez jakéhokoliv reálného postihu. Policie je buď odložila, nebo k zahájení trestního stíhání vůbec nedošlo. Po této kontroverzi následovalo v roce 1996 výrazné zlepšení vztahů s Chile, které stvrdil svou oficiální návštěvou Chile prezident Václav Havel.
0: Zatímco Pinochet společnost rozdělil, tak britská královna Alžběta II. Ji v roce 1996 naopak spojila. Jednalo se o první návštěvu britského panovníka v Čechách a na Moravě v tisícileté historii česko-britských vztahů. Královna přijala z rukou prezidenta Václava Havla nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílého lva s řetězem.
4: Havel na oplátku obdržel velkokříž řádu lázně. Britská delegace obdivovala při svém pobytu také krásy hlavního města. Úvodní slova královny i atmosféru na pražské kampě zachytil Český rozhlas.
9: Mr. President, thank you so much for the welcome.
10: Pane prezidente, velice vám děkuji za uvítání, kterého se princi Filipovi a mně dostalo. Oba nás těší, že tu dnes můžeme být, zvláště pak proto, že toto město, klenot v srdci Evropy, vidíme poprvé.
11: Přicházíme s informacemi z pražské kampy, kde se tísníme mezi davy Pražanů. Myslíme, že královna už je velmi blízko, protože už právě teď projíždí kolona možná několika desítek policejních vozidel. Přijíždí čestná stráž na motorkách a podle mávání Pražanů zdá se, že její veličenstvo britská královna Alžběta II. Právě teď vjíždí ve svém Rolls-Royce do prostoru pražské kampy.
12: Já bych tomu jenom dodal, že ty davy, které teď právě tleskají, mávají vlaječkami, se netísní jen tady dole na kampě, ale také nahoře na Karlově mostě, kam královna za chvíli vystoupí a podívá se tady na část královské cesty, té cesty, po které chodili někteří z jejich dávných krajanů, jako magistr Kelly, dobře známý i u nás, a další zástupci britské monarchie, kdysi v minulosti královna, tu opět připomínám, je vlastně poprvé ve svém životě jako první hlava britské monarchie.
11: Já bych teď uvedl, že kolona policejních vozidel objela celou starou kampu a právě teď vozidla zastavují a teď do prostoru před schody na Karlův most přijíždí i královský Rolls-Royce, takže předpokládám, že během několika vteřin bude královna Alžběta vystupovat ze svého vozu. Právě teď Rolls-Royce zastavil a já poprosím Martina, protože je vyšší, aby okomentoval, co vidí.
12: No teď právě královna vystupuje z automobilu ze svého Rolls-Royce, vítá jí potlesk. Doprovázená prezidentem republiky Václavem Havlem, pokud tam dobře vidím. Pražané ji opět zdraví stejně jako její ochotě prince Filipa. A teď právě stoupají po schodech na Karlův most.
11: Připomeneme, že královna by se teď měla projít po Karlově mostě a poté, co skončí její královská procházka, tak by se měla odebrat do své pražské rezidence, která je odtud přibližně 200 metrů a je to pražský Lichtenštejnský palác.
12: Já bych tomu jenom dodal pro úplnost, že architektura, kterou tady královna shlédne, a pražská architektura speciálně, je v královské rodině doménou prince Charlese, který se o Prahu velmi zajímá a je taky společně s Václavem Havlem patronem pražského památkového fondu a Prahu také několikrát navštívil.
0: V přátelském duchu se nesla i návštěva amerického prezidenta Billa Clintona. Ten vystoupil za projekt Partnerství pro mír, to jest iniciativu NATO zaměřenou na zapojení bývalých komunistických států střední a východní Evropy do bezpečnostních struktur. Během návštěvy se Clinton setkal s významnými osobnostmi české kultury, třeba se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. O bližším programu promluvil do rozhlasu přímo z Národní třídy mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček.
13: Silná policejní asistence a davy přihlížejících před Jazz klubem Reduta svědčí o tom, že sem každou chvíli přijede americký prezident Bill Clinton, doprovázený českým prezidentem Václavem Havlem. Už od 8 hodin, jak sami slyšíte, probíhá dole v Redutě vystoupení volného sdružení jazzových hudebníků. V publiku je mimo jiné premiér Václav Klaus. Je tu se mnou i Ladislav Špaček, mluvčí českého prezidenta. Právě se otáčí, kolona ještě nejede, je čas na otázku. Jak probíhá dosavadní neoficiální program obou prezidentů?
14: O neoficiálním programu předem, než prezident Clinton přijel, tak bylo vlastně velice mlhavo, protože, jak víme, prezidentovi Clintonovi zemřela maminka, takže bylo dost problematické organizovat nějaký soukromý program. Nakonec po vzájemné dohodě obou prezidentů se rozhodlo, že se zachová procházka po Karlově mostě, protože prezident Clinton si vzpomíná na svoji návštěvu v 70. roce, na Karlův most si vzpomínal zejména. No a potom návštěva typické pražské restaurace. Takže v tuto chvíli ještě prezidenti sedí u Zlatého tygra, možná v těchto chvílích už se vydávají na cestu a míří sem do Reduty, kde je jakýsi večer spirituálu. Má to být trošku taková jakási i vzpomínka na Clintonovu matku a má to být takový trošku klidnější večer, nikoliv jazzový, jak bývá v tomto klubu zvykem.
13: Bude hrát americký prezident na saxofon?
14: To je věc, kterou samozřejmě předem nemůžeme určit, nicméně mohu prozradit, že náš pan prezident má pro amerického prezidenta velice zajímavý dar.
4: O ním zajímavým darem byl právě nový saxofon, zhotovený ve známé české dílně Amaty v Kraslicích. Jednalo se o osobní a symbolický dárek. Clinton saxofon vyzkoušel a s kapelou na něj zahrál několik skladeb.
0: A u hudby zůstaneme i v závěru dnešního Archivu Plus. Americký zpěvák Michael Jackson si v roce 1996 vybral českou metropoli jako místo, kde zahájí světové turné k albu History. Na Tletnou tehdy nechal zpěvák vstyčit svou obří sochu, paradoxně na místě, kde jen několik desítek let předtím stál maršál Stalin. Důležitou roli během koncertu sehrál i Dismanův rozhlasový dětský soubor.
15: Dobré odpoledne tady z Letné. Já jsem teď zase zašel mezi diváky, respektive čekající. Mám tady dvě děvčata, faninky Michaela Jacksona, takže se zeptám, odkud jste přijeli?
16: Z Bratislavy jsem.
15: A jak se vám tady zatím čeká, protože to čekání je asi dost úmorné.
16: Tak čeká se mi celkom dobré, jakože ale mě je trošku zima, lebo se nepohybujem.
17: No, já jsem přijela spozdě, čeká se mi blbě, protože nemám kámošku.
15: Jak to, že nemáte kámošku? Ona se vám někde ztratila?
17: Ztratila. Hned stávali u vchodu.
7: Na vystoupení americké megastar se bude přímo podílet i Český rozhlas. V hlavním programu se představí Dismanův rozhlasový dětský soubor, který bude spoluúčinkovat ve dvou písních. Na to, jak se děti na večerní vystoupení těší, jsme se zeptali jedné ze sbormistrů dětského souboru Českého rozhlasu, Zdenky Fléglové.
18: No, vzhledem k tomu, že to jsou děti, které mají ledaco za sebou a mnohé už zkusili a mnohokrát stály na prknech, která znamenají svět možná, a mají za sebou i nejrůznější noční bojovky, tak možná i tato noční hra s Michaelem Jacksonem bude pro ně jednou z mnoha událostí jejich života. Asi na to budou vzpomínat velmi dlouho, ale nemyslím si, že by měli trému nebo že by se báli. Myslím, že určitou výjimečnost to všem pociťují všichni.
4: Archivními nahrávkami z významných porevolučních návštěv v Československu a České republice vás provedli František Šedivý
0: a Radim Štícha. A za technickou spolupráci děkujeme mistrovi zvuku Janu Braunerovi a Peteru Markovskému z rozhlasového archivu.
19: Pěkné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus.
19: Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to například škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Lidé v Kyjevě budou dnes protestovat proti návrhu ukrajinského občanského zákoníku, který by podle kritiků v podstatě zakázal manželství u stejnopohlavních párů. Lidskoprávní organizace varují, že návrh může být v rozporu s požadavky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie. Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Podle odborníků totiž umělá inteligence nepracuje s kompletním zdravotním stavem člověka a může uživatele utvrzovat i v chybných závěrech. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z ANO je společně s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů na návštěvě Izraele. Doprovází je skupina poslanců. Delegaci pozval místopředseda izraelského Knesetu. Jednání oficiální podnikatelské mise se zaměří například na IT a kybernetickou bezpečnost, biotechnologii, zdravotnictví nebo sport. V Izraeli by měly být do středy. Epidemie eboli v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v koňské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě jedno. Strážci Národního parku Šumava se teď při kontrolách víc zaměřují na okolí Plešného jezera a Stožecké kaple. Právě tam hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronů, které je v parku na celém nezastavěném území zakázané. A v pražském Rudolfinu dnes zahraje uznávané klavírní duo z Nizozemska. Bratři Lukas a Artur Jusenovi vystoupí s orchestrem Akademie svatého Martina v Polích, který nahrál hudbu k oscarovému snímku Amadeus. Koncert pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. V Čechách dnes převládá polojasno, na Moravě je zataženo s deštěm, který bude zpočátku ještě zítra doznívat. Teploty dnes do 18, zítra až 21 stupňů. A teď pořad za obzorem.
20: Uzavření Hormuzského průlivu vyhnalo vzhůru ceny na čerpacích stanicích po celém světě. Jenže nejde jen o ropu nebo plyn. Země Perského zálivu jsou taky významnými výrobci hnojiv a první státy už teď začínají pociťovat jejich nedostatek. Farmářům rostou náklady, v obchodech postupně stoupají ceny potravin.
21: Fertilizers are becoming very expensive.
22: A third of the fertilizers used in the world come from Gulf countries and Iran.
23: The risks of a global food and hunger crisis.
20: Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejprve dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu. Na to, jak americko-izraelská válka proti Iránu začíná drtit zemědělství některých málo rozvinutých zemí světa a jaké to může mít humanitární následky, se podíváme v tomto díle pořadu Za obzorem. Vítá vás u něj Jana Karasová.
3: Za obzorem.
24: Na zavlažování musíme používat čerpadlo, které pohání motor a spotřebuje hodně paliva. Nedávno jsme sklízeli zázvor a nevydělali jsme vůbec nic. Naopak jsme prodělali, protože ceny pohonných hmot jsou tak vysoké.
20: Počítá kambodžský farmář, jak se kvůli krizi v Hormuzském průlivu dostal do mínusu. Rostoucí ceny paliva do vodní pumpy, pokud na něj vůbec po dlouhém čekání dojde, řeší i 35-letý bangladéšský farmář Mohamed Yusuf.
25: Co budeme jíst, když nebudeme moct pěstovat rýži? Pro farmáře je měnou právě rýže. Díky ní naše rodina přežívá. Palivová krize nás dostává do problémů, do opravdu vážných problémů.
20: Země nemá dostatečné devizové rezervy, potýká se s problémy při nákupu paliva, u čerpacích stanic se tvoří fronty a funguje přídělový systém. Některé továrny na hnojiva v zemi přerušily výrobu, protože nemají vstupní suroviny. Pytle hnojiv v regálech obchodů marně hledají i někteří farmáři v sousední Indii.
26: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná. Jenže výkupní ceny plodin tomu neodpovídají. Farmáři jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem.
1: Do budoucna. V červnu a v červenci už pravděpodobně nebudeme mít žádné zásoby hnojiv. Nebudou tak snadno dostupná, protože se kvůli válce zastavil dovoz. A většinu hnojiv dovážíme ze zemí Perského zálivu, především z Kataru a dalších států. Takže to bude mít výrazný dopad na zemědělství.
20: Vyprávěl agentuře Aninews majitel obchodu s hnojivy v Indii. Očividně příliš nevěří ujišťování zástupců indických výrobců hnojiv, že v zemi mají dostatečné zásoby a veškerou poptávku budou schopni plně pokrýt. A tlak cítí i farmáři v Africe. Now we are faced with the
2: huge challenges. Teď čelíme obrovským problémům. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu se zastavily dodávky hnojiv. Zemědělská sezóna mezitím pokračuje bez nich. Riziko nedostatku potravin je proto v nadcházejících měsících velmi vysoké.
20: Tohle hodnocení aktuálního stavu předal předseda Africké unie Mahmoud Ali Yusuf k poděkování čínskému prezidentovi za to, že jeho země dodržela plán zrušit cla vůči africkým státům. Pro Čínu to je strategický krok, kterým si chce mimo jiné pojistit přístup k africkému nerostnému bohatství a taky diverzifikovat dovoz potravin a tím zvýšit svou potravinovou bezpečnost. Jenže potravinová bezpečnost zvlášť některých afrických zemí teď prochází zásadní zkouškou. Ta ukazuje, jak je v krizích pro země s nízkým hrubým domácím produktem obtížné soutěžit na celosvětovém trhu se státy s výrazně větší ekonomickou silou. Odkryla ale taky riskantní závislost některých států na jednom hlavním zdroji nezbytných produktů, včetně zemědělských hnojiv. Hormuzským průlivem prochází přibližně třetina celosvětového námořního obchodu s hnojivy. Z hlediska absolutních objemů nejvíc hnojivy vyváží Saúdská Arábie. Její export za posledních 5 let dosahoval v průměru zhruba 5 miliard dolarů ročně. Významnými exportéry jsou ale taky Spojené arabské emiráty a Katar. Státy Perského zálivu mají významný podíl hlavně na světovém exportu močoviny, což je jeden z hlavních typů dusíkatých hnojiv, tedy těch, na kterých je závislé pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez chemických hnojiv by světové zemědělství v současné podobě mělo výrazně nižší výnosy, a to znamená zásadní riziko pro celý svět. Klíčovou vstupní surovinou pro výrobu hnojiv je především zemní plyn. Přes Hormuzský průliv se tedy nevozí jen hotová hnojiva vyrobená v závodech v Perském zálivu, ale zároveň tudy proudí i vstupní suroviny do továren na umělá hnojiva jinde ve světě. A celý tento propojený dodavatelský řetězec je teď narušený. Probrala jsem to s Julie Spisovou, vedoucí datovou analytičkou Mezinárodního obchodního centra. To je společnou agenturou Světové obchodní organizace a konference OSN o obchodu a rozvoji a zaměřuje se na zvyšování konkurenceschopnosti rozvojových zemí na světovém trhu.
3: Posloucháte pořad Za obzory. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
20: Obchod z hnojivy z Perského zálivu je teď de facto zastavený už víc než 2 měsíce. Jaké dopady podle vás můžeme očekávat v krátkodobém horizontu, tedy v nejbližší zemědělské sezóně? A co by se mohlo stát v nějakém střednědobém výhledu?
5: Výpadky v dodávkách hnojiv ovlivňují světové potravinové trhy hlavně 2 způsoby. Ten bezprostřední dopad je samozřejmě růst nákladů na zemědělskou výrobu, protože cena jednoho z klíčových vstupů, tedy hnojiv, prudce roste. Zároveň ale sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv, jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv. A to má přímý dopad na výnosy i na objem potravin, který bude k dispozici v této i v dalších sezónách. Podle odhadu Světové banky by ceny hnojiv měly v roce 2026 vzrůst o 31%. Máme taky modely, které ukazují, jak se zdražení hnojiv promítá do cen potravin. Například OECD a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů odhadují, že každé 1% zvýšení cen hnojiv vede přibližně k růstu cen potravin o 0,2%. Pokud bychom tedy vycházeli z předpokládaného 31% zdražení hnojiv v roce 2026, mohlo by to letos znamenat růst cen potravin přibližně o 6%. A bavíme se o světových cenách, protože v jednotlivých zemích se to může projevit různě.
6: Ano, samozřejmě. Záleží například na tom, jaké plodiny daná země pěstuje a jak moc jsou náročné na hnojiva. Roli hrají také klimatické podmínky nebo náklady na dopravu uvnitř jednotlivých zemí. Faktorů, které ovlivňují, jak se vyšší ceny hnojiv promítnou do cen potravin, je tedy celá řada. To, jak dlouho budou dopady trvat, je zatím poměrně nejisté. Záleží na vývoji cen energií, počasí i na klimatických podmínkách. Velmi důležitá jsou ale taky politická rozhodnutí jednotlivých států. Ta mohou přesnost vyšších cen hnojiv do cen potravin buď zmírnit, anebo naopak ještě zesílit. Z předchozích krizí víme, že státy se často snaží chránit vlastní trhy a zajistit dostatek potravin pro domácí obyvatelstvo tím, že zavádějí obchodní omezení, například vývozní kvóty nebo úplné zákazy vývozu. Viděli jsme to během pandemie covidu i po ruské invazi na Ukrajinu a podobný trend sledujeme i nyní. Tyto kroky mohou krátkodobě pomoct domácím trhům, ale zároveň často zhoršují situaci na globálních trzích, zvlášť pokud je zavádějí velcí zemědělští producenti. A podle toho, jak rychle budou vlády reagovat a jak dlouho tato opatření ponechají v platnosti, se může období narušených dodavatelských řetězců výrazně prodloužit.
5: Zmínila jste, že farmáři se už začínají situaci přizpůsobovat a používají třeba méně hnojiv nebo přecházejí na jiné plodiny. Tak které plodiny jsou na dostupnosti hnojiv nejvíc závislé a na jaké alternativy třeba farmáři přecházejí? Máte k tomu už nějaká data?
6: Bohužel nemáme přesná data o tom, na které konkrétní plodiny farmáři přecházejí. Máme ale indicie z terénu, že o přechodu na méně náročné plodiny skutečně uvažují. Problém je, že právě plodiny nejvíce závislé na hnojivech patří zároveň k základním potravinám, které jsou klíčové pro výživu světové populace. Dusíkatá hnojiva se intenzivně používají při pěstování rýže, pšenice anebo kukuřice. A právě tyto plodiny jsou zásadní v boji proti hladu a podvýživě.
5: Které země nebo části světa jsou na dodávkách hnojiv přes Hormuzský průliv nejvíc závislé?
6: Jedna skupina jsou velcí světoví zemědělští producenti. Například Indie a Brazílie patří mezi největší producenty potravin na světě a mají zásadní význam pro globální zásobování. Obě země v roce 2025 dovezly dusíkatá hnojiva v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů. V případě Indie pocházelo 37% těchto dovozů ze zemí Perského zálivu. U Brazílie to bylo 22%. Nejde tedy o úplné přerušení dodávek, ale stále o velmi významný podíl. Zhruba mezi pětinou a třetinou spotřeby dusíkatých hnojiv těchto zemí. A vzhledem k tomu, jak důležitou roli Indie a Brazílie hrají v globálním zemědělství, to má samozřejmě dopad na trh s potravinami celosvětově. Na druhé straně ale existují i menší ekonomiky, které jsou na dovozu hnojiv závislé ještě mnohem víc a které jsou v současné krizi velmi zranitelné. Typickým příkladem je Bangladeš. Má velmi početnou populaci a 96% hnojiv dováží právě ze zemí Perského zálivu. Bangladeš už dnes spoléhá na dovoz potravin, aby pokryl domácí poptávku. Je tedy čistým dovozcem potravin a současně teď čelí problémům s přístupem k hnojivům pro vlastní zemědělskou produkci, která by jinak dovoz potravin doplňovala. Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
5: Na globálním trhu to tedy funguje tak, že země, které si mohou dovolit vyšší ceny, budou potraviny nakupovat dál a pro ostatní státy, které takovou kupní sílu nemají, potom zbývá méně té dostupné nabídky.
6: Ano, přesně tak. To je
5: něco, co vidíme jak v ekonomické teorii, tak v praxi. Vždy jsou nejvíce zasažené menší země s nižší vyjednávací silou a omezenými finančními prostředky. Viděli jsme to například už dřív u amerických cel, která na určitou dobu nejvíc dopadla na nejméně rozvinuté země. Ty měly zároveň mnohem menší možnost vyjednávat bilaterální dohody. A podobný scénář můžeme očekávat i zde. Čím menší finanční kapacita a vyjednávací síla, tím větší riziko nedostatku, nedostupnosti a nebo neúnosných cen potravin.
8: Jaké jsou vlastně možnosti řešení této situace? Samozřejmě by to bylo znovu otevření dopravy přes Hormuzský průliv, ale to teď tedy nebereme jako variantu. Jaké jsou kromě strategie samotných farmářů alternativy?
5: V téhle krizi se alternativy ukazují jako obzvlášť složité. Silniční nebo letecká doprava u komodit, které prochází Hormuzským průlivem, tedy ropa, plyn nebo hnojiva, není příliš realistická alternativa. Objemy a povaha zboží se jednoduše špatně přepravují jinými druhy dopravy. Vidíme ale určité přesměrování lodních tras. Například zásobování Afghánistánu se částečně přesouvá přes delší trasy, jako je obeplutí Afriky kolem mysu Dobré naděje nebo přes Baltské moře. To ale znamená výrazná zpoždění, přibližně až 2 měsíce navíc a zároveň vyšší náklady. Další záležitostí, kterou v rámci Mezinárodního obchodního centra sledujeme, je nevyužitý vývozní potenciál některých zemí. Například Egypt má odhadovaný nevyužitý exportní potenciál v močovině ve výši 1,6 miliardy dolarů. Ale když státy zavádějí restriktivní obchodní opatření a vlády to dělají hlavně proto, aby chránili vlastní obyvatelstvo, tak tím někdy vznikají i nechtěné důsledky. Pokud mají domácí producenti omezený přístup na globální trhy, ztrácejí motivaci navyšovat výrobu. Takže i když je cílem chránit domácí zásobování, v dalším horizontu to může paradoxně také oslabit stabilitu globálních potravinových trhů. Takže alternativní dodavatele existují, ale jejich využití je zatím omezené. A přesměrování ropy sice možné je, ale vždy přináší zpoždění a vyšší náklady.
9: Agriculture is a specific field because you depend on weather and on the natural cycles.
8: Zemědělství je ale specifické, protože je závislé na počasí a také na sezónách a nelze ho prostě jednoduše zastavit nebo nějak posunout. Jak moc je ta současná situace kritická s ohledem na další zemědělskou sezónu a ovlivňuje těch pár měsíců už teď na časování produkce? Jaké dlouhodobé dopady to může mít zejména v těch méně rozvinutých zemích?
9: In the agriculture sector, especially in the LDC's countries.
10: So we have the effect on the current season where
5: U aktuální sezóny farmáři reagují tím, že snižují nebo odkládají použití hnojiv. A sadba už například v Evropě nebo částech Asie začala, ale větší obava je dlouhodobá. Někteří producenti nebo zemědělci můžou trh úplně opustit, protože situace neustojí. Nedávno jsem zaznamenala informaci, že v Bangladéši přerušili provoz už 4 z 5 továren na hnojiva. Dopady krize můžou být strukturální. I kdyby suroviny, například zemní plyn jako klíčová vstupní surovina, byly znovu dostupné, některé výrobní kapacity už nemusí být snadné obnovit. Část výrobců může z trhu odejít a jejich návrat by pak trval dlouho. A to může mít dlouhodobé dopady na dostupnost potravin. Klíčová nicméně zůstává otázka, kdy se znovu otevře Hormuzský průliv.
8: A pokud by se Hormuzský průliv otevřel, jak rychle by se situace mohla stabilizovat?
5: Většinou ceny reagují poměrně rychle, jak u hnojiv, tak u potravin. Věřím, že by to fungovalo stejně i opačně, takže pokud by se dodávky obnovily, ceny by pravděpodobně začaly poměrně rychle klesat. Tyto trhy jsou obecně velmi citlivé a reagují rychle. Závisí to především na tom, jestli firmy už nezmizely z trhu a jestli jsou zrušená obchodní opatření. To by jinak brzdilo obnovu dodavatelských řetězců.
8: Vysvětluje pro tento díl pořadu Za obzorem vedoucí datová analytička Mezinárodního obchodního centra.
3: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
20: Světový potravinový program odhaduje, že v důsledku blízkovýchodní krize by mohlo nedostatkem potravin trpět až 45 milionů lidí. A to navíc k těm, kteří v potravinové nejistotě jsou už teď. Jenže dodávky humanitární pomoci do některých zemí čelí stejnému problému jako ropa, plyn a hnojiva z Perského zálivu. Přes klíčovou námořní tepnu se nedostanou. V pozadí toho všeho je taky zhruba 20 milionů lidí v Jemenu. Jejich životy závisejí na tom, jestli bude zásobování fungovat alespoň v nějakém základním režimu. Země, kterou už několik let zmítá ozbrojený konflikt, patří k nejchudším v regionu. Z přístavu Jebel Ali v Dubaji ve Spojených arabských emirátech by přitom za normálních okolností vyplouvaly i do Jemenu desítky zásilek humanitární pomoci od agentur Organizace spojených národů i nevládních humanitárních organizací. Dubaj poskytuje nejen obří mrazák na citlivé komodity, včetně léků, ale taky velké sklady na další materiál a dostatek logistických firem. Hlavní uzel, ze kterého rozesílají materiál a humanitární pomoc do jednotlivých misí v regionu i mimo něj, má v Dubaji i Organizace Lékaři bez hranic. Pobočka má mimo jiné na starosti mise v Sýrii, Jordánsku, Džibutsku a Jemenu. Právě tam je situace ohledně dodávek nejkritičtější. V kanceláři s výhledem na zablokovaný Perský záliv jsem o tom v polovině dubna mluvila s programovým manažerem organizace Markem Šakalem.
11: Usually we are receiving supplies from Dubai and the boats start from Dubai and cross the.
1: Za běžných okolností zásoby putují z Dubaje loděmi, které proplouvají Hormuzským průlivem a pokračují přes Arabské moře na jih Jemenu, především do přístavu Aden. Odtud pak dovážíme léky a další materiál do našich nemocnic po celé zemi. Další trasa vede z Dubaje do Džibutska. Tam náklad přeložíme na menší lodě, které pokračují do přístavu Hudajda a zásobují sever Jemenu. Tohle je naše standardní trasa.
20: Jinže teď je Hormuzský průliv zablokovaný. Jak to v takové situaci zvládáte?
1: Je to pro nás obrovská komplikace, protože dnes přes Hormuzský průliv prakticky nic neprochází. Spojené arabské emiráty si ještě dokážou dovážet zboží pro vlastní potřebu přes přístavy Chorfakan a Fujairah.
20: Jenom vysvětlím, že ty leží na druhé straně toho kritického bodu.
1: Přesně tak, leží mimo samotný průliv, takže ho mohou obejít. Tyto přístavy jsou ale určené hlavně pro dovoz a mají jen velmi omezenou kapacitu pro export. My je proto dnes využít nemůžeme. Jedinou možností z Dubaje je tedy pozemní doprava přes Oman směrem do Jemenu. Jenže to je velmi komplikované, protože musíme překonat dvě hranice. Ze Spojených arabských emirátů do Ománu a pak z Ománu do Jemenu. A letecká doprava je hodně drahá. Objem materiálu, který převážíme, je obrovský. Jen tady v Dubaji máme momentálně asi 500 tun zásob, které čekají na to, až je pošleme do různých zemí, včetně Jemenu a do Afghánistánu. A poslat toto množství letadly je drahé. A i ceny dopravy po moři jsou teď 4x až 5x vyšší než před koncem února. Z humanitárního i operačního hlediska je dnes nejkritičtějším místem Jemen, protože je úzce navázaný na Hormuzský průliv i průliv Bab al-Mandab. Námořní doprava je na těchto trasách zcela závislá.
20: Takže nejde jen o samotné uzavření Hormuzského průlivu, ale taky o to, že všichni se snaží využívat jiné přístavy, které jsou ještě v provozu. A ty jsou teď tedy zahlcené?
1: Přesně tak, ty ostatní přístavy jsou menší a nemají kapacitu jako dubajský přístav. Před nimi navíc čeká velké množství lodí. Samozřejmě se proto musí určovat priority a rozhoduje se, co má přednost. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu jsou ale všechny ostatní přístavy přetížené.
20: Pokud by omezení v Hormuzském průlivu trvalo dlouhodobě, jaké by pro vás existovalo řešení?
1: Pokud by průliv zůstal uzavřený, stále máme možnost přesunout zásobování do Evropy. Máme tam dvě logistická centra a sklady, které dokážou výpadek dubajské základny nahradit. Veškeré léky bychom pak posílali loděmi z Evropy. Pokud by ale zároveň zůstalo uzavřené Rudé moře nebo průliv Bab al-Mandab, museli by lodě obeplouvat celou Afriku až do Džibutska. Urgentní zásoby bychom pak dopravovali letecky z Evropy do Džibutska a odtud dál do Jemenu.
20: Když se podíváme na ty velké zásilky, které běžně posíláte lodí a které teď převážíte kamiony nebo částečně letadly, co vlastně obsahují?
9: What would be inside?
11: Inside the parcel, so we have a lot of drugs.
1: V těch zásilkách je především velké množství léků, kromě nich také zdravotnický materiál a další spotřební vybavení. Máme tam i terapeutickou výživu, ta ale putuje přímo od dodavatelů do Jemenu přes Džibutsko, takže se snažíme co nejvíc vyhnout tranzitu přes Dubaj. U léků je to ale mnohem složitější, protože mají omezenou dobu použitelnosti. Musíme proto neustále sledovat blížící se expiraci, což je zásadní problém. Léky je nutné doručit ještě před určitým datem a zároveň musí být po celou dobu přepravy skladované v kontrolované teplotě. I kdybychom našli dostupné lodě, často nejsou vhodné pro převoz léků, protože potřebujeme chladící kontejnery s řízenou teplotou. Ty ale momentálně prakticky nejsou k dispozici. Jsme proto nuceni velkou část materiálu posílat v běžných kontejnerech bez chlazení. V takových podmínkách ale léky převážet nemůžeme. Posíláme tedy alespoň zdravotnický materiál a další vybavení, jenže nemocnice a týmy v terénu pak dostanou pouze část objednávky, nikoli všechno, co potřebují pro běžný provoz. To je velmi kritická situace. Čím větší zpoždění vzniká, tím větší je riziko, že nemocnicím začnou docházet základní léky.
8: Pokud by se hormuzský průliv znovu otevřel, v Perském zálivu by stále zůstávalo velké množství čekajících lodí. Co by vám v takové chvíli nejvíc pomohlo? Jak by podle vás měly vypadat další kroky?
1: Pro nás by bylo zásadní, aby přednost dostali základní dodávky a kritická humanitární pomoc. Na těch zásobách totiž přímo závisí lidské životy. Jenže ti, co o tom rozhodují, teď pravděpodobně řeší jiné priority a jednou z nich je samozřejmě ropa. Doufáme ale, že se průliv znovu otevře a doprava se vrátí do běžného režimu. Pak by se mohly znovu rozběhnout i naše dodávky. Přesto máme obavy, že bude potřeba vyvíjet tlak, aby zdravotnická pomoc dostala prioritu.
8: Jak současná situace dopadá na lidi, kterým se snažíte v Jemenu pomáhat? A pokud by krize pokračovala, jak by se podle vás mohly podmínky dál zhoršovat?
1: Naše operace v Jemenu zatím nejsou konfliktem přímo zasažené. Nemocnice fungují, pacienti dál přicházejí, ošetřujeme těhotné ženy, děti se spalničkami nebo infekcemi. Všechno zatím běží relativně normálně. Pokud ale budeme mít vážné problémy dostat dodávky do Jemenu, tak budeme muset některé své aktivity zastavit nebo přestat s léčením některých pacientů. Problémy v dodavatelském řetězci ale ovlivní i distribuci vakcín. Ty dodávají státy, ministerstva zdravotnictví a organizace OSN.
8: Říká Mark Šakal z dubajské pobočky Organizace lékařů bez hranic. Kdy, za jakých podmínek a na jak dlouho se otevře hormuzský průliv, se ale nikdo z hostů tohoto dílu pořadu Za obzorem předpovědět neodvážil. Jak situace otřásá životy zemí a lidí, jejichž osudy často zůstávají za horizontem každodenního zpravodajství, ale pro vás budeme sledovat i dál. V archivu pořadu se můžete vrátit k epizodě, ve které se kolega Ondřej Himer zaměřil na to, jak výpadky v dodávkách ropy a zejména plynu odhalily velkou zranitelnost nejlidnatější země světa Indie. Marné čekání na plné plynové láhve i naštvání lidí, kteří si nemají na čem uvařit oběd, se tam mimo jiné promítlo i na hudební scéně. Hudební kulisou tohoto dílu jsou interpreti ze zemí, které jsou v této epizodě zmíněné. A to je pro dnešek vše. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jana Karasová.
3: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
7: Pěkné odpoledne, je 14 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
7: Ukrajina dál útočí na cíle v moskevském regionu. Zvýšená rychlost se bude na dálnici D3 testovat až do konce roku. V Německu zneškodňují bombu z druhé světové války. U nedělních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová.
19: Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za naprosto oprávněné. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
12: Odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých trak směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Je podle nich v zachovalém stavu. Dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Pyrotechnici v německém Pforzheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 000 lidí. Velitel hasičského sboru města upřesnil, z jak velké oblasti museli odejít.
13: Nechceme podstupovat absolutně žádná rizika pro obyvatelstvo ani pro záchranné složky. Odborníci vypočítali, že bude platit evakuační poloměr 1500 metrů.
14: Od 8 ráno se tedy nikdo nesmí nacházet blíž než kilometr a půl od bomby. Výjimkou je nemocniční klinika Helios. Okolo té město vystavilo ochranné zdi, které ji chrání před případnou tlakovou vlnou. Podle německého Červeného kříže byl největší výzvou transport lidí z pečovatelských domů. Pyrotechnikům by se mělo podařit bombu zlikvidovat během dneška. Zatím ale není jasné, jak dlouho to bude trvat. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
19: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
15: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
19: Vidláková připomíná, že zhruba 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav a navíc může si taky vymýšlet. Pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
16: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
19: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Trojhalí Karolina v Ostravě dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
0: Kolikrát už jste brečel?
4: Dneska v koupelně, no.
17: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
4: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
17: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Schneider, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
18: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert v pořádku. Dělejte si koncert.
17: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
19: V noci a zpočátku i zítra bude na východě oblačno a zataženo s deštěm, jinak se čeká polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy, jinde jen ojediněle přehánky. Noční teploty klesnou na 5 stupňů až 0, místy hrozí i přízemní mrazíky. Zítra se teploty budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni, na východě ale bude místy jen kolem 14. Tolik zprávy a teď už nás čekají portréty.
21: Prošla boji u Sokolova, účastnila se osvobození Kyjeva a západní Ukrajiny, prošla Karpatsko-Dukovskou operací. Slavná snajperka Marie Lejalková byla sice nositelkou desítek českých, slovenských, polských, sovětských a ruských vyznamenání a v roce 2010 jí prezident Václav Klaus dekoroval řádem Bílého lva, ale historikové nemají dodnes jasno v tom, nakolik úspěšnou odstřelovačkou opravdu byla. Příběh mimořádné ženy připomene ve speciálu portrétu věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimilová. Hezký den.
22: Dobrý den.
21: Dobrý poslech přeje i David Hertl.
3: Ženy na frontě.
21: My si dnes budeme povídat o ženě, která byla rok před smrtí, tedy v tom roce 2010, vyznamenána. Jak je to ale s vnímáním našeho východního odboje obecně? Byl už objektivně posouzen a řekněme odpovídajícím způsobem zhodnocen? Protože vzpomínám si, před rokem 89 se mluvilo hlavně o východním odboji a pak mi přišlo, jakoby po roce 89 se na něj zapomínalo. Už v tom máte, co by historikové jasno? Nebo už jste nám udělali jasno?
22: Je to tak, opravdu po roce 89 zájem o ten východní odboj trošinku opadl. Byla tu tendence, jako před rokem 89 se nepříliš bádalo v oblasti toho západního odboje, tak v roce 89 tomu bylo naopak s tím východním. Nicméně myslím si, že zájem o tuto problematiku se v posledních letech opět začíná zvedat.

0: Marie Ljalková je člověk, který určitě je zajímavý už jenom tím, že je poměrně složité říci, kým ona byla z národnostního hlediska, protože něco jiného byla, něco jiného o sobě říkala, nikoliv asi ve špatné vůli. Jak to je s jejím narozením a s tím, jak sama sebe vnímala?
1: Tak Marie Ljalková, co mi řekla osobně, když jsme se spolu setkali poprvé, tak mi řekla, že je Ukrajinka národností. Nicméně mnozí ji označují za volyňskou Češku. Ono opravdu je to v mnoha zdrojích dohledatelné, že udala jako národnost českou po válce. Bylo to pravděpodobně tím, že chtěla někam patřit. Jak se mi svěřil badatel Roman Šterk, který měl tuto informaci od jiné veteránky Ireny Malínské, že prý všichni věděli z volyňských Čechů, že ona není volyňskou Češkou, nepatří k ním, ale nějakým způsobem chtěla k této skupině přilnout. Chtěla zkrátka někam patřit. Takže my víme z archivních materiálů, že Marie Ljalková byla Ukrajinkou. Opravdu to máme potvrzeno v archivech, že její rodiče měli ukrajinská jména. Ona sama se i narodila na území vlastně dnešní západní Ukrajiny. Její rodiště je malá obec Horodenka u města Ivano-Frankivsk. Tehdy se jmenoval Stanislavov.
0: A stalo se 3. prosince 1920, to říkám proto, abychom tedy měli jasno v tom, o jak mladé dámě se budeme bavit. Její cesta do té naší armády byla opět velmi zajímavá a

0: velmi. A proto tedy přišel v zápětí požádat její rodinu o Mariinu ruku. Protože Marie, která měla ještě mladší sestru, byla sirotek, tak její teta ji do toho sňatku víceméně dotlačila. Marie se vdávat nechtěla, ne že by Michaila Lialka neměla ráda, ale zkrátka asi nebyla stoprocentně zamilovaná.
1: Byla to přeci jenom krátká známost.
0: Přesně tak, byla to velice krátká známost, pokud to vůbec byla známost, ale rodina Marie nebo Marušky, jak se jí přizdívalo, ji k tomu sňatku dotlačila, protože tehdy se navíc v okolí pohybovali sovětští vojáci, kteří se nechovali vždycky galantně, takže její teta doporučila, aby se vdala a aby tak měla alespoň nějaký pocit jistoty.
1: Napadá mě, že právě tahle věc asi ale potom hodně pomohla při tom příchodu do Sovětského svazu, protože vlastně na ní bylo pohlíženo trochu jinak.
0: Oni potom odešli dále na východ společně, nicméně je to velice zvláštní, že jim vlastně bylo umožněno se v Sovětském svazu volně pohybovat. Dokonce oba dva si našli práci, žili mimo jiné v městě Ryazaň, později byli přesunuti potom s vypuknutím války dále až do Kazachstánu. Ale je opravdu s podivem, že Michail Lialko nebyl zadržen a že nebyl odvlečen do gulagu. Samozřejmě dobře pro něho, pochopitelně, ale naprostá většina Rusínů, kteří asi z okupované podkarpatské Rusy utíkali do Sovětského svazu, tak potom putovali do gulagu, co by maďarští špioni. A Lialkovi se z nějakého důvodu tento osud vyhnul. Nevíme proč. Jestli byl důvod to, že byl komunistou, to nevíme, ale víme, že pokud některý uprchlý Rusín prohlásil, že je komunista, tak mu prý ten trest v gulagu byl ještě zvýšen. Takže opravdu nevíme, proč jim byl umožněn volný pohyb.
1: Když se formuje československá jednotka v Buzuluku, je to u Lialku tak jako asi u jiných, to znamená nejprve tam vyráží muž a potom za ním přijíždí ta žena, nebo to bylo jinak?
0: Přesně tak. Bylo to, jak říkáte, nejprve odjel do Buzuluku Michailo. Při odjezdu řekl Marii, počkej tady, zrovna se nacházeli až v Kazachstánu, takže jí řekl, počkej tady, já zjistím co a jak a pak pro tebe pošlu. Tak se i stalo, že opravdu odjel do Buzuluku, kdy zjistil, že se ženy přijímají, tak pro Marii nechal poslat.
1: Také Marie Lialková měla být původně zdravotnice, ale tam to dopadlo úplně jinak. Ostatně my jsme už na začátku říkali o té geniální snajperce, jak se to stalo?
0: Tak Marie Lialková absolvovala kurz pro zdravotnice, který jen tak pro zajímavost neukončila úspěšně, ale to vůbec nic neznamená, protože ona i přesto, že ten kurz neabsolvovala nebo že ji nezakončila úspěšně, tak přesto dále pokračoval ve výcviku na zdravotnici. No a když potom prodělával celý prapor střelby, protože i zdravotnice museli se naučit střílet pro vlastní ochranu i pro ochranu vojáků, které zachraňovali. A jeden voják, který střílel před Marií, tak si stěžoval, že ta puška špatně nese, že se nemůže trefit do terče. No, každý se musel třikrát trefit alespoň do terče na 100 metrů. No a když potom tu pušku vzala do ruky Marie Lialková, tak třikrát nasázela čistý střed. Takže voják, který střílel před ní, prý byl potrestán za to, že se nenaučil střílet. No a když to viděli velitelé, kteří ty střelby dohlíželi, tak prý to měl být snad Otakar Jaroš, který měl říci nadřízeným, máme snajpera.
1: První bojové nasazení, to je ten březen 1943, vojenské střetnutí u Sokolova. Ono je kolem toho hodně legend. Marie Lialková bude později vyznamenána. My si o tom ještě povíme. Pojďme si nejprve poslechnout z jejich vzpomínek, jak to ona sama vnímala, jak to hodnotila.

Polehali jsme za palby na zem a viděla jsem, jak se na obloze dělají červené stuhy, protože Němci používali i svítící kulky. Ležela jsem přitisknutá k zemi, obličej do vody, jak jen to šlo nejhlouběji. Musela jsem ležet opravdu malý kousek od toho hnízda, protože jsem zřetelně slyšela fire. Slyšela jsem to slovo poprvé a nevěděla, co znamená. Pak jsem se naštvala. Z 10 nábojů jsem jich poslala 9 na Němce a poslední si nechala pro sebe. Možná jsem někoho zastřelila, nevím, to kulometné hnízdo ale umlklo. Nemohla jsem se pak zvednout, fufojka mi nasákla vodou a já přimrzla k

Řece. Poslouchala jsem nářek raněných, ale pomoci jsem jim nemohla, byla jsem jako přibitá k ledu. Najednou se ke mně začaly přibližovat dvě postavy. Myslela jsem, že jsou to Němci a nechtěla jsem jim padnout do rukou. Chtěla jsem se zastřelit. Jak jsem se snažila namířit na sebe pušku s tím posledním nábojem, uslyšela jsem jejich hlasy. Byli od nás. Já zavolala: kluci, to jsem já, Liálková. Oba mě vzali a odtrhli od ledu. Byla jsem podchlazená, odnesli mě do chalupy a tam se mne ujala jedna paní a uložila do postele.

0: Co my dneska víme o tom, jak to u toho Sokolova bylo? Nevíme nic, dobře, ale co se můžeme aspoň domyslet? Víme, že dostala Marie Lialková ta ocenění, ale tedy za co?
1: V návrhu na vyznamenání se píše, že Marie Lialková spolu s vojáky, že překonala řeku Mžu a že se účastnila bojů o domy v Sokolovu a že měla podle tedy toho návrhu na vyznamenání, že měla zastřelit 5 nepřátelských vojáků. My jsme s kolegou Romanem Štérem k tomuto návrhu na vyznamenání skeptičtí. Nebereme jej jako slovo boží, jak se říká, protože přeci jenom musíme si uvědomit několik skutečností, že jednak byla tma, tudíž si nejsme úplně jisti, že mohl být někdo svědkem toho, že by sledoval paní Lialkovou, že zabila 5 vojáků, konkrétně 5 vojáků. A druhá věc je, že byla to vřava, kde byl každý zaujatý sám sebou, měl to takzvané tunelové vidění velice často, takže toto je další skutečnost, která hovoří v neprospěch toho návrhu na vyznamenání. A potom další věc, kterou musíme vzít v potaz, je samotná vzpomínka Marie Lialkové. Ona mě samotné řekla, že doběhla asi do půly řeky, tam spadla na led, že je přibyla nepřátelská palba, jenom několikrát vystřelila, víceméně po slepu, za tmy, a že mělo prý to kulometné hnízdo, které měla na dostřel, potom zmlknout. Takže když bychom vycházeli tedy z toho, co nám ona řekla a vzali v potaz i ty faktory, které jsme tu zmínili, tak pravděpodobně to nasazení bojové skončilo velice rychle. Ale tím v žádném případě nechci to její nasazení dehonestovat. Musíme si uvědomit, že ona byla odhodlána jít do boje, šla opravdu s tou rojnicí v první linii do boje. To je ten fakt, který musíme ocenit, protože to byla opravdu jediná československá žena, která takto do bojů zasáhla přímo se zbraní v ruce. I když odstřelovačky byly dvě, ta druhá, Vanda Biněvská, ta se účastnila pouze jako pozorovatelka, ona střílet nesměla.
0: Mimochodem ocenili to ostatně i Sověti.
1: Přesně tak, Marie Lialková dostala řád Rudé hvězdy, což bylo za války velmi prestižní vyznamenání. Dostali ho ze všech žen u Sokolova pouze dvě, Marie Lialková a Malvina Friedmanová.
0: Zajímavé je, že přes tenhle úspěch ona už jako odstřelovačka, tedy jako snajperka, do toho dalšího válečného dění nezasahovala.
1: Nezasáhla, je to tak. Souvisí to s tím, že po bojích u Sokolova velení naznalo, že přítomnost žen opravdu v tom dotyku s nepřítelem je opravdu velice nebezpečný. A proto už ženám nebylo umožněno působit přímo v první linii. A Marie Lialková nebyla výjimkou. Ona sice ještě nastřelovala dále pušky, ale přímo s puškou do první linie už ji nepustili.
0: Na podzim roku 1943 u Kyjeva odvážela raněné a ošetřovala je, byla hodnocena jako velmi lidská a empatická a na Dukle potom v roce 1944 utrpěla zranění. Na Duklu se teď vypravíme ve vzpomínkách její sestry Naděždy Petruščákové. Mimochodem ona se provdala Buršíková a jméno Buršík ostatně posluchači Portrétu asi velmi dobře znají z našeho cyklu věnovaného významným československým vojákům.
2: Nezapomenu, jak Marie v boji u Dukly zachránila před schořením opuštěnou sanitku, naloženou až povrch těžce raněnými vojáky. Byla sama zasažena ve tváři střepinami z granátu, zalitá v krvi, ale přijala se sanitkou až na obvaziště. Kus střepiny jí pak v hlavě zůstal.
0: Po těch bojích na Dukle účastnila se ještě Marie Lialková nějakých válečných operací?
1: Ona prošla celou tu bojovou cestu až do Prahy jako zdravotnice a jako řidička sanitky.
3: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužům. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Možná je tady dobré zmínit, že po konci války se změnila i ta její, řekněme, rodinná situace trochu.
1: Je to tak, ona se po roce 48 rozvedla s Michailem Jalkem. Ten se vrátil zpátky na Podkarpatskou Rus, která už tehdy patřila Sovětskému svazu. No a Marie Jalková se potom vdala ještě několikrát. Celkem byla vdaná 4x. Takže bývá někdy zmiňována pod různými příjmeními, čili nejprve se jmenovala Navrátíková, protože se začátkem 50. let provdala za brněnského lékárníka Navrátíka, potom se provdala, nevíme kdy, za jistého pana Kazdu. To bylo manželství, které paní Lialková usilovně tajila. My jsme na něj s kolegou narazili čistě náhodou, takže vůbec nevíme o tomto sňatku nic, ani jak dlouho trval. A potom se provdala naposledy za lékaře Ladislava Lastoveckého, který pocházel také z Brna, kde Marie Lialková tou dobou žila a působila.
0: Zajímavé je, že přes ta všechna manželství ona neměla žádné děti.
1: Neměla. Já jsem s ní na toto téma nehovořila, přišlo mi to trochu netaktní, ale když jsme potom s kolegou pracovali tedy na její monografii, tak jsme nahlédli do jejich chorobopisů a zjistili jsme, že měla opravdu velice vážné zdravotní problémy, co se týče vlastně močového a rozmnožovacího ústrojí. Takže je dost dobře možné, že po těch několika letech na frontě, kdy spala v mokru, v zimě, na sněhu,
0: slyšeli jsme, že přimrzla k ledu.
1: Tak, takže je dost dobře možné, že trpěla neplodností. Což ostatně nebyl problém jenom Marie Lialkové. Tyto problémy jasně s vaječníky a s močovým ústrojím mělo i mnoho dalších veteránek, jenom o tom příliš nemluvili.
0: Velitel tankové brigády Emanuel Šrámek vypracoval na podzim 1945 na Marii Lialkovou hodnocení. Určitě stojí za to si z něj krátce ocitovat.
4: Průměrného nadání, velmi dobré paměti, v jednání pružná, při rozhodování se neukvapuje, dobrého postřehu. Dobrého všeobecného vzdělání se stálým zájmem o běžné otázky doby. Velmi pilná ve snaze o zvýšení všeobecného a rovněž vojenského vzdělání. Velmi svědomitá, se smyslem pro povinnost, iniciativní, službu bere velmi vážně. Ve službě ukázněná, rozhodná, energická, mimo službu družná, společenská, živá, vznětlivé povahy, veselá a skromná. V pomocném zdravotnictvu velmi dobře upotřebitelná. Velmi dobře způsobilá k zastávání nejblíže vyšší funkce.
0: Tak zní to moc hezky, pravdu ale je, že vojáci, kteří přišli z té východní fronty, to po roce 1945 a zejména po roce 1948 vůbec neměli snadné. Proč se naše bezpečnostní orgány o ně tolik zajímaly?
1: U Marie Lialkové byl ten problém, v uvozovkách problém, že byla ukrajinské národnosti. A vlastně ten nastupující komunistický režim byl vůči osobám, které pocházely buď z Podkarpatské Rusy nebo z Ukrajiny, velice podezřívavý. Protože komunisté dobře věděli, co si Rusíni a Ukrajinci za války zažili. Věděli, že Rusíni byli velice často v gulagu. A z toho důvodu se obávali loajality vůči mu režimu, který pomalu, ale jistě nastupoval.
0: Oni o tom komunistickém režimu nemohli mít vůbec žádné iluze.
1: Přesně tak. A i když zrovna Marie Lialková a její manžel Michail Lialko neměli s tím sovětským režimem vlastně nějaké extra špatné zkušenosti, tak přesto do této škatulky spadli také.
0: Jak dlouho vydržela za těchto podmínek v armádě?
1: Marie Lialková byla propuštěna v roce 1953. Podle svých vzpomínek to bylo proto, že se prý dostala do konfliktu s nějakým politrukem. Ale skutečný důvod jsme se nedozvěděli. Myslíme si, že to mohla být nějaká záminka, zkrátka pro čistky v armádě, aby se jednoduše zbavili lidí, kteří byli nějakým způsobem nepohodlní, ať už kvůli svému původu nebo kvůli svým názorům.
0: Vzpomínka Marie Lialkové na 50. léta, kterou teď uslyšíte, je velmi krátká, ale já myslím, že také velmi výstižná.
2: Ta 50. léta byla horší než válka. Ve válce jsme se jeden od druhého báli. Byli jsme jako jedna velká rodina, ale potom To se ani nedá popsat. Hrozná doba.
0: V roce 1990 byla Marie povýšena do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Ona prý usilovala ještě o vyšší hodnost.
1: Přesně tak. Marie Lialková velice toužila potom stát se první českou generálkou. To se jí bohužel pro ní nepodařilo. My víme, že první generálkou se stala až v roce 2017 Lenka Šmerdová.
0: V Brně, kde Marie Lialková žila, se stala jakousi legendou přímo.
1: Je to tak. Marie Lialková byla opravdu v Brně velice známá, chodila na různé besedy. Já si pamatuju, když jsem ji před mnoha lety ještě vzala na besedu na Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, tak byla učebna narvaná až opravdu po strop. Takže její jméno bylo opravdu velice známé, byla to taková místní legenda, bychom mohli říci.
0: Dokonce prý je to jedna z nemnoha žen, které mají vlastní knižní monografii.
1: Je to tak, s kolegou Romanem Štérem jsme sepsali její biografii a ještě jsme k ní přičlenili biografii té druhé snajperky Vandy Biněvské, protože jsme toho názoru, že jedná se o tak unikátní osudy, že by si opravdu zasloužili nejenom být zpracovány do knižní podoby, ale že by tyto osudy měly být více objeveny českou veřejností. A nejen českou veřejností.
0: Dodává na závěr historička Alena Flimilová, která byla hostem v dnešních portrétech. Díky, že jste přišla na slyšenou.
1: Na slyšenou.
0: A já ještě dodám, že Marie Lialková zemřela 7. listopadu roku 2011. Bylo to měsíc před jejími 91. narozeninami. Ukázky do dnešních portrétů přečetli Vladimíra Bezdíčková a Libor Vacek. Spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Lukáš Pokorný. A dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje David Hertl.
3: Jak to bylo doopravdy?
5: V osudu Jaroslava Seiferta, jednou z nejvýraznějších českých básníků, se zrcadlí příběh celého československého 20. století.
6: Říká literární vědec Vratislav Maňák a otázkou zůstává. Nezařadili komunisté po únoru 1948 Jaroslava Seiferta mezi své nepřátele?
3: Jak to bylo doopravdy? Zítra po 20. hodině na Plusu. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
7: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svou maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
8: Je půl třetí.
3: Český rozhlas Plus.
8: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Policie od října do února eviduje v úseku 39 nehod, nikdo při nich nezemřel. Ve španělské Andaluzii se dnes konají regionální volby. Pravděpodobně je vyhraje opět konzervativní lidová strana Juanma Morena a způsobí tak další porážku socialistické straně Pedra Sancheze. Hlasování je vnímané jako test před celostátními parlamentními volbami, které budou příští rok. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým nebo chyby při online prodeji. Inspekce ve spolupráci s policií a celníky některým obchodníkům zakázala pyrotechniku dál prodávat nebo uzavřela jejich provozovny. Italská premiérka Giorgia Meloniová bude dnes na Kypru jednat s prezidentem Nikosem Christodoulidisem. Cílem návštěvy je posílení vztahů mezi oběma zeměmi. Jedním z výsledků rozhovoru by měl být podle kyperské vlády podpis dokumentu o přátelství. Oba lídři budou taky mluvit o prioritách současného kyperského předsednictví v Radě Evropské unie nebo o situaci na Blízkém východě. Bolivijská policie zadržela při včerejším střetu s demonstranty, kteří blokují silnice do La Pazu, nejméně 57 lidí. Snažila se otevřít koridor pro dodávku potravin, léků a dalších zásob. Přístupové cesty do hlavního města Bolívie už 2 týdny blokují demonstranti žádající hlavně zvýšení platů. O situaci v zemi, která se potýká s vážnou ekonomickou krizí, informuje agentura AFP. Minulý týden vláda zřídila letecký most, kterým důležité zásoby do bolivijské metropole dodává. Argentina přislíbila, že jí na to půjčí vojenský transportní letoun Hercules. V prostorách zámku ve Vsetíně dnes začíná výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroníkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroníkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku. Výstava bude k vidění do 13. září. Zítra bude na východě zpočátku ještě pršet, jinak má být polojasno až oblačno, později odpoledne na západě Čech místy, jinde výjimečně s přeháňkami a s teplotami nejčastěji od 16 do 22 stupňů. Tolik zprávy a teď už první díl dokumentární série Slovenská lekce.
9: Slovenská lekce, tak se jmenuje třídílná dokumentární série, která mapuje oslabování nezávislosti veřejnoprávních médií na Slovensku. Autorem je Jakub Horáček.
3: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
10: Teraz ideme do takých takzvaných slovesných či umeleckých réžií, štúdií a ideme nahrať také moderované vstupy do Rádia Junior so Škriatkom Brechtíkom. Asi je dosť možné, že moje posledné, lebo od 1. apríla mám prekážku v práci.
11: Český rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
12: Vy jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
11: Díl první.
13: Co jdu zrůzat?
14: Čo?
13: To jste se mnou, co nehrává?
10: Já jsem Rozália Vlasková a ešte 1,5 dňa môžem hovoriť, že som redaktorkou a dramaturgičkou Rádia Junior.
15: Přelom března a dubna 2026. Slovenská televize a rozhlas, zkráceně STVR, propouští zhruba 60 zaměstnanců. Oficiálně kvůli nadbytečnosti.
10: Keď sa k moci dostala aktuálna vládna garnitúra a začali tlačiť na zmenu vedenia RTVS, zapojila som sa do takého nášho vnútorného odboja, ktorý sme pomenovali Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť.
15: O práci přicházejí i novináři, kteří v roce 2024 organizovali protesty proti přeměně původního rozhlasu a televize Slovenska právě na STVR. Podle nich šlo o cílený krok vlády Roberta Fica, jak dostat médium veřejné služby pod kontrolu.
10: Organizovali sme teda 2 výstražné štrajky spojené s protestom. Chodili sme do parlamentu na parlamentné výbory pre kultúru a médiá. Písali sme listy prezidentovi. Vystupovali sme na rôznych občianskych protestných podujatiach.
15: V Ficova vláda v roce 2024 prosadila zákon, který RTVS fakticky zrušil. Změnil se způsob volby generálního ředitele i složení kontrolní rady. Klíčové pozice v ní obsadili vládní nominanti. Tehdejší ředitel skončil hned po vyhlášení zákona.
14: Ještě mi daj sekundu. Tak můžeme?
16: Prosím tě, ještě se so mnou nelúč. To som ale na mysli naše kamošky mačky.
17: Tie kanadské?
16: Presne tie. Princina a Lízička nám dnes vyrozprávajú svoje posledné dobrodružstvo.
18: Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. V lete 2013 som podpísala internú zmluvu, ktorá trvala doteraz.
19: Rudy, ahoj.
14: Snad sa... Snad sa nevidíme naposledy. Snad sa, áno. Musím ísť po sošak, aby sa ešte uvidíme.
19: V stredu na proteste.
20: Som medzi tými, ktorých v súčasnosti prepúšťajú, ako veľmi úprimne, ani mi to až tak veľmi neprekáža.
15: Boris Koreň pracoval ve veřejnoprávních médiích od začátku 90. let. Prošel redakcí i středním managementem, od reportéra po hlavního dramaturga publicistiky.
20: Táto inštitúcia ako zbavuje sa ľudí, ktorí sú schopní okolo seba organizovať nejaké protesty, ktorí nebudú ticho, a to signalizuje asi, že sa opraty v tejto inštitúcii budú postupne ešte viac uťahovať a ešte viac bude propagandistická.
21: Ja som si nemyslela, že by nás mali prepustiť. Ja som si naozaj myslela, že teda akože ozvete sa, bojujete za nejaký princíp, tak fakt, kde sme to, však za to sa neštrngalo kľúčami na námestiach a ani nesedili ľudia vo väzeniach, aby to takto dopadlo. Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a začínala som v redakcii publicistiky, tak som sa prepracovala k takej mojej hlavnej nosnej téme, príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality. Mala som pocit, že by sme to mali systematicky začať mapovať v tej verejnoprávnej inštitúcii.
15: Tento příběh ale nezačíná v roce 2026. V téhle sérii se vrátíme ke klíčovým momentům, které formovaly slovenské médium veřejné služby. Od sloučení rozhlasu a televize přes vnitřní konflikty a odchody novinářů až po změny financování a rostoucí politické tlaky.
20: Tu boli veľakrát dosadzovaní riaditelia, prostě o ktorých sa jasne vedelo, že sú to politickí riaditelia.
15: Jak se postupně proměňovaly mechanismy kontroly i obrany nezávislosti?
20: Raz jsme boli Mečiarovo rádio, potom jsme boli Ficovo rádio.
15: Jak tyto změny dopadaly na každodenní práci redakcí i konkrétní lidi uvnitř instituce?
20: Tento byľak na nás vždy je nějaký bol.
15: A co obecného slovenská zkušenost říká o vztahu médií veřejné služby a politické moci?
22: Pane poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada schvaluje dôveru vláde Slovenskej republiky.
15: Červenec 2010. Vlády se ujímá Iveta Radičová.
22: Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
15: Rozhlas a televize zatím fungují odděleně. Už na podzim ale přichází plán na zásadní zásah do jejich fungování.
23: Slovenská veřejnoprávní média čeká nefalšovaná revoluce. Kromě avizovaného zrušení koncesionářských poplatků chce ministr kultury sloučit Slovenskou televizi a rozhlas do jednoho celku. Může za to hlavně Slovenská televize, která se dlouhodobě potácí v dluzích.
15: Změny připravuje ministr kultury Daniel Krajcer ze strany Svoboda a Solidarita.
24: Slovenská televízia bola priam v historicky katastrofálnom stave z hľadiska financií. 37 miliónov akumulovaná strata v eurách. V čase, keď som teda spúšťal tento projekt, program bol absolútne poddimenzovaný, nekvalitný. Bol to v podstate univerzálny názor všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom insiderov dokázali hodnotiť túto situáciu. A z ekonomického hľadiska bol stav taký, že boli dokonca už uvalené exekúcie. Exekútori už ako keby boli pripravení vstupovať do areálu v Mlynskej doline. Boli naplnené predpoklady, že je potrebné prísť nejakou zásadnou zmenou.
0: Sloučení rozhlasu a televize má vytáhnout televizi z dluhů. Slovenská televize je na tom dlouhodobě finančně špatně a kritiku sklízí i za bezzubé zpravodajství nebo za sportovní kanál, který není schopen zabezpečit ani přenosy zápasů fotbalové reprezentace.
24: V případě jakékoliv změny je důležité vnímat tři klíčové faktory. Ten prvý faktor je, že či je takáto zmena potrebná. Druhý kľúčový faktor je, s akým motivom sa takáto zmena alebo reforma uskutočňuje. Či je to bohapustý politický motiv ovládnuť dané médium, alebo je cieľom vytvoriť funkčné a nezávislé verejnoprávne médium. No a tretí kľúčový faktor je spôsob, akým sa takáto zmena uskutočňuje.
20: Keď sa v roku 2011 začalo hovoriť o zlučovaní rozhlasu a televízie, bolo to veľmi rýchle. V podstate to trvalo veľmi krátky čas, kým sa ohlásil zámer a kým sa ten zákon prijal a aj veľmi rýchlo mal účinnosť. Takže vnímali sme to vtedy tak, že sme boli prekvapení. Bolo to pre nás dosť nečakané.
15: Sloučení rozhlasu a televíze prosadil Daniel Krajcer během několika měsíců. Počet členů rady se snížil na 9 a nově měli generálního ředitele vybírat poslanci.
24: Politici, respektive parlamentné strany, si navolili rady, radu STV a radu Slovenského rozhlasu, a tvárili sa, že tá rada vlastne rozhoduje o tom, že kto bude generálny riaditeľ jednej druhej inštitúcie. Nikdy to tak nebolo. Vždy si to tí politici pretlačali cez tých členov, ktorých si oni sami navolili. A ja som preto povedal, nehrajme sa tu zase na takéto hry a pokrytectvo. Dajme to normálne do parlamentu, prevezmeme zodpovednosť. Čiže z hľadiska ako keby politického ovplyvňovania tej voľby nie je v podstate takmer žiaden rozdiel medzi tým, keď to robia členovia rady alebo členovia poslaneckej snemovne.
15: Televizi tou dobou řídil Štefan Nižňanský.
20: Samozrejme, že sme vnímali to, že aj keď sa argumentovalo katastrofálnou situáciou v slovenskej televízii, väčšou efektivitou, aj tým, že vo svete existujú príklady, kde to úžasne funguje, rozhlas, televízia spoločne, tak samozrejme išlo najmä o to, alebo v neposlednom rade išlo o to vymeniť vtedajšieho riaditeľa televízie a zvoliť novú radu RTVS.
24: Nižňanský musel odísť. Jeho výsledky boli katastrofálne. To nie je nič osobné voči nemu, ale realita proste bola taká, že to bola katastrofa, čiže ten človek nemohol ďalej pokračovať. Ale toto nebola kľúčová vec. Hej. To bolo len súčasťou toho, čo sa muselo udiať preto, aby sa podarilo vytvoriť funkčné médium. Neexistuje jediný dôkaz, že by som si ja počas svojej éry ministra alebo potom aj následne presadzoval nejaké svoje konkrétne záujmy vo vysielaní Slovenskej televízie alebo Slovenského rozhlasu. A preto ja hovorím, mám absolútne čisté svedomie a preto sa hrdo hlásim k môjmu projektu RTVS. Mojím cieľom bolo korektne vytvoriť fungujúce a politicky nezávislé médium.
15: Reforma už tehdy počítala i se zrušením koncesionářských poplatků a financováním ze státního rozpočtu. Nakonec to ale tehdejší vláda nestihla. Tahle změna se odehraje o více než 10 let později a mluvit o tom budeme ve druhém díle této série. Jako spojená instituce, tedy rozhlas a televize Slovenska, začala fungovat od ledna 2011.
1: Dobrý večer zo spravodajstva RTVS.
2: Pozrite si niektoré témy, ktoré dnes pripravili naši redaktori.
20: To, čo nastalo vlastne po zmene zákona a po zlúčení rozhlasu a televízie, nebolo pre inštitúciu veľmi priaznivé. Vznikla taká idea, že rozhlasovo-televízny univerzálny redaktor. Ono to nefungovalo.
4: Tá atmosféra rozhlas versus televízia vždy bola taká akože rivalita medzi nimi. Tá inštitúcia na ten rebranding vôbec nebola pripravená, čiže tam nastávali aj veľmi absurdné situácie, že na aute boli proste tri rôzne logá.
20: Televízni redaktori nemali vžité, že rozhlas je iné médium, že ja už pri tvorbe tej reportáže musím ju robiť pre rozhlas iným spôsobom ako pre televíziu. Dodnes sa dá povedať, že rozhlas doplatil v rôznych oblastiach na toto zlúčenie.
4: Že vlastne nebolo jasné, aké mailové adresy budeme mať všetci, lebo vlastne tá inštitúcia mala nový názov, novú web stránku. Také tie praktické skúsenosti boli veľmi náročné. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pracovala som ako reportérka domáceho spravodajstva, najprv v televízii, potom v rozhlase a potom v oboch, keďže sa to neskôr spojilo. Postupne som prešla aj na pozíciu moderátorky a správ, aj diskusných relácií, politických diskusných relácií, pretože to bolo moje zameranie, primárne som pokrývala politiku. A v tej synergii sa potom objavovali podľa mňa aj veľmi pekné veci, od toho, že rozhlas má symfonický orchester, ktorý nahrával zvučky, až po spoluprácu aj reportérov v spravodajstve, ktorí si vedeli často aj na služobných cestách alebo v iných témach pomôcť. Čiže neskôr sa to trošku zlepšilo a začalo to fungovať a ľudia tak trošku viacej navnímali, že to môže aj niečomu pomôcť.
15: Po chaotickém začátku se ale RTVS postupně stabilizovala, zlepšovala reputaci a snažila se profilovat jako nezávislé médium. V roce 2012 jednobarevná vláda vedená Robertem Ficem dosadila do vedení nového generálního ředitele.
5: Tak jako vyplynulo z tajnej volby, novým generálním ředitelem rozhlasové televizie Slovenska bude pan Václav Mika.
15: Václav Mika do RTVS přišel se zkušenostmi z komerčních médií. Předtím vedl televizi Markýza.
6: Václav Mika byl prvým riaditeľom, který byl v funkci celé funkčné období. To je vlastně největší bizar, že od roku 1993 žiadny riaditeľ slovenskej televízie nebol celé funkčné obdobie. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N, venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá spolu s kolegami. Tá jeho éra v RTVS podľa mňa sa vyznačovala tým, že sa mnohé veci tam sprofesionalizovali a zamestnal tam jednak programového riaditeľa aj riaditeľ spravodajstva, ktorí boli ako keby profesionálni novinári a aj na tom spravodajstve bolo vidieť, že začalo byť trochu odvážne. Nebol to level českej televízie z hľadiska napríklad investigatívy alebo schopnosti otvárať kauzy. Ale robili to spravodajstvo veľmi štandardne.
4: On mal politické krytie ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý si v tom čase povedal, že chce naozaj, aby bola RTVS nezávislá. Vďaka tomu nastalo 5 rokov v RTVS, ktoré boli taká neštandardná, dobrá éra. Kým prišiel Václav Mika, tak ľudia tak niekde pošuškali, že robím v RTVS a tak sa viac menej za to skôr hanbili. A on v podstate za rok dokázal urobiť to, že ľudia boli pyšní na to, že pracujú v RTVS.
7: Dobrý večer. Čo sa skrýva za odsúdením úradníka, ktorý požadoval plnenie pracovných povinností od svojej podriadenej? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešných reportéroch. Vítajte pri ich sledovaní.
21: Pre mňa to bolo najlepšie novinárske obdobie, pretože Václav Mika sa obklopil ľuďmi, ktorí naozaj boli odborníci a ktorí mali filozofiu, že podporiť človeka v tom najlepšom. Ukázal nám vlastne, rozmýšľal tak koncepčne, že čo to vlastne ponúka prepojenie rozhlasu a televízie, že to ponúka ako keby obrovskú možnosť na tvorbu. Takže som mala pocit, že všetci rastieme. Ja som bola predtým rozhlasačka, ale potom som začala pracovať vlastne aj pre televíziu, robiť do relácie reportéry a začala som postupne robiť scenáre a réžiu.
6: Jednoducho tá televízia začala vyzerať ako televízia, ale bola stále pomerne dosť opatrná. Aj tam sa stalo, že napríklad bola zrušená relácia Debatná pod lampou šéfredaktora časopisu Týždeň, ktorý je opozičný. Čiže tá RTVS ani za Václava Miku zase nebola, že opozičná televízia. Je to v žiadnom prípade nie, veď on bol zvolený aj vtedajšou koalíciou.
15: Toto několikaleté období ovšem přeruší kapitola, která ukáže, jak křehká může být redakční nezávislost a kvůli které RTVS ztratí talentované novinářky a novináře.
8: Povolební pat na Slovensku. Nová vláda se bude rodit jen obtížně. Hlasování sice vyhrála dosud vládní strana Smer sociální demokracie, získala ale jen necelou třetinu hlasů a výrazně zaostala za očekáváními. Dosavadní premiér Fico se chce přesto pokusit sestavit nový kabinet. Do parlamentu se dostalo celkem 8 stran, mezi nimi i extrémně pravicová.
15: Po volbách v roce 2016 Robert Fico složil koalici mimo jiné se Slovenskou národní stranou, kterou už tehdy vedl Andrej Danko. Do konce mandátu zbýval Václavu Mikovi zhruba rok. A vztah premiéra a média veřejné služby se vyostřoval.
17: To, co jste teraz predviedli, pán redaktor, je typická ukážka toho, aké postoje, mi to ľúto, má aj verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia.
25: Aké?
17: Sú to postoje proti Slovensku.
3: Prepáčte, vy ste redaktor Slovenského rozhlasu, ja som predseda vlády. Tak mi neskáčte do reči. A tak to rešpektujte, prosím. Dobre, my nesme v krčme. Vy nie ste opozičný politik. My tu nesme na rovnakej úrovni. Budem tlcť do médií. A budem. Pretože už to nemiením rešpektovať.
15: Ficova opakovaná kritika RTVS naznačovala, že Mika v nadcházející volbě post nemusí obhájit.
3: Vy ste si tu verejnou právnosť mali stokrát vygumovať z toho názvu.
15: Nového ředitele vybírali slovenští poslanci v červnu 2017.
9: Slovenští poslanci dnes volili nového generálního ředitele veřejnoprávního rozhlasu a televize a ve druhém kole tajného hlasování získal poměrně jasnou podporu dosavadní ředitel tiskové agentury TASR Jaroslav Rezník. Dostal přes 90 ze zhruba 150 hlasů a vcelku jasně porazil dosavadního ředitele Václava Miku. Tomu premiér Robert Fico v minulosti vícekrát vytýkal, že televizní zpravodajství údajně straní opozici a není dostatečně veřejnoprávní. Volbu pana Rezníka tak prosazovali zástupci Ficova směru SD a koaliční Slovenské národní strany.
11: Očakávali od neho, aj keď vtedy sa to ešte nepomenovalo, tak ako dneska už to nikto neskrýva, väčšiu ústretovosť voči vládnej koalícii.
20: Nikdy som dopredu sa nesnažil vytvoriť si nejaký jednoznačný názor na ľudí. Boli nejaké signály o tom, že má určité politické pozadie, ale ja som to nebral do úvahy, ja som čakal, čo sa bude dejať.
4: Pamätám si, že sme to veľmi citlivo vnímali v redakcii, že tá emócia z toho bola obrovské sklamanie, ale aj taký akože napätie, že čo vlastne toto prinesie.
11: Jaroslav Rezník je jedným z najskúsenejších mediálnych manažerov na Slovensku. Už vlastne v 90. rokoch viedol rozhlasové štúdia a koncom 90. rokov sa stal riaditeľom Slovenského rozhlasu ešte za éry Vladimíra Mečiara. Vtedy, v 90. rokoch, spravodajstvo napríklad Slovenskej televízie, vtedy bola oddelená Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, bolo jednoznačne propagandistické. V tom rozhlase to nebolo až také. Jaroslav Rezník to kočíroval v takom, že pomerne rozumnom miere a ukázal veľký talent pre politické prežitie, keď zostal šéfom rozhlasu, aj keď sa vymenila vláda, nastúpila vláda Mikuláša Dzurindu, ale mal vždy bližšie, povedzme, že k tej Slovenskej národnej strane.
4: No a potom prišiel moment, keď sa rozhodol vymeniť vedenie spravodajstva. To už sme teda pochopili, že tam sa asi úplne nezhodneme na tom, aká je predstava, pretože priniesol bývalých hovorcov, prišli niektorí priamo z funkcie. A ja som opäť tak nejak naivne presvedčila kolegov, že to bude v pohode, lebo ja som ich poznala ako dobrých novinárov, predtým než išli robiť hovorcov. Keď prišli do redakcie, tak môj subjektívny pocit z toho je, že oni ako keby si úplne neuvedomili, že do čoho išli. Tie tlaky, ktoré potom začali prichádzať zo Slovenskej národnej strany a od Jaroslava Rezníka, boli tak silné, že ich to zomlelo.
15: Už během podzimu 2017 začala mezi zaměstnanci, převážně z televize, stoupat nejistota ohledně nezávislosti RTVS na politické moci. Někteří z nich už tehdy čelili zásahům ze strany nového vedení zpravodajství.
20: Já jsem vtedy pracoval v aktuálnej publicistike, bol som riaditeľ odboru a dostávali sme sa do permanentných konfliktov. V podstate ústne ma zbavili funkcie vedúceho odboru a povedali mi, že mám počúvať vedúcu spravodajského odboru. Predchádzali tomu niektoré konfliktné situácie, napríklad keď sme chceli urobiť v relácii k veci, to bola taká publicistická relácia, ktorá sa vysielala každý večer, mala niekoľko tém a jednou z tém mal byť investigatívny dokument jednej režisérky, ktorá odhalila dramaticky zlé podmienky v jednej nemocnici. A my sme mali už tému rozbehnutú. Keď pamätám si tú scénu, prišla šéfka spravodajského odboru za mnou a povedala, že to tak vôbec nie je a to je inak. A ja som trval na tom, že tú tému budeme vysielať. A ona povedala, nebudete ju vysielať a tak sme tú tému nevysielali. Čo bol trapas už v tom, že sme mali pozvanú tú režisérku. No a potom to došlo to, že som bol ústne zbavený funkcie a musel som si vždy ráno dať schvaľovať úplne všetko. Jednoducho bol to pre nás ako dosť veľký šok.
15: Další šok přišel hned z kraje roku 2018 a souvisel s investigativním pořadem Reportéři.
21: Tak reportéri fungovali absolútne autonómne, jednoducho prichádzali sme s vlastnými témami a pre mňa to bola redakcia, kde boli najskúsenejší novinári, ktorých som kedy zažila, pretože to boli naozaj vynikajúci investigatívci Paolo Fejer, Katka Začková, Lídia Kokavcová, Ivan Brada, Juraj Mravec. Táto redakcia bola taká, že človek naozaj mal pocit, že je medzi novinárskymi osobnostiami, medzi ktorými rastie. Pre mňa to bola aj veľká výzva, lebo ja som tam bola taký elev a nováčik.
15: V lednu si Jaroslav Reznik nečekane svolal celou investigatívnu redakci.
21: Ja som si písala s jedným mojim známym priateľom, novinárom Marekom Vagovičom, ktorý si robil také žarty, že či nás nejde zastaviť, keď nás tak volá. Ja som hovorila, že to bude nejaké ako novoročné stretnutie a že si povieme, čo ďalej. Ale Jaroslav Reznik oznámil, že reportéri sa zastavujú. Bol tam on, bol tam vtedejší šéf spravodajstva a snažili sa to odôvodniť tým, že je nás málo, ale veď keď je málo redaktorov, tak predsa nezastavíte reláciu, ale posilnite redakciu, takže to bolo také veľmi zvláštne. Nebolo to úplne celé nejak premyslené, celé to bolo robené tak na kolene, že potom tí niektorí redaktori išli robiť do spravodajstva alebo do Občana za dverami, čo bola občianska publicistika a boli vlastne veľmi nespokojní.
15: Jaroslav Reznik rozhovor pro tuto sérii odmítl. Redakce reportérů se s prohlášením obrátila na radu RTVS, před kterou ředitel pozastavení pořadu vysvětloval, mimo jiné i údajnými pochybeními redaktorů.
10: Relácia v uplynulom období už nereflektovala závažné celospoločenské kauzy, venovala sa skôr občianskej publicistike, siahala po historických témach, prípadne témach s nejasnou dramaturgiou a uchopením. Na stretnutí s redakciami sme jasne a zretelne deklarovali, že si uvedomujeme dôležitosť investigatívnych reportáží v portfóliu verejnoprávneho vysielateľa. Počas diskusie som opakovane ubezpečil kolegov, že reláciu reportéri nerušíme, dočasne ju skúzujeme a pozastavujeme len preto, aby sme ju opäť vrátili na obrazovky RTV zdravšiu a súčasne preciznejšiu. Zopakujem to teda znovu. Nechceme ju zrušiť, chceme ju zlepšiť.
15: Reportéři se na televizní obrazovky vrátili na podzim 2018. Jejich půlroční pozastavení bylo pro část redakce jasný signál. Ohrožena může být i jejich práce.
12: Vyústilo to do takého interného velkého listu, který podpísalo asi, nevím, viac ako 100 lidí. A vyvolali sme vlastne také veľké stretnutie s Jaroslavom Reznikom a s tým celým jeho vedením spravodajstva, kde toto bolo jeden z tých bodov. Tam nám vlastne časť toho vedenia začala rozprávať, že proste to treba vyvažovať, že keď urobíme jednu negatívnu správu, že musíme to vedieť vyvážiť, lebo bude zlé.
15: Další spory mezi částí redakce spravodajství a vedením telerozhlasu tak přinesou hned příští měsíce. A to na pozadí události, která zasáhne celé Slovensko.
13: Vražda, která otřásla nejen Slovenskem a postavila do řady premiéra, ministra vnitra i policejního prezidenta. Ti všichni ujišťovali, že dopadení vraha investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky je pro ně prioritou.
16: Slyšeli jste první díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, z pořadů RTVS, sobotné dialogy a zprávy, z pořadů České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
18: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
25: 15 hodin, posloucháte nedělní odpolední plus, je 17. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
18: Český rozhlas plus.
25: Slavia dostala po incidentu na stadionu Eden pokutu ve výši 10 milionů korun. Vykročí český fotbal po tomto incidentu k větší kultivovanosti? Chorvatsko získalo přístup k unijnímu úvěru na obranu. Na co peníze půjdou konkrétně? A nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace. Kde a kdy uvidíme první díl? Tak to budou naše témata po zprávách. Teď už ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
0: Hezké nedělní odpoledne. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
14: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Epidemie eboli v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Organizace evidovala v konžské provincii Ituri několik desítek úmrtí na ebolu, v Ugandě jedno. Tématu se budeme podrobněji věnovat v následujícím vysílání odpoledního plusu. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
22: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
0: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám 4 prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve 2 případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a 2 dalším inspekce uzavřela prostory. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a taky s celníky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než o rok dřív. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát.
1: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
0: Zájemci se můžou nechat otestovat zdarma a anonymně, třeba dnes na běhu Fun and Run, který pořádá spolek Prague Pride. Pražské centrum současného umění DOX uvádí premiéru tanečně hudebního představení Mizející muž. Autorský solový projekt tanečníka Andreje Štěpity a hudebníka Štěpána Janouška propojuje současný tanec, fyzické divadlo a hudbu. Inscenace vypráví o potřebě uniknout z prostředí neustálé stimulace a hledání přítomného okamžiku. V noci bude na východě oblačno, je zataženo s deštěm i trvalejším, jinak jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy, teploty klesnou na 5 stupňů až 0, místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude na Moravě zpočátku ještě doznívat déšť, přes den má být na celém území polojasno až oblačno, odpoledne na západě místy s přeháňkami, jinde se objeví jen výjimečně a teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě bude místy kolem 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
18: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Krásné odpoledne, máme 6 minut po 15. a my se vracíme k fotbalu. Týden po skandálu v pražském Edenu politici i sportovní organizace dál řeší, jak zpřísnit bezpečnostní opatření na stadionech. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů pracuje na legislativních změnách, které by vedly k registru problémových fanoušků. Ten by uvítal i předseda představenstva pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Za toho ale kritizují fanoušci napříč ligovými kluby. S dalšími informacemi je teď ve studiu reportérka Adela Burešová. Krásný den.
5: Hezké odpoledne.
2: Jaroslav Tvrdík krátce po derby uvedl, že má možnosti, jak zamezit takovým fanouškům ve vstupu na stadion, ale nemůže použít. O co konkrétně jde?
5: Slavia má podle něj totiž připravený kamerový systém pro rozpoznávání obličejů, ale kvůli současným zákonům a evropským pravidlům ho nesmí používat. V České televizi dnes řekl, že takový systém nespustí, protože by se vystavil trestní odpovědnosti. Zároveň ale připustil, že neví, jak jinak problémovým fanouškům ve vstupech na stadion zabránit.
7: Soudy nebo klub vydají zákazy ke vstupu, třeba i soudní, jsou jich desítky a není je jak vykonat. Já jsem po návštěvě na úřadu pro ochranu osobního údajů pochopil, že ta situace je ještě horší, než jsem se domníval. V podstatě si myslím v tuhle chvíli, že nasazení systému umělé inteligence v privátních soukromých subjektech je vlastně nemožné.
5: Proti kamerovému systému, který by skenoval jednotlivé fanoušky při vstupech na stadion, se v týdnu zároveň postavili fanouškovské kotle jednotlivých klubů. Na utkáních v uplynulém týdnu se objevil společný transparent Tvrdíku skenuj své svědomí, ne naše obličeje. Vyvěsili ho třeba fanoušci Baníku Ostrava, Pražské Dukly, Karviné Teplic nebo druholigové Zbrojovky Brno. Podle nich má Tvrdík řešit selhání na pražském derby na klubové úrovni, nikoli v plošným sledováním všech fanoušků.
2: Jak už bylo řečeno, tak na změnách, které by vedli třeba ke skenování fanoušků, pracuje ministr Šťastný.
5: Přesně tak, změny legislativy by chtěl Šťastný vyřešit poslaneckým návrhem do příštího roku. Identifikace problémových fanoušků by probíhala pomocí právě těch kamerových systémů u vstupu na stadiony. Biometrika těch, kteří by se chovali nevhodně, by pak šla do databáze pod Národní sportovní agenturu. Šťastný zároveň spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů, tak aby takové opatření do budoucna mohlo fungovat.
2: A jedním z velkých problémů na stadionu je pyrotechnika.
5: Je to tak. Tvrdík dnes v České televizi odmítl, že by klub fanouškům jakkoliv pomáhal s pronášením pyrotechniky na stadion. Uvedl, že kontroly zázemí nebo spíš takového skladu, který mají slavističtí fanoušci v Edenu, před zápasy probíhají pravidelně, a to i za účasti policie i psů na vyhledávání pyrotechniky. Jinak ale mluvil minulý týden třeba předseda České fotbalové asociace David Trunda, podle kterého kluby mají povědomí o tom, jak se můžou třeba světlice na stadion dostat.
23: Těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo? A jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fan shop, nebo všude jinde, musíme se tomu povinovat. Jo? Já si myslím, že tam nás čeká hodně práce, bude to komplikovaný, protože to narušuje vztah s fanouškama ve vlastním klubu.
25: Teď ještě Jaroslav Tvrdík. V uplynulém týdnu se řešila také jeho rezignace z čela představenstva. Zvažuje tedy odchod?
3: Nezvažuje. Tvrdík v České televizi takové spekulace vyvrátil. Řekl, že rezignaci nepodal. Majiteli klubu Pavlu Tykačovi ale řekl, že je připravený na případný přesun do dozorčí rady. Zopakoval taky, že nedohrané derby Slavie se Spartou za něj tedy nese absolutní zodpovědnost.
25: Tolik reportérka Adéla Burešová. Moc děkujeme.
3: Díky, naslyšenou.
25: A v tématu zůstaneme. Naším hostem je teď sportovní publicista Pavel Hartmann. Hezké odpoledne, Pavle.
6: Hezké odpoledne.
25: Máme za sebou tedy týden od toho incidentu na derby, kdy krátce po něm mluvili sportovní komentátoři i lidé z fotbalu.

0: bezpečnostní systém kamerový, ale nevyužívá ho, protože Tribuna Sever nebyla problematická jenom v tomto utkání, ale už byla problematická předtím a Jaroslav Tvrdík a spol. To moc dobře věděli, protože se nebavíme se o nějakém megalovenském počtu diváků, ale o tom jádru, které se dá zvládnout prostě i bez kamerového systému, protože Slavia už má databázi a vlastně každý klub České fotbalové ligy má databázi problematických fanoušků, čili když to řeknu lidově, tak každého vlastně na Slavii zná. Takže mohli se na to mnohem lépe připravit a mohli ta pravidla, která jsou obsažena v návštěvním řádu Fedenu, tak je stačilo jenom vyžadovat, protože tam třeba ti diváci, co chodí, nebo ti fanoušci, jak si říkají, tak jsou zahalení v kuchlách, tak tam nepřišli jenom na to derby, které potom skandálně skončilo, ale už předtím.
1: My bychom měli
0: mohli tam přes zákaz jakoby chodit.
1: My bychom měli doplnit, že o víkendu jsme viděli právě na stadionech protesty proti skenování obličejů fanoušků a ostrou kritiku směrem k šéfovi Slavie Praha Jaroslavu Tvrdíkovi. Tak otázka je, jestli mají čeští fanoušci vůbec zájem o kultivované prostředí?
0: No, to právě musí mít zájem o kultivované prostředí, protože v Anglii měli obrovské problémy, ale hlavně tam měli ti samotní představitelé toho fotbalu, ti, kdo ho řídí, tak měli vlastně zájem o to, aby se to prostředí naprosto vyčistilo a zkulturnilo a právě, aby se otevřelo pro ještě větší biznis, protože základem toho velkého fotbalového biznisu je důvěryhodnost a potom bezpečí těch návštěvníků, ale i aktérů na hrací ploše. A to byla alfa omega očisty fotbalu vlastně v Anglii, kdy její chuligáni byli postrachem celé Evropy, ale právě těmi přísnými opatřeními, ale hlavně potom dohlížením na to, aby byly dodržovány a okamžitě případně ti, kteří by je chtěli porušovat ta pravidla, tak okamžitě byli identifikováni a nemilosrdně potrestáni. Bohužel tady Jaroslav Tvrdík konkrétně byl příznivcem jako pyrotechniky, říkal, že to není žádný problém a teď najednou otočí o 180 stupňů a začne dávat exemplární tresty za používání pyrotechniky, takže to prostě se tomu člověk musí jenom smát.
1: A k té pyrotechnice máme komentář. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta v našem vysílání řekl, že zabránit pyrotechnice na stadionech v současnosti prostě nejde nikde na světě. Dokládal to i svou zkušeností delegáta UEFA. Podle něj se může na stadion dostat dříve než v den zápasu.
2: Tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem. To není vůbec jednoduché tady to uhlídat. Jako, zatím se to nepovedlo nikomu na celém světě, že by tohle to dokázal ovlivnit, takže nic takového tam nebude. Pokud se to někomu povede a bude první, tak já budu jenom na všem.
1: Pavle, otázka na vás, jak si tedy poradili v Anglii?
0: No, v Anglii si poradili právě těmi tvrdými opatřeními a tou tvrdou restrikcí. Ale to není jenom v Anglii, ale i ve Španělsku a v dalších zemích. A protože tam, i když by někdo propašoval na stadion Premier League pyrotechniku, která je tam zakázaná, tak okamžitě identifikovaný a příště neškrtne, protože dostane doživotní zákaz vstupu na stadion. A tam, i když hodíte minci, tak kdo sleduje Premier League, tak to ví, že se tam občas stane, že třeba při zahrávání rohového kopu soupeřem tam přiletí mince, ale za 10 minut už televizní kamery celému světu ukazují, jak se s tímto hříšníkem bylo naloženo, protože si pro něj přijdou stevardi, odvedou ho na policejní stanici a může být rád, když odejde odsud s trestem.

0: který mu umožní ještě někdy vstoupit na fotbalový stadion. A u nás, my u nás pořád slyšíme, že něco nejde. Nejde, nejde, nejde, nejde. Ale ona musí být hlavně vůle to chtít udělat. Já jsem o tom mluvil i s představiteli Sparty, kteří právě také bojovali s tím, aby tam lidé nosili pyrotechniku a přišli na to, že vlastně tam byla vozena pyrotechnika skrz sanitku. Hmm. Tak přišli na to a už s tím zatočili a prostě snaží se s tím bojovat. Kdo chce, tak to dokáže. Kdo nechce proti tomu bojovat, tak říká, tohle nejde, tamhle to nejde. Ale podívejme se na Anglii a na Španělsko, jak to šlo. Já si můžu právě říct čerstvý příklad ze Španělska. To bylo den po těch hrůzostrašných událostech na Slávii, tak v La Lize se hrálo o mistrovský titul. Hrála Barcelona doma s Realem Madrid, což je jedno vůbec z nejprestižnějších a nejrizikovějších vlastně derby na světě. A skončilo to tak, že Barcelona vyhrála, tím pádem získala mistrovský titul, nebyla tam žádná pyrotechnika, nebyli tam žádní diváci na hrací ploše po závěrečném hvizdu. Hráči i realizační tým Real Madrid šli poděkovat sportovně Barceloně, svému největšímu rivalovi. A bylo to den poté, co se staly hrůzostrašné události na stadionu v Edenu, kam přišlo mnohonásobně míň lidí, protože má menší kapacitu než Camp Nou v Barceloně.
1: Děkujeme.
0: My jsme si s tím neporadili a Barcelona si s tím poradila.
1: Tolik sportovní publicista Pavel Hartmann. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 18 minut po 15. Situace kolem Hantaviru se po evakuaci lodi MV Hondius relativně uklidnila. Světová zdravotnická organizace teď ale upozorňuje na nákazu jinou nemocí. Konkrétně se jedná o nové případy eboly v Africe. Situaci komplikuje i to, že se jedná o nákazu doposud spíš vzácnou variantou nemocí. A více nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Co přesně tedy světová zdravotnická organizace k tomu šíření uvedla?
3: WHO to označila za zdravotní stav nouze mezinárodního významu, ale ještě podle těch parametrů, které WHO si sama stanovila, tak nejde o takzvané pandemické ohrožení. Takové tedy to základní vyhodnocení těch dat. Světová zdravotnická organizace tam ale vidí velké riziko, pokud by se nemoc šířila i dál. A co je podstatné, to dosavadní testování není úplně kompletní i vzhledem tomu místu, kde se to děje, a je prý možné i podle šéfa WHO, že ta nemoc je rozšířená o dost víc, než ta data zatím ukazují.
1: A kolik těch případů se zatím podařilo identifikovat?
3: No, těch potvrzených případů je jenom 8, ale to musí být opravdu laboratorní testy opakované, ale těch podezřelých úmrtí je v tuhle chvíli asi 80 a asi 250 pravděpodobných případů. A co je zásadní, tak africká CDC, Centrum pro kontrolu nakažlivých chorob, říká, že jde už o takzvané komunitní šíření, že se to opravdu předává mezi lidmi, tak říkajíc na ulici. Ti první nakažení se objevili v oblasti, kde se těží, a odtud se potom rozšířila do dalších dvou, jak lidé jednak cestovali, jednak hledali zdravotní pomoc, potom někde jinde, a rozšířilo se to taky přes hranice do Ugandy, která už má první dva potvrzené případy. No a celou tu situaci ještě komplikuje to, že v některé ty případy jsou ve městě Joma, což je tedy město, které ovládají postalci ze skupiny M23.
1: A je pravda, že se jedná o vzácnou variantu nemoci?
3: Je to virus Bundibugyo, což je tedy jméno regionu, kde se objevil tenhle ten typ viru nebo tahle ta varianta poprvé. A to je právě jedna z vlastně z takových komplikací, protože ta varianta je odlišná od známější verze Zaire. A to znamená, že tahle ta varianta, která je méně obvyklá, tak nemá pro ní schválenou vakcínu, ta pro Zaire tedy existuje, ale ani taky schválený postup léčby nějaký konkrétní. Znepokojení jsou mimochodem taky Lékaři bez hranic, kteří už chystají nějaké vyslání pomoci a týmu, který má pomáhat mimo jiné taky s logistikou, to je velký problém. Demokratická republika Kongo, kde je tedy to těžiště, tak je obrovská země, jedna z největších v Africe. A komplikaci vlastně způsobila taky trochu Spojené státy, to osekání pomoci na USAID, které tedy původně úplně zrušilo podporu pro boj s ebolou, ale později Spojené státy nějaké část financování tam vrátily, ale pochopitelně do toho regionu obecně jde méně peněz.
1: A ještě na závěr, jak nebezpečná nemoc ebola vlastně je?
3: No, z globálního hlediska je vzácná, ale nebezpečná. Ta varianta Bundibugyo má smrtnost 25-40%, to znamená, že každý třetí nakažený vlastně nepřežije, přenáší se tělesnými tekutinami a začíná podobně jako chřipka, ale končí to třeba krvácením, je to typ krvácivé horečky. Není na to jasný konkrétní lék, který by to léčil. Za těch 50 let, co virus eboli známe, tak bylo 17 epidemií a 15 000 mrtvých.
1: Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou. A v odpoledním plusu už míříme do Chorvatska. Chorvatsko má k dispozici 1 700 000 000 eur z unijního nástroje SAFE, které může investovat do zlepšení své obrany. Vláda v Záhřebu koncem týdne podepsala úvěrovou smlouvu s eurokomisařem pro obranu Andriusem Kubiliusem. I o tom, na co hodlá peníze využít, teď budeme mluvit s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teou Veselákovou. Krásný den.
4: Hezké odpoledne.
1: O Chorvatsku v poslední době slýcháme často v souvislosti s modernizací jeho armády. Kam tedy chce směřovat peníze z unijního úvěru?
4: V chorvatském národním plánu obranných investic, který musela předložit Evropské komisi každá země, která chtěla nebo chce získat prostředky z nástroje SAFE, si Záhřeb stanovil 5 projektů. Prvním je nákup německých tanků Leopard 2A8, francouzských houfnic Cezar, dále těžkých nákladních kamionů od České Tatry. To je mimochodem podle chorvatského ministerstva obrany obchod v hodnotě více než 200 milionů eur. A dále Záhřeb počítá taky se dvěma projekty, v jejich rámci chce nakoupit zbraně a munici pro své ozbrojené síly. Doplním, že Chorvaté v uplynulých letech zapracovali hodně na letectvu, když nakoupili 12 francouzských stíhaček Rafale, pozemní složky posílili americkými obrněnými vozidly Bradley, nakoupili také turecké drony Bayraktar. Jinak v Chorvatsku v současnosti taky řeší problematiku protivzdušné obrany. Podle ministerstva obrany se teď budou analyzovat studie provedené na toto téma a ještě během letoška by mělo padnout rozhodnutí, jakou cestou se vydat. Bude se prý zohledňovat nejen cena a operační schopnosti toho systému, ale i to, jak dlouho by trvalo jeho dodání.
1: A Chorvatsko také obnovilo povinnou vojenskou službu, je to tak?
4: To je pravda a eurokomisař pro obranu Kubilius to vyzdvihl, když tu byl podepisovat tu úvěrovou dohodu. Řekl taky, že Chorvatsko může jít příkladem dalším zemím své velikosti. Kromě modernizace ozbrojených sil a obnovení povinné vojny se totiž Záhřeb angažuje taky v rozvoji bezpilotních letounů. Víme, už nějakou dobu se mluví o tom, že drony změnily podobu konfliktu a válčení. No a taky už dnes nejsou vyhrazené pro nějaké speciální jednotky nebo útvary, ale učí se s nimi právě zacházet i mladí vojáci, kteří absolvují povinný vojenský výcvik.
1: A kolik procent HDP Chorvatsko investuje do obrany? Plní cíle Severoatlantické aliance?
4: Loni plnilo, investovalo do obrany 2,1% HDP, takže ten požadovaný 2% práh nijak výrazně nepřekročilo. Letos chce do obranných projektů dát zhruba stejně, i když ministr obrany Ivan Anušič už loni avizoval, že chce tyto výdaje zvyšovat konkrétně na 2,5% HDP v roce 2027 a premiér Andrej Plenkovič dodal už na loňském pražském fóru Globsec, že ke 3% by se jeho země mohla dopracovat v roce 2030, tedy za předpokladu, že se bude dobře vyvíjet ekonomická situace. Každopádně ty peníze z úvěru SAFE mohou pomoct tomu, aby Chorvatsko tyhle vytyčené cíle splnilo.
1: Když se vrátíme k unijnímu nástroji SAFE, tak jeho smyslem je umožnit právě členským státům půjčit si peníze na obranné výdaje za příznivých podmínek. Jaké má konkrétně Chorvatsko?
4: Ony všechny ty země, které budou z nástroje SAFE čerpat, tedy včetně Česka, budou mít stejné podmínky, protože ty se odvíjejí od toho, za jakých podmínek si na trzích půjčuje samotná Evropská unie. Ty peníze do stanovené výše budou moct země čerpat do konce roku 2030. Splácet je budou moct během následujících 45 let s tím, že se splácením jistiny se může začít až za 10 let. Podle chorvatské armády je tenhle úvěr cesta, jak urychlit obranné projekty, jejichž realizace by jinak trvala výrazně déle.
1: A jak daleko je od podpisu úvěrové dohody v rámci nástroje SAFE Česko?
4: Evropská komise i Rada Evropské unie už schválili český plán na využití prostředků z tohoto nástroje. Česko bude mít k dispozici něco přes 2 miliardy eur, to je v přepočtu přes 50 milionů korun. No a pokud vím, tak v současnosti se finalizují poslední detaily a brzy by mělo dojít i k podpisu úvěrové smlouvy.
1: Tolik naše spolupracovnice v Chorvatsku, ta Veseláková. Moc děkujeme, naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, 4 minuty nás dělí od 15:30. Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první 3 dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Czexperiment.
6: A víš, co si vemu?
7: Určitě nějaký drogy.
8: Nějaký chlast.
6: Tohle je parfémovaná mlha.
9: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba 2/3 Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během 5 minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první 3 dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
10: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
11: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na 3 dny.
9: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Nadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
12: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
9: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
13: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po 2 hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
9: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
13: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co si bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o pustu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
14: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít 3 dny jen z vlastních zásob?
15: 3 dny? Že bych je koloudila o jídlo.
16: To je věc, která tě může zabít.
9: V dalších dílech uvidíme 3 vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: 6:30 jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Dobré odpoledne. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce a ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za naprosto oprávněné. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle informací města Pumu o váze téměř 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 kilometru od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Testování maximální rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 bude pokračovat i nadále. Ministerstvo dopravy chce získat více dat o bezpečnosti i chování řidičů v různých podmínkách. Proměnné dopravní značky umožňují vyšší rychlost jen za vhodného počasí. V zimních měsících proto byly aktivní jen zřídka. Policie od začátku pilotního provozu zaznamenala v úseku několik desítek nehod. Většina z nich ale nesouvisela přímo se zvýšenou rychlostí. Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů, hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Univerzitám se navíc nepodařil udržet ani celkový počet studujících. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Indický premiér Narendra Modi pokračuje ve své cestě po Evropě. Po včerejší návštěvě Nizozemska dnes zamířil do Švédska, kde bude následující 2 dny. Se svým švédským protějškem Ulfem Kristerssonem bude diskutovat převážně o obchodu. V příštím týdnu Modi navštíví ještě Norsko a Itálii. A v pražském Rudolfinu dnes zahraje uznávané klavírní duo z Nizozemska. Bratři Lukas a Artur Jusenovi vystoupí s orchestrem Akademie svatého Martina v Polích, který nahrál hudbu k Oscarovému snímku Amadeus. Koncert pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. V noci a zpočátku i zítra bude na východě a severovýchodě oblačno až zataženo s deštěm i trvalejším, jinak má převládat polojasno až oblačno, odpoledne a večer se pak na západě objeví místy, jinde jen ojediněle přehánky. Noční teploty klesnou na 5 stupňů až 0, místy hrozí i přízemní mrazíky, zítra se teploty budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni, na východě bude místy jen kolem 14. Tolik zprávy a teď už chyba systému.
3: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
4: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
5: Víte, co je to pasy?
6: Naše země nevzkvétá.
7: To jsou všechno lži.
8: Slibuji věrnost České republice.
9: Že nikdy neodstoupím.
10: Nikdy.
1: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
11: Máme v tuto chvíli legislativní prostředí, který není odborům nakloněno.
12: Pravičák má volat po silných odborech, ale potom v tom klasickém smyslu. Poměrně rozvolněný zákonník práce, protože tady máme silné kolektivní vyjednávání.
13: Taxikáři v alternativních taxislužbách, OSVČ nebo činovníci v kultuře, ti všichni si začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se nám ještě může do budoucna hodit.
14: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní?
12: No tak s tím rozhodně nesou. S ním. Přímě řečeno,
13: ale
12: já vůbec,
13: nevylučuje s tím, co já říkám.
12: Já vůbec jako nevím, co mě doručí český odbor. Jo.
11: Tady si myslím, že bychom měli být v nějakém ohledu agresivnější.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. s moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
14: Tuhle epizodu natáčíme v pondělí 11. května v 10 hodin, vlastně to jsou dva týdny po volebním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Je tady s námi Šárka Homfrey, odborová právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací, autorka knihy Proč jsme tak naštvané a také spoluautorka podcastu Pay Gap. Další informace o vás poskytnu v průběhu toho natáčení. Srdečně vás tady vítám. Dobrý den.
11: Dobrý den.
14: Dnes jsem četl v ČTK takové avízo, že zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou taky investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Tohle je tedy ta tripartita, že?
11: Ano, je to tak.
14: Co by vy jste tam řekla, kdybyste tam byla?
11: To je dobrá otázka, protože celá řada témat, kterým já se profesně věnuju, se minimálně na toto jednání tripartity nedostalo a pevně věříme, že se dostanou na některá jednání příští. V tuhle tu chvíli my vnímáme jako odbory jako hodně problematické to, že vláda s námi některé ty své záměry či kroky dostatečně neprojednává nebo nekonzultuje nebo nám je nepředstaví předtím, než s nimi vyjde na světlo světa.
14: Jak se vlastně tvoří program tripartity, toho jejího trojčlenného jednání? Vy něco navrhnete, vláda vám řekne, no tak tohle ne, navrhne něco jiného?
11: Tak to úplně není. Vychází to z toho, co se aktuálně projednává, co všechny tři strany považují v tu chvíli za důležité, zejména co se týče třeba legislativního procesu nebo některých termínů v souvislosti s přípravou státního rozpočtu a podobně.
14: Apoleno, Davide, jaký vy máte pocit z dosavadního fungování tripartity teď za vlády Andreje Babiše, motoristů a SPD?
13: No zatím celkem žádný, protože se mi zdá, že ta debata neprobíhá. Ona ale konec konců neprobíhá už delší dobu. My jsme ani v období vlády Petra Fialy neviděli úplnou součinnost vlády směrem k odborům. Opakovaně si na to vlastně staronový předseda ČMKOSu Josef Středula stěžoval, že nejsou přizváni k těm jednáním a tudíž nemůžou vyhodnocovat dopady těch vládních kroků na široké oblasti, protože konec konců odbory zastupují v podstatě každou sféru pracovní, na kterou si vzpomeneme a jakákoliv změna, kterou ta vláda projednává a kterou schvaluje a kterou implementuje potom do toho běžného života našeho, se prostě nás jako lidí dotýká, ať už pracujeme téměř kdekoliv. Takže současná vláda se úplně podle mě zabývá jinými věcmi, než je snaha o vytváření nějakého trialogu a toho regulérního vládnutí má očividně jiné starosti, především nějaké ty reputační, které musí neustále řešit.
14: Jak vypadá ten trialog očima Davida Klimeše?
12: No, tady už to bylo řečeno, teď tripartita v podstatě neexistuje. Z mého pohledu říkají mi to zaměstnavatele, že vlastně to, na co byli i zvyklí, že se utkají teda s těmi odbory, obě dvě strany, nebo respektive všechny tři strany si o těch dalších myslí něco nehezkého, ale je to ta platforma, kvůli čemu je to založeno. Já rozhodně nevolám potom, aby se vrátila ta síla tripartity. Někde jsem to jako metaforicky přenal nějaký třeba roky 2016, 17, 18, kdy jsem měl pocit, že pan Středula tady je faktický premiér a co přinese na tripartitu, tak ta vláda, buď vedená ČSSD, nebo potom Andrejem Babišem, když se přerodil z toho pravičáka do levičáka, tak je automaticky přijato, tak potom nevolám, ale aby to vůbec nefungovalo, to si myslím, že je problematické jednak sociálně a ekonomicky. Tohle je jakoby vlastně ten korporativismus, který je funkční, ale v tom demokratickém státu. Jo? Tady prostě je to nějaká platforma, kde se dá najít ten sociální smír a konsenzus. No a potom si teda myslím, a k tomu se asi ještě dostaneme, že je to problematické i politicky, protože když ty odbory, i když já asi tady budu nejméně z odboru nadšený z tohle osazenstva, tak když prostě selžou v té své roli, která je neodiskutovatelná, tak tu úlohu převezmou jiní, například Jindřich Reichl a další, kteří ty Václaváky taky umí zaplnit. Takže já si myslím, že tripartita by měla fungovat. Myslím si, že je chyba, že současná vláda to podceňuje a vlastně ruku v ruce to jde i s tím, že když ani ty vládní zákony nejdou přes vládu, ale jdou přes nějaké jednotlivé podivné poslance, tak jako předpokládat, že ještě bude fungovat ten závěrečný mezistupeň tripartity, je vlastně naivní.
14: Jak se mají, Šárko, vlastně odbory k té politice? Svého času se říkalo, že odbory jsou něco jako Bčko sociální demokracie, což už dnes neplatí. Můžeme říct trochu nadsázky, že by mohly být Ačko?
11: No, historicky je to naopak, jo. Byla to sociální demokracie, která vznikla jako Bčko, nebo politická odnož odboru, tak to je jenom taková jakoby historická vsuvka. Máme k tomu takový, doufám, že ne úplně vyprázněný, nechci říct bonmot, ale takové rčení, že odbory mají být politické, ale nadstranické. Protože ty agendy, kterými se věnujeme a ty témata, které řešíme, zájmy, které hájíme, tak jsou jednoznačně politické. To jsou věci, které prostě nejde od politiky oddělit. Na druhou stranu není opravdu důvod a není to dobré a není to v demokracii prospěšné, pokud odbory a některá konkrétní politická strana nebo směr jsou k sobě příliš blízko a třeba i personálně propojeny. Neříkám, že to je vždycky špatně nebo že by to mělo být jako důsledně odděleno, ale může to mít prostě nějaké důsledky, které nebudou úplně ideální. Aktuálně, ale i vzhledem k tomu, jak tady procházíme takovou tou krizí toho pravo-levého dělení politické sféry dlouhodobě, už to dá se říct, že dlouhodobě nemáme parlamentní levici a vůbec jako není i možné říct, že by třeba současná vládní koalice byla na takovémhle nějaké politické ose úplně jako pevně ukotvená, tak a spíš jako se současnou opozicí třeba tematicky nachází jako schodu někde, kde bychom si mysleli, že třeba ji ani jako najít nemůžou, tak samozřejmě i odbory tady reagují na tu agendu, která se nastoluje spíš tematicky, kampaňovitě, na základě prostě jednotlivých jako věcí, které se někde objeví, než že bychom tu měli nějaký, a teď to nemyslím pejorativně to slovo, myslím ho jakoby v nějakém popisném slova smyslu, že bychom tady měli nějaký ideologický proud, který by ovlivňoval náš vztah k politice.
14: K čemu může vést, když by odbory tedy suplovaly neexistující politický proud, směr, to znamená v tomhle případě levici a Poleno?
13: No, já vlastně si nemyslím, že je nutný o tomhle se bavit jenom z pohledu té levice, protože naopak co sledujeme minimálně třeba v Evropě, a myslím si, že to bude generovat nový typ problémů, na který zatím nejsme úplně připravení, je naopak jako zbližování některých částí odborů s krajní pravicí. Když třeba připomenu, tak ve Španělsku nebo v Německu určité průmyslové sektory vlastně důsledkem toho, že tam naskakují na podobné narrativy odporu k Evropské unii, Brusel, Green Dealu a tak dále a tak dokola, vlastně vytváří koalice spíše dneska s AFD nebo ze stranou Vox, podobně je to třeba i ve Francii, kdy část odborů, ať už jako nově vznikajících, které vlastně vytváří takové paraodbory, tak se politicky identifikuje spíš tady. My jsme měli možnost tohle částečně vidět i třeba u Kovo, jednoho z těch největších odborových svazů, které se na pódium vlastně pozvali Filipa Turka, aby s nimi hájil vlastně zájmy automoto biznisu. Vlastně ta představa, že odbory jsou nutně jenom konotovaný s levicí, neplatí ve světě, ve kterém vlastně se hroutí to pravolevé vnímání a ve kterém mnohdy jsou to právě ty krajně pravicové strany, které vytváří dojem těch bojovníků za práva té pracující třídy, když to řeknu takhle jednoduše. Zároveň ale jako je nutné říct, že odbory z podstaty mají prostě hájit zájmy pracujících a to je jako levicová kategorie. A je jako nutné je k tomu vlastně částečně vracet, jo? Vlastně připomínat jim tady tuhle tu historii, která je vlastně pro fungování i nějakých demokratických států a vlastně demokratičnosti ve státech extrémně důležitá a napomohla i tomu, že se prostě rapidně během 20. století zlepšovaly pracovní mzdové a vlastně i životní podmínky prostě širokých mas a širokých vrstev, no.
14: Jak to myslíte, že pracující jsou levicová kategorie?
13: Ne, hájení zájmu pracujících je rozhodně levicová kategorie, prostě politika je jako soubojem zájmu a levice hájila zájmy jako slabších vůči silnějších. To je, myslím, i definice částečně odboru v tom tradičním slova smyslu. Ale jak říkám, ten současný svět vlastně nám ukazuje, jak jednoduše se tyto kategorie můžou měnit, protože i samotná ta politika dneska reaguje na jiné typy výzev a funguje trošinku jinak, než jsme byli zvyklí a samozřejmě ty odbory se tomu do nějaké míry přizpůsobily. A jak říkám, když se podíváte třeba na vlnu těch nových odborů v Evropě, tak oni jako naopak se vymezují částečně proti levici a spojují se stranami, které vlastně jsou na druhé straně toho politického spektra.
14: Jak by do téhle politologicko-odborářsko-tripartitně, já nevím, co ještě přispěl David.
12: No já si neodpustím, tak levice hájí zájmy slabších a pravice se snaží o to, aby nakonec všichni prosperovali, tak to já si jenom tady udělám zase svoji agitku. Nicméně já vlastně tady musím souhlasit, já jsem čekal, že budu spíše nesouhlasit s kolegyněmi, které budou vidět A není to tak zjevně, že je dobré, aby bylo užší propojení těch odborů a třeba nějakých levicových stran, kde sdílejí nějaké hodnoty, ale úplně souhlasím s tím, prostě není to dobré, nemůže se to nikdy dobře uhrát. Ať už ty odbory se dostanou v té současné Evropě do takové té pasti, vytváříme nové antifašistické fronty s podobně smýšlejícími levicovými a progresivními stranami, anebo se právě dostanou do té pasti, vytváříme antiextrémní, antiprogresivistické fronty za klasické pracující a vlastně se dostávají velmi blízko k těm krajně pravicovým stranám, tak to nikdy nemůžou uhrát. Jo, chvilku to možná může fungovat, můžete mít na demonstraci o pár tisíc lidí víc jednorázově, ale nikdy to neuhrajete. Když to převedu do Česka, tak já, teď jako neříkám já, ale hypoteticky já volím ANO, protože mi říkají, že sníží budoucí strop odchodu věku do důchodu 67 na 65. Ano, tam jsem si tu emoci u té urny odbyl a chci to. Když mi to říkají odbory, jak já jim to nevěřím. Prostě jako já, tady se můžeme dostat k těm ekonomickým podmíněnostem. Myslím si, že prostě s tím, jak vypadá demografie, tak vlastně hodně lidí ví, že stejně nakonec se ten věk pro odchod bude posouvat a bude to sociálně drsné. Já spíš čekám, že mě řeknou, jak prakticky vlastně to ošetřit, aby ten posunování věku pro odchod do důchodu v nějakých 30. 40. letech ta společnost nesla právě kvůli tomu, proč tady ty odbory já vnímám jako nezastupitelné, aby se zasazovali o sociální smír. Takže tady se shodnu s tím, že jakmile ty odbory jsou moc blízko u nějakých politických stran, a je pravda, že asi v minulosti to propojení ČSSD odboru bylo poměrně blízké, tak si myslím, že to prostě není dobře. No. Ale myslím si, že stejně tak není dobře, a už to tady padlo, když pan Reichl potřebuje zaplnit Václavák a propůjčí se tomu i šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek a části Kováků, tak si myslím, že to je stejná cesta do pekel.
14: Ono je to svůdné při téhle debatě přejít ústrojně třeba na debatu o důchodové reformě, ale zkusíme to držet tady v těch intencích odborů. Šárko, když se něco takového objeví, když třeba pan Dufek je na takové demonstraci, o které mluvil David, nebo další, vede to k nějaké vnitřní diskuzi v rámci odborů?
11: V první řadě bych to nepersonifikovala, protože to je jeden z problémů veřejné debaty o odborech a netýká se to jenom pana Dufka, který já vnímám jako něco, co i řekněme potenciálu a postavení odborů ve společnosti hodně škodí, že se z toho dělají odbory jednoho či dvou mužů. Jo, tak to bych v první řadě řekla, že bych opravdu nedělala.
14: Skutečnost je jiná, nejsou to odbory jednoho, respektive dvou mužů.
11: Tak a tím se dostanu vlastně i k odpovědi na vaši otázku, protože to s tím úzce souvisí. Odbory jsou tady v podstatě téměř asi poslední opravdu masová organizace, kterou jakoby máme v České republice.
14: 500 tisíc členů?
11: Zhruba tak. Jo, ona ta evidence není úplná, protože prostě je to zkrátka z různých důvodů nejde zjistit na posledního člověka. Ale vidíme tady, že prostě několik set tisíc lidí u nás je členem odboru. Logicky v takové mase nemáte jednotný politický názor, jednotné nějaké hodnotové smýšlení, jednotné zájmy ani v některých těch dílčích otázkách. Takže nejenom takovéhle vystoupení, ale i jakékoliv jiné vystoupení, jakékoliv pozvání někoho z představitelů odboru do nějaké debaty s někým a tak dále a tak dále. Vždycky tu diskuzi vyvolá. A je to dobře. Je to dobře, protože tím pádem si i lidé uvnitř té členské základny můžou uvědomit, že třeba to, co oni vnímají jako nějakou jednolitou názorovou bublinu, třeba je trošku pestřejší, že skutečně, jak jsem říkala, v té masové organizaci nemůžete čekat nějakou jakoby velkou názorovou či politickou jednotu a ta diskuze v tomto ohledu probíhá. Ale zároveň pak to navenek může vypadat tak, že tím, že někdo třeba s tím souzní, s tím konkrétním vystoupením, někdo s ním naopak nesouzní a jak vy na to chcete jako nějakým způsobem jako reagovat. Jo, jako tady ani není v zásadě možné si říct tohle nikdy a tady s těma vždycky a tady s tím se ve slušné společnosti nebaví a tak dál, protože prostě ta členská základna je v tomto ohledu jakoby velmi rozmanitá a není možný říct, že bychom měli půvár k tomu říct jako s těmihle nikdy v jedné místnosti nebudeme a s těmihle naopak budeme vždycky jednat. Jo, takhle to prostě nemůže fungovat.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
14: Teď přejdeme k tématu odbory a současnost, respektive odbory a 21. století. Šárka Homfrey je místopředsedkyní výboru Českomoravské konfederace odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů a byla také členkou Rady mladých Českomoravské konfederace odborových svazů. Jsou tedy vašima očima viděno odbory moderní? Aniž bych měl pohotově definici, co to jsou moderní odbory.
11: No, to je velmi dobrá otázka. Zrovna tady touto otázku, co jsou to moderní odbory, se zabývám ve svém doktorském výzkumu, který právě provádím a sama ještě nevím, k čemu dojdu. Takže tuhle chvíli vám na to neodpovím, ale třeba za 2 roky, až tu dizertačku budu mít napsanou, tak se možná k otázce toho, co jsou dneska moderní odbory, dostaneme. A jestli české odbory jsou moderní. Kromě těch funkcí, které jste zmínil, tak já jsem i členkou jednoho poradního orgánu Evropské odborové konfederace, takže mám jakoby vhled i do těch evropských odborů, které jsou nám dávány často za vzor, že tady chceme mít ty moderní odbory západního střihu, aniž by někdo věděl, co jsou to moderní odbory západního střihu.
14: Taky ty silné odbory, které umějí stávkovat, tak, jako třeba ve Francii.
11: No, většinou spíš to představuje, že hlavně to nemá být ROH, ale to je tak asi všechno. Já bych řekla, že české odbory jsou do značné míry moderní. Když se srovnám s těmi jinými evropskými odbory, vnímám, a to teda zase ale není moje srovnání, to vychází z nějakých výzkumů, můžeme vnímat třeba v kolektivním vyjednávání nějaký pozůstatek jakési železné opony. Vidíme, že v těch bývalých postsocialistických zemích se hodně soustředíme ještě v kolektivním vyjednávání, taková ta v úvozovkách chlebová témata, zejména výši mest a podobně, hodně ty ekonomické otázky, kdežto na západ od tady téhle z té hranice se tam častěji objevují i věci týkající se třeba no, tak já přemýšlím, jak to nazvat, jestli moderními tématy, ale tak s Habermasem můžeme říct, že jsou to témata prostě nějakých těch nových hnutí. Jsou ty identitární věci, ty věci týkající se zapojení do společnosti, respektu, nějakého vyrovnávání jako jiných než ekonomických nerovností. Tady samozřejmě nějakou propast máme, ale nebo nějaký rozdíl máme, ale ta železná opona není úplně neprostupná. Není to tak, že my bychom si nebyli schopni zařadit do toho evropského kontextu, že bychom si nebrali nějakou inspiraci, nespolupracovali a že bychom neměli pocit, že třeba na vývoj pracovního trhu, na potřeby mladé generace a tak dále, není potřeba reagovat. Jo? Že prostě tak, jak jsme to dělali vždycky, tak to budeme dělat i nadále. Jestli se nám to daří, to už je zase jiná otázka.
14: Kdybych to zjednodušil, tu otázku, možná ji tím učiním složitější. Jsou nynější odbory v České republice a Poleno schopny efektivně reagovat na změny pracovního trhu?
13: No, já vlastně souhlasím s Šárkou v tom, že si myslím, že české odbory nejsou úplně tak zastaralé. Já myslím si, že to docela často ukazuje, kdo sledoval ty sjezdy v těch minulých letech, tak ať si můžeme myslet jako cokoliv o Josefu Středulově, určitě je to jakoby komplikovaná postava, tak minimálně od jeho nástupu do čela jsme vlastně byli svědkem docela rapidní modernizace a vlastně přinášení těch nových témat do oblasti toho pracovního trhu, ať už to byla jako digitalizace, automatizace, platformová práce, debaty o postavení žen, nerovnosti, jako zapojení ženy na trhu práce a tak dále. Někdy to mělo až takové jako srandovně efektní momenty. Pamatuju se na jeden z těch sjezdů, kde tam byli ti roboti a vlastně se tam jako řešila ta robotizace. Ale za mě jako tahle efektní show vlastně taky trošku patří k tomu, že chceme ty lidi přilákat. To, že se to dneska u těch odborů, ale to je prostě celoevropský problém, pro odbory opravdu upadají všude po Evropě a potýkají se s celou řadou problémů, takže se to jako úplně nedaří, je jako věc druhá, ale myslím si, že minimálně v některých tématech se odbory, že se jim podařilo odpoutat se od takové té nálepky, která myslím, že částečně ale jako souvisela s tím jako antilevicovým vnímáním odborů v minulosti, ať už to bylo takové to prostě odborový bosové, kteří tady něco vyjednávají a tak dále. Myslím si, že prostě tohleto se podařilo částečně překonat a samozřejmě ten pracovní trh se dneska vyvíjí jako dynamicky, vidíme prostě, jakým způsobem tam bude vstupovat třeba umělá inteligence, opravdu vidíme i důsledkem třeba proměny daňového mixu nebo způsobu, jak se v Česku daní, i jako proměnu toho pracovního trhu. My jsme furt, a pamatuju si, že mi to kdysi řekla právě Šárka, jsme zemí, která má vysoké procento zaměstnanců, což by vlastně teoreticky pro ty odbory mohlo být velmi příznivé, ale i vidíme, že se to dneska mění i kvůli tomu, jakým způsobem je daněna práce, jakým způsobem je vlastně daněn švart systém a tak dále. Myslím, že pro ty odbory je tam celá řada výzev, na které třeba já, třeba z hlediska jako ženy, furt hledám jako trochu odpovědi a byla bych ráda, kdyby v tomto ohledu oni byli důraznější, minimálně i to vizuální, jako ten vhled na ty odbory, co by jako to mužsky dominovaný sektor mi není příjemný, protože si myslím, že opravdu i v oblastech, které nejsou takzvaně ženské, ať je to jako zdravotnictví nebo pečovatelské služby, vlastně potřebujeme ty ženy v tom vedení těch odborů a bylo by vlastně fajn, kdyby jich tam bylo mnohem více a kdyby vlastně jsme měli třeba předačku odborovou konečně po těch letech. Ale i to je nějaká realita České republiky, takže myslím, že tam furt těch hodně výzev zbývá. Byla bych asi ráda, kdyby se to debatovalo víc šířej, než právě jenom ty standardní témata typu věk odchodu do důchodu, což si myslím, že potom tu debatu vlastně extrémně splošťuje. Ale jako vidíme i snahy prostě vydávat se směrem, který dneska je neobsazený, ale ve kterém se i samotné nějaké nové odbory formují. Já tady připomenu třeba pokus opravdu o odbory v platformové práci. To jsou ti rozvažeči Voltu, Foodory a dalších tady těch platform, které nám vlastně vozí jídlo, nebo taxikáři v alternativních taxislužbách. Nebo činovníci OSVČ, nebo činovníci v kultuře. Ti všichni si vlastně dneska i důsledkem toho, jak se utahují šrouby z hlediska vlády, začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se, se nám ještě může vlastně do budoucna hodit, protože může ukázat minimálně nějakou novou sílu v té společnosti a nějakou soudržnost a solidaritu, kterou budeme potřebovat právě pro ty budoucí roky.
14: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní tedy?
12: No tak s tím rozhodně nesouzním. Já vím, že ta personifikace je jako velmi zjednodušující a asi z těch médií se to nemůžu zbavit, ale prostě ten pocit, že od té neúspěšné prezidentské kampaně panu Středulovi trošku spadnul řetěz a odnáší to celé ty odbory, toho se prostě zbavit nemohu. Vlastně to, o co on měl od toho Středula je šéfem 2014, od roku 2014, tak perfektně dokázal hrát takovou tu hru. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady zastavit celou republiku. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady vám říct sociální demokracii, co přesně máte dělat. Koneckonců tu nabídku na šéfování ČSSD měl a to podle mě ztratil tou prezidentskou kampaní. Jakkoliv určitě je fajn, že se do politiky tahle osobnost pustila, ale potom už to moc podle mě nejde kombinovat.
14: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, proč mají odbory ve Francii a Německu silnější pozici a jestli ty české vůbec nabízejí to, co dnešní pracující potřebují.
1: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
6: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
7: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
9: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
10: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
1: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
9: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
15: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
9: Jsme Lucie Korcová
7: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
16: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
1: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Pro a proti. Kdo by líp hájil zájmy Česka na summitu Severoatlantické aliance? Prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš? A měli by se na tom dohodnout politici nebo je na místě, aby rozhodl ústavní soud? Zeptám se poradce ministra zahraničních věcí, ředitele Institutu Václava Klause Jiřího Weigla a poradce prezidenta bývalého velvyslance ve Spojených státech Michaela Žantovského.
1: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
18: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: 16 hodin, posloucháte Odpolední plus, je neděle a s vámi je Lenka Vahalová.
18: Český rozhlas Plus.
0: Jaká nás čekají témata? Zemím Evropské unie se daří efektivněji vracet neúspěšné žadatele o azyl do zemí původu. Z kterých států migranti nejčastěji pocházeli? Rozebírali jste s umělou inteligencí své zdraví, na co byste se jí rozhodně neměli ptát. I o tom budeme mluvit. A zrychlit až na 150 km za hodinu mohou teď řidiči na jednom z úseků dálnice D3. Co zatím dosavadní testování ukázalo? Teď jsou tu ale zprávy a Monika Vrchotová.
2: Přeji klidné odpoledne. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada 25. května, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
19: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu, kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se bude podle svých slov jen těmi podstatnými. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán daruje své odstupné na dobročinné účely. Reagoval tak na svého nástupce Pétera Maďara, který minulý týden odcházejícím ministrům pohrozil, že odstupné nedostanou, protože podle něj zemi přivedli do katastrofálního stavu. Členové bývalé vlády mají na odstupné nárok ze zákona. Někteří hrozí i žalobami.
20: Orbán má nárok na odstupné v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun. Peníze hodlá věnovat dětskému domovu v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Nový maďarský premiér Maďar gesto ocenil.
21: Požádal jsem, aby dodali číslo účtu domova. Chceme peníze poslat přímo tam a ne přes Orbánovo konto.
20: Zároveň svého předchůdce vyzval, aby členy bývalé vlády odradil od podání žaloby. V opačném případě je prý Maďarův kabinet připravený se bránit. Právníci Sloveni serverem Telex.hu ale upozornili, že podle platných zákonů by spor pravděpodobně prohrál. Bára Vránová, Český rozhlas.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Mária Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
22: Jak vytahoval lebku z hou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři, tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, hrozí mu až 8 let vězení. Téma pro další vysílání Odpoledního plusu. Policie v několika evropských městech zasahovala včera u obchodů společnosti Swatch. Stovky lidí se do nich přišly koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před obchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisté zasahovali taky v obchodním centru poblíž Nizozemska. britského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách čekali často i několik dní. V některých městech firma Swatch z bezpečnostních důvodů obchody ani neotevřela. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saaba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saaba před 3 lety propustila administrativa Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli obchodu s drogami.
3: Americké úřady Saaba dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudů síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
4: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
2: Pacientům má s používáním umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz nebo léčby. Podle odborníků totiž umělá inteligence nepracuje s kompletním zdravotním stavem člověka a může uživatele utvrzovat i v chybných závěrech. Co všechno v příručce najdeme, rozebereme v dalším vysílání odpoledního Plusu. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevo cementové směsi. Pomoct mají například síkorkám, špačkům nebo kavkám, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
5: Za životní prostředí jsme navrhli lokality v parku Kampa, v Vojanových sadech, v Františkánské zahradě a na Slovenském a Střeleckém ostrově. A ornitologové nám pak vytipovali konkrétní stromy a druhý budek pro ptáky.
2: Za budky radnice zaplatila bezmála 100 000 korun. Zítra se začne oteplovat, na východě bude zpočátku ještě pršet, jinak má být polojasno až oblačno, později odpoledne na západě Čech místy jinde výjimečně s přeháňkami a s teplotami od 16 do 21 stupňů, na východě bude místy jen kolem 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
18: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A 7 minut po 16. už míříme na Ukrajinu. Lékařka Maria by už dávno mohla sedět doma a zapomenout na službu v ukrajinské armádě. Je totiž v 7. měsíci těhotenství a i neprůstřelná vesta už jí trochu překáží. Přesto dál slouží u 43. brigády. Stará se o zraněné vojáky a prý to ještě chvíli vydrží.
23: Já už můžu vyjít v dekret. A prostě zaraz my znacholíme se v bezpečném místě.
24: Maria má atestaci z onkologie, je jí 37 a čeká první dítě, což je na ukrajinské poměry docela pozdě. Prý čekala na toho pravého.
23: Já si by to propečovala.
25: Já už můžu odejít na mateřskou, ale teď jsem na bezpečném místě a cítím se dobře. S dítětem je všechno v pořádku, tak jsem se rozhodla ještě trochu pracovat.
23: Minul už skoro dekret, já už skoro vychožu.
24: Maria ještě mezi řečí prohodí, že v poslední době byl její manžel 2x lehce zraněný při útoku dronů. Teď stojíme mezi stromy na kraji vesnice, po cestě i tady visí sítě jako ochrana proti dronům. Maria se usměje a pohladí si břicho.
25: Manžel sloužil u tankové brigády a po těžkém zranění se z něj stal řidič u zdravotníků. Tak jsme se poznali a před rokem vzali. Ve válce vidíte člověka při ostřelování i v běžném životě. Vidíte vidíte, jak se chová v různých situacích. Potom mu snadno důvěřujete.
24: Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
25: Chodíme v civilu, někteří civilisté se totiž bojí, že sem kvůli vojákům může přiletět. Neprůstřelnou vestu si oblékám s uniformou jenom blízko fronty. Ještě se do ní vejdu. Dám si pod ní něco měkkého a je to.
23: Доброго дня. А я вам можу через часик перезвонить.
24: Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
23: V основном або легкі поранення.
25: Tady těžce zraněné neošetřujeme, ti jsou blíž k frontě. Já tady dělám hlavně převazy, šití, stehy. Nemáme tady velký operační sál ani anesteziology.
24: Maria nebydlí v kasárnách, stejně jako nebydlí v kasárnách žádní vojáci. Kvůli bezpečnosti si pronajímají byty a domy rozstýlené po městě. O dítě se nastávající matka nebojí.
25: Na těhotenské kontroly jezdím do civilní nemocnice v Charkově. Mám skvělého doktora. Kdyby bylo něco špatně, už bych byla doma.
24: Domů do Záporoží se tedy Maria dostane zřejmě až pár dnů před porodem. V každém případě už ví, že se jim narodí dcera a s manželem vybrali i jméno.
23: Děvčka, da, my už vybrali s člověkem jméno Solomia.
25: Bude se jmenovat Solomia. Je to z hebrejštiny a znamená to mír.
23: Mír. V převodu znamená mír.
24: Z východní Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 10 minut po 16. Evropské unii se čím dál lépe daří navracet neúspěšné žadatele o azyl do třetích zemí. Vyplývá to z nových statistik o migraci, které zveřejnil Eurostat. Počet navrácených migrantů meziročně stoupl o více než 20% na celkem 135 tisíc. A podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
6: Dobrý den.
0: Které členské státy Evropské unie byly ve vracení neúspěšných žadatelů o azyl loni nejaktivnější?
6: Tak největší počet

0: roce celkově vzrostl počet lidí, kterým Evropská unie odepřela vůbec vstup na své území na vnějších hranicích. A to meziročně o více než 7%. Více než polovina těchto lidí se snažila dostat do Evropské unie přes pozemní hranici, dalších víc než 40% letecky a jen v minimu případů se jednalo o odepření vstupu u lidí, kteří do Evropské unie putovali po moři.
1: A z kterých států tito odmítnutí migranti nejčastěji pocházeli?
0: Mezi těmi navracenými žadateli šlo nejčastěji o občany Turecka, Gruzie, Sýrie, Albánie a také Ruska. Počet lidí, kteří jsou v Evropské unii nelegálně, se podle Eurostatu meziročně snížil o skoro 22%. Ten nárůst návratů neúspěšných žadatelů o azyl, ten tedy souvisí jednak s přísnější azylovou politikou členských států a také s intenzivnější spoluprací s některými třetími zeměmi, do kterých se právě tito migranti vracejí. Zároveň připomínám, už v červnu, tedy za měsíc, mají začít platit nová migrační pravidla v rámci takzvaného migračního paktu, který Evropská unie přijala v roce 2024. A tato pravidla počítají ještě s dalším zefektivněním těch návratů a také s přísnějšími kontrolami na hranicích.
1: A neznamená ten nárůst navracených migrantů také to, že loni rostl celkový počet žadatelů o azyl?
0: Tak tohle vysvětlení by se nabízelo, ale není tomu tak, protože počet těch žádostí o azyl v Evropské unii loni právě celkově výrazně klesnul, a to o 27%. Nejvíce žádostí o azyl loni podávali Venezuelané, Afgánci a Syřané. Největší počet těch žádostí o azyl pak nově příchozí migranti podávali ve Španělsku, což právě může souviset i s tím vysokým počtem španělsky mluvících Venezuelanů mezi těmi žadateli o azyl. A ještě jedno spíše znepokojivé číslo. V loňském roce v Evropské unii žádalo o azyl více než 20 tisíc nezletilých lidí bez doprovodu. Nejčastěji to tedy byli dospívající lidé z Afghánistánu, Eritreje, Sýrie či Egypta.
1: Tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu 14 minut po 16. už se budeme věnovat umělé inteligenci. Možná to znáte i vy, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svoje rizika a ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem také radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
2: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
3: 28-letý Matěj z Prahy se lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal.
2: Si myslím, že ta umělá inteligence v tom našem případě byla opatrná a dala nám takovou odpověď, aby jsme nepanikařili z toho, co nám vlastně přeložila z té lékařské zprávy.
3: Právě třeba k překladu lékařských zpráv nebo vysvětlení složitých pojmů nová příručka umělou inteligenci doporučuje. Lidé by ale do ní neměli vkládat své osobní údaje. Umělá inteligence může pomoci taky se sestavením otázek před návštěvou lékaře. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
4: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
3: Zažil taky situaci, kdy umělá inteligence doporučila odložit návštěvu lékaře, přestože byl problém akutní.
4: Já vždycky chválím proaktivní přístup ke zdraví. Ať už je to formou, že si někdo čte odborné články, ať už je to nějakou formou, že si třeba používá AI. Je ale nutné zasadit právě to do zdravého lékařského kontextu a ten pacient by měl být nakloněn tomu, co ten lékař říká, a ne právě někdy tvrdohlavě stát za tím, co mu řekla umělá inteligence.
3: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Takový přístup může uškodit i lidem s psychickými problémy. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
5: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
3: Samodiagnostika na internetu není novinkou. S umělou inteligencí je ale jednodušší a rychlejší. Firmy taky podle Misaře vyvíjejí jazykové modely, které

0: zaměřují jen na otázky ohledně zdraví, třeba ChatGPT Health. Misař ale upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
1: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení. No a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
0: Ministerstvo zdravotnictví využití umělé inteligence podporuje, musí ale být bezpečné, pokračuje vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií Markéta Foldyna-Hellová.
2: V rámci loňského roku byl vydán metodický pokyn právě k nějakým bezpečnostním standardům, který byl primárně zaměřen na užití umělé inteligence v nemocnicích. V tomhle roce plánujeme jeho aktualizaci a ještě jako znova vypracování, tak aby to bylo víc na míru ambulantnímu provozu.
0: A pacientům slouží zmiňovaná příručka, která je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Autoři ji chtějí dát taky do ordinací. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: A 18 minut po 16. už se vydáváme na dálnici D3. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Stát tam tuto rychlost vyšší než běžnou 130 testuje v úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným u Dřína. Dosavadní pilotní provoz ale podle ministerstva nestačí. Více nám řekne Sára Adamcová. Hezký den.
4: Dobré odpoledne.
3: Proč tedy to dosavadní testování nestačilo?
4: Je to kvůli tomu, že ministerstvo zatím nemá dostatek dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu. V zimě se totiž v úseku nedalo 150 jezdit skoro vůbec. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
5: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
4: Prodloužení testovacího období vítají i policisté. Nově se s ním počítá až do konce letošního roku.
3: A co zatím dosavadní testování ukázalo?
4: Rychlost 150 km za hodinu je teď možná na jednom úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Vyšší rychlost ale nefunguje nepřetržitě. Rychlost určují proměnné dopravní značky a 150 ukazují, pokud je k tomu příznivé počasí. V případě špatných podmínek značky omezují rychlost i na 130 km za hodinu. První výsledky testování popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
6: Rozhodně se neukazuje, že by to zvýšení té rychlosti znamenalo i zvýšení bezpečnosti silničního provozu, alespoň podle těch prvních údajů. Pro nás je důležité ne tak ani tak zkrátit ty dojezdové časy, jako spíš sledovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4: Policisté zatím zveřejnili data z testování jen za období od října do konce února. Úseku se stalo dohromady 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Meziročně je to od 17 víc.
6: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
4: Smrtelná nebyla nehoda žádná. Při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Co se rychlosti týče, tak se podle ministerstva dopravy ukázalo, že při možnosti jet 150 km za hodinu řidiči osobních vozidel zrychlili přibližně o 10 km za hodinu oproti běžné 130. A zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v tom levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila víc než 40% motoristů.
3: Tolik naše redaktorka Sára Adamcová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
3: A teď už lebka svaté Zdislavy. Je to zázrak, tak dominikáni z Jablonného v Podještědí přijali dnešní zprávu o tom, že se restaurátorům podařilo z betonu vyjmout lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Tu v úterý večer odcizil 35-letý muž krátce před večerní bohoslužbou. Po krádeži ji zalil do betonu a chtěl hodit do řeky. V Jablonném máme reportérku Janu Pavlíčkovou. Hezké odpoledne.
8: Pěkné odpoledne.
3: Jak záchranu vzácné relikvie z betonu přijala správa baziliky?
8: Také samozřejmě to označuje za obrovský úspěch celého restaurátorského týmu. Přece jenom ty obavy, vlastně, aby lebka byla v pořádku a to výmutí z betonu ji nějak nepoškodilo, tak ty byly veliké. Podle informací, které ale poskytla policie, je relikvie zachovala, jak mi ostatně i tady v Jablonem potvrdila i sestra dominikánka Roberta.
9: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
8: Samozřejmě ta zpráva o záchraně lebky nebo vyproštění jejího z betonu potěšila také obyvatele Jablonného v Podještědí, protože svatá Zdislava je už po dlouhá staletí patronkou města a opravdu k ní mají blízko jak věřící, tak nevěřící.
10: Ježiši, no tak to je nádhera, teda to fakt to je, to se povedlo teda, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí, že jo, byla by to hrozná škoda, no.
11: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
12: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to, už nikdy, že jo. Přeci jenom je to věc, který by se lidi měli chovat slušně, vážící, že jo.
3: Janí, a už je jasné, kdy se lebka svaté Zdislavy do Jablonného vrátí?
8: Tak zatím ne, protože je nutné provést ještě různé dočišťovací restaurátorské práce. Ostatně ještě při té krádeži navíc 5 kůstek z té lebky se uvolnilo a zůstalo v relikviáři, vlastně jak ten zloděj vytahoval tu lebku ven, takže i ty částečky se pokusí teď restaurátoři vrátit tam, kam patří. No a klášter by samozřejmě potěšilo, kdyby se relikvie vrátila do Jablonného ještě před tradiční poutí ke svaté Zdislavě. Ta bude v sobotu 30. května, ale teď je to opravdu doslova do písmene v rukou restaurátorů a samozřejmě také policie, pro kterou je ta lebka samozřejmě důkazním materiálem.
3: A chystá už bazilika nějaké lepší bezpečnostní opatření, aby k podobné krádeži zkrátka nedošlo?
8: No také, momentálně už je ve výrobě nové bezpečnostní sklo, neprůstřelné na tu schránku relikviáře a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl už těch předchozích dnech řekl, že pokud se bude lebka tady dál vystavovat, tak bude nutné nejenom to neprůstřelné sklo, ale vlastně i elektronické zabezpečení, které bude napojeno na pult k policii.
3: Tolik reportérka Jana Pavlíčková. Děkujeme, naslyšenou.
8: Naslyšenou, pěkný den.
3: Stále posloucháte Odpolední plus, 6 minut nás dělí od 16:30 a my už míříme do Francie. Mezinárodní filmový festival v Cannes se dnes přesouvá do své druhé poloviny. Víkend je velmi nabitý i pro filmové profesionály na poli filmového průmyslu. Například je v plném proudu program Producenti v pohybu, kam byla letos vybraná i česká producentka Dagmar Sedláčková, která loni v Cannes představila film Karavan. Včera večer měl premiéru mimosoutěžní film Návštěva, s nímž do Cannes přijela legenda světového filmu, 87letý německý režisér Volker Schlendorf. Krásný den a zdravím teď Martinu Vackovou, která je přímo v Cannes.
13: Dobrý den.
3: O čem ve svém novém filmu Návštěva německý režisér vypráví?
13: Tak já připomenu, že Volker Schlendorf je velmi politicky angažovaný umělec především v 60. a 70. letech a je to na těch jeho filmech znát. Připomenu, že je to režisér známého filmu Plechový bubínek. Ten dostal v roce 1979 právě tady v Cannes Zlatou palmu a potom i Oscara. No a to všechno se promítá, ta jeho politická angažovanost režisérova i do tohoto nového jeho filmu Do návštěvy. Je to adaptace německého románu Jenny Erpenbeckové. A je to historie jednoho domu u jezera v Braniborsku. Film sleduje vlastně osudy obyvatel tohoto domu. My jsme vlastně pořád na jednom místě, jsme u toho domu, u toho jezera a sledujeme tento dům v době nacistické éry, sledujeme ho v době komunismu a NDR, ale sledujeme ho i v době po sjednocení Německa. My vidíme, jak se tím domem prohánějí dějiny a ovlivňují životy těch lidí, kteří tam žijí, kteří odcházejí a kteří přicházejí. Možná bych u těch odchodů řekla spíš, kteří jsou nuceni odcházet. Jak Volker Schlendorf tento film natočil velmi precizně, je to klasicky vyprávěný příběh a s takovými trošku jakoby doteky hrůzy těch různých dob, hlavně když tam třeba občas vloží dobové záběry nebo nějaké jiné záběry, třeba jak se staví koncentrační tábory nebo jak je po válce totálně zničený Berlín. Ale kino bylo včera naprosto zaplněné a viděla jsem, že ten film zasáhl vlastně lidi všech věkových kategorií.
3: Jsme v polovině festivalu. Které z filmů v soutěži doposud vyvolaly pozitivní reakce?
13: Řekla bych podle mého názoru, co tady vidím, takové dva. Jeden trošku jako souzní s tím filmem Volker Stendorfa, protože je to film Vlas Pavla Pavlikovského, ten, co odehrává v Německu po válce v roce 1949. A ten druhý film, o němž bych mohla dneska, o tom jsem mluvila, o druhém filmu, o němž bych možná řekla víc, je film japonský, jmenuje se v překladu bychom řekli možná Z ničeho nic. A tenhle ten film nese velmi důležité téma. Je to tříhodinový film o umírání, o paliativní péči, o pečovatelských domech, kde jsou lidé s Alzheimerovou chorobou. A v centru pozornosti jsou dvě ženy. Mary je japonská herečka, filozofka, která umírá na rakovinu, a Mary Lou, což je ředitelka pečovatelského domu, která zavádí pomalé vstřícné metody péče vůči svým svěřencům. A duše těchto žen si velice konvenují. Já bych třeba přidala, že tady v tom dlouhém filmu je zajímavý moment. Je tam taková přednáška o moderním kapitalismu a o současné společnosti a o tom, že vlastně tito nemocní lidé do tohoto systému jaksi nezapadají. Ten film je velmi pomalý, ale režisér to udělal záměrně, zdá se. Dává čas divákům, ale i celé společnosti čas na přemýšlení.
3: V soutěži už se promítl také první americký film s hvězdami Adamem Driverem a Scarlett Johanssonovou, v němž se postavy zapletou s ruskou mafií. O co se jedná? Jaký je to film?
13: Ten film se jmenuje Papírový tygr. Já bych uvedla, že na ty americké filmy se tak trochu čekalo, protože letos tady v Cannes nejsou filmy velkých amerických studií. Toto je nezávislý film. A tady hlavní roli hraje, nebo je tu americká rodina s dvěma dospívajícími syny. Tam tu matku právě hraje Scarlett Johanssonová. A pak je tu vlivný strýček, který pracuje na vyšších místech u policie. Toho hraje právě Adam Driver. A tahle ta rodina se dostane do spáru ruské mafie. A to ohrozí vlastně další život celé této rodiny. Bratr policista se snaží pomoct, ale tady neplatí, že zaplatíte nějaké výkupné a Rusové vám dají pokoj. Já v tom čtu v tomto filmu takovou velikou metaforu současných událostí nejen na Ukrajině, když vás Rusové ohrožují a je těžké s nimi vyjednávat a není možné se jejich nebezpečí zbavit. V postavě šéfa té ruské mafie, který má ohromný tajný vliv, vidím, myslím, že jako každý jiný, možná Putina. A v postavě mocného strýce policisty vidím ochranitele, který férovými přístupy těžko něco zmůže. Tenhle ten film je takový pomalý, je to temný, je to film žánru noiru.
3: Martino, a ještě na závěr, co je na programu právě dnes?
13: Dnes se, myslím, čeká ze všech těch soutěžních filmů podle mě hodně na filmu Mulén. To je tak zajímavé v tom, že ho natočil maďarský film László Nemes, a zajímavé na tom je i to, že je natočen klasicky na 35 mm film, což už je, skoro by se dalo říct, taková animálie, že nás o tom i tiskové středisko upozornilo. Mulén je skutečná postava z francouzského nacistického období, je to postava francouzského odboje. Tento režisér je Maďar a on získal tady na festivalu v Cannes velkou cenu poroty a potom i Oscara za svůj film Saulův syn, ten se taky odehrává za druhé světové války. Takže zase téma druhé světové války a nacismu tady na festivalu.
3: Tolik naše kolegyně, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka Martina Vacková, kterou zdravíme do Cannes. Moc děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
3: Bylo 16 hodin 30 minut, ve studiu už je tak v tuhle chvíli dáme ještě, se podíváme na Eurovizi. Tak bulharská zpěvačka Dara vyhrála 70. ročník Eurovize. Ve finálovém kole je nejvyšší počet bodů. Poslali jak odborná porota, tak fanoušci, a česká zpěvačka překonala Daniela Žižku. A právě teď uslyšíte reportáž.
7: Nic osobního.
14: Prostě biznis.
7: Jana Klímová.
14: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
14: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
15: Jaké jsou největší ropné firmy světa? Komu patří a vydělávají na současných ropných šocích?
14: Jak je na tom petroliářská firma Total, s níž se nedávno spojil český miliardář Daniel Křetínský?
15: Akcie zbrojovky CSG Michala Strnada prožily zatím největší pád na burze. Byl příběh o novém Rheinmetallu střední Evropy jen pohádka, nebo se investoři pletou?
14: Ceny ropy jsou kvůli válce

0: USA Izrael proti Iránu už druhý měsíc o polovinu vyšší, zhruba než před zahájením konfliktu na konci února.
1: Ceny ropy dál výrazně rostou. Severomořský Brent si připisuje 7,5% a prodává se téměř za $120 za barel.
2: Trhy tím reagují na pokračující nejistotu v oblasti Perského zálivu.
1: Je to nejvíc od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině.
0: Někdy vyletí i výš, někdy trochu spadnou.
3: Ceny ropy aktuálně prudce klesají.
0: To záleží, co zrovna řekne americký prezident Donald Trump, tedy jestli válku vyhrál, nebo jestli se spíš zrovna chystá na další kolo útoku.
3: Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Iránem.
0: Trhy jsou tak jako na houpačce, která ale stále visí tedy hodně vysoko, kolem $100 za barel. V posledních dnech to bylo i víc, někdy zase méně. Na nás to dopadá o třetinu vyššími cenami pohonných hmot u pump. Prodejci benzínu a nafty mají také vládou omezené marže a stát platí miliardu měsíčně za snížení spotřební daně z nafty. My tedy proděláváme, ale kdo vydělává? Tak samozřejmě to jsou největší ropné firmy světa a jejich majitelé. Uvedu příklad, britská firma Shell s jejímiž akciemi se obchoduje na burzách, tak za první kvartál reportuje skoro o čtvrtinu vyšší zisk. Pro zajímavost to bylo 143 miliard korun v přepočtu za tři měsíce. S tím, že Shell uvádí, že jí k tomu pomohl právě růst cen ropy a plynu. Petře, co ostatní ropné giganty, kdo za nimi stojí a jak na tom jsou, komu patří?
4: Jsou na tom dobře, ale je potřeba říct, že největší ropné firmy světa spatří spíš státům než jednotlivcům, akcionářům a miliardářům. My si to rozdělíme podle částí světa, ale u těch států jsou to většinou ty s jinými než demokratickými režimy. To znamená, že ty ropné šoky jsou nejenom vidět v našich peněženkách, ale měly by se promítnout trochu i do naší mysli, protože jestli je někde argument pro Green Deal, tak je to teď v Hormuzském průlivu.
0: Třeba Saúdská Arábie je typický příklad asi.
4: Přesně tak, největší firma, ropná firma světa se jmenuje Aramco, ta právě patří Saudské Arábii. Další velká firma CNPC je čínská a taky Sinopec je čínský. Abu Dhabi má firmu ADNOC, Qatar, Qatar Energy a podobně. Tyhle státy prostě ovládají trh s ropou na světě. Pak tady máme ty giganty, ty jsi jednoho zmiňovala, to je Shell, jsou další firmy jako Chevron, Exxon nebo Total Energies, o téhle firmě, která je spojena s Danielem Křetínským, ještě bude dneska řeč. A tyhle firmy patří akcionářům, obchodují se na burzách, ale z velké části patří velkým fondům typu Vanguard, BlackRock nebo State Street.
0: Jasně, miliardáři každopádně se v některých firmách objevují. Já bych si tipla, že třeba u amerických firm, tak tam předpokládám, že stát třeba nebude hlavní akcionář. Víme všichni, že běžní Američané doplácí na cenách benzínu a nafty, kterou mají asi o polovinu dražší než před tím konfliktem. Takže ty asi prodělávají, ale kdo teda v Americe, Petře, vydělává?
4: Teď řeknu pár jmen, které vám možná nic neřeknou, protože nejsou v Česku tak známá, ale jsou to všechno miliardáři, kteří mají majetky v hodnotách desítek miliard dolarů. Rodinu Kochů asi všichni známe, Charles Koch, Elany Marshall. To není přímo ropný biznis, ale mají rafinérie, mají energetický průmysl. To je jedna z těch rodin, která vydělává hodně. Firma, která se jmenuje Lindell Stephenson Grath, která má ropná pole v Texasu, dneska už patří v podspolečnost Endeavor Energy Resources, vydělává právě na tom, jak ropa jde nahoru. A tam na ně je zajímavé, že tuhle firmu dlouhá léta jako CEO vedla žena v tom ropném biznisu. Představ si Texas, Ewingovi a prostě...
0: No právě, tam bylo spousta, já si pamatuju, že spousta.
4: A žena jim vládne v tom klobouku. Ve Spojených státech je spoustu dalších men, která na těch ropných šocích vydělávají. Richard Kinder, Kinder Morgan, to jsou poplatky za distribuci. Harold Hamm, zakladatel Continental Resources, to je symbol takové té americké břidlicové revoluce, kde se ropa i zemní plyn těží povrchově téměř.
0: Díky tomu se vlastně USA staly velkými exportéry LNG, které proudí k nám do České republiky.
4: Přesně, každý dražší barel ropy znamená dražší zemní plyn a to jsou peníze tady pro ty novodobé Ewingy z Texasu.
0: No, jak to vypadá v těch zemích Blízkého východu, jako je třeba, už jsme zmiňovali ropnou velmoc Saudskou Arábii a jeho Aramco, jak jsou na tom?
4: To se vrátíme k tomu, že to nejsou úplně demokratické režimy, jsou to velkými královskými rodinami ovládané státy a tím pádem i firmy. To platí i o Aramku. Aramco se sice obchoduje na burze, ty si teoreticky můžeš akcie Aramka přímo v Saudské Arábii koupit přes saudsko-arabského broukra, ale na trhu je jenom strašně malé procento, 97% vlastní státní fond, který Aramco kontroluje. Kdyby si bývala do těch akcí investovala, tak bys vydělala od začátku roku 14% a ještě 5% dividendu. Takže té firmě se daří díky vyšším cenám ropy, ale má to i tu druhou stranu mince. Rafinérie byla taky, Aramka byla cílem jednoho z těch iránských útoků. To znamená, že trpí i tím, co se kolem toho Hormuzského průlivu děje.
0: Že se zvyšuje riziko kolem těch firm.
4: Přesně tak. Takže nenajdeme tam nějakého jednoho miliardáře, samozřejmě princ Al-Walid bin Talal je ten nejviditelnější arabský miliardář, který má hodnotu majetku 20 miliard a víc dolarů, ale spíše to prostě všechno kontrolované státem, podobně je to v dalších státech kolem Perského zálivu.
0: Tak posuneme se dál. Další ropnou velmocí je, nebo bylo, ale já myslím, že pořád je Rusko. Kvůli válce, kterou rozpoutalo na Ukrajině na dovoz ropy z Ruska, ale uvalila Evropa embargo, až na pár výjimek, které to dostalo Slovensko a Maďarsko, které potrubím mohou pořád dovážet. Sankce proti Rusku u ropy mají i Spojené státy. Každopádně odběratele ropy, ale Rusko pořád má a díky současné situaci také bohatné. I v Rusku je hodně států samozřejmě v tomhle odvětví, ale nejenom, Petře.
4: Přesně tak, tam ta situace je trochu komplikovanější, protože Rusko vydělává, samozřejmě díky tomu, že ropa stojí teď 100 dolarů místo 60, takže v březnu ruské příjmy z exportu ropy a ropných produktů se skoro zdvojnásobily z 10 miliard dolarů v únoru na 19 miliard dolarů v březnu, ale vlastně nevydělají na tom všechno, protože mají daleko dražší dopravu, kvůli těm sankcím mají daleko dražší pojištění, to všechno se promítá do toho, jak na tom vydělávají nebo nevydělávají. Samozřejmě stát tam hraje zase zásadní roli, ale jsou tam i soukromí. Má jména, asi číslo jedna je Vagit Alekperov z Lukoilu, to je bývalý šéf Lukoilu a podle Forbesu má majetek skoro 30 miliard dolarů. Leonid Mikkelson z firmy Novatek, Gennady Timčenko ze stejné firmy, kteří obchodují se zemním plynem a ti se mají taky dobře.
0: Já ještě navážu, je tam jedna obrovská firma a to je firma Rosneft, která má 40% podíl na ruské těžbě ropy a 30% pokud jde o zpracování v rafinériích. Státní má víc než 50% podíl, ale zbytek se myslím, že také obchoduje na burze. Jenom jak se téhleté firmě daří, nedávno teda zveřejnila zisky za rok 2025. Pro představu, při mírně nižších tržbách meziročních tak vydělala o 70% míň, což teda v přepočtu je 73 sankcí. Miliard. A právě firma si tam stěžuje, protože ty výsledky zveřejňovala teďka v dubnu, takže už samozřejmě reflektovala i tu situaci na trhu, kde Rosneft varoval, že i přes tu cenově příznivou situaci, když to tak řeknu, v ropě teď, takže stejně ona z toho zas až tak těžit nebude právě kvůli těm obrovským rizikům, které má jednak kvůli sankcí, že jí vlastně obrovsky roste pojištění a má samozřejmě také problémy s vůbec profinancováním obchodu. A ještě mě tam zaujala jedna věc vlastně, kde Rosneft uvedla, že přepravní sazby z Baltského moře do Indie, což je její klíčové teritorium teďka po těch sankcích, takže vzrostly desetinásobně z 2 dolarů na 20 dolarů za barel. Takže je to znát.
4: Za to, že jsi z Ruska, no.
0: Přesně tak, jako. My už ruskou ropu nabereme, tak se vrátíme do Evropy. A kdo je kdo v Evropě, Petře, v Evropě?
4: Já neudělám úplný výčet toho, jak to vypadá na evropském trhu, to bychom tady byli strašně dlouho, ale vybral jsem pár jmen, která budou možná překvapivá a zajímavá. Já sám jsem nevěděl, že jedno z největších jmen v ropném průmyslu v Evropě je z Francie, je to rodina Perodo. Tahle firma se specializuje na to, že kupuje po celém světě skoro vytěžená ropná pole od těch velkých firm, které jsme jmenovali, a vytahá je úplně na dřeň. Z toho jsou bohatí, zase trošku to připomíná ten Dallas, ale ta rodina je strašně samozřejmě zajímavá v tom, že tím, že je z Francie, tak taky hodně ve Francii investuje, má spoustu nemovitostí v Paříži, zámky, vína v Chateau Margaux, investuje do umění, do londýnských nemovitostí a tak podobně. Mají spoustu nemovitostí v Courchevelu, ale taky jedna věc, která je trochu podobná osudu našeho předního miliardáře Petra Kellnera. I Hubert Perrodot, jeden z pokračovatelů toho slavného rodu, zemřel v roce 2006 při ski alpinismu právě v Courchevelu. Jiné zajímavé evropské jméno je John Fredriksen, který má norský původ, ale sídlí na Kypru, jako spoustu dalších podobných firem. Je to tankerový magnát, má flotilu tankerů, offshore a lodní dopravu, která samozřejmě teď na tom geopolitickém mumraji a cirkusu vydělává podobně jako těžaři. No a pak je tady jedno jméno, které je nám notoricky známé, a to je Daniel Křetínský.
0: Ten se propracoval do Totalu. Je to
4: právě,
0: tak?
4: Jako mě pořád překvapuje, že tahle transakce v Česku vzbudila tak málo pozornosti. Myslím, že to je největší globální transakce Daniela Křetínského v historii. On dostal za 5 miliard euro podíl 4,1% v Totalu, stal se tak jedním z největších akcionářů Total Energies. A Total patří vedle BP a Shellu, které jsme jmenovali, k největším firmám globálně právě v tom ropném biznisu.
0: Já ještě připomenu jenom, že vlastně ten podíl v tom celém Totalu dostal
4: výměnou
0: vlastně, nebo bylo to součástí transakce, kde on založil společný podnik s Totalem, Total Energies, kam vložil nějaký svůj majetek, respektive
4: a
0: jeho
4: EPH. A zase zajímavé pro Česko, kde pořád mluvíme o Green Dealu, on tam vložil především firmy, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích. Protože to Total potřeboval.
0: Jasně, a Daniel Křetínský,
4: ano, Daniel Křetínský to měl a díky tomu se propracoval k tomuhletomu podílu. A proč je to zajímavé teď, je to, že Total Energies vydělává na tom ropném šoku, hlavně na tradingu. Tyhle firmy nevydělávají jenom na samotném růstu ceny, ale na tom, že ta cena furt kolísá a jenom za první kvartál se odhaduje, že Total Energies vydělal přes miliardu dolarů jenom na těchto těch obchodech. Já jsem se nedávno bavil s finančním ředitelem EP Holding nebo celé té skupiny Pavlem Horským. On říkal, že to je hezké, protože akcie Totalu rostou o 37%, mám pocit, k dnešnímu dni, ale že na to úplně nesázejí, protože vidí, že ropa se příští rok už obchoduje zase za 60 a 70. Takže sice, že to je hezký zisk, ale je vlastně teoretický, ale je zajímavé, že tohle jméno...
0: Vítr.
4: Přesně tak, ale tohle jméno, když si zadáš do Financial Times, tak Daniel Křetínský se objevuje mezi vítězi té ropné minikrize v Hormském zálivu.
0: Já bych dodala ještě přece jenom nějaké evropské firmy, které už jsme tady zmiňovali, že mají spoustu akcionářů, obchodují se na burze. Už jsem mluvila o Shellu, ale podobné úspěchy hlásí také třeba firma BP a její zisk za první kvartál letošního roku byl skoro dvojnásobný. Sama firma to komentovala s tím, že příspěvek z obchodování s ropou za první čtvrtletí byl výjimečný ve srovnání s průměrným výsledkem ve stejném období roku 2025. A pak mě ještě zaujala zmínka o plynu, kdy firma řekla, že výsledek z prodeje a obchodování s plynem byl průměrný ve srovnání se slabým výsledkem za stejné období předchozího roku. Tak aspoň něco.
4: Ale je to podobná pohádka jako u toho Total Energies.
0: Je to tak.
4: Ale Jano, mě vlastně zajímá, ty jsi říkala na začátku, že my to všechno platíme v cenách ropy. A kdo vlastně z pohledu Česka je mezi těmi firmami zajímavý? Kdo k nám teď vlastně ropu vozí?
0: Neřeknu ti konkrétní jméno firem, protože kontrakty na dovoz ropy pro české rafinérie má v rukou vlastník těch českých rafinérií, což je polský PKN Orlen. Ten domlouvá také nákupy ropy. Můžeme samozřejmě odhadovat ty firmy, když se podíváme na data Ministerstva průmyslu a obchodu, odkud ta ropa, která se dostává do Česka, pochází, jde k nám tedy přes státní ropovody MERO. Takže loni bylo 42% ropy z Azerbajdžánu, 21% z Norska, 18% bylo kazašské ropy a 11% ze Saúdské Arábie. Tak já bych začala tou norskou, když jsme předtím mluvili o Evropě, tak tam asi víš, kdo je největší norská firma, věď?
4: Equinor znám.
0: Je to Equinor, je to státní kolos. Mimochodem to, že Norsko vydělává nejenom na ropě, ale samozřejmě i na plynu, kdy mimochodem plyn právě z Norska pokrývá velkou část výpadku bývalého ruského plynu v Evropě. Tak víš, že se to nelíbí našemu premiérovi Andreji Babišovi? Že,
4: to mě úplně nepřekvapuje, protože jak víme, jemu sice Agrofert nepatří, ale Agrofert vyrábí především hnojiva A hádej, co je pro výrobu hnojiv nejdůležitější?
0: To, asi to bude zemní plyn, bych si tipla.
4: Je to tak. Tak ho Norsko asi trochu rozčiluje.
0: No takže koncem dubna Andrej Babiš řekl, je to k nalezení u nás na serveru iRozhlas, že Norsko vydělalo stovky miliard eur, neboli biliony korun, neskutečné peníze od začátku války na Ukrajině a nezohlednili vůbec tu situaci Evropě. Už nevědí, jakože Norsko, co s penězi a samozřejmě my všichni ostatní to platíme.
4: Kdyby měl Andrej Babiš podíl v nějaké ropné firmě, určitě by nám to prodával levněji.
0: No přesně tak.
4: No ale pojďme se o trochu zastat, protože on se vypravil na přelomu dubna a května kupovat ropu a zemní plyn do postsovětských republik, do Asie. Jak to tam dopadlo?
0: Začnu tedy Ázerbajdžánem, o kterém jsem mluvila, který je opravdu klíčový pro dodávky.
4: To jsem vůbec netušil, že nejvíc ropy v Česku je z Ázerbajdžánu.
0: Je z Ázerbajdžánu, veď. Ale je to tak, Česká republika je pro Ázerbajdžán po Itálii druhým největším odběratelem její ropy. Je to ropa Azeri Light. A my ji máme také ve státních rezervách. Mimochodem dívala jsem se na burzu, tak Azeri Light je ještě o trochu dražší než ropa Brent třeba.
4: Dokonce.
0: A zároveň tedy ropa je pro Azerbajdžán naprosto klíčová věc. Ropný sektor se podílí asi 41% na tvorbě HDP. A předloni vytvářel tenhle sektor 51% příjmu státního rozpočtu. No a v Azerbajdžánu je největší ropná firma, víš, jak se jmenuje?
4: Sokar.
0: Je to Sokar a je plně státní překvapivě a má pod sebou tedy všechno. Je to průzkum, těžba, zpracování, trading. Když se řekne Sokar, na jméno firmy si vzpomněl a vzpomněl si ještě na něco jiného?
4: Já jsem se na to jméno vzpomněl přesně, protože jsem si vzpomněl na něco jiného a to něco jiného, to se teďka ponoříme hluboko do karibských vod, protože to je Viktor Kožený. Já jsem za ním byl několikrát na Bahamách a Sokar byl začátek jeho konce.
0: Je to tak?
4: On chtěl Sokar privatizovat kuponovou privatizací podobně jako v Česku, nasliboval americkým investorům hory doly, že právě...
0: Tak on Azerbajdžán připravoval, nějak se inspiroval tady, ale to nevěděl, že existuje takzvaný Pirát z Prahy.
4: No věděl, jako on se na tom jako velice aktivně podílel, ale oni ho vlastně podvedli, chudáka Viktora Koženého, a naslibovali mu taky hory doly, on to nasliboval dál, koupil kvůli tomu dům v Aspenu, a pak ale musel říct, že naletěl v Azerbajdžánu, protože si to prostě nechali, protože by to privatizovali s nějakým Čechem z Karibiku. A to ho uvěznilo na Bahamách, které je zajímavá ropná spojka na Bahamy.
0: Je to tak, tak doufujeme, že na Piráta z Prahy už se tam snad zapomnělo.
4: Já myslím, že se nezapomnělo, že se mu smějou do dneška.
0: Protože teď tam tady vládní delegace v čele s Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem předjednala dlouhodobý kontrakt na plyn.
5: Smlouvě na dodávky zhruba 2 miliard metrů krychlových plynů ročně včera jednala česká delegace v čele s premiérem Babišem v Azerbajdžánu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka sice není kontrakt podepsaný, ale je přislíbený.
0: Jde o 2 miliardy kubíků plynu ročně, což je opravdu velké množství, když si vezme, že naše celková spotřeba, no necelých přes 7 miliard kubíků je teďka celá spotřeba česká. Akorát je tam teda jeden malý problém a to je, že Azerbajdžánci mají vyčerpanou kapacitu jak těžby, tedy tak těch cest, kterými by se ten plyn dal dostat do Evropy, ale plné rozšíření by snad mohlo naběhnout někdy po roce 2028, že Azerbajdžán logicky má samozřejmě zájem zvyšovat prodeje.
4: Takže vedle ropy budeme mít i azerbajdžánský plyn z takhle velkého. Možná. Obrovské překvapení pro mě, že Azerbajdžán je pro nás takhle důležitý partner, ale my se podíváme ještě dál po Asii do Kazachstánu, protože i tam měl premiér Babiš s tou vládní výpravou zajišťovat dodávky plynu a ropy.
0: Jednali s tamním prezidentem Tokájevem. Andrej Babiš řekl, že máme zájem o dodávky přímo surové ropy, ale podle Karla Havlíčka jde tedy spíš o produkty.
6: Nám jde v tuto chvíli spíše o ty ropné produkty. Ropy máme relativně dostatek, ale v současné neklidné době nikdy nevíme, čemu může dojít.
0: Což si myslím, že je asi spíš pravděpodobnější ty produkty, protože upřímně surovou ropu to by musel dojednat s Orlenem. Tady je i pravděpodobné to, že by to šlo dojednat přes stát, protože velký obchodník s pohonnými hmotami je, jak víme, státní Čepro. Ale to jsou moje spekulace, nic moc k tomu totiž ani Andrej Babiš, ani Karel Havlíček zatím nezdělil. takže uvidíme, co z toho bude. Každopádně, jak je to v Kazachstánu, tam těžbu, zpracování, obchod obstarává tamní státní ropná firma Kazmunajgaz, má 4 rafinérie v Kazachstánu a 2 v Rumunsku a vlastníci jsou z 97% stát a 3% jsou volně obchodované na kazašské burze.
4: Tak to je podobný model jako v tom zálivu.
0: Přesně tak, taky mě to zaujalo. A něčím jsou si podobné tady ty země. Ten stát tam reprezentuje ze 2/3 fond, Samruk Kazina se jmenuje, a ten ovládá tedy nejenom ropu v Kazachstánu, ale taky další infrastrukturální, řekněme, věci, jako je pošta, železnice, aerolinky, anebo taky těžba uranu.
4: A to je pro nás zajímavé?
0: Je to pro nás zajímavé a mimochodem Kazachstán má opravdu obrovské zásoby uranu. Je to pro nás zajímavé z toho důvodu, že v loňském roce s ním podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávky uranu ČES, což mě vlastně dost překvapilo, protože my sami uran nespracováváme, ale ČES ho tam nakupuje a dodává ho americkému Westinghouse, který z něj vyrábí palivo pro Temelín konkrétně a v tom mixu toho paliva do toho Temelína tak kazašský uran tvoří asi 1/3. A právě i o tom uranu se zmínil premiér Babiš, že o tom jednal, ale opět neřekl k tomu víc, ale fakt je, že stavíme další velké bloky a tak dále, takže budeme asi potřebovat víc uranu. Jinak taky, když se řekne Kazmunajgaz, vybaví se ti něco?
4: Ne, vůbec nic, ale já teda po dnešním dnu budu díky tobě daleko chytřejší a spojení Kazachstán a Azerbajdžán je pro mě fantastické, ale Kazmunajgaz mi neřeká vůbec nic.
0: Ale já jenom krátce mě, jo, protože si toho bohužel už hodně pamatuju, ale Kazmunajgaz byl před 20 lety jeden z vážných zájemců o koupi Unipetrolu, to jsou rafinérie a chemie v České republice a dokonce nabídl v prvním kole za Unipetrol o 5 miliard víc než pozdější vítěz, současný majitel polský PKN Orlen. A tehdejší vláda Vladimíra Špidly, která stála za tou privatizací, tak asi si vzpomene, že v té vládě seděl Stanislav Gross jako ministr vnitra, myslím, kamarád Andreje Babiše. Tehdy to byla veřejná věc. A ta vláda prostě ty Kazachy z tendru nějak vyřadila navzdory doporučení poradní komise. Vyhrál to tedy polský PKN Orlen, který měl shodou okolností smlouvu o pozdějším prodeji některých firm ze skupiny Unipetrol Agrofertu Andreje Babiše.
4: Což se nestalo.
0: Což se nestalo nakonec a byly z toho dlouhé arbitráže několik let. Tak ale je to historie a doufejme, že také Kazaši už třeba zapomněli.
4: A druhé téma, CSG přišla na burze v minulých týdnech až o polovinu hodnoty svých akcií. My se CSG věnujeme dlouhodobě a teď znovu.
0: Je to tak, připomenu náš pořad, kde jsme pozorňovali na nutnost pořádně číst prospekt firmy před tím prvotním uvedením akcí na burzu. Jaké jsou poslední zprávy tady, Petře?
4: No já jsem vlastně rád, že došlo na naše slova malinko, nebo rád nejsem, ale prostě tak to je. Akcie zažívají velice těžké časy, oni minulý týden v pondělí spadly až na 15 euro, nejvýš byly přitom na 35 euro, CSG je pod velkým tlakem, ceny se střelila analýza společnosti Hunter Brook, která zpochybnila její obchodní model a především schopnost samostatné výroby munice.
0: Ty se věnuješ ekonomické žurnalistice, biznisu dlouho. Slyšel jsi někdy o Hunter... 100 let. Slyšel jsi někdy mezi tom století o Hunter Brooku?
4: A kdo, ne, kdo vůbec. To je? A díval jsem se na to. To je jako super zajímavý příběh. Podobně zajímavý jako CSG samo. Ta analýza Hunter Brooku, a k Hunter Brooku se dostaneme za chvilku znova, tvrdí, že většina tržeb a zisku je z přeprodeje, ne ze samotné výroby. A tam je samozřejmě rozdíl
0: munice,
4: v udržitelnosti.
0: Munice.
4: A tam je rozdíl v udržitelnosti toho obchodního modelu a v marži. CSG reagovala vysvětlením, že to tak není, že dokážou vyrábět tolik, kolik tvrdili, ale pro mě teda to vysvětlení nebylo úplně jednoznačné a je tam trochu moc mlhy na můj vkus.
0: Na můj taky, musím říct, že bych očekávala nějakou jako razantnější reakci, tahle mi vlastně přišla taková jako umírněná i ze strany CSG. Já jsem ještě narazila na zajímavou analýzu, kterou posílal analytik Timur Barotov z BHS a ten napsal, že pokud jsou repase munice pro CSG skutečně tak zásadní, tak když pomine to období akutní poptávky po munici, které teď samozřejmě prožíváme, tak pokud dojdou snadno dostupné zásoby té zastaralé munice, takže se může hospodaření CSG skutečně ostře zhoršit.
4: No, CSG tvrdí, že si svoji munici vyrobí, že na to má celý obchodní model, to uvidíme. Ale já se vrátím k tomu Hunterbrooku, protože to je super zajímavá věc. Kromě toho, že vydávala tuhle analýzu, tak zároveň shortcelovala akcie CSG. To znamená, že tou analýzou si sama vlastně nahrávala do kapsy, protože sázela na to, že ceny akcí CSG poklesnou. Pro mě to je nepochopitelný konflikt zájmu, je to ale legální. Oni mají newsroom, který vyrábí ty analýzy a vedle toho mají brokerskou společnost, která shortceluje. To znamená, ty vytvoříš situaci, řekneš, tahle firma je mizerná, akcie spadnou. A pak ty akcie koupíš, rychle prodáš, aby se vydělala a koupíš je zpátky za nižší cenu. To je zajímavý model a je potřeba se na to dívat takhle, jako, že není to jen tak, že CSG někde něco zatajilo v prospektu anebo nemá všechno úplně v pořádku. Tohle taky se mi nezdá úplně v pořádku.
0: Tak jo, tak jsme na konci. Chtěl jsem se tě zeptat ještě, co říkáš dění na Slavii.
7: Bíhají na trávník, ale pozor, ještě rozhodčí. Neodpískali konec zápasu.
8: No tak tohle může být velký průšvih.
7: No pozor, pozor.
0: Že ty jsi velký fanoušek, jestli jsi tam náhodou třeba nebyl.
4: Krista pána, moje červenobílé srdce pláče, protože takovouhle ostudu jsem neviděl nikdy v životě a nikdo to neviděl.
8: Se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
4: Zajímavá věc, jen 3 dny předtím Ivana Tykač, manželka majitele Slavie.
0: Pavla Tykače. Hledala jsem, jestli se k tomu nějak nevyjádřil, ale zatím se myslím.
4: Ale zveřejnila, že Slavie bude stavět nový stadion pro 45 tisíc lidí, tak tam doufám, že už se tohle nestane. Tohle byla prostě příšerná ostuda, mohli jsme slavit titul a teď prostě máme z ostudy červeno-bílý kabát. Je mi stydno, ale Slavii samozřejmě držím palce dál a budu jí fandit dál.
0: Možná se fanoušci rozhodli pomoct Ivaně Tykač zlikvidovat ten starý stadion.
4: Já myslím, že tyhle fanoušci nemají v hlavě mozek, aby tohle dokázali nějak domyslet. Ne, myslím si, že to je jenom čistá stupidita, to, co se stalo.
0: Tak dneska je to všechno.
4: Dnes je to všechno, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: A příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
4: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
9: Radiokniha.
10: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů pod světí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
9: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
11: V 17 hodin stále posloucháte Odpolední Plus. Zdraví vás Lenka Vahalová.
9: Český rozhlas Plus.
11: Jaká nás čekají témata? Do ulic v regionech vyrazili lidé na podporu veřejnoprávních médií a vyjadřují nesouhlas s návrhem zákona, který by změnil jejich financování. Co přesně demonstrujícím na navrhovaném zákonu vadí? Mohou americké radary měnit počasí v Iránu? Příspěvky, které kolují internetem, tvrdí, že ano. Je něco takového ale vůbec reálné? A v jeho španělském regionu Andaluzie si dnes občané volí regionální vládu. Proč jsou volby v Andaluzii důležité? Prvé ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
12: Přeji pěknou neděli. Vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva financí. Nenaplnili totiž jeho představy a nenalákali více uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
13: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%. Což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
12: Finanční škrty ale nebudou pro vysoké školy nějak ohrožující. Jde o část financí, které dostaly navíc právě proto, aby se na ně zapsalo víc studentů. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Právě teď je vyráží na podporu médií veřejné služby pochody ve 12 regionech a my se tomu budeme v odpoledním plusu věnovat hned po zprávách.
9: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezídia Michal Hodboď.
14: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
12: Nikdo při nich nezemřel. Při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40% motoristů. V Terezíně si připomněli oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
15: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
12: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
16: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976, na lidi nejspíš přešla z Kaloňu. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Plusu. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci. Konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Rybáři v Blansku vypustili do řeky Svitavy lipany pod horním, chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan pod horní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
17: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
12: Pondělí přinese oteplení. Na východě bude zpočátku ještě zamračeno s doznívajícím deštěm, jinak bude polojasno až oblačno, odpoledne na západě s možnými přeháňkami a teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na východě bude místy kolem 14. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Posloucháte Odpolední Plus.
11: S vámi je Odpolední Plus i 6 minut po 17. Lidé ve 12 regionech před okamžikem vyrazili na pochody na podporu médií veřejné služby. Účastníci nesouhlasí s návrhem zákona z dílny Ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a také Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii a navazuje na pochod z minulého týdne, kdy za stejným účelem vyrazili účastníci před hlavní sídlo Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské ulici. A více informací nám řekne redaktor z domácí redakce Krištof Jiřík. Hezký den.
18: Hezký den.
11: Připomeň tedy ještě jednou, co přesně demonstrujícím na navrhovaném zákonu vadí.
18: Vadí jim hlavně to, že podle nich může převedení financování pod státní rozpočet oslabit nezávislost veřejnoprávních médií a otevřít větší prostor pro politický vliv na Českou televizi a Český rozhlas. Obávají se, že by se Česko mohlo přiblížit modelu známému z Maďarska nebo Slovenska, kde podle nich vlády získaly nad médii veřejné služby výraznější vliv. Předlohu kritizuje taky opozice a odborná veřejnost.
11: A jak se k tomu staví Ministerstvo kultury, které má zákon na starost?
18: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy zákon výrazně měnit nechce, trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Nicméně v pátek o půlnoci skončilo připomínkové řízení k novele a podle odboru kompatibility úřadu vlády je nepřehledná. Kritizovala ji například i Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle Klempíře jsou připomínky očekávatelné, zabývat se bude ale jen těmi podstatnými, jak řekl včera v televizi Nova.
19: Uděláme na základě těch připomínek vyrovnávací tabulku, kde seřadíme přesně to, co je tam napsáno. A bude-li tam opravdu některé věci věcně správně, třeba když se nám bude opakovat, prosíme o to, abyste v zákoně udělali oporu v regionálních studiích, my je tam dáme. Budeme obrovsky rychlí.
18: Návrh zákona projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května a bude se zabývat stovkami připomínek. Do debaty chce přizvat taky šéfy obou médií, jak řekl premiér ve svém nedělním videu na sociálních sítích.
20: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
11: Podle průzkumu agentury NMS pro novinky.cz většina Čechů chce, aby Česká televize a Český rozhlas dál plnili svou zpravodajskou roli. Co dalšího průzkum ukázal?
18: Třeba to, že lidé podporují zachování většiny pořadů veřejnoprávních médií od vzdělávání přes dětské pořady až po sport nebo zábavu. Zároveň se ale výrazně liší pohled voličů jednotlivých stran na důvěryhodnost a vyváženost. Největší důvěru mají veřejnoprávní média u voličů opozičních stran, naopak nejkritičtější jsou voliči SPD.
11: Tolik redaktor Krištof Jiřík. Moc děkujeme. Naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
11: V tématu zůstaneme. V pátek tedy skončilo připomínkové řízení ze strany vládních rezortů a různých dotčených institucí k návrhu zákona o médiích veřejné služby, který Otto Klempíř před časem předložil. Námitky od ministerstev spravovaným hnutím ANO jsou dosti kritické. Objevuje se v nich například nedostatečné vysvětlení poklesu financí u obou médií nebo obava z ovlivňování rozhlasu i televize ze strany budoucích dárců. Jak ovšem sám sdělil České televizi ministr Klempíř, rozhodně od návrhu ustupovat nehodlá a stále pracuje s datem účinnosti zákona od 1. ledna roku 2027. A jak sdělil premiér Andrej Babiš na sociálních sítích tedy, tak koalice zákon projedná 25. května. Naším hostem je teď Marina Urbáníková, docentka z katedry mediálních studií a žurnalistiky, spoluautorka nedávné studie, která se systémy financování médií veřejné služby zabývala. Hezký den.
21: Dobrý den vám a posluchačům.
11: Co vám řeklo to připomínkové řízení o kvalitě návrhu zákona z dílny ministra Klempíře?
21: To připomínkové řízení potvrdilo slova odborníkov a odborníčok, ktorí od začiatku upozorňovali, že návrh má skutočne veľké množstvo zásadných nedostatkov, čo je isto aj dôsledkom toho, že vznikol prirýchlo a bez patričných konzultácií s odbornou verejnosťou.
11: A je běžné, že by připomínkové řízení dopadlo pro předkladatele takto negativně, a nebo jsme možná svědky něčeho neobvyklého?
21: To množstvo připomínek a hlavně jejich zásadný charakter považujem za nevídané. Do toho připomínkového řízení se zapojilo zhruba 30 různých ministerstev a úradov, přičom kladnou odozvu bez jakýchkoliv připomínek dostal zákon len od stranicky spriazněného rezortu životného prostředí, který podobně jako ministerstvo kultury vedou motoristi. Inak jsou to desítky stran velmi vecnej a vyargumentovanej, ale vo svojom výsledku zdrvujúcej kritiky.
11: A teď konkrétně, které z výhrad od jednotlivých rezortů a institucí považujete za nejvážnější, nejrelevantnější?
21: Skúsim to zobrať skutočne rýchlo. V prvom rade ide o obavy, že financovanie zo štátneho rozpočtu oslabí nezávislosť médií verejnej služby

0: Viaceré ministerstva a úrady upozorňujú, že návrh nesplňa základné požiadavky na jasnosť, zrozumiteľnosť, chýba pre ukázanie súladu s relevantnými predpismi Európskej únie a aj riadne spracované hodnotenie dopadov regulácie. No a potom tu ešte máme absenciu zákonných garancií regionálneho vysielania a technické a vecné nezrovnalosti, ako je napríklad nereálna požiadavka, aby Český rozhlas zaisťoval titulkovanie a znakový jazyk, prípadne rozpory v tom, kto má schvaľovať kodexy Českej televízie a Českého rozhlasu, a chýba tiež zakotvenie technického fungovania vysielania a pridelenie kmitočtov.
1: Minister Klempíř pro Českou televizi uvedl, že návrh byl připraven veľmi pečlivě, zákon byl napsán dobře a některé připomínky jsou aktivistické. Co tím podle vás myslel?
0: Tu sa obávam, že keby bol návrh napísaný pečlivie a dobře, neprišla by v rámci pripomínkového řízení taká smršť zásadných pripomienok a zároveň nebavíme sa o kritike zo strany nejakých aktivistov, kohokoľvek tým pán minister myslel, ale bavíme sa o odborných právnych názoroch ministerstiev, ktoré sú vedené koaličnými partnermi a ďalších orgánov verejnej správy.
1: Nakolik je reálné, že se ten návrh zákona ještě zásadně promění? A doplňující otázka, nakolik je reálné, že se to opravdu stihne a začne to fungovat nebo platit od 1.1.2027?
0: No, ono fakticky, keby malo ministerstvo kultúry skutočne patrične vysporiadať všetky pripomienky, a nebude to teda vôbec jednoduché, bude z toho návrhu zákona vlastne iný návrh, iný text. A nie som si istá, do akej miery je realistický ten slubovaný dátum 1.1.2027.
1: Možná ještě na závěr klidně můžete už jen stručně. Spolek Milion chvílek pro demokracii svolal na dnešek demonstrace v českých a moravských městech. Jedním z hlavních témat je právě budoucnost médií, veřejné služby. Vnímáte, že jsou tedy v ohrožení? Není to přehnaná hysterie?
0: Plně rozumím, že verejnosť a aj samotné média verejnej služby vnímajú to súčasné dianie ako ohrozenie, pretože sa jedná o potenciálne závažné zásahy v oblasti v systéme financovania a aj v oblasti objemu rozpočtu. Plus ministerstvo nejaví prakticky žiadny záujem o komunikáciu s odbornou verejnosťou, takže aj keď nemôžeme povedať, že financovanie zo štátneho rozpočtu sa automaticky rovná zo štátneniu, myslím si, že za týchto okolností je plne na mieste, aby sa verejnosť o túto tému aktívne zaujímala, pretože to, akým spôsobom budú nastavené mechanizmy, ktoré tú nezávislosť majú zabezpečiť a zaistiť. Tu totiž to nestačí v zákone konštatovať, ale musí tam byť jasne popísané, aký systém brzd a protiváh bude k dispozícii.
1: Marina Urbáňková, docentka z katedry mediálních studií a žurnalistiky, spoluautorka nedávné studie, která se systémy financování médií veřejné služby zabývala. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
0: Ďakujem, pekný zvyšok dňa.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Po tom, co Irán na Blízkém východě zlikvidoval americké a izraelské radary, spustil se v zemi déšť, který nezažila už roky. Podobná tvrzení kolují v posledních týdnech internetem a snaží se ukázat, že USA vedou proti Tehránu ještě druhou klimatickou válku. Co je na tom pravdy, právě o tom je další díl seriálu Ověřovna, který teď rozebereme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Tak co můžeme v těch příspěvcích na internetu vidět?
3: Na fotografiích jsou naplněné přehrady, jezera nebo dálnice pokryté sněhem. Má jít o důkazy toho, že se v Íránu v posledních týdnech a měsících najednou změnilo počasí a dokonce i klima. Lidé v příspěvcích tvrdí, že americké a izraelské radary měly v Íránu uměle vyvolávat ničivé sucho. A teprve potom, co se je podařilo zlikvidovat, začalo v Íránu pršet a v některých oblastech i sněžit.
1: A mohou státy opravdu kontrolovat, respektive ovlivňovat počasí?
3: Na to nám odpověděl ředitel úseku předpovědí počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu Radek Tomšů. Podle něj to není možné.
4: Ta energie, kterou by potřebovali vydat na to výrazné ovlivnění toho počasí, by byla tak obrovská, že nevím, kolik jaderných elektráren a vůbec elektrárn by k tomu bylo potřeba, aby skutečně došlo k tak zásadnímu ovlivnění, které by mělo za následek opravdu to sucho.
3: Umělé zásahy navíc mají podle Tomšů jen velmi lokální vliv.
1: Takže nějaká manipulace s počasím přeci jen existuje.

0: existuje?
1: Počasí je podle Tomšů možné ovlivnit pomocí technologie zvané cloud seeding. Do vzduchu se pomocí letadel rozpráší částečky látek, nejčastěji se používá jodid stříbrný nebo různé soli. Ty pak fungují jako takzvaná kondenzační jádra. Cloud seeding má ale své limity. Počasí ovlivní jen na několik hodin na území o jednotkách kilometrů čtverečních. Z toho vyplývá, že by Američané ani nikdo jiný nad obrovským Íránem dlouhodobě sucho udržovat nedokázali.
0: To, že Írán bojoval se suchem zrovna v období konfliktu, je tedy náhoda.
1: Přesně tak. Potvrzuje to i politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus.
2: Irán byl skutečně schopen zničit ohromné množství těch amerických vojenských instalací, radarových základen v oblasti Perského zálivu, které vlastně opravdu nyní nefungují. A zároveň začalo pršet, tak se na jednu stranu může zdát jako podezřelá náhoda, na druhou stranu, řekněme si upřímně, je jaro a ty srážky k tomu patří.
1: Meteorolog Radek Tomšů pak taky upozorňuje, že situace na Blízkém východě se tolik neliší od té v tuzemsku. I v Česku byly poslední dva měsíce velmi suché a toto období na některých místech ještě přetrvává, nebo jen na čas ustalo, vysvětluje Tomšů.
3: Irán vlastně dlouhodobě čelí nedostatku vody a je to v podstatě v polopouštní oblasti, takže v podstatě každý rok se tam teploty v létě přibližují 50 stupňům a je to, dalo by se říct, pravidlo v posledních letech.
1: V iránském prostředí jsou navíc podobné konspirační teorie podle analytika Josefa Krause velmi oblíbené a neutěšená situace kolem extrémního sucha jim o to víc nahrává. Stát problém řešit nezvládá a jeho režim tak z podobných dezinformací může těžit, říká Kraus.
2: To téma vody je tam opravdu jako velice důležité poslední dva roky a vlastně právě iránský stát a řekněme špatný management, vodní management je tím, koho vlastně primárně Iránci obvinují z toho nedostatku vody. V Iránu se to nazývá v podstatě vodní mafie, to znamená nějaké struktury jakéhosi organizovaného státního zločinu, který spíš pronevěřuje peníze, než by něco budoval.
1: I přesto, že konspirace režimu spíš napomáhají, Kraus dodává, že je v oficiálních médiích nezaznamenal. Víc se o tématu dočtete na zpravodajském serveru i rozhlas.
0: Lucie Machartová z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A v odpoledním plusu, přesně 10 minut před půl šestou, už míříme do Španělska, v jeho španělském regionu Andaluzie, který známe především jako letní turistickou destinaci, si dnes občané volí regionální vládu. Andaluzie s téměř 9 miliony obyvatel je nejpočetnějším španělským regionem, žije tam téměř tolik lidí jako v České republice. Jak se volební výsledky na jihu Španělska promítají do celonárodní politiky? Tak to rozebereme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicí Zlochovou. Hezký den.
4: Příjemný dobrý den prajem.
0: Tak proč jsou volby v Andaluzii tak důležité?
4: No sú dôležité preto, že na budúci rok sú tu všeobecné parlamentné voľby a tradične výsledok v týchto andalúzskych regionálnych, je tu asi 6,5 milióna oprávnených voličov, naznačuje výsledok potom aj v celonárodnom plebiscite. Aktuálne je tu v Andalúzii pri moci pravicová ľudová strana, centrálna vláda premiéra Sáncheza je naopak ľavicová koalícia. Podľa predvolebných prieskumov ľudovci tu v Andalúzii opäť zvíťazili. Otázne je len to, či budú môcť väčšinovo vládnuť ako doteraz, alebo budú musieť rátať aj s podporou ultrapravicového Vox. Nože socialistom prieskumy predpovedali ešte väčší prepad, než to bolo doteraz, hoci socialisti vládli tu v regióne celých 40 rokov pred nástupom pravice v roku 2019.
0: Andaluzii navštivuje také mnoho Čechů, často míří na pobřeží Costa del Sol kolem Malagy, ale jaké problémy aktuálně nejvíc trápí místní?
4: Najviac tu ľudí trápí asi zhoršujúci sa stav verejného zdravotníctva. Aj v kampani toto rezonovalo a najmä škandál v súvislosti s preventívnymi screeningovými vyšetreniami rakoviny prsníka. Výsledky sa k stovkám žien nedostali a malo to fatálne následky. Ľudia sa sťažujú aj na nedostatok lekárov, aj na dlhé čakacie lehoty na operácie. Tiež tu rezonuje stále téma nedostupného bývania, ktoré súvisí so stúpajúcim počtom turistických bytov na prenájom a potom ďalšie. Ďalšou témou je nestabilita na pracovnom trhu. Hoci turizmus zamestnáva tisíce ľudí, tieto práce majú často len sezónny charakter a potom tiež tu zaznieva, najmä zo strany ultrapravice, téma migrácie, proti ktorej tunajšia ultrapravica ostro vystupuje.
0: Region Andalúzie nemá separační tendence ako třeba Katalánsko?
4: Andalúzia tieto tendencie nemá, hoci ako 9 miliónový región je vlastne čo do veľkosti prirovnateľná k samostatným európskym krajinám. Andalúzia má, ako sme teda povedali, silný turistický ruch vďaka pobrežiu, ktoré región lemuje, tak Stredomorie, ako aj Atlantik. Je tu silná agrikultúra, veď zelenina, ovocie odtiaľ to idú do celej Európy. Sú tu známe iberské čierne prasiatka, olivový olej, zasa provincia Jaén, tak tá je najväčším svetovým producentom oleja. Je tu špičkovo rozvinutý sektor obnoviteľných energií a celý rad ďalších prosperujúcich výhodných záležitostí, takže niekedy žartom Andalúzania hovoria, že pozor, aby im nenapadlo niečo také ako Kataláncom, pretože by zvyšku Španielska určite veľmi chýbali.
0: A ešte na záver, vy ste sa teď vrátila z volebních místností, máte čerstvé informace, je vysoká účasť, chodí Andalúzané hodne k volebním urnám?
4: Pred 15. hodinou bola účasť až o 3% v priemere vyššia než pri tých posledných voľbách, takže celková účasť by mohla byť viac ako 60%. Volebné miestnosti som videla plné voličov všetkých vekových kategórií, stretla som aj viac ako 90-ročné voličky a voličov a zároveň mladých prvovoličov, samozrejme strednú generáciu, takže Andalúzania využívajú svoje volebné právo, dá sa povedať, veľmi zodpovedne.
0: Ze Španielska, konkrétne z Andalúzie, Lubica Zlochová, moc ďakujeme na slyšenou.
4: Ďakujeme, pekný deň ešte.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, máme 6 minut před 17:30 a míříme na svět knihy. 4 dny debat s hvězdami světové i české literatury, setkání s oblíbenými autory a slevy na knížky, tak mohli zažít náš největší knižní veletrh a festival Svět knihy návštěvníci. Jak ale jeho 31. ročník vypadal z pohledu pořadatelů? Jakou zprávou jsou jeho výsledky pro českou literaturu obecně? Tak na to se zeptáme Radovaná Auera, ředitele Světa knihy, který se teď připojil k našemu vysílání. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: 31. ročník Světa knihy je tedy u konce. Jak dopadl z vašeho pohledu?
5: Z našeho pohledu dopadl skvěle, protože návštěvnost byla obrovská, překonala i loňský rekordní ročník, kdy nás navštívilo 62 tisíc návštěvníků. Teď to ještě nemáme spočítano, ale určitě to bylo víc. Vedle toho stoupl i počet vystavovatelů, i počet expozic. Jsme prostě obecně velmi spokojení a samozřejmě jsme spokojení i s průběhem, který byl důstojný. Nic zásadního se nepokazilo, všechno fungovalo, takže jsme velmi rádi.
0: O který program byl zájem?
5: Zájem byl o všechno, z čehož jsme měli obrovskou radost. My tady vlastně pořádáme více než 500 akcí, a většina byla naplněna do posledního místa, takže opravdu samozřejmě takové ty světové hvězdy, jako byl Timothy Snyder, Bernard Minier, nobelista Abdulrazak Gurnah, tak ty byly vyrezervované dlouho dopředu, ale i na, řekněme, méně známá jména bylo plno.
0: A jakou zpětnou vazbu máte od zahraničních hostů? Můžeme doplnit, že na veletrhu byl i ředitel právě frankfurtského veletrhu Jürgen Boss.
5: Oni tu naši akci mají tak jako rádi, protože je taková hodně neformální. My vlastně od doby, kdy prochází průmyslový palác rekonstrukcí, tak jsme v těch dočasných halách a v křížíkových pavilonech, takže ono to má spíš charakter opravdu festivalu než veletrhu. Takže oni už si sem zvykli rádi jezdit za tou atmosférou, která je tady opravdu taková mnohem uvolněnější, než ji znají z těch biznisových veletrhů. Takže myslím, že odjížděli spokojeni.
0: A rovnou navážu, jak je z vašeho pohledu Česká republika připravená na čestné hostování ve Frankfurtu nad Mohanem? Ta akce začne za necelý půl rok.
5: My jsme tu vlastně hostili klíčovou konferenci té naší frankfurtské účasti, kde byli oznámeni i ti autoři, kteří nás budou reprezentovat na té hlavní platformě frankfurtského veletrhu. A za mě, protože jsem členem i dramaturgické rady, tak ta příprava, která trvala několik let, tak je opravdu důkladná a hlavně ten zájem o českou literaturu už teďka stoupl velkým způsobem, protože ty zahraniční nakladatelé chtějí mít na to naše hostování nějakou novinku v češtině, takže vím, že prostě těch překladů stouplo o desítky, možná stovky procent. A i u nás je to vlastně cítit, že ta Praha se dostává do hledáčku. My jsme obvykle měli zhruba ke 30 zúčastněným zemím nebo zapojeným zemím a letos to překročilo 40.
0: Na veletrhu byl i ministr kultury Otto Klempíř. Slovně ocenil a podpořil organizaci jak Světa knihy, tak právě i toho frankfurtského hostování. Berte to jako příslib pozitivnějšího přístupu k literárním oborům?
5: Já, nezlobte se, nebudu hodnotit pana ministra Klempíře.
0: A odpovíte mi aspoň na otázku, protože to bychom měli zmínit, ani Světu knihy se nevyhnula politika. Museli jste nějakým způsobem zpřísňovat bezpečnostní opatření? Věřím, že tušíte, na co narážím.
5: Nějak zásadně ne. Já si myslím, že my jsme jakoby připraveni na případné události, protože ano, literatura je věc s názorem, takže i politika tady má své místo, ale vlastně nesetkali jsme se naštěstí s žádným bezpečnostním incidentem.
0: A jak se celkově daří knižnímu biznesu z pohledu Světa knihy?
5: Já nedokážu to hodnotit nějak globálně, nicméně to, jak tady cítíme tu vysokou návštěvnost, to, že přibývá čtenářů a to i vlastně nejvíc mezi těmi mladými, tak mě naplňuje obecně optimismem. Já si myslím, že když prostě společnost prodělává složitá období, tak ten význam literatury stoupá a ten letošní ročník Světa knihy mi to potvrdil. Myslím si, že knihy, bydě jim to pravidelně předpovídáno, tak tady s námi budou ještě hodně dlouho a bude se jim dařit.
0: Radován Auer, ředitel Světa knihy, moc vám děkujeme za čas věnovaný nedělnímu odpolednímu plusu. Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Mějte se také hezky, vy i posluchači, naschledanou.
0: Stále posloucháte Český rozhlas Plus, odpolední plus s Lenkou Vahalovou. Právě na 17.30 a Monika Vrchotová.
6: Český rozhlas Plus.
1: Hezké odpoledne. 5 lidí zůstává v nemocnici poté, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. Mezi zraněnými je i německá turistka, která přišla o obě nohy. Řidiče auta policie dopadla. 31-letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné v nemocnicích navštívili italský prezident Sergio Mattarella i premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila dnešní návštěvu. Kypru. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Je podle nich v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Hrozí mu až 8 let vězení. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona u zhruba třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Při téměř 200 kontrol na konci loňského roku inspektoři nejčastěji odhalili prodej pyrotechniky nezletilým. Od prosince přitom platí přísnější pravidla pro ověřování věku zákazníků i pro internetový prodej. Inspekce některým prodejcům zakázala další prodej nebo uzavřela provozovny. Německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Utekl ze soukromého areálu ve městě Škojdic, kde krotitelka tygrů chová velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Podle stanice Deutsche Welle tygr napadl a zranil 73-letého muže, který se o něj staral. Policie se chce ujistit, že po okolí nepobíhají žádná další zvířata. Areál proto zkontroluje s pomocí dronu. Řidiče čekají od zítřka další komplikace na dálnici
7: dálnici D1 u Ostravy silničáři začnou opravovat most v bohumínské části Vrbice a doprava se v místě zúží do jednoho pruhu v každém směru. Oprava potrvá zhruba měsíc. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na stejnojmenou loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí ji YouTubeový kanál projektu Czechperiment. Tvůrci oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první tři dny krize. Odborníci pak jejich výběr hodnotili z pohledu krizové připravenosti, psychologie nebo záchranných složek. V noci a zpočátku i zítra bude na východě ještě pršet, jinak se čeká polojasno až oblačno, až odpoledne na západě místy, jinde ojediněle s přeháňkami. Noční teploty klesnou na 5 stupňů až 0, místy hrozí i přízemní mrazíky. Zítra naměříme 16 až 21 stupňů, na východě bude místy jen kolem 14. Ze zpráv je to vše a teď už repríza Osobnosti Plus.
8: V každé kuchyni je určitý styl drillu. Gastronomie u nás hosty strhne. Chci, aby si to užili, říká šéfkuchař restaurace Papilio, která má jako první v Česku dvě michelinské hvězdy, Jan Knedla, a ten je hostem Osobnosti Plus. Co z kuchyně jeho babiček nabízí svým hostům a na jaké jídlo ze školní jídelny nerad vzpomíná? Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
8: Jste jako šéf v kuchyni spíš diplomat nebo umíte i zařvat?
9: Spíš diplomat, určitě.
8: V každé kuchyni je podle vás určitý druh drillu. Jaký drill máte ve vaší restauraci?
9: No tak samozřejmě ten drill tam musí být, protože máme spoustu hodin práce, abychom připravili to nejlepší možné jídlo. A pokud by tam ten drill nebyl a lidi si dělali, co chtějí, tak to by úplně nefungovalo. Ale já jsem si prošel spoustu skvělých restaurací po celém světě, a přesně tam bylo vidět, nebo já jsem si řekl, že chci být ten šéf kuchař, spíš ten diplomat a spíš inspirovat sám sebou. Takže od rána do večera s klukama v restauraci, v kuchyni, připravovat s nima, ochutnávat, aby vlastně já inspiroval svojí vlastní prací, než abych po nich musel šlapat a řvát po nich a říkat jim, co mají dělat.
8: Říkáte s klukama, máte tam taky nějakou ženu?
9: V kuchyni momentálně ne, na place ano.
8: Čím to je, že šéf kuchaři jsou většinou muži? Dokonce jsem slyšela, že je to spíš práce pro muže, protože to je 14 hodin denně na nohách. I těžké věci musí v kuchyni kuchaři nosit. Tak je to víc spíš práce mužská?
9: Já si nemyslím. Já si myslím, že by to mělo být půl na půl. A vlastně všude, kde jsem byl v zahraničí, tak to tak půl na půl bylo. Že jsme tam měli spoustu holek a vlastně si myslím, že tak to je správně, jo, protože holky zase mají trošku jiný vnímání gastronomie a mně přijde, že kluci jsou spíš takový jako volnomyšlenkáři a spíš takový ty kreativní a ty holky to dokážou zase usadit do těch...
8: A mají řád.
9: Přesně tak, mají řád, mají organizaci, jo, a mělo by to fungovat takhle, myslím si, 50 na 50.
8: No. A jak to, že to tam nemáte u vás v restauraci?
9: Já nevím, v Čechách je to trošku jiný, no, protože já vlastně... Nejsem tady, tak teda neprošel jsem moc prací, vlastně byl jsem jenom v hotelu, než jsem nastoupil, jsem teďka do restaurace, ale to už je teďka, už to bude taky 5 let, co jsme v Papíliu. A vlastně těch holek je málo v té kuchyni a vlastně si to nedokážu vysvětlit proč a je to strašná škoda, protože ta ženská energie tam dost často chybí.
8: Co za žádných okolností ve vaší kuchyni netolerujete?
9: Lenost. Lenost, nejhorší nemoc celého gastra. Jakmile si někdo chce ušetřit práci a vymyslet si to, jak si to nějakým způsobem udělat jednodušejc, a dost často se to, jak to říct slušně, podělá, tak pak to mě jako fakt jako vyloženě jako naštve.
8: Menu ve vaší restauraci se liší v závislosti na sezóně a surovinách. Z čeho vaříte teď v květnu nejčastěji a co?
9: Teď v květnu. My máme takový jako přerod sezóny, protože naše menu se nikdy nemění ze dne na den. Stejně jako suroviny začnou růst v jeden den v přírodě, taky tak vlastně my s tím menu vlastně pohybujeme. Takže je to sezónní. Teď je takový přerod, vlastně máme ještě něco málo ze zimy, ale už samozřejmě máme chřesty, máme smrže, přeštické prasátko máme teďka nově na menu. A zrovna zítra dáváme na menu nové věci taky, takže...
8: Já jsem četla, že vy máte v nabídce i jezevce.
9: Ano, to je pozůstatek zimy ještě. Ten nám bohužel končí teď.
8: Co se z jezevce dá udělat a jak to chutná?
9: Jezevec je strašně zajímavé maso. Je to něco mezi divokým prasetem a skopovým. Je to krásně navoněné tím tukem, který ten jezevec má. A nám ho dodává šumavská zvěřina. Takže je to, myslím si, že je dokonce jediná společnost, která ho má v nabídce. A když samozřejmě ty zvířata se musí nějakým způsobem redukovat, tak je škoda je vlastně nevyužít v kuchyni. Takže já jsem si našel staré kuchařské knihy, ve kterých jsem našel, jak se používali, jak se připravovali na nějaké způsoby a hodně moderně jsme si to zpracovali. My jsme z toho udělali vlastně raviolu plněnou, takže my jsme toho jezevce museli nejdřív teda naložit na den do takového speciálního láku s kořenovou zeleninou, s kořením. Potom na nízkou teplotu se musel odkonfitovat s tím sádlem pěkně a pak se z toho udělalo takové krásně šťavnaté ragu plné kořenové zeleniny, petržele, libečku, citronové kůry a zabalil se to do ravioli s vývarem toho jezevce a se sírovou pěnou, taky z našeho lokálního síru tady.
8: To nezní úplně jednoduše, to nebude asi na nějaké domácí vaření.
9: No to ne. To já vždycky říkám, že u nás co ochutnáte, tak to jsou věci, které si jednak doma neuvaříte a hlavně ani doma jako nechcete zkoušet vařit. To jsou tak složité technologické postupy, že to jako nechcete.
8: A frčí jezevec?
9: Jo, velice. My máme šestichodové, osmichodové a desetichodové meny. A ten jezevec je jenom v tom desetichodovém, protože to si opravdu dávají hosti, kteří chtějí toho ochutnat co nejvíc. Chtějí vyzkoušet zajímavé kombinace a právě ten jezevec je až pro ty nejodvážnější. A spoustu lidí to překvapí a dokonce mě vlastně překvapí, že spoustu třeba dam, u kterých bych to neřekl, tak řeknou, že to bylo třeba jedno z nejlepších jídel, co tam ten večer měli. Jo?
8: Na webu vaší restaurace je napsáno, inspirujeme se starými českými recepty, které s respektem modernizujeme, zachováváme jejich podstatu a zároveň je posouváme na novou úroveň. To je asi i ten jezevec.
9: Ano.
8: Co vás na české kuchyni baví?
9: Všechno. Je totiž neuvěřitelně jako pestrá a hlavně jako dobrá. Já miluji omáčky od malička, takže jakmile někde omáčka, tak to je prostě pro mě to nejlepší, co může být. A od malička já jsem skvěle jedl, protože jsme měli, oboje moje babičky skvěle vařily a já doteď vzpomínám na jídla i dokonce mojí prababičky, co ještě kdysi vařívala. Tak to jsou věci, které já nedokážu vymazat z paměti.
8: Co třeba je něco takového, na co si rád vzpomínáte a říkáte si, škoda, že už ta babička to neuvaří?
9: Jo, těch věcí je právě strašně moc, ale takové ty věci, co říkám v každém rozhovoru, že miluju králíka na smetaně a takové ty věci, to já si teďka začínám vzpomínat takové ty věci, co ty babičky dělali a teďka mi to úplně naskočí a říkám si, sakra, kuňa, to bych si teďka tak dal. Třeba moje litomyšelská babička, tak když dělávala v lívanečníku, udělala si normálně jako palčinkové těsto, ale takové hustší a do toho lívanečníku dala malou vrstvu toho těsta a pak měla jabka, jenom nastrouhaný čerstvý jabka s troškou z kořice, dala to na to, pak to zakryla druhou částí toho těsta a v tom lívanečníku z toho udělala takový vlastně, vypadá to jak koblížek, plněnej těma kyselýma, sladkokyslýma jabkama. A když to dosmažilo, tak se to hodilo do krupicového cukru s vanilkovým cukrem. Mm-hmm. A teď to bylo v tom plechu, vždycky to bylo v té jako troubě, která měla těch 30 stupňů, takže každý, kdokoliv prošel, tak si to mohl vzít. A já se říkám si, sakra, tyjo, teď bych to tak dal.
8: Vy jste mluvil o tom králíkovi. Mm-hmm. Moje babička mi vařila králičí hlavu. A dávala mi ochutnávat mozeček.
9: Mm-hmm, skvělá věc.
8: Já jsem to jako dítě měla ráda, ale když to někomu řeknu, tak se ty na mě dívají jako, že to by a nepozřeli.
9: Tak to je taková česká ústřice, no.
8: Jíte králičí mozeček?
9: No jasně, já jim úplně všechno. Pro mě neexistuje špatná surovina, jenom špatně uvařená surovina.
8: A nemáte ani ze školní dělny nějaký ten takového toho kostlivce ve skříni, u kterého se otřesete, jenom to slyšíte a řeknete si, ne, tak to už nikdy nevezmu do pusy?
9: Ze surovin asi ne, ale takové, já třeba jsem nenáviděl polívky, jo? Protože si vzpomínám, že to byla vždycky taková ta hnusná vodová s obrovským mastným okem nahoře a vlastně to v tom, vždycky, když to byla zelenina, tak byla totálně rozvařená. V tom plavaly ty šedivý kapusty a ty fazolový lusky a to bylo přesně to, co já jsem úplně nenáviděl, protože u nás doma se polívky dělaly skvělý. Poctivý vývar udělaný, skvělá zelňačka, skvělý bramboračky. Zase úplně mi se zbíjají sliny, když o tom mluvím. Fazolová bílá polévka třeba s uzeným masem, taky jsem strašně dlouho neměl. Strašně rád bych si to dal.
8: A jakou nejstarší kuchařku nebo kuchařskou knihu doma máte?
9: Úplně nejstarší je 1811. A to psala nějaká hraběnka. Je to psaný teda českým švabachem, takže se to docela blbě jako louská, ale člověk si potom jako zvykne trošku na ty písmenka a jde to.
10: A co jste tam objevil za recept, který dnes už je zapomenutý a vy jste ho vytáhl na světlo, uvařil a je to super jídlo? Je tam něco takového, co by vás zaujalo? Nebo nějaká zapomenutá surovina, se kterou vy rád pracujete, ale moc lidí to nedělá?
9: Já miluju pracovat teda se šneky, miluju potoční raky. Jo, tohle jsou pro mě třeba jako opravdu jako symbol české jako staré gastronomie, která sice není přímo z této knížky o té hraběnky, ale potom mám ty dvě nádherné knížky od paní Luizy Ondráček. A to je ta nejoblíbenější moje z roku 1904. To jsem podědil po své prababičce. A zrovna včera jsem si s ní listoval. To je takové jako nejhezčí, že to, tam je x tisíc receptů. A vlastně kdykoliv do toho nahlídnete, tak objevíte něco nového. A to je vlastně to nejkrásnější. S čím lidi dřív pracovali, jak si vážili všech těch produktů a kam tam je takových věcí z vnitřnosti. Já miluji vnitřnosti. Takže držky na x způsobů, plíčky, jazyky, ledvinky, játra, já to snad normálně...
10: Vy máte hlad, evidentně.
9: No já mám chuť pořád, já jsem jako strašně rozhřešený člověk, takže jako, prostě, když přemýšlím nad jídlem, tak jako intenzivně.
10: Jak dlouho trvá, než ten původní recept ze staré kuchařky vypilujete k dokonalosti a k tomu, abyste mohlo říct, tak tohle nabídneme našim hostům?
9: Jsou věci, které mi trvají delší dobu. Ano, to vždycky začíná tak, že já se musím podívat, co v té dané sezóně zrovna je nejlepšího. Musím to vidět u těch našich farmářů nebo pěstitelů, koho máme. A kdokoliv mi přinese něco zajímavého v té nejlepší možné sezóně, tak hned nad tím začnu přemýšlet, co bych si z toho dal. Protože já nemám rád věci, když nejsou v sezóně. Takže když vidím třeba 3 týdny zpátky, nebo ještě dokonce měsíc zpátky, se mě všichni ptali, kdy bude jarní menu. Říkám, no tak když se podíváte na pole a to je hnědý, tak se blbě udělá jarní menu. Protože 10 chodů z medvědího česneku je docela jako výzva udělat. Takže samozřejmě první přijdou chřesty, pak přijde ten medvědí česneky a smrže. A takhle s tu pomalu jako objevuje do toho jara. A vždycky, když to vidím, tak na to musím dostat chuť. Protože i tak vlastně, jak je venku, tak já mám jako náladu, co vařit. Jo? Když je venku zima, je hnusně, tak mám chuť na lanýže, na houby, na zemitý, hutný chutě, takovéhle věci. Ale pak přesně... dostanete ten chřest a už je venku hezky, už zpívají ptáci, všechno kvete a chcete zase jíst něco takového jako svěžího. No a furt přemýšlím na to, jak si to udělat co nejzajímavější.
10: A když to děláte tím moderním způsobem, tak musíte hodně ty recepty původní měnit, nebo ne?
9: No hodně. Ty recepty jsou ve výsledku jako spíš filozofie toho receptu. Co je na tom to nejkrásnější? Protože v těch kuchařkách jsou obrázky. Jo, to je nejlepší. Protože nikdo nechce vařit podle obrázku. Nebo teďka každá kuchařka musí mít obrázek, aby podle toho někdo něco vytvořil. Ale tam máte úryvek textu, který vy si musíte zapřemýšlet. A nejsou tam přesně gramáže, jsou tam spíš jako opravdu je to filozofie, jak to ten člověk má uvařit. A potom je další recept na jiný způsob. Jo? Odkazuje se na ten předešlý. Jo? A teď nad tím fakt musíte přemýšlet. A to je pro mě to nejhezčí na tom vaření, že opravdu si musíte zapřemýšlet, na co máte chuť, jak to udělat a přemýšlet na tou chutí výslednou, spojit si to a vlastně fakt jako začít jako až slinit, říct jako sakra, tohle bych si teďka dal a mám na to ohromnou chuť. A v té chvíli já se prostě nemůžu zastavit a musím přemýšlet a až to dotáhnu do toho, kdy to má být nejlepší.
10: A z čeho nejradši vaříte a co? Co je to vaše nejoblíbenější jídlo? Protože já předpokládám, že každý má nějaké svoje oblíbené jídlo, které rád vaří, protože jednak mu chutná, jednak se mu daří pokaždé, když ho uvaří. Mají ho rádi i ti lidi okolo. Je takového něco?
9: No, těžko říct. No. Já vždycky zmiňuji toho králíka na smetaně, ale toho nevařím vlastně. Toho si vždycky jako někde rád dám, jo, protože to je takový jídlo, který jako fakt se těším, že mě
10: někdo uvaří. A co si vaříte doma? Vaříte si doma?
9: Doma vaříme pořád. My hodně grillujeme doma, protože když je venku hezky na terase, tak není z lepšího, než grillovat venku. A přes zimu hodně polívky nebo takové ty věci z jednoho pekáče, jo, že si něco, ale vždycky tu jako dobrou surovinu. Sehnat si dobrý maso, dobrou zeleninu, dobré uzené, dobré kyselé zelí. Prostě fakt to nejlepší. No.
10: Vás inspirovali prarodiče, už jste o tom mluvil, babičky a dokonce jsem četla, že děda vám vysvětloval, kdy se, co se je a sklízí. Pamatujete si svoje vaše první jídlo, které jste uvařil? Co to bylo?
9: No, to si myslím, že možná asi teda byl jako s jesenickou babičkou, asi jako svíčková. No.
10: Svíčková, jo. Takhle první pokus svíčková. A povedla se?
9: No jasně, tak samozřejmě babička, co by se nedopustila, aby se něco pokazilo a vyhodilo, to v žádném případě.
10: Odmítl jste vy sám něco ochutnat v životě? Že vám nabídl někdo něco tak strašně zvláštního, nechutného, že jste si řekl, do toho nejdu?
9: Zatím ne. Já to jsem ochutnal teda hodně věcí.
10: A co nejpodivnějšího jste jedl?
9: No pro mě jako nic podivného není. Jako, jo? To jako, když na to mám chuť, tak jako to není podivný. Jo? Někomu může být přijít podivný, jako že si dám přesně vepřový čumáček nebo ledvinky králičí a...
10: Nebo ten mozeček.
9: Nebo žlázy, mozeček, jo, ale třeba v Asii tam jsme ochutnávali, třeba to mě úplně neoslovilo, byla ta mořská okurka, to je taková divná věc, taky chrupavkovitá, ale

0: To mě úplně zaujalo. Ale pro mě je důležité, abych, když to jídlo vidím, abych vlastně na to měl jako ten apetit. Pokud by mi někdo tady daleko, abych vycucnul oko někomu jako čerství a tak, tak to jako do toho bych nešel, protože to ve mně úplně jako z toho jako nezačnu úplně slintat. Jo?
1: Jaké nejdražší jídlo jste v životě jedl? A stálo to za ty peníze?
0: Nejdražší, no. To je taková jako blbá jako příměra, jo, protože třeba ty degustační menu, které jako rád strašně jim, tak jsou drahé, ale vždycky to jako...
1: Tak něco, co nestálo za to, bylo to strašně drahá záležitost. A vy jste si řekl, no tak to jsem teda naletěl. Jednak to není dobré, je to strašně drahé. Máte něco?
0: No to budu se zapřemýšlet, no, protože to se mi jako úplně často nestává, protože já si vybírám opravdu restaurace jako hodně poctivě, takže se mi to úplně jako nestává, že bych ochutnal něco úplně jako špatného.
1: A jak si teda vybíráte restaurace, aby se nám nestalo to, že půjdeme někam, kde to možná vypadá, že to může být zajímavé a je to zbytečně drahé, ale nedají vám tam to, co za ty peníze stojí, protože jsou lidi, kteří si vyhledávají podle těch různých hodnocení na internetu. Dá se na to spolehnout?
0: Já si myslím, že se na to dá spolehnout, nebo když je v meníčku, když jsou v meníčku obrázky, tak tam nejdu.
1: Tak jo, to je základ.
0: To je základ. Jakmile tam jsou obrázky, nebo jakmile to je číslovaný, objednáváte si podle čísla, tak tam taky nejdu.
1: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já už jsem na začátku říkala, že vy jste první restaurace v Česku, která má dvě michelinské hvězdy. Jak a kdy se šéfkuchař dozví, že v jeho restauraci byli tajní inspektoři společnosti Michelin?
0: No nám pak až přišel e-mail, že jsme teda hodnoceni, že u nás byli, takže oni si to hodně samozřejmě hlídají, chrání si takovou tu auru toho tajemna kolem celého toho Michelinu. Takže se mi taky spousta hostů ptalo, jestli jsem to teda poznal, nepoznal.
1: Někdo z personálu je nepoznal?
0: Tak já jsem tam každý den v té práci. Mm-hmm. Takže se bavím úplně s každým hostem a úplně s každým stolem, takže mě taky jako nikdo neunikne. Plus je tam se mnou moje manželka, která se stará taky o chod toho fronthouse nebo té restaurace.
1: A vy jste si nevšimli, že tam jsou teda? Neměli jste podezření, že tam
0: podezření máte jako u spoustu hostů. Jo. A takže jako podezření jsme měli a byli tam samozřejmě, takže někdo z těch podezřelých to určitě byl, ale kdo to byl, to nevíme.
1: Víte, podle jakých kritérií pak inspektoři jednotlivé restaurace hodnotí, co jsou ty zásadní věci, podle kterých oni rozhodují, jestli michelinskou hvězdu konkrétní restaurace dostane nebo ne?
0: Okolo toho taky panuje spousta legend, jo, protože a zvlášť teda u lidí, kteří se v tom vůbec nevyznají, o tom nejvíc, jako nejčastěji mluví o tom Michelin, jak to funguje, jak se to hodnotí, ale když se zeptáte profesionálu, tak před covidem jsem si skoro jako jistý, že ten Michelin hodnotil ještě jinak. Jo, a před 10 lety ti šéfkuchaři se taky bavili o tom, že se to hodnotí jinak. A samozřejmě ten Michelin se nějakým způsobem musí vyvíjet. On musí i brát v potaz různé kultury, ve kterých hodnotí. Protože přeci jenom on nemůže srovnávat Paříž a potom třeba Bangkok. Jo, takže on musí se hledět i hlavně na tu kulturu, jak to tam vypadá, jak se tam lidi stravují a podle toho i mít jako nějaké kritéria. Ale co třeba vyšlo, je to rok zpátky, asi na Twitteru, přímo jako Michelinu, tak každá ta hvězda je hlavně teda jako snad jako z 90% jako za jídlo. Jo, že opravdu to je za jídlo a nehodnotí se u Brusy, nehodnotí se, jak luxusní je ta restaurace. Opravdu to je čistě za jídlo.
1: A v tom e-mailu, který vám přišel, tak bylo nějaké rozhodnutí a bylo tam, rozhodli jsme se vám udělit michelinskou hvězdu proto a proto?
0: Ne,
1: nebo
0: vůbec.
1: Jenom, že ji máte?
0: No, to bylo to vyhlašování v Mariánských Lázních. Tam se to všichni dozvěděli, do té doby to nikdo nevěděl. Nám všem přišly e-maily jenom, že chtějí informace o restauraci a nějaké fotografie jídel. A to je všechno. Mm-hmm. A pak se nám přišly pozvánky na vyhlášení a nikdo vlastně nevěděl, kdo jak bude ohodnocen.
1: Hvězdu nezískává šéf kuchař, ale restaurace. Ta vaše má ty hvězdy už dvě, což znamená vynikající kuchyni. V čem si myslíte, že jste výjimeční?
0: No, to se mě taky ptá spousta hostů. A ono je to těžké, protože já strašně jako často říkám, že se jako nechci být jako otrokem toho Michelinu a vlastně nechci vůbec jako přemýšlet, co by jako ten Michelin by se mu mohlo líbit a co by chtěl.
1: Já tak vím, já chápu, že to není váš cíl, ale vlastně vy přece musíte tušit, čem jste jiní než ostatní, když už máte dvě ty hvězdy, ta vaše restaurace.
0: Snažíme se vybírat co nejlepší možné produkty tady od našich dodavatelů a myslím si, jako, že já to vždycky říkám hostům. Já nevařím pro vás, já vařím sám pro sebe. To, co jíte, tak na to mám já chuť. To je prostě. A vlastně si to vymýšlím, aby to pro mě bylo co nejlepší. A ať už přemýšlím. Mně se totiž nelíbí, když ty jídla jsou extrémně jako opulentní, pompézní. Mně se víc líbí, když je tam perfektní jako kus masa nebo zeleniny a je k tomu vynikající omáčka. Prostě ta omáčka je
1: základ.
0: Prostě
1: mi
0: ano, a to je prostě to nejdůležitější, to nejsložitější, tam se prostě nesmí udělat žádná chyba. Jo, udělat steak není v podstatě jako žádný problém pro nikoho. Po pár pokusech, přesně tak. Ale udělat x různých skvělých omáček, to je strašně těžký.
1: Změnilo se něco po tom, co jste dostali druhou michelinskou hvězdu, třeba v očekávání hostů, že čekají ještě něco lepšího, než třeba bylo předtím, že cítíte větší tlak na sebe?
0: Tak tlak je tam akorát větší v tom, že máme těch mnohem víc rezervací teďka dopředu a že ta restaurace je fakt každý večer plná. Takže tím na nás jako ten tlak je a nemůžeme udělat žádnou chybu. Jo, to, ale tak, říkám, takhle to bylo od začátku nastavené, že chceme dělat to nejlepší, posouvat se.
1: A poznáte, když jste říkal, že mluvíte s každým hostem ve vaší restaurace, poznáte potížistu? Hosta.
0: No jasně, ale já mám rád potížisty.
1: A stane se i v té vaší michelinské restauraci, že ten host není spokojený a vrátí vám jídlo do kuchyně? Stalo se vám to už někdy?
0: Ne, to se nám ještě nestalo, popravdě. A říkám, já jsem tam fakt každý den a je těžký, každou omáčku tam ochutnáme s mým zástupcem xkrát za ten večer, aby se tam prostě nemohlo stát nic. Jo, fakt to jídlo se pouští, jenom když je perfektní. To, že někomu třeba to jídlo nechutná, to je úplně v pořádku. My taky nejsme restaurace úplně jako pro všechny. Prostě kdo má trošku otevřenou jako mysl a chce prostě ochutnat něco zajímavého a zažít si úplně něco jiného, tak my jsme pro něho restaurace. Jo, já když jedu k vinařům, taky prostě má celé palety vína, který má, nebo tu škálu, tak mi třeba jedno nebo dvě nechutná, nebo je to třeba slabší. To se prostě může stát. Ale ve výsledku, co mě se vlastně líbí, že když nás hosti takhle porovnávají, nebo potom mi říkají tu zpětnou vazbu, tak říkají, že vlastně, že to není úplně o tom, že by nějaké jídlo bylo nejlepší a nějaké špatné, že jim se vlastně líbí ta harmonie toho, že všechny ty chody jako jsou vyrovnané, elegantní a celý ten zážitek je ten dvoumichelinský.
1: A ten zážitek, vy tam nabízíte ve vaší restauraci taky místo u stolu šéfkuchaře.
0: Ano.
1: Co to je za zážitek? Tam vy sedíte s nimi, s těmi lidmi.
0: Ne, já nesedím zadem.
1: A co tedy děláte?
0: My máme otevřenou kuchyň a ten stůl šéfkuchaře je přímo před tou otevřenou kuchyní na takových trošku vyvýšených židlích, takže kdo si objedná ten stůl šéfkuchaře, tak má to samé menu, které my nabízíme, ale s tím, že
1: vidí,
0: vy koukáte přímo do té kuchyně. A je to stůl, u kterého já se objevím nejčastěji za tu večeři, protože my chodíme zalévat ty omáčky, protože pro mě nejdůležitější je, když vám někdo přinese to jídlo před vás, tak aby k tomu byla ta úplně vařící omáčka, kterou vy dostanete. Aby ta omáčka prostě nebyla vlažná, aby nebyla studená, aby byla fakt jako horká, aby vám voněla okamžitě do nosu, protože pro mě ještě vím, než když se na to jídlo podíváte, tak ještě vůně je pro mě mnohem důležitější, než to, že se říká jí se očima.
1: A jak si vybíráte dodavatele surovin, protože jste říkal, že ta surovina je základ?
0: My jsme na začátku měli velkou potíž, protože já jsem byl z produkty, byl jsem zvyklý použít úplně jiné produkty v zahraničí. A to, co jsme použili v Hongkongu a v Londýně, tam se vlastně nezastaví jako dveře těch dodavatelů a furt tam někdo cpe něco nejlepšího. No a tady v Čechách to úplně není. Tady najednou mi řekli, ale jestli chceš tady něco do újezda, tak je to prostě 500, že vám to tam dovezeme. A najednou jsme řekli, ale tak jako my nemůžeme si vzít 90 vajíček a zaplatit 500 korun navíc a za naši momentálně 90 dodavatelů ještě dávat takovýhle ceny. Jo. To bychom prostě to menu muselo být naceněný úplně jinak. No takže pro mě to je, že já každé úterý v mém volnu nebo ve středu jedu do Holešovické tržnice, tam nakoupím spoustu věcí, pak objedu nějaké další naše dodavatele, tam nakoupím věci a přivezu s to autem. Naštěstí ten status těch dvou michelinských hvězd už nám teďka trošku pomohl, že už nám to někdo jako vozí, jo, takže ale bylo by to hezčí, kdyby to bylo ještě mnohem lepší, no, s těma produktama.
1: Já jsem četla, že kuchařina nebyl váš dětský sen. Mm-mm. Úplně, ale tak s tím příjmením knedla to vlastně...
0: No, tak jinak to nešlo, no, tak...
1: A čím jste chtěl být?
0: Já jsem chtěl být zpěvák ACDC. Když mi bylo nějakých asi 5 let, tak jsem to říkal ve školce.
1: A umíte zpívat?
0: Ne, vůbec ne.
1: Vy jste teď popsal, co děláte, když nejste v restauraci a co děláte, když máte zavřeno a nenakupujete suroviny?
0: Tak dost často jezdíme za vinaři.
1: A to je pořád když... práce. Já se ptám na to, jestli máte taky něco jiného než práci.
0: No moc ne, no. Jako to gastro strašně spojuje lidi. A gastro je naprosto nádherná práce. A hlavně je to spíš koníček než práce. Jo, to, že tam ty hodiny musíme oddělat, já nikdy nepočítám vlastně, jak dlouho tam jsem. Prostě dokud ta práce není hotová, no, tak se prostě domů nejde a spíš se chodí dřív, aby se ty věci zvládly. Protože my vlastně, co tam děláme večer, tak rozdáváme tu radost. A když vidíte ty nadšené lidi úplně na konci té večeře, jak jsou úplně šťastní, nadšení, tak vlastně to nám dává strašně moc energie. Jo, a tam potom tam těžko se jako přemýšlí nad něčím jiným. No. Jako to se člověk musí úplně jako odpojit a to se jako taky jako blbě dělá. No. Když jedeme s manželkou na dovolenou, tak se přemýšlí, kde budeme jíst, že? Kde budou mít dobrý víno. Jo, to jako...
1: Prostě je to váš svět.
0: Je to tak, no.
1: Říká šéf kuchař Jan Knedla, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Hezký zbytek dne a děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Jak to bylo doopravdy?
3: V osudu Jaroslava Seiferta, jednoho z nejvýraznějších českých básníků, se zrcadlí příběh celého československého 20. století.
4: Říká literární vědec Vratislav Maňák a otázkou zůstává. Nezařadili komunisté po únoru 1948 Jaroslava Seiferta mezi své nepřátele?
2: Jak to bylo doopravdy? Zítra po 20. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Restaurátorům se podařilo úspěšně vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Na podporu Českého rozhlasu a České televize vyrazili na pochody lidé ve 12 krajských městech. Fotbalisté Hradce Králové hrají v lize se Sláví, Liberec bojuje se Spartou. Nehoda brzdí provoz na D1 na 205. kilometru ve směru do Brna. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy objeví přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů. Je neděle 17. května, vysíláme hlavní zprávy, zdraví vás Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
6: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
7: Sestra Dominikánka Roberta neskrývala dnes radost práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
8: Je naděje, že do Zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
7: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
5: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření nového tanečního sálu. Trump ho nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
9: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
5: Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci. Informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
10: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům a očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky, prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala asi 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Ruce pryč od médií, to je název dnešní celorepublikové akce spolku Milion chvilek pro demokracii. Do pochodu na podporu veřejnoprávních médií se zapojili lidé ve 12 krajských městech. V Českých Budějovicích je reportérka Eva Dubská-Petrová. Dobrý den.
11: Dobrý den. Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Jeho účastníci se před hodinou sešli před budovou rozhlasu, kde jeho pracovníkům vyjádřili svou podporu. Podle organizátorů přišlo na zahájení na 400 lidí. Postupně se přidávali další. V rukou mají transparenty s nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu. Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív. Počítá s tím ministr kultury Otto Klempíř za motoristy, řekl to v televizi Nova. Podle něj teď bude rezort připomínky k novele zpracovávat a návrh zákona projedná 25. května koaliční rada. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
5: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů, jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostali.
12: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku. Případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
13: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
12: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
14: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
12: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Pietního shromáždění při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
15: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
16: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
15: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
17: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
15: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
18: Fotbalisté Hradce Králové ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy hrají proti už jistým mistrům z pražské Slávie. Stav a čas tohoto utkání zná Tomáš Borovec.
19: 49. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad Pražskou Sláví 1-0. Sledujeme také utkání mezi Libercem a Spartou, kde je Pavel Tilšar.
20: 50. minuta, Liberec a Sparta zatím 0-0. Na utkání Plzně s Jabloncem vyrazil reportér Vladislav Janouškovec.
21: 51. minuta, Plzeň 5, Jablonec 0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
18: Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazili Velkou Británii 5-1. Ve Friburgu teď hrají Dánové proti Švédům. Podrobnosti přidá František Kuna.
22: Po dvou třetinách vede Švédsko nad Dánskem 5-1, ve druhé skupině v Curychu zatím Rakousko-Maďarsko na začátku třetí třetiny už nerozhodně. 1-1 ze Švýcarska, František Kuna, Radiožurnál.
18: Ve 20 hodin a 20 minut začnou ještě duely Německo-Lotyšsko a Norsko-Slovinsko. Část českého týmu dnes ve Švýcarsku trénovala. Zítra večer čeká svěřence Radima Rulíka duel se Švédskem. A moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce So Chang Vana.
23: Nehoda na D1 u Rohlenky a kolona u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna pomaleji kolem sjezdu na Slavkov. Od 210. kilometru čekejte hustší a pomalejší provoz za Rohlenkou a řeší nehodu na kilometru 205.
24: To je nějak drobně ťukla dvě osobní auta a blokují částečně levý jízdní pruh.
23: Zdržení necelých 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy na Benešovsku je silný provoz. Následky nehod jsou teď odklizené. Kolony provozem jsou u Ostředku mezi 36. a 34. kilometrem a následně za sjezdem na chodce Rady. Tam se brzdí na 27. kilometru, pomaleji pojedete do omezení na mostě Šmejkalka. Je to celkově na 20 minut. A na silnici 35 z Liberce do Turnova je u Hodkovic dopravní omezení, brzdí se v zatáčkách na 33. kilometru, zpoždění do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
26: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. A teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech kolem 7 nad nulou. To byly hlavní zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
27: 10 minut po 18. stále posloucháte Český rozhlas Plus a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová a my navážeme na zprávy. Ve 12 krajských městech vyrazili lidé na pochody na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií organizuje spolek Milion chvílek pro demokracii. Chce tak upozornit na obavy z politického ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Pochod v Českých Budějovicích sleduje reportérka Eva Dubská-Petrová. Krásný den.
28: Krásný den i vám. Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Postupně prošel centrem města z ulice U Tří Lvů. Účastníci pochodu se tam před hodinou sešli před budovou rozhlasu, kde jeho pracovníkům vyjádřili svoji podporu. Podle organizátorů akce přišlo na zahájení 400 lidí a postupně se přidávali další. V rukou mají transparenty s nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu. Odpovědí podporovatelům byl vylepený nápis v oknech rozhlasu se zprávou děkujeme. Na místě je tu i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Ten zmínil, že cílem akce je vyjádření nesouhlasu s postupným zestátněním médií. Z ulice U Tří Lvů se už dav přesunul a akce skončí právě tady v centru.
27: Tolik Eva Dubská-Petrová z Českých Budějovic. Moc děkujeme. Naslyšenou.
28: Naslyšenou.
27: A v 17 hodin vyšel obdobný pochod i v Brně, a to z náměstí Svobody. Máme tam reportérku Hanu Novotnou. Hezký den i vám.
28: Dobré odpoledne. Pochod na náměstí Svobody na chvilku zablokoval provoz tramvají a potom se trasou přes centrum Brna přesunul na Beethovenovu ulici, kde se zastavil před budovou Českého rozhlasu. Tam už čekali zaměstnanci, kteří lidem poděkovali za podporu. Potom průvod pokračoval na Dominikánské náměstí, kde si právě ti lidé poslouchají další projevy. Podle odhadů policie je v průvodu více než 3000 lidí. Velká část z nich si sebou přinesla i české vlajky a transparenty namátkou. Tady vidím třeba
0: třeba svobodná média jsou motor demokracie, chceme být v obraze i mimo Prahu a aby média zůstala naše. Jenom na závěr doplním, že ministr kultury Otto Klempýř za Motoristy v televizi Nova řekl, že počítá s tím, že zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív. Podle něj teď rezort zpracuje připomínky a návrh zákona o médiích projedná 25. května koaliční rada.
27: Pochod i v Brně sleduje reportérka Hana Novotná. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
27: A my u tématu zůstáváme. Zákon o médiích veřejné služby bude tedy koaliční rada, jak už jste slyšeli, projednávat 25. května. Teprve potom půjde na vládu. Na sociálních sítích to uvedl premiér Andrej Babiš.

0: odborníčok, ktorí od začiatku upozorňovali, že návrh má skutočne veľké množstvo zásadných nedostatkov, čo je isto aj dôsledkom toho, že vznikol prirýchlo a bez patričných konzultácií s odbornou verejnosťou. To množstvo pripomienok a hlavne ich zásadný charakter považujem za nevídané. Do toho pripomienkového řízení sa zapojilo zhruba 30 rôznych ministerstiev a úradov, pričom kladnú odozvu bez akýchkoľvek pripomienok dostal zákon len od stranicky spriazneného rezortu životného prostredia, ktorý podobne ako ministerstvo kultúry vedú motoristi. Inak sú to desiatky strán veľmi vecnej a vyargumentovanej, ale vo svojom výsledku zdrvujúcej kritiky.
1: Řekla nám Marina Urbáníková a naším hostem už je politolog a prorektor Metropolitní univerzity Praha Ladislav Cabada. Hezký den.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak pohlížíte na fakt, že kritické připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby přišly právě od rezortů vedených hnutím ANO? Dá se to interpretovat jako nesoulad v rámci koalice? Jak to vnímáte?
2: Já bych to takto úplně neinterpretoval. Myslím si, že to, co je podstatné, je, že u nás platí nějaká pravidla a pokud někdo přijde s nějakou novou legislativou, tak by měl projít nějakým standardním procesem. K tomu návrhu by měla vzniknout nějaká důvodová zpráva, proč vlastně ten návrh potřeba, proč je potřeba tu legislativu s nějakým způsobem upravit či změnit. A samozřejmě jsou tady výzvy, které jsou spojené s tím, že ta nová legislativa může zasahovat do agendy řady dalších institucí, než je to konkrétní ministerstvo v tomto případě. Paní ministerstvo kultury. A tak, jak jsme slyšeli od předřečnice, tak jak víme z těch připomínek, které přišly z ministerstev, které přišly z nějakých státních agentur a podobně, ten návrh je zjevně šit horkou jehlou, neřeší, řekněme, právě toto propojení do dalších agent, propojení do dalších ministerstev. Čili já bych to nespojoval s hnutím ANO, ale spíše s tím, že ten návrh je skutečně nekvalitní.
1: Podle Babišova vyjádření na sítích bude návrh z dílny ministra kultury Otto Klempíře z motoristů nejprve předmětem jednání koaliční rady a teprve potom půjde na vládu. Je podle vás šance, že se vládní koalice ještě rozhodne, že omezení financování zmíněných médií, respektive převod jejich financování pod státní rozpočet, není úplně dobrý nápad?
2: Tak já nevím, jestli se takto umí dohodnout. V zásadě toto sdělení je takové, že koaliční rada, rozumějí tři předsedové těch koaličních stran, se sejdou takto v úzkém kruhu těch tří, se na něčem dohodnou a to pak sdělí do vlády a ta vláda to sdělí do většiny v poslanecké sněmovně. Je to mechanismus, který, řekl bych, omezuje výrazně tu, řekněme, vnitrostranickou demokracii a rozpravu a ještě více bude asi se pokoušet omezit nějakou širší rozpravu, ať už nějakou odbornou veřejností nebo například s opozicí v poslanecké sněmovně. Čili já myslím, že to zásadně, jestli se dohodnou ti tři předsedové, tedy pánové Okamura, Macinka a zejména předsedy vlády Andrej Babiš.
1: A jaký dopad mohou mít na řešení tohoto tématu, tedy otázky budoucího financování a stability médií veřejné služby, ty dnešní demonstrace Milionu chvílek pro demokracii, co to bude znamenat pro vládní politiky?
2: Já si myslím, že to pro ně nebude znamenat vůbec nic. Viděli jsme to i v jiných případech, že v zásadě ta současná vládní koalice je v tuhle chvíli imunní vůči veřejnému tlaku. Řekl bych, že zejména ze strany předsedy motoristů dokonce dochází poměrně často k dehonestaci těch demonstrujících, k dehonestaci té odborné veřejnosti, která nějakým způsobem reflektuje chyby nebo nějaké procesní problémy, které při vzniku té nové legislativy nastaly. Čili já se nedomnívám, že ta současná vládní garnitura jakkoliv zareaguje na ten tlak nebo respektive na tu odezvu občanské veřejnosti.
1: Server Novinky.cz zveřejnil průzkum, podle kterého by rozhlas a televize měly i nadále plnit zpravodajskou roli a informovat o veřejném dění. A to podle 83% občanů, včetně většiny voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Většina respondentů si také přeje zachovat vzdělávací, zábavné a sportovní pořady. Jaký je to signál pro premiéra Andreje Babiše? Přeci jen už jsou to nějaká data, je to průzkum.
2: Tak samozřejmě jsou to data podstatná. Ostatně viděli jsme i v těch předchozích reakcích Andreje Babiše, trošku zkratkovitě, trošku typicky mikromanažersky, že se snažil zacouvat z takového radikálního přístupu. Mimochodem, až bych řekl, usměným způsobem sliboval, že navzdory té změně zůstane zachován pořad třeba Stardance a že o něj čeští občané nepřijdou. Je vidět, že je tady na jedné straně ten velký politický zájem prostě změnit

0: financování veřejnoprávních médií a podle mě analyticky nahlíženo i snaha v podstatě promlouvat do toho, jakým způsobem ta média budou fungovat, do značné míry je politicky kontrolovat. A na druhé straně je tady ten veřejný tlak, který v podstatě říká, že ta média nám do značné míry vyhovují a že není úplně jasné, proč vlastně má ta změna nastat.
1: Možná na závěr už jen stručně, když sledujete tu situaci, tak co podle vás média veřejné služby nejspíš čeká?
0: Já si myslím, že pokud nedojde k nějakému zásadnímu zlomu, pokud nedojde k rozvratu v té vládní trojkoalici, tak v zásadě dojde zejména ke změně financování, čili ta média budou převedena pod státní rozpočet, stanou se kapitolou státního rozpočtu. Co to bude znamenat v nějakém druhém kroku, těžko v tuto chvíli odhadnout.
1: Politolog a prorektor Metropolitní univerzity Praha Ladislav Cabara. Děkujeme, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, hezké odpoledne.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Plus, Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou. Teď máme 19 minut po 18. a čeká nás další téma. Karel Pfeiffer pochází ze Slovenska. Před téměř 90 lety se tam narodil do německé rodiny účetního, který pracoval ve Vápence. Přímo u továrny měl i malý byt a šťastnou rodinu. Za války se z něho stal SSák, jeho syn Karel, o kterém bude řeč, se s tím potýkal celý život. Tady je pozvánka k dokumentu z cyklu Příběhy 20. století, který připravil Mikuláš Kroupa.
2: Jmenuji se Karel Pfeiffer, narodil jsem se 14.6.1936 v Margecanech. Můj táta byl SSák a můžu říct, že sloužil v Jablunci nad Nisou. SSáci, my víme, co nadělali, co Lidice a podobně. Tak mě zajímalo, co asi dělal on, kde tam byl, že tak oni byli malá posádka a byli umístěni v takové velké továrně. Ty, co to dělali, byly zajatkyně, ruská děvčata. Ty vojáci, co tam se mnou byli, ta malá posádka, je jako hlídali. A já jsem nikdy nikoho nehlídal, protože já jsem dělal to, co je moje povolání. Můj tatínek byl účetní celý život. Od začátku až do jeho smrti. Pořád byl účetní. Já jsem dělal účetní práci. Tohle to mi říkal, no.
3: Tatínek pana Pfeiffera pracoval jako účetní SSák ve zbrojní továrně Getevent u Jablonce. Nebyla to obyčejná fabrika na zbraně, ale prováděl se tu i výzkum a vývoj specializovaných zbraní. Například se tu vyrábělo nebezpečné zařízení. Mělo krycí jméno Nordpol, dálkové navádění raket V2. Karel byl malým klukem a svět kolem sledoval svýma dětskýma očima. Vztah k tatínkovi neměl vůbec nic společného s politikou, nacistickou ideologií, Hitlerem, němectvím. To podstatné je pro děti jinde. Prostě být společně s mámou a tátou.
2: Nikdo mi nic neřekl, najednou nebyl a vím, že jsem ho pořád jsem ho chtěl. Já jsem tatínka strašně miloval a pořád jsem po něm toužil, pořád jsem chtěl a furt jsem se na ně ptal, kdy přijde domů a tak.
4: A maminka nevysvětlovala?
3: Ptá se Petra Verzichová, spolupracovnice Paměti národa.
2: Co mohla říkat, kolik mě bylo 6 let, že v té době?
3: Jeho tatínek se podle pozdějšího vyšetřování žádných válečných zločinů nedopustil. Vyšetřovali ho čeští důstojníci, drželi ho ve vězení, kasárnách, v internačním táboře a pak byl odsunut do Německa. Svoji rodinu, tu českou část, tedy svoji manželku a dva syny, tu nechal. Zůstali v Novém Městě nad Metují. Rodiče se pak rozvedli, oba si našli nové partnery. Karel prožíval peklo, hledal cestu k novému tatínkovi, děti se mu vyhýbali, říkali mu, že se s ním nesmí kamarádit, protože jim to zakázali rodiče. Objevil ale skauting. Jenomže ten mu brzo soudruzi zrušili. A protože v 8. třídě provedl malér na fotce Stalinovi v nějakém časopise, přikreslil knírek a udělal z něj Hitlera. Soudruzi ve školské komisi rozhodli, že tento synek někdejšího SSáka musí do učení a nikoliv na gymnázium, kam se chtěl přihlásit. Známky a píly na to měl. Karla doslova zavřeli do internátu. Učil se na zámečníka. Tady si našel spřízněnou duši.
2: Náš hlavní vychovatel v té době byl pan Wurm, kterýmu jsem strašně fandil, protože jsme věděli, že bojoval na barikádách v Praze a dostal prezidenta Benešovy vyznamenání. A já jsem si jednou tak dozvěděl, že když jsi byl scout, a já jsem v tu chvíli věděl, že to je můj spojenec. Jo. On se moc neprojevoval jako komunistický, ani ve straně nebyl samozřejmě, tak ho ty další ho vyštípali.
3: Panu Wurmovi nešťastný Karel napsal dopis. jak je to hrozné, že skauting takto pomalu umírá. A pan Wurm mu odepsal, ať se drží svých zásad, je opatrný a dá pozor, aby tento dopis nikdo nečetl. Jenomže dopis zachytili na internátu. Na obálce poznali vychovatelé rukopis vyhozeného Wurma. Dopis otevřeli, přečetli si ho, vtrhli do pokoje Karla a objevili jeho tajný skautský deník. Ten byl samozřejmě plný nelichotivých poznámek na adresu komunistů. Dopis a deník pak odnesli na místní policejní stanici. Soudruzi z přátelství dvou skautů udělali protistátní činnost.
2: On sám za to pak šel sedět na 16 měsíců, za to, že mě napsal, aby byl opatrný. A dával pozor. Nic jiného. A takový, za takové věci se zavíralo. Představte si.
3: I 15-letého Karla Pfeiffera soudili. Jak to s ním dopadlo, si nechám do příběhu 20. století. Také se dozvíte, že jeho tatínek, onen účetní, někdejší SSák, se v roce 1964 objevil v komunistickém Československu. Měl západoněmecké občanství, takže na něj soudruzi nemohli. Navštívil svoji rodinu a Františka, jeho bývalá manželka, se do něj znovu zamilovala. Rozvedli se stávajícími partnery a obnovili původní manželství. Odjeli žít do západního Německa. Karel tu zůstal. Měl už svoji manželku a dvě dcery.
1: Tolik Mikuláš Kroupa. Dokument vysíláme v repríze dnes večer po 20. hodině. A na Plusu už další téma. 22. března 1946 začal v Praze proces s Karlem Hermanem Frankem, jedním z hlavních představitelů nacistické moci v protektorátu Čechy a Morava. Mimořádný lidový soud tehdy řešil zločiny, které otřásly celým Českem a celým českým národem. Proces tehdy živě přenášel Československý rozhlas a připomene ho teď i nová dokumentárně publicistická série Kat K.H. Frank, kterou můžete od zítřka poslouchat na Plusu i v podcastových aplikacích.
5: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
6: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
7: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
8: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry. Vrahu bídnej.
9: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
7: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
10: O osud ženy a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
7: Jsme Lucie Korcová
6: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
5: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
9: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pětidílnou sérii Kat K.H. Frank společně připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval a právě s Vojtěchem Kovalem už jsme teď ve spojení na Českém rozhlase Plus. Zdravím tě, krásný podvečer.
11: Hezký podvečer.
1: Vysvětli prosím podtitul série o procesu s vrahem spoza psacího stolu. Co to přesně znamená?
11: Tak my už dnes samozřejmě víme, že K.H. Frank byl odsouzen, že byl popraven, prokázala se mu ta přímá účast nebo respektive to, že například podepsal rozkaz na vyhlazení Lidic a podobné spoustu dalších takovýchto událostí, které velmi zasáhly ten československý národ. Nicméně z těch výpovědí svědků, kteří u soudu vystoupili, ani z různých jiných důkazů se zkrátka neprokázalo, že by například K.H. Frank osobně někoho zabil, zbil, někoho osobně mučil. To znamená, proto se mu přezdívá ten vrah z pozepsacího stolu. Ono to bylo důležité z hlediska nějakého jako dalšího přístupu k podobným válečným zločincům. A připomenu, že tohle byl pravděpodobně největší poválečný proces v Československu. Nicméně právě nastavil nějaká pravidla toho, jak přistupovat přesně k těmto lidem, kteří jednoznačně byli zodpovědní za ty tyto činy. Lidice byly iniciovány Frankem po atentátu na Heydricha, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, tak skutečně nikoho z lidických nezabil, ale tak to se zkrátka nastavila pravidla, jak do budoucna s válečnými zločinci pracovat, a vlastně to nějakým způsobem pomohlo trochu i formovat mezinárodní právo.
1: My bychom měli doplnit, že záznam celého procesu nedávno zrestaurovali a zdigitalizovali pracovníci archivu Českého rozhlasu. Slyšel jsi ho celý?
11: Tak musím se přiznat, že úplně celý jsem ho neslyšel. Měl jsem možnost projít ten přepis celý. Kolegyně Lucie Korcová a tedy i historik Vojtěch Kincel, který s námi na tom podcastu úzce spolupracoval, tak ti ho tedy slyšeli celý. I díky tomu jsme mohli tedy vybírat ty jednotlivé ukázky. Snažili jsme se hodně využívat ten materiál tak, aby posluchači měli pocit, že i oni jsou zrovna někde u přijímače a poslouchají třeba ten proces živě. Je to teda ale neuvěřitelná práce, kterou naši kolegové v archivu provedli a odvedli, protože oni nalezli ty desky, vlastně, na kterých to bylo uchované. Těch bylo přes nebo kolem 1300 vlastně desek, na které byly přepsány ty magnetonové pásky, na které se ten proces natáčel. Následně to tedy museli zrestaurovat digitálně, opravit, řekněme, některá ta místa, protože samozřejmě zub času se podepsal trochu na těch nosičích. No a následně to pak další kolegové přepisovali, zaznamenávali, co tam zaznělo, jaká témata se tam probíhala, klíčová slova a podobně. A to pro nás bylo velmi důležité.
1: Tolik Vojtěch Koval. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Hezký večer.
1: To už je z nedělního Plusu vše a za poslech a pozornost děkuje Lenka Vahalová.
9: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Pacientům má z používání umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz anebo léčby. Na přípravě materiálů spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barakah v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. 5 lidí zůstává v nemocnici po tom, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. 31-letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívili i italský prezident Sergio Mattarella nebo premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila dnešní návštěvu Kypru. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky v Česku loni v prosinci porušil zákon. Ukázala to kontrola České obchodní inspekce. Nejčastějším problémem byl podle inspekce prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Američtí hokejisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Velkou Británií 5-1. Slovensko porazilo Itálii 4-1. Teď hraje ve švýcarském Friburku Dánsko proti Švédsku. Je u toho František Kuna.
13: Ve 49. minutě zápasu vedou Švédové přesvědčivě nad Dánskem 5-1, ve druhé skupině 5 minut před koncem Rakousko-Maďarsko 3-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
12: A průběžné výsledky ze stadionu fotbalové šanceligy nabídneme na Radiožurnálu hned po zprávách.
14: Nehody na D1 u Hvězdonic a Chocerad. Na D1 z Brna směrem do Prahy je na Benešovsku nadále silný provoz a stále hlásíte nové nehody. Opatrně teď za sjezdem na Sázavu v klesání na 33. kilometru se dojíždí do kolony. Na 30. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu s držení do 10 minut a držte rozestupy, náhle se brzdí. Na D1 směrem do Prahy se následně znovu zpomaluje před omezením na Šmejkalce, teď na 26.5 kilometru. Ovšem není to vše, za sjezdem na Benešov z 20. kilometru hlásí naše zpravodajka ještě kolonu a také nehodu na 16. kilometru.
15: V rychlém pruhu jsou dvě auta v sobě a před nima stojí ještě jedno auto, asi jim pomáhá. Ale pozor, v odstavném pruhu stojí ještě jedno auto.
14: Na místo teď přijela policie, také šipka, zdržíte se dalších 15 minut. V Praze ve Kbelské směrem na D8 se před sjezdem na Prosek začíná tvořit kolona po nehodě, zdržení zatím krátké. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy
16: na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm, teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Vládní koalice si rozdělila úkoly i stát. Babišův kabinet popírá vlastní sliby. Francie přichází o Afriku. Blíží se velký krajanský festival v Brně. To jsou jen některá témata, která uslyšíte v následujících minutách pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
16: Názory a argumenty.
17: Brzy to bude půl roku, co je v Česku u moci koaliční vláda premiéra Andreje Babiše, která krok za krokem uvádí do praxe svůj program. Hlavně ale zatím nejeví známky nějakého napětí, které by ohrožovalo její soudržnost. Co z toho plyne pro další budoucnost země a zejména také pro opozici, nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
18: Poslední době se v médiích objevují pochybnosti o soudržnosti vládní koalice, případně úvahy o oslabování premiéra Babiše, který prý nechává prostor Tomio Okamurovi. Toto hodnocení má své kořeny ve znechucení schování politiků vládní koalice a vychází z předpokladu, že koalice jde skutečně o to, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život na planetě, jak sliboval Andrej Babiš. Je ale otázkou, zda přání není otcem myšlenky. Podobné předpoklady se zatím nenaplnily. Nesplnilo se třeba očekávání, že se SPD jako typická antisystémová strana svojí účastí ve vládě znemožní. SPD má stabilní preference a Okamura úspěšně přehlušuje neplnění svých předvolebních slibů, jako bylo zavedení referenda, vystoupení z NATO, konec Green Dealu, vyvoláváním nacionalistických emocí, v čemž mu ANO přizvukuje, takže taktika funguje. Motoristé zase sázejí na arrogantní a zcela nekompetentní výkřiky, čímž napodobují Donalda Trumpa, ale na jejich příznivce to rovněž zabírá. Rovněž se nepotvrdilo, že klub poslanců SPD bude pytel blech, který Okamura neudrží pohromadě. Kromě jednoho příkladu Markéty Šichtařové, která rezignovala na mandát spíš kvůli svým podnikatelským aktivitám, všechny údajně neřízené střely v klubu SPD poslouchají svého vůdce. SPD se taky ví jako naprosto jednotná strana. Za třetí se nesplnila prognóza, že Andrej Babiš, poté co získá imunitu, s menšími stranami zatočí a ty se ocitnou na vedlejší koleji. Ukazuje se, že Andrej Babiš je spokojen se současným rozdělením rolí. Pod deštníkem Okamurova krajního nacionalismu a motoristických excesů se v klidu chystá koupit si přízeň svých voličů, samozřejmě na dluh. Může tak sledovat své zájmy, kterými jsou jeho vlastní popularita a preference, a samozřejmě prosperita Agrofertu a Symbiolu. Negativní důsledky se ovšem projeví. Nastanou problémy s NATO kvůli výdajům na obranu, s Evropskou unií, třeba kvůli likvidaci služebního zákona, se státnění médií veřejné služby nebo kvůli střetu zájmu premiéra, i problémy s obsluhou státního dluhu. Premiér Babiš je ale připraven dělat to, co dělal celý život, čili vymyslet vždycky nějaký fígl, aby problém obešel. Nakonec finanční dopady jeho vládnutí přijdou až později. Nabízí se paralela s politikou Donalda Trumpa, který také usiluje jen o svůj obraz spasitele, případně se stará o biznisové zájmy své rodiny, zatímco postavení Spojených států rychle oslabuje. Vládní strany si tak rozdělili úkoly a rozparcelovali stát. Každá sleduje něco jiného, ale dohromady to funguje, takže jsou všichni spokojeni. Naděje na nesoulad či dokonce rozpad vládní koalice jsou tak liché. Neexistuje jiná varianta. Hlavním problémem je nepříliš schopná opozice, která sice opakuje logické argumenty, ale to už je dneska málo. Opozice potřebuje někoho, z jehož úst by kritika vlády aspoň část nespokojené veřejnosti vyburcovala. A takového politika opozice nemá. Opozice také nemá žádný plán. Není si jista, zda je lepší útočit na Babiše nebo mu naopak nabídnout ústupovou variantu, aby potopil SPD a motoristy. Bohužel v marketingovém věku vítězí ti politici, co mají nejvíce lajků, a ti většinou žádný jiný plán nemají. Už předchozí volební období ukázalo, že demokratické strany nevěděly, co si z mocí, která jim tak trochu spadla do klína, počít. Dnes se potvrzuje, že nejvíc plánů mají populističtí političtí obchodníci, jako je Andrej Babiš, nebo jeho zmenšené kopie typu Martina Kuby. Na skutečného vůdce opozice se budeme muset ještě počkat.
17: Soudí Jan Vávra. Britský spisovatel George Orwell je autorem slavného románu, který se jmenuje 1984. V něm popsal politický režim, kde lež je vydávána za pravdu a válka za mír. Orwell varoval před manipulací a překrucováním významu slov. Jak toto dílo souvisí se současnou vládou premiéra Andreje Babiše, o tom v příspěvku komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
19: Mezi základní kvalifikační předpoklady populistického politika patří schopnost tvářit se, že něco dělá, nechat si za to tleskat a přitom dělat pravý opak. Tato schopnost se u současné vlády vyvinula takřka k dokonalosti. Můžeme to ukázat třeba na příkladu vládních zmocněnců. Ti nejenže se množí jako králíci v diplomové práci Taťány Malé, ale dělají z ústa pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce. Nejprve k tomu množení, které je samo o sobě nádherným popřením toho, co vláda slibovala. V programovém prohlášení Babišova kabinetu je jedním z nejfrekventovanějších výrazů slovo byrokracie. Vyskytuje se v různých obměnách a tvarech 15krát, ale samozřejmě vždy ve smyslu slibu zásadového a neústupného boje s úředním šimlem. Jediným výsledkem tohoto boje ovšem zatím evidentně je rozmnožení vládní byrokracie. Přibyli nám hned 4 vládní zmocněnci. Vedle často probíraného zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku máme nově i zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. A zcela stranou pozornosti byly vytvořeny funkce zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze a také zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva. Je to opravdu legrační, protože v pasáži programového prohlášení, která nese honosný název debyrokratizace, čteme, cituji, zavedeme a důsledně naplníme princip jednou a dost. Co stát jednou má, nevyžaduje znovu. Konec citátu. Občané se zatím splnění tohoto slibu nedočkali. Za to máme hezky zdvojené vládní funkce. Zjevně už nestačí, že máme ministry životního prostředí, obrany, místního rozvoje a zdravotnictví s celým rozvětveným aparátem. Pořídili jsme si k tomu pro jistotu ještě paralelní zmocněnce, kteří mají na starosti to samé, co mají řešit ministerstva. Jednou a dost pro stát v pojetí současné vlády evidentně neplatí. S tímto přístupem pak může proklamovanou debyrokratizaci očekávat jen patologický optimista. Možná ještě ilustrativnější pro vládní princip dělám pravý opak toho, co tvrdím, že dělám, je skutečná náplň funkcí nových zmocněnců. Dosud bylo zvykem, že zmocněnec zajišťoval to, co je v názvu jeho funkce. Ku příkladu zmocněnec pro digitalizaci se staral o vylepšení digitalizace. Zmocněnec pro lidská práva usiloval o zachování a rozšíření lidských práv. Tomu je evidentně konec. Nynější zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku Filip Turek má ve skutečnosti na starosti rozkopávání Green Dealu a likvidaci klimatické politiky. Zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský má pak reálně vymyslet, jak závazky ošulit. A to tak, aby nám NATO uznalo i ty výdaje, které s obranou moc nesouvisí, a Babišová vláda tak byla z obliga. Připojit k tomu můžeme i novou poradkyni pro svobodu slova, Natálii Vachatovou, která se ovšem reálně snaží o přiškrcení hlasu neziskových organizací. George Orwell v jehož slavném románu se ministerstvo pro vedení války jmenovalo ministerstvo míru a úřad pro potírání politických oponentů byl zván ministerstvem lásky, by měl radost, jak učenlivé žáky v dnešním Česku má. Vlastně tedy asi by radost neměl, protože právě před takovým překrucováním skutečného smyslu a zneužíváním významu slov mimo jiné varoval. Samozřejmě můžeme věřit, že to všechno je jenom náhoda, že v jiných oblastech bude vláda dělat to, co slibovala a naplňovat deklarovaný smysl funkcí, institucí a norem. Ovšem, když sledujeme například, že kabinet, slibující zastavit zadlužování, jako jeden z prvních kroků udělal ze zákona o rozpočtové odpovědnosti, reálně zákon o rozpočtové nezodpovědnosti, tak se zcela osobně obávám, že tato víra opravdu hory nepřenese.
17: Říká Petr Honzejk. V Brně se bude příští týden na svatodušní svátky konat sraz sudeckých Němců, který proběhne vůbec poprvé na území České republiky. Celé akci je už několik týdnů věnována mimořádná pozornost. A pokud se setkání vydaří, může posunout smíření mezi Čechy a Němci zase o notný kus dál, pokračuje evropský editor deníku Luboš Palata.
20: Zkusil jsem si před chvíli objednat na příští víkend hotel v Brně. Až na pár posledních pokojů, všechno vyprodáno, ceny na dvoj až trojnásobku. Něco takového se zatím v Brně dělo, jen když se tam jela velká cena Brna. Jenže ta se jede až za víc než 30 dnů. Událostí, která doslova vyprodala Brno, je letošní sudetoněmecký den. První ve více než 75-leté historii těchto výročních setkání našich německy hovořících a z Čech, Moravy a Slezska vyhnaných a odsunutých krajanů. A ukazuje obrovský zájem, který o toto setkání je. Na pořádání sudetoněmeckého dnu dala miliony euro bavorská vláda, kterou v Brně zastoupí nejen její ministerský předseda, ale také ministr vnitra spolkové vlády, třetí muž kabinetu německého kancléře Friedricha Merce. Do Brna přivezou naši krajané z Německa také své hudební skupiny, spoustu kulinářských specialit, tisíce knih a publikací, ukázky své řemeslné zručnosti a mnoho dalších věcí spojených se společnou kulturou a odkazem českých zemí. Prostě krásná krajanská akce, která určitě stojí za navštívení. A každý, kdo bude příští víkend v Brně, by měl vážit cestu, protože něco takového se vidí opravdu jen jednou za rok. Až dosud se kvůli tomu muselo jezdit do Německa, někdy do od českých hranic, hodně vzdálených měst. Nebylo by to současné Česko, aby ani tak mimořádnou a historickou příležitost trochu nepokazilo. Parlamentní rezoluce přijatá navíc nikoli většinou, ale výraznou menšinou českých poslanců je zcela mimo mísu. A odsouzení krajanského setkání v Brně pak zcela mimo realitu. Historicky, politicky i lidsky. Obdivuhodný je naopak klid a nadhled organizátorů setkání, jak vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení či bavorské vlády, tak jejich českých partnerů z Meeting Brno i většiny místních brněnských a jihomoravských politiků. Tento klid a rozvaha budou potřeba i v příštích dnech. Stejně jako bude třeba pozornost české policie, aby zabránila narušení veřejného pořádku v Brně na konci příštího týdne. Protože ačkoliv se nedají čekat žádné davy odpůrců, ve svých projevech na sociálních sítích a internetu vystupují tito lidé velmi nenávistně a radikálně. Nikdo jim nezakazuje jejich nesouhlas akcí našich krajanů z Německa, ale jsou meze, které by neměly být překročeny. A policie a antikonfliktní týmy, které by měly odpovědné orgány na místo poslat, jsou jako preventivní ochrana veřejného pořádku nyní už nezbytné. V případě, že se toto podaří, prožije Brno víkend, který nejen naplní kasy brněnských hotelů a restaurací, ale také posune smíření mezi Čechy a Němci o notný kus dál. A Brno vstoupí do historie, což, přiznejme si, se zase tak často neděje.
17: Tolik Luboš Palata.
16: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: V mnoha státech světa dochází v posledních letech k tomu, že se v jejich politickém životě vytrácí kultivovaná diskuse v podobě výměny argumentů. Česko není výjimkou, jak ukazuje dlouhodobý spor mezi prezidentem a ministrem zahraničních věcí, domnívá se publicista Karel Hvížďala.
0: Veřejný prostor je sféra, kde svobodní a navzájem rovní jednotlivci diskutují o veřejných záležitostech prostřednictvím racionálního diskurzu. To jsou slova nedávno zemřelého německého sociologa Jürgena Habermase. Takto ideálně definovaný veřejný prostor počítá s tím, že se argumenty mají posuzovat podle racionální síly, nikoliv podle autority nebo ekonomického postavení. Habermas staví ideu veřejnosti jako základní kámen demokracie, na níž se podílí většina sobě si rovných lidí, která je díky tomu otevřená všem, transparentní a soudná. Jinými slovy, tento sociolog a jeho následovníci hledají souhlas, shodu, společný postoj či jednomyslnost prostřednictvím komunikativního jednání. Kladou důraz na přesný jazyk jako základní prostředek každého smysluplného soužití, kterým lze místo potlačení konfliktu každý zápas mezi legitimními oponenty přetvořit v konstruktivní kompromis v rámci sdíleného demokratického rámce. V jejich modelu jsou politické identity a zájmy chápány jako neustále se vyvíjející a formované prostřednictvím konfliktu a střetu s odlišným. Tento přístup v demokratickém prostředí umožňuje každý konflikt chápat jako produktivní sílu, která vytváří spoluúčast a zabraňuje stagnaci. Jen díky tomu se může zrodit institucionalizovaná forma neshody, v níž mají různé hlasy právo být vyslyšeny a kde rozdílnost není hrozbou, ale nutnou podmínkou vitality a rozvoje. Schopnost chápat spory podle zmíněných pravidel, dodržovat zákony a režim řeči, určuje politickou kulturu, která zaručuje, že zákulisní boje se nedotknou respektu k institucím, že účastníci vědí a věří, že stát má větší hodnotu než stranické či osobní zájmy. Kdykoliv se tyto normy hroutí, jako to známe z učebnic po roce 1938, 1948, nebo jak jsme to zažili po roce 1968, otevírají se stavidla a veřejný prostor ovládnou klevety s prostěrným mstivost a zvolná libovůle, tedy kulturní války, které mají za cíl rozdělit společnost. Bohužel způsoby komunikace ministra zahraničí a premiéra s prezidentem v posledních dnech tuto situaci připomínají. Naše mladá a křehká politická kultura se od sociologova ideálu zase vzdaluje. Spory mezi vládou a prezidentem nepředstavují novou dynamiku, ale naopak normalizují hrubé deviantní chování a nadvládu jednoznačných soudů, kterým začíná každá destrukce demokracie. Vulgarity jsou je nálepky, které znemožňují dialog jako předpoklad kompromisu. Institucionální nihilismus, který u nás přežíval z předlistopadových režimů, se vrací v ještě znetvořenější, odpudivější a špinavější podobě. Racionální diskurs, jak ho definoval Habermas, je veřejně pohřbíván a s ním i politická kultura, na které stojí každá demokratická společnost. Dochází k rozpadu společně sdílené reality. Šikany se doplní korupcí a občané jsou postaveni před podlou volbu mezi riskantním vzdorem a pohodlným zbabělstvím. Hajej, hajej, stará Praho, hajulinkej moje blaho, pš, pš. Dadej, noc se blíží, přiletěli netopíři. To byl vzkaz Karla Havlíčka z Brixenu.
17: Dodává Karel Hvížděla. Francouzský prezident Emmanuel Macron absolvoval v Nairobi dvoudenní summit, který Francie pod různými názvy pořádá už více než 50 let s cílem rozvíjet vztahy s africkými státy. Letos se ale poprvé nekonal ve Francii ani v některé z jejich bývalých kolonií, ale v Keni, která kdysi patřila pod britskou správu. Symbolika je jasná. Francie ztrácí svůj tradiční vliv v Africe a hledá nové partnery jinde. Podrobnosti má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze Tereza Němečková.
4: Francie v posledních letech ztrácí dominantní postavení v některých zemích západní a střední Afriky. Vojenské převraty v Mali, Nigeru a Burkině Faso v posledních 5 letech vedly k odchodu francouzských vojenských jednotek a k prudkému zhoršení vztahu s Paříží. Zpochybňovány jsou i samotné základy systému Francafrique, tedy sítě politických, ekonomických a měnových vazeb, které Francie v regionu budovala od koloniálních dob. Ještě před několika lety byly například debaty o opuštění zóny franku, společné měny navázané původně na francouzský frank a dnes na euro, prakticky nemyslitelné. Dnes se však stávají realitou. Pro Francii samotnou mají tyto změny i citelné ekonomické dopady. Nejvýraznějším příkladem je Niger, kde vojenská junta vloni znárodnila francouzskou společnost Orano, která po desetiletí kontrolovala těžbu uranu v zemi. Právě uran z Nigeru byl důležitý pro francouzský jaderný průmysl a energetiku. Ztráta strategických surovin i vlivu se promítla i do domácí politiky. Francie během krátké doby vystřídala několik premiérů a prezident Macron čelí rostoucí kritice, že jeho africká politika selhává. Situaci si často navíc komplikuje vlastní rétorikou. Když letos v lednu prohlásil, že státy Sahelu zapomněly Francii poděkovat za svou suverenitu a boj proti džihadistům, vyvolal v Africe další vlnu pobouření. Mnozí v jeho slovech slyšeli paternalismus a připomínku koloniální nadřazenosti. A právě v tomto kontextu se Macron rozhodl uspořádat další summit v zemi, ležící mimo tradiční sféru francouzského vlivu, a to v Keni. Na dvoudenním setkání s více než 30 africkými lídry Macron tvrdil, že predátory 21. století nejsou Evropané, ale Spojené státy a Čína, které podle něj nerespektují mezinárodní právo, pořádek. Čínu kritizoval za využívání afrických přírodních zdrojů jako nástroje geopolitického nátlaku a zdůrazňoval, že Evropa naopak nabízí partnerství rovných. Jeho vystoupení však chvílemi vyvolávalo rozpaky. Mimo jiné i proto, že si během jedné z debat vzal mikrofon a důrazně napomenul účastníky, aby byli zticha, když mluví ostatní. Kritice za to čelí nejen v Africe, ale i doma ve Francii. Jen těžko si lze představit, že by si podobné chování dovolil africký prezident na summitu evropských lídrů. Symbolický byl i výběr hostitelské země. Kenya se v posledních letech profiluje jako jedna z nejdynamičtějších afrických ekonomik. Vedle rozvoje služeb a infrastruktury sází také na technologické inovace. Například díky systému mobilních plateb M-Pesa se země stala téměř bezhotovostní ekonomikou. Na modernizaci Keni se však výrazně podílely i čínské investice. A země dnes ukazuje i proměnu čínské role v Africe. Peking už není jen věřitelem a stavitelem železnic, ale stále více se prezentuje jako dlouhodobý partner zemí globálního jihu. A to i prostřednictvím restrukturalizace dluhů či investic do moderního průmyslu a zelené energetiky. Macron tak kritizoval Čínu právě v zemi, která je symbolem jejího rostoucího vlivu na kontinentu. Summit v Nairobi ukázal, že vztahy mezi Evropou a Afrikou vstoupily do nové éry. V Africe se k moci dostává nová generace a ta je stále méně ochotná přijímat staré mocenské vzorce. Bývalé koloniální mocnosti se této změně přizpůsobují jen velmi obtížně. Zároveň se znovu ukázala velká slabina Evropy, a to je roztříštěnost její politiky vůči Africe, kde se prolínají zájmy jak evropských institucí, tak jednotlivých členských států. Pro africké partnery je bohužel taková politika dlouhodobě nečitelná.
17: A slova Terezy Němečkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Interview Plus.
21: Znalec dějin střední a východní Evropy, intelektuál, který se otevřeně a kriticky vyjadřuje i k aktuální politice stávající americké administrativy. To je historik Timothy Snyder. Jak hodnotí Trumpovu návštěvu v Číně a proč o něm říká, že má negativní charisma? A jaký je v jeho pojetí rozdíl mezi historií a minulostí? I o tom s Timothy Snyderem debatoval na veletrhu Svět knihy Petr Vizina.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Venezuela vydala do Spojených států spojence ex-prezidenta Madura. Fotbalisté Hradce Králové porazili ligové mistry ze Slávie a budou hrát předkolo evropských pohárů. Kolonu čekejte na D1 u Midošovic ve směru do Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky. Na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce Babiš přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
22: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
12: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával. Plán ministerstva školství na rozšíření kapacit vysokých škol se hlavně v regionech zatím nedaří plnit. Některé univerzity nesplnily požadovaný růst počtu studentů a přišly proto o část mimořádného financování. Týká se to třeba škol v Ústí nad Labem, Liberci nebo Plzni. Univerzity upozorňují, že počty studentů ovlivňuje mimo jiné zájem maturantů o vysokoškolské studium i výsledky přijímacích zkoušek. Venezuelská vláda vydala do Spojených států Alexe Saba, bývalou pravou ruku ex-prezidenta Nicolase Madura. Saba před 3 lety propustila administrativa Joea Bidena v rámci výměny vězňů. Teď bude pravděpodobně vypovídat proti svému někdejšímu šéfovi, který v New Yorku čeká na soud kvůli údajnému obchodu s drogami.
3: Americké úřady Sába dlouhodobě označovaly za Madurova nosiče peněz, spojku pro nelegální obchody venezuelského režimu. Po Madurově lednovém pádu, kdy ho zatkly americké jednotky při tajné operaci, ho nová prezidentka Delcy Rodriguezová odvolala z vlády a podle některých zpráv ho krátce držela v domácím vězení. Federální prokurátoři v Miami nyní vyšetřují jeho roli v korupční síti, která fungovala kolem státního programu na zásobování chudých Venezuelanů potravinami. Cesta zpět do amerických soudní síní má jeden cíl, přimět jej svědčit proti Madurovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
12: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
8: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
10: Fotbalisté už jistých mistrů šance ligy ze Slávie prohráli ve čtvrtém kole nadstavby na hřišti Hradce Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce, které znamená předkola evropských pohárů. Sparta vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Češi, které čeká zítra utkání se Švédskem, dnes trénovali. Na ledě bylo 9 hráčů. Asistent trenéra Tomáš Plekanec vysvětluje proč.
23: Plán byl daný rovnou, že bude dneska dobrovolný trénink. Ty zápasy jsou strašně pozdě. Přijíždíme na hotel o půlnoci, takže není to úplně ideální na to, aby po dvou zápasech ve dvou dnech se trénovalo plný trénink, takže ty kluci, kteří cítili, že chtějí jít a potřebují, tak přišli.
10: A čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili.
14: Kolony na D1 u Hvězdonic a Mirošovic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nespěchejte za sjezdem na Sázavu. Zpomalíte na 32. kilometru, na 30. stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Nezdržíte se dlouho. Na D1 dál směrem do Prahy před sjezdem na Benešov znovu zpomalíte na 22. kilometru. Na 16. řeší nehodu už mimo jízdní pruhy. Zdržení teď 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte. Ucpaná je souběžná silnice přes Dolní Lomnici a Velké Popovice, plné jsou také kruhové objezdy u Všechrom a popojíždí se i na průjezdu Mnichovicemi. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů za Bočí je dopravní omezení kvůli stabilizaci skály. Je tam kolona na zhruba 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete také 10 minut. A v Liberecké do centra je kratší kolona kvůli dopravnímu omezení. Opravují tam vozovku v pravém pruhu. Zdržíte se krátce.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Diplomacie bez diplomatů, aneb proč žijeme v éře prostředníků?
25: Proč nejbohatší provincie Kanady usiluje o nezávislost?
24: Francie po neúspěchu v bývalých koloniích obrací pozornost k anglofonní Africe.
25: Indický premiér vyzývá občany k utahování opasků.
24: Lego, hip-hop, deepfake. AI propaganda z Iránu zaplavuje západní sociální sítě.
25: Taková jsou témata následujícího pořadu.
24: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
25: Od mikrofonu vás vítají
24: Lenka Buriánková
25: a Ladislav Dvořák.
16: Svět ve 20 minutách.
24: Nedávná analýza Tintenku Evropské rady pro zahraniční vztahy varuje, že když se americký prezident Donald Trump spoléhá na přátele a rodinné příslušníky při řešení zahraničně politických krizí, představuje to pro Evropu systémové riziko. Zvláštní vyslanci se stali novými tvůrci míru právě proto, že nejsou zatíženi diplomatickou expertízou, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
25: Využívání zvláštních vyslanců u americké administrativy kopíruje stále stejný vzorec. Nejprve tlačit na slabší stranu, odložit nejtěžší otázky a nakonec uzavírat dohody skrze osobní kontakty a neformální vazby. Evropa by se podle Krasteva měla této diplomacie bez diplomatů obávat. Zároveň se jí ale musí pokusit také pochopit.
24: Geopolitický myslitel Robert Kaplan napsal, že porozumění světovým událostem začíná u map a končí u Shakespearea. V případě Trumpovy Ameriky je ale situace mnohem méně vznešená. Začíná prezidentovými příspěvky na sociálních sítích a končí obchodními zájmy jeho přátel a rodiny.
25: Diplomacie se proměňuje s tím, jak se mění povaha americké moci. Po druhé světové válce Spojené státy, co by světový hegemon, garantovaly otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém a kolektivní bezpečnost. Dnes už toho ale Washington není schopen. Místo toho se stylizuje do role hlavního globálního narušitele.
24: Ve světě bez sdílených principů a fungujících institucí jsou zvláštní vyslanci nezbytností. Ti samí lidé, kteří vyjednávají o ukončení válek na Ukrajině, v Gaze nebo v Íránu, mohou kdykoliv zavolat prezidentovi. Golfové hřiště se v takovém světě může stát stejně důležitým místem jako diplomatický jednací stůl.
25: Podle Krasteva jsou pak všechny války jen speciálními operacemi. A všechny neúspěšné speciální operace, jako ta v Íránu, se stávají globálními problémy, které mají řešit ostatní.
24: V Trumpově zahraniční politice je přitom rychlost důležitější než směr. Zběsilá nepředvídatelnost vyvádí z rovnováhy všechny. Spojenci nemohou nic plánovat, protivníci vyhodnocovat svou reakci a instituce se nestihnou přizpůsobovat. Než se svět stačí vzpamatovat z jednoho šoku, přichází další.
25: Trumpův chaotický přístup popisuje americký politický teoretik Stephen Holmes jako hierarchii bez řádu. V takovém systému je odplata vůči nepřátelům i neloajálním spojencům prakticky nevyhnutelná. Podle Krasteva přitom nejde o novou verzi politiky sfér vlivu pro 21. století. Současná americká administrativa se totiž neřídí strategickými zájmy, ale hlavně pýchou a hněvem.
24: Být profesionálním diplomatem v Trumpově éře je jako být kočím v době automobilů. Už vás nikdo nepotřebuje a právě vaše expertíza potvrzuje vaši zbytečnost. Naproti tomu zvláštní vyslanci nejsou zatíženi zvyklostmi ani svázáni byrokratickými postupy.
25: Skutečnost, že Trumpovi prostředníci Steve Witkoff a Jared Kushner jsou zapleteni do střetů soukromých obchodních zájmů, je vlastně jejich výhodou. Bez nich by totiž neexistovala motivace řešit vojenské konflikty, píše ironicky bulharský politolog. To, že neustále mluví o biznisu, má svět přesvědčit, že jim jde skutečně o mír.
24: Život v Trumpově světě připomíná jízdu na ruském kole ve vídeňském prátru, kde závrať přináší zisky. Je to svět formovaný spíše prostředníky než středními mocnostmi. A právě státy jako Turecko nebo Pákistán dnes sní o tom, že se sami stanou nepostradatelnými prostředníky při řešení velkých konfliktů.
25: Washington spěchá a tak není čas natáčet skutečné filmy, ale pouze upoutávky. Některé budou dostatečně působivé, jako v případě Venezuely. Jiné se ale obrátí proti svým tvůrcům, jako v případě Íránu. Klíčový je ale podle Krasteva čas.
24: Konflikty mají být krátké. Pokud je Spojené státy nedokážou ukončit sami, přenechají to ostatním. Právě v tom spočívá skutečný význam Trumpovy moci. Nejde o schopnost vnucovat ostatním svou vůli, ale donutit je, aby řešili vaše problémy. Úkolem zvláštních vyslanců je pak přimět svět, aby tuto logiku pochopil, píše v komentáři pro britský deník Financial Times bulharský politolog Ivan Krastev.
25: Po celé dekády platil za nejvíce rebelující provincii v Kanadě frankofonní Quebec. Dnes ale separatistické tendence zesilují v jiné části země. Kanaďané si stále častěji kladou otázku, jestli se už letos v říjnu nebude hlasovat o nezávislosti Alberty. Hnutí za odtržení nejbohatší kanadské provincie pohání frustrace z federální vlády i vliv trumpismu v sousedních Spojených státech. Píše španělský deník El País.
24: HDP na obyvatele loni v Albertě dosahovalo 72 tisíc kanadských dolarů, tedy asi milionu korun. Zdroj tohoto bohatství leží doslova pod zemí. Spíše konzervativně orientovaná provincie má totiž obrovské zásoby ropy.
25: Hnutí za nezávislost Alberty v pondělí předalo úřadům v Edmontonu archy s podpisy na podporu referenda o nezávislosti. Skupina tvrdí, že se sbírala více než 300 000 podpisů, tedy téměř dvojnásobek počtu potřebného k vypsání referenda. Podle lídra hnutí Mitcha Silvestra jde o jasný vzkaz, že by otázka nezávislosti měla být součástí říjnového hlasování.
24: Premiérka Alberty Danielle Smithová dala najevo, že separatistické hnutí nepodporuje. Pokud se ale podaří shromáždit a ověřit dostatek podpisů, referendum prý umožní. Podle deníku El País bývá Smithová zároveň obviňována z toho, že hrozbu odtržení využívá jako formu nátlaku na federální vládu, aby vůči Albertě dělala další ústupky.
25: Separatistické nálady v této části Kanady nejsou ničím novým. Už od 80. let se ozývají hlasy volající potom, aby se

0: kvůli souběhu několika faktorů. Souvisí především s nástupem bývalého premiéra Justina Trudeaua k moci v roce 2015.
1: Tehdy začala dlouhá série sporů mezi federální vládou a Albertou. Týkaly se zejména přísnějších ekologických opatření, ale důležitou roli v nich sehrála také pandemie COVID-19. Na začátku roku 2022 zablokoval centrum hlavního města Ottawy konvoj kamionistů, z nichž řada přijela právě z Alberty.
0: Významným faktorem je podle španělského deníku také vývoj u jižního souseda. Vznik a vzestup hnutí MAGA, které už dvakrát dovedlo k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, posloužilo zastáncům nezávislosti jako ideový vzor. Trumpovo druhé funkční období, během kterého navíc zesílila jeho rétorika vůči kanadské vládě, pak celé debatě dodalo nový impuls.
1: Nemluví se už jen o inspiraci, ale také o možném vměšování. Britský deník Financial Times v lednu uvedl, že představitelé hnutí za nezávislost Alberty se loni nejméně třikrát setkali s členy americké administrativy.
0: Volební úřad Alberty už oznámil, že bude prověřovat každý podpis. Kanadský premiér Mark Carney navíc v úterý zdůraznil, že v zemi platí právní stát a Clarity Act, tedy zákon, podle kterého musí být každé případné referendum o nezávislosti v souladu s federálními pravidly.
1: Jedná se o zákon přijatý po referendu o nezávislosti Quebecu před více než 30 lety. Podle tohoto zákona musí kanadský parlament rozhodnout o tom, jestli je otázka v referendu dostatečně jasná a jestli výsledek hlasování poskytuje dostatečně silný mandát k odtržení provincie.
0: Kanadská vláda už vůči Albertě podnikla několik vstřícných kroků. Premiér Carney podepsal s premiérkou Smithovou memorandum o porozumění. To mimo jiné zahrnuje určité výjimky z ekologických regulací nebo možnost výstavby nového ropovodu k pacifickému pobřeží. Carney už dříve řekl, že chce z Kanady vytvořit energetickou supervelmoc. Alberta má přitom v tomto plánu hrát klíčovou roli.
1: A zatímco Kanada řeší možné referendum v Albertě, na horizontu se možná znovu objeví i podobné volání z Quebecu. Tamní separatistická strana Quebecu má před příštími volbami výraznou podporu a její vedení už naznačilo, že v případě vítězství vyvolá další hlasování o odtržení této provincie od Kanady, uzavírá španělský list El País.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron tento týden navštívil několik zemí východní Afriky. V keňském hlavním městě Nairobi, kde téměř nikdo nemluví francouzsky, zároveň zahájil africko-francouzský summit. Rozhodnutí uspořádat setkání, které se po desetiletí konalo buď ve Francii nebo v bývalých francouzských koloniích, právě v anglofonní Keni, odráží proměnu francouzské diplomacie na africkém kontinentu. Paříž se totiž snaží zvrátit ztrátu vlivu ve frankofonní Africe diplomatickou ofenzivou v té anglofonní. Téma přibližují americký deník The New York Times a katarská stanice Al Jazeera.
1: Na zahájení summitu, kterého se účastní zhruba 30 afrických prezidentů a premiérů, Macron mluvil o možnostech nové spolupráce mezi Evropou a Afrikou. Mezi hosty byli i významní podnikatelé, včetně Nigerijce Alika Dankoteho, považovaného za nejbohatšího muže Afriky.
0: Mnoho řešení nevzniká ve Spojených státech nebo v Číně, řekl francouzský prezident při zahájení summitu po boku svého protějšku z Keni, prezidenta Williama Ruta. Myslím, že nás spojuje společný cíl vybudovat strategickou autonomii pro Evropu i Afriku, dodal Macron.
1: Šéf Elizejského paláce oznámil investice do zemí východní Afriky v přepočtu za téměř 30 miliard dolarů. Africké podnikatele zároveň vyzval, aby investovali také ve Francii. Ve snaze změnit obraz Paříže na kontinentu poznamenaném koloniální minulostí, Macron prohlásil, že Francie není dravcem tohoto století.
0: Web katarské stanice Al Jazeera upozorňuje, že Francie byla po desetiletí dominantní zahraniční mocností v části západní a střední Afriky. Ještě dlouho po získání nezávislosti afrických států si tam udržovala nadměrný politický a ekonomický vliv. Paříž byla často obviňována z toho, že kvůli vlastním strategickým zájmům podporuje nepopulární vůdce.
1: Macron proto také zdůrazňuje, že na rozdíl od svých předchůdců je prvním francouzským prezidentem

0: který se narodil až po skončení koloniální éry. Zavázal se mimo jiné k navrácení afrických artefaktů ukradených během koloniální nadvlády.
1: Macron během summitu zdůraznil, že Francie chce vůči africkým státům vystupovat jinak než v minulosti. Paříž podle něj musí respektovat nezávislost jednotlivých zemí a opustit dřívější paternalistický přístup. Doba, kdy Evropa Africe nabízela pomoc, je za námi. Chci se soustředit na společné investice, cituje francouzského prezidenta Al Jazeera.
0: Diskuze o novém začátku ve vztazích s anglofonními africkými státy ale probíhá na pozadí rychlého vyklízení francouzských pozic z frankofonní části Afriky. Po neúspěších ve vztazích s bývalými koloniemi Macron hledá nové africké spojence jinde.
1: Macron se snaží zachránit si tvář poté, co ztratil tradiční přátele v západní Africe, říká keňský politolog Amukova Anangwe, podle kterého francouzský prezident rychle hledá záložní řešení v jiných afrických státech.
0: Od roku 2022 byla Francie nucena stahovat své jednotky ze zemí, jako je Mali, Niger nebo Čad. Některé z nich ukončily obranné dohody s Paříží, jiné požádali o stažení vojsk. Devítiletá francouzská operace proti islamistickým milicím v Sahelu přitom skončila už v roce 2022 poté, co se pařížská vláda rozkmotřila s vojenskou chuntou v Mali.
1: Americký deník New York Times připomíná, že dalším z výčtů západoafrických států, které požadovaly stažení francouzských vojsk, se loni stalo pobřeží Slonoviny. Tato země přitom dlouho platila za spolehlivého spojence Paříže.
0: Současné geopolitické změny vytvářejí pro africké státy nové příležitosti. Rostoucí zájem světových mocností jim umožňuje diverzifikovat investice i posílit vlastní vyjednávací pozici. Vzhledem k rostoucímu zájmu o Afriku mají tamní vlády šanci vyjednat si výhodnější podmínky, dodává závěrem pro americký New York Times Macharia Munene z Univerzity v Nairobi.
1: Indický premiér Narendra Modi vyzval obyvatele země, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku před dopady krize vyvolané válkou na Blízkém východě. Web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle ale v reportáži z jihoasijské země upozorňuje, že mnozí Indové už žijí na hranici svých ekonomických možností.
0: Ramesh Verma provozuje malou jídelnu u silnice nedaleko Dillí. Na začátku války v Íránu každé ráno sledoval ceny plynu na vaření. Dnes už to nedělá, protože ho rostoucí čísla jen znervózňují. Jeho podnik zpomaluje, protože zákazníci začínají omezovat i drobné každodenní výdaje, jako je třeba čaj nebo malé občerstvení během cesty.
1: Cena komerční plynové láhve, kterou pro své podnikání používá, vzrostla během 3 měsíců téměř o polovinu. Provoz malé jídelny je tak pro Vermu stále náročnější. Vyšší náklady totiž ukrajují z už tak nízkých marží, na kterých jeho podnik přežívá.
0: Nemůžu řidičům kamionů a dělníkům účtovat víc za jídlo, říká Verma. Když ceny stoupnou příliš, lidé sem přestanou chodit, takže tu ztrátu zatím pokrývám ze svého, dodává.
1: Po dlouhá léta byly války na Blízkém východě pro většinu Indů spíše vzdáleným problémem, který sledovali v televizi, ale málo kdy skutečně ovlivňoval jejich životy. Současný konflikt, který vyvolal útok Spojených států a Izraele na Írán, ale vyhnal ceny energií na celosvětových trzích prudce nahoru.
0: Indie dováží více než 80% své ropy a je proto mimořádně citlivá na otřesy na světových trzích. Země zatím nezavedla žádná povinná omezení ani přídělový systém. Vláda navíc navzdory prudkému růstu cen ropy stále drží ceny benzínu a nafty pod kontrolou.
1: Státní distributoři pohonných hmot ale podle vládních údajů denně prodělávají desítky milionů dolarů. Ceny skapalněného plynu už přitom výrazně vzrostly jak pro domácnosti, tak pro malé podnikatele.
0: Velká část indických domácností je při vaření odkázána právě na propan-butanové lahve. Prudký růst cen plynu proto zasahuje restaurace, čajovny i malé podniky po celé zemi. Podle ekonomů se navíc vyšší náklady nevyhnutelně promítnou i do cen potravin a běžných výdajů domácností.
1: Ceny propan-butanu ovlivňují celý neformální spotřebitelský řetězec, od malých restaurací až po služby spojené s dopravou, řekla Deutsche Welle ekonomka Léka Chakrabortyová z Indického národního institutu veřejných financí a politiky. Rostoucí náklady podle ní nejtvrději dopadají na nízkopříjmové skupiny obyvatel, které většinu svých příjmů vydávají na základní životní potřeby.
0: Indický premiér Modi minulý víkend veřejně vyzval občany, aby se dobrovolně uskromnili a pomohli tak ochránit ekonomiku země před dopady konfliktu s Íránem. Na shromáždění ve městě Sekandarabad vyzval Indy k omezení spotřeby pohonných hmot, práci z domova, odložení zahraničních cest i nákupu zlata. Indie totiž každoročně dováží stovky tun zlata, což podle německé stanice přispívá k oslabování rupie.
1: Modi v projevu zdůraznil, že krize na Blízkém východě patří k nejzávažnějším za poslední dekádu. Dodal ale, že stejně jako Indie zvládla pandemii COVID-19, zvládne i současnou situaci.
0: Indický premiér přišel s výzvou ke střídmosti jen několik dní po skončení vyčerpávající série voleb. Kampaně provázely nákladné politické mítinky, rozsáhlá turné i cestování vrtulníky. Opozice proto Modiho stranu BJP obvinuje, že zveřejnění nepříjemných ekonomických zpráv záměrně odkládala až na dobu po volbách. Ve své jídelně u silnice nedaleko Dillí mezitím Ramesh Verma počítá denní tržby a přemýšlí, jak dlouho ještě dokáže udržet ceny na přijatelné úrovni. Nikdy necestoval do zahraničí, nekupuje zlato a pohonými hmotami už dávno šetří, protože si plýtvání jednoduše nemůže dovolit.
1: Nepotřebuju, aby mě vláda učila střídmosti, říká Verma. Lidé jako my žijí opatrně celý život. Teď se jen bojíme, že bude ještě hůř. Cituje majitele malé restaurace server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: Od videí z Lego panáčky přes AI generovaný hip-hop až po falešné záběry z bojiště. Írán podle analytiků výrazně zdokonaluje využívání umělé inteligence v propagandě zaměřené na západní publikum. Téma přibližuje v rozhovoru s analytikem Maxem Lesrem z washingtonského think tanku Nadace na obranu demokracií server Rádia Svobodná Evropa Rádia Svoboda.
1: Videa ve stylu Lego, která si utahují z Donalda Trumpa kvůli jeho neúspěších ve válce v Íránu, zaznamenala na sociálních sítích miliony zhlédnutí. Podle Lesera patří k nejúspěšnějším propagandistickým počinům, jaké kdy od Íránu směrem k západnímu publiku viděl.
0: Vedle animací Lego jde také o často falešné záběry z bojiště. Kolik falešného obsahu během konfliktu lidé na sociálních sítích skutečně vidí, se podle Lesra těžko odhaduje. Každý uživatel totiž dostává jiný obsah podle algoritmů a vlastních preferencí. U videí údajně zachycujících útoky nebo záběry z bojiště by ale lidé měli být zdrženliví. Vedle autentických záběrů se totiž stále častěji objevují také zmanipulovaná nebo zcela uměle vytvořená videa.
1: Podobné praktiky přitom podle Lesra nezačaly až současnou válkou v Íránu. Už před několika lety zaznamenal případy, kdy jemenští povstalci Husijové šířili AI generované záběry lodí v plamenech během útoků v Rudém moři.
0: Podle Lesra neslouží podobné kampaně jen k šíření dezinformací nebo vytváření chaosu. Velká část obsahu je cílená na konkrétní skupiny západního publika, například lidi kritické vůči Trumpovi nebo americkým vojenským intervencím.
1: Analytik upozorňuje například na to, že v jednom z populárních Lego videí vystupuje Iránec debatující s liberálním odpůrcem Trumpa z Portlandu. Videa zároveň často odkazují na protesty hnutí Black Lives Matter nebo používají duhovou symboliku. A to přesto, že Irán je jednou z nejrepresivnějších zemí vůči LGBT komunitě.
0: Íránská propaganda zároveň často pracuje s motivem skorumpovaných elit nebo konspirační symbolikou kolem Jeffreyho Epsteina. Podle Lesra jde hlavně o emotivní storytelling, který má maximalizovat dosah na sociálních sítích.
1: Podle Lesra navíc Írán v online propagandě nepůsobí izolovaně. Přestože neexistují jasné důkazy o přímé koordinaci mezi Íránem, Ruskem a Čínou, jednotlivé autoritářské režimy se podle něj navzájem inspirují, přebírají své narrativy a kopírují používané taktiky.
0: Za inovátora v tomto oboru platí Rusko. To bylo podle analytika průkopníkem falešných účtů, hackerských úniků dat a skrytých vlivových operací. Írán i Čína pak tyto modely postupně převzali a upravili pro vlastní potřeby.
1: Iránské vlivové kampaně zároveň pečlivě přizpůsobují sdělení různým západním publikům. Evropě například šířili sdělení podporující skotskou nezávislost. Vytvořili také falešná francouzská média a lokalizované kampaně v Evropě.
0: Tato sdělení pak íránská propaganda balí do emocionálně poutavých videí ve stylu lega, často s chytlavou hudbou, díky které se lidé mohou s obsahem snáze emocionálně stotožňovat. Uzavírá analytik Max Lesser z nadace na obranu demokracií v rozhovoru pro web Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přejí
0: Lenka Buriánková
1: a Ladislav Dvořák.
2: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Česká televize a Český rozhlas by měli dál plnit zpravodajskou roli v průzkumu agentury NMS pro server Novinky, tak odpovědělo více než 80% dotázaných, a to včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboly stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a v Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976. V prostorách zámku ve Vsetíně začala výstava věnovaná životu a dílu sourozenců Jaroňkových. Ti jsou zakladateli Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi předložili už před první světovou válkou plány na přenesení roubených staveb do Rožnovského městského parku. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nadstavbové části Šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. pozici. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
4: Nehody na D1 u Hvězdolnic a na silnici 13 u Prunéřova. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru řeší kolizi dvou aut, blokují levý pruh, zdržení kolem 5 minut. Je tam kilometrová kolona, náhle se zpomaluje v zatáčce. Na D1 o kus dál směrem do Prahy před sjezdem na Benešov. Na 21. a půltém kilometru stála dvě auta po nehodě v levém pruhu, před okamžikem odjela. V Praze v Liberecké do centra je dopravní omezení, uzavřený pravý pruh, je tam krátké zdržení. V Sokolské se před křižovatkou s Venzigovou srazila dvě auta, blokují jeden pruh, je to bez kolony. A na silnici 13 z Klášterce nad Ohří do Chomutova zpomalte za Prunéřovem. Před odbočkou na Blahuňov vyjelo auto ze silnice. Na místo jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc bude jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená, přidá se déšť, teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu. A zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě republiky bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech kolem 7. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Uzavření Hormuzského průlivu vyhnalo vzhůru ceny na čerpacích stanicích po celém světě. Jenže nejde jen o ropu nebo plyn. Země Perského zálivu jsou taky významnými výrobci hnojiv a první státy už teď začínají pociťovat jejich nedostatek. Farmářům rostou náklady. V obchodech postupně stoupají ceny potravin.
6: Fertilizers are becoming very expensive.
7: A third of the fertilizers used in the world come from Gulf countries and Iran.
8: The risks of a global food and hunger crisis with the Strait of Hormuz.
5: Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejprve dopadají na menší ekonomiky závislé na jejich dovozu. Na to, jak americko-izraelská válka proti Iránu začíná drtit zemědělství některých málo rozvinutých zemí světa a jaké to může mít humanitární následky, se podíváme v tomto díle pořadu Za obzorem. Vítá vás u něj Jana Karasová.
2: Za obzorem.
9: Na zavlažování musíme používat čerpadlo, které pohání motor a spotřebuje hodně paliva. Nedávno jsme sklízeli zázvor a nevydělali jsme vůbec nic. Naopak jsme prodělali, protože ceny pohonných hmot jsou tak vysoké.
5: Počítá kambodžský farmář, jak se kvůli krizi v Hormuzském průlivu dostal do mínusu. Rostoucí ceny paliva do vodní pumpy, pokud na něj vůbec po dlouhém čekání dojde, řeší i 35-letý bangladéšský farmář Mohamed Yusuf.
10: Co budeme jíst, když nebudeme moct pěstovat rýži? Pro farmáře je měnou právě rýže. Díky ní naše rodina přežívá. Palivová krize nás dostává do problémů, do opravdu vážných problémů.
5: Země nemá dostatečné devizové rezervy, potýká se s problémy při nákupu paliva, u čerpacích stanic se tvoří fronty a funguje přídělový systém. Některé továrny na hnojiva v zemi přerušily výrobu, protože nemají vstupní suroviny. Pytle hnojiv v regálech obchodů marně hledají i někteří farmáři v sousední Indii.
11: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná. Jenže výkupní ceny plodin tomu neodpovídají. Farmáři jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem.
12: Do budoucna. V červnu a v červenci už pravděpodobně nebudeme mít žádné zásoby hnojiv. Nebudou tak snadno dostupná, protože se kvůli válce zastavil dovoz. A většinu hnojiv dovážíme ze zemí Perského zálivu, především z Kataru a dalších států. Takže to bude mít výrazný dopad na zemědělství.
5: Vyprávěl agentuře Aninews majitel obchodu s hnojivy v Indii. Očividně příliš nevěří ujišťování zástupců indických výrobců hnojiv, že v zemi mají dostatečně zásoby a veškerou poptávku budou schopni plně pokrýt. A tlak cítí i farmáři v Africe.
13: Now we are faced with the huge challenges.
14: Teď čelíme obrovským problémům. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu se zastavily dodávky hnojiv. Zemědělská sezóna mezitím pokračuje bez nich. Riziko nedostatku potravin je proto v nadcházejících měsících velmi vysoké.
5: Tohle hodnocení aktuálního stavu předal předseda Africké unie Mahmoud Ali Yusuf k poděkování čínskému prezidentovi za to, že jeho země dodržela plán zrušit slav vůči africkým státům. Pro Čínu to je strategický krok, kterým si chce mimo jiné pojistit přístup k africkému nerostnému bohatství a taky diverzifikovat dovoz potravin a tím zvýšit svou potravinovou bezpečnost. Jenže potravinová bezpečnost, zvlášť některých afrických zemí, teď prochází zásadní zkouškou. Ta ukazuje, jak je v krizích pro země s nízkým hrubým domácím produktem obtížné soutěžit na celosvětovém trhu se státy s výrazně větší ekonomickou silou. Odkryla ale taky riskantní závislost některých států na jednom hlavním zdroji nezbytných produktů, včetně zemědělských hnojiv. Hormuzským průlivem prochází přibližně třetina celosvětového námořního obchodu s hnojivy. Z hlediska absolutních objemů nejvíc hnojivy vyváží Saúdská Arábie. Její export za posledních 5 let dosahoval v průměru zhruba 5 miliard dolarů ročně. Významnými exportéry jsou ale taky Spojené arabské emiráty a Katar. Státy Perského zálivu mají významný podíl hlavně na světovém exportu močoviny, což je jeden z hlavních typů dusíkatých hnojiv, tedy těch, na kterých je závislé pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez chemických hnojiv by světové zemědělství v současné podobě mělo výrazně nižší výnosy, a to znamená zásadní riziko pro celý svět. Klíčovou vstupní surovinou pro výrobu hnojiv je především zemní plyn. Přes Hormuzský průliv se tedy nevozí jen hotová hnojiva vyrobená v závodech v Perském zálivu, ale zároveň tudy proudí i vstupní suroviny do továren na umělá hnojiva jinde ve světě. A celý tento propojený dodavatelský řetězec je teď narušený. Probrala jsem to s Julie Spisovou, vedoucí datovou analytičkou Mezinárodního obchodního centra. To je společnou agenturou Světové obchodní organizace a konference OSN o obchodu a rozvoji a zaměřuje se na zvyšování konkurenceschopnosti rozvojových zemí na světovém trhu.
2: Posloucháte pořad Za obzory. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
5: Obchod z hnojivy z Perského zálivu je teď de facto zastavený už víc než 2 měsíce. Jaké dopady podle vás můžeme očekávat v krátkodobém horizontu, tedy v nejbližší zemědělské sezóně? A co by se mohlo stát v nějakém střednědobém výhledu?
8: What could happen in a medium term?
15: Disruptions to fertilizer supply impact global food markets.
16: Výpadky v dodávkách hnojiv ovlivňují světové potravinové trhy hlavně dvěma způsoby. Ten bezprostřední dopad je samozřejmě růst nákladů na zemědělskou výrobu, protože cena jednoho z klíčových vstupů, tedy hnojiv, prudce roste. Zároveň ale sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přecházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv, jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv. A to má přímý dopad na výnosy i na objem potravin, který bude k dispozici v této i v dalších sezónách. Podle odhadu Světové banky by ceny hnojiv měly v roce 2026 vzrůst o 31%. Máme taky modely, které ukazují, jak se zdražení hnojiv promítá do cen potravin. Například OECD a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů odhadují, že každé 1% zvýšení cen hnojiv vede přibližně k růstu cen potravin o 0,2%. Pokud bychom tedy vycházeli z předpokládaného 31% zdražení hnojiv v roce 2026, mohlo by to letos znamenat růst cen potravin přibližně o 6%.
5: A bavíme se o světových cenách, protože v jednotlivých zemích se to může projevit různě.
16: Ano, samozřejmě. Záleží například na tom, jaké plodiny daná země pěstuje a jak moc jsou náročné na hnojiva. Roli hrají také klimatické podmínky nebo náklady na dopravu uvnitř jednotlivých zemí. Faktorů, které ovlivňují, jak se vyšší ceny hnojiv promítnou do cen potravin, je tedy celá řada. To, jak dlouho budou dopady trvat, je zatím poměrně nejisté. Záleží na vývoji cen energií, počasí i na klimatických podmínkách. Velmi důležitá jsou ale taky politická rozhodnutí jednotlivých států. Tam mohou přesnost vyšších cen hnojiv do cen potravin buď zmírnit, anebo naopak ještě zesílit. Z předchozích krizí víme, že státy se často snaží chránit vlastní trhy a zajistit dostatek potravin pro domácí obyvatelstvo tím, že zavádějí obchodní omezení, například vývozní kvóty nebo úplné zákazy vývozu. Viděli jsme to během pandemie covidu i po ruské invazi na Ukrajinu a podobný trend sledujeme i nyní. Tyto kroky mohou krátkodobě pomoct domácím trhům, ale zároveň často zhoršují situaci na globálních trzích, zvlášť pokud je zavádějí velcí zemědělští producenti. A podle toho, jak rychle budou vlády reagovat a jak dlouho tato opatření ponechají v platnosti, se může období narušených dodavatelských řetězců výrazně prodloužit.
5: Zmínila jste, že farmáři se už začínají situaci přizpůsobovat a používají třeba méně hnojiv nebo přecházejí na jiné plodiny. Tak které plodiny jsou na dostupnosti hnojiv nejvíc závislé a na jaké alternativy třeba farmáři přecházejí? Máte k tomu už nějaká data?
16: Bohužel nemáme přesná data o tom, na které konkrétní plodiny farmáři přecházejí. Máme ale indicie z terénu, že o přechodu na méně náročné plodiny skutečně uvažují. Problém je, že právě plodiny nejvíce závislé na hnojivech patří zároveň k základním potravinám, které jsou klíčové pro výživu světové populace. Dusíkatá hnojiva se intenzivně používají při pěstování rýže, pšenice anebo kukuřice. A právě tyto plodiny jsou zásadní v boji proti hladu a podvýživě.
15: Combat hunger and malnutrition, undernutrition.
8: Which countries?
5: Které země nebo části světa jsou na dodávkách hnojiv přes Hormuzský průliv nejvíc závislé?
16: Jedna skupina jsou velcí světoví zemědělští producenti. Například Indie a Brazílie patří mezi největší producenty potravin na světě a mají zásadní význam pro globální zásobování. Obě země v roce 2025 dovezly dusíkatá hnojiva v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů. V případě Indie pocházelo 37% těchto dovozů ze zemí Perského zálivu. U Brazílie to bylo 22%. Nejde tedy o úplné přerušení dodávek, ale stále o velmi významný podíl. Zhruba mezi pětinou a třetinou spotřeby dusíkatých hnojiv těchto zemí. A vzhledem k tomu, jak důležitou roli Indie a Brazílie hrají v globálním zemědělství, to má samozřejmě dopad na trh s potravinami celosvětově. Na druhé straně ale existují i menší ekonomiky, které jsou na dovozu hnojiv závislé ještě mnohem víc a které jsou v současné krizi velmi zranitelné. Typickým příkladem je Bangladeš. Má velmi početnou populaci a 96% hnojiv dováží právě ze zemí Perského zálivu. Bangladeš už dnes spoléhá na dovoz potravin, aby pokryl domácí poptávku. Je tedy čistým dovozcem potravin a současně teď čelí problémům s přístupem k hnojivům pro vlastní zemědělskou produkci, která by jinak dovoz potravin doplňovala. Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni. Central African Republic, the similar numbers, Somalia, South Africa, Kenya.
8: What's actually happening on the global food market?
5: Na globálním trhu to tedy funguje tak, že země, které si mohou dovolit vyšší ceny, budou potraviny nakupovat dál a pro ostatní státy, které takovou kupní sílu nemají, potom zbývá méně té dostupné nabídky.
8: There will be less offered.
15: Yes, of course. I mean, this is something we are observing.
16: Ano, přesně tak. To je něco, co vidíme jak v ekonomické teorii, tak v praxi. Vždy jsou nejvíce zasažené menší země s nižší vyjednávací silou a omezenými finančními prostředky. Viděli jsme to například už dřív u amerických cel, která na určitou dobu nejvíc dopadla na nejméně rozvinuté země. Ty měly zároveň mnohem menší možnost vyjednávat bilaterální dohody. A podobný scénář můžeme očekávat i zde. Čím menší finanční kapacita a vyjednávací síla, tím větší riziko nedostatku, nedostupnosti a nebo neúnosných cen potravin.
5: Jaké jsou vlastně možnosti řešení této situace? Samozřejmě by to bylo znovu otevření dopravy přes Hormuzský průliv, ale to teď tedy nebereme jako variantu. Jaké jsou kromě strategie samotných farmářů alternativy?
16: V téhle krizi se alternativy ukazují jako obzvlášť složité. Silniční nebo letecká doprava u komodit, které prochází Hormuzským průlivem, tedy ropa, plyn nebo hnojiva, není příliš realistická alternativa. Objemy a povaha zboží se jednoduše špatně přepravují jinými druhy dopravy. Vidíme ale určité přesměrování lodních tras. Například zásobování Afghánistánu se částečně přesouvá přes delší trasy, jako je obeplutí Afriky kolem Misu Dobré naděje nebo přes Baltské moře. To ale znamená výrazná zpoždění, přibližně až 2 měsíce navíc a zároveň vyšší náklady. Další záležitostí, kterou v rámci Mezinárodního obchodního centra sledujeme, je nevyužitý vývozní potenciál některých zemí. Například Egypt má odhadovaný nevyužitý exportní potenciál v močovině ve výši 1,6 miliardy dolarů. Ale když státy zavádějí restriktivní obchodní opatření a vlády to dělají hlavně proto, aby chránili vlastní obyvatelstvo, tak tím někdy vznikají i nechtěné důsledky. Pokud mají domácí producenti omezený přístup na globální trhy, ztrácejí motivaci navyšovat výrobu. Takže i když je cílem chránit domácí zásobování, v dalším horizontu to může paradoxně taky oslabit stabilitu globálních potravinových trhů. Takže alternativní dodavatele existují, ale jejich využití je zatím omezené. A přesměrování ropy sice možné je, ale vždy přináší zpoždění a vyšší náklady.
15: Agriculture
17: Zemědělství je ale specifické, protože je závislé na počasí a také na sezónách a nelze ho prostě jednoduše zastavit nebo nějak posunout. Jak moc je ta současná situace kritická s ohledem na další zemědělskou sezónu a ovlivňuje těch pár měsíců už teď na časování produkce? Jaké dlouhodobé dopady to může mít zejména v těch méně rozvinutých zemích?
15: In the LDC's countries.
18: So we have the effect on the current season where
16: U aktuální sezóny farmáři reagují tím, že snižují nebo odkládají použití hnojiv. A sadba už například v Evropě nebo částech Asie začala, ale větší obava je dlouhodobá. Někteří producenti nebo zemědělci můžou trh úplně opustit, protože situace neustojí. Nedávno jsem zaznamenala informaci, že v Bangladéši přerušili provoz už 4 z 5 továren na hnojiva. Dopady krize můžou být strukturální. I kdyby suroviny, například zemní plyn jako klíčová vstupní surovina, byly znovu dostupné, některé výrobní kapacity už nemusí být snadné obnovit. Část výrobců může z trhu odejít a jejich návrat by pak trval dlouho. A to může mít dlouhodobé dopady na dostupnost potravin. Klíčová nicméně zůstává otázka, kdy se znovu otevře hormuzský průliv.
17: A pokud by se hormuzský průliv otevřel, jak rychle by se situace mohla stabilizovat?
16: Většinou ceny reagují poměrně rychle, jak u hnojiv, tak u potravin. Věřím, že by to fungovalo stejně i opačně, takže pokud by se dodávky obnovily, ceny by pravděpodobně začaly poměrně rychle klesat. Tyto trhy jsou obecně velmi citlivé a reagují rychle. Závisí to především na tom, jestli firmy už nezmizely z trhu a jestli jsou zrušená obchodní opatření. To by jinak brzdilo obnovu dodavatelských řetězců.
17: Vysvětluje pro tento díl pořadu Za obzorem vedoucí datová analytička Mezinárodního obchodního centra.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
17: Světový potravinový program odhaduje, že v důsledku blízkovýchodní krize by mohlo nedostatkem potravin trpět až 45 milionů lidí. A to navíc k těm, kteří v potravinové nejistotě jsou už teď. Jenže dodávky humanitární pomoci do některých zemí čelí stejnému problému jako ropa, plyn a hnojiva z Perského zálivu. Přes klíčovou námořní tepnu se nedostanou. V pozadí toho všeho je taky zhruba 20 milionů lidí v Jemenu. Jejich životy závisejí na tom, jestli bude zásobování fungovat alespoň v nějakém základním režimu. Země, kterou už několik let zmítá ozbrojený konflikt, patří k nejchudším v regionu. Z přístavu Jebel Ali v Dubaji ve Spojených arabských emirátech by přitom za normálních okolností vyplouvaly i do Jemenu desítky zásilek humanitární pomoci od agentur Organizace spojených národů i nevládních humanitárních organizací. Dubaj poskytuje nejen obří mrazák na citlivé komodity, včetně léků, ale taky velké sklady na další materiál a dostatek logistických firem. Hlavní uzel, ze kterého rozesílají materiál a humanitární pomoc do jednotlivých misí v regionu i mimo něj, má v Dubaji i organizace Lékaři bez hranic. Pobočka má mimo jiné na starosti mise v Sýrii, Jordánsku, Džibutsku a Jemenu. Právě tam je situace ohledně dodávek nejkritičtější. V kanceláři s výhledem na zablokovaný Perský záliv jsem o tom v polovině dubna mluvila s programovým manažerem organizace Markem Šakalem.
19: Usually we are receiving supplies from Dubai and the boats start from Dubai and cross the
12: Za běžných okolností zásoby putují z Dubaje loděmi, které proplouvají Hormuzským průlivem a pokračují přes Arabské moře na jih Jemenu, především do přístavu Aden. Odtud pak dovážíme léky a další materiál do našich nemocnic po celé zemi. Další trasa vede z Dubaje do Džibutska. Tam náklad přeložíme na menší lodě, které pokračují do přístavu Hudajda a zásobují sever Jemenu. Tohle je naše standardní trasa.
17: Jinže teď je Hormuzský průliv zablokovaný. Jak to v takové situaci zvládáte?
12: Je to pro nás obrovská komplikace, protože dnes přes Hormuzský průliv prakticky nic neprochází. Spojené arabské emiráty si ještě dokážou dovážet zboží pro vlastní potřebu přes přístavy Chorfakan a Fujairah.
17: Jenom vysvětlím, že ty leží na druhé straně toho kritického bodu.
12: Přesně tak, leží mimo samotný průliv, takže ho mohou obejít. Tyto přístavy jsou ale určené hlavně pro dovoz a mají jen velmi omezenou kapacitu pro export. My je proto dnes využít nemůžeme. Jedinou možností z Dubaje je tedy pozemní doprava přes Oman směrem do Jemenu. Jenže to je velmi komplikované, protože musíme překonat dvě hranice. Ze Spojených arabských emirátů do Ománu a pak z Ománu do Jemenu. A letecká doprava je hodně drahá. Objem materiálu, který převážíme, je obrovský. Jen tady v Dubaji máme momentálně asi 500 tun zásob, které čekají na to, až je pošleme do různých zemí, včetně Jemenu a do Afghánistánu. A poslat toto množství letadly je drahé. A i ceny dopravy po moři jsou teď 4x až 5x vyšší než před koncem února. Z humanitárního i operačního hlediska je dnes nejkritičtějším místem Jemen, protože je úzce navázaný na Hormuzský průliv i průliv Bab al-Mandab. Námořní doprava je na těchto trasách zcela závislá.
17: Takže nejde jen o samotné uzavření Hormuzského průlivu, ale taky o to, že všichni se snaží využívat jiné přístavy, které jsou ještě v provozu. A ty jsou teď tedy zahlcené?
12: Přesně tak, ty ostatní přístavy jsou menší a nemají kapacitu jako dubajský přístav. Před nimi navíc čeká velké množství lodí. Samozřejmě se proto musí určovat priority a rozhoduje se, co má přednost. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu jsou ale všechny ostatní přístavy přetížené.
17: Pokud by omezení v Hormuzském průlivu trvalo dlouhodobě, jaké by pro vás existovalo řešení?
12: Pokud by průliv zůstal uzavřený, stále máme možnost přesunout zásobování do Evropy. Máme tam dvě logistická centra a sklady, které dokážou výpadek dubajské základny nahradit. Veškeré léky bychom pak posílali loděmi z Evropy. Pokud by ale zároveň zůstalo uzavřené Rudé moře nebo průliv Bab al-Mandab, museli by lodě obeplouvat celou Afriku až do Džibutska. Urgentní zásoby bychom pak dopravovali letecky z Evropy do Džibutska a odtud dál do Jemenu.
17: Když se podíváme na ty velké zásilky, které běžně posíláte lodí a které teď převážíte kamiony nebo částečně letadly, co vlastně obsahují?
12: V těch zásilkách je především velké množství léků, kromě nich také zdravotnický materiál a další spotřební vybavení. Máme tam i terapeutickou výživu, ta ale putuje přímo od dodavatelů do Jemenu přes Džibutsko, takže se snažíme co nejvíc vyhnout tranzitu přes Dubaj. U léků je to ale mnohem složitější, protože mají omezenou dobu použitelnosti. Musíme proto neustále sledovat blížící se expiraci, což je zásadní problém. Léky je nutné doručit ještě před určitým datem a zároveň musí být po celou dobu přepravy skladované v kontrolované teplotě. I kdybychom našli dostupné lodě, často nejsou vhodné pro převoz léků, protože potřebujeme chladící kontejnery s řízenou teplotou. Ty ale momentálně prakticky nejsou k dispozici. Jsme proto nuceni velkou část materiálu posílat v běžných kontejnerech bez chlazení. V takových podmínkách ale léky převážet nemůžeme. Posíláme tedy alespoň zdravotnický materiál a další vybavení, jenže nemocnice a týmy v terénu pak dostanou pouze část objednávky, nikoli všechno, co potřebují pro běžný provoz. To je velmi kritická situace. Čím větší zpoždění vzniká, tím větší je riziko, že nemocnicím začnou docházet základní léky.
17: Pokud by se Hormuzský průliv znovu otevřel, v Perském zálivu by stále zůstávalo velké množství čekajících lodí. Co by vám v takové chvíli nejvíc pomohlo? Jak by podle vás měly vypadat další kroky?
12: Pro nás by bylo zásadní, aby přednost dostali základní dodávky a kritická humanitární pomoc. Na těch zásobách totiž přímo závisí lidské životy. Jenže ti, co o tom rozhodují, teď pravděpodobně řeší jiné priority a jednou z nich je samozřejmě ropa. Doufáme ale, že se průliv znovu otevře a doprava se vrátí do běžného režimu. Pak by se mohly znovu rozběhnout i naše dodávky. Přesto máme obavy, že bude potřeba vyvíjet tlak, aby zdravotnická pomoc dostala prioritu.
17: Jak současná situace dopadá na lidi, kterým se snažíte v Jemenu pomáhat? A pokud by krize pokračovala, jak by se podle vás mohly podmínky dál zhoršovat?
8: The situation in Yemen today
12: Naše operace v Jemenu zatím nejsou konfliktem přímo zasažené. Nemocnice fungují, pacienti dál přicházejí, ošetřujeme těhotné ženy, děti se spalničkami nebo infekcemi. Všechno zatím běží relativně normálně. Pokud ale budeme mít vážné problémy dostat dodávky do Jemenu, tak budeme muset některé své aktivity zastavit nebo přestat s léčením některých pacientů. Problémy v dodavatelském řetězci ale ovlivní i distribuci vakcín. Ty dodávají státy, ministerstva zdravotnictví a organizace OSN.
17: Říká Mark Šakal z dubajské pobočky Organizace lékařů bez hranic. Kdy, za jakých podmínek a na jak dlouho se otevře Hormuzský průliv, se ale nikdo z hostů tohoto dílu pořadu Za obzorem předpovědět neodvážil. Jak situace otřásá životy zemí a lidí, jejichž osudy často zůstávají za horizontem každodenního zpravodajství, ale pro vás budeme sledovat i dál. V archivu pořadu se můžete vrátit k epizodě, ve které se kolega Ondřej Himer zaměřil na to, jak výpadky v dodávkách ropy a zejména plynu odhalily velkou zranitelnost nejlidnatější země světa Indie. Marné čekání na plné plynové láhve i naštvání lidí, kteří si nemají na čem uvařit oběd, se tam mimo jiné promítlo i na hudební scéně. Hudební kulisou tohoto dílu jsou interpreti ze zemí, které jsou v této epizodě zmíněné. A to je pro dnešek vše. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jana Karasová.
2: Pro a proti. Kdo by líp hájil zájmy Česka na summitu Severoatlantické aliance? Prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš? A měli by se na tom dohodnout politici nebo je na místě, aby rozhodl ústavní soud? Zeptám se poradce ministra zahraničních věcí, ředitele Institutu Václava Klause Jiřího Weigla a poradce prezidenta bývalého velvyslance ve Spojených státech Michaela Žantovského. Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Terezíně se sešli politici i pamětníci, uctili památku obětí nacistické persekuce. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize mistrovskou Slávii, Sparta zvítězila v Liberci. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické persekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
20: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
3: Michála Vidláková připomněla, že asi 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
21: Jak vytahoval lebku z hou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
3: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá tuto částku v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
0: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
3: Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm. Zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír. A to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadů radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další zemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov.
1: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém kole nadstavbové části šance ligy nad jistými mistry ze Slavie 3-1. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a v létě si zahrají předkola evropských pohárů. Plzeň přehrála Jablonec 5-0 a Liberec podlehl Spartě 0-2. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1. Švédsko porazilo Dánsko 6-2, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko Maďarsko 4-2. A italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
22: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Jihlavu a kolona v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu nebezpečná situace. Na kilometru 111 mezi benzinkami se pohybuje chodec.
23: Úrovni odbočovacího pruhu na čerpací stanici OMV a stojí u středových svodidel. Má na sobě dva baťohy a je nějaký zmatený a stojí tam okolo ní, jezdí plnou rychlostí vozidla.
22: Na D1 z Benešovska do Prahy místy je hustý, ale už plynulý provoz, následky několika nehod jsou odklizené. V Praze v komplexu Blanka směr Smíchov Břevnov havarovalo osobní auto a blokuje pravý pruh mezi nájezdem stroje a sjezdem na Letnou. Vytvořila se zhruba 2-kilometrová kolona se zdržením 10 až 15 minut. Začíná v Povltavské u sjezdu z ulice v Holešovičkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
24: Jmenuji se Karol Pfeiffer, jsem křtěný Karol. Měl jsem s ním trochu problémy, když jsme se rozdělili Slovensko a Česko, protože tady jestli jsem Slovák nebo Čech. Já jsem to i to. Narodil jsem se 14.6.1936 v Margecanech. Známý železniční uzel se dělí s obcí Jaklovce a mezi těmi dvěma obcemi je Veliká Vápenka. A v té Vápence jsem se narodil já.
25: Karlu Pfeifferovi je dnes skoro 85 let. Žije od roku 1944 v Čechách. Za jakých zvláštních a poměrně dobrodružných okolností se sem dostal, se za chvíli dozvíte. Jeho rodina žila v Margecane, v Košickém kraji, na Slovensku, v úředním bytě ve Vápence, protože jejich tatínek Karl tam pracoval jako účetní. Byl to Němec, řeklo by se slovenský Němec. Pocházel z nedalekého Švedláru, kde žila jeho rodina po staletí a patřila k německé menšině. Mluvili takovou zvláštní němčinou. Říkávalo se jí Manta. A tak se místním, co mluvili tímto jazykem, přezdívalo trošku s posměškem Mantáci. Maminka Františka pocházela z Čech, narodila se v Polici nad Metují a s pohledným Karlem se seznámila v Banské Bystrici. Chodila tady na střední hospodářskou školu, dnes by se řeklo na obchodní průmyslovku. Její tatínek s rodinou se často stěhoval kvůli ekonomické krizi.
24: Její dědeček byl neobyčejně činný a tvůrčí člověk, kterýho se nedotkla ani krize. Práci si vždycky našel a uměl všecko. Jo, tehdy si říkal strojmistr, prostě všechno uměl, kovář, všechno uměl. A když nebyla práce, zavolili kufry a s rodinou se přestěhovali do Líbeznic, do Mřlic, do Banské Bystrice, kde se asi pravděpodobně mi rodiče seznámili.
25: Karel vyrůstal ve Vápence, která je na Slovensku dodnes. Jeho první vzpomínky se vážou k vlakům a vojákům, kteří na nich zpívali německé písně.
4: Kameraden, wir haben die Welt gesehen.
24: Tak po té trati, pořád jedním směrem, jsem viděl jezdit nákladní vlaky plný vojenský materiál, tanky, děla a spoustu německých vojáků. Všichni jeli na východ. Bylo mi potom divný, když jsem potom už byl dospělý a začal jsem občas někdy slyšet německý folklor, že některé melodie mě byly známý, že? To byly písně, které vojáci zpívali na cestě do pekla.
25: Karl Pfeiffer, účetní z Vápenky, byl ovšem jako občan Třetí říše, hlásící se k německému národu, povolán splnit svoji vojenskou povinnost. Povolali ho do protektorátu.
24: Můj táta byl SSák, můžu říct, že sloužil v Jablonci nad Nisou, tam je Rychnov. Můžu o tom rozprávět?
6: Určitě, určitě.
24: SSáci víme, co nadělali, co Lidice a podobně. Tak mě zajímalo, co asi dělal on, kde tam byl, že tak oni byli malá posádka a byli umístěni v takové velké továrně, nevím, co tam tehdy dělali. Jo, takhle, tatínek říkal, že tam se vyráběly díly na odposlouchávání ponorek. Ty, co to dělali, byli zajatkyně, ruská děvčata, ty vojáci, co tam se mnou byli, ta malá posádka, je jako hlídali a já jsem nikdy nikoho nehlídal, protože já jsem dělal to, co je moje povolání, můj tatínek byl účetní celý život. Od začátku až do jeho smrti. Pořád byl účetní. Já jsem dělal účetní práci. Já jsem posílal peníze ženám po padlých vojácích a ty lístky jsem dával vojákům a podobně. Tohle to mi říkal. No.
25: Tatínek pana Pfeiffera pracoval jako účetní, SSák, ve zbrojní továrně Ketevent. Nebyla to obyčejná fabrika na zbraně, ale prováděl se tu výzkum a vývoj specializovaných komponent, například ponorkové radary, radiopřijímače, kalibrátory na velké radary, elektrotechnické díly do ponorek, ale také velmi nebezpečné zařízení, které mělo krycí jméno Nordpol, navádění raket V2, což, jak víte, byla nesmírně nebezpečná nacistická zbraň, balistická střela. Naštěstí, že vývoj a hlavně německá sériová výroba těchto raket přišla až ke konci války v roce 1944, takže z asi 6000 vyrobených stačili Němci odpálit asi jen polovinu a zabili touto zbraní přes 7000 lidí, hlavně v Londýně. Jediné, co z tohoto továrního komplexu u Jablonce zbylo, jsou podzemní chodby protileteckého krytu a štoly testovacího bunkru.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
25: Jak samostatný stát, Slovensko, spojence nacistického Německa, vnímal asi 8letý chlapec, syn SS-mana. Rozhovor s panem Karlem Pfeifferem natočila před 2 lety spolupracovnice Paměti národa, Petra Verzichová.
6: Vnímal jste tam ten fašismus nebo ten příklon k tomu nacismu?
24: Samozřejmě, že jo.
6: Nebo nenávist třeba vůči Čechům a vůči ostatním národnostem?
24: O nenávist nemůžu hovořit. V té době nebyla vůbec žádná nenávist. Skutečně ne. Je pravda, že všichni hajlovali, i já jsem hajloval, a všechny slovenské děti. A učili jsme se o Štefánikovi a o panu Tisovi.
25: Karel byl malým klukem a svět sledoval svýma dětskýma očima. Říká, že Hitler Němce sfanfrněl. Nasliboval jim práci, dálnice, dal jim pocit výjimečnosti a nadřazenosti. Pro malého kluka vztah k tatínkovi neměl nic společného s politikou, s Hitlerem, s němectvím. To podstatné pro děti je jinde. Být prostě spolu s mámou a tátou.
24: Nikdo mi nic neřekl, najednou nebyl a vím, že jsem ho pořád jsem ho chtěl. Já jsem tatínka strašně miloval a pořád jsem po něm toužil, pořád jsem chtěl a furt jsem se na ně ptal, kdy přijde domů a tak.
6: A maminka nevysvětlovala?
24: Co mohla říkat, kolik mě bylo 6 let, že v té době.
25: Karel si vzpomíná na muže a ženu, Ukrajince, kteří, když nebyl tatínek doma, přebývali s nimi. Byli to dva lidé, kteří utíkali ze sovětského gulagu. Prošli asi neuvěřitelnou anabází. Přešli frontu a dorazili až na Slovensko, kde se o ně postaral farář. A ten poprosil Františku Fajferovou, co chodila s dětmi každou neděli do kostela, aby se o ně postarala.
24: Celý ten můj příběh životní, jako červená nit, se táhne taková jedna věc, o které vám teď řeknu. Bylo to už koncem toho léta, 44. Přišel k nám domů pan farář Labanc a prosil, a řekl mamince, vy chodíte do kostela a víte, že si máme jako lidi vzájemně pomáhat. Já mám v kostele dva Ukrajince. Jsou to dva mladí manželé a učitelé a prchají před ruskou frontou na západ. Já vás jdu poprosit, jestli by několik dní si u vás mohli odpočinout. No, maminka s tím souhlasila a tak ti dva přišli. Jmenovali se Malukovi a ta paní v mých dětských očích byla hrozně ošklivá, protože ona možná ošklivá nebyla, ale ona měla po tváři jeden strup vedle druhého. Prostě jako když po zemi někdo ji otáhne nebo tak, prostě byla zjizvená strašně. A dozvěděl jsem se následující. Mně bylo divný, jako, že jsou Rusové a že prchají s německou armádou. A oni říkali, my jsme učitelé a když se fronta vracela zpátky, tak nás a všechnu inteligenci, která byla na Ukrajině, zavřeli do koncentrace.

0: pravdu. A fakt jsem si tohle to všechno pamatoval.
1: Manželé Malukovi utíkali odkudsi z gulagu, který se prý rozkládal někde na břehu řeky Dněpr. Prchali tak, že na jaře, kdy praskaly ledy na řece, v noci za tmy skočili do vody a přeplavali. Mezi ledovými kry se schovávali kůkám, dozorci na ně svítili světlomety a stříleli ze samopalů. Právě z toho nejspíš měla ona žena na tváři strupy. Možná to byly hojící se puchýře po omrzlinách, nebo se mohla poranit mezi ledy na řece. V očích malého chlapce to byla jen strašně ošklivá paní. A proč Karel říká, že se jeho životem line jako červená nit tato událost, tedy setkání s učiteli z Ukrajiny? Protože oni poprvé mu vyprávěli o hrůzách komunismu. Tito uprchlíci popisovali koncentrační tábory v Rusku. Varovali ho před komunisty. Zapamatoval si to dobře a také se podle toho choval. Později ho to stálo studium, výslechy na státní bezpečnosti a vězení.
2: Jsme za bratské spolužitě s českým národem v novej Československé republike. Voláme celý národ do zbraně a do boja proti našim nepriateľom a ich tunajším prisluhovačom.
1: 29. srpna 1944 na Slovensku vypuklo národní povstání. Nehledě na to, že do konce října bylo toto ozbrojené povstání Wehrmachtem tvrdě potlačeno. Představovali tyto 3 měsíce toto období pro německé obyvatelstvo na Slovensku nebezpečí. A proto tisíce lidí před násilím prchali ze země. Mezi těmi, kdo se vydali na dalekou cestu směrem na západ, byla i Češka, provdaná za Němce, SSáka, Františka Pfeifferová se 2 malými syny. V dětských očích je ztráta domova asi to nejhorší, co se může stát.
0: Já jsem se probudil, maminka něco dělala, strojila mě, vem si 3 košile, 2 kabáty na sebe. Já jsem říkal, proč to děláme? Říkala, my jedeme hodně daleko a můžeme si vzít jenom 20 kilo. Tak všechno, co můžeme, tak si vezmeme na sebe. To pěšky po trati na zastávku a jeli jsme do Gelnice na náměstí. Tam bylo shromáždění veliký, tam byly nákladní auta a němečtí vojáci tam organizovali nástup do těch. A jeli jsme dlouho, celý den jsme jeli.
1: Pfeifferovi se na cestu v září 1944 nevypravili sami. Šli s nimi Molukovi. Chvíli jeli nákladňákem, vlakem, pěšky, spávali po ubytovnách, kde děti zažívali hrůzu. Král si zapamatoval jednu noc, kde si na Slovensku. Slyšeli letadla, sirény, výbuchy. Obyvatelé ubytovny se probudili a utíkali se schovat. Pan Maluk se zachoval laskavě a ducha přítomně.
0: A ten pan Maluk otíká mojího brášku, zabalil do deky, nezo náročí a šli jsme, no, půl kiláku, jako bylo to na nic, protože vždycky ty letadla jsme slyšeli, že tam dáma směji, nevěděli jsme, jaký jsou, jestli jsou německý, nebo ruský, nebo americký, nevěděli jsme, prostě byly to letadla, které někam jeli, ale nic se nestalo. Na to si pamatuju, že ten pan Moluk.
1: Další děsivou chvíli si Karel z cesty vybavuje na jakémsi nádraží. Stalo se, že Němci zastavili vlak a po každém požadovali cestovní doklady.
0: K té cestě mám jeden takový asi nejhorší zážitek z mého dětství. Přijeli jsme do nějaké krajiny, takový nehostinný, takový, nebylo tam nic zajímavého, žádný stromy, nic. Taková malá budka nádražní, nějaká zastavka to byla. A všichni ven, z celého vlaku, všichni museli jsme jít ven. Tak jsme všichni vystoupili a že se musí odevzdat každý průkaz, takzvaný Ausweis. Tak jsme to odevzdali, že se budou kontrolovat. Ti někam odnesli, no a pak začali vyvolávat. To nešlo, že aby měli, teď to rozdávali. Prostě podle mě vždycky vyvolávali, koho vyvolali, ten si ten průkaz znovu dostal a mohl nastoupit do toho vlaku. A bylo to hrozně dlouhý, mě s bráchou. Pořád se to bylo, pořád jako chodili lidi, pořád a my jsme pořád nepřišli na řadu. Až jsme na tom nádražičku, zůstali sami 2. Já, brácha, maminka a ještě jedna paní s někým. Že prej průkazy se ztratili, žádný, že nejsou. Tam začala sučet ta lokomotiva, že už pojede. A já jsem v tu chvíli pocítil takový ohromný strach, jaký jsem ještě nikdy neměl jako dítě, že tam zůstaneme v té krajině, co tam budeme dělat, nic jsme neměli. Tak znova, že se půjdou podívat, tak tam zase někdo ty budou šel, dlouho nic. Pak se vrátil, takhle mával průkazem, tak jsme měli radost, že konečně.

0: Jasně, jenže ten průkaz patřil ty paní s tím druhým, co... A my jsme tam zase zůstali. No, jak to dopadlo, nevím, protože nakonec jsme tam nastoupili přece jenom do toho. A tolikrát jsem si říkal, že jsem se maminky už nezeptal potom, pak člověk měl jiné starosti, protože za války cestu a někam bez dokladů bylo absolutně vyloučený. To jsem věděl jako moje dítě. To bylo vyloučený, takže že to tak muselo nějak dopadnout.
1: Cestu za babičkou do Nového Města vypráví Karel Pfeiffer dlouze, do detailu. Vybavují se mu obrazy třeba z Opavského nádraží, kde do Ešusů dostali hrachovou polévku. Pamatuje si její lahodnou chuť. Vybavuje si také školu ve Skorošicích, kde se ubytovali. V noci z oken sledovali bombardování, záři z požáru 100 kilometrů vzdálené Vratislavy, tedy polské Vroclavy, tenkrát německého Breslau. O toto město bojovala Rudá armáda takřka nepřetržitě skoro 80 dní. Mimochodem právě tady sídlila jedna z hlavních věznic, kam gestapo nechávalo převážet československé odbojáře. Skoro 1000 z nich zde bylo popraveno nebo jinak zavražděno. Pfeifferovi cestovali do Orlických hor za babičkou, kam po týdnech dorazili. Karel si pamatuje, že na uvítanou pronesl dlouho připravovanou větu: ruku líbám. U babičky žili až do konce války. Protektorát se malému Karlovi zdál ušmudlaný.
0: Na Slovensku byli lidi hezky ustrojený. Buď to byli sedláci v lněných kalhotech nebo tak, pracovním, a normálně se nosili saka značky Nehera, to si také pamatuju, slovenské značky Nehera. A teď jenom jsem viděl, že ty lidi jsou takový ustrojený, tak nějak divně, prostě každý měl něco přešitýho po někom. A kde co bylo, protože nic nebylo, tak byla válka, že? Tak každý byl ustrojen do toho, co bylo.
1: Za tu dobu se jeho tatínek, účetní, SSák, za rodinou zastavil snad jenom jednou, možná dvakrát, ale vždy jen krátce a hned zase odjížděl. Blížil se konec války. Všichni si kladli otázku, co bude, jak to bude vypadat, až projde Novým Městem nad Metují fronta. Co bude vlastně s německými rodinami?
2: Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
3: Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky. Klikáme na pomoc litaky.
0: Babička s dědečkem scháněli nějaké látky, aby ušili český prapor, československý prapor, že to se mohlo vystrčit ven prapory, že? Ty jsme žádný neměli. To se šilo, a to všechny, nejen my, to všichni lidi, protože každý se bál. Někdo to možná měl tak schovaný, že to mohl zrovna dát, ale my jsme to asi schovaný neměli. Přišli jsme tam, kde jsem chodil do školy, přímo naproti škole jsme stáli na chodníku, všude bylo plno lidí, všichni stáli jako špalírem a jezdili ruský tanky jeden za druhým a celá vojenská technika, že? A vím, že maminka říkala, podívej se, jak jsou ty kluci unavení, jak jsou ty vojáci. A najednou se skočil z jednou tanku jen Rusák, jeden ruský voják, vrhnul se na mýho čtyřletého bráchu, vzal ho také do náruče, nahoru ho vyhodil a zase ho položil opatrně a utíkal zase zpátky. To je taková vzpomínka, co si pamatuju. A jinak k bráchovi chci říct, že brácha byl chudák, protože já jsem prožil nádherné dětství na Slovensku, ale překrásný do těch 8 let. A on vlastně do těch 3,5 roku neznal nic, čili když přišel do Čech, tak začal už to tvrdý. On sám říkal, já jsem si myslel, že to tak má být, že to jinak nejde. Asi 12. května to bylo nebo kdy, najednou se tatínek objevil na zahradě, oslovil babičku, maminku a přišel, no a teď to bylo veliký těšení. Já jsem honem chtěl říct německy, ten den přistál kousek vedle dvoumotorové letadlo. To bylo poprvé v životě, co jsem letadlo viděl a bylo u nás na louce. Teď jsem mu ten objev chtěl říct. A ty všechny vlítli, nesmíš mluvit německy. Vůbec nemluv německy. Protože nikdo si dneska neumí představit, tak v té době všecko, co bylo německy nebo s němčinou spjaté, tak to bylo jako... ohromná nenávist byla, ohromná nenávist.
1: Toto setkání s tatínkem 12. května 1945 muselo být opravdu zvláštní. Viděl tatínka po dlouhé době a také konečně bez uniformy. Jak to s ním vlastně na konci války bylo? To všechno ví z pozdějšího otcova vyprávění.
0: Jeho velitel řekl, je konec války, zkusíme se dostat ještě na západ, nějaký terén tam, že je. A on říkal, pane veliteli, já jdu na východ, já tam mám rodinu. On říkal, to vás bude stát krk, Pfeiffer mu říkal velitel. sehnali si civil, oni nemohli jít jako už jako vojáci, že hnedka ho zbalili, nějaký takový nějaký mladý s rudýma praporama, jako to nějaká bylo, a zavedli ho do školy ve Frýdštejně, a v té škole byl poručík Vavřicha, už jako důstojník, a tatínka vyslýchal. A tatínek mi říkal, já vám naliju, pane Vavřicha, čistého vína. Já jsem SS-man a byl jsem tady u vás dole v Rychnově a já jsem ho měl účetního a ten se ho ptal, jsou tam tanky, pane, já jsem žádný tanky neviděl, nic tam takového není. A on říkal, no, tak sedněte si tady zatím a já si to jdu ověřit. No a po nějak asi za 2 hodiny se ten Vavřich jel na kole, se vrátil a říkal, Pfeiffer, to čestě mi hovoril, on mluvil česky, jo, co jste mi říkal, je pravda, všecko tak sedí. A co teďka s váma? No, německý vojáci se soustředili v Trutnově, já vás pošlu do Trutnova. Už to napsal, ten doklad se zachoval. A pak si to rozmyslel, přeškrtal to a napsal do Nového Města nad Metují.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Než se druhý den stačil přihlásit na úřad, někdo ze sousedů ho jakožto příslušníka SS udal a začala mu další vězeňská anabáze. Zavřeli ho do kasáren. Po nějaké době ho odvezli do vězení v Náchodě, pak do Bělovsi, odkud němečtí vězni mašírovali přes 40 kilometrů pěšky do Klocka, Ohladu a Žízni. Tady je internovali v pevnosti. Možná proto, že byl pohledný a výřečný, podařilo se mu umluvit nějakou sovětskou vojandu na komandatuře a získal povolení vycestovat na Slovensko. Jel ale k rodině do Nového Města nad Metují a asi 14 dní s rodinou skutečně pobyl.
0: Když jsme byli v tom, chodili jsme do kostela, z kostela, tak se tatínek potkal jednou s českým důstojníkem, s kterým už mluvil, když ho poprvé zabásli a on říkal, co tady děláte, vy neznáte zdejší lidi. Tomu ještě důstojník ho varoval, jako byl při něm, nebo jako nebyl proti němu, že ho varoval, aby se někde zbalil, jenže on to neudělal, že prostě si myslel, že čestným jednáním, že všechno dopadne dobře a on říkal, já si nemám čeho bát, já jsem za celou válku nikomu nic neudělal, byl naivní strašně, protože to tak bylo, no prostě.
1: Pak ho opět drapli a pak už tomuto někdejšímu SSákovi nepomohla ani sovětská propustka. Zavřeli ho a následně odsunuli do Německa.
0: Já jsem si celý život myslel, že když řekli odsun Němců, že řekli, tak pojďte si, tam máte vlak, nastupte si a jedete. To nebylo. Ty byli v takových sběrných táborech, někteří tam byli až celý rok s malýma dětma, kteří neměli mlíko, tam umírali děti, takže to bylo dost jako krutý, že? Protože to, že se říkali, že odsun bude, já jsem četl ty Benešovy dekrety, tam je jasně psáno, že ten odsun bude proveden humánně, což není vůbec pravda. Kdo mohl, tak si každý přisadil.
1: Otec se raději se svou ženou rozvedl. Podle Benešových dekretů byl odsunutý do Německa. Dostal se ale na západní část, usídl se v Hamburku. Znovu se tady oženil. S jeho původní rodinou ho rozdělila železná opona. Se svými syny a někdejší manželkou se neviděl 20 let. Co zažili jeho němečtí příbuzní z tatínkovy strany, ti, co přežili odsun, se dozvěděl z vyprávění, až když byl starší.
0: To bylo tak zoufalý, protože neměli co jíst, i když měli peníze, protože za války byly lístky. A lístky vám vydat jenom váš úřad obecní. Lístky jim nikdo nedal a bez lístku nedostali jídlo. Čili ta matka s těmi dětmi nevěděla, co má dělat, byla zoufalá a jednou se rozhodla, že se všechny utopějí. A když je svazovala děti, tak to viděl jeden německý voják a ty mamince to rozmluvil.
1: V 15 letech si Karel pokládal otázky. Kým je a kým by se chtěl stát? Toužil si obnovit vzpomínky na šťastné chvíle svého života, na dětství. Vypravil se tedy sám vlakem do Margecana na Slovensko a našel tam svoji tetu a ta mu vyprávěla, že je moc dobře, že odešli.
0: A vyprávěla mě o těch hrůzách, co byly a z toho bylo mě 15 let a z toho si pamatuju jediný, že záznam, že házeli živí lidi do důlních jam.
1: Karel Pfeiffer nemohl studovat, protože přikreslil Stalinovi na fotce knírek a udělal z něho Hitlera. Byl také zadržen státní bezpečností v jeho 15 letech, protože mu vychovatelé na učňáku objevili tajný skautský deník. Jak se to všechno přihodilo a co následovalo, se dozvíte po krátkých zprávách.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize. Pacientům má z používání umělé inteligence pomoct nová příručka České asociace umělé inteligence. Varuje hlavně před využíváním chatbotů k určování diagnóz anebo léčby. Na přípravě materiálu spolupracovali taky lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti. Informovala o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5-tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala asi 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Fotbalisté Slavie ve čtvrtém kole nadstavby Šance ligy prohráli. Jistí mistři podlehli Hradci Králové na jeho hřišti 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce a zahrají si předkola evropských pohárů. Kouč hradeckého celku David Horejš po zápase oznámil, že klub prodloužil o 2 roky smlouvu s 35-letým reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. V dalších duelech Liberec podlehl Spartě 0-2 a Plzeň porazila Jablonec 5-0.
6: Nebezpečí na D1 na Vysočině a omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov se pohybuje zvěř u silnice. Zhruba 114. kilometr, několik srnek, zatím u dálnice. V Praze v komplexu Blanka směr Břevnov odklidili následky nehody osobního auta a kolona se rychle rozjela. Na D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Sadskou nepřehlédněte odstavené osobní auto, stojí na kilometru 24,5, na krajnici u auta je silničářská šipka. A na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Benešov pohybuje údržba. Pojíždí v levém pruhu mezi kilometry 25 až 45 sekají v úseku trávu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách většinou kolem 10 stupňů. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
1: A dnes vyprávíme osud Karla Pfeiffera, syna jednoho německého účetního ze Slovenska, který za druhé světové války sloužil u nacistických SS. Po válce byl tento Němec odsunut do Německa. Zbytek jeho rodiny, manželka Češka se dvěma syny zůstala v Československu. Od mikrofonu vás příběhem provází Mikuláš Kroupa. Karel Pfeiffer od 9 let navštěvoval české školy v Novém Městě nad Metují. Děti se mu vyhýbali. Nesměli si s ním hrát, měli to zakázané od rodičů, což mu prozradili. Na ulici každého, jak mu maminka nakázala, hlasitě a zdvořile pozdravil. Viděl na mnohých, čím opovrhují a na pozdravy neodpovídají. To všechno velmi na dospívajícího Karla působilo. Také se rozcházel s všeobecným adorováním všeho sovětského.
0: Protože já už jsem v té době jako osmiletý chlapec věděl, jaký Rusáci jsou, co to je. A když jsem potom chodil do školy, konkrétně do 9. třídy, tak Stalin měl narozeniny a jak to bylo v poplatné době, já jsem měl na starosti takovou časopisy dětský nebo mladéžnický, který jsem po třídě musel vyvěsit, tak jsem jedno dostal ten časopis, kde on byl Stalin na titulní straně. No a měli jsme nějaké učení, které mě asi nebavilo, já jsem se nudil a Stalina jsem překreslil na Hitlera. No a to viděl můj kamarád, byli jsme tehdy kamarádi, který to strašně žral, ten komunismus. A říkal, co jsi to udělal? To je něco hroznýho. Já okamžitě s tím letím k řediteli, na ředitelství, to je prostě něco strašného. A na stranický nějaký útvar, že to řekne na KSČ, protože to byly 50. leta, že to už bylo takový veselý všechno. A byla přestávka a přišel za mnou ještě jeden můj spolužák, kterého jsem vůbec nečekal a říkal, podívej se, já mu to vytáhl z kapsy a dal mě to. A on jim to spal, pač tehdy byli ve třídách veliký kamna, ty kulatý, to topilo se uhlím a dřívím. No tak jsem ten předmět doličný vzal, spál, hodil jsem ho do kamen, on neměl nic, ale tehdy byla taková doba, že mladýho kluka udání stačilo k tomu, aby mu komunisti věřili. Nemusel mít nic.
1: Karel Pfeiffer tímto přišel o studium. Byl premiantem, měl samé jedničky, byl aktivním žákem, ale protože projevil neúctu ke Stalinovi, soudruzi mu nedovolili podat si přihlášku na gymnázium. Oznámili mu, že syn SS-mana půjde do učení. Ale mohl si vybrat.
0: Že krajská rada nějaká školská rozhodla, že jsem nebyl přijat do školy výběrho stupně. Tak až mít to za konec. Tak se teď rodiče říkali, no jo, rodiče, maminka se podruhý vdala, tatínek se v Německu taky podruhý oženil, což je přirozený, normální, že? Tak jsem šel na pracovní úřad, už bylo všechno rozebrané a dali mě vybrat. Mohl jsem být strojní zámečník, kominík anebo horník. Já jsem byl v té době strašně malej a hubenej. A ať jsem byl ve skautu, v sokole, ve škole nebo i na vojně, když se řeklo, seřaďte se podle velikosti, tak já jsem vždycky automaticky šel nakonec, protože jsem byl vždycky ten nejmenší, vždycky. Jo, tak jsem nemohl být samozřejmě horník, jsem si ani nemohl představit. No, vybral jsem si toho zámečníka a dostal jsem se tak do internátu, to nebylo, že bych chodil, to bylo prostě, řeknu to takhle, když jsem potom později měl jít na vojnu, tak občas jsem slyšel, počkej, na vojně tam ti ukážou. Mě na vojně nic neukázali, to všecko já jsem znal. Dokonce vojna byla taková lepší, já jsem dokonce vojnu měl pěknou, proti tomu, co my jsme tam zažili. Z nás tam teda dřeli, prostě my jsme měli normálně vojenský výcvik. Tři dny jsme chodili do školy, tři dny pracovat. A když jsme přišli z práce nebo ze školy, tak žádný ven. Museli jsme na tom internátě být a věnovat se takzvaným zájmovým kroužkům. Politické školení jsme museli poslouchat, to nám vždycky četli tam z Rudého práva, takový cancí, nebo co je napadlo, to už nevím. Vím, že se mi to strašně nelíbilo. A museli jsme zpívat pokrokové písničky, to se mi taky nelíbilo. Je to hrozné, já si ty je pamatuju ještě dneska, jo. Takhle to bylo, no prostě.
1: Jeho maminka se znovu vdala. Doufala, že jí nový manžel pomůže s dospívajícími syny. A všechno se zlepší, když německé jméno Pfeiffer vymění za jiné. Za lepší, tedy doslova. Vzala si pana Lepše.
0: Nechal nás přejmenovat místo Pfeiffer na Lepše. Byli jsme Lepšovi, protože se domníval, že když budeme nosit české jméno, že to pomůže jako, že nám to pomůže, ale nepomohlo nám to vůbec nic. No a tak to soužití poměrně ze začátku šlo, ale později ne, z něho se stal takový, já nevím, ne alkoholik, to v žádném případě, ale mami si nedával žádný peníze, nic a našel si nějakou milenku někde a zrovna v té době, když tohle to dělal, tak tatínkovi se podařilo, že přijel do Čech. Pár měsíců zbývalo do 20 let. Necelý 20 let jsme čekali. Když nás opouštěl, tak jsme byli děti. A když jsme se za 20 let viděli, tak už jsme my sami, jak i brácha, svoje děti měli. To setkání bylo úžasné.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Ještě na chvilku se vraťme před rok 1948. Předtím, než se komunisté v této zemi chopili moci a zrušili Sokola a Skauta. Právě v těchto spolcích Karel objevil obrovské kouzlo, které ho očarovalo do konce života. Karel měl jednoho velikého kamaráda, Pepíka Zeleného, a ten ho pozval do oddílu vodních skautů v nedalekém Krčíně. A tady poznal na začátku roku 1946 veliká přátelství. Naučil se morzovku, skautské uzle, hodně kreslil. Jeho nejoblíbenějším motivem byli Indiáni. Nakreslil si je na první stránku svého deníku. Nikdo mu tady nenadával do SSáků, chovali se k němu hezky, kluci i dospělí. Jejich vedoucím byl úžasný, silný, charismatický Jan Bednář, přezdívkou doktor. Právě tento muž dětem v oddíle vštěpoval lásku k vlasti. Vyprávěl jim o moudrosti skautingu, o čestném životě, o tom, jak je důležité držet se svého slova, postoju a vznešených hodnot. Je nepochopitelné, co se s panem Bednářem pak stalo, ale o tom za chvíli. Zámečnický učeň v internátě v Dobružce Karel Pfeiffer, tehdy tedy Lepš, skaut, v té době tajný, prožíval těžké období osamocení, zrzenosti. Mnoho kamarádů neměl. Spřízněnou duši objevil u vychovatele jistého pana Wurma. Od starších kamarádů se dozvěděl, že vychovatel Wurm býval mistrem republiky v řecko-římském zápase a válečným hrdinou. Karel sám byl malý a slabý a chtěl se naučit nějaké bojové umění. Pan Wurm ho učil řecko-římským zápasům. Tento vychovatel nebyl komunista a navíc se ukázalo, že i on je skautem.
0: Náš hlavní vychovatel v té době byl pan Wurm, kterýmu jsem strašně fandil, protože jsme viděli, že bojoval na barikádách v Praze a dostal prezidenta Benešovy vyznamenání. A já jsem si jednou tak dozvěděl, že když jsi byl skaut, a já jsem v tu chvíli věděl, že to je můj spojenec. Jo. Tím pádem, že asi on se moc neprojevoval jako komunistický, ani ve straně nebyl samozřejmě, tak ho ty další ho vyštípali.
1: Z učňáku tohoto vychovatele Wurma někdy v průběhu roku 1952 vyhodili. Nebyl dostatečně socialisticky uvědomělý. Karel byl zoufalý a vše si zapisoval do svého tajného skautského deníku. Je to sešit ve tvrdých tmavých deskách s bílým linkovaným štítkem. Z deníku citujeme.
7: 14. července 1952, Dobruška, internát, 170. den, pondělí. Bratr Wurm šel pohromadě s kluky z druhého ročníku. Měli zpívat a zkrachlo to, Wurm se tomu smál a Dvořák se málem zbláznil. Začal na nás řvát jak dobytek. Wurm musí vyhrát. 16. červenec 1952, doma, 172. den, středa. Zajímavé, že od tatínka nechce nic přijít. V dílně jsem udělal 200 šroubováků. 17. červenec 1952, Dobruška, internát, 173. den. Wurma včera na hodinu vyhodili. Zatím se ještě zdržuje v Dobružce, v hotelu Tomáš.
1: Do deníku si zaznamenával svobodně všechno možné, podle sebe. Takže se strefoval do komunistů. Když Karla Wurma vyhodili, Karel Pfeiffer si zjistil, kde Wurm bydlí a napsal mu dopis.
7: S Junákem se u nás už nedá naprosto nic dělat. Poslední naděje hrstka chlapců se teď rozjede do internátu a nezbude z nás nikdo. A co navíc pozoruji, že již nemám k Junáku takovou lásku jako dřív. Co je příčinou? Internát a jeho výchova? Ale já to musím přemoci a s plnou silou se pustit do toho znova. Jednoho dne se opět ulice a lesy naplní tou veselou mládeží, která ani v této době zakázaného bratrství nesložila ruce v klín. Mám přání jít po vašich stopách, pracovat pro to nejkrásnější, pro vlast. Musím urychleně skončit, je nástup. Mnoho srdečných pozdravů vám posílá Karel Lepš.
1: 5. září 1952 na internát přišla odpověď na jeho dopis od pana Vurma.
7: Milý Karle, přijmi ode mne srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Děkuji sice opožděně za tvůj dopis, potěšil mne. A to tím víc, že je od řádného a dobrého junáka. Drž se svých zásad. Moc nedůvěřuj a buď opatrný. Moc toho zatím nepíši, dej pozor, ať to nikdo neotevře.
1: Jenže tento dopis pana Vurma vychovatelé z učňáku zachytili. Na obálce poznali Vurmův rukopis a prostě je zajímalo, co tak asi píše synovi SS-mana. Dopis otevřeli. Učni Karlovi pak prohledali pokoj a pod polštářem našli jeho deník. Do něj vložili zadržený dopis a šli s tím na stanici SNB.
0: A ten deník oni mě našli, vychovatelé, a dali to estebákům. Červeně si zatrhli všechno, co je dráždilo. Teď deník je skoro celý červený. Tam jsem si psal svoje myšlenky, které jsem, to bylo jenom moje, nikomu jsem to neukazoval. A oni se mnou udělali takový cirkus, to si vůbec nemůžete představit. Jo? Pro mě přišli v 8 hodin ráno do dílny, kdy jsme měli práci. Odtáhli mě na služebnu, tam taková místnost, asi jako tahle, možná ještě menší. Tam kouřili všechny, čtyři uniformovaní SNBáci tam byli a vyslychali mě. Vyslychali mě 12 hodin.
1: Z dnešního pohledu je prostě až neuvěřitelné, co následovalo. Končil rok 1952. Státní bezpečnost zatkla vychovatele Vurma za to, že napsal svému někdejšímu učňovi v dopise větu: dej pozor, ať to nikdo neotevře.
0: On sám za to pak šel sedět na 16 měsíců, za to, že mě napsal, aby byl opatrný. A dával pozor. Nic jiného. A za takové věci se zavíralo. Představte si.
1: Vychovatele a učně zadržela policie. Tvrdě je vyslýchala. Po měsících se konal lidový soud. A ten 12. února 1953 odsoudil vychovatele Vurma k 16 měsícům vězení a mladistvého 15-letého Karla Lepše, Pfeifera, ke 3 měsícům vězení s podmínečným odkladem na 2 roky. Cituji z rozsudku, který se zachoval v Národním archivu. Obviněný Karel Vurm jako vedoucí učňovského internátu soustavně vychovávalo mladistvého Karla Lepše, případně i další osoby svěřené jeho výchově, k nepřátelství vůči lidově demokratickému zřízení. Mladiství Karel Lepš ve svém chronologicky vedeném deníku vyjadřoval nepřátelské smýšlení vůči lidově demokratickému zřízení, přičemž odkazoval na rozhovory vedené s obviněným Vurmem a projevoval lítost nad tím, že nemůže provést nějaké úderné akce proti tomuto zřízení. Čím spáchali oba obvinění trestný čin nepřátelského jednání proti republice.
0: Oni jednali protiprávně v souladu s tehdejšími zákony komunistickými.
8: To,
0: co dělali, oni vůbec nesměli dělat.
8: No, jste byl ještě dítě.
0: Byl jsem dítě.
1: Během vyšetřování estébáci 15-letého Karla obvinili, že se dokonce skutečně pokusil o záškodnickou akci. Jeho tatínek ze západního Německa mu totiž poslal sklenici plnou žvíkaček.
0: V té době to bylo strašně žádaný. Lidi to vozili z Tuzexu a tak, jo, když to někdo sehnal. A nebylo to prostě. No já svým nadšením, nás bylo asi 120 učňů, jsem každému dal jedné nebo dvě žvíkačky. Nikdo to po mě nechtěl, já jsem jim to sám dal. Jako. A co se nestalo? Já jsem ten den, než po mě přišli policajti, jsem se ráno probudil, teda, že byl budíček, a teď mi bylo divný takový ruch, byl takový jiný než jiný dny. Já říkám, co je, co se děje? No, co pak ty nic nevíš? To by nic nebylo. Já říkám, co mělo být? No všichni jsme měli průjem. Celou noc jsme chodili na záchod. No pánečku, a teď jsem se od policajtu dozvěděl, že jsem rozdával otrávený žvíkačky ze západního Německa. Vy si neumíte představit, co to bylo v té době. Jo? To, teď se tomu třeba smějeme nebo tak, ale tenkrát všecko, co bylo západní, tak smrdilo kriminálem nebo jako bylo špatný. No, oni to samozřejmě později zjistili, proč měli ten průjem, protože večer jedli maso, které bylo zkažené, a já jediné maso nejed. Já jsem částečně vegetarián, já nejsem vegetarián, ale nechtěl jsem ho. Tak proto mě nic nebylo a všechny ostatní se podělali.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vychovatel Karel Wurm putoval do vězení. Učeň Karel Lepš, dnes Pfeiffer, domů s podmínkou. Jakousi obludnou pikantností celého případu je, že ve stejné době nastupuje k policii a později se stává v hodnosti kapitána nadřízený vyšetřovatelům a náchodským estébákům jistý Jan Bednář. Ano, ten vedoucí skautského oddílu, kterého tolik za jeho čestnost a vlastenectví miloval 15-letý skautík Karel Pfeiffer.
0: A našeho vedoucího jsem baštil úplně jak vlastní mámu, co to řekl, bylo všechno svatý. A ona mi kládal o lásce k vlasti a tak, až jak a je republika a tohle, to se taky tak nosilo. No a já to všechno přeskočím roky. V náchodě kapitánem útvaru státní bezpečnosti byl ten můj, tenhle ten vedoucí, kterého jsem tak baštil. Já jsem slíbil, jako přísahal jsem, jako skautskou přísahu jsem složil a říkal jsem si, že nikdy nesmím poručit. A s píchou říkám, já jsem si jako skaut cítil celý život. A doufám, že jsem se nespronevěřil. A ten, co mě to naučil, že takový mám být, tak ten sám se stal pak velitel. A skoro ve všech spisech STB je on podepsán, kde se jako jedná o mě.
1: Co o bývalém skautu STBákovi Janu Bednářovi víme? Podle dochovaných dokumentů z archivu bezpečnostních složek se narodil v roce 1929 v Novém Městě nad Metují v okrese Náchod. V kolonce původ uvedl, že je synem dělníka. V kolonce povolání soudruzi zapsali neurčitě technický úředník. Chodil na textilní průmyslovku. Zverbován byl nejspíš už na vojně. Hned po ní nastupuje totiž jako velitel čety v hodnosti poručíka na učiliště v Olomouci. A pak postupně buduje kariéru důstojníka bezpečnostních složek. O svém skautingu v životopisech pomlčel. V roce 1965 se stal estébáckým operativcem v Náchodě. Tady si ho ale všimli jeho skautíci, jak chodí v civilu s fízly do místní hospody na obědy. Tak se prý provalilo, že dělá pro STB. Bednář podle spisu dál stoupal ve funkcích a hodnostech, až ho v roce 1977 jmenovali náčelníkem krajského náchodského oddělení. V roce 1986 byl, jak spis uvádí, v jeho necelých 60 letech ze závažného osobního důvodu uvolněn ze služby. Detaily neznáme. Je mu ale přiznán nárok na starobní důchod. Karel Pfeiffer ho jednou potkal přímo na policejní stanici. Šel tam cosi vysvětlovat. Dostal od svého tatínka z Německa auto, Mercedes, a šel vysvětlit, že když má tatínka v západním Německu, tak to ještě neznamená, že je špionem. A najednou se přímo tváří v tvář potkal s Janem Bednářem, se svým někdejším skautským vedoucím.
0: A jednou jsem to při výslechu jako říkal, když jste byl, už jsem mu začal vykat, že? My jsme si tykali jedinkrát, že? Oni, to už je strašně dávno, nechtěl o tom mluvit.
1: Karel Pfeiffer pak sem tam v Náchodě svého kdysi skautského vedoucího Jana Bednáře potkával na ulici, ale vyhýbali se, nezdravili se, chovali se k sobě jako cizí lidé. Po roce 1989 se ho snažil najít, chtěl s ním promluvit soukromně. Zjistil ale, že zemřel snad někdy v roce 1990. Po tom, co Karla Lepše, Pfeiffera, odsoudili ke 2 měsícům nepodmíněně za jeho deník, vyhodili tohoto 15-letého kluka z učňáku, doslova na ulici. Prožíval nesmírně obtížné chvíle.
0: Okamžitě se seber svoje věci, běž na internát a do 12 hodin opust město Dobrušku a nikdy sem už nesmíš přijít. Takový to bylo. No. Tak pak jsem si musel hledat zaměstnání, žádný jsem nenašel, nikdo mi nechtěl nikde. Jednou jsem to zkusil ve stavostroji, tam jsem přišel na vrátnici a říkám, že bych chtěl do kádrového oddělení, protože kádrovák rozhodoval o tom, kdo ho ve mně. No, bylo mě divný, že ho mě vůbec jako nepustil. Všecko jedno vrátné a všecko jako hlavní telefony vyřizoval on. A říkám, no tak, že možná, že jo, ale že musím jít si to vyjednat na pracovní úřad do Dobrušky. To byla tehdy Dobruška okres jednou chvíli. Tak jsem tam na kole jel, bylo to 4. listopadu, to jsem měl svátek, to je Karla, pršelo, ošklivý den, já tam přijdu a oni na mě tak vylítli, i ty úředníci civilní, jako co se to dovoluju, že ne, že já takový jako já, že nemůže dostat žádné zaměstnání. No prostě mě vyhodili mě. Tak jsem jel a to jsem se rozbrečel, protože mě to bylo, že nic. A teď jsem jel do kopce, se pamatuju, ten kopec ve stoje, jo, jsem šlapal. a proti mě měl obavaný komunista Štěpina a smál se na mě. To jsem věděl, že v tom mají oni prsty. A to jsem fakt brečel, byl jsem rád, že prší, abych mu to radost neudělal, že vidí moje slzy. No a pak ten pan, můj podotník, pan Lepš, tam, kde pracoval, v Mezu v Náchodě, se nějak dohodnul s kádrovačkou, s paní Pavlíkovou, která byla částečně postižená, trošku kulhala, byla taky u komunistů, ale byla jiná. Dopadlo to a mohl jsem tam nastoupit.
1: V dílně dělal ale jen podřadné práce, hlavně uklízel. Ještě se zmíním o jeho tatínkovi, o účetním za války SSákovi, který v roce 1946 zmizel kdesi v západním Německu. Z Hamburku posílal svým synům dopisy, různou korespondenci. Snažil se jim pomoci. Vše zprostředkovával jeho strýc, jinak by prý balíky nedostali. V roce 1964, po 20 letech, přijel na návštěvu do Československa. Ukázalo se, že dlouhé odloučení vztah Karla a Františky, jeho rodičů, nepoznamenalo. Rozvedli se se svými partnery a Františka emigrovala do Německa a podruhé se s Karlem vzali. Jeho tatínek zemřel na konci 70. let. Karel za ním byl v Německu. A právě tady viděl svobodu. Došlo mu, že je důležité vzdělání, samostatnost a podnikavost. A když se do Československa vrátil, změnil práci. Z poskoka, který uklízel v dílnách a zametal, se stal student večerní strojní průmyslovky. Pak ho vzali jako zásobovače přes elektro do podniku Kovopol v Polici nad Metuj a po roce 1989 si založil svoji vlastní zásobovací firmu pro elektrodíly. Dodnes i ve svých 85 letech pracuje. Dělá to prý rád, říká, že se udržuje v pohybu. Má veliký sklad s elektromotory a různými díly, kupuje a prodává spoustě podnikům, pořídil si domek, vychoval 2 dcery, vyrostly z nich učitelky. Moc se těší ze 4 vnoučat a 3 pravnoučat. A když prý přijal pozvání do Paměti národa, cestou k nám do studia přemýšlel o tom, co je v životě nejdůležitější.
0: Když jsem šel dneska k vám, tak jsem si říkal, jak jsem šťastný, že jsem si dožil pádu komunismu, že se já se cítím svobodný, je to nejhezčí úsek mého života, můžu si myslet, co chci, dělat si, co chci, nikdo mě v ničem nebrání, můžu se projevovat, jak chci a mně se tenhle způsob života líbí. Tak jsem si to představoval. I přes hádky politiků, tak to bude ale vždycky. Výsledek je, a že můžeme s celým světem. Když si vzpomenu, že vás pozvu dneska na večeři do Nürnbergu, tak tam můžeme jít, když se domluvíme. Jo, tak takový věc je se dneska možný.
1: Tak to byl příběh Karla Pfeiffera. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu. Každá koruna pro Paměť národa je nesmírně důležitá. Pomáhá nám uchovat takové příběhy. Ale také díky vám vzniklo Centrum pomoci Paměti národa. Staráme se o staré lidi. Děkuji vám moc za každou pomoc. Jak se například stát členem klubu Přátel paměti národa, najdete na našem webu pamětnároda.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Interview Plus.
9: Znalec dějin střední a východní Evropy. Intelektuál, který se otevřeně a kriticky vyjadřuje i k aktuální politice stávající americké administrativy. To je historik Timothy Snyder. Jak hodnotí Trumpovu návštěvu v Číně a proč o něm říká, že má negativní charisma? A jaký je v jeho pojetí rozdíl mezi historií a minulostí? I o tom s Timothy Snyderem debatoval na veletrhu Svět knihy Petr Vizina.
4: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli na tradiční terezínské tryzně. Světová zdravotnická organizace varuje před šířením eboli v Kongu. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Slávii a zahrají si předkola evropských pohárů. A zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Pietního shromáždění při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
10: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
11: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
10: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
12: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
10: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
5: Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je podle organizace přes 80 obětí nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není známý.
13: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976, na lidi nejspíš přešla z Kaloňů. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akcí s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
14: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často ze státnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanů České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
5: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada.
15: Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. Ve čtvrtém kole nadstavby šance ligy si totiž výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slávie zajistili čtvrté místo v tabulce. Sparta pak zvítězila v Liberci 2-0 a Plzeň zdolala Jablonec 5-0. Hokejisté Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Teď hraje Norsko proti Slovinsku a je u toho Petr Kadeřábek.
16: Před startem druhé třetiny vedou Norové nad Slovinci 1-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Zatím po první třetině vedou Lotyši nad Němci také 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
15: A čeští házenkáři si příští rok na mistrovství světa nezahrají. V odvetě play-off kvalifikace o šampionát podlehli ve Francii 31-36 a celkem dvojzápas prohráli o 16 bodů.
6: Na D1 odstavená vozidla a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna stojí autobus. Na exitu 15 hned za sjezdem na Velké Popovice na Krajnici. Jen značení u vozidla zasahuje do pravého pruhu. Dejte pozor. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí kamion s defektem. 130. kilometr v zálivu. Defekt má do vozovky.
17: Řidič vyměňuje kolo směrem do vozovky. Pouze na výstražných je vidět na poslední chvíli tou rozbitou pneumatikou a sám zasahuje do stoupacího jízdního pruhu.
6: Na silnici 13 na výjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova se srazila dvě osobní auta. Havárie se zraněním je u Dalovic na úrovni čerpací stanice Orlen a omezuje průjezd, zasahuje minimálně do části pruhu. A na místě už zřejmě jsou záchranáři. V místě čekejte, hustý provoz, vypadá to i na tvořící se kolonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Rabování švédských vojsk během 30leté války v 17. století postihlo řadu českých a moravských měst a obcí. Obraz vojáků loupících cennosti, umělecká díla a knihy následně připomínaly ve svých pracích historikové, jazykovědci, hudebníci nebo malíři. K čemu ale švédským vojákům byly ukořistěné knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o katolických tématech? Co se s těmito knihami dělo po převozu do Švédska? A proč není přesné mluvit o uloupených knihách? Za jakých podmínek švédská armáda zabavovala cennosti a artefakty zcela v souladu s tehdejším právem? O tom budeme mluvit v následujících minutách s Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd České republiky. Vítejte ve studiu.
20: Děkuji za pozvání, dobrý den.
19: A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
18: Leonardo Plus.
19: Základem pro dnešní rozhovor bude vaše kniha Švédská knižní kořist z českých zemí, která vám v loni vyšla v nakladatelství Skriptorium a kterou jste letos v březnu představila veřejnosti na švédské ambasádě v Praze. Nebránili se tomu tématu?
20: Naopak, jak na švédské ambasádě, tak vlastně i při mých výzkumech ve Švédsku se setkávám s otevřenou náručí, takže to byla krásná možnost, jak ukázat a propojit vlastně to české kulturní dědictví s tím švédským, protože ty knihy vlastně už další život prožili ve Švédsku i v jiných zemích, takže my vlastně je dnes vyzdvihujeme z těch depozitářů a je to vlastně naše společné jakoby badatelské a kulturní téma, takže naprosto jako otevřená náruč.
19: Na té přednášce bylo plno a švédský velvyslanec Håkon Jevrel mi potom říkal, že vždy, když Česko prohraje se Švédskem v hokeji, tak do pošty velvyslanectví přicházejí dotazy, co ty knihy ukořistěné v 17. století, jestli Švédsko nehodlá vracet. To směřuje asi hlavně na ta nejznámější díla, tedy Codex Gigas, tu takzvanou Ďáblovu Bibli a Stříbrnou Bibli. Čím vy si vysvětlujete, že to téma je dodnes tak živé a Češi se zajímají o knihy ukradené v 17. století?
20: Já se obávám, že se nedá úplně říct, že by se Češi jako intenzivně zajímali opravdu o celé ty ukradené nebo ukořistěné, zkonfiskované knihovny. Ale je to prostě pořád takové jako citlivé téma, protože přeci jen knihy a knihovny na rozdíl třeba od ukradených cenností, možná i obrazů, jako mají takový symbolický ráz. Je to vlastně část nějaké kulturní paměti. A z českých zemí, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako z Polska a z Německé říše, byly odvezeny spíše tedy shodou jako náhod a okolností, než nějakým záměrem, ty nejvýznamnější české knihovny. Takže v té české paměti zhruba od toho 19. století to téma jako začíná být takové lehce traumatické, protože se očekávalo, že ty ukradené knihovny budou obsahovat nebo obsahovaly cenné nějaké historické prameny, ať už k dějinám nebo k dějinám českého jazyka a podobně. Takže ta očekávání byla taková jako velmi nerealistická, nadhodnocená, a já vlastně, když jsem se tím tématem začala zabývat, tak mě samotnou překvapilo na to, jak to téma je pořád živé a bylo živé už od konce 18. století v tom českém prostředí, tak se vlastně dosud nikdo ani nepokusil zmapovat ty dochované knihy a vůbec celý ten kulturně historický fenomén nějakým způsobem vyhodnotit, analyzovat a podobně. Takže myslím, že i v tom širším českém jako prostředí ten odvoz těch knihoven je tak trošku zúžen a minimalizován právě na ty známé zajímavé knihy, jako je Kodex Gigas, ale úplně o celek těch knihoven se vlastně dosud nikdo jako nezajímal.
2: A proto je tady dnešní Leonardo Plus, ve kterém bude prostor snad něco více vysvětlit, přiblížit ten váš výzkum. Jak jste se vlastně k tomu tématu dostala vy? Co je na něm pro vás to nejzajímavější?
20: Já jsem se k tomu tématu dostala už vlastně poměrně záhy. Jako student oboru historie a archivnictví, tak jsem začala už asi ve 20 letech pracovat v knihovně Akademie věd, která má také svůj vlastní, sice menší, ale zajímavý historický fond. A v tom fondu byly i takové 4 jako objemné svazky a pak se ukázalo, že v těch svazcích jsou fotografické kopie rožmberského katalogu, který také byl odvezen do Švédska spolu s rožmberskou knihovnou jako válečná kořist. A někdy v 60. letech, kdy bylo takové úzké okénko, kdy do Švédska také vyjeli 2 čeští vědci jenom na krátkou dobu a pátrali tam hlavně po humanistické literatuře a básních, tak nechali v tom okénku právě udělat tyto fotografie. Ty byly černobílé, hodně nekvalitní a špatně čitelné, ale mě už tenkrát fascinovalo, že někdo tady v 16. století byl vlastně schopen tak dobře skatalogizovat knihy. Ten katalog je naprosto jako výjimečný v celé střední, řekla bych i západní Evropě. Takže jsem se tak jako po chvílích tím katalogem jako probírala a když jsem pak po několika letech hledala téma na disertační práci, tak ta volba byla celkem jasná, byla to Rožmberská knihovna. A protože ta tedy patří k těm knižním celkům, které doputovaly do Švédska v roce 1648, tak začaly i moje cesty vlastně za dochovanými knihami. Ty moje první pokusy byly ještě hodně jako naivní a neměla jsem vlastně příliš mnoho zdrojů, ze kterých vycházet, kde hledat a jakým způsobem hledat ty knihy, ale přeci jen několik desítek knih se mi podařilo tenkrát najít. A při tom výzkumu jsem zase v Rožmberském archivu objevila nějaký soupis nějaké pro mě tehdy úplně neznámé knihovny a po několika letech, kdy jsem se k tomu pramenu vrátila, tak se ukázalo, že vlastně jde o knihovnu sice rakouskou, která ale skončila zase v 17. století v Ditrištinské knihovně a spolu s ní tedy zase znovu jako se stala válečnou kořistí a moje cesty do Švédska se opakovaly.
2: Takže všechny vaše cesty skončily vždycky ano. Ve Švédsku bez ohledu na to, jakému tématu jste se začala věnovat. Ostatně ta kniha vaše Švédská knižní kořist z českých zemí, která tady leží přede mnou, tak má takovou velice elegantní obálku. Tam je mapa Evropy a jenom vlastně taková červená linie vedoucí od Mikulova jakožto nejjižnějšího bodu do Stockholmu vlastně ukazuje tu dlouhou cestu, kterou ty knihy urazily. Ještě než si tady budeme více povídat o tom vašem výzkumu, bychom asi měli připomenout tehdejší situaci v Evropě. Jsme tedy v letech 1618 až 1648.

0: Tohle je píseň švédské heavy metalové kapely Sabaton právě o bitvě o Karlův most v závěru té války v roce 1648. Celé to album je vlastně o tažení švédských vojsk Evropou. Můžeme si tady v hlavních obrysech připomenout tehdejší situaci v Evropě?
1: To 17. století je velmi jako složitým obdobím. Jednak na jedné straně vznikají ty moderní evropské státy, ale vznikají vlastně v prostoru jakoby mocenských bojů, dynastického soupeření, kdy po relativně klidném 16. století dochází k celoevropskému konfliktu. Na jedné straně ta Evropa je v určitém jako rozvratu a rodí se Evropa jako úplně nová, ale zároveň je to i období, které nebylo úplně jenom jako negativní, protože zároveň některé knihovny například sice zanikají, ale nové vlastně vznikají. Kardinál Mazarin v době 30leté války vybudoval tu obrovskou knihovnu, která je v Paříži dodnes. Stejně tak i v českých zemích v té době vlastně teprve vzniká ta Dietrichštinská knihovna v té podobě sálové obrovské knihovny, kterou pak Švédové odvezli z Mikulovského zámku. Takže nelze mluvit o tom 17. století jenom jakoby negativně. A dává to do souvislosti jenom s tím válečným tažením. My máme spojenou tu 30letou válku především s tím rokem 1618 až 1648, ale

0: ekonomickém a politickém, takže samozřejmě pak do toho vstupovala i ta vojenská část, ale zároveň se ve Švédsku vlastně v 17. století budují školy, je obnovena univerzita v Uppsale, jsou zakládány další univerzity, takže to byl takový jako komplexní proces pro Švédsko, kde vlastně i to kořistění knih, které se odehrávalo nejenom v českých zemích, ale i v Německu, v Polsku a v pobaltských státech, tak byla vlastně součást takové jakoby kulturní politiky švédských panovníků.
1: Jinak řečeno, švédská vojska nešla jenom po těch cennostech a knihách z českých zemí. Bylo to prostě svým způsobem běžný způsob kořistění nebo válečné praktiky a možná to leckoho překvapí, ale už i během 30leté války platilo válečné právo, které upravovalo podmínky konfiskace a kořistění protivníkova majetku. Co vlastně říkalo?
0: To právo na válečnou kořist je vlastně součástí už římského práva, ale je pravda, že právě 17. století a 30letá válka bylo prvním historickým obdobím, kdy docházelo k relativně masivním a systematickým přesunům těch kulturních památek, nejenom knih, ale také hodně archivů, kunstkomor a obrazových sbírek. Ale je vlastně paradoxní, že právě knihy a knihovny, které myslím, že v té době pro ty ukořistěné strany s výjimkou tedy Švédska byly spíše na prvním místě, vždycky byly ty cennosti a vlastně peníze a pro ty vojáky vlastně dost často oni kořistili i z důvodu, aby se vůbec obživili, takže měli vždycky po dobytí města 2-3 dny na to volné rabování. A to ale bylo opravdu součástí toho válečného práva a na začátku 30leté války došlo i k takové určité kodifikaci a k rozpracování tady toho tématu, které bylo v těch právních pramenech starších jako velmi stručné. Humanista a právník, také diplomat Hugo Grotius vydal několik knih o právu válečném. Nejznámější je jeho kniha z roku 1625, tři knihy o právu válečném, kde je právě celá kapitola věnovaná válečnému kořistění. On vytvořil celý takový velmi podrobný systém, který říkal, že právo na válečnou kořist vzniká v okamžiku, kdy jde o majetek, který nemá majitele. To znamenalo, že majetek ten majitel opustil, utekl vlastně třeba při dobytí města, nebo tam prostě nebyl přítomen v tu chvíli, anebo se pokusil ten majetek ukrýt. Tak v ten okamžik vznikalo právo tento majetek převzít jako válečnou kořist. On tam pracuje ještě s dalšími pojmy, rozpracovává, kdy je opravdu ta válečná kořist definitivně právoplatnou kořistí třeba při odvozu těch knih z toho města za hranice. A stejně tak tam kodifikoval, že vlastně restituovat tyto majetky lze pouze v případě, že to tak zakotví mírová smlouva, která ukončuje ten konkrétní válečný konflikt. Nebo v případě, že město je dobyto a je sepsána předtím nějaká smlouva o dobytí toho města, kdy se to město vzdává, tak pokud té smlouvě je přímo napsáno, že majetek bude chráněn, tak tak mělo být a nemohlo se stát právoplatnou válečnou kořistí. A Švédové skutečně, a potvrdilo se to i při výzkumu těch knihoven z českých a moravských zemí, tak Švédové skutečně tento právní status celkem důsledně dodržovali, zvláště když šlo o kořist pro švédskou korunu, pro švédského panovníka.
1: Takže vlastně to slovo loupit nebo krást tím pádem není úplně přesné, ne, je to ne, tak? Ne. Máme spíše říkat kořistit nebo zabavovat, nebo co je tedy ten přesnější termín?
0: Já asi nejčastěji používám slovo konfiskace, protože v okamžiku, když šlo opravdu o ten legální způsob, tak si myslím, že konfiskace, i když to jako v českém prostředí je nerado slyšeno, tak podle mě ten termín konfiskace to vyjadřuje asi jako nejlépe, i když samozřejmě někdy ty násilné okolnosti a někdy je to tak jako na hraně, kdy jako považovat třeba ten klášter za opuštěný, neopuštěný, když tam ponechali třeba jednoho mnicha a podobně, tak je to jakoby na hraně, ale určitě jako konfiskace nebo kořistění prostě je asi v pořádku.
1: Říká Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvíme dnes o knihách odvezených švédskými vojsky z českých zemí během 30leté války.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ještě bychom měli dodat vlastně, jak rozšířené byly tehdy knihy a jaký společenský status svým vlastníkům dávali, protože v případě některých těch skupin

0: konfiskovaných knihoven se tady bavíme o stovkách titulů. V té knize píšete, že někdy vlastně konfiskacím neušly ani měšťanské domácnosti, kde také bylo třeba 100 a více knih. To znamená, jak rozšířená byla kniha tehdy v rukou obyčejných lidí anebo právě aristokracie, klášterů a podobně.
1: Pokud se budeme bavit o celé Evropě, tak v tom 16. 17. století je tam poměrně silná disproporce třeba mezi jižní Evropou, kde knihtisk, knižní obchod fungoval velmi dobře už od 15. století, už vlastně i před vynálezem knihtisku, tam byl velký třeba obchod s rukopisy a podobně. Čím jdeme víc jakoby na sever, tak tím později se tam ten knižní obchod a knihy dostávají. Nicméně střední Evropa, české země, Německo vlastně patřili, zvlášť třeba u nás v době Rudolfa II., opravdu k místům, kde už knihy byly úplně běžnou součástí života českých obyvatel, samozřejmě s výjimkou venkovského obyvatelstva, kde ani čtení nebylo běžnou záležitostí, tam spíše se pořád učili lidé nasloucháním, ale třeba máme dobré výzkumy pro Prahu, kde i v měšťanských domácnostech řemeslníků typu řezník, pekař, tak v každé vlastně domácnosti už byly třeba 4, 6, někdy 10 knih. Byly to jazykově české knihy, hlavně z produkce veleslavínské nebo melantrišské tiskárny. Na Moravě zase ta situace byla trošku jiná, tam bylo víc jako toho třeba německého obyvatelstva v Olomouci, takže ta produkce zase byla třeba německá, ale ten knižní obchod byl opravdu u nás už tak velice rozvinutý, že máme doklady o tom, že knihy například vydané nebo kniha Bible vydaná v Anglii, mluvím o 80. letech 16. století, tak už rok poté ta kniha byla vlastně na regále jedné rakouské knihovny. A takových dokladů je bezpočet. Vždycky záleželo, nakolik ten majitel věnoval téhle oblasti jako svůj zájem. Samozřejmě to nebyla úplně levná záležitost, ale už ani ne drahá. Opravdu tu knihu už si mohl dovolit středně bohatý měšťan úplně bez problému, ale většinou spíše šlo o ten zájem. A čím vlastně víc bychom šli ještě na sever té Evropy, tak mizí jak ten knižní obchod, tak i ty střediska knihtisku. Takže právě Švédsko a ty severské země v podstatě ještě v 17. století, v polovině 17. století, neměly téměř žádné knihovny. Knižní obchod tam nefungoval vůbec. Místní knihtisk byl takový opravdu na jako hodně nízké úrovni. Takže opravdu to Švédsko, které se dostalo jako hodně do popředí z hlediska té politické a vojenské moci, tak potřebovalo velice jako rychle a nějakým jednoduchým způsobem dohnat i tu kulturní stránku, aby se mohlo rovnat těm evropským státům typu Habsburská říše nebo Francie. Takže odvést ty knihy z těch okupovaných území vlastně pro ně byla velmi snadná cesta, jak zaplnit prázdné regály těch knihoven, ať už ve školách, v církevních institucích a později vlastně i na Královském dvoře.
0: To je jedna věc vlastně mít plné regály a druhá věc je rozumět tomu obsahu těch knih. Tak k čemu byly ve Švédsku tedy knihy psané v cizím jazyce a často pojednávající o domácích nějakých záležitostech nebo o katolických tématech? Švédsko tehdy nebylo katolické.
1: Tam musíme rozlišovat ve Švédsku několik fází vztahu k té válečné kořisti. Ještě předtím, než Švédové začali odvážet knihovny z českých zemí, tak ukořistili řadu knihoven v jednotlivých německých městech, pak také v Polsku a v Pobaltí, což Polsko bylo tenkrát jako součástí Polsko-Litevské unie, takže to byl jakoby jeden stát, se kterým Švédsko válčilo od začátku 17. století až do roku 1760. Takže oni odvezli už předtím řadu knihoven, ty byly ale téměř výlučně jako církevní, katolické knihovny. Gustav II. Adolf, otec královny Kristýny, se kterou máme spojenou tu českou kořist, tak jeho plán byl naprosto jako jasný a dodržel ho až do konce svého života. On tyto knihy směřoval bez výhrad do univerzitní knihovny v Uppsale. Tato univerzita sice měla středověký původ, ale vlastně v 16. století byla v velmi špatném stavu a on se snažil jako ji podporovat finančně a dalšími způsoby a založil založil také vlastně v roce 1621 a 22 univerzitní knihovnu a tam směřovali všechny tyto knihy. Nikdo jako nepřemýšlel nad tím obsahem. Tam prostě směřovali všechny ty sbírky a bylo už na univerzitě, co s těmi knihami udělá. Zároveň se objevovaly už takové hlasy i těch gymnázií, které vlastně Gustav II. Adolf ve Velkém zakládal, že také potřebují knihy, ale za jeho života vlastně na nic takového nedošlo. Opravdu všechny knihy končily v té Upsale. V Upsale samozřejmě měli velmi těžkou hlavu z toho, že 70-80% těch knih jednak je teologie, což jako je v pořádku, protože to bylo ve všech i šlechtických knihovnách, víc jak polovina knih byla náboženská literatura, ale tady šlo vlastně dost často o knihy, tedy ty katolické, někdy často už i z toho potridentského katolického období, které byly hodně jako bojovné, hodně proti luteránství naměřené. Takže oni vlastně trvalo to tam ale desítky let, než se vytvořili systém, kdy oni ty knihy rozdělili na ty méně užitečné a ty jako pro ně praktické a užitečné. Takže to rozdělili do dvou vlastně poschodí. V dalších desetiletích některé knihy zase, jak se změnil diskurs třeba i v teologii a ve vývoji té švédské společnosti, tak některé knihy zase přemístily do těch užitečných a naopak, ale i řada rukopisů v té době vlastně byla zničena, protože považovali za neužitečné a prostě také bojovali s místem, neměli prostory, což je problém knihoven vlastně do dneška, tak už tenkrát to tak bylo. Když ale tam přišly knihy z těch českých zemí, tak situace už byla jako úplně jiná, hlavně se změnil panovník, královna Kristýna, trochu v rozporu s tím, co si přál vlastně kancléř Axel Oxenstierna, který dál sledoval tu linii jejího otce, že ty knihy by měly tedy jít buď do Upsaly nebo do těch nově založených gymnázií, tak královna Kristýna, která sama byla velmi jako vzdělaná, byla to taková velice zajímavá osobnost, která my si ji někdy trošku idealizujeme jako sběratelku knih a člověka, který se zajímal
0: děl, ano,
1: který se zajímal o filozofii a o umění, tak určitě ano, ale konkrétně s těmi knihami z českých zemí, ona si je tedy jako nechala vlastně na královském dvoře a budovala z nich tu knihovnu dvorskou, šlechtickou, tak, aby se vyrovnala vlastně evropským panovníkům. Ale zároveň ty knihy velice utilitárně používala například jako náhradu za nevyplacenou mzdu svým knihovníkům. Samozřejmě rozdávala také jako dary. Vyměnila třeba s Upsalou více jak 100-150 tisků z oboru historie za staré rukopisy, které tam byly z těch předchozích válečných kořistí. Takže nemůžeme si představovat, že královna Kristýna si celé dny a týdny probírala knihami z české kořisti. Určitě tam byly knihy, které ji zajímaly. Pro mě třeba bylo zajímavé zjištění, že protože vznikaly nějaké jakoby v té době už katalogy, takže víme, jak ty knihy třeba stály, jak se knihovníci museli vypořádat s tím, že se tam dostaly různorodé celky. Tam hrála velkou roli právě Ditrištinská knihovna, jejíž systém se stal vlastně tím vzorem pro nové uspořádání Královské knihovny ve Stockholmu hned po tom příjezdu. Ale vlastně ty české knihy velice brzy ztratily tenhle svůj jakoby zásadní význam i pro tu královnu, protože ona nejen ty knihy ukořistila v té střední Evropě, ale zároveň a krátce poté nakupovala ještě větší knižní celky významných humanistů, hlavně ve Francii a na severu Evropy a ty už pro ně byly ještě jako zajímavější. Ale je zajímavé, že možná ty české knihy v těch prvních letech mohly mít i trochu vliv na skutečnost, že královna Kristýna v těch letech vlastně přecházela z té luteránské víry na katolictví. Tam vlastně hodně historiků jako hledá nějaké zdroje, jak se dostávala k těm informacím, že ji navštivovali tajně jezuité a René Descartes, jestli na ní měl vliv v tomto smyslu, ale nikdo se vůbec nezamyslel nad tím, že ona měla k dispozici v té dvorské knihovně stovky tisíce jako katolických knih. Takže tam si myslím, že nějakou roli právě i ta česká kořist mohla tak záškodnicky jako mít na další vývoj Švédska.
0: Připomíná Lenka Veselá z knihovny Akademie věd. V rozhovoru s ní budeme pokračovat i po zprávách, které se teď blíží. Budeme mluvit třeba o tom, jak švédská vojska knihy transportovala nebo v čem pátrání po odvezených knihách připomíná detektivní případ. Tak zůstaňte s námi.
2: 21:30 Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: skrýt za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí. Testování maximální rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 bude pokračovat i dál. Ministerstvo dopravy chce získat víc dat o bezpečnosti i chování řidičů v různých podmínkách. Proměnné dopravní značky umožňují vyšší rychlost jen za vhodného počasí. V zimních měsících proto byly aktivní jenom zřídka. 5 lidí zůstává v nemocnici po tom, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. Řidiče auta policie dopadla. 31-letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívili italský prezident Sergio Mattarella i premiérka Giorgia Meloniová. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne.
1: Neprůjezdná 13 u Karlových Varů a nebezpečí u České Lípy. Na dálnici D1 se objíždí odstavená vozidla. Na výjezdu z Prahy do Brna na exitu 15 stojí autobus. Za sjezdem na Velké Popovice na Krajnici. Značení u vozidla částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí kamion s defektem. 130. kilometr v zálivu protihlukové stěny na blikačích. Náš zpravodaj z místa hlásil, že má defekt do vozovky. Silnice 13 je na vjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova. Neprůjezdná u Dalovic. Na úrovni čerpací stanice Orlen průjezd zavřela srážka dvou osobních aut se zraněním. Poslední odbočka před uzavírkou nehodou je na Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě oblačno a zataženo, s deštěm teploty 5 až 0. A zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, s deštěm. Teploty zítra 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, na horách kolem 10, v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Švédsko zažilo v 17. století nebývalý mocenský a vojenský vzestup a stalo se významným hráčem na mapě Evropy. Úspěchy v bojích na území dnešního Polska a Litvy, v Německé říši a následně v českých zemích korunovali švédští vojáci válečným kořistěním, ať už zlata a cenností nebo uměleckých děl a knih. Ty následně rychle doplňovaly prázdné regály ve švédských knihovnách. Kvůli razantnímu přijetí reformace v 16. století totiž ve Švédsku došlo k rušení klášterů, k útlumu katedrálních škol a Uppsalské univerzity, což zpomalilo tamní vzdělávací systém a literární produkci.
2: Leonardo Plus.
3: České země nebyly jediným územím, odkud během 30leté války odvezla švédská vojska na královský rozkaz celé knihovny, ale zdejší kořist patřila v tomto období k těm nejvýznamnějším. A právě okolnostmi konfiskování knih a jejich dalším životem v rukách švédských majitelů se zabývá náš dnešní host, kterým je Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. A u poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
4: Během 30leté války v 17. století Švédové v Praze naskládali knihy do sudů a po Vltavě a Labi poslali na přezimování do pevnosti Démic v Německu. Po zimě sudy naložili na loď ve Vízmaru a poslali do Stockholmu královně Kristýně. Švédové měli naspěch, protože se blížilo uzavření Vestfálského míru. Po jeho podpisu by nebylo možné válečnou kořist odvést.
3: Tohle je ukázka z krátkého filmu, který přibližuje vaše pátrání po knihách. Je dostupný na stránkách knižni.kořist.cz, což je vlastně taková databáze i přeložení do laického jazyka toho vašeho výzkumu a pátrání po knihách. A připomínám také tu vaši knihu Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v loni vydalo nakladatelství Skriptorium. Když člověk čte, tak je to skutečně taková detektivka. Byla to detektivka i pro vás, kde jste si říkala, že začnete při tom svém pátrání?
5: Určitě. A každá ta cesta i v současné době je pro mě vždycky jako výzvou, protože vždycky v tom souboru knih, které se tam snažím zpracovat jako co nejrychleji a nejintenzivněji, tak se objeví něco jako zajímavého a překvapivého. Takže úplně ty moje první cesty za tou Rožumberskou knihovnou byly takové jako opravdu naivní, řekla bych, jako kdy jsem jen věděla, v jakých městech se ty knihy asi jako ty větší soubory knih nacházejí, ale vlastně to byl rok 2000-2001, kdy kromě snad Královské knihovny ještě ani knihovny neměly prostě webové stránky, takže se nedalo ani nikomu napsat e-mail a zjistit si třeba, kdy mají otevřeno. Takže já jsem tak jako opravdu, když řeknu na blind, jezdila do těch měst a snažila jsem se zjistit, kde ty české knihy jsou. Takže třeba jsem takhle přijela do krásného města Strängnäs, kde se vlastně nachází největší soubor českých knih, je jich tam více jak 1600.
3: Kde to je přesně?
5: Strängnäs leží asi 60 kilometrů od Stockholmu, je to kolem toho krásného jezera Malaren, vlakem krásná cesta a právě v 16. 17. století to bylo velmi jako významné město, je tam krásná katedrála už od středověku, bylo to biskupství a působil tam velmi významný biskup Johann Mathesius, který se přátelil s Komenským. Komenský tam byl ale tady ještě před Kořistí. A já, když jsem do toho města prostě přijela, tak jsem šla do tam městské knihovny, taková malinkatá, jako jinak je to malé město. A pátrala jsem, tedy ptala jsem se knihovnic, jako že bych chtěla vidět jako staré české knihy a paní byla z toho taková jako zmatená, řekla, tady máme jen jako věci, prostě moderní knížky, tady jako staré věci nemáme, ale možná bude vidět Ranghilda. A zrovna tam na návštěvě byla jejich bývalá kolegyně už v důchodu, která tam jako přišla tehdy už vlastně 60-70 letá paní a ona mi řekla, tak pojedeme domů pro klíč, já vám ukážu, asi to budou ty knihy, co hledáte. A my jsme pak přijeli ke katedrále, ona opravdu velkým klíčem otevřela jednu část té katedrály a tam opravdu těch téměř 400 let ty knihy stojí vlastně na stejné místě. Oni trošku putovali po té katedrále, ale jsou na stejném místě, jako je tam kdysi tedy umístil tady ten biskup, který je dostal darem právě od královny Kristýny. Takže to byly takové opravdu moje jakoby naivní začátky. Šla jsem vlastně jenom po těch rožumberských knihách, nezajímaly mě ty ostatní knihovny, ale jak už jsem zmínila na začátku, tak vlastně jenom pár let poté jsem tam zase putovala za jednou částí té Dietrichštejnské knihovny, to byla knihovna Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu a tehdy už jsem byla jednak poučená, jednak už jsem tam měla ty kontakty, knihovníci mi dávali, protože už mě znali trošku, už jsem vydala i nějakou knihu o té rožumberské knihovně, takže mi začali poskytovat i třeba nějaké interní pomůcky, lístkové katalogy proveniencí ve Westeros je mají krásně zpracované interně, takže jsem se dostávala jako hloubš a hloubš. A v té době jsem také narazila v Uppsale na lístkový katalog z pozůstalosti jednoho švédského historika, který žil na začátku 20. století a ten se zabýval švédskou kořistí jako celek, nejenom z českých zemí, ale ze všech těch evropských zemí a vydal ve švédštině takovou dvousvazkovou velkou publikaci, ale zanechal v pozůstalosti i několik takových boxů s lístky a jeden ten box byl věnován jenom českým zemím. Bylo tam 500 prostě knih zaznamenaných po celém Švédsku a částečně i v Německu, které on i po vydání té své práce dál objevoval. Takže jsem už tenkrát tak nějak do budoucna mi to nedalo jako správnému historikovi a badateli, tak jsem všechno si nafotila s tím, že člověk nikdy neví, co bude v budoucnu, vše se vždycky hodí. A z toho jsem vlastně těžila jako ještě dalších mnoho let, protože sice ty knihy, které tam viděl ten pán před 100 lety, bylo potřeba vždycky všechno jako ověřit a ukázalo se, že třeba v Německu ty knihy, které on ještě viděl, tak dneska už dost často nejsou. Bych řekla už tak ze 70% nejsou, protože zanikly, schořely hlavně při bombardování za druhé světové války. Některé knihy zase se třeba dostaly zase do Ruska, jakoby právě po druhé světové válce a podobně. Takže to opravdu je detektivní pátrání a úplně někdy takové jako wow efekty člověk zažívá, když čím déle se tím zabývá a zná ty jednotlivé knihovny, jednotlivé lidi, kteří je vlastnili, tak mně se stalo třeba před pár lety ve Vatikánské knihovně. Objednala jsem si rukopis, který nebyl označen jako by kniha z válečné kořisti, ale patřil do té sbírky královny Kristýny. A vztahoval se ten obsah ke střední Evropě. Tlustá kniha plná jako erbů, šlechty z Rakouska hodně, z Čech, ale také z Německa. No a já jsem prohlížela si tedy ten korpus, k tomu byla ještě nějaká rukopisná kronika. A v té knize mezi stránkou asi 320 a 321 byl vložený lísteček, kde si ten majitel poznamenal, kolik zaplatil malíři za namalování těch erbů, kterých tam bylo několik set. A já vlastně podle toho rukopisu a pak ještě teda podle dalších ještě drobných znaků jsem dokázala určit, že je to kniha právě toho Jeronýma Becka z Leopoldsdorfu, kterým jsem se nedlouho předtím zabývala. Takže
3: to
5: jsme
3: muselo
5: jako,
3: být radost to mezi stránkou 320 a 321.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: S Lenkou Veselou z knihovny Akademie věd dnes mluvíme o knihách, které z Prahy, Olomouce a Mikulova odvezla během 30leté války švédská vojska do Stockholmu. Co jsou vlastně začty, značky a stopy v těch vítězcích knih, které vám pomáhají posouvat se dál a stotožňovat ty ukořistěné knihy?
5: No právě ty značky jsou to zásadní při celém výzkumu, protože jako archivních pramenů přímo ke konfiskacím, ale i k dějinám těch českých a moravských knihoven se dochovalo naprosto minimálně. Takže ty knihy, i pro mě to bylo obrovské překvapení, jak ty knihy jsou silným výpovědním pramenem. Člověk musí velmi jako dobře znát celou tu historii těch knihoven i vlastně jejich osudů ve Švédsku, protože opravdu na těch knihách se nacházejí různé staré signatury. Když už je člověk zná, tak zjistí, že ta určitá signatura znamená, že ta knihovna v určitých letech byla třeba součástí královské knihovny ve Stockholmu. Další značka, červená, prostě tuškou, takovou jako neohrabaně napsaná i někdy na vazbu, někdy na předsádku, znamená, že ta kniha prošla aukcí knih ve Strängnäs v roce 1765. Samozřejmě mnohem jednoznačnější jsou pak ty výpovědní typy proveniencí, jako jsou ex libris a supra libros.
3: Samozřejmě to znamená ty značky, které si tam dávali sami majitelé,
5: ano,
3: na
5: sami
3: ty
5: majitelé,
3: knihy,
5: ano.
3: Buď dovnitř, anebo na
5: anebo
3: vazbu.
5: Na vazbu. Někdy jsou to jako jenom rukopisné ex libris, jakoby, že si to podepsali, že ta kniha mi patřila. Pak je někdy, pokud nejde o známou osobnost, tak je potřeba jako dohledávat a dost často se to jako i podaří, že to byl třeba olomoucký měšťan, který tu knihu daroval třeba jezuitské koleji. Takže se dá jako dopátrávat někdy dost často hodně do hloubky, komu ta kniha patřila, jaké měla osudy a někdy je to opravdu jako hodně, hodně barvité. Ale pak tam máme vlastně vrstvu knih, které ty značky jako nemají. Buď je ztratili v průběhu dalších staletí, to je případ právě bohužel těch vatikánských rukopisů, které byly v baroku převázány do nových vazeb, takže ty provenience se jako z většiny úplně ztrácí a my musíme právě vycházet z nějakých vedlejších údajů, ale pak jsem vlastně došla k závěru, že i některé knihy už v těch českých knihovnách, a platí to třeba i pro tu Dittrichštinskou knihovnu, část knih prostě nebyla označena tím klasickým jakoby ex libris, jako všechny knihy třeba z Dittrichštinské knihovny. A tyhle knihy se trošku ztrácí jako z toho výzkumu, protože prostě můžeme mít i podezření, že je to kniha z českých zemí, ale někdy vůbec ne, protože jen malé procento těch knih bylo vydáno v českých zemích nebo jsou jazykově české, jak jste se ještě předtím ptala na ten jazyk, tak většina knih byla vlastně i u nás, i v zahraničí v těch knihovnách latinsky. Malá část německy a ještě menší část třeba česky, nebo ještě v jiných třeba orientálních jazycích, ale jako ta latina byla univerzálním jazykem vlastně knih, takže to jazyk nebyl ten problém ve Švédsku úplně.
3: A kdybychom to měli říct nějak početně, tak po kolika zhruba knihách se pátrá? Kolik knih se tak odhaduje, že švédská vojska odvezla tedy z českých zemí a kolik jste jich zatím našla a stotožnila vy?
5: Tak dohromady asi ten můj odhad je, že se jednalo o tak přibližně 25 tisíc knih. Paradoxně ty knihovny z Prahy, z Olomouce a z Mikulova se na tom podílí tak zhruba vždy třetinou. Je to spíš jako shoda náhod, ale vychází to tak. My vlastně máme detailní informace především o knihách z Mikulova, kde vznikl...
3: Teta Dytrištejnská knihovna,
5: ano. A ten katalog vznikl vlastně v okamžiku té konfiskace. Ta knihovna byla uspořádaná velmi sofistikovaně, ale chyběl katalog. A švédský komisář, který to měl na starosti, Johannes Busso, byl neuvěřitelně asi jako pilný a vzdělaný člověk. My o něm víme velmi málo. Pouze to, že byl třeba nobilitován potom za ty své zásluhy o moravskou kořist královnou Kristínou, ale on během několika týdnů dokázal, zřejmě měl teda pomocníky, o nichž nevíme už vůbec nic, ale během několika týdnů celou tu 8000 knihovnu jako skatalogizoval, a to velmi jako kvalitně. A navíc ten katalog byl i takovým předávacím protokolem, protože on tam i zapsal, které knihy se nacházejí v jakých sudech, které vlastně pak ty knihy balily do obrovských sudů, protože do jednoho sudu se vešlo třeba i 150 jako knih, záleželo vždycky na rozměru. Ty knihy v té době byly, některé byly obrovské, foliové, prostě asi jako polovina kodexu Gigas i víc, ale byly tam i malinkaté knihy osmerkového rozměru, takže to vždycky záleželo. Takže tam opravdu došlo k velmi přesnému jako vymezení toho, co tady Švédové odvezli. Ale v těch jiných městech už ta situace byla jiná. V Olomouci, kde tady ten Johannes Busso pokračoval, vlastně jako ty knihy byly z Mikulova nejdříve odvezeny do Olomouce, kde čekali ještě několik let na odvoz. A došlo ke konfiskaci tady těch knihoven v Olomouci, tak tam sice víme, že soupis minimálně jezuitské knihovny, která jako jediná byla ukořistěna v Olomouci jako celek, soupis vznikl, ale nedochoval se. A nedochovaly se ani žádné starší katalogy tamních knihoven, ačkoliv víme, že ty katalogy existovaly, takže nevíme, jestli už zmizely už před příchodem Švédů nebo prostě během transportu nebo ve Švédsku. Já si osobně myslím, že vůbec nešly s těmi knihami, protože brzy poté, co ty knihy se ocitly ve Švédsku, v roce 1651 vznikl ve Švédsku soupis rukopisů a tam ty ostatní české katalogy jsou, ale ty olomoucké nejsou, takže zmizeli někde ve víru dějin mezi tím. No a v Praze byla situace ještě jako chaotičtější, tam šlo o čas, Švédové potřebovali odvést včas jak knihovny z Pražského hradu, tak Kunstkomoru a obrazárnu, takže tam soupis žádný nevznikl. Mohli bychom říct, že podstatnou část té knižní kořisti zachycuje rožumberský katalog, ale tomu tak není, protože rožumberská knihovna, než přišla v roce 1647 do Prahy už jako majetek císaře Ferdinanda III., tak už několik tisíc knih bylo z té knihovny vyřazeno a vráceno vlastně k tým klášterům na jihu Čech a byly tam i velké ztráty, jakoby takové ty výpůjčky, které se už nikdy nevrátily.
3: To známe i do dneška, no.
5: Ano, ano. Takže vlastně o té pražské kořisti toho víme jakoby relativně málo. A k jedním z těch asi pro mě nejzajímavějších objevů z toho výzkumu byl právě objev katalogu Pražské hradní knihovny z roku 1636, o kterém se vědělo, že existoval, že ho odvezl jeden švédský velitel tady do Německa. A už pak po něm nebylo vyduslechu a vlastně badatelé, hlavně kunsthistorici, kteří se zabývají Rudolfem II., tak si všichni mysleli, že jde o knihovnu jako Rudolfa II. A tak jako jsme všichni štkali, že až se objeví ten katalog, tak budeme vědět, jaké knihy měl Rudolf II. A vlastně mně se podařilo vlastně najít ne ten originál, ale vlastně pozdější edici. Ten příběh byl nakonec úplně jiný, ten originál zůstal v Praze a byl prodán až v 18. století. Ale byl vydán jako edičně v té době a ukázalo se, že jde o soukromou knihovnu císaře Ferdinanda III., což je pro nás úplně nová a zajímavá věc, že právě tento císař budoval právě na Pražském hradě sbírky, přestěhoval tam rožumberskou knihovnu a měl tam i osobní knihovnu, která obsahovala řadu jeho takových osobních memorábilí a knih, ze kterých se učil jakoby jako mladý student.
3: Teď jste tady popsala, že švédská vojska kořistila ty knihy hlavně v Mikulově, v Olomouci a v Praze, ale od různých vlastníků. Snažili se je tedy po uzavření Vestfálského míru nebo v těch následujících letech ti jejich vlastníci získat zpátky ze Švédska? Jak jste o tom mluvila v souvislosti s tím válečným právem?
5: Tak všechny knihovny z českých zemí byly odvezeny před uzavřením Vestfálského míru, takže na ně se restituční nároky nevztahovaly. V těch mírových smlouvách bylo ukotveno, že tedy císař Ferdinand III. Může restituovat archiválie a hmotné předměty, které byly odvezeny vlastně po uzavření toho míru, což opravdu byla ta kunstkomora, obrazárna a archiválie. Probíhala pak taková jakoby jednání, která trvala vlastně několik let a byla velmi jako složitá a asi vypjatá. Jednalo se tam ještě jako další, možná i důležitější věci z hlediska habsburského panovníka, ale tohle bylo také předmětem těch jednání. Ale vlastně sám císař a ti vyslanci vlastně ani nevěděli, co mají nárokovat, jako jaké archiválie byly odvezeny a podobně. Takže ta jednání nikam příliš nevedla a hlavně královna Kristýna odmítla v určité fázi už o těchto věcech dál jednat. A vyhrožovala dokonce, že tedy švédská vojska, která tady ještě pobývala, protože jim měl císař vyplatit jako docela velké reparace, v Olomouci byly třeba až do roku 1650, tak dokonce pohrozila, že ta švédská vojska tady mohou zůstat i navždy, pokud bude naléhat na vrácení těch věcí. Takže císař vlastně ta jednání vzdal a vlastně opravdu podpisem těch ještě dodatečných nějakých mírových jako ujednání vlastně s tím stavem souhlasil. Takže ten opravdu právní nárok tímto okamžikem úplně zanikl, i pokud jde o kunstkomoru a obrazovou sbírku z Pražského hradu. Sice se pak objevovaly na začátku 18. století takové jako dotazy z české strany, jestli by tedy archiv, a šlo především o ty archiválie, jestli by je nebylo možné nějak vrátit nebo nějaké jakoby zajímavé rukopisy, ale tam švédští panovníci vždy odpověděli, že opravdu je to válečná kořist jejich předchůdců a že je mohou zapůjčit k opisu a podobně, to, že tomu se nebrání, ale jako vrátit nikoli. Přesto tedy v 19. století k určitému návratu, nebo nedá se říct návratu, ale jako dár, jako projev vlastně osobního dáru sympatií král Oskar II. Věnoval vlastně 21 českých rukopisů habsburskému panovníkovi.
3: Co to bylo za knihy? Byly nějak důležité pro historii českých zemí? Nebo?
5: Určitě, jako každý rukopis, který je vždycky unikát, tak tohoto období, ať už ze středověku nebo i z toho raného novověku, je vždycky jako důležitý, ať už pro dějiny nebo pro vývoj českého jazyka. A tam vlastně měl obrovskou zásluhu moravský historik Béda Dudí, který v polovině 19. století pobýval ve Švédsku více jak 4 měsíce a zmapoval právě jako ty rukopisy. Pak i později v knihovně královny Kristýny ve Vatikánu pokračoval v tomhle výzkumu a on opravdu byl schopen popsat všechny ty jazykově české rukopisy, jich je asi 21. A asi 3 desetiletí poté, co tam pobýval, tak on navázal velmi úzké vztahy se švédským královským knihovníkem Gustavem Klemingem a spolu dojednávali dlouhé roky jako tady tu možnost. Paradoxně zase to byla spíše česká strana, která jakoby české nebo moravské gubernium, které zdržovalo tady ta jednání, protože samozřejmě jako protiváhu toho daru, který byl nevyčíslitelné hodnoty, chtělo Švédsko symbolicky také nějaké jakoby aspoň dobové tisky a podobně a i na to to moravské gubernium příliš jako nechtělo slyšet, až se do toho vložil sám panovník na podnět toho Bédy Dudíka, takže se to v roce 1978 podařilo a ty knihy, ty rukopisy se vrátily zpět a jsou dneska v Moravském zemském archívu.
3: Ještě musíme asi připomenout, že část těch knih už se nikdy nevrátí, protože královská knihovna ve Stockholmu schořela, postihl jí velký požár, kde také skončilo tedy mnoho českých knih. Ale co byste tady vzkázala lidem, kteří dodnes píší na švédskou ambasádu po prohraném hokejovém zápase, kdy se vrátí ty knihy ze Švédska? Má smysl o ně usilovat nebo vlastně ten právní nárok je jasný a říká, že teď už jsou součástí švédských knihoven?
5: Myslím, že v současné době i v době, kdy těch pokročilých metod a digitalizace a vlastně i takových projektů, jako je ten můj, kdy vlastně všechny ty knihy jsou dneska jakoby přístupné i široké veřejnosti právě prostřednictvím jako databází, fotodokumentace. Mně se vlastně podařilo, to jsem zapomněla v té minulé otázce zodpovědět, tak se mi podařilo do dnešních dnů zachytit více jak 4300 dochovaných knih, které se nacházejí v 60 institucích po celé Evropě, v 16 zemích, tak vlastně dneska ten materiál je už vlastně k dispozici pro to bádání nebo i zájem a prohlížení. Takže jako dnes bavit se o tom, jestli kde ty knihy jsou uloženy, vlastně není důležité. Dneska jsou ty knihovny zase virtuálně spojeny v tom databázovém prostředí, kde jedním dotazem si můžete prohlídnout všechny knihy Petra Voka z Rožumberka, na další dotaz knihy Rudolfa II. A podobně a můžete s nimi i jako odborně vědecky pracovat, tak vlastně opravdu už vůbec jakoby nehraje roli, kde ty knihy jsou a spíš naším úkolem je ty knihovny zkoumat a zařadit je, a to byl můj velký cíl, vrátit je vlastně zpátky do těch českých kulturních dějin a to doufám, že jak současným, tak ještě budoucím výzkumem se právě bude dít.
4: Staré knihy zrcadlí minulost a kulturu, na které stojí naše společnost. Knihověda zpřítomňuje příběhy a poselství knih. A knihovědec je historik, badatel, trochu lingvista, restaurátor, psycholog, kartograf, heraldik, genealog, cestovatel, knižní detektiv.
3: Tak to byla ještě jedna ukázka z krátkého filmu o švédské knižní kořisti, v níž jsme slyšeli shrnutí a cíle vaší práce. Co vlastně plánujete v tomto tématu dál? Zaměříte se třeba i na ukořistěná umělecká díla z této doby?
5: To bych nechala spíš kolegům kunzhistorikům, protože to je úplně jako jiná disciplína. Oni mají situaci horší v tom, že právě ty předměty a obrazy nemají ty značky vlastnické, které jako nám vypovídají o tom, kde ty knihy putovaly a odkud pocházejí. Takže oni mají tu práci mnohem složitější, ale právě kolegové z Ústavu dějin umění Akademie věd před několika lety takový projekt měli. Byl to projekt zaměřený na obrazárnu Rudolfa II. A součástí toho jejich výzkumu mělo být i zmapovat ty dochované obrazy. Ty výstupy ještě nejsou na světě, ale očekáváme je každou chvíli, takže to je určitě spíš záležitost pro ně.
3: No a váš směr
5: a pro mě, já určitě chci pokračovat dál to mapování, protože asi zhruba tisícovka knih ještě čeká. Jsou v té databázi už jako zaznamenány bibliograficky, základně i komu patří, ale ještě neprošly mýma jako rukama, takže mě ještě tisíc knih čeká. Ráda bych pronikla ještě, protože teď už nové knihy se objevují pouze vlastně přímým výzkumem na regálech těch knihoven, což se mi ve Švédsku daří hodně v Uppsale, kde je skvělý kolega Petr Hjekvist, který i sám hledá pro mě knihy, nebo spolu pak hledáme knihy, když tam jsem. Ale třeba ještě v Královské knihovně ve Stockholmu, byť tam tedy většina té knihovny schořela na konci 17. století, jak jste zmínila, tak si myslím, že ještě tam budou nějaké menší nálezy, ale už ne nějaké, jakoby nebudou to tisíce jako nových knih. Takže já se chci věnovat hlavně tomu výzkumu těch knihoven, tak aby opravdu jsme je dobře zařadili jakoby do těch českých kulturních dějin. A my vlastně jsme minulý rok v knihovně vytvořili nové centrum výzkumné pro dějiny knižní kultury právě rudolfinské doby, takže i tady ten výzkum švédské kořesti do toho krásně zapadá a určitě by tam chyběl, kdyby jsme se tomu nevěnovali.
3: Ano, a v této souvislosti musíme také dodat, že jste 11. května za své bádání a aktivity na tomto poli dostala čestnou oborovou medaili Františka Palackého, kterou uděluje Akademie věd České republiky, a to za zásluhy v historických vědách. Tak ať se vám daří ve vašem dalším knihovědném detektivním bátrání.
5: Děkuji moc.
3: Naším hostem byla Lenka Veselá z knihovny Akademie věd České republiky. Mluvili jsme především o vaší knize Švédská knižní kořist z českých zemí, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Skriptorium, ale připomínám i ty stránky knižní-kořist.cz. Děkuji, že jste přišla do Leonarda+.
5: Také děkuji.
3: A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
2: Interview Plus.
3: Znalec dějin střední a východní Evropy. Intelektuál, který se otevřeně a kriticky vyjadřuje i k aktuální politice stávající americké administrativy. To je historik Timothy Snyder. Jak hodnotí Trumpovu návštěvu v Číně a proč o něm říká, že má negativní charisma? A jaký je v jeho pojetí rozdíl mezi historií a minulostí? I o tom s Timothy Snyderem debatoval na veletrhu Svět knihy Petr Vizina.
2: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Předseda ústavního soudu Baxa na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Papež Lev XIV. Zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Fotbalisté Plzně v lize porazili Jablonec vysoko 5-0. Hradec Králové přehrál Slávii 3-1. A zítra čekáme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy přidají přehánky. Na východě bude pršet. Teploty 16 až 21 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Pietní akt v Terezíně připomněl oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci anebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
6: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
7: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev i institucí. Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci. Informuje o tom server Vatican News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
8: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky v Česku loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodej pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky. Připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
9: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
0: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Fotbalisté už jistých mistrů šance ligy ze Slávie prohráli ve čtvrtém kole nadstavby na hřišti Hradce Králové 1-3. Východočeši si tak zajistili čtvrté místo v tabulce, které znamená předkola evropských pohárů. Za hradecký klub bude i dál nastupovat kapitán Vladimír Darida, který s klubem prodloužil smlouvu o 2 roky. Sparta pak vyhrála v Liberci 2-0 a Plzeň deklasovala Jablonec 5-0. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Švýcarsku nad Itálií 4-1, Švédsko porazilo Dánsko 6-2, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Teď hraje Slovinsko s Norskem, utkání vidí Petr Kadeřábek.
10: Díky hattricku Jakoba Berglunda vedou Norové ve 44. minutě nad Slovinci 4-0 v souběžně hraném utkání. V Curychu vedou Lotyši nad Německem 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Čeští hokejisté nastoupí po třetí ve skupině šampionátu zítra večer proti Švédsku.
1: Neprůjezdná D3 u Českých Budějovic a kolona na dálnici D1 v Brně. Dálnice D3 je z Českých Budějovic do Kaplice. Teď neprůjezdná. Zavřený je na kilometru 135,5 tunel Pohůrka. Obousměrně. Omezení kvůli stavbě nového omezení by mělo trvat zhruba 15 minut, tedy ta uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se vytvořila kolona. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 jenom nové omezení, průjezdný jen jeden pruh. Kolona má zhruba 2 kilometry, začíná poblíž sjezdu k OMV.
11: Při dojezdu do Brna od Vyškova po D1 se tvoří kolona zhruba asi 2 kilometry, zdržení cirka 10 minut.
1: Silnice 13 je na vjezdu do Karlových Varů z Ostrova a Chomutova. Stále neprůjezdná. U Dalovic naproti čerpací stanice Orlen průjezd zavřela srážka 2 osobních aut. Objíždí se sjezdem na Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. To byly zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Cesta za dobrým výdělkem v jihovýchodní Asii se jim změnila v noční můru, které se budou těžko zbavovat. Kvůli vysokým cenám, exotické nemoci ani nebezpečným zvířatům to ale nebylo. Osudným se jim stala takzvaná scam centra, díky kterým přijdou miliony lidí po celém světě každý rok o miliardy dolarů. A mizí v nich i lidé. Hrozí nebezpečí také Čechům? Fenomén asijských scam center je námětem dalšího dílu pořadu Zaostřeno. U jehož poslechu vás vítá David Jakš.
2: Zaostřeno.
12: Anglické slovíčko scam znamená podvod nebo boudu, ve smyslu někoho podvést, obalamutit nebo uvést v omyl. Na velmi nebezpečnou kriminální činnost, která se bleskurychle šíří světem, hlavně jihovýchodní Asií, sedí tenhle překlad dokonale. Platební karty a QR kódy nám sice neskutečně zjednodušily práci s penězi, ale současně pozvali do našich mobilů a počítačů podvodníky, kteří ve virtuálním prostoru umějí velké věci. Vyluxovat účet nebo použít cizí peníze pro vlastní potřebu dokáží v řádu několika vteřin. Naštěstí mnohem víc než české účty je zajímají bankovní konta ve velkých lidnatých zemích Asie, Severní Ameriky a Západní Evropy. Aby efektivně oslovili potenciální oběti, telefonicky nebo e-mailem, potřebují stovky tisíc rodilých mluvčích, kteří se podvodně vydávají za správce systémů, bankéře nebo policisty.
13: Nalákali mě na pracovní inzerát, že prý budu pracovat na nákladní lodi, která teď kotví v Thajsku. Zaplatili mi letenku do města Chiang Mai na severu Thajska a odtamtud, že mě převezou na jih do přístavu. Jeli jsme v noci, ale ne do přístavu, nýbrž na hranici s Barmou, což jsem nevěděl. Tam se na mě vrhlo několik ozbrojených mužů. Zbili mě a malou lodí převezli přes hraniční řeku do Barmy. Za pár hodin už jsem byl ve scam centru.
12: Líčí čínský námořník Xiao Hao, kterého vidina stabilní práce a výdělku vyhnala z rodné provincie Shantung až na sever Tajska. Abyste jako člověk, který je mozkem finančních podvodů, mohli efektivně ovládat celosvětovou síť kybernetických podvodníků, musíte své oběti zaujmout. Musí vám uvěřit na první dobrou. První telefonát, kterým na ně udeříte, je musí zaujmout, vystrašit, přesvědčit.
14: Hi, this is Amazon Support. My name is Rosie. How can I help you?
12: Ani sebenajímnější kořist vám ale neuvěří, pokud perfektně nemluvíte jejím jazykem. Nejrozšířenějším světovým jazykem z pohledu rodilého mluvčího je mandarínská čínština, ale jako pracovní jazyk dnes 1,5 miliardy lidí používá angličtinu. Pro svět kyberzločinu obrovská výzva. A do call center se proto snaží dostat buď rodilé mluvčí s angličtinou, nebo ty, v jejich zemích je úroveň běžné angličtiny na velmi vysoké úrovni.
15: India has become a global leader in the international tech support scamming industry, taking more than $1 billion a year from the United States alone.
12: Známými lokalitami se stovkami scam center jsou indická města Hyderabad, Gurugram nebo Kalkata s vyhlášeným distriktem číslo 5, odkud najmutí operátoři telefonují do celého světa. Primárně se zaměřují na oběti ve Spojených státech, Británii, Austrálii, také v Irsku a Kanadě. O svou zkušenost s takovou prací se před časem podělila s televizní stanicí Channel News Asia slečna Victoria, mladá vzdělaná Indka. Vidina rychlých peněz ji zlákala a nastoupila do jednoho z telefonních center v Kalkatě. Dobrovolně a s jasným povědomím, že bude podvádět a okrádat lidi na druhém konci světa.
14: Is working for tech support.
16: Tahle call centra nejsou žádné špinavé brlohy. Zvenku naopak působí dojmem luxusu a serióznosti. Často patří mezi nejmodernější budovy ve městě. Pracuje se tam hlavně v noci, protože cílí na lidi v Severní Americe a kvůli časovému posunu mezi USA a Indií vychází nejvíc telefonování na dobu, když už je tady v Indii hluboká noc.
14: So I said that no, sir, I will continue. The very first...
16: Všechno začalo tak, že jsem se přihlásila na inzerát, který hledal anglicky mluvící ženy na pracovní pozici technická podpora IT. Až po pár dnech mi šéf na rovinu řekl, že nás naučí, jak bezpečně okrádat bohaté lidi na druhém konci světa a že na tom nic není. Hned první den řekl, že nikoho nenutí a komu se to nebude líbit, může kdykoliv bez problémů odejít. Mně se to zalíbilo a byla jsem v přesvědčování obětí velmi úspěšná, jedna z nejlepších.
12: Není těžké uhádnout, že hlavní motivací pro podobné telefonní operátory jsou rychle vydělané peníze.
16: Do nástupu v call centru jsem vydělávala maximálně $150 měsíčně a najednou byly měsíce, kdy jsem měla v kapse 1000 nebo dokonce $1200. Ale stejně jsem po několika měsících odešla. Začala jsem si uvědomovat, že jsem podvodnice a nechtěla jsem v tom pokračovat.
14: Yes, we are going to...
12: Victoria také vysvětlila, že strach z odhalení nikdy neměla.
14: There is a raid of police more than like...
16: Ano, zažila jsem policejní razii, ale byla velmi symbolická a nikdo nebyl zatčen nebo dokonce obviněn. Ve velkých scam centrech v Kalkatě policie dělá razie prakticky každý týden. Byly měsíce, kdy u nás policie byla 5x až 7x, ale jen na oko. Chce úplatek od provozovatelů a také ho dostane. Pokud call centra platí policii, bude to pokračovat.
14: And it is the most expensive one.
12: Skutečnost, že dělá něco, k čemu ji rodina rozhodně nevychovala a ona svou skutečnou práci před ní musí tajit, postupně slečnu Viktorii začala trápit.
14: Customer of mine, Elizabeth.
16: Vše se zlomilo ve chvíli, kdy jsem po telefonu okradla jistou paní Elizabeth. Už nevím, z jaké byla země, možná z Anglie nebo Austrálie. Zcela dobrovolně mi přeposlala velkou částku na účet, který jsem jí nadiktovala. Prostě to udělala a na nic se mě neptala. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem obyčejná job katra. Tak se u nás říká prach s prostým kapsářkám, které vás okradou o peníze. Nejčastěji na nádraží nebo ve vlaku. Každý jimi opovrhuje. Nebyla jsem žádná IT podpora, nýbrž job katra.
12: Singapurským novinářům ze stanice Channel News Asia Victoria prozradila, že dnes pracuje v klasické, poctivé firmě a skutečně se zabývá technickou podporou. Do šedé zóny indických scam center se prý už vrátit nechce. Doteď jsme mluvili o scam centre, kde organizátoři i řadoví telefonisté pracují dobrovolně. O tom, že páchají trestnou činnost, vědí, ale v podstatě toho mohou kdykoliv nechat a odejít za poctivějším výdělkem. Scam centra ale mají i mnohem horší, doslova krvavou podobu. Potenciálních obětí jsou v lidnatých zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie stovky milionů. Volat jim je třeba pouze v určitou část dne, nejlépe odpoledne a v podvečer, takže na pevně dané hodiny je nutné sehnat celé zástupy telefonních operátorů. Navíc je nutné počítat s časovým posunem. Pokud nechtějí dobrovolně, existují i jiné metody.
17: Oběti jsou vylákány ze svých zemí, hlavně ze států jihovýchodní Asie, dále z Nepálu, Pákistánu, Bangladéše, Srí Lanky a hlavně z Číny. Čím chudší země, tím větší zranitelnost potenciálních obětí. Falešné cestovní agentury jim nabízejí dobře placenou práci, extrémně levné zájezdy, zážitkovou turistiku nebo předstírají výhru v loterii, kterou je třeba si převzít osobně. Pak následuje únos, odebrání pasu a oběť musí začít pracovat v přísně hlídaných areálech jako telefonní operátor. Často i 16-18 hodin denně, včetně víkendu.
12: Vysvětluje Andrej Savčenko z asijské pobočky organizace Forced Labor Program. Pracovní areály těchto novodobých otroků jsou perfektně střežené, opevněné objekty. Někdy v centru velkých měst, jindy naopak ukryté v džungli nebo v horách. Utéct odtamtud je vyloučeno a naopak ten, kdo se podřídí předepsaným normám, může v obrovském

0: i výhrušky, že tyhle mafie jsou napojeny na obchodníky s lidskými orgány. A pokud děláte problémy, pohrozí, že vás těmhle gangům prodají. A oni si potom vezmou vaše ledviny, oči nebo další orgány a prodají je na obrovském čínském trhu.
1: Human organ, kidney, eye.
2: Popisuje děsivou zkušenost na hongkongské zpravodajské platformě The South China Morning Post Bangladéšan jménem Faisal, jeden z mužů, kterého ze Scam Center osvobodila na barmsko-tajském pomezí armáda. Právě oblast někdejší Indočíny je místem, kde vojáci a policisté zasahují proti Scam Centrum nejčastěji. Není to ale jednoduché. Tyhle objekty mají v podstatě svou vlastní, dobře vyzbrojenou armádu a placené informátory přímo ve státních ozbrojených složkách. Právě korupce je to, co provozovatelům Scam Center nahrává a ty největší ryby často uplavou ještě před samotnou akcí.
3: The suspect, aka Jack Yang.
4: Občan čínské národnosti známý pod jménem Jack Yang je hledaný v několika zemích současně. Používal falešný pas Dominikánské republiky, podvedl minimálně 600 lidí a připravil je dohromady o 20 milionů dolarů. Nejúčinnější formou podvodu bylo online sázení a jako výchozí místo pro tyhle nelegální aktivity sloužilo Scam Centrum na filipínském ostrově Mindanao.
3: Which are based in a scam center in the town of Cagayan de Oro in Mindanao of the Philippines.
2: Informoval například o jedné bezpečnostní akci letos na jaře jeden z anglických podcastů v Tajsku.
5: Posloucháte Zaostřeno.
2: Jedním ze států, který velmi aktivně bojuje s mezinárodním zločinem v podobě podvodných scam center, je Čína. A to bez ohledu na politickou situaci nebo dodržování lidských práv v zemi. Agenti čínské policie i tajných služeb se už řadu let pohybují v Kambodži, Myanmaru nebo v Laosu a detailně tam mapují činnost nelegálních kasín a scam center. Jejich informace potom slouží jako podklady při mimořádných policejních a vojenských razích. Na jejich intenzitu a časté opakování tlačí zejména čínské ambasády v těchto zemích, protože počet podvedených klientů čínských bank prudce roste. Čínské banky pravidelně vyzývají centrální vládu, aby využila svého vlivu v zemích jihovýchodní Asie a ta se jim snaží vyhovět, protože právě čínské banky jsou hnacím motorem ekonomické expanze Pekingu ve světě.
6: Major scam center raids across Southeast Asia. In Cambodia, police arrest dozens of South Korean and Chinese nationals, seizing computers and phones.
2: Policejní zátahy ve scam centrech připomínají vojenské manévry a ozbrojená ochránka se prakticky pokaždé aktivně brání. Pokud jsou mezi zadrženými čínští občané, Peking striktně trvá na jejich vydání a repatriaci do Číny. Tam je čekají rychlé soudní procesy a padají tresty do životí a pro nejvyšší špičky a organizátory i tresty smrti.
4: Čína bojuje proti tomuto typu mezinárodního zločinu plnou silou a čísla zadržených jsou ohromující. Například v prosinci loňského roku provedla tajská, barmská a čínská policie speciální akci na několika místech v Myanmaru a v Tajsku a zadržela bezmála 1200 lidí. Naprostá většina z nich měla čínské pasy, takže Číňané pro ně museli poslat několik letadel. Jedním z největších úspěchů je zadržení muže jménem Chen Zhe, asi momentálně největšího světového kybernetického podvodníka. Dlouho po něm šly Spojené státy, Británie i Čína, ale teprve čínské bezpečnostní složky, respektive čínský stát, dokázal přinutit Kambodžu, aby ho na svém území zatkla. Kambodža ho letos v lednu vydala do Číny a myslím, že ho tam čeká ten nejvyšší trest.
2: Spekuluje kambodžský novinář Sun Prom.
4: V Kambodži a Myanmaru jsou scam centra často pod jednou střechou z kasíny a primárně cílí na čínské klienty, protože v pevninské Číně je jakýkoliv hazard oficiálně zakázaný. Kambodžská a barmská kasína jsou svět sám pro sebe. Obrovské areály s nočními kluby, diskotékami, hodinovými hotely. Ochranka je připravena chránit majitele s použitím zbraní a cizinci do většiny těchto podniků nemají šanci se dostat. Je to velmi nebezpečný a krutý svět.
2: Varuje pan Prom. To, co se děje za vysokými zdmi a žiletkovým plotem Scam Center, už rezonuje i ve vztazích mezi jednotlivými zeměmi. Čína, Jižní Korea nebo Vietnam obvinili barmskou vládu, že novodobé otroctví nepotírá dost důrazně. Vyhrožují, že tam, kde je vězněno nejvíc jejich občanů, vyšlou vlastní armádu a své krajany osvobodí. Mezinárodní právo to sice zakazuje, ale vlády v Kambodži, Tajsku nebo Barmě se zalekly a začaly.

0: jednat. Jednu z největších razí předvedla před časem barmská junta v obřímském centru jménem KK.
1: KK Park. These scam compounds hidden along Myanmar's border are infamous for running romance and investment frauds.
0: Hermeticky uzavřený areál KK leží na území Barmy, jen 7 kilometrů od hranic s Thajskem, a západní tiskové agentury tvrdí, že ho provozují čínské mafie ve spolupráci s drogovými kartely. V říjnu loňského roku podnikla barmská vojenská junta se spřízněnou karenskou národní armádou útok na celý areál. Použila přitom houfnice a další těžké zbraně, ale počet zatčených ani osvobozených lidí neupřesnila. Thajské ministerstvo obrany později oznámilo, že v areálu pracovalo několik tisíc lidí, přičemž ze 40 různě velkých budov prokazatelně uteklo za hranice Barmy přes 1000 lidí. Někteří z nich přeplavali pohraniční řeku Moj do sousedního Thajska a tam je pozatýkala thajská královská armáda. Mezi prchajícími byli Thajci, Vietnamci, Indonézané, Číňané, Barmánci a řada dalších národností.
1: The scam industry across Southeast Asia has grown into a multi-billion dollar empire, swindling victims of up to $37 billion last year.
0: Do čínsko-tajských vztahů před časem zasáhl příběh mladého čínského herce Wanga Singh. Podle tajské královské policie ho z Číny do Tajska vylákala pod záminkou produkce na novém filmu falešná tajsko-čínská produkční skupina. A nakonec ho při speciální akci osvobodila ze scam centra v Myanmaru thajská policie spolu s armádou.
2: Jsem velmi vděčný thajské straně za záchranu, vládě, vojákům i své rodině. Děkuji všem a můžu s plnou odpovědností říct, že Thajsko je naprosto bezpečná země. Rád se sem vrátím.
0: Ačkoliv čínský herec po úspěšné akci takto děkoval thajským zachráncům a ujišťoval, jak je Thajsko pro Číňany bezpečné, čínské ministerstvo zahraničí pohrozilo směrem do Bangkoku, že pokud se únosy čínských občanů z území Thajska budou opakovat, zakáže jim cesty do téhle vyhlášené turistické destinace. Pokud uvážíme, že Číňané každoročně utratí v Thajsku na svých dovolených skoro 10 miliard dolarů, měla by jejich absence pro Thajce tvrdý dopad.
3: Čínské velvyslanectví v Thajsku bude situaci nadále pozorně sledovat a pravidelně vyhodnocovat. Případ pana Wanga dopadl dobře, ale raději bychom podobné situace neřešili.
0: Varoval Thajsko mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Tia-kun.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: S pokusem o nabourání účtu nebo prolomení hesla v internetovém bankovnictví se už setkali statisíce, možná miliony Čechů. Ale to, co se děje v asijských scam centrech, je daleko silnější káva. Do téhle fáze to ale v Evropě zatím nedošlo. Nemusí se tedy Češi ve světě obávat? Otázka pro Petra Koupského, publicistu, pedagoga a novináře deníku N.
5: Do téhle fáze to nedošlo, dokud se nenecháte přemluvit, že tam máte na místo odjet a něco tam udělat osobně. I takové případy se stávají, pokud vím, tak v Česku ne, ale v Evropě a ve Spojených státech je to doloženo, že se lidi tímhletím způsobem vydali někam do nějaké nebezpečné země.
0: Může nás uklidnit, že hlavní ohniska kybernetických podvodů, ta sofistikovaná scam centra, jsou přeci jen daleko, daleko na východě v Asii?
5: To, že jsme ve střední Evropě, to neznamená, že jsme tak docela v bezpečí, protože základ těch podvodů, o kterých tady mluvíme, se dneska odehrává v online prostoru a ten je celosvětový, nezná hranice a dneska taky nezná jazykovou bariéru, což je značná novinka. Čili obětí takového podvodu, přinejmenším v tom smyslu, že z vás vytahají peníze nebo identitu nebo něco takového, se může stát naprosto kdokoliv. Dneska pochopitelně jsou části světa, kde jde vysloveně o fyzické bezpečí a to je jiná pohádka. Tak daleko tady ještě nejsme.
0: Pojďme zpátky do Česka. Dá se říct, že podvody v kybernetickém prostoru se i tady u nás zdokonalují, že se vyvíjejí?
5: Ano, to se rozhodně říct dá. Ten problém se zprofesionalizoval, řekněme. To, co dřív byly aktivity takové zkusmé, řekl bych tomu, pocházející velice často z rovníkové Afriky, ze zemí jako Nigérie, Kenya, tak dneska je na vysloveně profesionální úrovni. Ve dvou rovinách, řekl bych, jednak to jsou nástroje politické propagandy, které s tím hodně souvisejí. V tomhle je asi světovým přeborníkem Rusko. Země, která na tom za A má zájem, za B je technicky vyspělá. A potom podvody, ve kterých jde o ty peníze, o osobní doklady, identitu, zatahování lidí na nejrůznějších zločinných schémat jako pasivní spoluviníky. O tom víte určitě vy víc než já, protože centrem je vaše oblast zájmu, to znamená jihovýchodní Asie. Ten posun spočívá v technologické úrovni, nejenom v tom, jak jsou ti podvodníci organizováni, ale v technologické úrovni. Protože když vám přijde mail napsaný velice neobratnou češtinou, blbě přeloženou, tak většinu lidí asi trkne, že na tom není něco v pořádku. To bylo kdysi. Dneska to takhle už není. Dneska za prvé ty textové zprávy, které přicházejí, jsou psány velice kvalitně, přesvědčivě. Občas se stane, že na ně naletí třeba i odborník na bezpečnost. A za druhé už to není jenom text, už to jsou i telefonické hovory, hlasová komunikace všeho druhu, poslední dobou videokomunikace. To jsou všechno věci, které přišly s technickým rozvojem a s umělou inteligencí.
0: Bezpečnostní služby zmiňují v souvislosti s kybernetickou kriminalitou stále častěji Rusko. Co odtamtud aktuálně hrozí?
5: Tak oni byli vždycky zaprvé technicky vyspělí, mají vynikající univerzity pořád, mají vynikající technické vzdělání, čili mají lidský potenciál, to za prvé. Za druhé, už Sovětský svaz velice silně rozvíjel takové ty psychologické operace a snažili se tím vyrovnávat to, že jsou chudší v tom geopolitickém soupeření, tak prostě hledali způsoby, jak svého nepřítele zasáhnout levným způsobem. A když tohle zkombinujete, tyhle ty dvě dovednosti, tak v tom kybernetickém prostoru to je pro ně ideální místo působení. Je to asymetrická informace, válka, řekněme, dovedou tam působit velmi levně, velmi jednoduše. Osadit nějaké centrum někde v Petěrburgu nebo za Uralem chytrými lidmi je levnější než jedna řízená střela.
0: Je pro ně 10 nebo 11 milionové Česko zajímavé?
5: Je, určitě je zajímavé, je to členská země NATO, je to členská země Evropské unie, rozvracet tady morálku a přivádět lidi k názorům, řekněme, přátelským k Rusku. A opakuju, levně, velice levně, to je pro mě naprosto žádoucí cíl.
0: A daří se jim to? Jsme my Češi tvární, náchylní k mystifikacím nebo dezinformacím?
5: Trochu méně než některé jiné národy, ale řekl bych, že není národ nebo není země v Evropě, řekněme, která by o sobě mohla říct, že je absolutně odolná. Možná Pobaltí a Polsko se svými historickými zkušenostmi, ale i na tyhle země oni se zaměřují velice silně a mají na ně zase svoje metody. Čili říct o nějaké zemi, že se jí to netýká, je pošetilé.
0: Před začátkem ruské okupace Ukrajiny byla jako největší nebezpečí v českém kyberprostoru vnímána Čína. Změnilo se to ohrožení směrem z Pekingu poté, co Rusko vtrhlo na Ukrajinu v únoru roku 2022?
5: Ne, určitě ne. My teď máme tady to Rusko zvýrazněné aktuální situací na Ukrajině a aktuální pozicí Rusko versus Evropa a tak dále. Čili je to bezprostřední a je blízko. Čína je daleko, takže ji nevnímáme tak silně. Ale to neznamená, že by se o nás čínská propaganda nezajímala, to neznamená, že oni by nechtěli působit svým vlivem. Na rozdíl těch Rusů to dělají, řekl bych, nenápadněji, méně viditelně, méně intenzivně asi taky zatím, protože asi pro ně nejsme žádná vysoká priorita, ale rozhodně bych je nepodceňoval, oni jsou trpěliví, zase to je druhá věc. A pokud jde o tu technickou úroveň, tak jsou na tom podstatně lépe než Rusové, jsou na stejné úrovni se Spojenými státy, čili absolutní světová špička.
0: Vy se téhle tematice věnujete jako pedagog a novinář dlouhodobě, tak zkuste teď prosím tohle složité téma zjednodušit. Existuje nějaký univerzální návod, jak se úspěšně bránit?
5: Buďte maličko podezřívaví. Já vím, že to je taková rada, která nezní moc pěkně, ale v tom online světě to jinak nejde. Když se na vás obrátí někdo neznámý, anebo i známý a na oko a chce po vás něco neobvyklého, důkladně se nad tím zamyslete. Prostě vnímejte to prostředí ne jako měkké pohodlné hřiště, tak jako jsme na to dost často zvyklí, ale jako na cizí město plné všelijakých nástrah, kde se člověk pohybuje trochu ostřežitě. Konkrétnější radu asi dát nelze, protože forma těch útoků je velice proměnlivá, ale buďte trochu na pozoru.
0: Radí Petr Koupský, publicista, pedagog a novinář deníku N. Utrpením v asijských skemcentrech si už podle Interpolu prošli občané z více než stovky zemí světa a momentálně v nich živoří 200 až 300 tisíc lidí od Indie po Filipíny a od Indonésie po Myanmar. Podle českých zastupitelských úřadů českým občanům v Asii aktuálně nebezpečí únosů a osud, který popisujeme, nehrozí. Česká republika není na seznamu zájmových zemí, na které cílí kriminální skupiny operující v tomto segmentu z Asie. Podle policie míří kybernetické podvody na české občany nejčastěji z Číny, Ruska, postsovětských zemí nebo ze států jižní a západní Evropy. Naopak ubylo pokusů o podvody směrem z Afriky. Podle České bankovní asociace za první tři měsíce letošního roku způsobili podvodníci v Česku škodu za bezmála 800 milionů korun, což je dvakrát víc než za stejné období loňského roku. Po celém světě potom útočníci v kyberprostoru ukradli lidem z účtů bezmála 50 miliard dolarů. Takové bylo dnešní zaostřeno na téma skemcentra a kybernetické podvody v Asii. Při jeho kompletaci jsme využili informace mediálních agentur AP, Reuters, AFP a zpravodajských platform Channel News Asia a South China Morning Post. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
6: Slovenská lekce. Tak se jmenuje třídílná dokumentární série, která mapuje oslabování nezávislosti veřejnoprávních médií na Slovensku. Autorem je Jakub Horáček.
4: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
7: Teraz jdeme do takých takzvaných slovesných či umeleckých režií, studií a jdeme nahrať také moderované vstupy do Rádia Junior so Škriatkom Brechtíkom. Asi je dosť možné, že moje posledné. Lebo od 1. apríla mám prekážku v práci.
8: Český rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
9: Si tu verejnoprávnosť mali stokrát vygumovať z toho názvu.
8: Díl první.
10: Co tu zrůza?
7: Čo?
10: To sa je sa mnou, čo nahrávať?
7: Ja som Rozália Vlasková a ešte 1,5 dňa môžem hovoriť, že som redaktorkou a dramaturgičkou Rádia Junior.
11: Přelom března a dubna 2026. Slovenská televize a rozhlas, zkráceně STVR, propouští zhruba 60 zaměstnanců. Oficiálně kvůli nadbytečnosti.
7: Keď se k moci dostala aktuální vládna garnitura a začali tlačit na zmenu vedenia RTVS, zapojila jsem se do takého nášho vnútorného odboja, který sme pomenovali Iniciativa za verejnoprávnosť a nezávislosť.
11: O práci přicházejí i novináři, kteří v roce 2024 organizovali protesty proti přeměně původního rozhlasu a televize Slovenska právě na STVR. Podle nich šlo o cílený krok vlády Roberta Fica, jak dostat médium veřejné služby pod kontrolu.
7: Organizovali jsme teda dva výstražné štrajky spojené s protestom. Chodili jsme do parlamentu na parlamentné výbory pre kultúru a média. Písali jsme listy prezidentovi. Vystupovali jsme na různých občanských protestných podujatiach.
11: Ficova vláda v roce 2024 prosadila zákon, který RTVS fakticky zrušil. Změnil se způsob volby generálního ředitele i složení kontrolní rady. Klíčové pozice v ní obsadili vládní nominanti. Tehdejší ředitel skončil hned po vyhlášení zákona.
12: Ještě mi daj sekundu.
13: Tak možme?
14: Prosím tě, ještě se so mnou nelúč. To som ale na mysli naše kamošky mačky.
15: Tie kanadské?
14: Presne tie. Princina a Lízička nám dnes vyrozprávajú svoje posledné dobrodružstvo.
16: Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. V lete 2013 som podpísala internú zmluvu, ktorá trvala doteraz.
17: Rudy, ahoj.
18: Ahoj. Snáď sa. Snáď sa nevidíme naposledy.
17: Snáď sa, áno.
19: Musím ísť, musel však, aby sa ešte uvidíme.
17: V stredu na proteste.
20: Som medzi tými, ktorých v súčasnosti prepúšťajú, ako veľmi úprimne, ani mi to až tak veľmi neprekáža.
11: Boris Koreň pracoval ve veřejnoprávních médiích od začátku 90. let. Prošel redakcí i středním managementem, od reportéra po hlavního dramaturga publicistiky.
20: Táto inštitúcia ako zbavuje sa ľudí, ktorí sú schopní okolo seba organizovať nejaké protesty, ktorí nebudú ticho. A to signalizuje asi, že sa opraty v tejto inštitúcii budú postupne ešte viac uťahovať a ešte viac bude propagandistická.
21: Ja som si nemyslela, že by nás mali prepustiť. Ja som si naozaj myslela, že teda akože ozvete sa, bojujete za nejaký princíp, tak fakt, kde sme to, však za to sa neštrngalo kľúčami na námestiach a ani nesedili ľudia vo väzeniach, aby to takto dopadlo. Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a začínala som v redakcii publicistiky, tak som sa prepracovala k takej mojej hlavnej nosnej téme, príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality. Mala som pocit, že by sme to mali systematicky začať mapovať v tej verejnoprávnej inštitúcii.
11: Tento příběh ale nezačíná v roce 2026. V téhle sérii se vrátíme ke klíčovým momentům, které formovaly slovenské médium veřejné služby. Od sloučení rozhlasu a televize, přes vnitřní konflikty a odchody novinářů, až po změny financování a rostoucí politické tlaky.
20: Tu boli veľakrát dosadzovaní riaditelia, prostě o ktorých sa jasne vedelo, že sú to politickí riaditelia.
11: Jak se postupně proměňovaly mechanizmy kontroly i obrany nezávislosti?
20: Raz jsme boli Mečiarovo rádio, potom jsme boli Ficovo rádio.
11: Jak tyto změny dopadaly na každodenní práci redakcí i konkrétní lidi uvnitř instituce?
20: Tento byľak na nás vždy je nějaký bol.
11: A co obecného slovenská zkušenost říká o vztahu médií veřejné služby a politické moci?
22: Pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada schvaluje dôveru vláde Slovenskej republiky.
11: Červenec 2010. Vlády se ujímá Iveta Radičová.
22: Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
11: Rozhlas a televize zatím fungují oddeleně. Už na podzim ale přichází plán na zásadní zásah do jejich fungování.
23: Slovenská veřejnoprávní média čeká nefalšovaná revoluce. Kromě avizovaného zrušení koncesionářských poplatků chce ministr kultury sloučit Slovenskou televizi a rozhlas do jednoho celku. Může za to hlavně Slovenská televize, která se dlouhodobě potácí v dluzích.
11: Změny připravuje ministr kultury Daniel Krajcer ze strany Svoboda a Solidarita.
24: Slovenská televízia bola priam v historicky katastrofálnom stave z hľadiska financií. 37 miliónov akumulovaná strata v eurách. V čase, keď som teda spúšťal tento projekt, program bol absolútne poddimenzovaný, nekvalitný. Bol to v podstate univerzálny názor všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom insiderov dokázali hodnotiť túto situáciu. A z ekonomického hľadiska bol stav taký, že boli dokonca už uvalené exekúcie. Exekútori už ako keby boli pripravení vstupovať do areálu v Mlynskej doline. Boli naplnené predpoklady, že je potrebné prísť nejakou zásadnou zmenou.
1: Sloučení rozhlasu a televize má vytáhnout televizi z dluhů. Slovenská televize je na tom dlouhodobě finančně špatně a kritiku sklízí i za bezzubé zpravodajství nebo za sportovní kanál, který není schopen zabezpečit ani přenosy zápasů fotbalové reprezentace.
24: V případě jakékoliv změny je důležité vnímat tři klíčové faktory. Ten prvý faktor je, že či je takáto zmena potrebná. Druhý kľúčový faktor je, s akým motivom sa takáto zmena alebo reforma uskutočňuje. Či je to bohapustý politický motiv ovládnuť dané médium, alebo je cieľom vytvoriť funkčné a nezávislé verejnoprávne médium. No a tretí kľúčový faktor je spôsob, akým sa takáto zmena uskutočňuje.
20: Keď sa v roku 2011 začalo hovoriť o zlučovaní rozhlasu a televízie, bolo to veľmi rýchle. V podstate to trvalo veľmi krátky čas, kým sa ohlásil zámer a kým sa ten zákon prijal a aj veľmi rýchlo mal účinnosť. Takže vnímali sme to vtedy tak, že sme boli prekvapení. Bolo to pre nás dosť nečakané.
11: Sloučení rozhlasu a televize prosadil Daniel Krajcer během několika měsíců. Počet členů rady se snížil na 9 a nově měli generálního ředitele vybírat poslanci.
24: Politici, respektive parlamentné strany, si navolili rady, radu STV a radu Slovenského rozhlasu, a tvárili sa, že tá rada vlastne rozhoduje o tom, že kto bude generálny riaditeľ jednej druhej inštitúcie. Nikdy to tak nebolo. Vždy si to tí politici pretlačali cez tých členov, ktorých si oni sami navolili. A ja som preto povedal, nehrajme sa tu zase na takéto hry a pokrytectvo. Dajme to normálne do parlamentu, prevezmeme zodpovednosť. Čiže z hľadiska ako keby politického ovplyvňovania tej voľby nie je v podstate takmer žiaden rozdiel medzi tým, keď to robia členovia rady alebo členovia poslaneckej snemovne.
11: Televizi tou dobou řídil Štefan Nižňanský.
20: Samozrejme, že sme vnímali to, že aj keď sa argumentovalo katastrofálnou situáciou v slovenskej televízii, väčšou efektivitou, aj tým, že vo svete existujú príklady, kde to úžasne funguje, rozhlas, televízia spoločne, tak samozrejme išlo najmä o to, alebo v neposlednom rade išlo o to vymeniť vtedajšieho riaditeľa televízie a zvoliť novú radu RTVS.
24: Nižňanský musel odísť. Jeho výsledky boli katastrofálne. To nie je nič osobné voči nemu, ale realita proste bola taká, že to bola katastrofa, čiže ten človek nemohol ďalej pokračovať. Ale toto nebola kľúčová vec. Hej. To bolo len súčasťou toho, čo sa muselo udiať preto, aby sa podarilo vytvoriť funkčné médium. Neexistuje jediný dôkaz, že by som si ja počas svojej éry ministra alebo potom aj následne presadzoval nejaké svoje konkrétne záujmy vo vysielaní Slovenskej televízie alebo Slovenského rozhlasu. A preto ja hovorím, mám absolútne čisté svedomie a preto sa hrdo hlásim k môjmu projektu RTVS. Mojím cieľom bolo korektne vytvoriť fungujúce a politicky nezávislé médium.
11: Reforma už tehdy počítala i se zrušením koncesionářských poplatků a financováním ze státního rozpočtu. Nakonec to ale tehdejší vláda nestihla. Tahle změna se odehraje o více než 10 let později a mluvit o tom budeme ve druhém díle této série. Jako spojená instituce, tedy rozhlas a televize Slovenska, začala fungovat od ledna 2011.
2: Dobrý večer zo spravodajstva RTVS.
12: Pozrite si niektoré témy, ktoré dnes pripravili naši redaktori.
20: To, čo nastalo vlastne po zmene zákona a po zlúčení rozhlasu a televízie, nebolo pre inštitúciu veľmi priaznivé. Vznikla taká idea, že rozhlasovo-televízny univerzálny redaktor. Ono to nefungovalo.
13: Tá atmosféra rozhlas versus televízia vždy bola taká akože rivalita medzi nimi. Tá inštitúcia na ten rebranding vôbec nebola pripravená, čiže tam nastávali aj veľmi absurdné situácie, že na aute boli proste tri rôzne logá.
20: Televízni redaktori nemali vžité, že rozhlas je iné médium, že ja už pri tvorbe tej reportáže musím ju robiť pre rozhlas iným spôsobom ako pre televíziu. Dodnes sa dá povedať, že rozhlas doplatil v rôznych oblastiach na toto zlúčenie.
13: Že vlastne nebolo jasné, aké mailové adresy budeme mať všetci, lebo vlastne tá inštitúcia mala nový názov, novú web stránku. Také tie praktické skúsenosti boli veľmi náročné. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pracovala som ako reportérka domáceho spravodajstva, najprv v televízii, potom v rozhlase a potom v oboch, keďže sa to neskôr spojilo. Postupne som prešla aj na pozíciu moderátorky a správ, aj diskusných relácií, politických diskusných relácií, pretože to bolo moje zameranie, primárne som pokrývala politiku. A v tej synergii sa potom objavovali podľa mňa aj veľmi pekné veci, od toho, že rozhlas má symfonický orchester, ktorý nahrával zvučky, až po spoluprácu aj reportérov v spravodajstve, ktorí si vedeli často aj na služobných cestách alebo v iných témach pomôcť. Čiže neskôr sa to trošku zlepšilo a začalo to fungovať a ľudia tak trošku viacej navnímali, že to môže aj niečomu pomôcť.
11: Po chaotickém začátku se ale RTVS postupně stabilizovala, zlepšovala reputaci a snažila se profilovat jako nezávislé médium. V roce 2012 jednobarevná vláda vedená Robertem Ficem dosadila do vedení nového generálního ředitele.
0: Tak jako vyplynulo z tajnej volby novým generálním ředitelem rozhlasové televizie Slovenska bude pan Václav Mika.
11: Václav Mika do RTVS přišel se zkušenostmi z komerčních médií. Předtím vedl televizi Markýza.
3: Václav Mika byl prvým riaditeľom, který byl v funkci celé funkčné období. To je vlastně největší bizar, že od roku 1993 žiadny riaditeľ slovenskej televízie nebol celé funkčné obdobie. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N, venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá spolu s kolegami. Tá jeho éra v RTVS podľa mňa sa vyznačovala tým, že sa mnohé veci tam sprofesionalizovali a zamestnal tam jednak programového riaditeľa aj riaditeľ spravodajstva, ktorí boli ako keby profesionálni novinári a aj na tom spravodajstve bolo vidieť, že začalo byť trochu odvážne. Nebol to level českej televízie z hľadiska napríklad investigatívy alebo schopnosti otvárať kauzy. Ale robili to spravodajstvo veľmi štandardne.
13: On mal politické krytie ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý si v tom čase povedal, že chce naozaj, aby bola RTVS nezávislá. Vďaka tomu nastalo 5 rokov v RTVS, ktoré boli taká neštandardná, dobrá éra. Kým prišiel Václav Mika, tak ľudia tak niekde pošuškali, že robím v RTVS a tak sa viac menej za to skôr hanbili. A on v podstate za rok dokázal urobiť to, že ľudia boli pyšní na to, že pracujú v RTVS.
5: Dobrý večer. Čo sa skrýva za odsúdením úradníka, ktorý požadoval plnenie pracovných povinností od svojej podriadenej? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešných reportéroch. Vítajte pri ich sledovaní.
21: Pre mňa to bolo najlepšie novinárske obdobie, pretože Václav Mika sa obklopil ľuďmi, ktorí naozaj boli odborníci a ktorí mali filozofiu, že podporiť človeka v tom najlepšom. Ukázal nám vlastne, rozmýšľal tak koncepčne, že čo to vlastne ponúka prepojenie rozhlasu a televízie, že to ponúka ako keby obrovskú možnosť na tvorbu. Takže som mala pocit, že všetci rastieme. Ja som bola predtým rozhlasačka, ale potom som začala pracovať vlastne aj pre televíziu, robiť do relácie reportéry a začala som postupne robiť scenáre a réžiu.
3: Jednoducho tá televízia začala vyzerať ako televízia, ale bola stále pomerne dosť opatrná. Aj tam sa stalo, že napríklad bola zrušená relácia Debatná pod lampou šéfredaktora časopisu Týždeň, ktorý je opozičný. Čiže tá RTVS ani za Václava Miku zase nebola, že opozičná televízia. Aj to v žiadnom prípade nie, veď on bol zvolený aj vtedajšou koalíciou.
11: Toto několikaleté období ovšem přeruší kapitola, která ukáže, jak křehká může být redakční nezávislost a kvůli které RTVS ztratí talentované novinářky a novináře.
6: Povolební pat na Slovensku. Nová vláda se bude rodit jen obtížně. Hlasování sice vyhrála dosud vládní strana Smer sociální demokracie, získala ale jen necelou třetinu hlasů a výrazně zaostala za očekáváními. Dosavadní premiér Fico se chce přesto pokusit sestavit nový kabinet. Do parlamentu se dostalo celkem 8 stran, mezi nimi i extrémně pravicová.
11: Po volbách v roce 2016 Robert Fico složil koalici mimo jiné se Slovenskou národní stranou, kterou už tehdy vedl Andrej Danko. Do konce mandátu zbýval Václavu Mikovi zhruba rok a vztah premiéra a média veřejné služby se vyostřoval.
15: To, co jste teraz predviedli, pan redaktor, je typická ukážka toho, aké postoje, mi to ľúto, má aj verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia.
25: Aké?
15: Sú to postoje proti Slovensku.
4: Prepáčte, vy ste redaktor Slovenského rozhlasu, ja som predseda vlády. Tak mi neskáčte do reči. Tak to rešpektujte, prosím. Dobre, my nesme v krčme. Vy nie ste opozičný politik. My tu nesme na rovnaké úrovni. Budem tlcť do médií. A budem. Pretože už to nemiením rešpektovať.
11: Ficova opakovaná kritika RTVS naznačovala, že Mika v nadcházející volbě post nemusí obhájit.
4: Vy ste si tu verejnoprávnosť mali stokrát vygumovať z toho názvu.
11: Nového ředitele vybírali slovenští poslanci v červnu 2017.
7: Slovenští poslanci dnes volili nového generálního ředitele veřejnoprávního rozhlasu a televize a ve druhém kole tajného hlasování získal poměrně jasnou podporu dosavadní ředitel tiskové agentury TASR Jaroslav Rezník. Dostal přes 90 ze zhruba 150 hlasů a vcelku jasně porazil dosavadního ředitele Václava Miku. Tomu premiér Robert Fico v minulosti vícekrát vytýkal, že televizní zpravodajství údajně straní opozici a není dostatečně veřejnoprávní. Volbu pana Rezníka tak prosazovali zástupci Ficova směru SD a koaliční Slovenské národní strany.
3: Očakávali od něho, aj keď vtedy sa to ešte nepomenovalo, tak ako dneska už to nikto neskrýva, väčšiu ústretovosť voči vládnej koalícii.
20: Nikdy som dopredu sa nesnažil vytvoriť si nejaký jednoznačný názor na ľudí. Boli nejaké signály o tom, že má určité politické pozadie, ale ja som to nebral do úvahy, ja som čakal, čo sa bude dejať.
13: Pamätám si, že sme to veľmi citlivo vnímali v redakcii, že tá emócia z toho bola obrovské sklamanie, ale aj taký akože napätie, že čo vlastne toto prinesie.
3: Jaroslav Rezník je jeden z najskúsenejších mediálnych manažerov na Slovensku. Už vlastne v 90. rokoch viedol rozhlasové štúdia a koncom 90. rokov sa stal riaditeľom Slovenského rozhlasu ešte za éry Vladimíra Mečiara. Vtedy, v 90. rokoch, spravodajstvo napríklad Slovenskej televízie, vtedy bola oddelená Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, bolo jednoznačne propagandistické. V tom rozhlase to nebolo až také. Jaroslav Rezník to kočíroval v takom, že pomerne rozumnom miere a ukázal veľký talent pre politické prežitie, keď zostal šéfom rozhlasu, aj keď sa vymenila vláda, nastúpila vláda Mikuláša Dzurindu, ale mal vždy bližšie, povedzme, že k tej Slovenskej národnej strane.
13: No a potom prišiel moment, keď sa rozhodol vymeniť vedenie spravodajstva. To už sme teda pochopili, že tam sa asi úplne nezhodneme na tom, aká je predstava, pretože priniesol bývalých hovorcov, prišli niektorí priamo z funkcie. A ja som opäť tak nejak naivne presvedčila kolegu, že to bude v pohode, lebo ja som ich poznala ako dobrých novinárov, predtým, než išli robiť hovorcov. Keď prišli do redakcie, tak môj subjektívny pocit z toho je, že oni ako keby si úplne neuvedomili, že do čoho išli. Tie tlaky, ktoré potom začali prichádzať zo Slovenskej národnej strany a od Jaroslava Rezníka, boli tak silné, že ich to zomlelo.
11: Už během podzimu 2017 začala mezi zaměstnanci, převážně z televize, stoupat nejistota ohledně nezávislosti RTVS na politické moci. Někteří z nich už tehdy čelili zásahům ze strany nového vedení zpravodajství.
20: Já jsem vtedy pracoval v aktuálnej publicistike, bol som riaditeľ odboru a dostávali sme sa do permanentných konfliktov. V podstate ústne ma zbavili funkcie vedúceho odboru a povedali mi, že mám počúvať vedúcu spravodajského odboru. Predchádzali tomu niektoré konfliktné situácie, napríklad keď sme chceli urobiť v relácii k veci, to bola taká publicistická relácia, ktorá sa vysielala každý večer, mala niekoľko tém a jednou z tém mal byť investigatívny dokument jednej režisérky, ktorá odhalila dramaticky zlé podmienky v jednej nemocnici. A my sme mali už tému rozbehnutú. Keď pamätám si tú scénu, prišla šéfka spravodajského odboru za mnou a povedala, že to tak vôbec nie je a to je inak. A ja som trval na tom, že tú tému budeme vysielať. A ona povedala, nebudete ju vysielať a tak sme tú tému nevysielali. Čo bol trapas už v tom, že sme mali pozvanú tú režisérku. No a potom to došlo to, že som bol ústne zbavený funkcie a musel som si vždy ráno dať schvaľovať úplne všetko. Jednoducho bol to pre nás ako dosť veľký šok.
11: Další šok přišel hned z kraje roku 2018 a souvisel s investigativním pořadem Reportéři.
21: Tak reportéri fungovali absolútne autonómne, jednoducho prichádzali sme s vlastnými témami. A pre mňa to bola redakcia, kde boli najskúsenejší novinári, ktorých som kedy zažila, pretože to boli naozaj vynikajúci investigatívci Paolo Fejer, Katka Začková, Lídia Kokavcová, Ivan Brada, Juraj Mravec. Táto redakcia bola taká, že človek naozaj mal pocit, že je medzi novinárskymi osobnostiami, medzi ktorými rastie. Pre mňa to bola aj veľká výzva, lebo ja som tam bola taký elev a nováčik.
11: V lednu si Jaroslav Reznik nečekaně svolal celou investigativní redakci.
21: Ja som si písala s jedným mojím známym priateľom, novinárom Marekom Vagovičom, ktorý si robil také žarty, že či nás nejde zastaviť, keď nás tak volá. Ja som hovorila, že to bude nejaké ako novoročné stretnutie a že si povieme, čo ďalej. Ale Jaroslav Reznik oznámil, že reportéri sa zastavujú. Bol tam on, bol tam vtedejší šéf spravodajstva a snažili sa to odôvodniť tým, že je nás málo, ale veď keď je málo redaktorov, tak predsa nezastavíte reláciu, ale posilníte redakciu. Takže to bolo také veľmi zvláštne. Nebolo to úplne celé nejak premyslené, celé to bolo robené tak na kolene, že potom tí niektorí redaktori išli robiť do spravodajstva alebo do Občana za dverami, čo bola občianska publicistika a boli vlastne veľmi nespokojní.
11: Jaroslav Reznik rozhovor pro tuto sérii odmítl. Redakce reportérů se s prohlášením obrátila na radu RTVS, před kterou ředitel pozastavení pořadu vysvětloval, mimo jiné i údajnými pochybeními redaktorů.
8: Relácia v uplynulom období už nereflektovala závažné celospoločenské kauzy, venovala sa skôr občianskej publicistike, siahala po historických témach, prípadne témach s nejasnou dramaturgiou a uchopením. Na stretnutí s redakciami sme jasne a zretelne deklarovali, že si uvedomujeme dôležitosť investigatívnych reportáží v portfóliu verejnoprávneho vysielateľa. Počas diskusie som opakovane ubezpečil kolegov, že reláciu reportéri nerušíme, dočasne ju spúzujeme a pozastavujeme len preto, aby sme ju opäť vrátili na obrazovky RTV zdravšiu a súčasne preciznejšiu. Zopakujem to teda znovu. Nechceme ju zrušiť, chceme ju zlepšiť.
11: Reportéři se na televizní obrazovky vrátili na podzim 2018. Jejich půlroční pozastavení bylo pro část redakce jasný signál. Ohrožena může být i jejich práce.
9: Vyústilo to do takého interného velkého listu, který podpísalo asi, nevím, viac ako 100 ľudí. A vyvolali sme vlastne také veľké stretnutie s Jaroslavom Reznikom a s tým celým jeho vedením spravodajstva, kde toto bolo jeden z tých bodov. Tam nám vlastne časť toho vedenia začala rozprávať, že proste to treba vyvažovať, že keď urobíme jednu negatívnu správu, že musíme to vedieť vyvážiť, lebo bude zlé.
11: Další spory mezi částí redakce spravodajství a vedením telerozhlasu tak přinesou hned příští měsíce. A to na pozadí události, která zasáhne celé Slovensko.
10: Vražda, která otřásla nejen Slovenskem a postavila do řady premiéra, ministra vnitra i policejního prezidenta. Ti všichni ujišťovali, že dopadení vraha investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky je pro ně prioritou.
14: Slyšeli jste první díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, z pořadů RTVS, sobotné dialogy a zprávy, z pořadů České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
16: Radiokniha. Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
25: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
26: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
25: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Při letecké show ve Spojených státech se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly. Fotbalisti Hradce Králové porazili v Šancelize mistrovskou Slávii a zajistili si účast v evropských soutěžích. A zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy s přeháňkami. Na východě bude pršet a teploty 16 až 21 stupňů.
25: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, popisuje ředitel ředitelství dopravní policie policejního prezidia Michal Hodbuť.
17: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
1: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se taky při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40% motoristů. Při letecké show na americké vojenské základně ve státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Všichni 4 piloti se bezpečně katapultovali. Uvedla to agentura AP. Na videích z letecké přehlídky je vidět, že jeden ze strojů EA-18G se ve vzduchu zezadu přiblížil k tomu druhému. Obě letadla do sebe ve vzduchu narazila a začala se nekontrolovatelně řítit k zemi. Srážku obou letadel už podle mluvčího letecké vojenské základny vyšetřují úřady. Nepálský šerpa Kamirita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhabka, která na vrchol vystoupila po 11. Vícekrát to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritově 56 a Lhakpě 52 let. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se dnes v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu a na Dominikánském náměstí. Akci s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
18: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historické zkušenosti, že všechny tyhle ty kroky opravdu vedou k autoritářství a začíná se velmi často ze státnění médií. Chceme, aby média se nezodpovídala nikomu jinému, kromě občanům České republiky, a tím pádem je potřeba to zatrhnout hned v začátcích. Takový zákon prostě nemůže projít.
1: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková 4. pozice v tomto ročníku Šanceligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad mistrovskou Slávií Praha. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
19: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný.
1: Dále v nastavbové skupině o titul Plzeň vyhrála nad Jabloncem 5-0 a Liberec prohrál 0-2 s pražskou Spartou.
22: Uzavírka na D8 u Prahy a kolony na dálnicích v Brně. Dálnice D8 na vjezdu do Prahy s Ústí nad Labem, hodinu neprůjezdná. Za sjezdem na Zdiby kilometru minus 1 se srazilo osobní auto s motorkou. Je to nehoda se zraněním. Kolona začíná před sjezdem na Zdiby. Osobním autem by se tam mělo dát sjet a uzavírku objet přes Prahu, třeba Dolní Chabry a Ďáblice. Na dálnicích v Brně se tvoří kolony. Na D1 směr Praha mezi kilometry 198 až 190 56 v noci u sjezdu na Bratislavu provoz stáhli do jednoho pruhu. Zdržíte se kolem 20 minut. Kvůli novému omezení se nárazově ucpává i D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona začíná kousek za Olympií na druhém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc bude jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochladí se na 5 stupňů až 0. A zítra pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14, na horách kolem 10 a v Beskydech kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
26: Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: Vládní koalice si rozdělila úkoly i stát. Babišův kabinet popírá vlastní sliby. Francie přichází o Afriku. Blíží se velký krajanský festival v Brně. To jsou jen některá témata, která uslyšíte v následujících minutách pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
26: Názory a argumenty.
0: Brzy to bude půl roku, co je v Česku u moci koaliční vláda premiéra Andreje Babiše, která krok za krokem uvádí do praxe svůj program. Hlavně ale zatím nejeví známky nějakého napětí, které by ohrožovalo její soudržnost. Co z toho plyne pro další budoucnost země a zejména také pro opozici, nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
2: Poslední době se v médiích objevují pochybnosti o soudržnosti vládní koalice, případně úvahy o oslabování premiéra Babiše, který prý nechává prostor Tomio Okamurovi. Toto hodnocení má své kořeny ve znechucení schování politiků vládní koalice a vychází z předpokladu, že koalici jde skutečně o to, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život na planetě, jak sliboval Andrej Babiš. Je ale otázkou, zda přání není otce myšlenky. Podobné předpoklady se zatím nenaplnily. Nesplnilo se třeba očekávání, že se SPD jako typická antisystémová strana svojí účastí ve vládě znemožní. SPD má stabilní preference a Okamura úspěšně přehlušuje neplnění svých předvolebních slibů, jako bylo zavedení referenda, vystoupení z NATO, konec Green Dealu, vyvoláváním nacionalistických emocí, v čemž mu ANO přizvukuje, takže taktika funguje. Motoristé zase sázejí na arrogantní a zcela nekompetentní výkřiky, čímž napodobují Donalda Trumpa, ale na jejich příznivce to rovněž zabírá. Rovněž se nepotvrdilo, že klub poslanců SPD bude pytel blech, který Okamura neudrží pohromadě. Kromě jednoho příkladu Markéty Šichtařové, která rezignovala na mandát spíš kvůli svým podnikatelským aktivitám, všechny údajně neřízené střely v klubu SPD poslouchají svého vůdce. SPD se tak jeví jako naprosto jednotná strana. Za třetí se nesplnila prognóza, že Andrej Babiš, poté co získá imunitu, s menšími stranami zatočí a ty se ocitnou na vedlejší koleji. Ukazuje se, že Andrej Babiš je spokojen se současným rozdělením rolí. Pod deštníkem Okamurova krajního nacionalismu a motoristických excesů se v klidu chystá koupit si přízeň svých voličů, samozřejmě na dluh. Může tak sledovat své zájmy, kterými jsou jeho vlastní popularita a preference, a samozřejmě prosperita Agrofertu a Symbiolu. Negativní důsledky se ovšem projeví. Nastanou problémy s NATO kvůli výdajům na obranu, s Evropskou unií, třeba kvůli likvidaci služebního zákona, se státnění médií veřejné služby nebo kvůli střetu zájmu premiéra i problémy s obsluhou státního dluhu. Premiér Babiš je ale připraven dělat to, co dělal celý život, čili vymyslet vždycky nějaký fígl, aby problém obešel. Nakonec finanční dopady jeho vládnutí přijdou až později. nabízí se paralela s politikou Donalda Trumpa, který také usiluje jen o svůj obraz spasitele, případně se stará o biznisové zájmy své rodiny, zatímco postavení Spojených států rychle oslabuje. Vládní strany si tak rozdělily úkoly a rozparcelovaly stát. Každá sleduje něco jiného, ale dohromady to funguje, takže jsou všichni spokojeni. Naděje na nesoulad či dokonce rozpad vládní koalice jsou tak liché. Neexistuje jiná varianta. Hlavním problémem je nepříliš schopná opozice, která sice opakuje logické argumenty, ale to už je dneska málo. Opozice potřebuje někoho, z jehož úst by kritika vlády aspoň část nespokojené veřejnosti vyburcovala. A takového politika opozice nemá. Opozice také nemá žádný plán. Není si jista, zda je lepší útočit na Babiše nebo mu naopak nabídnout ústupovou variantu, aby potopil SPD a motoristy. Bohužel v marketingovém věku vítězí ti politici, co mají nejvíce lajků, a ti většinou žádný jiný plán nemají. Už předchozí volební období ukázalo, že demokratické strany nevěděly, co si s mocí, která jim tak trochu spadla do klína, počít. Dnes se potvrzuje, že nejvíc plánu mají populističtí političtí obchodníci, jako je Andrej Babiš, nebo jeho zmenšené kopie typu Martina Kuby. Na skutečného vůdce opozice se budeme muset ještě počkat.
0: Soudí Jan Vávra. Britský spisovatel George Orwell je autorem slavného románu, který se jmenuje 1984. V něm popsal politický režim, kde lež je vydávána za pravdu a válka za mír. Orwell varoval před manipulací a překrucováním významu slov. Jak toto dílo souvisí se současnou vládou premiéra Andreje Babiše, o tom v příspěvku komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
4: Mezi základní kvalifikační předpoklady populistického politika patří schopnost tvářit se, že něco dělá, nechat si za to tleskat a přitom dělat pravý opak. Tato schopnost se u současné vlády vyvinula takřka k dokonalosti. Můžeme to ukázat třeba na příkladu vládních zmocněnců. Ti nejenže se množí jako králíci v diplomové práci Taťány Malé, ale dělají z ústa pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce. Nejprve k tomu množení, které je samo o sobě nádherným popřením toho, co vláda slibovala. V programovém prohlášení Babišova kabinetu je jedním z nejfrekventovanějších výrazů slovo byrokracie. Vyskytuje se v různých obměnách a tvarech 15krát, ale samozřejmě vždy ve smyslu slibu zásadového a neústupného boje s úředním šimlem. Jediným výsledkem tohoto boje ovšem zatím evidentně je rozmnožení vládní byrokracie. Přibyli nám hned 4 vládní zmocněnci. Vedle často probíraného zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku máme nově i zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. A zcela stranou pozornosti byly vytvořeny funkce zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze a také zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva. Je to opravdu legrační, protože v pasáži programového prohlášení, která nese honosný název debyrokratizace, čteme, cituji, zavedeme a důsledně naplníme princip jednou a dost. Co stát jednou má, nevyžaduje znovu. Konec citátu. Občané se zatím splnění tohoto slibu nedočkali. Za to máme hezky zdvojené vládní funkce. Zjevně už nestačí, že máme ministry životního prostředí, obrany, místního rozvoje a zdravotnictví s celým rozvětveným aparátem. Pořídili jsme si k tomu pro jistotu ještě paralelní zmocněnce, kteří mají na starosti to samé, co mají řešit ministerstva. Jednou a dost pro stát v pojetí současné vlády evidentně neplatí. S tímto přístupem pak může proklamovanou debyrokratizaci očekávat jen patologický optimista. Možná ještě ilustrativnější pro vládní princip dělám pravý opak toho, co tvrdím, že dělám, je skutečná náplň funkcí nových zmocněnců. Dosud bylo zvykem, že zmocněnec zajišťoval to, co je v názvu jeho funkce. Ku příkladu zmocněnec pro digitalizaci se staral o vylepšení digitalizace. Zmocněnec pro lidská práva usiloval o zachování a rozšíření lidských práv. Tomu je evidentně konec. Nynější zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku Filip Turek má ve skutečnosti na starosti rozkopávání Green Dealu a likvidaci klimatické politiky. Zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský má pak reálně vymyslet, jak závazky ošulit. A to tak, aby nám na to uznalo i ty výdaje, které s obranou moc nesouvisí a Babišová vláda tak byla z obliga. Připojit k tomu můžeme i novou poradkyni pro svobodu slova, Natálii Vachatovou, která se ovšem reálně snaží o přiškrcení hlasu neziskových organizací. George Orwell v jehož slavném románu se Ministerstvo pro vedení války jmenovalo Ministerstvo míru a Úřad pro potírání politických oponentů byl zván Ministerstvem lásky, by měl radost, jak učenlivé žáky v dnešním Česku má. Vlastně tedy asi by radost neměl, protože právě před takovým překrucováním skutečného smyslu a zneužíváním významu slov mimo jiné varoval.

0: Ve příští týden na svatodušní svátky konat sraz sudeckých Němců, který proběhne vůbec poprvé na území České republiky. Celé akci je už několik týdnů věnována mimořádná pozornost. A pokud se setkání vydaří, může posunout smíření mezi Čechy a Němci zase o notný kus dál, pokračuje evropský editor deníku Luboš Palata.
1: Zkusil jsem si před chvílí objednat na příští víkend hotel v Brně. Až na pár posledních pokojů, všechno vyprodáno, ceny na dvoj až trojnásobku. Něco takového se zatím v Brně dělo, jen když se tam jela velká cena Brna. Jenže ta se jede až za víc než 30 dnů. Událostí, která doslova vyprodala Brno, je letošní sudetoněmecký den. První ve více než 75-leté historii těchto výročních setkání našich německy hovořících a z Čech, Moravy a Slezska vyhnaných a odsunutých krajanů. A ukazuje obrovský zájem, který o toto setkání je. Na pořádání sudetoněmeckého dnu dala miliony euro bavorská vláda, kterou v Brně zastoupí nejen její ministerský předseda, ale také ministr vnitra spolkové vlády, třetí muž kabinetu německého kancléře Friedricha Merce. Do Brna přivezou naši krajané z Německa také své hudební skupiny, spoustu kulinářských specialit, tisíce knih a publikací, ukázky své řemeslné zručnosti a mnoho dalších věcí spojených se společnou kulturou a odkazem českých zemí. Prostě krásná krajanská akce, která určitě stojí za navštívení. A každý, kdo bude příští víkend v Brně, by měl vážit cestu, protože něco takového se vidí opravdu jen jednou za rok. Až dosud se kvůli tomu muselo jezdit do Německa, někdy do od českých hranic, hodně vzdálených měst. Nebylo by to současné Česko, aby ani tak mimořádnou a historickou příležitost trochu nepokazilo. Parlamentní rezoluce přijatá navíc nikoli většinou, ale výraznou menšinou českých poslanců je zcela mimo mísu. A odsouzení krajanského setkání v Brně pak zcela mimo realitu, historicky, politicky i lidsky. Obdivuhodný je naopak klid a nadhled organizátorů setkání, jak vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení či bavorské vlády, tak jejich českých partnerů z Meeting Brno i většiny místních brněnských a jihomoravských politiků. Tento klid a rozvaha budou potřeba i v příštích dnech. Stejně jako bude třeba pozornost české policie, aby zabránila narušení veřejného pořádku v Brně na konci příštího týdne. Protože ačkoliv se nedají čekat žádné davy odpůrců, ve svých projevech na sociálních sítích a internetu vystupují tito lidé velmi nenávistně a radikálně. Nikdo jim nezakazuje jejich nesouhlas akcí našich krajanů z Německa, ale jsou meze, které by neměly být překročeny. A policie a antikonfliktní týmy, které by měly odpovědné orgány na místo poslat, jsou jako preventivní ochrana veřejného pořádku nyní už nezbytné. V případě, že se toto podaří, prožije Brno víkend, který nejen naplní kasy brněnských hotelů a restaurací, ale také posune smíření mezi Čechy a Němci o notný kus dál. A Brno vstoupí do historie, což, přiznejme si, se zase tak často neděje.
0: Tolik Luboš Palata.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V mnoha státech světa dochází v posledních letech k tomu, že se v jejich politickém životě vytrácí kultivovaná diskuse v podobě výměny argumentů. Česko není výjimkou, jak ukazuje dlouhodobý spor mezi prezidentem a ministrem zahraničních věcí, domnívá se publicista Karel Hvížděla.
3: Veřejný prostor je sféra, kde svobodní a navzájem rovní jednotlivci diskutují o veřejných záležitostech prostřednictvím racionálního diskurzu. To jsou slova nedávno zemřelého německého sociologa Jürgena Habermase. Takto ideálně definovaný veřejný prostor počítá s tím, že se argumenty

0: Ty mají posuzovat podle racionální síly, nikoli podle autority nebo ekonomického postavení. Habermas staví ideu veřejnosti jako základní kámen demokracie, na níž se podílí většina sobě si rovných lidí, která je díky tomu otevřená všem, transparentní a soudná. Jinými slovy, tento sociolog a jeho následovníci hledají souhlas, shodu, společný postoj či jednomyslnost prostřednictvím komunikativního jednání. Kladou důraz na přesný jazyk jako základní prostředek každého smysluplného soužití, kterým lze místo potlačení konfliktu každý zápas mezi legitimními oponenty přetvořit v konstruktivní kompromis v rámci sdíleného demokratického rámce. V jejich modelu jsou politické identity a zájmy chápány jako neustále se vyvíjející a formované prostřednictvím konfliktu a střetu s odlišným. Tento přístup v demokratickém prostředí umožňuje každý konflikt chápat jako produktivní sílu, která vytváří spoluúčast a zabraňuje stagnaci. Jen díky tomu se může zrodit institucionalizovaná forma neshody, v níž mají různé hlasy právo být vyslyšeny a kde rozdílnost není hrozbou, ale nutnou podmínkou vitality a rozvoje. Schopnost chápat spory podle zmíněných pravidel, dodržovat zákony a režim řeči, určuje politickou kulturu, která zaručuje, že zákulisní boje se nedotknou respektu k institucím, že účastníci vědí a věří, že stát má větší hodnotu než stranické či osobní zájmy. Kdykoliv se tyto normy hroutí, jako to známe z učebnic po roce 1938, 1948, nebo jak jsme to zažili po roce 1968, otevírají se stavidla a veřejný prostor ovládnou klevety s prostěrným mstivost a zvolná libovůle, tedy kulturní války, které mají za cíl rozdělit společnost. Bohužel způsoby komunikace ministra zahraničí a premiéra s prezidentem v posledních dnech tuto situaci připomínají. Naše mladá a křehká politická kultura se od sociologova ideálu zase vzdaluje. Spory mezi vládou a prezidentem nepředstavují novou dynamiku, ale naopak normalizují hrubé deviantní chování a nadvládu jednoznačných soudů, kterým začíná každá destrukce demokracie. Vulgarity jsou je nálepky, které znemožňují dialog jako předpoklad kompromisu. Institucionální nihilismus, který u nás přežíval z předlistopadových režimů, se vrací v ještě znetvořenější, odpudivější a špinavější podobě. Racionální diskurs, jak ho definoval Habermas, je veřejně pohřbíván a s ním i politická kultura, na které stojí každá demokratická společnost. Dochází k rozpadu společně sdílené reality. Šikany se doplní korupcí a občané jsou postaveni před podlou volbu mezi riskantním vzdorem a pohodlným zbabělstvím. Hajej, hajej, stará Praho, hajulinkej moje blaho, pš, pš, dadej, noc se blíží, přiletěli netopíři. To byl vzkaz Karla Havlíčka z Brixenu.
1: Dodává Karel Hvížděla. Francouzský prezident Emmanuel Macron absolvoval v Nairobi dvoudenní summit, který Francie pod různými názvy pořádá už více než 50 let s cílem rozvíjet vztahy s africkými státy. Letos se ale poprvé nekonal ve Francii ani v některé z jejich bývalých kolonií, ale v Keni, která kdysi patřila pod britskou správu. Symbolika je jasná. Francie ztrácí svůj tradiční vliv v Africe a hledá nové partnery jinde. Podrobnosti má vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě v Praze Tereza Němečková.
2: Francie v posledních letech ztrácí dominantní postavení v některých zemích západní a střední Afriky. Vojenské převraty v Mali, Nigeru a Burkině Faso v posledních 5 letech vedly k odchodu francouzských vojenských jednotek a k prudkému zhoršení vztahu s Paříží. Zpochybňovány jsou i samotné základy systému Francafrique, tedy sítě politických, ekonomických a měnových vazeb, které Francie v regionu budovala od koloniálních dob. Ještě před několika lety byly například debaty o opuštění zóny franků, společné měny navázané původně na francouzský frank a dnes na euro, prakticky nemyslitelné. Dnes se však stávají realitou. Pro Francii samotnou mají tyto změny i citelné ekonomické dopady. Nejvýraznějším příkladem je Niger, kde vojenská junta vloni znárodnila francouzskou společnost Orano, která po 10 let kontrolovala těžbu uranu v zemi. Právě uran z Nigeru byl důležitý pro francouzský jaderný průmysl a energetiku. Ztráta strategických surovin i vlivu se promítla i do domácí politiky. Francie během krátké doby vystřídala několik premiérů a prezident Macron čelí rostoucí kritice, že jeho africká politika selhává. Situaci si často navíc komplikuje vlastní rétorikou. Když letos v lednu prohlásil, že státy Sahelu zapomněly Francii poděkovat za svou suverenitu a boj proti džihadistům, vyvolal v Africe další vlnu pobouření. Mnozí v jeho slovech slyšeli paternalismus a připomínku koloniální nadřazenosti. A právě v tomto kontextu se Macron rozhodl uspořádat další summit v zemi, ležící mimo tradiční sféru francouzského vlivu, a to v Kini. Na dvoudenním setkání s více než 30 africkými lídry Macron tvrdil, že predátory 21. století nejsou Evropané, ale Spojené státy a Čína, které podle něj nerespektují mezinárodní právo a pořádek. Čínu kritizoval za využívání afrických přírodních zdrojů jako nástroje geopolitického nátlaku a zdůrazňoval, že Evropa naopak nabízí partnerství rovných. Jeho vystoupení však chvílemi vyvolávalo rozpaky. Mimo jiné i proto, že si během jedné z debat vzal mikrofon a důrazně napomenul účastníky, aby byli zticha, když mluví ostatní. Kritice za to čelí nejen v Africe, ale i doma ve Francii. Jen těžko si lze představit, že by si podobné chování dovolil africký prezident na summitu evropských lídrů. Symbolický byl i výběr hostitelské země. Kenia se v posledních letech profiluje jako jedna z nejdynamičtějších afrických ekonomik. Vedle rozvoje služeb a infrastruktury sází také na technologické inovace. Například díky systému mobilních plateb M-Pesa se země stala téměř bezhotovostní ekonomikou. Na modernizaci Keni se však výrazně podílely i čínské investice. A země dnes ukazuje i proměnu čínské role v Africe. Peking už není jen věřitelem a stavitelem železnic, ale stále více se prezentuje jako dlouhodobý partner zemí globálního jihu. A to i prostřednictvím restrukturalizace dluhů či investic do moderního průmyslu a zelené energetiky. Macron tak kritizoval Čínu právě v zemi, která je symbolem jejího rostoucího vlivu na kontinentu. Summit v Nairobi ukázal, že vztahy mezi Evropou a Afrikou vstoupily do nové éry. V Africe se k moci dostává nová generace a ta je stále méně ochotná přijímat staré mocenské vzorce. Bývalé koloniální mocnosti se této změně přizpůsobují jen velmi obtížně. Zároveň se znovu ukázala velká slabina Evropy, a to je roztříštěnost její politiky vůči Africe, kde se prolínají zájmy jak evropských institucí, tak jednotlivých členských států. Pro africké partnery je bohužel taková politika dlouhodobě nečitelná.
1: A slova Terezy Němečkové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Helena Málková, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha druhá, Žralok. Část devátá.
1: Omerta je část kodexu mafie, podle kterého je člen organizace povinen vůči policii a úřadům zachovávat mlčení o všech aktivitách organizace a jejich členech, i kdyby se mělo jednat o jeho nepřátele. Porušení tohoto zákona mlčení bývá trestáno smrtí.
0: Začátkem června vlítl do kanceláře šéfa operativního oddělení Karla Tichého udýchaný Oldřich Kopp. Co je, co blázníš? Řekl Tichý. Spadla kometa? Nebo přistáli Marťani? Dělal si srandu Lukáš Drlík, aby Kopovi vrátil jeho občasné vtípky. Ten jejich narážky nevnímal. Víš, jak jsme na severní Moravě rozhodili v březnu ty telefonní čísla, na který mohli lidi volat, kdyby něco věděli o Krejčířovi nebo o zmizení Jakuba Konečného, řekl Kopp. Karel Tichý okamžitě všeho nechal a přiskočil ke Kopovi. No, on se někdo ozval? Něco zásadního? Žadonil Tichý tentokrát už vážně. Myslím, že jo. Je to nějaký zvěřina, řekl Kopp. To už nastražil uši i Drlík. A co říká? Zeptal se. Že Kačko chystá další podvod a nejspíš vraždu, řekl Kopp. Takových hlášení už bylo, zmírňoval nadšení Drlík. Jenže Kopp, který toho věděl v danou chvíli asi nejvíc, pronesl. No, ale tentokrát to tak asi bude. Fakt je to síla. A řekne to na vlastní jméno? Zeptal se Tichý. Právě že jo, dodal Kopp. Policie proto udělala tři opatření. Nejdříve si vypracovala analýzu ke zvěřinovi, aby věděla, s kým má tu čest. Pak na něj nasadila odposlechy a taky sledku, aby zjistila, co dělá, s kým se stýká a jestli je nevodí za nos. Nakonec k němu poslala agenta, aby s ním strávil nějaký čas, aby ho víc poznal a aby si detektivové byli jistí, že nemluví s bláznem. Ze všech informací, které policie druhý týden v červnu 2005 nakonec získala, vznikl naprosto neuvěřitelný obrázek o gigantickém podvodu, jemuž nechtěli původně detektivové ani uvěřit. Bylo to tak bláznivé a tak ďábelské, že to vykazovalo znaky absolutního gangstrizmu, s nímž se za celou dobu ještě nesetkali. Bylo to to největší šméčko, jaké kdy Krejčíř vymyslel. Policie tomu dala krycí název Akce Celník. O co šlo? Stát chtěl po firmách, které teď na dálku ovládal Krejčíř, 2,8 miliardy korun za nezaplacenou daň z obchodů s naftou. Krejčíř samozřejmě dělal všechno proto, aby to platit nemusel a měl klid od policajtů. Tak se to teď snažil úplně otočit proti státu a proti Čepru. Jakoby se řídil heslem, že nejlepší obranou je útok. Připomeňme, že nejdřív přišel Pechan s teorií o nezaměnitelnosti ropných produktů v trubkách Čepra a Krejčíř proto začal tvrdit, že jim Čepro vydávalo celou dobu jiné ropné produkty, než jaké si tam jeho přátelé uskladnili. Čepro tajně zažaloval, stopil obsílky a nechal Čepro odsoudit a poslat do exekuce. Ale když mu to nevyšlo, protože mu to překazili Poldové, přišel s další nevídanou akcí. Tady jsou její kontury. Jeho nejnovější šílená árie má celkem 6 dějství. Krejčíř vycházel z toho, že stát chce 2,8 miliardy korun po firmách, které jsou s ním nyní spojené. Tak si Krejčíř zcela zjevně řekl, OK, dlužím jim 2,8 miliardy, tak proč bych jim je nedal? První dějství. Krejčíř si nechá ve své tiskárně natisknout stohy bankovek, švýcarské franky a české koruny. Vše dávalo v přepočtu dohromady 5 miliard korun. Falešné bankovky si dá odvést do své kanceláře na Karlově náměstí v Praze. To byla jen mezistanice sklad. Avšak potom je nechá převést do sídla firmy Tukový průmysl v Praze 9. Tato firma po všech těch majetkových převodech a transakcích s pohledávkami bude vedena jako dlužník 2,9 miliardy korun. Už to o 100 milionů narostlo kvůli úrokům, poplatkům a všem těm příslušenstvím. Takže pro pořádek, už šlo o 2,9 miliardy korun. Druhé dějství. Krejčíř si vybere obyčejného celníka z celního úřadu. Dá mu nabídku, která se neodmítá, 10 milionů, když udělá jednoduchou věc. Když na základě anonymního udání odjede do firmy Tukový průmysl udělat běžnou celní kontrolu. Třetí dějství. Celník opravdu přijede sám s velkou dodávkou a při celní kontrole najednou, jakoby náhodou, zjistí, že ve firmě Tukový průmysl je uskladněno neuvěřitelné množství peněz. Celkem v přepočtu za 5 miliard korun. Podívá se do záznamů celních deliktů a zjistí, že firma dluží státu na daních 2,9 miliardy korun. To je ale náhoda, řekne si. A peníze zajistí. Sepíše o tom záznam, pořídí videonahrávku, jak zabavuje 2,9 miliardy. A prachy naloží do velké dodávky. Ani se nediví, že mu zaměstnanci Tukového průmyslu tak ochotně pomáhají. A odjíždí. Čtvrté dějství. Jenže cestou z firmy Tukový průmysl krátce po odjezdu přepadnou auto s penězi ozbrojení muži. Nikdo neví, co jsou zač. Mají masky. Celníka zastřelí a vyhodí ho ven, peníze ukradnou a odjíždějí pryč. Celník měl sice domluvenou královskou odměnu, se kterou se měl zdejchnout někam do Jižní Ameriky, ale chudák netuší, že by si na skutečné peníze ani nesáhl. Krejčíř by ho nechal popravit. Byl by to nepohodlný svědek. Páté dějství. Káčko by měl v ruce důkaz, že mu stát prostřednictvím celníka zabavil 2,9 miliardy korun. Takže tím se konečně vyřešil problém s daňovým únikem. Krejčíř by takhle, sice nestandardně, ale přece jen konečně odvedl státu 2,9 miliardy korun na daních. Že celníka někdo přepadl a zabil a navíc částku ukradl a stát z toho nic nemá, to je jedno. To Krejčíře už zajímat nemusí. Zajištěné peníze už nebyly jeho, ale státu. Šesté dějství. A kdyby se nakonec někdy v budoucnu podařilo jeho právníkům vyhrát spor s Čeprem, že mu dodávalo jiné ropné produkty, než jaké si v Čepru uskladnil, mohl by od státu žádat těch 2,9 miliardy korun. Kdyby se tenhle naprosto ďábelský plán vydařil, Čepro by zřejmě nemělo na to, aby Krejčířovi zaplatilo 2,9 miliardy korun. Takže Krejčíř by si jako protihodnotu zabral akcie Čepra a stal by se majitelem této strategické státní firmy. A pozor, jako bonus by navíc hned po přepadení celníka a krádeži peněz přišel k dalším 2,1 miliardy korun. To byla suma, která byla navíc k těm 2,9 miliardy. Takže Krejčíř by mohl chtít od státu náhradu škody, protože celník tam zadržel celkem 5 miliard korun. Jaká by tedy byla škoda, tak si to spočítejme. 2,9 miliardy za nezaplacené daně z obchodu s naftou. Další 2,9 miliardy korun, pokud by se spor podařilo otočit a tyto peníze od Čepra nakonec vymoci. A pak ještě ten bonus 2,1 miliardy. Celkem škoda pro stát 7,9 miliardy korun. A tomuhle měli policisté, státní zástupci a soudci uvěřit? Jak říkám, tohle mohl vymyslet jen člověk na 2 gramech kokainu, říkal Karel Tichý.

Radek Zvěržina byl vážně nejlepší adept na takovou práci. Koncem roku 2004 se pohyboval na samém okraji podnikatelské propasti. Měl dluhy a jeho biznis, který spočíval hlavně na dovozu a vývozu alkoholických a nealkoholických nápojů, šel ke dnu. Šlo to s ním od 10 k 5. A tak scháněl práci. A vzal by jakoukoliv, i tu nejobtížnější či nejrizikovější. Krejčíř nabídl Zvěřinovi neobyčejně zajímavý biznis. Dosadím tě jako jednatele do společnosti Tukový průmysl a budeš dělat vše, co ti řeknu. Za to dostaneš 3 miliony korun. Nejdřív 1,2 milionu, zbytek potom. A když nebudou problémy, může se odměna nakonec ještě zvýšit, sliboval krejčíř Zvěřinovi. Ten se nerozmýšlel ani vteřinu, práci přijal. Byl rád, že si za nic vydělá velké peníze. A byl šťastný i přesto, že věděl, že bude dělat krejčířovi jen bílého koně a že nepůjde o žádnou procházku růžovým sadem. Krátce po novém roce, v lednu 2005, se Zvěřina na pokyn krejčíře sešel s jeho hlavní spojkou ve firmě Tukový průmysl Martinem Pechanem. Jako zálohu dostal Zvěřina 1,2 milionu korun, ale musel podepsat směnku. Kdyby nesplnil všechny úkoly, musel by peníze nakonec vrátit. Zpočátku to nevypadalo nijak riskantně. Zvěřina měl podepisovat jen nějaké smlouvy, jezdit do bank, zakládat účty a vybírat peníze. Dostal služební auto, měl za sebou ochranku od krejčíře. Nic nenasvědčovalo nějakému problému nebo něčemu, čeho by se měl obávat. Ale v květnu se začaly stupňovat nároky krejčíře i Pechana a idylka byla ta tam. Zvěřina se měl stát součástí plánu, během něhož by byl zavražděn minimálně jeden člověk, celník, a během něhož by byl stát připraven minimálně o 3 miliardy korun a možná nakonec i o víc. Na Zvěřinu toho bylo ale najednou moc. Nechtěl, aby se vraždilo. Tak začal spolupracovat s policií. Poprvé z detektivy přišel do styku pár dní předtím, než mělo k akci s celníkem a penězi dojít. Byl jsem součástí plánu, kdy měl jeden člověk zemřít, ale já jsem to nechtěl dopustit, řekl při výslechu Zvěřina. Jak se Zvěřina na policii nakontaktoval? Někdy v červnu jsem kontaktoval člověka, o kterém jsem věděl, že má nějakým způsobem na starosti kauzy kolem pana krejčíře. A informoval jsem ho, co je připraveno a co bych nerad, aby se stalo. Ten člověk od policie se mi představil jako Karel Kraus. Zavolal jsem mu na mobil, jeho telefonní číslo jsem získal na severní Moravě, ale už si nevzpomenu, od koho konkrétně. Bylo to v souvislosti s pátráním po zmizelém obchodním partnerovi krejčíře Jakubu Konečném. Kolovala tam různá čísla, na která se mohla poskytnout informace. Uvedl Zvěřina. Když se tím vším policisté probírali, uvědomili si, že by mohli krejčířovi a Pechanovi nakrásně zabavit peníze, které budou muset v rámci chystaného podvodu ze svých kont uvolnit, aby vyvolali zdání reálnosti celého biznisu. Šlo o převod peněz mezi firmami Schira Anstalt, Tukový průmysl a strukturou offshoreových firm založených ve Spojených státech, v Lichtenštejnsku či v Karibiku. Klíčové bylo, že k některým účtům měl přístup právě Zvěřina. A tak se zrodil plán, že by stát okradl krejčíře. Slovo okradl je v této souvislosti samozřejmě nadnesené. Stát by prostě získal kontrolu nad jednou offshoreovou společností a zajistil by peníze z trestné činnosti Radovana Krejčíře a Martina Pechana. Čímž by konečně spadly do státního rozpočtu peníze, které firmy těchto podnikatelů dlužily na daních. Taková akce se ale nedá udělat jen tak. Na to musí kývnout státní zástupce, ministr vnitra a taky ministr financí, který je za stát zodpovědný jako zástupce akcionáře v Čepru. Ministrem financí byl tehdy Bohuslav Sobotka, kluk z plakátu sociální demokracie, který vystupoval na veřejnosti vždy jako mírumilovný a nekonfliktní politik. Sobotka tehdy nosil rovnátka a vypadal jako robot Emil. A vedle Grosse byl druhým korunním princem sociální demokracie. Byl mladý a docela oblíbený.
Politickou kariéru měl ještě před sebou. Když za ním v červnu 2005 přišla delegace z protikorupční policie a rozvědky a seznámila ho s tajným plánem, tak se nejdříve ošíval, bál se udělat krok, který by pohřbil jeho slibnou kariéru. Po prvních 20 minutách to vypadalo, že akci neschválí, ale po další půl hodině ho bezpečnostní experti přesvědčili. Udělejte to, řekl nakonec Sobotka. Život je plný paradoxů. Zvěřina, který dělal zatím jen problémy a nasekal řadu dluhů, měl být tím, kdo nakonec zatočí s krejčířem a státu naplní kasu o pár miliard. Celá tahle operace skutečně závisela na jediném muži, na zadluženém Radku Zvěřinovi.

Policie a zpravodajská služba finišovali s přípravami na zajištění peněz. Jenže Krejčíř najednou vydal pokyn, že se akce s celníkem musí odehrát už v pátek 17. června. Rozvědka ještě nestihla vyřídit všechna potřebná opatření, aby mohla peníze v cizině bezpečně zablokovat. Založit offshoreovou společnost v cizině, ke které už nebude mít Krejčíř ani Pechan přístup, se za ty 3 dny, během kterých se to všechno odehrávalo, nedalo stihnout. Navíc hrozilo, že peníze Krejčíř nepřevede ze svých účtů dopředu, jak to původně vypadalo, ale v den, kdy měla akce proběhnout, tedy v pátek 17. června. Jenže v takovém případě hrozilo, že se nezdaří zachránit život celníka. A možná ani zvěřiny, jehož Krejčíř vyhodnotil jako dalšího muže v pořadí na odstřel. A tak policisté a špioni stáli před otázkou, kterou obvykle dávají lupiči v bankách. Peníze nebo život? Ta otázka visela ve vzduchu asi 3 pikovteřiny. Možná ani ne. Bylo to jasné. Životy celníka a svědka měli přednost. Okamžitě přerušte akci prachy a zatkněte Krejčíře. Krejčíř něco vycítil, začal schánět zvěřinu a chce s ním mluvit. Vydalo vedení protikorupční policie a vrchního státního zastupitelství jasný rozkaz. Zvěřinu už k němu nepouštějte, nebo přijdeme i o něho, rozhodl pak šéf operativy Karel Tichý. A tak hned ráno 17. června přivezla policie Radka Zvěřinu, jehož chránilo komando ozbrojených policistů, před soudce obvodního soudu pro Prahu 9. Ten ho měl okamžitě vyslechnout. Takový úkon se dělá ve výjimečných případech, když jde o život. V terminologii trestního zákona se tomu říká neodkladný úkon, jinak by mohlo být už pozdě.

pátek 17. června 2005. Byl to únavný den. Dopoledne se Krejčíř setkal v Černošicích s reportérem České televize Daliborem Bártkem. Pak měl naplánovanou schůzku v Praze a taky zákrok u zubaře, měli mu trhat zub. Policie zvažovala, že právě v té chvíli udělá zátah, na který se chystala. Krejčíř by byl pod částečnou narkózou a ochranka by nebyla natolik ve střehu, aby dělala větší problémy. Policie Krejčíře stále sledovala a odposlouchávala. Věděla, že připravuje další a možná poslední útok na Čepro a že rozhodují hodiny a minuty. Krejčíř čekal u zubaře asi hodinu. V ordinaci měli vážný případ. Pacient, který seděl v zubařském křesle, dost skučel. Občasné vyjeknutí bylo slyšet až do čekárny. Z místnosti se linul zvuk vrtačky. Někdy to zapraskalo, jako kdyby doktor vysekával díru drátem nebo piloval pilníkem. V čekárně se třásl jako osika další pacient. Krejčíř na něj zíral a vůbec si nepřipouštěl, že by se choval podobně. Za pár minut Krejčíř vybuchl jak papiňák. Seru na to, řekl a vstal ze židle. Tísnivá atmosféra ho dohnala k nečekanému rozhodnutí. Ochranka se zvedla a šla za ním. Černý kufřík, který nosil neustále sebou a o kterém policisté správně uvažovali, že v něm budou podklady ke všem chystaným podvodům, si tak Krejčíř zase odvezl domů do vily v Černošicích. Přitom by to byl ten nejjednodušší způsob zatčení. Policisté by si počkali, až by ho lékař uspal. Pak by vlítli do čekárny, odzbrojili by ochranku, vzali by jim kufřík, který by jim Krejčíř svěřil. A nakonec by v ordinaci v klidu počkali, až se Krejčíř probere z narkózy. A první, co by uviděl, by byl policejní odznak a sdělení obvinění. On se normálně posral strachy, řekl detektiv Karel Tichý, když se dozvěděl, že to Krejčíř u stomatologa zabalil.

0: Večer měl Krejčíř nesnesitelné bolesti, tak si vzal prášky na spaní. Myslel si, že to vyleží a bolest odezní. Jenže v noci ho najednou začala budit manželka, třásla s ním, ale on byl stále v limbu, nemohl se probrat. Kateřinu Krejčířovou probudili tupé rány a výbuchy. Nejdřív si myslela, že je to ohňostroj. Pak vstala a z okna uviděla muže v černých kombinézách s nápisy policie. Rychle proto odskočila k posteli a začala opět lomcovat s manželem. Krejčíř se pak konečně trochu probral, slyšel výkřiky a rány, ale nic mu nedocházelo. Radku, dělej něco, někdo se k nám dobejvá, křičela Kateřina. Až po chvilce vyskočil z postele a doběhl k oknu, tam uviděl ozbrojené muže. Vyběhli proto s manželkou z ložnice. Ona se vydala do druhého patra za dětmi, v domě byl totiž tu noc kromě syna Denise i jeho kamarád. Krejčíř běžel do pracovny, kde byl sejf. V něm měl zbraň. Krejčířovi blesklo v hlavě, že to nemusí být policajti, ale že je to jen fingované přepadení. A že ti zločinci jsou jako policajti jen převlečení. Ale když odemykal trezor, dostal ránu. Už to nestihl. Pistole v sejfu zůstala. Pak slyšel výkřiky. Lehnout na zem. Lehněte si na zem. Ruce za záda. Policie České republiky. Světla, výkřiky, rachot, dupání bot. Kateřina Krejčířová mezi tím nahoře v patře rychle probudila oba kluky a nakázala jim, aby se schovali na půdu. Vzala do ruky telefon a snažila se vytočit linku 158. I ona si myslela, že to mohou být jen převlečení zločinci. Jenže policisté byli rychlí, a než se stačila spojit s linkou 158, vlítli do místnosti zakuklení ozbrojenci. Zeptali se, zda je v místnosti ještě někdo. Ona řekla, že ne. Ale policisté i přesto začali prohledávat každý kout a mířili i na půdu. V tom Krejčířová vykřikla, neblázněte, jsou tam jen děti, pro boha nic jim neudělejte. Policisté opatrně prohledali půdní prostory. Požádali děti, aby se šli dolů a sedli si do dětského pokoje. Do vysílaček pak řekli čistý. A dodali, že potřebují do dětského pokoje policistku, která byla už dopředu určena na hlídání Krejčířovy manželky a syna Denise. Venku zatím policisté spacifikovali ochranku. V noci tam hlídal jen jeden muž, Petr Krásl. Zásahová jednotka se s ním nepárala, táhli ho za ruce a za vlasy ven na terasu. Krejčíř, jehož mezi tím vytáhli na zahradu, byl nahý. Měl na sobě jen triko, jinak nic. V noci trochu pršelo, takže venku bylo mokro, zem byla studená. Až tam Krejčířovi nasadili pouta. Pak ho odtáhli do provozního domku, ve kterém spávali bodyguardi. Posadili ho tam na křeslo. Krejčíř v tu chvíli usnul. Ta horda prášků na spaní ještě působila. Bylo to neuvěřitelné, ale šok ze zásahu přešel volně do stavu spánku. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Co jsou to nepřímé daně?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Poplatník zaplatí cenu zboží nebo služby včetně daně obchodníkovi, u kterého nakoupí, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. Daň už je tady při nákupu zahrnuta v ceně, proto se tyto daně často označují také termínem daň ze spotřeby, říká ekonom Michal Skořepa.
3: V Česku máme v podstatě tři typy nepřímých daní. Ta hlavní, co se týče objemu, zdaleka nejdůležitější je daň z přidané hodnoty. To je ta, kterou platíme samozřejmě v obchodě normálně, pokud si něco kupujeme. Potom daně spotřební, které jsou uvaleny na celou řadu konkrétních položek, ať už to jsou pohonné hmoty, tabákové výrobky, je tam daň z lihu, z piva, z vína, některé další. A potom daně energetické, o těch asi víme úplně nejmíň, bo jako tušíme, že existují, všímáme si jich nejmíň. Ty se velice podobají těm spotřebním daním, akorát, že v tomhle případě není ta daň uvalená na neřest v podobě toho, že kouříme nebo že pijeme alkohol a podobně, ale na neřest v podobě toho, že produkujeme nebo nakupujeme si něco, co špiní přírodu, co produkuje skleníkové plyny, čili to jsou ty energetické neboli ekologické daně, ať už je to daň z elektřiny, ze zemního plynu nebo z pevných paliv.
2: Nepřímé daně mají pro stát některé nepopiratelné výhody.
3: Jednak je to menší vnímání voličem, říkám naschvál voličem, protože samozřejmě daně potom můžou hrát velkou roli u voleb. I ta technická stránka věci je důležitá, to znamená, že se to jednodušeji vypočítává a odvádí, protože daňové přiznání vlastně dělá jenom ten, kdo ty věci prodává a ne ten spotřebitel. Další věc je, že u těch nepřímých daní je menší prostor pro podvody, což je pro stát samozřejmě taky výhodná záležitost. A jedna věc docela zajímavá a důležitá, pro některé z nás ovšem bych řekl, budí trošku odpor, to je možnost paternalismu. Tím, jak nastavíme tyhle ty konkrétní daně, ať už je to alkohol, tabák, elektřina a podobně, tak tím vlastně my nepřímo regulujeme poptávku po těchto těch věcech a můžeme tak jako trestat vlastně ty z nás, kteří rádi kouří, rádi pí alkohol, tak čím výš nastavíme tuhle tu sazbu, tím více za to trestáme, tím více odpuzujeme od tohle chování, což pak může mít příznivé dopady třeba v oblasti zdravotních služeb a podobně.
2: Vysvětluje ekonom Michal Skořepa. Současně ale dodává, že na druhé straně jsou nepřímé daně částečně sociálně nespravedlivé, protože je platí všichni ve stejné výši bez ohledu na jejich majetek a výši příjmů.
3: Spotřeba u nízkopříjmových domácností hraje větší roli v jejich celkových výdajích, to je pravda, ale to se dá kompenzovat samozřejmě v jiných částech toho celkového daňového systému, buď s vhodným zdaněním toho, na co dávají více peněz právě ti výše příjmoví, což jsou řekněme investice obecně řečeno, nebo se to dá kompenzovat progresí u přímých daní, kde prostě víc peněz budeme brát od lidí, kteří mají vyšší ty příjmy.
2: Tyto možnosti nám jasně ukazují, že daňový systém je vždy zapotřebí nastavit a hodnotit jako celek. Nemá cenu řešit individuálně změny jednotlivých daní bez ohledu na jejich dopady. Daňový systém musí zkrátka vláda vymyslet a vyladit tak, aby jeho negativní dopady byly na společnost a firmy co nejmenší a aby v něm zbytečně nevznikaly nespravedlnosti.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Jablonce prohráli v Plzni a v Šancelize skončí definitivně pátí. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů. Je pondělí 18. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
5: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
6: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
7: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
6: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
4: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle ní i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
8: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
4: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí a předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával a zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulice na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
9: Média nedáme! Média nedáme!
10: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
11: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
10: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
12: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
10: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. A prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
13: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
4: Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatikán News. A komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
14: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům a očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky, prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu, žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na zvýšení počtu studentů. Jde především o lékařské, zdravotnické a pedagogické obory a přijdou proto o část příspěvků, které od ministerstva na navyšování kapacit dostaly.
15: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
16: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
15: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně. v Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
17: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
15: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
4: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nacistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
18: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
19: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
18: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
20: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
18: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
4: Jabloneční fotbalisté v předposledním ligovém utkání nadstavbové části skupiny o titul prohráli v Plzni 0-5 a kvůli výhře Hradce Králové nad Slaví 3-1 mají jistotu, že skončí v tabulce pátí. Debakl Severočechů se zrodil v prvním poločase, kdy čtyřikrát inkasovali. Kvůli blížícímu se finále domácího poháru poslal do utkání značně odměněnou sestavu trenér Luboš Kozel.
21: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezony a viděl jsem, jak hrála Karvina s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
4: Ve zbývajícím nedělním utkání šance ligy Liberec prohrál se Spartou 0-2.
22: Omezení na D3 u sjezdů na Soběslav a uzavírka na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka. Za sjezdem na Soběslav v 94. kilometru. Auto je na krajnici, místo je označené, bliká tam šipka. Dálnice teď volné na D1 v Brně směr Praha se u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 opět jede dvěma pruhy. Omezení zrušili kolony, které se tvořily od Vyškova a na D2 na výjezdu do Brna z Bratislavy se rozjeli. A na D3 u Českých Budějovic je na kilometru 135,5 nové omezení v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu, obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 a na horách kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
24: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
25: Víte, co je to pasy?
26: Naše země nevzkvétá.
27: To jsou všechno lži.
28: Slibuji věrnost České republice.
29: Že nikdy neodstoupím.
30: Nikdy.
1: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
31: Máme tu chvíli legislativní prostředí, který není odborům nakloněno.
32: Pravičák má volat po silných odborech, ale potom v tom klasickém smyslu. Poměrně rozvolněný zákonník práce, protože tady máme silné kolektivní vyjednávání.
33: Taxikáři v alternativních taxislužbách, OSVČ nebo činovníci v kultuře, ti všichni si začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se nám ještě může do budoucna hodit.
34: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní?
32: No tak s tím rozhodně nesouzní. Přímě řečeno,
33: ale
32: já
33: se
32: vůbec,
33: nevylučuje s tím, co já říkám.
32: Já vůbec
33: jako
32: nevím, co mě doručí český odbor. Jo.
33: Tady si myslím, že bychom měli být v nějakém ohledu agresivnější.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
0: Tuhle epizodu natáčíme v pondělí 11. května v 10 hodin, vlastně to jsou dva týdny po volebním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Je tady s námi Šárka Homfrey, odborová právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací, autorka knihy Proč jsme tak naštvané a také spoluautorka podcastu Pay Gap. Další informace o vás poskytnu v průběhu toho natáčení. Srdečně vás tady vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dnes jsem četl v ČTK takové avízo, že zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají projednat návrhy změn důchodů, zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí, věnovat se budou taky investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Tohle je tedy ta tripartita, že?
2: Ano, je to tak.
0: Co by vy jste tam řekla, kdybyste tam byla?
2: To je dobrá otázka, protože celá řada témat, kterým já se profesně věnuju, se minimálně na toto jednání tripartity nedostalo a pevně věříme, že se dostanou na některá jednání příští. V tuhle tu chvíli my vnímáme jako odbory jako hodně problematické to, že vláda s námi některé ty své záměry či kroky dostatečně neprojednává nebo nekonzultuje nebo nám je nepředstaví předtím, než s nimi vyjde na světlo světa.
0: Jak se vlastně tvoří program tripartity, toho jejího trojčlenného jednání? Vy něco navrhnete, vláda vám řekne, no tak tohle ne, navrhne něco jiného?
2: Tak to úplně není. Vychází to z toho, co se aktuálně projednává, co všechny tři strany považují v tu chvíli za důležité, zejména co se týče třeba legislativního procesu nebo některých termínů v souvislosti s přípravou státního rozpočtu a podobně.
0: Apoleno Davide, jaký vy máte pocit z dosavadního fungování tripartity teď za vlády Andreje Babiše, motoristů a SPD?
33: No zatím celkem žádný, protože se mi zdá, že ta debata neprobíhá. Ona ale konec konců neprobíhá už delší dobu. My jsme ani v období vlády Petra Fialy neviděli úplnou součinnost vlády směrem k odborům. Opakovaně si na to vlastně staronový předseda ČMKOSu Josef Středula stěžoval, že nejsou přizváni k těm jednáním a tudíž nemůžou vyhodnocovat dopady těch vládních kroků na široké oblasti, protože konec konců odbory zastupují v podstatě každou sféru pracovní, na kterou si vzpomeneme, a jakákoliv změna, kterou ta vláda projednává a kterou schvaluje a kterou implementuje potom do toho běžného života našeho, se prostě nás jako lidí dotýká, ať už pracujeme téměř kdekoliv. Takže současná vláda se úplně podle mě zabývá jinými věcmi, než je snaha o vytváření nějakého trialogu a toho regulérního vládnutí má očividně jiné starosti, především nějaké ty reputační, které musí neustále řešit.
0: Jak vypadá ten trialog očima Davida Klimeše?
3: No, tady už to bylo řečeno, teď tripartita v podstatě neexistuje. Z mého pohledu říkají mi to zaměstnavatele, že vlastně to, na co byli i zvyklí, že se utkají teda s těmi odbory, obě dvě strany, nebo respektive všechny tři strany si o těch dalších myslí něco nehezkého, ale je to ta platforma, kvůli čemu je to založeno. Já rozhodně nevolám potom, aby se vrátila ta síla tripartity. Někde jsem to jako metaforicky přenal nějaký třeba roky 2016, 17, 18, kdy jsem měl pocit, že pan Středula tady je faktický premiér a co přinese na tripartitu, tak ta vláda, buď vedená ČSSD, nebo potom Andrejem Babišem, když se přerodil z toho pravičáka do levičáka, tak je automaticky přijato, tak potom nevolám, ale aby to vůbec nefungovalo, to si myslím, že je problematické jednak sociálně a ekonomicky. Tohle je jakoby vlastně ten korporativismus, který je funkční, ale v tom demokratickém státu. Jo? Tady prostě je to nějaká platforma, kde se dá najít ten sociální smír a konsenzus. No a potom si teda myslím, a k tomu se asi ještě dostaneme, že je to problematické i politicky, protože když ty odbory, i když já asi tady budu nejméně z odboru nadšený z tohle osazenstva, tak když prostě selžou v té své roli, která je neodiskutovatelná, tak tu úlohu převezmou jiní, například Jindřich Reichl a další, kteří ty Václaváky taky umí zaplnit. Takže já si myslím, že tripartita by měla fungovat. Myslím si, že je chyba, že současná vláda to podceňuje a vlastně ruku v ruce to jde i s tím, že když ani ty vládní zákony nejdou přes vládu, ale jdou přes nějaké jednotlivé podivné poslance, tak jako předpokládat, že ještě bude fungovat ten závěrečný mezistupeň tripartity, je vlastně naivní.
0: Jak se mají, Šárko, vlastně odbory k té politice? Svého času se říkalo, že odbory jsou něco jako Bčko sociální demokracie, což už dnes neplatí. Můžeme říct trochu nadsázky, že by mohly být Ačko?
2: No historicky je to naopak, jo. Byla to sociální demokracie, která vznikla jako Bčko nebo politická odnož odborů, tak to je jenom taková jakoby historická vsuvka. Máme k tomu takový, doufám, že ne úplně vyprázněný, nechci říct bonmot, ale takové rčení, že odbory
31: spory mají být politické, ale nadstranické. Protože ty agendy, kterými se věnujeme a ty témata, které řešíme, zájmy, které hájíme, tak jsou jednoznačně politické. To jsou věci, které prostě nejde od politiky oddělit. Na druhou stranu není opravdu

0: vládní levici a vůbec jako není i možné říct, že by třeba současná vládní koalice byla na takovémhle nějaké politické ose úplně jako pevně ukotvená, tak a spíš jako se současnou opozicí třeba tematicky nachází jako schodu někde, kde bychom si mysleli, že třeba ji ani jako najít nemůžou, tak samozřejmě i odbory tady reagují na tu agendu, která se nastoluje spíš tematicky, kampaňovitě, na základě prostě jednotlivých jako věcí, které se někde objeví, než že bychom tu měli nějaký, a teď to nemyslím pejorativně to slovo, myslím ho jakoby v nějakém popisném slova smyslu, že bychom tady měli nějaký ideologický proud, který by ovlivňoval náš vztah k politice.
1: K čemu může vést, když by odbory tedy suplovaly neexistující politický proud, směr, to znamená v tomhle případě levici a Poleno?
2: No, já vlastně si nemyslím, že je nutný o tomhle se bavit jenom z pohledu té levice, protože naopak co sledujeme minimálně třeba v Evropě, a myslím si, že to bude generovat nový typ problémů, na který zatím nejsme úplně připraveni, je naopak jako zbližování některých částí odborů s krajní pravicí. Když třeba připomenu, tak ve Španělsku nebo v Německu určité průmyslové sektory vlastně důsledkem toho, že tam naskakují na podobné narrativy odporu k Evropské unii, Bruselu, Green Dealu a tak dále a tak dokola, vlastně vytváří koalice spíše dneska s AFD nebo se stranou Vox, podobně je to třeba i ve Francii, kdy část odborů, ať už jako nově vznikajících, které vlastně vytváří takové paraodbory, tak se politicky identifikuje spíš tady. My jsme měli možnost tohle částečně vidět i třeba u Kovo, jednoho z těch největších odborových svazů, které se na pódium vlastně pozvali Filipa Turka, aby s nimi hájil vlastně zájmy automoto biznisu. Takže vlastně ta představa, že odbory jsou nutně jenom konotovaný s levicí, neplatí ve světě, ve kterém vlastně se hroutí to pravolevé vnímání a ve kterém mnohdy jsou to právě ty krajně pravicové strany, které vytváří dojem těch bojovníků za práva té pracující třídy, když to řeknu takhle jednoduše. Zároveň ale jako je nutné říct, že odbory z podstaty mají prostě hájit zájmy pracujících a to je jako levicová kategorie. A je jako nutné je k tomu vlastně částečně vracet, jo? Vlastně připomínat jim tady tuhle tu historii, která je vlastně pro fungování i nějakých demokratických států a vlastně demokratičnosti ve státech extrémně důležitá a napomohla i tomu, že se prostě rapidně během 20. století zlepšovaly pracovní mzdové a vlastně i životní podmínky prostě širokých mas a širokých vrstev. No.
1: Jak to myslíte, že pracující jsou levicová kategorie?
2: Ne, hájení zájmu pracujících je rozhodně levicová kategorie, prostě tradičně politika je jako soubojem zájmu a levice hájila zájmy jako slabších vůči silnějších, to je, myslím, i definice částečně odboru v tom tradičním slova smyslu. Ale jak říkám, ten současný svět vlastně nám ukazuje, jak jednoduše se tyto kategorie můžou měnit, protože i samotná ta politika dneska reaguje na jiné typy výzev a funguje trošinku jinak, než jsme byli zvyklí a samozřejmě ty odbory se tomu do nějaké míry přizpůsobily. A jak říkám, když se podíváte třeba na vlnu těch nových odborů v Evropě, tak oni jako naopak se vymezují částečně proti levici a spojují se stranami, které vlastně jsou na druhé straně toho politického spektra.
1: Jak by do téhle politologicko-odborářsko-tripartitně, já nevím, co ještě přispěl David.
3: No já se neodpustím, tak levice hájí zájmy slabších a pravice se snaží o to, aby nakonec všichni prosperovali, tak to já si jenom tady udělám zase svoji agitku. Nicméně já vlastně tady musím souhlasit, já jsem čekal, že budu spíše nesouhlasit s kolegyněmi, které budou vidět, a není to tak zjevně, že je dobré, aby bylo užší propojení těch odborů a třeba nějakých levicových stran, kde sdílejí nějaké hodnoty, ale úplně souhlasím s tím, prostě není to dobré, nemůže se to nikdy dobře uhrát, ať už ty odbory se dostanou v té současné Evropě do takové té pasti, vytváříme nové antifašistické fronty s podobně smýšlejícími levicovými a progresivními stranami, anebo se právě dostanou do té pasti, vytváříme antiextrémní, antiprogresivistické fronty za klasické pracující a vlastně se dostávají velmi blízko k těm krajně pravicovým stranám, tak to nikdy nemůžou uhrát. Jo, chvilku to možná může fungovat, můžete mít na demonstraci o pár tisíc lidí víc jednorázově, ale nikdy to neuhrajete. Když to převedu do Česka, tak já, teď jako neříkám já, ale hypoteticky já volím ANO, protože mi říkají, že sníží budoucí strop odchodu věku do důchodu z 67 na 65. Ano, tam jsem si tu emoci u té urny odbyl a chci to. Když mi to říkají odbory, jak já jim to nevěřím. Prostě jako já, tady se můžeme dostat k těm ekonomickým podmíněnostem. Myslím si, že prostě s tím, jak vypadá demografie, tak vlastně hodně lidí ví, že stejně nakonec se ten věk pro odchod bude posouvat a bude to sociálně drsné. Já spíš čekám, že mě řeknou,

0: jak prakticky vlastně to ošetřit, aby ten posunování věku pro odchod do důchodu v nějakých 30. 40. letech ta společnost nesla právě kvůli tomu, proč tady ty odbory já vnímám jako nezastupitelné, aby se zasazovaly o sociální smír. Takže tady se shodnu s tím, že jakmile ty odbory jsou moc blízko u nějakých politických stran, a je pravda, že asi v minulosti to propojení ČSSD odboru bylo poměrně blízké, tak si myslím, že to prostě není dobře. No. Ale myslím si, že stejně tak není dobře, a už to tady padlo, když pan Reichl potřebuje zaplnit Václavák a propůjčí se tomu i šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek a části Kováků, tak si myslím, že to je stejná cesta do pekel.
1: Ono je to svůdné při téhle debatě přejít ústrojně třeba na debatu o důchodové reformě, ale zkusíme to držet tady v těch intencích odborů. Šárko, když se něco takového objeví, když třeba pan Dufek je na takové demonstraci, o které mluvil David, nebo další, vede to k nějaké vnitřní diskuzi v rámci odborů?
2: V první řadě bych to nepersonifikovala, protože to je jeden z problémů veřejné debaty o odborech a netýká se to jenom pana Dufka, který já vnímám jako něco, co i řekněme potenciálu a postavení odborů ve společnosti hodně škodí, že se z toho dělají odbory jednoho či dvou mužů. Jo, tak to bych v první řadě řekla, že bych opravdu nedělala.
1: Skutečnost je jiná, nejsou to odbory jednoho, respektive dvou mužů.
2: Tak a tím se dostanu vlastně i k odpovědi na vaši otázku, protože to s tím úzce souvisí. Odbory jsou tady v podstatě téměř asi poslední opravdu masová organizace, kterou jakoby máme v České republice.
1: 500 tisíc členů?
2: Zhruba tak. Jo, ona ta evidence není úplná, protože prostě je to zkrátka z různých důvodů nejde zjistit na posledního člověka. Ale vidíme tady, že prostě několik set tisíc lidí u nás je členem odboru. Logicky v takové mase nemáte jednotný politický názor, jednotné nějaké hodnotové smýšlení, jednotné zájmy ani v některých těch dílčích otázkách. Takže nejenom takovéhle vystoupení, ale i jakékoliv jiné vystoupení, jakékoliv pozvání někoho z představitelů odboru do nějaké debaty s někým a tak dále, vždycky tu diskuzi vyvolá. A je to dobře, protože tím pádem si i lidé uvnitř té členské základny můžou uvědomit, že třeba to, co oni vnímají jako nějakou jednolitou názorovou bublinu, třeba je trošku pestřejší, že skutečně, jak jsem říkala, v té masové organizaci nemůžete čekat nějakou jakoby velkou názorovou či politickou jednotu a ta diskuze v tomto ohledu probíhá. Ale zároveň pak to navenek může vypadat tak, že tím, že někdo třeba s tím souzní, s tím konkrétním vystoupením, někdo s ním naopak nesouzní a jak vy na to chcete jako nějakým způsobem jako reagovat. Jo, jako tady ani není v zásadě je možné si říct tohle nikdy a tady s těma vždycky a tady s tím se ve slušné společnosti nebaví a tak dál, protože prostě ta členská základna je v tomto ohledu jakoby velmi rozmanitá a není možné říct, že bychom měli půvar k tomu říct jako s těmihle nikdy v jedné místnosti nebudeme a s těmihle naopak budeme vždycky jednat. Jo, takhle to prostě nemůže fungovat.
3: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: Teď přejdeme k tématu odbory a současnost, respektive odbory a 21. století. Šárka Homfrey je místopředsedkyní výboru Českomoravské konfederace odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů a byla také členkou Rady mladých Českomoravské konfederace odborových svazů. Jsou tedy vašima očima viděno odbory moderní? Aniž bych měl pohotově definici, co to jsou moderní odbory.
2: No, to je velmi dobrá otázka. Zrovna tady touto otázku, co jsou to moderní odbory, se zabývám ve svém doktorském výzkumu, který právě provádím a sama ještě nevím, k čemu dojdu. Takže tuhle chvíli vám na to neodpovím, ale třeba za 2 roky, až tu disertačku budu mít napsanou, tak se možná k otázce toho, co jsou dneska moderní odbory, dostaneme. A jestli české odbory jsou moderní. Kromě těch funkcí, které jste zmínil, tak já jsem i členkou jednoho poradního orgánu Evropské odborové konfederace, takže mám jakoby vhled i do těch evropských odborů, které jsou dávány často za vzor, že tady chceme mít ty moderní odbory západního střihu, aniž by někdo věděl, co jsou to moderní odbory západního střihu.
1: Taky ty jediný silné odbory, které umějí stávkovat, tak, jako třeba ve Francii.
2: No, většinou spíš to představa, že hlavně to nemá být ROH, ale to je tak asi všechno. Já bych řekla, že české odbory jsou do značné míry moderní. Když se srovnám s těmi jinými evropskými odbory, vnímám, a to teda zase ale není moje srovnání, to vychází z nějakých výzkumů, můžeme vnímat třeba v kolektivním vyjednávání nějaký pozůstatek jakési železné opony. Vidíme, že v těch bývalých postsocialistických zemích se hodně soustředíme ještě v kolektivním vyjednávání taková ta v uvozovkách chlebová témata, zejména výši mest a podobně, hodně ty ekonomické otázky, kdežto na západ od tady téhle z té hranice se tam častěji objevují i věci týkající se třeba. No, tak já přemýšlím, jak to nazvat, jestli moderními tématy, ale tak s Habermasem můžeme říct, že jsou to témata prostě nějakých těch nových hnutí. Jsou ty identitární věci, ty věci týkající se zapojení do společnosti, respektu, nějakého vyrovnávání jako jiných než ekonomických nerovností. Tady samozřejmě nějakou propast máme, ale ta, nebo nějaký rozdíl máme, ale ta železná opona není úplně neprostupná. Není to tak, že my bychom si nebyli schopni zařadit do toho evropského kontextu, že bychom si nebrali nějakou inspiraci, nespolupracovali a že bychom neměli pocit, že třeba na vývoj pracovního trhu, na potřeby mladé generace a tak dále, není potřeba reagovat. Jo? Že prostě tak, jak jsme to dělali vždycky, tak to budeme dělat i nadále. Jestli se nám to daří, to už je zase jiná otázka.
1: Kdybych to zjednodušil, tu otázku, možná ji tím učiním složitější. Jsou nynější odbory v České republice a Poleno schopny efektivně reagovat na změny pracovního trhu?
4: No, já vlastně souhlasím s Šárkou v tom, že si myslím, že české odbory nejsou úplně tak zastaralé. Já myslím si, že to docela často ukazuje, kdo sledoval ty sjezdy v těch minulých letech, tak ať si můžeme myslet jako cokoliv o Josefu Středulově, určitě je to jakoby komplikovaná postava, tak minimálně od jeho nástupu do čela jsme vlastně byli svědkem docela rapidní modernizace a vlastně přinášení těch nových témat do oblasti toho pracovního trhu, ať už to byla jako digitalizace, automatizace, platformová práce, debaty o postavení žen, nerovnosti jako zapojení ženy na trhu práce a tak dále. Někde to mělo až takové jako srandovně efektní momenty. Pamatuju se na jeden z těch sjezdů, kde tam byli ti roboti a vlastně se tam jako řešila ta robotizace. Ale za mě jako tahle efektní show vlastně taky trošku patří k tomu, že chceme ty lidi přilákat. To, že se to dneska u těch odborů, ale to je prostě celoevropský problém, pro odbory opravdu upadají všude po Evropě a potýkají se s celou řadou problémů, takže se to jako úplně nedaří, je jako věc druhá, ale myslím si, že minimálně v některých tématech se odbory, že se jim podařilo odpoutat se od takové té nálepky, která myslím, že částečně ale jako souvisela s tím jako antilevicovým vnímáním odborů v minulosti, ať už to bylo takové to prostě odborový bosové, kteří tady něco vyjednávají a tak dále. Myslím si, že prostě tohleto se podařilo částečně překonat a samozřejmě ten pracovní trh se dneska vyvíjí jako dynamicky, vidíme prostě, jakým způsobem tam bude vstupovat třeba umělá inteligence, opravdu vidíme i důsledkem třeba proměny daňového mixu nebo způsobu, jak se v Česku daní, i jako proměnu toho pracovního trhu. My jsme furt, a pamatuju si, že mi to kdysi řekla právě Šárka, jsme zemí, která má vysoké procento zaměstnanců, což by vlastně teoreticky pro ty odbory mohlo být velmi příznivé, ale i vidíme, že se to dneska mění i kvůli tomu, jakým způsobem je daněna práce, jakým způsobem je vlastně daněn švart systém a tak dále. Myslím, že pro ty odbory je tam celá řada výzev, na které třeba já, třeba z hlediska jako ženy, furt hledám jako trochu odpovědi a byla bych ráda, kdyby v tomto ohledu oni byli důraznější, minimálně i to vizuální, jako ten vhled na ty odbory, co by jako to mužsky dominovaný sektor mi není příjemný, protože si myslím, že opravdu i v oblastech, které nejsou takzvaně ženské, ať je to jako zdravotnictví nebo pečovatelské služby, vlastně potřebujeme ty ženy v tom vedení těch odborů a bylo by vlastně fajn, kdyby jich tam bylo mnohem více a kdyby vlastně jsme měli třeba předačku odborovou konečně po těch letech. Ale i to je nějaká realita České republiky, takže myslím, že tam furt těch hodně výzev zbývá. Byla bych asi ráda, kdyby se to debatovalo víc šířej, než právě jenom ty standardní témata typu věk odchodu do důchodu, což si myslím, že potom tu debatu vlastně extrémně splošťuje. Ale jako vidíme i snahy prostě vydávat se směrem, který dneska je neobsazený, ale ve kterém se i samotné nějaké nové odbory formují. Já tady připomenu třeba pokus opravdu o odbory v platformové práci. To jsou ti rozvažeči Voltu, Foodory a dalších tady těch platform, které nám vlastně vozí jídlo, nebo taxikáři v alternativních taxislužbách. Nebo činovníci OSVČ, nebo činovníci v kultuře. Ti všichni si vlastně dneska i důsledkem toho, jak se utahují šrouby z hlediska vlády, začínají uvědomovat, že takové heslo jako neodcházíme, organizujeme se, se nám ještě může vlastně do budoucna hodit, protože může ukázat minimálně nějakou novou sílu v té společnosti a nějakou soudržnost a solidaritu, kterou budeme potřebovat právě pro ty budoucí roky.
1: Souzní David s tím, že odbory v České republice jsou do jisté míry moderní tedy?
0: No tak s tím rozhodně nesouzním. Já vím, že ta personifikace je jako velmi zjednodušující a asi z těch médií se to nemůžu zbavit, ale prostě ten pocit, že od té neúspěšné prezidentské kampaně panu Středulovi trošku spadnul řetěz a odnáší to celé ty odbory, toho se prostě zbavit nemohu. Vlastně to, co on měl od roku 2014, tak perfektně dokázal hrát takovou tu hru. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady zastavit celou republiku. Já, kdybych taky chtěl, tak můžu tady vám říct sociální demokracii, co přesně máte dělat. Koneckonců tu nabídku na šéfování ČSSD měl. A to podle mě ztratil tou prezidentskou kampaní. Jakkoliv určitě je fajn, že se do politiky tahle osobnost pustil, ale potom už to moc podle mě nejde kombinovat.
5: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, proč mají odbory ve Francii a Německu silnější pozici a jestli ty české vůbec nabízejí to, co dnešní pracující potřebují.
3: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Jak kreativní je anebo byla evoluce v případě ryb?
1: No, mě na tom nejvíc fascinuje, že vlastně jsme se vůbec rozhodli z toho moře vyjít pryč, protože kdo se kdy potápěl a zažil něco pod tou vodou, tak to je přece tak krásný svět.
0: Je dobré říkat my, protože my jsme byli také ryby.
2: Strašně záleží na tom, jak definujete ryba. Jo? Kdybyste tu otázku položila anglicky jako fish, tak v podstatě do toho spadne téměř cokoliv, jako od korýšů, že říkají shellfish, meduzy, jellyfish, takže všecko, co je vlastně evolučně blíž, tak by bylo bráno jako ryba. Vzhledem k tomu, že nikdo asi nebude zpochybňovat, že třeba latimerie je ryba. A jestli latimerie je ryba, tak my taky pochopitelně, protože vlastně my máme bližšího společného předka s latimerií, než má latimerie třeba s kaprem. To znamená, že my jsme vlastně vnitřní skupina ryb. Na nás je přímo vidět, jak to dotáhli daleko v případě evoluce, že si dokonce můžou dělat small talk ohledně toho, kam to dotáhli. Laboratoř.
3: Kmen Amazonek byl čistě ženský kmen. U této ryby to platí doslova.
1: Kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus. To je nový termín.
2: Ona vlastně jako krade spermie těm samcům.
1: Když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví.
0: Hosty tohoto dílu laboratoře jsou Karel Janko, biolog, specializuje se na ryby. Vítám vás srdečně, dobrý den.
2: Krásný den.
0: Jan Pačes je molekulární genetik a bioinformatik, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Simona Slováková je studentka oboru bioinformatika. Jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Nová studie z časopisu Nature objasňuje, jak si v evoluci poradila malá americká sladkovodní a živorodá rybka bez samců. Během dělení jejich buněk se totiž mažou škodlivé mutace, které při tom klonování nabrala. Podobně přežívají rybí hybridi v Evropě. V našich řekách jsou to například sekavci. Tady nejsme daleko od společné studie obou našich vědeckých hostů, je to tak?
2: Ano.
0: K sekavci nepotřebují sex.
2: V našem evolučním pojetí, když řekneme sex, tak tím myslíme míchání genomu. Jo? V tomhle ohledu určití sekavci ho nepotřebují, ti se ho sekundárně zřekli, protože jako všichni jsme pořád tak nějak ryby, tak zároveň jsme všichni eukaryota a to jsme definovaný přítomností rekombinace. Ale některé organismy se toho potom jakoby sekundárně v evoluci zřekli. Jiným takovým příkladem je právě ta Amazon Molly, o které je tenhle ten článek, středoamerická živorodka.
0: Ten stojí za pozornost. Kvůli čemu?
2: Tady se jedná třeba o prvního obratlovce, na kterém si lidé vůbec všimli, že se dá množit bez sexu, když to tak řeknu, právě bez toho míchání genomu. Jo? To bylo objeveno manželi Hubsovými, popsáno v časopise Science. Někdy v roce 1930 nebo 33 publikovali práci o tom, že ve Střední Americe existují jako ryby, které jsou vlastně takzvané jakoby all female, čili jako čistě samičí jako linie, a že se vlastně množí klonálně. To znamená, jako nemíchají genomy tatínka a maminky, že ti potomci jsou identičtí těm maminkám. Což hned jako pár měsíců na to, v době před internetem, jo, prostě vyšel článek nebo série článků různých odborníků, kteří to z mnoha důvodů prostě zhazovali, že to je absolutně nesmysl, protože takhle jako komplexní organismy, jako jsou obratlovci, nemůžou nemít mejozu a tak dále. Prostě se tomu nevěřilo. Od té doby se našly stovky případů klonálně se množících obratlovců, včetně těch našich sekavců, ale abych jako se dostal zpátky, tak teprve před nějakými asi necelými 10 lety, a to bylo u nás v laboratoři, jsme ukázali, že na rozdíl od všech těch ostatních klonálních obratlovců, kteří mají normálně funkční mejozu, tak tahle ta ryba vlastně nemá. Ona jakoby úplně záhadným způsobem, který se jako nezná, vypne to iniciální párování chromozomů. Jo, my máme vždycky dvě dělení, no tahle ryba to první prostě nemá.
0: Takový varan, kterého zmiňují taky kolegové, kteří se tím článkem nějak tady přečítají, tak ten normálně se dokáže množit, má to jako vedlejší alternativu, ale tahle rybka je teda nějak zajímavá a zvláštní. Dobře, poznámky k téhle studii od Simony Slovákové.
3: Právě ten název odkazuje na kmen Amazonek řecké mytologie, což byl čistě ženský kmen, a u této ryby to platí doslova, že celý druh výhradně samičí.
0: Tak Amazonky to
3: Amazonky.
1: Tahle ta ryba vlastně vznikla tím, že se potkali dvě příbuzní ryby. tím spojením vznikl teda takzvaný hybrid, což je ryba, která má ty genomy dva, ale ten otec je z jiného druhu než ta matka. Třeba mula a mezek, který mají za rodiče osla a koně. To je podobný případ, ale u naprosté většině případů, když se tohleto stane, tak se třeba ten tvor narodí a může mít dokonce skvělé vlastnosti, ale už se dál nešíří. Právě proto, že neumí udělat tu mejozu, neumí se rozdělit zase na ty dvě půlky, protože oni už to nejsou půlky, každá je trošku jiná. No a tahleta ryba to obešla a obešla to tím, že to teda nerozděluje. Ono to není tak, že by úplně nepotřebovala sex. Ona pořád musí najít samečka, ale jeli svoje samečky nemá, tak musí potkat samečka jednoho nebo toho druhého druhu. Ale tomu samečkovi už nedovolí, respektive té spermii nedovolí vniknout do toho vajíčka. Takže všechno proběhne, jak má, ale ona prostě tu jeho genetickou informaci tam nepustí a použije jenom tu svoji.
0: To unikátní.
1: Proč se tomu dlouho nevěřilo je to, že to křížení je hrozně důležité, protože tím se můžeme zbavovat všech možných vad. Namícháte ty genomy tak, že když tam nějaká vada zůstane, tak ten jedinec se nenarodí a když tam jsou jenom ty dobré vlastnosti nebo tam není žádná vyloženě špatná, tak ten jedinec se dál množí. Ale tady se to nedá udělat, protože je to pořád ten samý jedinec, který jenom sbírá další a další vady a podle všech pravidel jsme si mysleli, to není možný, takhle to nemůže existovat. No a tahle ryba vymyslela takový elegantní způsob, jak přesto, že se jí tam hromadí ty vady a ona nemůže se jich zbavit pomocí mejozy, pomocí křížení, tak se toho zbavuje jiným způsobem. A sice, když se jí někde udělá ta vada, tak ona z toho druhé kopie to přepíše. A vlastně úplně nový mechanismus, jak ta příroda je geniální v tom, jak si vždycky najde cestičku. A když to nejde jedním způsobem, tak si vymyslí úplně nečekaný druhý způsob.
0: A když to odstraňování vad přeneseme do medicíny, tak z toho bude Nobelova cena.
2: Ono je to opravdu jako složitější tady v tomhletom. O tom, že si ty asexuální obratlovci sbírají ty mutace, to se ví, nebo to se tuší někdy od roku prostě 1870 něco, kdy se začali řešit jako ty důvody, proč vlastně vůbec ten sex máme, když teda jde to bez sexu a tak dále. A je spousta teorií, které to jako vysvětlo. Jedna z nich je tady tato mutační. A u té ryby, jak oni přišli na tu teorii, že ona si jako maže ty mutace, jo? Oni jako zjistili, že přestože ta ryba pochází z hybridizace dvou druhů, který žijou v té Americe, tak ty její chromozomy, které předává dál, oni nejsou striktně, že by prostě jedna půlka chromozomu byla od toho jednoho a druhá od toho druhého. Oni jsou mírně jako namíchané. No, to ukázali ti kolegové a ještě navíc zjistili, že většinou tam, kde třeba ten jeden druh vykazuje rychlejší mutační rychlost, kde by byla šance, že to zvíře pak nabere ty škodlivé mutace, tak tam je to přepsáno tím druhým parentálem. Ale že by někdo jako dokázal za A, že ta ryba vůbec žije dost dlouho na to, aby ty mutace sbírala, jenom upozorním, že ona je stará asi 100 000 let, což je vlastně z evolučního hlediska včera. A že by ukázal, že ona reálně ty mutace sbírá, to se jako neukázalo jako v té studii, že ještě k Nobelovce jako jistá cesta jakoby bude. Ale zajímavý na tom je i genomy něčeho, o čem jsme jako byli přesvědčeni, že se množí klonálně, tak nejsou úplně statické jako pro tu evoluci, ale jakýmsi způsobem k té mixi může docházet.
0: Vůbec mi nevadí, že když jsme v evoluční biologii, tak před 100 000 lety to bylo jako včera.
1: Na tohle to vyšla moc hezká studie na myších, kde ty autoři za posledních 20 let pořád takhle klonovali myši. Myši to sami neumí, ale my to v laboratoři umíme. A tam právě se ukázalo, že se časem to nahromadí, protože po 48. generaci už se prostě nedá ta myš dál klonovat. Takže když není ten speciální mechanismus, který si vyvinula tato Amazon Molly, tak to nefunguje u těch obratlovců.
0: Tak v tomto smyslu ať žijí Amazonky.
2: Ale to je zase Amazonky. Klonování jako přes somatickou linii, jo? Čili jako ta ovce doly, že jo? Zatímco tahle ta ryba, ona je ve všech jako ohledech, bych řekl, normální, až na tom, že prostě jednu věc má divnou, a sice, že prostě vypne tu první část mejozy, ale jinak jako ty genomy normálně prochází celým tím epigenetickým resetem, ona si znovu jako prodlužuje ty telomery a tvoří normálně jako vajíčka, akorát prostě ten trik jako s tou rekombinací musela se ho nějak zbavit, jinak by prostě byla sterilní a šluz, jinak by dopadla jak ta mula nebo mezek. Laboratoř.
0: V dnešním díle laboratoře účinkují biologové Jan Pačes a Karel Janko a studentka bioinformatiky Simona Slováková. Posluchači to nevidí, ale Já mám tady vypůjčenou od našeho hosta Karla Janka krásnou tušku, která je ve tvaru ryby. První, co mi to připomnělo, malého pstruha, tak puntíky má na sobě, ale krásná teda tuška. Tak to jsem si teď tady udělala poznámky k druhému tématu. Invazní štiky severní, které žijí na Aljašce, jsou s pokračujícím oteplováním tamních řek o dost hladovější než dřív. Všechny věkové kategorie těchto štik, nejčastěji ty mladé, aktuálně konzumují o 60% více ryb než před 10 lety. Častěji lovit je nutí zrychlený metabolismus. Ta změna představuje problém hlavně pro původní populace lososů, které tady na té Aljašce konzumují. Je to nějak řešitelné? Klimatickou změnu bohužel zastavit příliš neumíme.
1: Je, protože řeky, které jsou v Africe a které jsou teplé, tak jsou taky plné ryb. Jde jenom o to, že ty změny jsou rychlé a některé ty problémy vlastně vznikají jako hrozně zajímavě. Něco, co by nás nikdy nenapadlo. I štika, i ten losos jsou obě dvě chladnomilné, mají rádi studenou vodu. A tenhle ten výzkum se odehrával v té řece Deška, což je na Aljašce jedna z nejteplejších řek, že jako jediná není napájená z ledovců. Takže tam ty teploty můžou v létě jít výš. No a ty lososy se tam prostě, když je horko, jak se musí skovávat v těch studených tůních. No a do těchto těch řek se dostala invazní štika, která tam normálně dřív nežila, a ta štika ty lososy loví. Zajímavé je, že když začíná stoupat teplota, tak ta ryba ze začátku plave lépe, ale ta štika vydrží o trošku víc než ten losos. Takže když už losos je unavený horkem a musí někam zalíst, tak štika se teprve pořádně rozehřeje a právě ty lososy loví strašlivým způsobem. Takže tam klesla ta populace těch lososů, ta řeka tím byla proslula. Ty štiky se zbavuje těžko, protože normálně, když někde nějaký predátor se příliš rozmnoží a vyžere si tu potravu, tak pak vlastně chcípne nedostatek. No ale ona, když vyžere lososy, tak pak jde na bělice, a když je štika nejhůř, tak žere svoji vlastní populaci, co je vlastní mladý. Takže vlastně se ty ryby dá strašně špatně zbavit.
0: S těmi invazními druhy je potíž, že? Když jste si tohle četla, tam se Simony Slovákové, tak o čem jste uvažovala tady v téhle souvislosti?
3: Přišlo fascinující, že se právě štikám daří mnohem lépe v těch vysokých teplotách vody, a naopak právě těm lososům, ti jsou právě nuceni se schovávat například do nějakých chladnější části vod, kde naopak potom ty štěky číhají a ty lososy jsou snadným cílem.
1: Když dělali tenhle ten výzkum, tak oni to dělali ze žaludku těch ryb a letos zjistili, že ty štěky sežrali těch lososů mnohem míň. Ale ve skutečnosti je to pro ty lososy horší, protože to znamená, že už je vyžrali.
0: Tak jako by štika tam byla v tom teple ve svém živlu, zatímco ten losos ne.
2: Tam jde o to, že to teplo ve vodě znamená, kolik té vodě může být rozpuštěno kyslíku. Jo? Takže vlastně jedna z těch věcí může souviset s tím, ten losos to prostě neudýchá, protože má toho kyslíku v té teplé vodě málo. Když měníte klima a ještě navíc, když to smícháte s nějakýma invazema, tak je to blbý, že jo? Protože místní ekosystémy jsou vždycky v nějaké jako rovnováze, že jo, dlouhodobé. A teď to člověk jako rozhodí jednak tím, že tam něco přisype, druhá, že se mění to klima. Jenomže, když máte obecně chladné nebo nízkoenergetické ekosystémy, jako kde je málo tepla, organismy mají nízký metabolismus, tak vlastně ty negativní efekty těch invazí se nebudou projevovat tak rychle. Jenomže když se tady vlastně ještě navíc jako zvedá ta teplota, tak třeba ta štika roste rychleji, co je známý jako v akvakultuře, když chcete prostě vyvíjet rybu pomalu, tak ji prostě necháte v lednici a ona vám roste pomalinku. Ono se tomu taky dokonce říká jako temperature days, jako jo, jak máte ten vývoj. To může být až třeba, nevím, dvoj, trojnásobná délka jako něco takového. A ty když to jako urychlíte, no tak ty malí štiky prostě rostou daleko rychleji, než by rostly, a pochopitelně potřebují víc žrát, že? A ono se ta změna nejvíc týkala těch štik fish of the year, to znamená jako česky by to bylo té třídy 0+, to znamená jako narozené v tom roce a rok předtím, tam kde jako oni mají co nejrychlejší jako přírůstek. Ta změna je daná jednak tím, že tam lidi donesli tu štiku, která tam nemá co dělat, a druhá jako ještě v tom, že ta teplejší voda vlastně umožňuje těm malým rybkám růst rychleji, o to víc jako žerou a o to víc vyvíjí ten predační tlak na ty místní populace, které by jinak se tím asi vypořádali, kdyby to nešlo jako tak rychle, ale že tam jde obecně o takový ten jakoby energy mass balance té oblasti. Tak to jsem ani nevěděl, že prostě tyhle konsekvence to může mít. Jako.
1: Tím souvisí jedna věc, což je článek, který už je asi 5 nebo 10 možná let starý, kde právě ukazují, že se populace lososa zmenšuje. ale tam to je daný zase tím, že on dřív migruje z toho moře zpátky, protože jak se to všechno stepluje, tak ani v tom moři mu není dobře, tak se rychleji se snaží množit, vrací se menší, slabší. To všechno hraje dohromady a když se prostě několik těch špatných vlivů potká, tak to pak má teda konsekvence, které jsou dramatické. Nicméně tady, abychom to ukončili na pozitivní notu, tak v tom jednom ramenu té řeky se teda cíleně snažili odlovit ty štiky a podlovili 25 tisíc štik, prostě na já nevím jak velkým úseku a pomohlo to teda a ten losos se tam vrací, takže pochopitelně jsou cesty, jak se tomu bránit, jak to napravovat, no ale napravovat ty škody, to je většinou mnohem dražší, než je způsobit.
0: Možná někdo se bál, že si nebude moc dovolit teď lososa na talíři tady z těch důvodů, ale trošku jsme to malinko zmírnili.
1: Štíka na talíři mimochodem taky vynikající.
4: Laboratoř.
0: V této debatě dnes účinkují Jan Pačes, který je bioinformatik a molekulární genetik, Karel Janko, který je rovněž z oboru biologie, zabývá se především rybami a Simona Slováková, studentka bioinformatiky. Ryba korálových útesů z Indického a Tichého oceánu, která je českým názvem, se nazývá metařík žlutý, využívá červené pigmenty, její břicho svítí zářivou modří. A látky, které k tomu svícení potřebuje, si neumí vyrobit sama. Takže je krade své kořisti korýšům, kterým říkáme, nebo budeme pracovně tady říkat mořské světlušky. Proč tahle ryba potřebuje svítit, tam se Simony Slovákové.
3: Ono to asi na první pohled zní jako naprostý paradox, že ryba svítí vlastně proto, aby se stala neviditelnou. Člověk by si řekl, že v temném oceánu bude svítící břicho ryby fungovat jako maják pro větší ryby a přivolává predátory, ale ono je tně naopak.
0: Protože ona se snaží, aby predátor neviděl její stín.
3: Přesně tak.
0: Já si říkám, jmenuje se to metařík žlutý, je to na červenalé a na modralé. Jak si tu rybu máme představit? Nevím, kdo z vás by se toho ujal. Jan Pačes.
1: No, je to taková krásná korálová rybička, která opravdu hýří všemi barvami. Je na ní hrozně zajímavé to, že my známe ryby, které svítí a které dokonce to používají třeba pro lov nebo tak. Ale tady to svícení, to je naprosto jasný genetický znak, jako fenotyp, ale ona k tomu nemá žádný gen. To studio, o které se bavíme, byla geneticky strašně důkladně udělaná, kdy oni přečetli genetickou informaci ty ryby velice důkladně se všema možnýma kontrolama, aby dokázali, že ta ryba by svítit vůbec neměla, protože proto nemá gen, nemá ten enzym, který by to mohl dělat. Mm-hmm. Jo, a dokázat něco negativně, jako že to neexistuje, je mnohem těžší, skoro nemožný, než opačně. Ta ryba opravdu krade ne to světlo, ale ona dokonce krade ten enzym, který to světlo dělá. Právě tím, že sežere ty kolíše. To je mimořádně zajímavé, protože obecně tu potravu máme všichni, ať už jsme bíložravci nebo masožravci a nechceme si moc tu genetiku z ty naší potravy dostávat sami do sebe. Takže máme strašně účinné mechanismy, jak všechno to, co sníme, rozporcovat, prostě rozmělnit, rozbít enzymaticky na ty prvočinitele, které pak používáme znovu na stavbu sebe sama. A tady nějakým důvodem tato ryba dokáže vytáhnout ten jeden enzym, který potřebuje a neumí si ho sama vyrobit, nemá pro to informaci a zavzít si ho do sebe.
0: Líbí se mi ta terminologie, že je to vlastně gen pro luciferázu, to je ten enzym odpovědný za svícení.
1: Když ji přestanete krmit těma korýšema, no tak prostě postupně přestane svítit, protože ten enzym si neumí vyrobit, ten spotřebuje, dojde jí i ta surovina na výrobu a přestane. A když ji začnete krmit jinýma korýšema, který mají tenhle ten enzym trošku jiný, no tak ona začne svítit trošku jinak.
0: No to je krása. To by byl festival rybí.
2: Já bych jako jenom doplnil, že svícení u ryb se dá zajistit vícero způsoby. Ryby to umějí tak, že si třeba ve své kůži kultivují bakterie, které jim jako pak dělají to světlo. To není případ tyhle ty ryby, protože jak tady kolegové řekli, že ono se vědělo, že ona má přímo ten enzym luciferázu a teď vlastně dokázali, že ho nemá jak kódovat a tak jo. No, ale co mě na tom jako velice zaujalo, bylo prostě úplně ten jako primitivní dětský dotaz, přece když něco s ním, tak to prostě jako sežeru a pak to jako by teoreticky nemělo ve mně fungovat, jo. Tak jsem se začal pídit jako literaturou, co jsou další známé případy jako z přírody takovýchhle procesů a ono to ještě jako mnohem větší úlet. Tahle ryba je fascinující tím, že ona sežere kořist, vezme z toho funkční enzym, který nezničí a pokud vím, tak dosud neznámý mechanismem je schopná ho prostě dostat jako na ty správné místa ve svém těle a tam ho zužitkovat. Ale Existují organismy, které to vzali o level trošku vejš. Mořský plš normálně žere řasy, to znamená, on zničí buňku, ale organelu si zachová. Je takový zelený díky tomu a chvíli prostě v něm probíhá fotosyntéza. Prostě. A potom, kdo se potápí, tak třeba si jako všiml na hožábrých plžů, většinou to má na sobě takový jako křídla, nebo jak bych to řekl, takové prostě výrůstky, třeba plži z rodu flabelín a oni se neživí rostlinama, oni jsou to jako dravci a žerou korály nebo žerou jako nezmarovce, kteří se jak brání tím, že když sáhnete na korál, tak se můžete nejenom jako odřít, že jo, ale může to být jako fyzicky popálen, chemicky popálení, oni mají prostě žahavý buňky, tomu se říká knidocity, ta buňka má v sobě prostě takový osten a smotaný vlákno, prostě mimochodem medúzy mají to sami, jako prostě žahají tímhletím. No a ty flabelíny žerou ty korály, nebo teda ty nezmarovce, celýho ho prostě rozšmelcujou, sežerou, ale ty knidocity si nějakým způsobem za A neaktivujou, že by se vypálili prostě do nich, ale obalí je prostě nějakým jakoby slizem. A ta buňka potom z trávicí soustavy přemigruje aktivně, je to řízený, nevím, že by se zjistilo přesně jak, ale právě domigruje celá ta buňka do těch výrůstků nádherných, co charakterizuje ty plže a slouží to jako normálně obrana toho organismu, že když byste sahala na to, tak se popálíte úplně stejně, jako se popálí o sasanku. Jo. Takže vlastně ty krádeže biologické můžou být na úrovni proteinu, což dokazuje tato ryba, můžou být na úrovni organel, nebo dokonce jako celých buněk. A zase na druhou stranu, když jdete jakoby níž, hierarchicky, tak víme, že se krade běžně docela DNA. Vířníci jsou krásným příkladem toho, že oni během prostě toho svého životního cyklu umí do sebe nějakým způsobem prostě pumpovat DNA z okolí a prostě zabudovávat i do svých chromozomů. A dokonce jsou teorie o tom, a to jsem se dál už jako nedostal v tom svém studiu literatury, že se umí krást i RNA vlastně jako nějak řídit prostě jako syntéza proteinu, že snad paraziti nebo ta semnice by uvažuje se o tom, že by měli být schopni z toho hostitele do sebe prostě dostávat jeho regulační RNA molekuly, které normálně už nikdo nechce, protože jestli chcete něco fakt regulovat a ničit prostě na první dobrou, tak je to RNA.
0: Ona zase není tak stabilní, že? Jako ta DNA.
2: Se myslelo. Já jsem třeba jednou zapomněl zkumavku přes víkend jako smažit na slunku a ukázalo se, že ta RNA byla uvnitř úplně perfektní, tak mám nobelovský objev, tak protože jsem lempl.
1: A jinak to má moc hezký jméno, ty, jak ty plastidy si vedou, jak to je kleptoplastidie a s těma knídiema je to kleptoknídie a právě pro tento protein, teda, že oni kradou protein, tak se tomu teda říká kleptoproteinismus, to je nový termín, který autoři razí.
0: Kleptobiologii jsme v laboratoři v tomto pořadu ještě neotvírali.
1: Kleptobiologie.
2: To je... Konkrétně ryba, jo, ta první, o které jsme se bavili, ta Amazon Molly, ona potřebuje spermie. Ona vlastně jako krade spermie těm samcům, protože co se tady nedodalo, tak je vlastně, že ten samec tím, že nemá vlastní děti geneticky, on si užije sexu, to jo, ale jakoby prostě nemá vlastní děti, tak on je selektovaný v podstatě na to, aby se tomu maximálně vyhýbal takovému jako křížení s tímhletím sexuálním parazitem. No a ona zase se snaží vypadat co nejvíc jako ta jeho samička a tak dále, čili tam jde o reálné kradení vlastně spermií a reprodukčního jako úsilí těch samců.
0: Poškozuje samce
1: toho druhu, ze kterého vznikla.
2: Jako třeba u sekavců, ti samci jsou úplně blbí a jdou úplně s každým, jo? Čili ať je to parazitická samička jejich nebo nějaká jiná, jíme to fakt jedno, ti to berou prostě jako masivně. Ale tyhle ti samci těch příbuzných druhů, těch živorodek, kdykoliv se dělali pokusy v laborce a dělali to kolegové, já jsem s ním mluvil, nikdy v životě by ten jeden samec nevybral tuhle tu Amazon Molly. Jenomže, a to se vědělo, a takže byl paradox. Jak to, že v přírodě oni přežijou, když my víme, že když dáte těm samcům na výběr, on to nikdy prostě s ní nepůjde. Ukázalo se, že oni udělali ten experiment o něco složitějíc, oni udělali to, že vzali jeho samičku a tu nechali koukat na dva samečky a teď vzali samečka, který byl sám a sameček, který byl s tou parazitickou samičkou. A ukázalo se, že sameček, který se odhodlal mít prostě sex nebo nějaký monkey business s tou klonální, tak to v té samičce jeho říkalo, a to bude nějaký frajer, ten je kvalitní, ten se rozmnoží, tak já chci taky jeho. A takže vlastně tady je to dvojí parazitismus nebo parazitismus na druhou, protože je to jako parazitismus na buněční úrovni ve smyslu krade spermie, protože je potřebuje ale vyloučit ten genom. A za druhé je to behaviorální parazitismus, protože oni parazitují na pohlavním výběru. Protože normálně ta samička je vlastně, ona jenom vidí prostě, tenhle samec se rozmnožuje hodně, toho já chci jako otce svých dětí, protože ty geny snadno předám. Ale ti samci toho zneužívají tak, já jsem loser, já na vlastní samičku nemám, a tak si vezmu tu hybridní a taky mi to prostě dodá nějakou atraktivitu. A fakt to jako funguje.
0: Tak a když ten metařík žlutý dostane ten gen, tak jak z něj vyrobí to světlo?
1: No, to je klasický enzym, ale ten enzym přemění teda nějakou chemikálii tak, že začne svítit. A to je další záhada, která je vlastně ještě větší, protože tahle ta ryba si z toho kolíše nevezme jenom ten enzym, ale dokonce i tu látku, kterou ten enzym potřebuje pro svoji činnost, ze který potom vyrábí to světlo. Ale jaký mechanismus, že ona sama ty geny nemá, tudíž si neumí vyrobit nejenom to světlo, ale neumí si vyrobit ani ty prekurzory, ten stavební materiál k tomu, nebo to palivo k tomu. Takže tady musí existovat nějaký opravdu mimořádně zajímavý mechanismus, jak ona v tom vlastně rozbitým korýšovi, kde je všechno možný, jak z toho pozná, který ty věci potřebuje, jak jsou důležitý. To je úplná genetická záhada, na kterou bohužel ten článek neodpovídá, ale myslím si, že tady nás ještě čekají velký překvapení. Totiž proč je to tak důležité? Protože to by potom mělo i dlouhodobé implikace do medicíny. Kdyby se podařilo zjistit, jakým způsobem ta ryba dokáže ten jeden konkrétní protein ochránit v žaludku a dostat ho dovnitř a žádný jiný, tak kdybychom tento mechanismus využili, tak by to znamenalo mnohem snazší podávání celé řady léků, které se třeba musí píchat nebo je velmi těžké je dostat do těla skrz právě ten žaludek, tak to by byl úžasný mechanismus, kdybychom na něj přišli, ale o něm zatím nevíme. Zatím jenom máme potvrzeno, že to teda někdo v přírodě už vymyslel a umí. Ale jak to dělá? To je zatím záhad.
0: Dá se na konci téhle laboratoře říct, že jsme osvětlili zajímavé studie. Jsem za to opravdu vděčná našim hostům. Děkuji, že to byla Simona Slováková, studentka bioinformatiky.
3: Děkuji za pozvání.
0: A biologové Jan Pačes.
1: Děkuji za pozvání.
0: A Karel Janko.
2: Děkuji a naschledanou.
0: Těšilo mě. Martina Mašková se těší naslyšenou v tomto pořadu zase za týden. Laboratoř. Laboratoř.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Anal, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
6: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
5: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
6: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabelaise.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. Fotbalistky z KLDR přicestovaly do znepřátelené Jižní Koreje. Fotbalisté Liberce dál čekají na bod v ligové nadstavbě, tentokrát prohráli se Spartou. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, na východě může pršet. Teploty až 16 až 21 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
7: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a taky s celníky. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3,8 milionu korun z programu ministerstva. ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
9: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
7: Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Praha 1 chce zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků na svém území. Ve spolupráci s ornitology nechalo vedení městské části rozmístit v centru metropole 31 ptačích budek z dřevo-cementové směsi. Pomoct mají například síkorkám, špačkům nebo kavkám, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Za životní prostředí jsme navrhli lokality v parku Kampa, v Vojanových sadech, v Františkánské zahradě a na Slovenském a Střeleckém ostrově. A ornitologové nám pak vytipovali konkrétní stromy a druhy budek pro ptáky.
7: Za budky radnice zaplatila bezmála 100 000 korun. Fotbalista Liberce v Šancelize nebodovali ani v předposledním kole elitní nadstavbové skupiny. Doma podlehli Spartě 0-2 poté, co oba góly inkasovali až v závěru zápasu. Vůbec do ní nezasáhl stoper Anshin Gesan a záložník Mahmič. Že jsou oba na odchodu, po utkání potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč.
11: Přišly nějaké nabídky, které vlastně klub je ochoten s nimi jednat. To znamená, jsme se rozhodli prostě s vedením, že prostě ty kluky dáme mimo sestavu, aby jsme minimalizovali nějaký problém, co se týče nějakého zranění.
7: Dále ve skupině o titul Hradec Králové porazil mistrovskou Slávii 3-1 a zajistil si účast v kvalifikaci konferenční ligy. A plzeňská Viktoria porazila 5-0 Jablonec.
12: Nebezpečí na Českolipsku a omezení na D3 u sjezdů na Soběslav. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov stojí nákladní auto. Kilometr 115 na odpočívce míří na Prahu, kde projede po městském okruhu přes Štěrboholi Černý most k D8 do Německa. Je to náklad s doprovodem několika vozidel. Na silnici 270 z Jablonného v Podještědí do Mimoně pozorně u odbočky na Noviny pod Ralskem. Na vozovce je rozlitá neupřesněná látka a probíhají odklízecí práce. A na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka. Kilometr 94 a vypadá to, že auto je už pryč a místo opět volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm a nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Lebka svaté Zdislavy a její krádež. Naše první téma, ale probereme i další věci. Soud poslal Abatyši z Loděnice na 6 let do vězení za spronevěru. A v jeho korejském Soulu se oficiálním členem náboženské komunity stal humanoidní robot Gabi. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
4: Vertikála.
5: Krádež relikvie svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí vyvolala nejenom policejní pátrání, ale taky debatu o tom, jakou hodnotu mají relikvie v 21. století, duchovní, historickou i symbolickou. Religionista David Václavík ve své reakci upozornil, že podobný čin dnes způsobí skoro absurdně. Zatímco ve středověku byly relikvie předmětem moci víry i obchodu, dnešní společnost je často vnímá spíš jako historický artefakt anebo kulturní symbol. Co tedy relikvie znamenají dnes? Na to už se Davida Václavíka ptám přímo v dnešním Vertikále. Dobrý den.
13: Dobré ráno.
5: Vy říkáte, že byste krádež relikvie ve středověku pochopil možná víc než dnes? Tak co se za těch 700 let asi nejvíc proměnilo ve vztahu společnosti k relikviím?
13: No, to asi závisí na té celkové proměně vztahu společnosti k náboženství, ale co se týče relikví, tak oni ztratili spoustu ze své v uvozovkách moci, jak moci ekonomické, symbolické, náboženské, protože v tom středověku to opravdu nebyly jenom pouhé artefakty, ale všechny tyhle ty roviny se v nich zbíhaly. Ten, kdo nějakým způsobem disponoval nebo mohl disponovat s relikviemi, tak všechny tyhle ty tři roviny moci držel ve svých rukou. Konec konců je známá celá řada, skoro bych řekl, historických až vtipů nebo historek o tom, jak Karel IV., který byl vášnivým sběratelem relikví, tak jak to souviselo s tou jeho představou vlastně vytvářet ku příkladu z Prahy nejenom centrum politické moci, ale právě i té moci symbolické. A k těm historkám ku příkladu platí to, že když navštívil nějaké město, no tak ty místní, když měli nějaký vzácný artefakt, tak se ho snažili schovat, protože očekávali, že Karel IV. O něj požádá nebo nějakým jiným způsobem se ho bude chtít zhostit. A to dneska samozřejmě neplatí. Dneska my na ně koukáme jako skutečně spíše na muzeální záležitosti. Oni mají nějaký význam pro věřící, a ještě bych řekl jenom možná pro část věřících. Takže i z tohoto důvodu mě celá ta záležitost velmi překvapila. Dodnes se přiznám, že nějak jako úplně nerozumím tomu, co zatím konkrétně stálo.
5: Zní to trošku úsměvně s tím Karlem IV. Mimochodem, dnes tady už vnímáme relikvie spíš jako historický exponát.
13: Ano, jednoznačně, tak jak jste říkala na začátku, skoro bych řekl, že to i vnímáme do jisté míry možná jako nějakou dekoraci, prostě v kostele je to přítomno a ta moc, ta síla, která je s tím spojována, je prostě vnímána návštěvníky toho kostela jenom velmi okrajově. Jdem se, když to řeknu trošku zjednodušeně, jdem se na ně podívat, když je to nějaká vzácná relikvie, významná relikvie, tak se na ní jdeme podívat jako vlastně na jakousi zvláštnost. Domnívám se, že mimo jiné díky tomu, co se odehrálo, a pokud se vrátí ta lebka svaté Zdislavy zpátky do baziliky v Jablonném, no tak naroste návštěvnost, protože všichni to budou chtít vidět. Ale budou to chtít vidět nikoliv jako relikvie, ale jako vlastně jakousi turistickou zvláštnost.
5: Nechám teď víru středověkých lidí stranou. Zajímá mě spíš to, jak velkou hrála roli tehdy politika a prestiž nebo ekonomický zájem právě v případě relikvií.
13: No, obrovský, protože ona to vlastně na jednu stranu byla taková univerzálně platná devíza, valuta, kterou soustředíte tak, jako dneska shromažďujete zahraniční valuty, shromažďujete zlato, shromažďujete třeba bitcoiny a podobně, tak ono to k tomu patřilo. Bylo to něco, co se dalo směňovat, něco, co samozřejmě zvyšovalo prestiž toho dotyčného místa, ale mělo to ještě jednu velkou výhodu a to je to, že prostě k těm nejvzácnějším relikvím se podnikaly poutě a ty poutníci, když k tomu místu přišli, museli, že zpravidla přicházeli zdaleka, museli někde přespat, museli se někde najíst, takže ono kolem toho byla spojená obrovská ekonomika, opravdu obrovská ekonomická mašinerie. A co se týče té politické moci, tak já už jsem to naznačil právě tím odkazem ke Karlu IV. Mít na jednom místě tam, kde máte své sídlo, v tomhle případě to byla Praha, shromáždit ty nejzácnější relikvie, no tak tím podtrháváte moc, kterou máte, tu symbolickou moc, a ne nadarmo prostě v to symbolické myšlení ve středověku je velmi důležité, takže Karel IV. Se snažil i ty ostatky a ty relikvie vlastně tak jako distribuovat po té Praze, jakkoliv samozřejmě centrum byla ona známá kaple na Dobičím trhu, dneska Karlově náměstí, kde se pravidelně ty nejvzácnější relikvie vystavovaly a podnikly se k ním poutě.
5: Překvapilo vás, jak silnou veřejnou reakci celý případ vyvolal, a vypovídá to třeba něco o českém vztahu k náboženství a obecně kulturním symbolům?
13: Nevypovídá to vůbec nic o českém vztahu k náboženství. Já tady k tomu jsem velmi skeptický. Samozřejmě svoji klíčovou roli tady sehrála média. To je jako velmi silný mediální příběh a tím, jak to ta média jako rozebírala, celkem pochopitelně tomu věnovala nějakou pozornost, tak o to víc to, jak si dostávala do toho širšího povědomí. Myslím, že svoji roli tam opravdu sehrála ta až jistá bizarnost. Když si jenom vezmete to, že v tom relikviáři nebyla jenom ta samotná lebka, ale byly tam i nějaké si šperky, protože na té lebce je korunka, oni nebyli nějak jako dramaticky drahé, ale určitě by ten dotyčný je prodal lépe a měl by asi za ně jako případně více peněz, pokud to bylo z nějakých ekonomických důvodů, tak ty věci tam zůstaly, to už samo o sobě je taková jako zvláštnost, takže myslím si, že ten zájem opravdu není dán tím, že najednou by se v nás probudilo jakési katolictví, probudila by se v nás nějaká kulturní paměť, ale je to vlastně spíš opravdu jako do jisté míry taková jako bizarnost toho celého, co přitahuje pozornost.
14: Tak když to shrneme a když odhlédneme od toho samotného kriminálního činu a jeho bizarnosti, co nám celá tahle kauza může o dnešní době napovědět? Co může napovědět třeba o našem vztahu k historii nebo vůbec k hodnotám, které společnost uznává nebo by měla uznávat?
13: No, já se budu pokračovat v tom svém skeptickém proudu nebo v té skeptické linii, kterou v tomhle rozhovoru mám. Já si myslím, že to nevypovídá vůbec o ničem. Ten zájem o to téma vyprchá poměrně rychle. Možná v téhle sezóně bude opravdu návštěvnost v Bazilice svatého Vavřince v Jablonném v Podeštědí větší než normálně, protože lidé se budou chtít na tu lebku podívat. Je otázka, do jaké míry tam bude vystavena, jak to tam vlastně bude vypadat, ale jsem přesvědčen o tom, že za pár týdnů už to bude jenom věc, která tak jako zvláštně vyšumí. Myslím si, že ono to opravdu vypadá jako něco strašně specifického, zvláštního, že to vyvolalo ten zájem. Jenom když se na to podíváte, tak v těch posledních, nevím, 24 hodinách, co se ta kauza řeší, tak to byly řádově stovky, možná tisíce příspěvků, které se objevovaly v různých jako médiích, ať už tištěných, elektronických reakcích. Vnímalo se to jako, je to tady nějaká jako zvláštnost, jako kdyby to byla kauza číslo jedna, ona určitě byla velmi výrazná, ale nemyslím si, že to je něco, co by nějak pohnulo národem, co by nějakým způsobem vyvolalo to, že se budeme vracet k našim kořenům a budeme přemýšlet o tom, co máme dělat a co je dobře a co je špatně a vrátíme se třeba zpátky k některým našim svědcům jako k jakýmsi vzorům. Tady k tomu jsem opravdu velmi, velmi skeptický. Já myslím, že skutečně za pár dnů už to bude jenom taková pěna.
14: Relikvie svaté Zdislavy a její krádež. Naše téma, které jsme podrobně probrali s religionistou Davidem Václavíkem. Děkuji za váš čas a za zajímavý pohled. Mějte se hezky.
13: Mějte se také hezky. Hezký víkend.
14: Duchovní službu poslancům a zaměstnancům sněmovny budou poskytovat kaplani další 4 roky. Nové memorandum navazující na předchozí 3leté podepsali sněmovní kancléř Martin Plíšek a představitelé České biskupské konference, Ekumenické rady církví a nově také Federace židovských obcí. A tak už se kolegy Adama Šindeláře ptám, na co se činnost kaplanů zaměřuje. Vítej ve studiu.
15: Hezký den. Zaměřuje se zejména na službu jednotlivcům. Podílejí se ale také třeba na duchovní setkáních. Podle Plíška se dá říci, že jsou to vyšší desítky osob, ať už poslanci, zaměstnanci nebo asistenti, se kterými přicházejí kaplani do kontaktu. Činnost sněmovních kaplanů bude nadále bezplatná. Ekumenická rada církví znovu nominovala Daniela Kvasničku z Církve bratrské. Česká biskupská konference tentokrát vyslala někdejšího ceremoniáře pražských arcibiskupů Vojtěcha Mátla, který zastoupí Milana Hanuše. A Federace židovských obcí oznámí nominanta později.
14: Středočeský krajský soud uložil odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhurové 6 let vězení za spronevěru klášterního majetku. Tuhle kauzu taky průběžně ve vertikále sledujeme. Abatyše podle verdiktu převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun zpátky na svaz, který spolupracuje s Ruskem a který je klášteru už dříve daroval. Navíc si taky zařídila celoživotní bezplatné užívání bytu v loděnickém areálu. Adame, ale tenhle rozsudek není pravomocný.
15: Ano, že na vinu odmítá, tvrdí, že monastýr se snažila chránit před prodáním. Součástí trestu je i 5letý zákaz činnosti. Monastýr soudkyně Ivana Říhová odkázala s nárokem na náhradu škody na civilní řízení. Trest soudkyně ženě uložila při spodní hranici zákonné sazby pro spronevěru. Soud na jedné straně musel vzít v potaz celkovou výši vzniklé škody, na druhé straně jako významnou polehčující zastrašující okolnost ohodnotil dosavadní bezúhonnost paní obžalované, konstatovala Říhová. V potaz vzala i to, že u Hanhurové je velká šance na nápravu. 46-letá Abatyše u soudu vypověděla, že v roce 2022 se dozvěděla o záměru pražské pravoslavné eparchie pod vedením arcibiskupa Michala Dandára lodinický klášter svatého Václava a svaté Ludmily prodat. Žena nejprve v srpnu 2022 sepsala u notářky smlouvu o zřízení věcných břemen k doživotnímu bezplatnému užívání nemovitostí v majetku kláštera, a to ve prospěch sebe a otce Metoděje. Tímto jednáním snížila podle obžaloby hodnotu nemovitostí o 54 milionů korun. O několik týdnů později pak bez souhlasu rady eparchie uzavřela dohodu o vrácení daru s Českým svazem výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskem. Na toto zájmové sdružení právnických osob takto převedla 45 pozemků a 4 stavby.
14: Adame, a čím se Abatyše hájila?
15: Tím, že jí jednatelka svazu ústně přislíbila navrácení nemovitostí, až se situace v pravoslavné církvi sklidní. Policie pozemky při vyšetřování kauzy zajistila, takže s nimi nyní nelze nakládat. Soud o případném zabrání nemovitostí rozhodne v budoucnu ve veřejném zasedání.

0: prdel a zvuky rituálních bubnů stanul humanoidní robot Gabi. A to, aby z rukou nejvyšších představitelů řádu přijal 5 laických předpisů. Nebyl tam jenom jako technologická atrakce. On se totiž stal oficiálním členem náboženské komunity. A tahle událost rozvířila celou vlnu otázek. A tak si o tom povídal s teologem Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty, taky Adam Šindelář.
1: Podle buddhismu mají všechny cítící bytosti buddhovu podstatu. Může jim mít tedy i takovýto humanoidní robot vybavený umělou inteligencí?
2: Děkuji za otázku. Já předně musím předeslat, že nejsem religionista. Religionistika je spíš moje hobby, ale jsem teolog, křesťanský teolog, takže moje znalosti buddhismu jsou značně omezené. Tak doufám, že posluchači mě nebudou brát za slovo. Ale k vaší otázce, pokud vím, buddhismus je vlastně široký proud spíš někdy i docela různých náboženských tradic, takže záleží na tom, jak konkrétní buddhistická tradice chápe tu cítící bytost. A docela dost buddhistických škol spojuje buddhovou podstatu právě se schopností nějak vědomě zakoušet utrpení a pomíjivost, jakož bych řekl i touhu tento koloběh překonat a vydat se na cestu k osvobození. V tomto kontextu bych řekl, že si je potom třeba ale uvědomit, že současný AI systémy nevykazují tenhle ten typ vědomí. Oni totiž pracují s daty a pravděpodobnostmi, případně se symboly, ale nikoli s prožíváním. Takže robot s umělou inteligencí spíš funguje jako zrcadlo nebo projekce, bych řekl, našich, tedy lidských představ o vědomí nebo spiritualitě, spíš než tedy jako bytost s vlastní buddhovou podstatou, ale nevylučuju, že některé moderní interpretace buddhismu můžou v tomhle tom ohledu argumentovat otevřeně a chápat buddhovou podstatu jako něco, co není striktně vázáno na biologický život, tam ale bych řekl, už moje vědomosti nesahají.
1: Robot Gabi přijal 5 laických předpisů, tak co to znamená? Třeba z hlediska religionistiky může skutečně dodržovat nějaké morální zásady?
2: Nevím úplně jak hlediska religionistiky, ale myslím, že je důležitý rozlišit tady mezi nějakým symbolickým a bytostným významem. Symbolicky může být přijetí předpisu rituálním aktem, který ukazuje, že technologie vstupují do prostoru náboženské imaginace a komunitního života taky. Ontologicky, tedy řekněme bytostně, je však problém, bych řekl, složitější. Jo. V buddhismu, pokud vím, je morální hodnota činů často úzce spojená se záměrem, s jakým je ten čin konán. A karma tedy nevzniká pouze mechanicky tím, že se něco vykoná, ale právě záměrem, s jakým se to činí. Takže současná AI nemá vlastní úmysly ani morální sebeuvědomění, ona prostě jenom vykonává instrukce.
1: Ten řád Čogie přijal Gabiho za člena rodiny. Je to podle vás snaha o inkluzi technologií do toho duchovního života nebo spíš nějaký pragmatický krok, jak přilákat mladší generaci k té tradici, která v moderní Koreji slábne?
2: Já si myslím, že pravděpodobně obojí, protože náboženství nějak historicky vždycky reagovala na technologické a kulturní změny svojí doby, všechna náboženství. A buddhistický komunity v Jižní Koreji i Japonsku, pokud vím, čelí v současnosti právě, bych řekl, masivní sekularizace, jestli to tak můžeme říct. Což vlastně znamená stárnutí stávajících věřících, nezájem mladých a s tím pochopitelně spojený oslabení nějaký institucionální autority ve společnosti. Takže ten robot potom může fungovat jako symbol otevřenosti té tradice náboženské vůči budoucnosti. A když se to pak hodně medializuje, jako v tomhle případě toho robota Gabiho, tak to podle mě může i tak fungovat. Nejde ale nutně jenom o marketing, když tady asi dost do značné míry jde, ale tyhle experimenty často ukazují skutečně to, že světová náboženství dneska a tady buddhismus v tomhle případě testují hranice toho, co všechno je v náboženství možné. A jak vlastně adaptovat ty tradiční věroučné systémy na kontext nějaké té nové technologické společnosti.
1: A může ten robot zprostředkovat skutečný sakrální zážitek, nebo je to jenom simulace rituálu?
2: Takhle, zkušenost posvátná je z hlediska teologie souhrou božího zjevení a jeho interpretace člověkem. Jo. Z hlediska religionistiky potom jde o zkušenost zjevení božstva obecně, která je taky vždycky spolutvářená lidskou interpretací tohohle zjevení a tedy i posvátná. A pokud člověk prožije při interakci s robotem něco duchovního, tedy když udělá zkušenost se zjevením, nelze tenhle ten zážitek jednoduše označit za nějaký jako nepravej. Náboženství běžně pracuje se symboly, artefakty, různými rituálními objekty nebo ikonami, které sami o sobě vědomí jako nemají. Rozdíl je ale v tom, že robot působí dojmem nějaké autonomie,

0: komunikativní, což může vlastně posilovat iluzi té skutečné reciprocity. Jo. Takže otázkou není jenom to, jestli robot umí simulovat rituál, ale jestli lidi začnou tu simulaci vnímat jako autentický vztah, jako jeho autentický náboženský chování. Tedy jinými slovy, jestli vlastně se robot stane prostředníkem zjevení. A tady musím říct, úplně vyloučit to nejde.
1: A hraje v tom roli také to, že tenhle robot má humanoidní podobu. Jestli jiné modely umělé inteligence, které nemají tu humanoidní podobu, třeba lidé vnímají jinak.
0: Já bych řekl, že velmi, že jo. A samozřejmě buddhismus má k tomu, nebo vlastně z té východoasijské kultury mají vlastně k těm humanoidním robotům nějak blízko, jo. Já myslím, že lidi přirozeně připisují lidské vlastnosti tomu, nebo bych řekl nějakým entitám, které vypadají nebo se chovají antropomorfně, jo. To znamená, ten humanoidní design usnadňuje, bych řekl, vznik nějakého attachmentu, nebo důvěry, empatie, nebo dokonce i projekce nějaké duchovní autority. V náboženském kontextu bych řekl, že tělo navíc je nositelem symboliky, od gest přes postoje, výraz tváře a tak dál. Takže robot lidskou podobou, ten bych řekl, mnohem snadněji získává jakýsi duchovní status, než třeba hlasový asistent nebo obrazovka. Takže kultury formované tím buddhismem jsou navíc, bych řekl, právě jak už jsem zmínil, přirozeně otevřenější těm humanoidním robotům v oblasti náboženství, než třeba kultury formované, já nevím, islámem nebo křesťanstvím.
1: Ty modely umělé inteligence jsou trénovány na obrovských souborech dat, v tomhle případě pravděpodobně na buddhistických kánonech. Může AI robot poskytovat čistší výklad těch teologických textů, té darmy v tomhle případě, protože je zbaven lidských emocí, a nebo naopak mu právě chybí ta lidská zkušenost?
0: V případě buddhismu a teologie tam bych byl opatrný, ale tohle je pro mě trošku těžká otázka. Já myslím, že umělá inteligence může skutečně působit dojmem jakýsi neutrality. Jo? Neunaví se, není emotivní, pokud to rozhodně nechceme. Nemá nějaké osobní ambice ani nějaký institucionální zájmy, pokud tedy ovšem není tak nadizajnovaná, neprogramovaná, nebo prostě pokud to není jejím úkolem. To může být do jisté míry některými věřícími vnímáno jako výhoda, ale zároveň je umělá inteligence vždycky produktem lidských dat, lidských rozhodnutí a lidských předsudků taky, jo, obsažených v těch trénovacích dat, v těch jejich souborech velkých. Navíc vlastně buddhistické učení není jenom intelektuální záležitost, stejně tak jako vlastně každý náboženství, nejde jenom tedy o tu teologii jako nějakou intelektuální reflexi náboženské víry. Nejde jenom o informace, ale spíš o nějaký existenciální prožití zkušenosti a v případě buddhismu zejména utrpení, smrti, soucitu se vším živým, jde o osobní vztah ke všemu živému. Jo? A právě absence nějaký existenciální zkušenosti může být limitem, který potom žádný jazykový model nepřekoná. Ten výklad darmy je podle mě ale vždycky jako taky záležitost osobního příkladu, sdílení nějakých osobních prožitků a zkušenosti. Prostě ten robot, řekněme, neručí za to, co říká svou vlastní osobností, což dělají většinou tedy ti náboženští učitelé nebo mistři a tak dále.
2: Nejenom o tom, jestli robot může zprostředkovat duchovní zážitek, si povídal s teologem Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty Adam Šindelář. Francouzská média přišla s radostnou informací hlavně pro katolickou obec. O co přesně šlo? Na to už se ptám naší spolupracovnice Marie Sýkorové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zásadní informaci zveřejnila francouzská biskupská konference, a sice, že se očekává návštěva papeže Leva 14. ve Francii, a to už nejspíš na konci září. Pro katolickou obec, pro věřící, ale nejen pro ně, je to vlastně poměrně velká událost. Totiž papež by měl do Francie přijet na oficiální státní návštěvu, tedy i jako zástupce státu Vatikán. Cesta by byla na pozvání hlavního představeného francouzské biskupské konference Jeana Marka Avelina. Jeho pozvání bylo tak trochu vyslyšeno a zároveň tato pozvánka byla velmi žádoucí i ze strany prezidenta republiky Emmanuela Macrona. Ten se totiž v dubnu tohoto roku v Římě sešel s papežem Levem 14. a také ho do Francie pozval.
2: Ono je to možná zatím předčasné, mluví se ale už i o programu návštěvy papeže ve Francii.
3: Ano, mluví. Francouzská biskupská konference zveřejnila a zmiňuje, že papež se chystá na své cestě do Francie, hlavně do Paříže a také do Lourdes. Obě tato města jsou přitom pro věřící považována za významná církevní a hlavně poutní místa. Jean-Marc Avelin, prezident francouzské biskupské konference, popsal, že po několikeré promluvě s papežem Lvem XIV. Se mu dostalo ubezpečení, že je i pro něj, pro papeže, Paříž významným historickým a spirituálním místem a že má papež ke Francii velmi srdečný vztah. Lourdes jsou pak samozřejmě významným místem zejména pro poutnice a pro poutníky.
2: A v čem by tahle návštěva byla přelomová? O tom také francouzská média mluví.
3: Ano, například deník Le Monde vysvětluje, že tato návštěva v tomto roce, tedy v září 2026, by byla přelomová. A to právě kvůli té zmíněné návštěvě Paříže, totiž hlavní město Francie, nejvyšší představitel katolické církve i státu Vatikán za posledních 12 let nenavštívil. Předchozí papež František totiž, jak se ve Francii často trochu s jistou křivdou píše, odmítl zavítat do Paříže a nikdy do Francie nepřijel na oficiální státní návštěvu, ani na pozvání prezidenta. Vždy to bylo z nějakého důvodu, vždy to bylo třeba kvůli konferenci nebo na návštěvě nějaké instituce. Francie to tak nesla s jistou nevolí a to pak hlavně ve chvíli, kdy bylo znovu otevření katedrály Notre Dame v Paříži v prosinci 2024. Ani k této významné události papež František do Paříže nezavítal. Přitom papež František k tomu měl jasný důvod, který několikrát vysvětloval, několikrát ho musel zmiňovat, totiž dával přednost návštěvám těch míst, která to více potřebovala nebo potřebují. Navštěvoval místa, jak sám říkal, na okraji, na předměstí, místa s nedostatkem.
2: Pohled do Francie nám zprostředkovala naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme a zdravím do Paříže.
3: Děkuji a pěkný den.
2: A z téhle půl hodiny vysílání Vertikály už je to všechno. Dobrý den a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
4: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, polidle policie v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavena, měla by být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromě pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Terezínská trizna připomněla oběti nacistické persekuce. Pětní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se zúčastnil prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti. Předseda ústavního soudu Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu. Varoval taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Baraka Fabu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo jí vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení Metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. A policie v několika evropských městech v sobotu zasahovala u obchodů společnosti Swatch. Stovky lidí si do nich přišli koupit limitovanou edici hodinek. V italském Miláně vypukla před odchodem v době jeho otevření rvačka. V Paříži policie proti davu použila slzný plyn. Policisté zasahovali také v obchodním centru poblíž nizozemského Hágu. Informuje o tom britský deník Guardian, podle kterého lidé na hodinky ve frontách často čekali i několik dní. A v některých městech firma Swatch z bezpečnostních důvodů obchody ani neotevřela. Fotbalisté Manchester United porazili v Premier League Nottingham 3-2. West Ham s Tomášem Součkem prohrál 1-3 v Newcastlu a už v úterní dohrávce může Tottenham na hřišti Chelsea rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. Dále Brentford remizoval s Crystal Palace 2-2, Everton prohrál se Sunderlandem 1-3, Leeds porazil Brighton 1-0 a Wolves s kapitánem národního týmu Ladislavem Krejčím remizovali s Fulhamem 1-1.
6: Omezení na silnici 50 na Vyškovsku a také na D1 na Vysočině. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na cestách je několik nadměrných nákladů. Jeden zpomaluje provoz na silnici 50 za Slavkovem u Brna do Uherského Hradiště. Veze 160 tun, má 30 metrů na délku a 4 na šířku, míří z Brna na Slovensko. Další nadměrný náklad měl pauzu na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov, kilometru 115. Před chvílí vyjeli, míří do Prahy a pak po D8 do Německa. Je to náklad s doprovodem několika vozidel. Na cestách jsme viděli, že předjet nejdou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je teď jasná až polojasná, na východě a severovýchodě oblačná až zatažená s deštěm, ochlazuje se na 5 stupňů až 0. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na horách naměří kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Když se řekne naděje, bývá to pro nás něco, co nás v těžkých chvílích drží nad vodou. Někdy jde o tichý vnitřní pocit, že to nějak dopadne. Jindy je to víra, že okolnosti dávají smysl, i když ho ještě nevidíme. Co je naděje? Je to produkt naší mysli, abychom zvládli realitu všedních dní? Nebo něco, co nás přesahuje? A lze mít naději bez víry či bez Boha? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
4: Vertikála.
2: A mými hosty jsou dnes psycholožka Alena Slezáčková, zabývající se pozitivní psychologií a výzkumem naděje z Ústavu lékařské psychologie a etiky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a také husická farářka Sandra Silná. Oběma pěkný den.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Pokud se podíváme na tu naději z psychologického hlediska, co říkají vědecká data o naději?
7: Naděje je skutečně emocionální stav, který je spojený s očekáváním nějakého příznivého výsledku nebo dobrého vývoje budoucnosti. A z pohledu psychologie můžeme vnímat naději z různých perspektiv. Někteří odborníci, kteří se věnují výzkumu naděje, taky vnímají primárně jako pozitivní emoci. Jenže na rozdíl od jiných pozitivních emocí, jako je třeba radost nebo vděčnost, nadšení, tak naděje je specifická v tom, že ji vnímáme výrazněji především v těch chvílích, kdy věci se komplikují, když nejdou dobře a když doufáme tedy v takovéto světlo na konci tunelu. Jiní zase výzkumníci upozorňují na to, že to, jak se cítíme, samozřejmě do velké míry souvisí s tím, jak uvažujeme o světě, o sobě, o druhých lidech, a jeden z nich, který první se začal věnovat výzkumu naděje, Rick Snyder, tak právě rozvinul celou teorii takzvaného kognitivního způsobu myšlení, nadějného způsobu myšlení. No a jiní zase vnímají naději jako silnou stránku charakteru, jako pro někoho typický povahový rys, pro někoho, který říká, že naděje vždy umírá poslední a ještě není tak zlé, aby ještě se věci nemohly i vyvinout lépe. Čili jsou někteří lidé, kteří skutečně mají toto v sobě velmi hluboce zakořeněno a třeba do určité míry i je tam vidět nějaký risk, který může mít i dědičný základ. Čili psychika je samozřejmě velmi mnohovrstevnatá a všechny tyto dimenze jsou propojeny, náš způsob myšlení, způsob prožívání, způsob reagování, vztahování se ke světu. Tak je to, jako kdybychom se do interiéru nějaké budovy dívali z různých oken. A stejně tak psychologie nabízí různé perspektivy, když se zaměřujeme na jednotlivé tyto úrovně nebo složky naděje. A my už víme, že ať je to kterákoliv, tak vždycky má nějaké benefitní, nějaké prospěšné účinky pro naše duševní i tělesné zdraví. No a čtvrtá důležitá perspektiva, tak je právě ta transcendentální dimenze naděje, něco, co nás přesahuje, něco, co nám dává smysl. Takže nedá se říct, že jedna z těch perspektiv je lepší nebo horší. Všechny z různých úhlů pohledu zachycují velmi proměnlivý a velmi hluboký prožitek naděje. No a není to zase tak neuchopitelné, jak by se mohlo zdát, protože samozřejmě naděje vzniká díky procesům v našem mozku. Z toho neurobiologického hlediska v momentě, kdy uvažujeme nebo představujeme si lepší budoucnost, světlejší vyhlídky, tak dochází k aktivaci mozkových center spojených se zážitkem takzvané dopaminové odměny. To znamená to, že potom, když nám svitne ta naděje, tak se cítíme lépe, že nějaké východisko existuje. No a naděje také se podílí v dalším systému regulace emocí. To znamená, když běžně ve stresu přejímá vládu amygdala, která souvisí právě s tou stresovou reakcí, tak naděje souvisí naopak s aktivací čelní části mozkové kůry, která nám naopak umožňuje vidět tu perspektivu a do určité míry jakoby přebít ten efekt té stresové reakce tím, že dokážeme si věci poskládat a vidět v širším kontextu a zahlédnout i východisko.
8: V křesťanství je naděje jednou ze tří teologických cností, víra, naděje, láska, kde se uvádí, že největší je láska. Jak právě to chápat z tohoto pohledu křesťanského?
9: My jsme tady slyšeli teď velmi zajímavý rozbor. Moc ráda to slyším, protože to doplňuje to, jak já třeba žiju naději z pozice víry a to, co se snažím předat i věřícím. Vy jste použila moc hezký obrat, že se díváme vlastně skrze jednotlivá okna, jakoby, nebo vlastně na naději, jakoby z toho psychologického hlediska. Já bych to vlastně doplnila i o tu teologickou perspektivu, kdy my se vlastně díváme možná taky okny, ale díváme se teda vzhůru, protože to většině lidí evokuje vlastně duchovní rovina, když se bavíme o naději, tak podívat se prostě někam dál za horizont, podívat se vzhůru, a jako kdybychom se dívali ale skrze dveře, protože Kristus říká, já jsem dveře, takže my se možná těmi dveřmi díváme a i přes ta okna, ale prostě ještě dál. A co je důležité, a to jste taky použila krásný termín, ten transcendentní vlastně přesah. A já bych k tomuhle chtěla doplnit, že pro člověka věřícího ta transcendence nekončí jaksi v nějakém abstraktnu, ale je vlastně naděje z pozice víry nebo z pohledu křesťanského je vlastně zakotvená ve vztahu. Je zakotvená ve vztahu mezi já a ty, mezi já a Bohem. A takže ta druhá strana, řekněme, tam, odkud já se v naději vztahuji někam, tak ta druhá strana, to, ke komu se vztahuji, tak má vlastně konkrétní podobu nebo prostě má tu, řekněme, charakteristiku Boha. To všechno, co si pod tím, kdo představuje to, co nazýváme Bohem, tak to je vlastně na té druhé straně a tam vlastně směřuje ta naše naděje, tam směřuje víra, naděje, láska vlastně k Bohu. Ale je to všechno založeno na tom konkrétním osobním vztahu mezi člověkem a Bohem.
8: Když jsme si teď nastínili ty vaše pohledy na naději, je tedy naděje něco, co si aktivně konstruujeme, máme vůli si vytvářet nějakou psychologickou strategii, nebo je to něco, co k nám přichází, je nám z hůry dáno jako dar, jak to vidíte, tenhle rozměr? Alena Slezáčková.
7: Z mého pohledu se opět tyto dva pohledy vůbec nevylučují. A v psychologii my dokonce hovoříme o naučeném optimismu, naučené naději, kdy upozorňujeme na to, že to, kam směřujeme svou pozornost, své myšlenky, do velké míry potom ovlivňuje to, jak o těch věcech přemýšlíme, jak se cítíme, jak jednáme, jak se chováme a podobně. A mně se velmi líbilo, co teď paní farářka také zmínila, tu vztahovost naděje. A my, když zkoumáme naději, a třeba já jsem už od roku 2011, čili 15 let součástí velkého mezinárodního projektu, kdy se každý rok ptáme lidi, v co doufáte, co pro svou naději děláte, kdo je vám zdrojem naděje, tak my tu vztahovost tady vnímáme velmi často jako velmi silný zdroj naděje, ale právě tu mezilidskou vztahovost, čili když se ptáme na to, v co lidé nejvíc doufají, co si nejvíc přejí, to je zajímavé, že to se nemění, ty odpovědi. A každý rok na prvním místě lidé nejvíce doufají ve šťastné partnerství, spokojenou rodinu, čili být součástí nějakých velmi pevných, vřelých, důvěryhodných vztahů. Mimochodem, když se také ptáme na to, co lidé dělají pro svoje splnění naději, tak tady zase nám zaznívá ten prvek i té vůle, že to není jenom jako sednu si a čekám a doufám, že to dobře dopadne, ale nejčastěji odpovědí je, tak se zaangažuju, čtu, informuji se, přijímám zodpovědnost, analyzuji okolnosti. A také jsme se ptali, co lidé třeba vnímají jako hlavní zdroj naděje. A mezi těmi nejpřednějšími zdroji naděje opět se objevují lidé kolem nás. Takže ta vztahovost je to téma, které s nadí velmi silně souvisí a nám se opakovaně také ukazuje, že je to něco, co naději právě v těch těžkých časech může velmi výrazně podpořit. Když jsme se ptali na ty zdroje naděje, tak jedna z odpovědí, které mě třeba hluboce zasáhly, zněla, že lidé čerpají naději od lidí, kteří prošli něčím velmi, velmi náročným. Ukázalo se, že to zvládli, že to nebylo jednoduché, ale zvládli, překonali a dokážou jít dál. A v té chvíli my si řekneme, no tak když tohle někdo zvládl, tak já přece si poradím s tím, co mi teď život naservíroval.
8: Jinými slovy, když jste na začátku uvedla odpověď na tuto mou otázku, zda je to konstrukt mysli nebo dar, který k nám přichází, tak ve chvíli, kdy já vykonám nějakou aktivitu, otevřu se, tak něco přijde. Zjednodušeně řečeno. Proto jste řekla, že se to nevylučuje.
7: Ano, přesně tak. A my vidíme, že ten aktivní přístup je tady velmi důležitý, protože někteří lidé ke své budoucnosti přistupují právě tak jako tak uvidíme, co budoucnost přinese a tak. A naopak jiní lidé si říkají, tak jo, tak co udělám, co vymyslím, do čeho se zapojím. A opět myslím si, že není úplně ideální ani tak, ani jeden, ani druhý extrém, ale že tam může být ta optimální rovnováha v tom, že si člověk na jedné straně trpělivě a rozvážně vyčká, rozmyslí a třeba i získá tu transcendentální víru a naději, že je schopen a že to, kam směruje, má smysl, ale ten krok potom je potřeba, aby udělal každý z nás.
8: Podobná nebo stejná otázka husická farářka Sandra Silná.
9: Já vlastně možná jenom doplním to, co tady zaznělo, zase o ten křesťanský pohled, protože na tu naději my se díváme, nebo věřící člověk se neopírá primárně tolik o to, co by se mohlo stát, ale vlastně právě o ten vztah, jakoby v koho je možné důvěřovat. To znamená, když, jak vy jste mluvila o tom, třeba si lidé přejí, aby měli šťastné vztahy nebo aby se nám dařilo v práci a tak, tak tady ta křesťanská perspektiva pak ještě v tom je, že i když se vlastně neděje to všechno tak, jak jsme doufali, jak jsme si přáli, jak jsme chtěli, tak přesto všechno to má nějaký smysl, který jsme schopni unést, protože právě nás nese ta naděje, která je zakotvená v tom duchovním životě a v té víře v Boha. A to jestli, jak jste se ptala, jestli tohle je dar, nebo jestli je to nějaký náš konstrukt. Ono vlastně, moje zkušenost, jak doprovázím lidi, je, že to přesně může být tak i tak. To už tady zaznělo. Někdo opravdu přijde s tím, já bych si přál věřit v Boha, jak to mám udělat. A skutečně tam už je to takový, bychom potom řekli, ano, člověk si to nějak teda udělá v sobě. A někdo přijde s tím, že věřím, uvěřila jsem a chci dál po té cestě jít. Takže vlastně může to být opravdu obojí.
8: Lze mít naději bez Boha či víry, protože jsme to vztahovali ke vztahům lidským i ke vztahu k Bohu. Jak se na to díváte, Sandra Silná?
9: Jo, určitě lze, ale záleží vlastně, co tím myslíme, protože člověk má jako v sobě, myslím si, takovou tu lidskou naději, že můžou být věci lepší, že utrpení nemusí být konečné, že prostě má smysl žít, tvořit, milovat. Ale ta křesťanská naděje přesto všechno tam dává ještě tu perspektivu a to je ta perspektiva toho vztahu. My už jsme tady o tom mluvili. Vlastně tomhle všem, co já cítím a co třeba považuji, že to je to moje lidské, že ano, řeknu o sobě, jsem osoba plná naděje nebo mám tu naději, necítím se beznadějně, ale přesto všechno ten vztah k Bohu tomu prostě dává to zakotvení, že tahle naděje a tahle moje životní perspektiva, to, jak se popasovávám s jednotlivými událostmi mého života, i když se nedějí tak, jak si přeju, tak ale přesto to má nějaký smysl a ten smysl tomu právě dává ten vztah k Bohu.
8: Psycholožka Alena Slezáčková.
7: Jestli může být naděje bez víry. Já myslím, že těžko bychom našli člověka, který by nevěřil vůbec v nic nebo v nikoho. Můžeme věřit ve svoje schopnosti, ve svoje vnitřní silné stránky. Můžeme věřit v druhé lidi, můžeme věřit v sílu a řád přírody, ve smysl své práce. Tak já to vnímám tak, že víra může mít mnoho podob, stejně jako naděje, a že každý z nás v něco věří, něco nám dává smysl, k něčemu směřujeme, něco je pro nás hodnotou. A důležité právě, jestli dokážeme vnímat, že kromě toho všeho, co je v životě těžké a náročné a bolavé, takže jsou i ty světlé stránky, které někdy přehlížíme, že dokážeme je ocenit, že dokážeme být za ně vděční, že dokážeme díky tomu i zdravě a reálně doufat v ten vývoj do budoucna. A tak mě napadá citát od Konfucia, který říká, že je lepší než proklínat tmu, tak je lepší zapálit svíčku. A já myslím, že ta víra v to, že každý z nás může být tím, kdo naději také šíří, posiluje a pozbuzuje v ostatních, že to může být vlastně také velmi silný zdroj naděje.
8: Žijeme ve světě turbulentním. Jak si udržet tu naději ve světě plném, dejme tomu, krizí, války, pandemie, globální nestabilita? Tak jak si udržet v té turbulentní době? A já tím nechci tvrdit, že jindy turbulentní doba nebyla. Tak otázka, jak si udržet ve světě plném krizí tu naději? Alena Slezáčková.
7: Děkuji. Tady si dovolím opřít svou odpověď právě o léta výzkumu, kdy se zaměřujeme na porozumění tomu, kteří lidé mají právě více naděje a kteří dokáží i v těch těžkých časech si ji udržet. A my tady vidíme například zajímavé souvislosti naděje a vzdělání. Ukazuje se, že lidé, kteří se rozvíjejí, snaží se více porozumět světu v jeho souvislostech, vidět věci v širším kontextu a perspektivě, tak i ti také dokáží si udržet naději i v těch těžkých časech, že nepropadají okamžitě hned těm katastrofickým scénářům. Co také vidíme velmi jasně opakovaně, že lidé, kteří nesměřují svá přání a naděje pouze jenom k sobě, ve smyslu tak, co já bych si přál, po čem toužím, co by se mi tak líbilo, ale dokáží právě svůj čas a energii i věnovat něčemu nebo někomu, co je přesahuje, zapojují se do nějakých dobročinných aktivit a podobně. Tak tito lidé vlastně v té jednoduché matematice, trošku na první pohled nelogické, ale přitom velmi hluboké, čím více dávám, tím více dostávám, tak to, co získávají, je právě velmi často pocit smysluplnosti, hodnotného, naplněného života. A to je to, co my víme, že jeden z těch velmi silných pilířů naděje je právě pocit smysluplnosti, jak už tady vlastně před chvíli zaznělo. No a v jedné naší nedávné studii jsme se zaměřili právě na naději v kontextu zvládání covidové pandemie, která není tak dávno, že za námi, a právě konfliktu na Ukrajině. A ukázalo se, že většina lidí vnímá osobní ohrožení právě tím, co se děje ve světě. Většina lidí vnímala vyšší úroveň stresu, nepohody, úzkosti v těch posledních letech. A zároveň se ukázalo, že ti lidé, kteří zároveň si dokázali udržet naději, i přes ty těžké věci stále vnímali smysl, směr, perspektivu, naději, tak projevovali méně symptomů úzkosti, deprese a také se více rozvíjeli v oblasti, které my říkáme posttraumatický rozvoj osobnosti. To je právě takové to, co mě nezabije, to mě posílí. A tady se ukázalo, že ta naděje hraje naprosto klíčovou roli. Právě být schopni akceptovat realitu, jaká je, nehádat se s realitou, ať je raději jiná. Naděje neznamená popření, naděje neznamená bagatelizování, naděje neznamená utíkání před problémem. Vyžaduje určitou míru odvahy, schopnost čelit tomu, co přichází, a položit si otázku, co můžu udělat k tomu, aby se stala změna aspoň o trošku tím lepším směrem, anebo také od koho nebo od čeho můžu získat posílení a povzbuzení k tomu, abych unesl nebo unesla to, s čím zrovna teď třeba osobně nemohu nic udělat.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus, naděje v psychologii a naděje ve víře. O tématu debatují psycholožka Alena Slezáčková a husitská farářka Sandra Silná.
4: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jak je to, když už se obracím na husitskou farářku Sandru Silnou, jak je to s tou křesťanskou nadějí?
9: Já si tady pomůžu biblickým podobenstvím, příběhy, protože Bible je zdrojem, taky mimo jiné zdrojem, velké takové hluboké psychologické sondy do vlastně dějin lidstva a do zkušenosti lidí v různých životních situacích. A pro tuhle otázku, na kterou se ptáte, je vlastně velmi krásné podobenství těch povelikonočních událostí, když Ježíš byl ukřižován a učedníci se shromáždili za zamčenými dveřmi a byli plní strachu a beznaděje a vlastně nevěděli, co bude dál s nimi. Když se na to díváme symbolicky, z hlediska, co nám ta situace říká vlastně o lidské zkušenosti v nějaké krizové situaci, tak to je vlastně přesně ta beznadějná, bezvýchodná chvíle, kdy nikdo vlastně neví, co bude. Vypadá to, že ztratili tu naději. A stane se tam věc a teď se na to prosím podívejme opět jako na symbol. Ježíš se jim zjeví, přijde za nimi, přijde mezi ně, dechne na ně, dá jim svého ducha. Potom v dalším podobenství je popsáno, jak s nimi prostě je, lámou chléb a vlastně jedí. A teď si můžeme se domnívat a dohadovat o tom, co se tam ve skutečnosti stalo, ale možná to, že se zrodí mezi lidmi ve společenství ta naděje ve chvíli, kdy vlastně se jim ukáže, že věci můžou být lepší, že utrpení nemusí být konečné, že vlastně dál má smysl žít, tvořit, milovat, tak tohle je přesně ta jakoby lidská schopnost překonávat ty chvíle beznadějné prostě skrze vztah i s druhým člověkem, protože to je, myslím, to, co tam na tom příběhu, na tom podobenství je taky důležité uvědomit si, že kdyby tam třeba byl jeden jediný sám člověk zamčený, tak že by to takovou třeba sílu nemělo, ale ono jich tam je prostě několik, oni si vlastně vzájemně pomáhají a dokážou tuhle situaci překonat. Něco se tam prostě stane. Možná, že se tady, když se bavíme o naději, dotýkáme taky té dimenze, kdy nedokážeme úplně přesně všechno říct. I když se mi moc líbí, jak tady paní kolegyně mluví a popisuje to skrze ty výzkumy, tak možná, že pro někoho pořád je tam ta otázka, jak to vlastně mám udělat. A ono skutečně z toho mého pohledu duchovního prostě někdy se prostě něco stane a my nedokážeme přesně říct, co se stalo. Ale velmi často to souvisí s tím, že prostě je tam zatím ten vztah, ať už k Bohu nebo k druhému člověku, nebo to, že nás někdo ve správnou chvíli podpoří slovem, obejme, prostě něco dobrého se nám stane, nějaká inspirace takováhle v konkrétním činu.
8: Může být falešná naděje někdy užitečná, nebo je to vždycky problém? Ptám se na to, jestli třeba je ta falešná naděje naděje bez pravdy, anebo je to v tu chvíli nějaký oprávněný soucit. Alena Slezáčková.
10: To je velmi důležitá otázka a já to nevnímám vůbec černobíle. My samozřejmě vnímáme takovou tu reálnou, skutečnou naději, která vychází z toho, co vnímáme, že je možné, že je dostupné, že je realizovatelné a tam můžeme nasměrovat svoje síly, zatímco ta falešná naděje často je vnímána tak, že je spíš založená na nějakém popírání, ignorování faktů, nějakých jenom růžových představ a není to zakotvené v tom, co je skutečně tady možné a reálné. Ale já bych byla velmi opatrná v tom někomu vzít falešnou naději, když nemáme co nabídnout zpátky. A samozřejmě lidé se mohou vyskytnout ve velmi těžkých životních situacích, třeba pacienti s chronickým onemocněním nebo v závěru života. Někdy nám zvenčí může připadat, že se chytají nějakých falešných nadějí. A my přitom vidíme, že ta falešná naděje, jakoby nereálná, může být krátkodobě je užitečná, protože může působit jako takový nárazník, aby se člověk i hned nezhroutil nebo nešel do nějakého kolapsu. Takže do určité míry může působit krátkodobě i ta falešná naděje jako nějaký psychologický tlumič toho největšího nárazu životních okolností, ale v dlouhodobém měřítku není falešná naděje dobrá, protože nám právě brání přijmout tu realitu, tu skutečnost. My třeba jsme se ptali také pacientů, co je pro ně vlastně jejich naděje u lidí, kteří procházejí nějakým velmi náročným životním obdobím. A vidíme tady, že ne vždycky je to naděje na uzdravení. Někdy je to právě spíše naděje v to dokončit si některé věci, dožít se nějakého jubilea nebo u starších lidí svatby jejich vnoučete a podobně. A tady se ukazuje, že i když si o tom můžeme myslet, že to není reálné, tak pokud tuto třeba z našeho pohledu falešnou naději úplně nedestruujeme, tak ona naopak může ještě posílit takové ty vnitřní zvláště ovládací procesy a skutečně může přispět tomu, že když člověk vidí ten smysl, takže ještě třeba zmobilizuje natolik, že třeba i se dožije něčeho, co by mohlo vypadat z jiného pohledu jako nereálné. Takže ano, určitě si nemyslím, že je dobré lakovat svět na růžovo a že je dobré slibovat nesplnitelné, ale přistupovala bych k tomu určitě s pokorou.
8: Když se podíváme zase na tu křesťanskou oblast, tam slyšíme v takové té křesťanské praxi někdy věty jako Bůh to zařídí, stačí věřit, stačí se více modlit, nebo tam zaznívá třeba znám Boží vůli, udělejte to takto. Kde je v tom kontextu, o kterém se bavíme, falešná naděje, kde je taková ta hranice mezi ukazováním naděje, plynoucí z víry, takové to pravdivé ukazování té naděje a duchovní manipulací a tou falešnou nadějí nebo falešným mesiánstvím?
9: Ta hranice je právě velmi tenká a myslím si, že jak v minulosti, tak i v současnosti ještě bohužel pořád je to takové lákadlo pro některé duchovní představitele takhle vlastně s lidmi manipulovat. To znamená vytvářet ten manipulativní nátlak, když se ti něco nedaří, tak je to proto, že se málo modlíš, velmi hřešíš podobně. Zkrátka ta mocenská převaha a přístup k člověku z pozice já vím, co Bůh chce, vím, co si Bůh myslí, protože prostě čtu písmo a nějak ho chápu a tak, jak ho chápu, tak je to pravda a takhle to tedy budu vykonávat. Tohle je pozice, která věřím, doufám, je mi velmi vzdálená, kterou hodně nemám ráda, ale slyším to taky od lidí, že zažili třeba podobný přístup. Takže je to skutečně jako velmi tenká hranice a člověk musí třeba když je v té službě duchovní, tak mít neustále na zřeteli to, aby se takovéhle praxe vůči lidem nedopouštěl. To znamená spíš tady, pokud se bavíme o naději, o tom, jak s lidmi pracovat, já to vnímám opravdu, že se pohybujeme na té rovině doprovázení, vytváření prostoru a spíš řekla bych takového toho přijetí i té situace tak, jak je. To znamená, že když někdo zrovna mi řekne, že opravdu je v nějaké beznaději nebo že se trápí, že prožívá bolest, tak vlastně přijmout to, ano, takhle to je teď. Ale ta křesťanská perspektiva říká, ono to tak nemusí být pořád. Ale já taky nevím, kdy se ta perspektiva prostě změní. A nevím ani, co si o tom myslí Bůh v uvozovkách takzvaně. Ale můžu s tím člověkem vlastně být a přijmout s ním tu jeho nebo její situaci, ve které se zrovna nachází. A dodat tam i tu perspektivu, že to, jak je to teď, neznamená, že to takhle bude pořád. To si myslím, že je ta důležitá křesťanská perspektiva, taková ta pravdivá. To, co s tím člověkem opravdu můžete sdílet, protože to se nám nakonec ukazuje i v písmu. To, co je teď, to je jenom to dívání se prostě skrze oponu nebo za oponou, ale jednou teprve uvidíme tváří v tvář. To znamená přeneseno do dnešního jazyka nebo i do jazyka psychologie. Prostě to, co teď prožíváš, rozumím ti, sdílím to s tebou, ale tohle nemusí být to konečné.
8: Naděje v psychologii a naděje ve víře, to bylo téma dnešní debaty Vertikály. Hosty byly psycholožka Alena Slezáčková a také husitská farářka Sandra Silná. Oběma moc děkuji za debatu a přeji krásný den.
9: Díky, krásný den.
10: Děkuji za pozvání, hezký den všem.
8: Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
4: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu podle Dominikánů z Jablonného. Je to zázrak. Po dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka. Fotbalisti mistrovské Slávie podruhé v sezóně šance ligy prohráli v Hradci Králové. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přeháňky, na východě může pršet. Teploty 16 až 21 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
11: je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
5: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 45-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvi v nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádí žádné další informace. Části mexického hlavního města se měsíčně propadají o více než 2 cm, zjistil to americký národní úřad pro letectví a vesmír, a to díky novému družicovému systému, který takzvanou subsidenci Mexico City sledoval od října do ledna. Propadání města mexické úřady zaznamenávají už desítky let. Podle odhadu radnice se centrum Mexico City za jedno století propadlo o zhruba 10 až 15 metrů. Propadání způsobuje mimo jiné problémy pro fungování kanalizace, metra a další podzemní infrastruktury. Ohrožuje taky stabilitu budov. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhynutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky.